0: stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Senát podpořil úmluvu o vzniku Mezinárodní komise pro posuzování nároků Ukrajiny na náhradu škod, které jí způsobilo Rusko svou agresí. Vytvoření komise loni iniciovala Rada Evropy. Komise bude potvrzovat ukrajinské nároky na odškodné, které by Rusko mělo zaplatit. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v Senátu řekl.
3: Zřízení Mezinárodní komise by umožnilo uplatnit nárok na odškodnění také českým fyzickým a právnickým osobám, pokud jim na Ukrajině vznikla škoda v důsledku protiprávního jednání Ruska.
2: Úmluvu podle Macinky podepsalo 31 států, včetně Rakouska, Německa, Itálie, Polska nebo Slovenska. Úmluvu, kterou předložila vláda přes nesouhlas koaličního hnutí SPD, má ještě posoudit sněmovna a podepsat prezident. Francouzský investigativní server Mediapart odsoudil výroky nacionalistické političky Marine Le Penové. Kandidátka na francouzskou prezidentku řekla, že by si novináři serveru měli obléct neprůstřelné vesty. Reagovala tak na jejich zjištění, podle kterého její stranický kolega v minulosti opakovaně urážel židy.
4: Prezidentská kandidátka Marine Le Penová ve sněmovně řekla, že by si novináři serveru měli vzít oblek z kevlaru. Z vlákna se vyrábí neprůstřelné vesty. Server Mediapart na začátku týdne publikoval článek, podle kterého Jordan Bardella na začátku svojí politické kariéry před více než 10 lety v soukromé komunikaci prohlašoval, že všechny banky ovládají židé. Údajně taky tvrdil, že nejdůležitější posty ve francouzské vládě získávají lidé napojení na Izrael. Šéf národního sdružení Jordan Bardella antisemické výroky popřel. V televizi CNews označil článek za lživý a na novináře podal trestní oznámení. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Německá automobilka Volkswagen chce srazit náklady. Ke konci roku proto vypoví většinu kolektivních dohod upravujících pracovní podmínky. 2 roky platné kolektivní podmínky už podle vedení Volkswagenu neodráží složitou situaci na zahraničních trzích. Odbory se chtějí bránit a plánují od nového roku stávku. Aktivisté v Markvarticích na Jihlavsku mohli dovnitř chovu prasat zavést nákazu. Upozorňuje na to státní veterinární správa. Podle ní byla zvířata vystavena vysokému riziku zavlečení například afrického i klasického moru prasat. Dovnitř v neděli pronikly 2 desítky maskovaných aktivistů. Policisté je z místa poté eskortovali. Státní veterinární správa prošetří dopady incidentu na chov, pokračuje její mluvčí Petr Vorlíček.
5: Další nepříjemnost, která může být způsobena těmi lidmi, pokud se vyskytují v chovu, tak je to, že ve zvířatech to vyvolává nepřiměřený stres, což se může projevovat zvýšenými aborty, respektive potraty, k čemuž v tom konkrétním chovu začalo docházet podle informací, které máme od krajské veterinární správy na Vysočině.
2: Česká fotbalová reprezentace do 21 let může i nadále pomýšlet na účast na Euro v příštím roce. Rozhodla o tom její výhra 1-0 nad Bulharskem v Hradci Králové. Češi ve své skupině obsadí 2. místo za Portugalskem. To znamená jistotu baráže. Hlavní trenér týmu Michal Bílek si tak po zápase mohl oddechnout.
6: Jsme se dostali sami trošičku pod tlak, protože jsme věděli, že prostě musíme doma vyhrát. Samozřejmě, ale musím říct, že to samozřejmě je obrovská radost, když vidíte, že 2 minuty před koncem, že to tam lítá i ty centry, že se jenom bráníme, tak ty nervy jsou, ale je to radost potom.
7: Zavřená dálnice u Frýdku Místku a nehoda na Prachaticku u Lenory. Dálnice D48 je zavřená u Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. A před sjezdem na Frýdland na 47. kilometru je převrácené osobní auto a zasahují tam záchranáři. Sjíždějte na kilometru 45 exit Frýdek Místek Ostrava a projedete to přes průtah Frýdku Místku na Těšín. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně čekejte omezení za odbočkou na Králův dvůr. Na kilometru 24,5 silničáři opravují svodidla, pohybují se v levém pruhu. Na D10 z Turnova do Prahy jeďte opatrně omezením mezi Mladou Boleslaví a Bezděčínem. Mezi 46. a 40. kilometrem silničáři opravují svodidla a projíždí se pouze jedním pruhem, je to bez kolony. A na Prachaticku zpomalte u Lenory. Na silnici 39 do Volar osobní auto srazilo Srnu, čekejte překážku na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
2: Dnes čekáme jasno až polojasno, během odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvíc

0: Město přátelské k dětem. V následujících minutách budeme mluvit o tom, jak prospěšné a radostné je tvoření bez předem stanovených šablon a předloh, vypravíme se na dobrodružná hřiště a zaměříme pozornost na to, proč v Česku chybí architektura a prostředí otevřené hravosti a dobrodružství podle dětských představ. Pokud jste při cestách po zemích na západ od nás navštívili Abenteuer Spielplatz, Junkyard nebo Adventure Playground, umíte si představit, jak otevřený veřejný prostor, který počítá s hrou a dětskou kreativitou, prospívá celé komunitě. I v Česku už vznikají dobrodružná hřiště a roste počet lidí, kteří si uvědomují, že je potřeba přehodnotit město i dětskýma očima. Inspirativní poslech vám od mikrofonu Plusu přeje Markéta Vosková.
1: Hovory.
0: Do studia Českého rozhlasu Plus přišla Karolína Sidon, lektorka, výtvarnice a spoluorganizátorka konference Architektura dětem. Vítejte.
2: Dobrý den, děkuju.
0: Když se vás lidé ptají, jaká je vaše práce, jak ji popíšete?
2: No, tak tuhle otázku mám moc ráda, protože moje práce je hodně různorodá a pestrá, takže se těžko vejde do jedné věty. Zkusím to teda. Věnuju se práci s dospělými, ale zároveň mluvíme hodně o dětech, takže se věnuju i dětem. Takže to mám hodně pestrý. Věnuju se jak malým dětem v mateřských školách, tak vlastně i dospívajícím, protože učím i na gymnáziu. A možná, kdybych to měla zhrnout, tak jsem metodička, lektorka. To znamená, hodně se věnuju obecně učení, jak učit, to znamená metodicky, jak učit a zároveň tomu samotnému učení.
0: Tak já bych se ráda dostala trošku blíž k tomu, jak ta práce vypadá. Vy od roku 2012 působíte v muzeu v Říčanech. Já jsem si to poznamenala jako metodička pro polytechnickou výchovu. Co se pod tím tedy máme představit? Jak vypadá taková práce?
2: Tak polytechnická výchova je, možná bych to řekla lidově, práce rukama, nějaká rukodělná činnost. Někdo by řekl, že do toho může být i nějaký badatelství, experiment a tak dále, ale my si to zužujeme spíš na ty řemesla a snažíme se přemýšlet nad tím, jak dětem jako poskytnout možnosti pracovat rukama, pracovat se dřevem, ale i s dalšími materiály. A to, co u nás v muzeu hodně prosazujeme, čemu se hodně věnujeme, je vlastně to dát nějakou alternativu k těm řízeným činnostem, vlastně takovým těm dílnám, kdy děti mají předem daný, co mají dělat, jo, nějaký výrobek nebo tak. A spíš se snažíme těm dětem umožnit, aby sami mohli si něco vymýšlet a přijít s vlastním nápadem a tvořit jako podle vlastních představ.
0: Že jim nabídnete materiál, ukazujete techniky a oni pak tvoří podle své fantazie?
2: Ano, je to tak. A dokonce se snažíme průkopnicky s touto myšlenkou přicházet do mateřských škol, kde můžeme pozorovat takovou jako silnou tradici toho, že děti tvoří podle nějakým předem stanovených předloh a často ty výrobky pak končí třeba i na nástěnce, na výstavce a tak dále. Tak když to děláme my s naší tvořovou hrou u nás v muzeu v Říčanech a s kolegyněmi, tak to vlastně vypadá tak, že dětem poskytneme materiály, ukážeme jim, jak pracovat s nástroji a pak to necháme na nich. A vlastně naše práce je v tom, že vytváříme bezpečný prostředí pro to, aby mohli děti sami tvořit podle vlastních nápadů. A jak takový prostředí třeba vypadá, tak samozřejmě to je složitější, ale na to jsme právě vyvinuli potom tu metodiku, kterým říkáme tvořivá hra. Napsali jsme na to i knížku a učíme pak dále učitelky, učitel v mateřských školách, jak to dělat.
0: Jak na tento přístup, který popisujete? A mě zajímá, jaká je zpětná vazba od pedagožek, pedagogů ze školek a od dětí?
2: Mm-hmm. Když jsme s tím začínali, s tvořivou hrou s kolegyněmi, tak jsme měli pocit, že si musíme hodně prolamovat jako do zavřených dveří. Ja. Ale nyní po 10 letech zhruba, co se tomu tak jako věnujeme, tak vidíme, že ta odezva je strašně pozitivní, že jak ty dospělí, tak děti, ale samozřejmě u dětí je obrovský nadšení, protože když dáme dětem volnost a materiály, tak oni jsou šťastní, že si prostě můžou něco tvořit podle sebe a pak si s těmi svými výrobky můžou hrát a opravdu jim jako září oči a tohle se pak samozřejmě přenáší i na ty učitelé a učitelky a to je hrozně jako prýmá vidět, že ten učitel nemusí vždycky být ten, který má tu největší autoritu a ten, který všechno ví v tom učícím procesu i v tom vztahu mezi dospělým a dítětem, ale že ten vztah může být mnohem víc, bych to řekla, rovný, jo, nebo respektující se navzájem a že i to dítě může do toho procesu přijít se svým nápadem a s nějakou dovedností, s nějakou zkušeností a dospělý ten učitel se často i třeba může něco naučit od těch dětí.
1: Vy jste řekla bezpečný prostor, to předpokládám, mají děti třeba i ve školách, i na jiných místech, i na těch zájmových kroužcích. Na jaké překážky naráží lidé v tom terénu, kteří se snaží o tento přístup, který vy jim předáváte? Může být bariérou třeba čas?
2: Čas bývá často nějakou bariérou a třeba i výmluvou. Jo. Já si myslím, že času máte tolik, kolik si uděláte, takže to je jenom o té organizaci. To znamená, my máme takový pravidla v té naší tvořivé hře. Jedno je, že respektujeme, že každý má své tempo a své nápady. To znamená, že ten čas je pro nás hodně důležitý. A záleží na tom, jestli si proto vytvoříte hodinu nebo celý týden na tu tvorbu. Ta tvorba se může přerušit, může se odložit a může se v tom vlastně pokračovat dál. Jo, taková vlastně jakoby jednoduchá věc. A někdo zase potřebuje pracovat rychle, mít to jako rychle hotový. Takže se snažíme jako to prostě udělat tak, aby každý mohl pracovat jakoby podle sebe. Takže určitě ten čas může být velkou bariérou, ale myslím si, že to je něco, s čím se dá jako něco dělat, je to o tom, jak si to zorganizuju ten čas. Další bariérou, kterou slýcháváme a na kterou narážíme, můžou být rodičové, kteří se bojí toho, když jejich děti mají pracovat s nástroji a často, ale ten strach vychází spíš z nějaký neznalosti nebo z nějaký toho, že mají nějakou představu, co se těm dětem může stát a ta představa často nevychází ale z té reality, protože když děti dostanou do rukou nástroje, tak je to ohromně baví, jsou ohromně motivovaní k tomu ty nástroje používat vlastně správně, když jim to ukážeme a ty úrazy tam prostě nejsou, jsou už krábnutí, třeba říznutí, ale to je vlastně běžný při práci s nástroji. Ale někdy se stává, že ti rodiče mají velké obavy, protože vlastně neví, co to je práce s nástroji v mateřské škole.
1: A když se dostaneme ke starším dětem nebo studujícím, vy jste zmínila, že učíte i na gymnáziu, tak na co narážíte u těch starších dětí? Tam už asi rodiče nemají takové obavy, nebo ano?
2: Tyhle ty studenti, vlastně Septimy a Oktávy, který učím, tak ty nejvíc ocení to, že můžeme třeba jít se učit ven, jo, i vlastně na tom semináři dějin umění, že je nebaví sedět v lavici a potřebují, i oni potřebují ten reálný život, jo, stejně tak jako ta práce s nástroji v mateřské škole je hodně o reálném životě, tak i tyhle ty starší studenti potřebují ten reálný život, takže hodně chodíme i do galerií, hodně chodíme ven do veřejného prostoru, vlastně hledat umění i venku a často se i věnujeme jenom debat o tom, co to je umění. Vycházíme jako z toho, na co oni naráží, co čtou, co vidí ve zprávách, co zažívají. Takže to je, myslím, takový to, co je pro ně hodně přínosný, že oni se můžou vyjádřit a vlastně tvořit svůj názor jako na věc.
1: Vy jste absolventka plzeňské Sutnarky, tedy Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara a taky pedagogické fakulty. V čem vás nasměřovaly ty školy? I třeba v kontextu toho, o čem teď mluvíte, že se dostáváte do diskuze s mladými lidmi o tom, jak proměnlivý je svět a podobně.
2: No, já jsem studovala vlastně dvě ty školy, jedna byla umělecky zaměřená, druhá byl ten peďák, že jo, tak tam to byla víc taková teorie, takže mě to možná umožnilo jako získat pohled z obou stran jako na umění, jak to jako dělat, jo, a prožívat jako v uvozovkách umělec a zároveň ten pedagog, který o tom umění potom má mluvit. Takže to je vlastně skvělý, protože kdybych měla být jenom ten pedagog, který jenom mluví o tom umění a neměla i ten pohled z druhé strany, tak by mě to přišlo takový, že mi tam jako něco chybí. Takže myslím si, že tady to propojení pro mě byla jako velká příležitost. Jo. Nehledě na to, že díky té umělecké škole mám nějaký kontakty, takže můžu často třeba se i s kamarády jako doptávat na nějakého umělce nebo tak jo, jako vlastně povídat si v tom uměleckém světě, je to pak taky trošku jiný, no.
1: A po té profesní zkušenosti, tak Co ten kreativní přístup, setkávání se s uměním a nebo uměleckou tvorbou, technikami a podobně, dává dětem a mladým lidem?
2: Dává jim hrozně moc, samozřejmě, protože to umění je legrační. Ne, jak se na umění pohlíží obecně na školách, často to bývá takovej ten předmět, který je odsunutý stranou, který není tak důležitý, výtvarná výchova, no tak to, když odpadne, tak to vlastně se nic nestane, že jo. Když tam si jenom malujou, jo, nebo tam jdete jenom do galerie prostě a tak. Ale přitom často ti děti nebo i ty studenti považují tenhle předmět za vlastně pro ně nejdůležitější, protože v tom umění nebo v tom předmětu výtvarné výchovy zažívají prostor sami pro sebe. Protože umění je o tom, nebo může být o tom, že hledám různými výtvarnými formami sám sebe, nebo hledám různý pravdy o světě, nebo zkoumám vůbec svět skrze výtvarný projev a skrze nějaký jako výraz. A myslím si, že tohle je vlastně ohromná příležitost, který děti v podstatě v jiných předmětech vůbec nemají a jestli to vůbec v životě mají tuhle tu příležitost hledat sami sebe.
1: Říká Karolína Sidon, výtvarnice a pedagožka a spoluorganizátorka konference Architektura dětem.
3: Posloucháte Hovory. Nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Zmínila jsem konferenci Architektura dětem, která se blíží, bude 6. listopadu v Praze na ČVUT. Jak jste se dostala k tématu architektura a děti? Jak to souvisí s tím, co děláte?
2: Jo, ta konference bude na fakultě architektury ČVUT a dostala jsem se tady k tomuhle skvělému spolku Město přátelských dětem, který spoluorganizuje tuhletu konferenci vlastně přes Muzeum Říčany a přes tu tvořivou hru. Seznámila jsem se s Magdou Smetanovou, která je krajinářská architektka a navrhuje zahrady a máme jako hodně stejný a podobný pohled vlastně na to, jak má vypadat prostředí, kde si děti můžou tvořivě hrát. Takže jsme se takhle seznámili a skrze vlastně tyhle to podobné naladění, tak jsem se stala součástí spolku.
1: Ale jste také autorka knihy, která se věnuje tomuto tématu a dokonce oceněné knihy, je to tak? Můžete nám říct, o co jde?
2: Jo. Jsou dvě knížky.
1: Architektura dětem?
2: Architektura dětem, což je to Adventure Playground, to je ta metodika, kterou jsme napsali. A druhá knížka je Architektura dobrodružné hry, tak se jmenuje ta druhá knížka. A to je výtvarná knížka, která je takovým vizuálním deníkem a ukazuje fotografie z prvních dvou dobrodružných hřišť, které jsme otevřeli v Praze. A je to takový spíš autorský počin, který jsme vytvořili spolu s kamarádkou grafičkou, s Elinou Evstignenou a s kamarádem Lukášem, který je tiskař a vlastně vytisknul tu knihu rysotiskem a já jsem k tomu ještě udělala si to tiskový přebal, takže takový hodně jako výtvarný počin to je.
1: Můžete nám přiblížit, jak vypadají dobrodružná hřiště?
2: Dobrodružné hřiště, který už můžeme v Praze navštívit, díky tomu, že náš spolek a různé městské části se věnují tomu, že se snaží otvírat tyhle ty hřiště, tak dobrodružné hřiště je koncept, který známe ze zahraničí, jako Adventure Playground, nebo taky Junkyard se to může jmenovat, nebo Abenteuerspielplatz v Němčině, tak to je otevřený veřejný hřiště, který staví sami děti, kdybych to měla hodně zjednodušit. A ta hlavní jako filozofie toho je dětem ve městě poskytnout prostor, který patří jenom jim. To znamená prostor, který je nějakým způsobem autonomní a řízený dětmi, kde děti se můžou cítit sami sebou a můžou si ten prostor vytvářet podle svých představ, a můžou se tam hrát a trávit volný čas tak, jak oni si ho sami vymyslí, jak to potřebují. A vlastně není dopředu daný, co tam děti mají dělat, není dopředu daný, že tam je skluzavka, na který se děti mají skluzávat. Prostě skluzavka tam je, když si to děti tam vytvoří a vymyslí si to. A taková úplně jako nejzákladnější myšlenka je vlastně přizvat jako děti do veřejného prostoru, že jsou taky součástí toho veřejného prostoru jako nějaký autonomní lidé, kteří můžou mít taky svůj názor a můžou participovat na tom prostoru ve městě, že ten prostor nepatří jenom dospělým.
1: Pokud by měl někdo zájem, tak kde ta hřiště najdou? Já jsem tady četla, že má být i v Písku a ve Frýdku Místku. A v Praze tedy kde?
2: Jo. No, je ohromný úspěch, že ještě před 3 roky jsme neměli jediný adventure playground v celé České republice. Tenkrát to bylo něco nepředstavitelného, něco, co se dělá jenom na západě, jo, jako v západních zemích prostě a tak. A dneska můžeme navštívit 3 stálá hřiště v Praze, to je na Praze 6 na Vypichu, na Praze 7 v Holešovicích a na Praze 3. K tomu vznikají takzvaná pop-up hřiště a to můžeme navštívit například na Praze 10 na Solidaritě, na Elektře, na Praze 9, na Černém mostě. To jsou hřiště, které vždycky se otevřou třeba na měsíc, na 2 měsíce a pak se zase na zimu zavřou. No a náš spolek pomáhal a podporoval i iniciativy mimo Pražská, takže minulý rok a předminulý rok otevřeli takovýhle pop-up hřiště v Písku a to byla Galerie Sladovna. To se jim povedlo už 2x a plánují právě příští rok taky už udělat stálý hřiště. Pak jsme pomáhali postavit a otevřít hřiště ve Frýdku Místku v areálu Osmička, který teďka jsem zjistila dokonce bylo oceněný v soutěži, získalo 1. místo jako projekt, úspěšný projekt úpravy veřejného prostředí ve městě. A teďka na podzim jsme ještě pomáhali pop-up projektům ve Valašském Meziříčí a ve Zlíně. Teďka taky na měsíc jedno hřiště otevřený, takže je vidět, že se to skutečně... A dokonce ještě zapomínám, toho o těch hřišť už je tolik, že ještě v Jindřichově Hradci teďka je jedno hřiště otevřený.
1: Tak to ráda slyším, že roste zájem a povědomí o tom, jak otevírat ten veřejný prostor dětem. A je to i téma té konference Architektura dětem pod titulem Hravé město pro všechny, tak tam si představuju, že zjednodušeně, že ten veřejný prostor by mohl být prostě inkluzivní. To znamená nejenom pro děti, ale pro všechny různé skupiny. Můžete nám třeba přiblížit, co nabídnete lidem, kteří se vypraví na tu konferenci a co je podle vás důležité v tomhle smyslu zdůraznit?
2: Ta konference s titulem Hravé město pro všechny vlastně chce znovu otevřít tu otázku nebo ten koncept toho, že nemáme vnímat město jenom jako v nějakých izolovaných bodech jedno dětské hřiště nebo tamhle komunitní centrum, ale že by to město mělo být jako celek vlastně propojená síť funkční pro všechny jeho obyvatele. A proto a my vnímáme, že ta hra jako samotná, by mohla být právě takovým spojovacím prvkem pro to město. A myslíme si, že ta hra nemá být jenom na hřišti, ale má být právě i na ulici, v parku, nebo i třeba na zastávce a můžou to být takový vlastně jakoby drobný detaily a že ta hra může právě propojovat jak malí děti s teenagerama, tak vlastně se staršími lidmi a že když ten prostor bude vytvořený tímhle tím způsobem, tak se v něm budou cítit všichni dobře. To znamená i starší lidé, i mladí lidé, protože takový prostor vlastně je inkluzivní.
1: Já si dovolím takový malý příklad. Můj muž je teď v Kodani a včera jsme mluvili spolu. Říkal mi, že tam viděl budovu spalovny, na které jsou letní sjezdovky, kde jezdí děti na lyžích, vozí se tam výtahem, jsou tam běžecké trasy, je to celé zelené. Přišlo mi úplně neuvěřitelné, že se propojují takováhle místa a vlastně se stávají i herním prostorem. Máte nějaké konkrétní příklady, třeba ze zahraničí nebo i z Česka, aby si posluchačky a posluchači uměli představit, co máte na mysli?
2: No, těch jako příkladů ze zahraničí třeba i v té Kodani, tak tam je třeba ještě takový prostor Superkillen, který se to takhle jmenuje a je to vlastně taková, dalo by se říct, jako herní ulice, je to jako kdyby pěší zóna, obrovský prostor, kde jsou různé buď herní prvky, odpočívadla, místo, kde si můžete pouštět hudbu, kde si udělat třeba táborák, jako jo. Takže vlastně je to takový jakoby otevřený prostor pro různé vyžití, když to tak řeknu. A ty další příklady, dost často se právě dělají tyhle ty herní ulice, nebo třeba školní ulice, nebo třeba místa, kde mají třeba cyklisti přednost před automobilisty. Jo, tak takový jsou třeba například, jako příklady, no.
1: A co tomu v Česku brání, abychom se takto otvírali? Je to třeba, nebo vidíte teď před komunálními volbami, že je to téma, o kterém se mluví, nebo pořád ještě jsme hodně pozadu?
2: No, těžko říct, jako co konkrétně tomu brání. Je to jako zajímavý, jak opravdu, když se podíváme jako na český města, jak třeba ten... jak nám to tady chybí. A je otázka, jestli je to o tom, že my to nechceme, nebo že to děti nepotřebujou, a nebo to, co třeba budeme teďka otvírat na konferenci, se nám k tomu chybí politická vůle a taky možná nějaký jako strategický dokumenty a strategické plánování. My si myslíme, že tohle může být velká pomoc, a proto chceme na té konferenci v panelové diskusi tohleto téma otevřít, že bychom chtěli dospět k tomu, aby česká města měly svoje vlastní strategické dokumenty, které by vlastně stanovovaly a rámovaly to město jako město, které je přátelský k dětem a kde ta hra vlastně prostupuje do veřejného prostoru a není jenom na dětském hřišti, jo, tak aby to vlastně mělo, bylo město pro každého. A tyhle ty strategické dokumenty Child Friendly City, takový města máme v Evropě, takže máme i z čeho čerpat a máme jako mnoho příkladů, který můžeme využít. A myslíme si, že když se podaří implementovat vlastně tady to strategické plánování i do těch jako struktur městských úřadů na té lokální úrovni, tak to může být něco, co může hodně pomáhat místním akčním skupinám vlastně se k tomu neupínat, ale jako ukotvit se k tomu, jo, mít vlastně takovou v uvozovkách povinnost tohle to dělat.
1: A úplně na závěr, kdybyste mohla dát konkrétní doporučení, nejenom tedy strategické dokumenty, ale nějaké konkrétní kroky, které povedou k tomu, aby se města více otvírala dětem a nebo komunitám.
2: Nečekat na to, až to přijde zhůru, ale začít klidně ze spoda a už mnoho malých skupinek místních komunit tohle to dělá a je to skvělý. Takže myslím si, že když se chce, tak to jde a je to vždycky o nás, no, jako co je v nás, jaký je náš postoj a přístup jako k dětem a přístup k městu a ke světu, jaký ho chceme mít, taky ho budeme mít.
1: To byla Karolína Sidon, výtvarnice a pedagožka, spoluorganizátorka konference Architektura dětem a také metodička z Muzea v Říčanech. Děkuji moc za váš čas.
2: Děkuji za pozvání.
1: A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Markéta Vosková.
3: Nositelka Nobelových cen za chemii a fyziku Marie Curie Skłodowska. Mileva Maričová, matematička, která dělala výpočty pro Alberta Einsteina. První česká lékařka Anna Honzáková a první kosmonautka Valentina Tereškovová. Ty všechny inspirovaly i další ženy. Také o nich je magazín Věda Plus, který vás seznámí se současnými vědkyněmi a jejich výzkumy. Půl hodinu plnou zpráv o vědě, vědkyních a vědcích. Poslouchejte každý všední den po 1:30 odpoledne a v repríze po 7:30 večer. Poslechnout si ji můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Půl třetí. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Hospodaření zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra prověří policie. Ministerstvo zdravotnictví totiž po kontrole podá trestní oznámení. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí resortu Naďa Chatová. Kontrola odměňování odhalila nadstandardně vysoké částky vyplácené manažerům. Ty navíc často nebyly odůvodněné. O výhodných smlouvách rozhodl bývalý generální ředitel pojišťovny David Kostka. Ten vyjádření opakovaně odmítl. Zjištění označil minister zdravotnictví Adam Vojtěch za ano, za mimořádně závažné. závažná. Izrael posílí bezpečnostní kontrolu pilotů, kteří létají z a do Izraele, uvedl to mluvčí kanceláře premiéra Benjamina Netanyahu. Izrael tak reaguje na včerejší incident na palubě letadla společnosti Fly Dubai. Jeden z pilotů během letu z Dubaje do Tel Avivu zřejmě nožem napadl a zranil druhého pilota. Se strojem chtěl havarovat. Neštěstí zabránili cestující, kterým se útočníka podařilo spacifikovat. Boeing 737 nouzově přistál v Saúdské Arábii. Útočníka zadrželi saúdsko arabské úřady a případ vyšetřují. Slovenský prezident Peter Pellegrini odvolal z funkce ministra životního prostředí Tomáše Tarabu. Nedůvěru Tarabovi už úterý vyslovil parlament. Opozici při hlasování podpořila i vládní strana SNS, která o jeho odvolání usilovala od jara. Koaliční partneři to označují za porušení smlouvy. Prezident Pellegrini popřál Tarabovi úspěšné působení v parlamentu, kam se vrací jako poslanec. A začal 29. ročník mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec. V Liberci a Jablonci nad Nisou až do neděle nabídne 50 tuzemských i zahraničních snímků a besedy s tvůrci. Mezi filmaři byl o festival rekordní zájem. Přihlásili 490 snímků. Kromě projekcí je připravená i výstava fotografií z olympiády v Miláně anebo plakáty všech zimních olympijských her od roku 1924. Kádru španělských fotbalistů před sobotním utkáním Ligy národů proti českému týmu vypadl obránce Alejandro Grimaldo. 31-letý bek Atlética Madrid má svalové problémy na pravé noze. Trenéři úřadujících mistrů světa i Evropy místo něj povolali Frana Garciu z Betisu Sevilla, který se do národního mužstva vrací po necelých 3 letech.
5: Zavřená dálnice u Frýdku Místkou a omezení na D11 za Poděbrady. Dálnice D48 je neprůjezdná na obchvatu Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. Na 47. kilometru se při kolizi 2 osobních aut jedno vozidlo převrátilo na střechu. Sjíždějte na exitu Frýdek Místek Ostrava na 45. kilometru, objíždějte přes město. Na D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje ve zúžení za odbočkou na Pečky. Od 35. kilometru je uzavřený levý pruh vedený protisměrem. Pravým pruhem projedete plynule. Pracuje se teď i na D5 z Prahy do Plzně za odbočkou na Králův dvůr. Na kilometru 24,5 silničáři opravují svodidla v levém pruhu. A na nehodu pozor u Lenory na Prachaticku. Na silnici 39 do Volar osobní auto srazilo srnu. Počítejte s překážkou na vozovce a pohybem lidí okolo. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme jasno až polojasno, postupně přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
6: Debata ve sněmovně při mimořádné schůzi na téma vyslovení nedůvěry vládě. Potvrdí v komunálních volbách hnutí ANO minulý triumf? Co může vytěžit premiér Fico ze slovenské vládní krize? Spojené státy definitivně odcházejí z Iráku a Donald Trump se před kongresovými volbami potýká i s republikánskou kritikou. Nejen o tom bude řeč ve středečním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, které právě začíná a provázet tím ze studia bude Ondřej Konrád. Dobrý den.
3: Názory a argumenty.
6: Premiér Andrej Babiš přijal v úterý v Praze svou italskou kolegyni Giorgiu Meloniovou, která chce mimo jiné spolupracovat v Evropské unii na reformě systému obchodování s emisními povolenkami, držet společnou pozici při jednání o unijním rozpočtu a také ocenila spolupráci s Českou republikou v oblasti migrace. A k tématu je se mnou ve studiu komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
7: Dobrý den.
8: Dá se říct, že tohle byly hlavní body těch rozhovorů?
7: V podstatě ano. A je nutno připomenout, jak vlastně důležitá ta návštěva Giorgi Meloniové u nás je, protože Itálie nejen, že je naším 6. největším obchodním partnerem, ale je to 3. nejsilnější ekonomika v Evropské unii po Francii a Německu. Německu a Francii a zároveň 8. největší světová ekonomika podle HDP a 12. podle parity kupní síly. Takže Itálie, kterou my známe spíše jako zemi spojenou s těmi příjemnými stránkami života, s kulturou, s dovolenou, s módou, s kuchyní, je opravdu ve světě velice důležitá mocnost. Proto opravdu tato návštěva je jedna z těch velice důležitých. Giorgia Meloniová s Andrejem Babišem, ano, se bavili především o tom, o čem si mluvil, i o obraně. Přijali akční plán, který Andrej Babiš označil za velice důležitý a určitě v mnoha ohledech důležitý je, určuje, v čem by Česko a Itálie měly spolupracovat a jak to budou koordinovat i prakticky. Je tam poměrně mnoho bodů z různých oblastí. Ten jeden konkrétní vlastně Andrej Babiš vyzdvihl, to je společná výstava o Pompejích a Herkulánu, což samozřejmě není zrovna to, co by bylo úplně nejdůležitější z hlediska ekonomiky či politiky, i když samozřejmě je to skvělá zpráva. Co se týče obchodování s emisními povolenkami, o kterých jsi mluvil, tam Itálie a Česko je na velice podobných pozicích. Obě země nebo obě vlády by chtěly obchodování s emisními povolenkami, zvláště ETS 2, odložit a reformovat ETS 1. Hovoří o tom, že je právě potřeba zachovat především konkurenceschopnost Evropy. Ovšem je tady jedna věc, na kterou je potřeba ještě více upozornit. Chtějí spolu koordinovat celkem logicky též přípravu nového 7letého rozpočtu Evropské unie. A to v tom smyslu, že chtějí zachovat výši, či spíše dokonce zvýšit výši fondů na zemědělství a kohezních fondů, to znamená na vyrovnávání rozdílů mezi silnějšími a slabšími regiony. Ovšem, 6 vlastně nejdůležitějších plátců do rozpočtu Evropské unie v čele s Německem naopak žádá, aby Evropská unie na těchto fondech začala výrazně šetřit. Z 2bilionového rozpočtu v eurech chtějí ušetřit stovky miliard a naopak věnovat více peněz na obranu a inovace. Takže tady bude velký spor a tam jistě bude prostor pro spolupráci Česka a Itálie.
9: Říká Petr Švarc, díky mnohokrát.
7: Díky, naslyšenou.
9: Za dveřmi jsou dvojí volby a publicista Petr Holub si klade otázku ohledně těch podstatnějších, čili komunálních, jestli v nich hnutí ANO potvrdí triumf před 4 roky.
10: Komunální volby mají s velkou politikou jen málo společného, zní jeden z rozšířených mýtů. Lidé nevolí strany, ale osobnosti, co byste také čekali jiného, když Česko má přes 6 000 obcí. Jsou to vedlejší volby, kde se řeší vedlejší záležitosti. Tento mýtus neplatí v sousedním Rakousku, kde se místní volby považují za vůbec nejdůležitější ze všech hlasování. Rozhodně si to myslí předáci politických stran. Ti mohou prohrát velké volby nebo volby ve spolkových zemích a vždy se mohou na něco vymluvit. Pokud ale jejich straníci ztratí svou mocenskou základnu v obcích a tím i dobře placené a bezpečné posty, pak je třeba stranické předsedy vyměnit, protože bez podpory v regionech přestává strana existovat. Podobné to je konec konců i v Česku, nehledě k tomu, že ohlasy velké politiky v komunále jsou dost silné, aby přinejmenším signalizovaly důležité posuny v náladě veřejnosti. Stačí vzpomenout, jak na obcích dopadly minulé volby. Bylo to rok po překvapivém vítězství liberální trojkoalice Spolu a starostů z Piráty v parlamentních volbách nad Andrejem Babišem z hnutí ANO a jeho spojenci. Liberálové obvykle na obcích bodují, tak se čekalo, že svůj úspěch z parlamentu potvrdí. Ovšem energetická krize po vpádu Rusů na Ukrajinu udělala své a na místo Petra Fialy vyhrál komunální volby na celé čáře Babiš. V 50 největších městech dosadilo ANO celkem 27 primátorů či starostů a to ještě v 7 dalších získala kandidátka ANO nejvíc hlasů. Ovšem na obsazení míst starostů a radních se domluvily strany v dalším pořadí. V nadcházejících volbách tedy lze očekávat odpověď na otázku, jestli Babiš se svými lidmi potvrdí své pozice v metropolích, jestli je dokonce rozšíří i do menších měst, anebo jestli ho potká stejný výpadek jako strany pětikoalice před 4 lety. Druhá volební otázka se týká Občanské demokratické strany a v tomto případě ji lze považovat za kruciální. V minulých komunálních volbách získala ze sta největších měst 22 radnic, což byl sice slabší výsledek, přesto se s tím dalo žít. Tím spíš, když mezi tato města patřily také Praha s Brnem a z krajských měst ještě České Budějovice s Jihlavou. V některých z těchto metropolí musí ODS uspět, jinak půjde pro předsedu Martina Kupku o velmi nepříjemnou prohru. Ovšem pokud bude ztrácet také ve městech s velikostí okolo 20 000 obyvatel, kde byla tradičně silná, půjde o fatální porážku celé partaje. Třetí velkou otázkou je STAN, tedy Starostové a nezávislí. Komunální volby mají jednu důležitou vlastnost, že se v nich ohlašují nové strany a hnutí. To se stalo po roce 2006, kdy se objevila celá řada místních iniciativ, které postupně získávaly ve svých obcích pozice a STAN se svého času přihlásil pro zmíněné iniciativy jako střecha. Čeká se tedy na to, jestli znovu uspějí místní strany typu Za Kostelec krásnější, ale především jestli dají najevo, že chtějí fungovat jako součást velkého republikového hnutí Starostové a nezávislí, vítěze příštích voleb do sněmovny. Ovšem nelze vyloučit ani to, že se po 20 letech od velkého přelomu, který vynesl nahoru Starosty, Piráty a další podobné strany, objeví úplně nové formace typu Naše Česko, které posunou politiku zase úplně jiným směrem. To je vůbec nejdůležitější otázka ze všech. Nastávají demokratické volby, od kterých se očekává, že zazní hlas lidu. A od těch komunálních se to čeká dvojnásob.
6: U mikrofonu byl Petr Holub. V úterý začal v Poslanecké sněmovně maraton diskuzních příspěvků během mimořádné schůze svolané na podnět opozice, která se snaží vyslovit nedůvěru vládě, které vyčítá především výši schodku v návrhu státního rozpočtu a rezignaci na předvolební sliby. K pádu vlády ale chybí celá řada předpokladů a u mikrofonu je kolega Petr Hartmann.
11: Tohle jsme přece nechtěli. Tahle věta se vyjímala na tričkách, která na sebe navlékli lidovci. Měli je oblečeny v momentu, kdy na tiskové konferenci vysvětlovali, proč by Babišově vládě měla být vyslovena nedůvěra. Výtka se týkala plánovaného schodku státního rozpočtu na příští rok, jehož úroveň by měla být druhá nejvyšší v historii České republiky. Voliči KDU ČSL jim určitě dají za pravdu. Proti nebudou ani příznivci zbývajících opozičních uskupení. U voličů hnutí ANO by se našla část těch, kteří byli rovněž výší plánovaného schodku nepříjemně zaskočeni. Ti podporovatelé motoristů sobě, kteří jim ve volbách dali svůj hlas ne kvůli slibu zachování spalovacích motorů, ale kvůli rozpočtové odpovědnosti, patrně na číslo 386 miliard korun rovněž hledí nechápavě. Na první pohled by se tak mohlo zdát, že Babišova vláda si zahrává s osudem nebo alespoň s přízní veřejnosti. Přesto není pravděpodobné, že by kvůli rozpočtovému schodku došlo k masivním přesunům voličů od vládní koalice směrem k opozici. Rovněž je vyloučeno, že by podoba rozpočtu položila Babišův kabinet. Byť je složen ze tří koaličních partnerů, kteří zdaleka na všechno nemají stejný názor, nejsme zatím svědky dramatických rozkolů. Právě ty jsou základním předpokladem k tomu, aby byla vládě vyslovena nedůvěra. To by však ti, kteří by vládní většinu opustili, museli mít před sebou vidinu slibné budoucnosti. Buď to směrem k formování nové vládní většiny, nebo posílení pozic v případných předčasných volbách. Motoristé sobě a také SPD potřebují momentálně zůstat součástí Babišova kabinetu. Pohled do průzkumů veřejného mínění potvrzuje, že podpora voličů zůstává téměř stabilní, alespoň z pohledu dělení na vládní a opoziční příznivce. Totéž platí o atmosféře uvnitř poslaneckého klubu hnutí ANO. Nic nenasvědčuje tomu, že by ho část členů chtěla opustit. Takže základní předpoklady pro vyslovení nedůvěry vládě nebyly splněny. Platí to rovněž o rozložení sil ve sněmovně. Vládní tábor se opírá o 108 poslanců, takže přetáhnout na svoji stranu 2 až 3 z nich nedává opozici smysl. Jediným premiérem, kterému byla v historii České republiky vyslovena nedůvěra, tak zůstává Mirek Topolánek. Ten vládní většinu získal tím, že ke stovce koaličních poslanců nabral dva přeběhlíky z řad opozice. Opíral se tím o velmi křehkou většinu. Přesto jeho kabinet ustál 4 pokusy o vyslovení nedůvěry. Úspěšný byl až ten pátý. Opozici k tomu pomohly rozpory uvnitř klubu ODS. Dva občanští demokraté spolu s 2 poslankyněmi za vládní zelené podpořili snahu sociálních demokratů a komunistů a shodili Topolánkovu vládu. To však byl jiný příběh, odehrávající se v jiných kulisách, než současná snaha opozice povalit Babišův kabinet.
9: Hovořil Petr Hartmann. S trochou škodolibosti bychom mohli říci, že dočasný pobyt amerických vojsk v Iráku trval něco přes 20 let. Okolnosti jejich příchodu, ale i odchodu byly ovšem odlišné a v jistém smyslu unikátní, včetně toho, že má teď tolik Iráčanů smíšené pocity. Téma pro analytika Českého rozhlasu a našeho redakčního kolegu Jana Fingerlanda.
12: Bagdád je polepen plakáty, které oslavují obnovu irácké suverenity. Ta byla narušena před více než 23 lety, když americký prezident George Bush rozhodl o invazi do Iráku. Současně osvobodil Iráčany od diktatury, ale také zbavil svrchovanosti. Za tu dobu se toho mnoho stalo. Američané bojovali s iráckou armádou, sunnickými extremisty i šíitskými povstalci. Padly tisíce amerických a spojeneckých vojáků a mnohonásobně víc Iráčanů. Většina tamních mrtvých jsou ovšem oběti vnitroiráckých politických a náboženských konfliktů. Ďáblův advokát by se mohl ptát, do jaké míry by se tyto konflikty odehrávaly bez americké invaze, případně chyb, kterých se Američané při instalaci nového režimu dopustili. Irák také prošel po roce 2003 oktrojovanou demokratizací. Když arabské země v roce 2011 zažívaly arabské jaro, Irák byl už demokracií, jakkoliv nedokonalou. Vyvaroval se tak paradoxně krveprolití, jakým prošla třeba sousední Sýrie. Americké jednotky v té době už byly z Iráku téměř úplně staženy a vrátily se ve větším počtu kvůli bojům s Islámským státem v letech 2014 až 2017. Bez nich by se Irák této organizace jen tak nezbavil, ale opět je možné uvažovat o tom, zda by se fenomén ISIS objevil bez rozvratu, který začal rokem 2003. Teď tedy americká přítomnost skončila. Rozhodl o ní ještě Joe Biden a nyní provedl Donald Trump. Mnozí Iráčané vnímají americký odchod z rozpaky. Vítají konec cizí přítomnosti, ale současně se ptají, zda Irák dokáže bez Američanů udržet rovnováhu. Důvody jsou nejméně 2. První spočívá v obavách z dalšího posílení iránského vlivu v zemi. Už samosvržení Saddáma Husajna a oslabení iráckého vlivu v regionu v podstatě znamenalo posílení jeho hlavního rivala, tedy Iránu. Nastolení demokracie v Iráku také přirozeně posílilo hlas většinových iráckých šítů. V posledních letech byl ale iránský vliv už příliš silný a mnozí iráčtí šíité mají pocit, že Teherán jedná výhradně ve svém zájmu na úkor Iráku. Zesiluje tady fenomén znovu objeveného iráckého patriotismu, namířeného proti Americe stejně jako Iránu. Jenže zatímco Američané zmizeli, Irán zůstává. Z toho důvodu odchodu US Army paradoxně nejvíce žilí sunité, jejichž představitele invaze z roku 2003 svrhla. Pozorují mimo jiné to, že se stále nedaří odzbrojit šíitské milice, které jsou převodní pákou iránského vlivu v jejich vlasti. Stejně tak mají smíšené pocity iráčtí Kurdové, pro které svržení Saddáma Husajna a nastolení nového režimu znamenalo historicky bezprecedentní posílení autonomie a bezpečí pro jejich komunitu. A všichni Iráčané se také ptají, zda vakuum po americké armádě nebude znamenat obnovu Islámského státu. V posledních týdnech pozorují jeho zvýšenou aktivitu. Americký odchod byl dlouhodobě plánovaný, ale po letošní válce USA a Iránu, dosud neukončené, působí jako nedomyšlený. Na americké jednotky v oblasti útočily i proíránské šíitské milice z iráckého území. Amerika tímto krokem také riskuje důvěru svých arabských spojenců. Trump vychází z přesvědčení, že přínosy odchodu z Iráku jsou vyšší než rizika a náklady, které by představovalo setrvání. Podobná úvaha stála i za americkým odchodem z Afghánistánu, který také vedl k oslabení americké prestiže a dokonce návratu Talibánů k moci. Dnes je Afghánistán už opět základnou Al-Kaidy, stejně jako před rokem 2001. Odchod z Iráku je samozřejmě součástí širšího Trumpova plánu na přesun odpovědnosti na své spojence na Blízkém východě i v Evropě a zvýšení pozornosti věnované bližšímu okolí. Nedávno Donald Trump rozhodl o přesměrování vojenské pomoci ve výši více než 1 miliardy dolarů z blízkovýchodních evropských států, včetně Slovenska, ve prospěch jihoamerických spojenců, zejména zemí, jejichž vůdcové vykazují sympatie k trumpismu. USA se prý chtějí soustředit na boj s drogami, nelegální migraci, bezpečnost panamského průplavu a také bránění nepřátel USA v tom, aby se uchytili v blízkosti amerického území. Irák a okolní region tedy musí vzít na vědomí, že klesli na žebříčku amerických priorit, i když nikdo neví, jestli je to navždy.
13: Tolik Jan Fingerland.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: 77 hlasů stačilo ve slovenském parlamentu na to, aby byl zbaven funkce dosavadní ministr životního prostředí Tomáš Taraba. Toho vyslala do vlády Slovenská národní strana, ale její předseda Andrej Danko už na jaře o Tarabovo odvolání z řady důvodů usiloval. A tomu se ovšem bránil premiér Fico s tím, že by mohlo dojít ke ztrátě vládní většiny. Danko však nakonec dosáhl svého. No a u mikrofonu už je Kamila Pešeková.
14: Na pomoc mu podle očekávání přišla opozice, která neměla důvod Tarabu držet v čele ministerstva. A také pochopitelně neměla nic proti tomu ukázat svým hlasováním, co už je delší dobu zjevné. Čtvrtá vládní koalice premiéra Roberta Fica politicky ztrácí půdu pod nohami. O nějaké soudržnosti už dlouho nemůže být řeč. Skutečnost, že odvolání ministra Taraby v parlamentu prošlo, je proto prohrou hlavně pro premiéra Roberta Fica. Zjevně ztratil kontrolu nad situací, ke které se již několik týdnů schylovalo. Celý spor začal už v květnu. Andrej Danko, který je jedním z místopředsedů parlamentu, vytknul ministru Tarabovi nedostatečnou schopnost komunikace. Předseda Národní strany tvrdil, že nemůže nést politickou zodpovědnost za Tarabův rezort, když neví, co se v něm ve skutečnosti děje. Premiér Fico nejdříve chtěl Andreji Dankovi vyhovět a neposlušného ministra odvolat. Věděl totiž, že pokud si šéf nejmenší koaliční strany něco vezme do hlavy, bude na tom trvat tak dlouho, dokud to nedostane. Takto si už Danko dokázal v minulosti vyhádat i celé ministerstvo. Později ale Fico prohlásil, že návrh na odvolání stáhne. Tarabovi s Dankem vzkázal, že pokud svůj spor nevyřeší, koalice skončí a na Slovensku dojde k předčasným volbám. Premiér si totiž uvědomoval, že s Tarabovým odchodem z vlády by kabinet mohl přijít o těsnou parlamentní většinu. Na Slovensku je totiž kvůli takzvaným klouzavým mandátům běžné, že odvolaní ministři, pokud byli předtím poslanci, se vrátí do parlamentu. U ambiciózního Taraby nešlo předpokládat, že by se choval pasivně a spokojil se s pozicí jednoho z řadových poslanců. Naopak hrál by své hry, nechal by si podporu pro zbytkovou koalici zaplatit protislužbami. Nehledě na to hrozilo, že Taraba by časem k sobě přetáhl další poslance, takže situace by byla nakonec ještě nepřehlednější. Fico byl ve svých úvahách o možných předčasných volbách docela konkrétní. Začal totiž hovořit o možnosti, že by se mohly uskutečnit už v lednu příštího roku, čili jen pár měsíců po komunálních a regionálních volbách, které Slovensko čekají za necelý měsíc, a to 24. října. Předcházela by jim krátká kampaň, která by byla zkrácena ještě o vánoční svátky. To by mohlo hrát Ficovi do karet a způsobit například nižší účast voličů. Zároveň je také otázkou, zda by se současné opozici za tak krátkou dobu podařilo sformulovat nějakou věrohodnou alternativu vůči premiérovi. Rychlé volby by tak asi byly z pohledu premiéra i adekvátním trestem pro nepohodlného Danka. Jeho strana má dnes v průzkumech s 3% tak malou podporu, že by se do slovenského parlamentu s velmi vysokou pravděpodobností nedostala. Tentokrát by ji už sotva dokázali pomoct influenceři na sociálních sítích, jako byly Martina Šimkovičová nebo Peter Kotlár. Konec konců i Taraba byl kdysi zdrojem velkého počtu preferenčních hlasů, které pomohly národovcům do parlamentu. Jenže Fico už národní stranu nepotřebuje. Ve výhledu pro možné vládnutí je potenciální partner, který je daleko radikálnější, a to sice Hnutí Republika. Jeho podpora se pohybuje okolo 13% a je s tím tudíž třeba do budoucna počítat.
9: Tolik Kamila Pešeková. A pohled do Spojených států. Ještě před pár měsíci by se rozhodně nestalo, aby někteří republikánští kandidáti mluvili veřejně o nutnosti ukončit válku s Íránem, byť jich není mnoho. A z republikánských řad zní také kritika Trumpovy deportační politiky. Slovo má Matěj Schneider, redaktor serveru Voxpod.
15: Ve Spojených státech se blíží listopadové volby do kongresu a republikáni tuší průšvih. Není divu, jejich prezident Donald Trump za poslední rok udělal maximum proto, aby jeho obliba u Američanů klesla. Od plácání se v Epstein Files přes rozpoutání nepopulární války až po stále rostoucí životní náklady, k nímž řada jeho kroků přispívá. Vnitrostranickou kritiku Trump a jeho spojenci velmi agresivně potírají. Své by o tom mohl vyprávět Thomas Massie, jehož prezident nechal za kritiku vytrestat v primárkách a který kvůli tomu v kongresu končí. Teď už jsou ale primárky za nimi a někteří další republikánští politici se před nadcházejícími volbami začínají od Trumpa distancovat. O nutnosti ukončit válku s Íránem tak mluví republikánští kandidáti v Michiganu a Ohio, ať už usilují o křeslo ve sněmovně reprezentantů, v senátu nebo o post guvernéra. Není to bůh ví jak drtivé množství, ale ještě před pár měsíci by se to rozhodně nestalo. Michigan a Ohio ale nepatří mezi ty nejrepublikánštější státy. Více alarmující je pro Trumpa a republikány ve Washingtonu váhání, které přichází od kandidátů v Iově. To je stát, ve kterém v uplynulé dekádě konzervativní kandidáti mnoho problémů neměli. I někteří zdejší republikánští kandidáti do sněmovny reprezentantů se teď stavějí proti válce s Íránem. Podobně mluví Ashley Hinsonová, která se v Iově uchází o senátní křeslo. Ta se navíc vyhnula společnému vystoupení s viceprezidentem J.D. Vancem, který do státu přiletěl podpořit republikánskou kampaň. Když se senátní kandidátka vyhýbá vlastnímu viceprezidentovi, je jasné, že současná administrativa není v těchto končinách něčím, čím by se chtěla chlubit. Největší předvolební šok ale přinesla členka dolní komory Maria Elvíra Salazarová. Ta se uchází o znovu zvolení v okrsku na Floridě. A to je stát, který byl v posledních letech spíše republikánský, byť zdaleka ne tak jako Iowa. Překvapivá je ale sféra, kterou si vybrala pro kritiku Trumpa. V nedávném televizním spotu se Salazarová distancovala od Trumpova deportačního tažení. Prezidentovi v něm vzkazuje, že zašel příliš daleko a vyčítá mu zadržování lidí bez trestního záznamu. Dokonce naznačuje, že Trumpovi jeho migrační poradci neříkají celou pravdu a že by to republikány mohlo stát hlasy hispánských voličů, kteří mu v roce 2024 pomohli k návratu do Bílého domu. Trump kritiku neunesl. Ještě v září vyjadřoval Salazarové podporu. Teď říká, že on je silný ve věci zabezpečení hranice, zatímco Salazarová není. Bílý dům se přímo nevyjádřil k tomu, zda Trump svou podporu stále drží. Na sociální síti Truth Social však na sklonku září sdílel celou sérii příspěvků, které floridskou političku ostře kritizují. Salazarová se uchází o znovu zvolení v silně hispánském okrsku. Po volbách roku 2024 se republikáni chlubili tím, že přes Trumpovu ostrou migrační rétoriku v mnoha podobných okrscích volebně posílili. Letošní volby ukážou, nakolik šlo o trvalou změnu a zmíněný floridský okrsek bude jedním z klíčových testů. Odpor vůči válce s Íránem na středozápadě bude dalším.
9: Matěj Schneider byl posledním autorem středečních názorů a argumentů a za všechny autory i redakční kolegy se ze studia Českého rozhlasu Plus loučí Ondřej Konrád.
16: 3 hodiny.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Poslanci by měli dnes hlasovat o nedůvěře vládě. Ekonomika Spojených států ve druhém čtvrtletí vzrostla víc, než jaký byl odhad. Čeští fotbalisté do 21 let porazili Bulharsko a mají jistou baráž o mistrovství Evropy. A dnes bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti, teploty do 25 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Ani ve středu se poslanci nedostali k hlasování o nedůvěře vládě. Schůze bude pokračovat dnes. Včerejší jednací den zaplnili projevy převážně opozičních poslanců. Ti vládu kritizovali za hospodaření Česka nebo za útoky koalice na různé instituce, včetně zpochybňování soudů. Podle předsedy sněmovny Tomia Okamury z hnutí SPD je schůze předvolební kampaní opozičních stran.
17: Ze strany opozice je to spíše takový předvolební výkřik, protože příští týden jsou komunální a senátní volby. Ze strany opozice nepadají žádná nová témata. Samozřejmě v opozici je 5 stran, které mají úplně totožný program, to znamená zástupci všech 5 stran recyklují úplně stejná témata.
4: K vyslovení nedůvěry potřebuje opozice 101 hlas. Přidat by se k ní tak muselo 9 koaličních poslanců, říká Samuel Volpe z Pirátů.
18: I ty samotní koaliční poslanci by měli být prostě znechucení z toho, jak vláda přistupuje k mnoha otázkám, jak se například šetří. My v dnešní době bychom do obrany měli investovat mnohem větší částky, než investujeme.
4: Kabinet premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO čelí hlasování o nedůvěře už podruhé za 8 měsíců. Americká ekonomika rostla ve druhém čtvrtletí letošního roku rychleji, než se čekalo. Hrubý domácí produkt se podle amerického ministerstva obchodu zvýšil o 2,2%. Podle předchozích odhadů to mělo být o 1,5%. Za zlepšením je podle ministerstva příznivý vývoj investic, spotřebitelských výdajů i výdajů vlády. Podle agentury Reuters americká ekonomika zatím odolává negativním dopadům války USA s Íránem. Růst podporují mimo jiné rozsáhlé investice související s umělou inteligencí. Poskytovatelé péče v Moravskoslezském kraji varují před zhroucením sociálních služeb. Největší organizace podle svých ředitelů letos získaly od státu na provoz o 58 milionů korun méně než loni. Náklady na zaměstnance i provoz přitom stoupají.
19: V letošním roce poprvé jsme v tom dofinancování byli tak kráceni, že už mnozí ředitelé jedou prostě na krev.
20: Upozorňuje oblastní ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Marcela Mikulová. Moravskoslezský kraj ale podle náměstka hejtmana Stanislava Kopeckého z ANO, který kandiduje v říjnových volbách, peníze navíc nenajde.
21: Není možné žádat z rezervy žádné peníze, protože tam jsou alokované peníze v případě živelných pohrom.
20: Se státem chtějí organizace ještě jednat. Jinak by už na konci roku museli omezit třeba provoz azylových nocleháren nebo stacionářů pro handicapované. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
4: Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila baráž o mistrovství Evropy. V předposledním zápase kvalifikační skupiny porazila v Hradci Králové Bulharsko 1-0. Ve 54. minutě dal jediný gol zápasu Lukáš Mašek. Češi mají v tabulce jisté druhé místo za Portugalskem. A dospělý reprezentační A tým má novou posilu do útoku. 23-letý německý rodák Ryan Nadery se po vyřízení potřebních dokumentů připojil k národnímu týmu.
22: Byl jsem trošku nervózní, musím jako upřímně říct, to jsou úplně noví lidi, to je jako kdyby se šel k novému týmu, znáš pár z televize a teď si tady s nima. Je to hezký pocit, všechny byli hodně hodní ke mně, mě přivítali hezky a jsem prostě hrozně rád, že jsem tady.
4: Čeští fotbalisté v pátek odletí do Španělska, kde je o den později v Oviedu čeká zápas Ligy národů proti domácímu výběru.
5: Nehoda na dálnici u Frýdku Místku a omezení na D5 za Berounem. Dálnice D48 je opět průjezdná u Frýdku Místku směrem na Český Těšín. Na 47. kilometru se při kolizi dvou osobních aut jedno vozidlo převrátilo na střechu. Na místě pokračuje vyšetřování, už je to ale průjezdné jedním pruhem. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně za odbočkou na Králův dvůr. Na kilometru 24,5 silničáři opravují svodidla, pohybují se v levém pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové Opavé do Prahy se pracuje ve zúžení za odbočkou na Pečky. Od 35. kilometru je uzavřený levý pruh vedený protisměrem a v pravém pruhu je plynulý provoz. A následky nehody překážejí u Lenory na Prachaticku. Na silnici 39 do Volar auto srazilo srnu. Očekávejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Dnes čekáme jasno až polojasno, během odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Ahoj Jano, zdravím tě přes Atlantik zase z Prahy.
2: Ahoj Honzo, zdravím tě přes Atlantik a já tentokrát z Nebrasky.
0: Já jsem Jan Kaliba.
2: A já jsem Jana Ciglerová a tohle je náš nový podcast. Pořad Českého rozhlasu Plus přes Atlantik.
0: Budeme se dnes bavit hodně o podpoře Donalda Trumpa, která vůbec poprvé klesla pod 30%, bylo to v zářijovém průzkumu od American Research Group. To je taková symbolická, psychologická hranice, řekněme, těch 30%. Další průzkumy a i takové ty průměry průzkumu ukazují čísla nad 30%, kolem 35% je teď ten průměr. Každopádně i

0: prezidentské období a my máme vlastně i nějaké historické srovnání toho, jak na tom byli v podobném období svého prezidentství Trumpovi předchůdci a opravdu je nejníž ze všech.
1: Nejméně ze všech, kromě Richarda Nixona, ten byl v té době těsně před rezignací a ten je jediný prezident v americké historii, který měl ještě nižší popularitu.
0: Když to srovnáme s tou bližší historií, řekněme, tak nejobvyklejší číslo pro prezidenty v tomto období, tedy ve druhém roce před midterms, před těmi kongresovými volbami, je plus minus třeba 45% podpory. Obama dvakrát, anebo první období Clintona i Reagana, to jsou čísla kolem plus minus 45%. No a pak je tu Joe Biden, ten měl kolem 37%.
1: 37%. A pamatuješ se na ten moment, kdy se to Joe Bidenovi sešuplo na těch 37% a vlastně se to nikdy nevrátilo?
0: Tam se to dá identifikovat, vlastně to byl ten Afghánistán, ten velmi zběsilý únik stažení vojáků amerických celé té mise z Afghánistánu, což vlastně naplánoval už předtím Donald Trump. The last American military plane left from Kabul's airport at 3:29 p.m. Eastern time. Criticism is growing over US troops chaotic exit from Afghanistan. We are blaming the Biden administration 100%. Ta realizace Bidenova byla taky taková, že na to veřejnost reagovala velmi negativně, bylo to velmi chaotické a tam i v těch křivkách potom té popularity je dodnes vidět ten sešup, to bylo to první léto Bidenova prezidentství. Máme, Jano, vlastně nějaký takový moment u Donalda Trumpa, nebo je to spíš kontinuální pokles?
1: Tam se nedá říct, že by to byl jeden takhle konkrétní moment, po kterým by se to už nikdy nevrátilo. Donald Trump nastupoval s poměrně vysokou popularitou, byla s ním spojená určitá očekávání, dokonce měl i kladná očekávání od části lidí, která ho nevolila. Byla vidět tam ochota Američanů, sice jsme tě nevolili, ale jestli se ti to povede, budeme ti fandit nebo fandíme ti, protože jsi náš prezident. Donald Trump už nikdy neměl tak vysokou popularitu, ta jeho popularita klesá od toho prvního dne, co vlastně nastoupil do funkce a zároveň stoupá do procento lidí, kteří nesouhlasí s jeho výkonem ve funkci. Potkali se tyhle ty dvě linie někdy kolem 10. března, velmi záhy po jeho nástupu, měsíc a půl, dejme tomu, po nástupu do funkce, ale výraznější takový sešup a vlastně potom už dál, jenom to pokračuje v této tendenci kontinuálně až dodnes, byly tarify zavedení cel 2. dubna v loni v roce 2025. In a few moments I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that. Tehdy si vlastně proti sobě poštval takovou první část, nebo rozezlil první část těch voličů a to byli lidé, kterým šlo právě o tu ekonomiku, o ten biznis, kteří věřili tomu, že on se umí dobře ekonomicky rozhodovat. Tarify a cla ve výsledku vždycky zaplatí ti koncoví spotřebitelé. Byť se to prezident i Bílý dům snažil prezentovat jinak, tak na konci už to vlastně bylo znát, že ty ceny vzrostly spotřebitelské právě kvůli tomu, že Trumpova administrativa nasadila tarify.
0: Tím se dostáváme k té zásadní otázce, čím to je, protože připomeňme, že i tedy oproti svému prvnímu období je na tom s podporou a popularitou Donald Trump níž, tam to měl v tomto čase kolem 40%, ale je to tedy jenom touhle ekonomickou situací, těmi cly?
1: To zavedení cel byl takový první moment, ale další moment určitě jsou zátahy ICE, těch imigračních agentů vůči migrantům. Část jeho voličů to nadále podporuje a podporuje to dodnes, ale tím si zase rozezlil určitou část voličů. Zase jsem s nimi mluvila, kteří jej volili, kteří mají jihoamerický původ, přišli do té země čerstvě odjinud. To jsou lidé, kterým se ne všem samozřejmě, ale velké části se nelíbí být, s jakou agresí se imigrační agenti pustili do lovení migrantů a jejich deportace. Slyším argumenty lidí, kteří mi říkají, my jsme viděli, nebo my jsme mu věřili, že chce vyhostit ty kriminálníky, ty zločince, ale tady vyhazuje abuelas, což je španělské babičky a chůvy, a to se nám určitě nelíbí. Další takovou část svých voličů, oni přišel kvůli Epsteinovým složkám. To je kauza, u které si spousta lidí slibovala, že on to konečně odhalí a on ukáže a poukáže. Mysleli si, že většina z těch lidí budou ti demokraté, protože tak jim to vlastně Trumpovi spolupracovníci prezentovali. Nebylo to tak. Takovou viditelnou byla poslankyně republikánská Marjorie Taylor Greene. Ta přímo otevřeně říká, toto byl moment, kdy my dva jsme se rozešli, a bylo jen málo horlivějších podpůrkyň, obdivovatelek a podporovatelek, než byla Marjorie Taylor Greene. A poslední, a to je velká část důvodů, proč ztrácí popularitu, a to je válka proti Iránu. To je něco, s čím lidé nesouhlasí, s čím nesouhlasí většina americké společnosti, s čím on sliboval, že nebude válečný prezident, že bude pravý opak, že bude uklidňovat ty konflikty.
0: Na tom se vlastně štěpí i ta jeho koalice, dá se říct. Já jsem mluvil před těmi prezidentskými volbami s lidmi, kteří říkali právě, já budu volit Donalda Trumpa, protože on nepovede žádné zbytečné války, byli to ti jeho jádroví voliči, takže spolu s těmi Epsteinovými soubory tyhle dvě věci možná můžeme označit za velmi zásadní právě i pro to tvrdé jádro Trumpových voličů.
1: A navíc nás ten Irán vrací zpátky k té ekonomice, což byl ten začátek jeho klesající popularity, a to proto, že v důsledku těch útoků Irán zablokoval Hormuzský průliv, stoupla cena ropy a cena benzínu pro Američany je klíčová, protože oni jezdí daleko více než my, takže daleko častěji jsou na těch pumpách a daleko častěji vidí, jak roste ta cena, která od té doby je vyšší o 50%.
0: Ale samozřejmě tady máme to tvrdé jádro Trumpových voličů, které je menšinové v celé společnosti, ale v republikánské straně je většinové už velmi solidně nějaký čas a je stále stabilní, ale možná můžeme teď mluvit i o tom, že se i to začíná teď v téhle situaci drolit.
1: I to se začíná drolit a ukazují to studie nebo mnohé výzkumy. Jednu z nich bych zmínila analýzu Hudsonova institutu. To jeho jádro, ta koalice, se začíná trhat hlavně kvůli cenám, kvůli zahraniční politice a také migraci. Víš dobře, že názorově se od něj oddělují i veřejné osobnosti, kterého dříve velmi silně hlasitě podporovali Laura Loomer, Tucker Carlson, moderátor bývalý Fox News. Jsou to zkrátka lidé, kteří jsou nespokojení s ekonomickou situací, a nebo že se jim nelíbí některé z těch jeho kroků. A je potřeba říct, že ne vždycky ty známé osobnosti někdy jsou dříve před tím trendem mezi těmi voliči a někdy právě následují ten trend, že cítí, že ti voliči se od něj začínají odvracet, takže je otázka, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce, ale každopádně to ukazuje, že Donald Trump má takovou schopnost být takovým lepidlem pro poměrně nesourodé názorové skupiny pravicového nebo konzervativního voličstva, a je otázkou, co se vlastně s těmito lidmi stane. Někteří jsou protižidovští, někteří jsou protimuslimští, někteří jsou pro sociální podporu, někteří jsou proti sociální podpoře. Je otázkou, co se stane, až toto lepidlo, ten Donald Trump, vlastně nebude tím hlavním lídrem republikánské strany.
0: No, u Tuckera Carlsona je to obzvlášť zajímavé, to je opravdu člověk s velkým vlivem, bývalý moderátor Fox News, a teď má svůj vlastní podcast a ten je tvrdě proti třeba válce s Iránem a má velké trumpovské publikum, ale teď Trumpa vlastně otevřeně kritizuje.
2: Trump has been disloyal to the United States. Totally disloyal to the United States. He cheated on the United States with a foreign power.
1: otevřeně kritizuje a dokonce se omlouvá za to, že ho volil. Jeho rozhovory z poslední doby jsou vyloženě sebekající a říká, já jsem chtěl něco změnit, já jsem chtěl mu rozmluvit válku proti Iránu a naivně jsem si myslel, že se mi to může podařit, ale nepodařilo.
0: No ale já se chci zeptat, ty jsi doteď žila na Floridě, obklopená mnoha Hispánci a určitě mnoha Trumpovými voliči a už jsme to zmiňovali, tu situaci s imigrací, se zásahy ICE, jak podle tebe tohle taky pomáhá vlastně drolit tu Trumpovou koalici, protože řekněme, že ta hispánská nesourodá, americká hispánská komunita, obrovská, pomohla v roce 2024 podle čísel, která máme Trumpovi do Bílého domu. Oni se k Trumpovi ve velkých číslech Hispánci přiklonili. Tak jak moc teď styl, kterým teď vede ty zátahy toho úřadu pro imigraci ICE, tak jakým způsobem se od něj případně i odklánějí tito lidé?
1: Samozřejmě nejsou to všichni, ale já jsem žila ve velmi silně republikánské části Floridy a kolem mě byli zejména jihoameričané a zejména lidé latinoamerického původu a zejména republikáni. A byl to takový vějíř různě intenzivních republikánů. A to, co si všímám u těch, co se od něj odvrátili, tak bylo vždycky to společné téma těmto lidem, protože oni spadali do té vyšší příjmové kategorie, tak byla imigrace v tomto případě. Nelíbilo se jim, jak zachází s jejich bratranci, kamarády, sousedy a byť třeba nikdo z nich, co si tak vybavuju, nebyl ochotný ještě přeběhnout na druhou stranu a hned jít volit nějakého demokrata nebo demokratku, tak rozhodně byli už poměrně smíření s tím, že otevřeně formulovali to, že je Donald Trump zklama. Jeden můj takový známý, dobrý, opravdu člověk, který nosil i takovou tu žlutou paruku na hlavě, tak jak má moc rád Donalda Trumpa. Jo.
0: Jsem se neviděl.
1: Já ti to ukážu. On mi pak jednou taky na tu hlavu dal, tak máme takovou veselou fotku spolu. Tak to je člověk, který říkal, že jej strašně mrzí to, jak se jeho administrativa chová k migrantům a k imigrantům a k Latinos. Říká, já nemůžu jít ani s kamarádama ven, oni už se bojí jít i do baru, oni se bojí prostě vycházet na ulici, aby někdo nesebral.
0: No ale na druhou stranu spousta i právě Hispánců s Donaldem Trumpem neochvějně zůstává, o tom jsem se teda zase přesvědčil já při nedávné návštěvě Spojených států. Potkal jsem, pamatuju si, u Los Angeles takovou republikánskou komunitu na jedné akci a potkal jsem tam i republikána oddaného Trumpovi, jmenoval se Jesus Henao, byl to původem Kolumbiec, respektive on už se narodil ve Spojených státech, rodiče přišli z Kolumbie. I was born here, my parents migrated from Colombia, they came here legally. My wife, I brought her from Colombia, so... Říkal mi třeba i to, že jeho manželka, která je taky kolumbijského původu, tak se snažil do země dostat svou tchýni. Bring my mother-in-law legally in the United States
1: and about $5,000 and all this time to bring her in legally. Chain migration, řetězová migrace. It's not fair. It's not fair the people that come here and do it
0: legally. Naznačoval, že on to má opravdu vydřené, že to udělal legálně a že pokud to takhle bude dělat každý, takže to bude v pořádku i pro Trumpovu administrativu, což víme, že zkrátka tak není, protože jsou případy třeba haitské komunity, která přišla jako uprchlická do země legálně podle nastavených pravidel a teď Trumpova administrativa pro tisíce a desetitisíce těchto lidí najednou ten status zrušila a oni jsou tam najednou nelegálně, byť se všichni snažili to udělat tou legální cestou, ale všímám si, že to je častý argument trumpovských příznivců, že oni i s touhletou tvrdou imigrační, protiimigrační linkou souhlasí, protože když to lidé budou dělat legálně, tak Amerika může zůstat tím domovem imigrantů, což ale se úplně nekryje teď s tou realitou.
1: Tak Donaldu Trumpovi a jeho administrativě se podařilo to, co se vytyčil, to znamená znepřístupnit Spojené státy. Ta migrace prakticky klesla na nějaká mizivá čísla od té doby, co on se vrátil do Bílého domu, ale platí ten argument, že ti lidé, kteří si prošli tím těžkým vstupem do Spojených států a obtížným, tak říkají, proč proč já jsem to měl mít těžké, vy to máte mít lehké.
0: Můžeme možná udělat jenom takový rychlý průlet, jací lidé ještě jsou v tom tvrdém jádru Trumpových příznivců. Určitě tam bude hodně takových tradičních republikánských voličů, kteří zkrátka stále pokračují, protože demokraty by nikdy nevolili a stále pro ně nebyla překročena nějaká červená linie. Jsou to třeba i takzvaní single issue voliči, že jim jde hodně o jedno téma nebo několik málo témat, jako jsou třeba interrupce a jsou třeba proti přístupu k interrupcím a tohle Donald Trump vědí, že prostě jim zajistí, jsou mu vděční, kolik soudců takto smýšlejících donominoval během prvního období do nejvyššího soudu. Jsou to určitě lidé v tom tvrdém jádru, kteří jsou proti elitám a establishmentu. Donalda Trumpa za jeho součást nepovažují a stále věří, že on je ten, který dokáže ten systém, který začali oni z nějakého důvodu nesnášet, nenávidět, takže on ho zkrátka dokáže naprosto vykolejit a stvoří něco jiného, nového. Možná by nás překvapilo, kolik lidí opravdu chce v Americe vládu tvrdé ruky, opravdu něco jako diktátora. Setkával jsem se s takovými třeba kolem útoku na Kapitol, těch manifestací tam ve Washingtonu bylo více a pamatuju si dodnes na jednoho člověka z Pensylvánie, který tam přijel v takovém kostýmu George Washingtona a opravdu říkal takové věci typu, tak a doufám, že Donald Trump se udrží u té moci a potom to udělá po svém. DHS, FBI, IRS, CIA, all those leaders need to be removed. They're all deep state actors. They've been that way for the long. Vlastně to, co se děje do velké míry teď s odstupem během toho druhého období a vyhází prostě z každého úřadu, z každého ministerstva desítky nejvýše postavených lidí a dosadí si tam své loajální.

0: education. Vlastně se to teď začalo opravdu dít, ale velkou roli budou hrát určitě i dezinformace, se kterými Donald Trump pracuje, ať už se to týká voleb v roce 2020, ať už se to týká covidu i dalších témat. A vzpomínáš si na ten náš společný rozhovor, který jsme vedli ve Filadelfii?
1: Rachel a Bill.
0: Byli to Rachel a Bill a vím, že jsme se jich potom ptali na to, jestli jsou tedy spokojení se situací v zemi, protože mnoho lidí protestuje, jsou ty No Kings protesty proti Donaldu Trumpovi. Oni byli z Ohia.
1: Přijeli do Filadelfie, aby se zúčastnili těch oslav 250. výročí nezávislosti. My jsme se s nimi začali bavit, pokládali jsme jim otázky a dlouho jsme nevěděli, kam se vlastně ideologicky řadí, viď? Protože oni...
0: Bylo to takové nečitelné.
1: Bylo to nečitelné. A vlastně říkali, my jsme tady, my nesouhlasíme s tím, že nám někteří lidé chtějí sebrat tu zemi a věříme to, že ti čtyři zakládající otcové, že to mysleli správně a teď se to někteří lidé nově snaží dezinterpretovat a to pořád vlastně by šlo aplikovat na obě strany, ale poznala jsem, kam ideově patří ve chvíli, kdy se začalo mluvit o covidu. To jsem pochopila, že to je pro ně vlastně takový ten moment, kdy možná mohli být nějaký neutrální nebo tak, ale absolutně se to v nich zlomilo.
2: If you want to look at tyranny, you think about what happened during COVID. That's when the people really lost their freedoms and powers, is when they were told that they couldn't go inside a building unless they injected themselves with some was something we didn't really even know what was in it and actually didn't even work for the purpose that it said it was supposed to.
0: Ta opatření, která vlastně ve Spojených státech nebyla rozhodně tak silná jako třeba tady v Česku, tak
1: ještě,
0: pro mě
1: která
0: to bylo...
1: zaváděl Donald Trump, protože
0: ano,
1: covid vlastně začal
0: Donald Trump uzavřel zemi vlastně.
1: Uzavřel zemi i pro mě.
0: Ale pro ně to bylo hodně traumatizující zjevně a pracují do dneška evidentně s mnoha konspiračními teoriemi kolem toho. To tež vlastně platilo, jsme se pak dostali i k těm volbám v roce 2020. Tvrdili, že prostě se najednou objevilo 20 milionů hlasů, aby ukradli vítězství Donaldu Trumpovi a potom v dalších volbách, že se zase těch 20 milionů hlasů vypařilo, přitom nic takového se tam nestalo.
2: There were 20 million less votes in those elections. For some reason,
3: the average throughout the years.
2: Go look it up. And for some reason in 2020, all of a sudden we had 20 million more votes than we've ever had. Guess what happened in 2024? It went back down to normal. So where did those 20 million votes come from?
0: Když jsem se ptal na ty No Kings protesty, jestli třeba ti lidé nemají nějaké validní argumenty, kteří chodí protestovat proti administrativě Donalda Trumpa s tím, že táhne Spojené státy směrem k autoritářství, tak oni hned právě přišli s tím covidem a že prvky tyranie to pro ně mělo za covidu, měli to spojené s Bidenem, ne s tou první fází za Donalda Trumpa a vlastně hned odváděli, vůbec neodpovídali na tu původní otázku, takže vlastně se ukazovalo, že vůbec nemají vůli a ochotu nějak kriticky uvažovat o Donaldu Trumpovi a jeho prezidentství, tak jako jejich spoluobčané, kteří chodí protestovat. A bylo na tom hezky vidět, jak Donald Trump umí s tímhletím smýšlením svých příznivců pracovat, protože pokud mu uvěří jednu takovou věc, už je pro ně pak asi o to složitější tu důvěru vloženou do Donalda Trumpa a tu vášeň vloženou do té jeho podpory vlastně celou popřít a odklonit se od něj.
1: To mimochodem teda i teď popisuje taková moc zajímavá studie, která byla zveřejněna v Journal of Social and Political Psychology. Ta popisuje, že spousta voličů už do podpory Donalda Trumpa investovala tolik identity, tolik emocí, že teď přiznat si omyl by znamenalo vlastně přiznat si vlastní selhání.
0: Ale ještě na úplně poslední věc se chci zeptat, nebo ji sem vnést. Pokud nepovládne tedy nakonec Donald Trump ve třetím období navzdory ústavě sám a bude někomu předávat tu štafetu v republikánské straně, kterou si naprosto podmanil, tak dokáže tuhle komunitu, to své tvrdé jádro těch příznivců, kteří za ním stále jdou, dokáže tohle někomu předat podle tebe?
1: Já slyším stále dvě jména, spíše severně slyším J.D. Vance a spíše jižní lidé Latinos stojí za Markem Rubiem.
0: To je samozřejmě ještě vzdálenější budoucnost, klíčové pro to, jak bude moct Donald Trump vládnout v těch svých zbývajících 2 letech tohoto mandátu, tak to určí do velké míry ty kongresové volby. Volební den se nám už blíží, bude 3. listopadu. A já jsem si tedy všiml, že v rámci kampaně Donald Trump osobně vyráží teď na meeting na místa, jako je třeba Oklahoma, kde má stále drtivou podporu, tak jsem si říkal, co je tohle za taktiku. Vypadá to, že buď chce radši tam, kde ho prostě mají rádi, a nebo že jeho republikánští kandidáti v těch v úzovkách nerozhodných obvodech radši prostě nezvou, vzhledem k tomu, jaká je teď ve Spojených státech atmosféra.
1: No nezvou ho tam, protože on by je stáhl dolů. I nevím, jestli se zaznamenal na jižní Floridě velké pozdvižení z toho, že jeho zavilá podporovatelka Elvira Maria Salazar, republikánka, vystoupila, natočila video a řekla: vaše imigrační tažení jste přehnali, to too much. Naši lidé, kteří tě volili, a naši lidé, díky jejich hlasům, a myslela tím latino hlasům, si byl zvolen prezidentem. To, co teď děláš, považují za zradu. A jestli takovouhle reakci on má od republikánských kandidátů, tak chápu, že jede do bezpečné Oklahomy, kde se mu tohle zatím, aspoň teda mimo velká města, nemůže stát.
0: My to budeme určitě sledovat, celou tu předvolební kampaň, ty mítinky, Jana Cíglerová přímo v terénu, určitě ji sledujte v dennodenním zpravodajství Českého rozhlasu, a za týden se můžete těšit také na náš bonus k tomuto dílu našeho podcastu Přes Atlantik. Řekneme vám některé zajímavé historky z natáčení s Trumpovými příznivci. A za 2 týdny tu bude nová epizoda, kde se dozvíte mimo jiné to, z čeho mají Američané z obou táborů konkrétní obavy během těch letošních voleb.
1: Takže epizoda za 2 týdny, bonus za týden, každý týden, každou středu od nás něco. Těšíme se na příště a sledujte naše sociální sítě. Já i Honza jsme na Instagramu, na Facebooku, na síti X, Jana Cigler anebo Jan Kaliba. Tak zase za týden.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Vláda prosazuje nová pravidla pro práci přes platformy, jako jsou taxislužby nebo dovážení jídel. Spolu s tím chce změnit definici závislé práce neboli zaměstnání. Odůvodňuje to tím, že je potřeba líp vyjasnit, kdo je zaměstnanec a kdo podnikatel. Odbory ale bijí na poplach. Varují, že nová definice povede k uzákonění švarc systému, tedy situace, kdy někdo vykonává práci zaměstnance, aniž by měl pracovní smlouvu. Doopravdy to hrozí? Nebo má vláda svým návrhem za cíl něco jiného?
4: Pro a proti Lukáše Matošky.
5: Našimi hosty tady ve studiu Českého rozhlasu Plus jsou viceprezidentka Hospodářské komory Jaroslava Rézlerová. Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: A předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. Dobrý den.
7: Dobrý den vám i posluchačům.
5: Vás oba poprosím na úvod o stručné odpovědi, potom všechno probereme v detailu. Paní Rézlerová, vítáte tu chystanou změnu definice závislé práce?
6: Ano, vítáme, protože upřesňuje tu definici. Ona to není změna, to bych jako velmi chtěla, aby se tady řekl na začátku. Ono je to upřesnění toho, co už v zákoně je. Je to lépe vysvětleno, je to vyjasněno, myslím si, že by to mohlo pomoci tomu, aby se lépe definovalo, co je a co není závislá práce.
5: Pane Středulo, proč jste za odbory proti tomuto upřesnění?
7: My jsme zásadně proti, protože to upřesnění, a to není jen z naší hlavy, ale je to i z vyjádření ministrů, kteří vysloveně říkají, že chtějí legalizovat část švarc systému, že ho neumí zkontrolovat. A to považujeme za velmi vážné. Navíc tady se jedná o transpozici směrnice o platformových zaměstnancích a cílem té směrnice není rozvolnit, ale naopak ochránit více ty, kteří pro ty platformy pracují. A to se bohužel díky této redefinici vůbec nebude dařit.
5: Zaměřme se na to, v čem se ta definice závislé práce neboli zaměstnání mění nebo upřesňuje, abych použil váš termín, paní Rézlerová. Má mít víc znaků v zákoně, což znamená, že z hlediska práva se bude jako na zaměstnání pohlížet na míň prací. Neotevře právě to dveře
8: legalizaci švart systému, jak varují odbory?
6: Záleží na tom, jakým způsobem to potom bude vykonáváno a kontrolováno, ale my na to koukáme tak, že se vlastně budou tímhletím novým ustanovením upřesňovat znaky nadřízenosti a podřízenosti, které v tom zákoně už jsou. To znamená, jestli tu práci organizuje ten potenciální zaměstnavatel, jestli má dohled a kontrolu průběžně nad výkonem práce, jestli uděluje zaměstnanci pokyny, jestli určuje pracovní dobu od kdy do kdy má ten dotyčný člověk pracovat. Takže znovu víme, že ten návrh vychází už z existující judikatury, která byla hodně rozličná, protože vlastně ta definice nebyla úplně přesná pro závislou práci. Ta judikatura je poměrně bohatá, vychází to také ze zaběhané praxe a já se teď dívám na Josefa Středu, že vypadám jako obhajovatel stanoviska MPSV, ale my si fakt myslíme, že chybělo to upřesnění.
8: A to tam teď upřesnění, je. Které vláda chce zavést a teď prosazuje,
6: ano.
8: Tak podle vás neotevře dveře švart systému?
6: Otevře dveře tomu, aby se vyjasnilo, kdo je zaměstnanec a kdo je samostatně výdělečně činná osoba, protože teď je to na případech nejasné.
8: Pane Středo, nelze skutečně tu změnu, to upřesnění vnímat tak, že ta stávající úprava nebyla dostatečná a že je potřeba vníst víc jasno, víc právní jistoty, jak říká vláda Andreje Babiše, do toho, kdo je skutečně zaměstnanec a kdo už je podnikatel?
7: Tady je zásadní mýlka, že je nějaká právní nejistota. Naopak, ona už je právní jistota. Soudy rozhodují zcela jednoznačně o tom, kdo je a není OSVČ, respektive kdo pracuje švart systému. A to je ten motiv pro tuto změnu. To vůbec není to, že by někdo chtěl zpřesnit něco, co je nedostačující. Tady je problém, že některým subjektům, podle mého soudu, to začalo vadit, protože soudy, včetně ústavního, začaly rozhodovat jednoznačně, že musí toto napravit a tento švart systém není pro ně realistický. Jsou to realistické v rámci platformových subjektů. A těm to začalo vadit enormním způsobem. A toto byl podle našeho soudu a naší domněnky ten startovací důvod. A já vůbec nevidím důvod, proč bychom k tomu měli jakýmkoliv způsobem teď napomáhat, protože vzpomínám si, když současná vláda vstupovala do Strakovy akademie, tak se s jedním z velkých témat bylo právě boje proti švart systému a podobným věcem. Ale popravdě mi vůbec nenapadlo, že způsob boje proti švart systému je legalizovat jej. A tady si pomůžu i informacemi nejenom našimi, ale třeba společnosti Parag Research, která na to udělala poměrně rozsáhlou studii, která naprosto jednoznačně dává najevo, že 70 až 90% všech aktuálních příběhů švart systému bude legalizováno. Neboli je to naprosto jednoznačné. Tady vůbec se nejedná o zlepšování podmínek, dokonce ani nepotřebujeme redefinici zákoníku práce.
8: Dobře.
7: Protože ta právě umožňuje tady tyto velmi nebezpečné věci, to znamená přechod zaměstnanců na švart systém.
8: Pani Rézlerová, co na to říkáte, že před tím upřesněním, před tou změnou definice závislé práce neboli zaměstnání nevarují jenom odbory, ale i panem Středulou zmíněná společnost PEC Research, která si zadala průzkum nebo vypracovala si průzkum, ze kterého právě vyplynulo, že naprostá většina lidí pracujících ve švart systému by se po té změně ocitla v situaci, která už by byla legální.
6: Já tady neobhajuji švart systém, to je první věc, kterou je potřeba říct. Hospodářská komora i já osobně se velmi zasazujeme o to, aby se nelegální práce potírala. Je třeba si ale říct, že se to nemůže dělat plošně, takže se budou OSVČ převádět na zaměstnanecké poměry. To by bylo velké zjednodušení. Pak research uvádí v tom svém modelování i další údaj, a to, že v České republice je 22% podílu OSVČ na pracovní síle v Evropě, což jde přesně v tom duchu, co říká Josef, že skutečně se to zneužívá v některých oblastech, s tím musím souhlasit, to bych...
8: A promiňte, že vám do toho vstupu, teď tou otázkou je, a to je to, co říká agentura PEC Research, zda ta změna, kterou prosazuje vláda, nepovede k legalizaci tohoto zneužívání švart systému.
6: Víte, problém je, že my bychom se na to měli podívat jako na celek a podívat se na to, jaké řešení pro třeba platformovou práci nebo jiné typy prací, které budou vznikat v budoucnosti, přijmeme. Protože řešit to OSVČ není šťastné, stejně jako není šťastné řešit to čistým zaměstnaneckým poměrem podle zákoníku práce, vzhledem k tomu, že mohou existovat jiné modely vztahu člověka, který pracuje pro třeba nějakou platformu, dejme tomu, že bychom ho mohli nazývat pracovník, a který by měl, tak jako je to v mnoha jiných zemích Evropy, trochu jiné podmínky.
8: Pane Středlo, není potřeba něco dělat s tím, že tady je rozkvět těch platformových prací, že víc a víc lidí pracuje pro nejrůznější dovážkové nebo taxislužby a není potřeba právě toto v zákoně nějakým uspokojivým způsobem uchopit a nepřináší to ta vládní změna?
7: Ta první věc je, že není důvod se pozastavovat nad tím, že lidé pracují v těchto nových typech zaměstnání, tím mám na mysli třeba jezdí dovážkové, ale my se předtím, než toto se přijímá, tak vůbec se nezjišťuje, jaká je situace těch, kteří tam pracují. Protože z mého pohledu to jsou opravdu zaměstnanci. Dokonce si dovolím říct, že to je skutečně skoro digitální zneužívání těch lidí prostřednictvím těch algoritmů a podobně. My jsme na to měli i ne my, ale některé politické subjekty v Poslanecké sněmovně seminář, kde byli účastní i právě lidé z těchto platform. A myslím si, že by se společnost velmi divila nad tím, jakým způsobem jsou zneužíváni. No, jak ty
8: promiňte,
7: algoritmy promiňte, jim
8: přerušu, ale vláda argumentuje, že právě prosazuje tuto změnu, vycházející z evropské směrnice, aby zlepšila situace těchto platformových pracovníků.
7: Takže první. Směrnice vůbec nežádá jakoukoliv změnu redefinice zákoníku práce, respektive vůbec toho, jak to má být pojato. Žádá vyšší ochranu pro tyto zaměstnance, to jednoznačně, a to my neděláme. My naopak chceme rozvolnit natolik, že oni budou v těch stávajících podmínkách, kdy soudy rozhodují, že se jedná o švarc systém, tak my to zlegalizujeme. A tím nepomáháme těm zaměstnancům, tím pomáháme těch majitelům těch platform, kteří skutečně vytvářejí takovou velmi specifickou, takový specifický ekosystém, ve kterém to funguje tak, že oni mají tu značku, pod tím je spoustu různých dalších společností, kterým dodávají služby.
8: Ano.
7: A když vám řeknu třeba případ, když jsem se bavil s jedním z platformy zaměstnanců, ne u žádné malé platformy, u velkého subjektu, říká, no a my každý týden dostáváme peníze. Říká, no a jak dostáváte peníze každý týden, to můžete. Říká, no my se sejdeme na nějaké střeše nějakého obchodního domu a tam to dostáváme cash. Říkám, to si děláte srandu? Říkám, máte nějaký doklad nebo něco? Ne, neboli my tímto krokem, nebo kroky, které teď vláda koná, tak jde přesně proti svým zájmům a proti zájmům občanů. Protože nedostane do budoucna vůbec žádné daně, žádné odvody.
8: Ještě se k tomu určitě dostaneme.
7: Já teď nechci říkat tu částku, ale to je vážná věc.
8: Paní Rezlerová, na ty vaše argumenty. Rezlerová, promiňte. Čím se to vysvětlujete, že vláda při transpozici této evropské směrnice do českého práva přidává tu pozměněnou definici závislé práce? To je přece něco, jak řekl pan Středula, co po nás Evropská komise nechce.
6: Nechce a je to klasický případ toho, jak my si vylepšujeme ty transpozice české verze těch zákonů evropských a děláme tam takové naše národní nadstavby. Já souhlasím s tím, že zrovna tady se prostě pravděpodobně využila situace a specifikovala se závislá práce trochu lépe. Nicméně já myslím, že ten problém je jinde. Náš problém v České republice je, že OSVČ jsou v naprosto zvýhodněném postavení vůči zaměstnancům, že odvádějí mnohem nižší daně a že samozřejmě pokud ta nerovnost bude takhle vysoká, tak bude pořád snaha některých podnikatelských subjektů utéct se k tomu využívat lidi spíše na OSVČ.
8: Byla byste pro za hospodářskou komoru, aby se to narovnalo, aby osoby samostatně výdělečně činné platili na daních a na odvodech víc, než platí dnes?
6: Vy mě chcete dotlačit ke kontroverznímu vyjádření a já samozřejmě... Ale samozřejmě musí se s tím něco udělat, jo, protože teď se omlouvám, že to trošku schodím, ale nějakou přesnější definicí závislé práce náš problém nevyřeším a v České republice máme problém. Jo, v tuhle tu chvíli nejvíc lidí na OSVČ pracuje v administrativních kancelářských profesích. To znamená, že to jsou lidi, kteří třeba dělají jako marketing nebo nějaké další činnosti, kteří by ano, souhlasím, měli být normálně zaměstnanci v těch firmách, naprosto souhlasím. A když on takový konzultant na OSVČ má vlastně při stejném příjmu pětkrát nižší náklady, že jo, tak je to výhodné i pro něj, i pro toho pseudo zaměstnavatele. Takže tady musím souhlasit, ale znovu pojďme si říct velmi otevřeně, to nebude řešit ani žádná další definice závislé práce, to bude řešit to, pokud se budeme schopni podívat na celý ten systém zaměstnávání a pracovních stavů v České republice.
8: Ale tady nejste, pane Středlo, úplně v rozporu a možná i za odbory byste připustili, že ten důvod, proč víc a víc lidí začíná pracovat ve firmě na živnost nebo bez pracovní smlouvy, že to jsou souvisí s tím, jaký je rozdíl ve zdanění OSVČ a zaměstnanců?
7: My na to poukazujeme dlouhodobě, tak to skutečně je. Ten rozdíl je úplně dramatický a je v některých oblastech odůvodněný, ale v některých oblastech naprosto neodůvodněný. Otázka zdravotní, odvodu na zdravotní pojištění, každý využíváme stejné, není v tom rozdíl a z tohoto pohledu by měla být přibližně stejná. Samozřejmě v oblasti sociálního pojištění, tam už před 30 lety řekli živnostníci, no budoucí živnostníci, že se nemáme starat o jejich důchody, že oni si to zabezpečí. A mě samozřejmě potom překvapuje, po 30 letech ti stejní, kteří to tehdy vyhlašovali, jak se oni zabezpečí sami. Teď žádají po ostatních a tím solidárně přispívají nějakým minimálním důchodem v nemalé výši, na který nikdy nepřispěli. Takže to jsou věci, které jsou velmi, velmi vážné. Prostě to nikdy nepřispěli, je, že nepřispěli takovou částku, aby vůbec získali takovýto důchod v rámci systému. Jenomže to prohloubení tady toho, co se teď děje, tu situaci násobně zhorší. My jsme si dělali ideální propočet, protože rozdíl při průměrném mzdě zaměstnance a alikvotu u OSVČ, ten je vyšší, ten je přes 60 tisíc korun přibližně, tak je rozdíl ve zdanění za jeden jediný rok 240 tisíc korun v neprospěch zaměstnance. To je takové lákadlo, tak obrovité lákadlo. A pokud vláda, když tu kobru udělala a teď ji vypíchne oči, protože už není potřeba, protože to zlegalizuje, tak v tom případě se můžeme dočkat situace, že každých 10 tisíc zaměstnanců máte plus 2,4 miliardy ztráty na příjmech ve veřejných rozpočtech. A to je drama. To už není žádná legrace.
8: Hned budeme pokračovat, jenom připomenu, že našimi hosty tady ve studiu zůstávají předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula a viceprezidentka Hospodářské komory Jaroslava Rézlerová.
4: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Paní Rézlerová, když vy tady uznáváte, že Česká republika může mít do určité míry problém s nadužíváním švart systému, nemáte stejnou obavu, kterou tady vyjádřil před chviličkou Josef Středula, že ta změna, ta nová definice závislé práce povede k tomu, že se nám v Česku švart systém ještě rozroste, že ho přibude?
6: Myslím si, že to nenastane, protože si nedokážu představit, že by se teď, tak jak ČMKOS někde publikovalo, že by se teď hromadně další zaměstnanci převáděli na OSVČ. To si myslím, že to je trošku praná hrozba. Ale samozřejmě znovu pojďme si říct, že definice nebo zpřesnění definice závislé práce není to řešení, že to určitě může pomoct vnést nějakou větší právní jistotu, ale že řešení je, že budeme hledat způsob, jakým ty nové formy práce zákonně ošetříme a že, a to se omlouvám Josefe, rigidní zákonník práce s velkou cenou práce, kterou dneska v České republice platíme i za pro nejnižší příjmové skupiny, není to řešení. Jo. Takže vždycky se bude hledat něco, co je levnější. A dokud bude šance, že tady existuje formát, který má levnější řešení, tak švart systém bude existovat.
8: Pane Středulo, nejste za odbory přece jenom trochu alarmističtí, když varujete teď ve svých prezentacích i na webových stránkách ČMKOS před tím, že zaměstnanci ve velkém budou v důsledku této změny přicházet o svá práva, protože se do té míry rozroste švart systém v Česku. Máte to něčím podloženo, že skutečně ta změna bude mít tento důsledek?
7: Tento důsledek bych byl nejradši, kdyby vůbec to nemělo. Jenomže já jsem včera byl například na debatě v jedné významné paměťové instituci, kde bylo vedení, kde byli i zaměstnanci a ten příběh jsem jim popsal, jak by to mohlo vypadat. I s tím rozdílem a můžu vám říct, že v této instituci prostě lidé řekli, no, kdyby nám to nabídli, my na to asi přistoupíme. To vůbec není o tom, co my si myslíme ve smyslu, kolik těch lidí bude. Problém je, že my tím otevíráme extrémně nebezpečnou bránu pro prohloubení destabilizace veřejných financí, protože pro lidi, kterým někdo nabídne, že bude mít o čtvrt milionu více v jednom jediném roce při průměrném výdělku, tak to prostě

0: Já netvrdím, že to vezme každý, ale že to významná část vezme. A to je to obrovské nebezpečí.
1: Ale nevíte, jak velká část to vezme.
0: Já jsem rád, že to nevím. My jenom děláme teoretický propočet, protože jakmile se toto rozjede, tak se to nedá zastavit. Jedině se to dá zastavit změnou zákona. To znamená návrat do stávajícího stavu. A my nechceme tuto etapu celou prožít. Už jsme si to prožili u zrušení superhrubé mzdy. Nám se tady nabalují další a další výpadky veřejných financí. Proto my předtím tak intenzivně varujeme, protože tento návrh má dopad, kdyby se to tak skutečně stalo a sněmovna to podpoří, tak desetinásobně větší pro veřejné finance, než je zrušení superhrubé mzdy. A to je tak vážné, to není desetina, to je násobek.
1: Můžete říct to číslo, které odhadujete?
0: My v případě, kdyby 500 000 zaměstnanců přešlo do režimu OSVČ, tak je výpadek veřejných financí 120 miliard korun.
1: Paní Rezlerová, nemáte tuto obavu, že tato změna, která vypadá jenom jako upřesnění jedné definice, může vést až k tomu, že stát bude mít takovýto výpadek každoročně?
2: Řekla bych, že 500 000 zaměstnanců je fakt jako hodně přehnané číslo.
0: Moment, já jsem řekl, kdyby přešlo, kdyby, ne že vím. Přejde.
1: Dobře,
0: kdyby přešlo, je to teoretický propočet,
1: pane
0: Středo, ale
1: děkujeme za upřesnění, nechme paní Rezlerovou dokončit.
2: 500 000 je to, s čím operujete ve veřejném prostoru, 120 miliard ročně, že jo? Si myslím, že jako velmi, velmi extrémní odhad, který nedává vůbec žádný smysl.
1: Dobře, navíc, promiňte, a kdyby ten výpadek byl v úvozovkách jenom v řádu nižších desítek miliard korun?
2: Já vůbec se nechci pouštět do žádných odhadů, jak to bude. A řeknu vám proč. Protože my budeme teď tlačit na vládu, aby se sešla pracovní skupina, aby se udělala analýza situace na trhu. Myslím si, že nemáme dostatečná data k tomu, jak to v tuhle chvíli vypadá. Ale pravda je, že švart systém je velký problém a že za posledních několik let narostl, zejména v agenturním zaměstnávání. A budeme se snažit donutit vládu k tomu, aby hledala řešení, které bude komplexní a nejenom nějaká jedna vytržená specifikace, definice, která vlastně věc de facto vůbec nevyřeší.
1: A pokud se nepletu, pane Středu, tak vy už v tomto duchu s některými koaličními představiteli jste začali jednat za odbory?
0: Ano, měl jsem tu příležitost debatovat s předsedou poslaneckého klubu SPD, panem Fialou, a musím říct, že ho to velmi zarazilo, celá ta situace. Já to považuji za dobrý krok v tom slova smyslu, že vládní koalici či její části začíná docházet, jaký problém to být může. A to je, myslím, velmi důležité, pokud to ještě bude doplněno tím, že skutečně se k tomu sejdeme, budeme o tom jednat, což mám příslib. A takže pro mne je to signál, že je možné ještě v tom něco udělat, aby se to nestalo. Protože s těmi čísly si myslím, že čísla už máme. Stačí si prostudovat právě studii PAQ Research a myslím si, že nepotřebujeme reálná čísla. Pokud budeme mít reálná čísla, to je problém, protože to znamená, že už se to rozjelo a je to nenávrat.
1: Paní Rezlerová, co k tomu chcete dodat? No, jaké případně za hospodářskou komoru máte signály ze strany vlády vy?
2: My máme příslib, že se z Ministerstva práce a sociálních věcí, že se to otevře. Toto téma, že to je důležité téma. Navíc chci připomenout, že to vláda má ve svém programovém prohlášení, že bude
0: legalizovat švart
2: systém. Vláda má ve svém programovém prohlášení, že bude řešit zaměstnance platforem nebo pracovníky platforem, že možná by tady mohla být nějaká třetí forma. Každý si to v tom prohlášení, byť je to obecné, může přečíst. Takže my věříme, že se k té diskuzi k jednomu stolu dostaneme, že ten návrh nebude vznikat tak jako většina návrhů, že ani nejsou sociální partneři přizváni k tomu, že se jim to jenom oznámí, což myslím v tomhle případě bylo taky trochu ten případ, a že se bude pracovat s reálnými daty, protože na českém trhu práce za poslední 4 roky velmi začal bujet švart systém, je to v oblasti agenturního zaměstnávání, to pan předseda velmi dobře ví.
0: Tak ve stavebnictví v IT.
2: Ve stavebnictví v IT, tam jsme vlastně byli my iniciátoři toho, že vznikla celá Kobra 26.
0: Ano.
2: A samozřejmě teď se musíme dívat na to, jak to udělat, aby nedocházelo ke zneužívání toho, co teď Kobra přináší, protože my třeba odmítáme to, co tam dneska navrhuje vláda, automatické při kontrole, kdy ten inspektor shledá, že bylo porušeno a že jde o zaměstnání, tak se bude automaticky bez nějakého správního řízení doměřovat 12 měsíců z 1,5 násobku průměrné měsíční.
1: V tom novém systému.
2: Přesně tak. A tady zase my říkáme pozor, tady může dojít k různým výkladům, k různým postojům různých kontrolních orgánů, může to být velmi nebezpečné.
1: Pane Středulo, nevítáte toto za odbory, že pokud projde ta vládní změna, tak ten platformový pracovník, který podle vás by měl být zaměstnanec, pokud bude mít za to, že by zaměstnancem měl ve skutečnosti být, že dělá závislou práci, tak se bude moct obrátit na inspekci práce?
0: To je samozřejmě pozitivum. Otázka však zní, co se stane ve chvíli, kdy platformový zaměstnanec udělá, protože už teď je vyřazován ze systému ve chvíli, kdy nepřijme nějakou nevýhodnou zakázku sám pro sebe. A ten systém ho automaticky vyloučí, takže v případě, když někdo objeví, že byl na státní úřadu inspekce práce, myslím si, že jako když to převedu do toho zaměstnaneckého poměru, tak je to v podstatě okamžité zrušení pracovního poměru ve vztahu k té platformě.
1: Jak vlastně víte, že ti platformoví pracovníci ve skutečnosti vykonávají závislou pracovní činnost zaměstnání?
0: Protože ten algoritmus, který řídí ten proces, tak ho nutí k těm aktivitám. On není svobodný. Ta domněnka, že platformový zaměstnanec je nějaký svobodný podnikatel a může si rozhodovat, co kdy bude dělat, to je takový nesmysl, to řekne jenom ten, kdo vůbec neví, jak ty platformy fungují. Takže z tohoto pohledu myslím si, že bude fajn si sednout za jeden stůl, tam si to všechno vyjasnit, říct si pravdu o aktuální praxi a z toho teprve vycházet o jakékoliv zásahu do redefinice závislé práce.
1: Paní Rézlerová, za vás, platformoví pracovníci jsou taky ve skutečnosti spíš zaměstnanci, nebo se to říct nedá?
2: V mnoha platformách skutečně ta jejich práce je řízena algoritmy tak přísně, že ty podmínky jsou velmi, velmi náročné. A proto znovu opakuju, tady se vystřelil něco tak jako ad hoc, ale my to potřebujeme celé zanalyzovat a vrátit se ke stolu.
1: Jsou de facto zaměstnanci nebo ne?
2: Já nevím.
1: Nedá se to říct,
2: nedá
1: podle
2: se
1: vás
2: to
1: tak
2: říct.
1: Jednoznačně.
2: Nedá se to říct.
1: A u toho skončíme s viceprezidentkou Hospodářské komory Jaroslavou Rézlerovou. Díky, že jste přišla.
2: Děkuji za pozvání.
1: A předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou. Díky i vám za účast v dnešním Pro a proti.
0: Děkuji za pozvání a přeji hezký den.
1: Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů na stanici Český rozhlas Plus přeje Lukáš Matoška.
3: Posloucháte Český rozhlas Plus. Slavní hoštaplezi.
4: Víme-li dnes něco o Viktoru Lustigovi, jsou to zpravidla věci, které vyšly najevo při projednávání padělání peněz v roce 1935 ve Spojených státech amerických. Desítky dalších podvodů, které tuto postavu dokreslují, mohou být jen výsledkem legendy, kterou o sobě Lustig šířil. Zjistit po letech pravdu je složité, jak připustil i novinář Stanislav Motl. Na Lustigovo jméno poprvé narazil v 90. letech při návštěvě obávaného Alcatrazu. Když se pak v Čechách pustil do pátrání, došlo mu, že třeba ani legenda o narození Viktora Lustiga v Hostinném v rodině váženého obchodníka, který byl načas dokonce starostou, nemusí být pravdivá.
5: On měl 47 men, zhruba se udává, jo. Měl desítky pasů a i na tom Alcatrazu mimochodem ho znali hlavně ze začátku pod jménem Miller. On vystupoval nejvíc pod jménem Robert Miller. A já jsem ve svým prvním dokumentu to říkal, že je z Hostinného. A to vůbec nemusí být pravda, protože v Hostinném je badatel, historik, je to vedoucí muzea, jmenuje se pan Tomáš Anděl. No a ten teda fakt prošel všechny tam matriky, který měl možnost jako vidět a nenašel nikde. Ani to, že on teda jeden čas tvrdil, že tatínek tam byl starostou, to taky jako nenašel nikdy.
4: Lustig všelijak měnil výpovědi i před americkým soudem, který mu nakonec prokázal padělání bankovek za nejméně 134 milionů dolarů a poslal ho na 20 let do vězení. Dobrat se ale toho, kým skutečně Lustig je, to se nejspíš ani soudu tak úplně nepovedlo.
5: Pravda je, že on ze začátku, když čtete výpovědní dokumenty, mimochodem jeho vězeňský spis, já jsem ho viděl, je v Národním archivu v Americe, má 13 stran. Včetně tam jsou úžasné fotografie, otisky prstů, to fakt je autentický. A takže on trošku mění výpovědi. Takže on skutečně připouští nebo říká, že tatínek byl teda starosta v tomto městě, že celkem je z bohaté rodiny, že mohl vystudovat. Ovšem pak za 4 roky říká, že sice z Československa, ale je z chudé rodiny. Tatínek byl chudý rolník, maminka taky, měl 2 sourozence, tvrdí, a že žili v nějakém skoro chlívku, v nějakém kamenném baráku. Ve 12 letech musel ukončit školní docházku. Rusku a musel se starat sám o sebe. Takže já vám řeknu na rovinu, že čím více jako se třeba tou osobností nebo osobou zabývám, tak mám pocit, že vůbec neznám.
4: Lustig se proslavil zejména prodejem Eiffelovy věže v Paříži. Pár let po první světové válce, když se ve zbídačené Francii psalo o vysokých nákladech na její údržbu, si Lustig, který do té doby okrádal v kartách pasažéry lodí mezi Evropou a Amerikou, vymyslel historku o prodej Eiffelovky do šrotu. Vydával se za státního úředníka a od jednoho ze zájemců vylákal úplatek, aby výběrové řízení ovlivnil v jeho prospěch. Z penězi Lustig zmizel a podnikatel ve strachu z ostudy raději mlčel. Druhý pokus o stejný trik už Lustigovi po zásahu policie nevyšel a tak zmizel do Spojených států. Tam pro změnu v řadě Američanů prodal kouzelný strojek, o kterém je přesvědčil, že dokáže vyrobit kopie bankovek. Podle Stanislava Motla Lustig nemohl bez podvodů žít.
5: Ono ho to vysloveně bavilo, to byl sport, jsem pochopil, a on taky doslova řekl, to je jeden z jeho výroků, že nemůže pochopit čestné muže, protože jejich život je naprosto prázdný a nudné. Jo. Takže on vlastně vytvořil i desatero podle něj, jako podvůr, jak se to dělá, byl nesmírně šaramantní, takže to byl normálně pro ně národní sport a jemu hrozně pomáhlo to, i tehdy podvodníci, třeba jeho souputník, často Harry Jelínek, mají společno to, že byli vzdělaní, byli jazykově bavení, o Lustigovi se mluví, že mluvil 5-6 jazyky a byli strašně okouzlující.
4: Dodám, že Harry Jelínek se před druhou světovou válkou proslavil prodejem hradu Karlštejna a stejně tak prodejem jedné z pražských tramvajových linek. Viktor Lustig měl pro změnu připravit o $5,000 slavného mafiánského bose Al Caponeho. Několikrát podvedl a o spoustu peněz připravil různé americké banky, provozoval falešnou sázkovou kancelář nebo se vydával za broadwayského filmového producenta a scháněl peníze na natáčení velkofilmu v Hollywoodu. Jeho podvody zkrátka nikdy nepostrádaly určitou úroveň.
5: A on byl schopen třeba s vámi mluvit o biologii, o chemii, o fyzice. Dokonce on si nečas živil, víte, čím, že padělal třeba dopisy třeba Marie Curie a to prodával. Nebo normálně napsal báseň a normálně fakt přesvědčil nějaký galeristy, že to je báseň Maxe Wittmana. A prodali. Měl i velmi dobrý všeobecný vzdělání, ale to já si přičítám tomu, jak jezdil v té první fázi, když dělal podvody tím, že hrál poker na těch parnicích. Takže tam potkal prostě spoustu zajímavých lidí a byl učen levý, tak to hodně nějak vstřebal, jo.
4: Říká o Viktoru Lustigovi Stanislav Motl.
3: Všechny historické pořady Českého rozhlasu Plus najdete na webu plus.rozhlas.cz. Zblízka, z dálky a ze všech stran nasvítí problémy dneška reportážní pořad Zaostřeno. Analyzuje události politické, ekologické i sociální a vysvětluje, proč se odehrávají tak, jak se odehrávají. Pokud nerozumíte klimatické změně, rozhodnutím Evropské unie, dění v americké politice nebo nastavení sociálního systému, tak právě pro vás připravujeme Zaostřeno. Každou středu po 8 hodině večer na Plusu a pak na webu plus.rozhlas.cz v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Čtyři hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Senát souhlasil se snížením počtu českých vojáků k obraně východního křídla NATO. Při střelbě neznámých útočníků na autobus v západní Sýrii zemřelo 7 lidí. Kluby hokejové extraligy se budou dál zabývat případnou účastí Slovanu Bratislava v nejvyšší české soutěži. A dnes bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti, teploty do 25 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Na obranu východního křídla NATO bude možné v příštích 2 letech vyslat místo 2000 maximálně 1600 českých vojáků. V uplynulých letech se počet naopak zvyšoval kvůli ruské agresi proti Ukrajině. S omezením počítá návrh zahraničních armádních misí na další 2 roky, který projednal a schválil Senát. Před senátory to vysvětoval ministr obrany za SPD Jaromír Zuna.
7: Oproti stávajícímu mandátu dojde ke snížení navrhovaného počtu v rámci mandátu o 400 osob, čímž dojde k výraznému snížení finančních kalkulací, přičemž úkoly spojené s posílením obrany východní hranice NATO zůstávají zajištěny.
6: Podle Zuny se navíc původní maximální počet 2000 vysílaných vojáků nedařilo plnit. Armádní mise má schvalovat taky sněmovna, zatím je podpořil její výbor pro obranu. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO podal stížnost k nejvyššímu soudu v případu zneužívání dětí ze severních Čech, řekl to Radiožurnálu. Postup mu doporučilo nejvyšší státní zastupitelství. 30-letý muž z Rumburka na Děčínsku dostal za dlouhodobé sexuální zneužívání chlapců ve věku 10 a 12 let pravomocně podmíněný trest. Tejc stejně jako státní zastupitelství považuje rozsudek za nezákonný.
8: Pro mě platí a říkám to dlouho, že není možné, nechci tolerovat ukládání podmíněných trestů v případech závažného sexuálně motivovaného činu, zejména tedy u zneužívání dětí. To je pro mě nepřijatelné.
6: Nejvyšší soud už verdikt nemůže zvrátit. Jeho rozhodnutí ale může být závazné pro podobné případy do budoucna. Neznámí útočníci zabili při střelbě na autobus v syrské provincii Homs 7 lidí, 4 další lidé jsou zranění. Autobus převážel zaměstnance soukromé energetické firmy. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na místní bezpečnostní složky. Státní média chvíli před útokem přinesla informaci o výbuchu a poškození plynovodu poblíž Damašku. Do 3 elektráren přestal v důsledku incidentu proudit plyn. Stát se dnes po 10. pokusí prodat zámek Štiřínu Prahy. Vyvolávací cena v elektronické aukci je 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se kulturní památku a okolní pozemky snaží prodat od roku 2024. Původní cena byla 3 miliardy a 300 milionů. Úřad už dříve nemovitost nabídl jiným státním institucím. Ty oni ale neprojevili zájem. Čeští fotbalisté do 21 let mají jistou účast v baráži o mistrovství Evropy. V předposledním zápase kvalifikační skupiny porazili v Hradci Králové Bulharsko 1-0 a v tabulce skončí druzí. A zástupci klubů hokejové extraligy se budou zabývat myšlenkou účasti Slovanu Bratislava v české nejvyšší soutěži. Členové asociace profesionálních klubů ledního hokeje, která řídí Tipsport extraligu, se na tom shodli na valné hromadě.
9: Představitelé 9násobného slovenského mistra Slovanu Bratislava zástupcům asociace představili svou vizi. Funkcionáři českých klubů se shodli na tom, že záměrem má smysl se dál zabývat. Chtějí ale nashromáždit další informace, jak uvedla asociace profesionálních klubů ledního hokeje na svém webu. Ekonomické náležitosti případné účasti Slovanu v extralize nyní nebudou zveřejňovat. Krištof Kousal, Radiožurnál.
10: Omezení na D11 za Poděbrady i na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje ve zúžení za odbočkou na Pečky. Od 35. kilometru je uzavřený levý pruh vedený protisměrem a pravým pruhem ale projedete plynule. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy jeďte opatrně omezením mezi Mladou Boleslaví a Bezděčínem. Mezi 46. a 40. kilometrem silničáři opravují svodidla a projíždí se teď pouze jedním pruhem, i tam je to bez kolony. A na D35 počítejte s omezením před Olomoucí ve směru od Lipníku. Za sjezdem na Přáslavice na kilometru 279 silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Teploty klesají na 14 až 9 stupňů, tam, kde se už uklidnil vítr až na 5. Během dne čekáme jasno až polojasno, postupně od západu přibývání oblačnosti a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Život je jako koloběžka, řekl významný prvorepublikový politik v projevu k dětem. Právě ukázky z toho, co rozhlas v meziválečných letech dětem říkal, připomene Pavel Hlavatý v repríze pořadu Archiv Plus. Uslyšíte ho už za chvíli, po něm na vás čeká repríza Historie věčně živé, ve které nám Karolína Koubová a Martin Chadima připomenou historii Konstantinopole.
3: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.
11: Scouting, sport, středoškolské hry i nejrůznější rady do života, tedy mládež v době první republiky. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
3: Archiv Plus.
12: Vítejte. Zahájil jsem desetileté oslavy republiky z legionářů. A teď jste vy děti druzím řadě oslavovatelů. Promluvme si tedy vážné slovíčko.
11: Posloucháte jeden z mála dochovaných zvukových projevů Tomáše Garrigua Masaryka. Byl určen dětem a pochází z 28. října 1928.
12: Přeju vám, jak jsem to slýchal od malička, zdraví a boží požehnání. Abyste

0: Pojďu alkoholik. Hrejte si veselé, ale když se učíte, když pracujete, učte se a pracujte vážně. Nevyhýbejte se práci, když jste na školách. Já sám jsem vděčný za to, že jsem byl na řemesle. Jen prací se člověk stává praktický.
1: Dlouholetý československý velvyslanec ve Francii a od roku 1939 doživotní exulant Štefan Osuský pronesl na počátku 30. let dva zvukově archivované projevy k mládeži. Naše ukázka pochází z druhého z nich, z 12. dubna 1933.
2: Život měc nehybná, do zeme zasadená katedrála. Život ve skutečnosti je jako kolobežka, kterou musí člověk ustavičně pohánat, aby s něj nespadol a ruky a nohy si nezlámal. Ano, život je proces hledání rovnováhy. Každé přitlačení nohou na kole je počátkem výkyvu, kterého nebezpečným následkem musí cyklista okamžitě čelit zatlačeným pedálu nohou druhou.
1: Generální sekretář Společnosti národů Josef Avenol pronesl 18. května 1936 ve zvláštním vysílání projev přímo k československé mládeži. Jeho slova byla následně tlumočena do češtiny.
3: Que ce message est adressé parce que c'est à l'avenir, à votre avenir, qu'il est consacré.
4: Jsem si jist, že mládež československá zůstane věrna tradicím svých předků. Po staletí žili cílení souce vírou ve svůj národ. Prezidenti Masaryk a Beneš v ní čerpali odvahu, jež je vedla v hodinách daleko nesnadnější, nežli jsou chvíle, jež prožíváme. Prezident Beneš byl jedním z nejpilnějších dělníků Společnosti národů. Povzbuzení soudce tímto velkým odkazem půjdete ve stopách těchto velkých mužů a budete ve Společnosti národů i nadále s důrazem uplatňovat svoje národní tradice a svoji samostatnost.
1: Poznámka Josefa Laufra, zakladatelské osobnosti naší rozhlasové sportovní žurnalistiky, byla odvysílána 19. září 1936.
5: Mladí a milí moji přátelé, právě jste slyšeli tolik zajímavostí z antické tělovýchovy. Dověděli jste se, jak už je sport star, kdy a jak býval za starých časů propagován a mládeži na celém světě doporučoval. Važte si dnešní doby, která jeví obecné pochopení pro tělesnou výchovu a sport. Uvědomte si, že tomu jsou jen 2-3 desetiletí, co mládež musela pěstovat sport tajně na zapřenou, poněvadž mu školní úřady nepřáli. Časy se změnily. Chceme-li dnes, abyste byli přáteli tělovýchovy a sportu? Jsou-li dnes vaši učitelé vedoucími při sportu a hrách? Je to znamenitý pokrok. Nezapomínejte však, že pravým sportem není pouhé fanouškování za bariérou hřiště, přihlížení sportovnímu závodění jiných, nýbrž, že sportovcem je teprve ten, kdo sport sám také pěstuje. Nemusí v něm vyniknout i nad průměr. Nemusí vždy vítězit a překonávat i rekordy. Postačí, když cvičí a v dobré kondici udržuje své tělo, když radostí ze sportu osvěžuje svého ducha a když všichni jednotlivci z nás přispívají drobnými složkami ke společnému cíli, zdravý duch ve zdravém těle. K tomuto cíli spějme všichni sportovci, abychom posílili sebe a tím i celý národ. Sportu zdar!
1: 25. května 1938 proběhl na Pražském hradě hold československé mládeže prezidentu Edvardu Benešovi. Chlapec, který pronáší přání prezidentovi, odkazuje na Masarykův projev, který jsme slyšeli v úvodu našeho pořadu.
6: Pane prezidente!

0: Před 10 lety naši starší druzi zde, na hradě Pražském, s prvním prezidentem osvoboditelem, slavnostně slíbili, že všichni budeme vždycky a za všech okolností se řídit odkazem svých předků, jejíž třeme na vlajce na hradě, pravda vítězí. Dnes, po 10 letech, jsme přišli my, kteří jsme se již ve svobodné Československé republice narodili. Přišli jsme vám, pane prezidente, říci, že plníme a chceme stále plnit, co nám pan prezident Masaryk tehdy přikázal. Přičiníme se, abychom byli zdraví. Pečujeme o čistotu svého těla i svého okolí. Cvičíme, pěstujeme sporty, ale práci se nevyhýbáme. Máme rádi své druhy a dbáme ve školách, aby nikdo z nás nehladověl. Milujeme svoji republiku, svůj národ a jazyk, ale chceme žít i všichni v přátelské shodě. Češi, Slováci, Němci, Rusíni, Poláci, Maďaři i Rumuni, všichni, jak nás zde vidíte. V těchto chvílích stojí nás, pane prezidente, miliony pod vlajkou republiky. Miliony nás k ní vzhlížejí a připomínají si tato slova. Slyšíte, jak je živá, jak se vlní a mluví. Přejte jí a předejte neposkvrněnou příštím pokolením. Tato slova jsou nám nejdražším odkazem. Vy, pane prezidente republiky, jste za nás za všechny slíbil, když jste se s tatíčkem Masarykem tady na hradě Pražském rozloučil. Prezidente osvoboditeli, odkazu, který jste vložil do našich rukou, věrní zůstaneme. My, žáci a žákyně národních škol v republice Československé, jsme si vědomi toho slibu. Chceme vám, pane prezidente, i my v práci pro republiku oddaně pomáhat. Chceme, abyste z nás měl radost. Přejeme vám, pane prezidente, hodně zdraví. Přejeme své drahé Československé republice, aby zkvétala, aby byla ve svých dětech šťastná a zdatná.
1: Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8 večer na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
2: Následující ukázka je skutečně raritní. Hovoří maturant a pozdější excelentní básník a od roku 1948 rovněž doživotní exulant Ivan Blatný. Jeho rozhlasová přednáška byla určena našim krajanům a Československý rozhlas ji odvysílal 9. června 1938.
3: Viděl jsem v Brně maturitní tablo, na němž obklopovali fotografie abiturientů hranice mapy Československa a pod tím nápis: Budeme bránit stát. Jsem si jist, že původci této myšlenky si uvědomovali ve shodě s mnoha svými kolegy v celém našem státě, že sevřené šiky mladých Čechoslováků znamenají více než obranu ohroženého národa. Je to součást velké světové fronty, bránící svobodu a spravedlnost. Mluvili jsem o jednotě mládeže v Československu, konstatuji rád, že se často dovídáme, jaký s námi sdílí naši krajané v cizině a zvláště Češi a Slováci v Americe. Mnoho mravní posily, přátelé, znamenají nám záplavy vašich lístků a dopisů, vašich pevných bratrských stisků ruky přes oceán, mnoho zprávy o vaší propagandě pro náš stát, ať už je drobná od člověka k člověku, nebo širší. Jsme rádi, že si uvědomujete, co znamená každý z vás jako součást zdi, kterou budujeme proti lžím propagandy nepřátelské. Těšíme se, že vaše úsilí nabude ještě větší intenzity.
2: Ze stejného dne pochází i rozhlasová promluva slovenské maturantky Eleonory Kašparové.
4: Milujem zvlášť literaturu a žurnalistiku. Už jako dieťa som k nej bola mocne priťahovaná a verím, že vedená svojou láskou k nej vykonám na tomto poli kus práce a to bude moje povolanie. A môj súkromný život? V najbližšom čase bych sa rada vydala. A tým sa moje záujmy spoja so záujmami mojho muža, s ktorým v harmonickom spolužití chcem pôsobiť nielen v svojom úzkom kruhu rodinom, ale teraz, v dobách zvlášť vážných v Evropě, venovat se, nakolko mi síly a schopnosti stačí, aj nášmu drahému československému štátu. Je to vznešený úkol a doufám, že se mi podarí aspoň z části být užitočnou svojmu československému národu a vlasti. Vám, milé priateľky, želám z celé duše a sebe tiež len dožiadam, aby nám osud doprial ísť za týmito našimi túhami a ideálami, ktoré sme si postavili do života a ktoré by sme tak rady videli splnené. Chceli sme zhmotňovať svoje sny a chceme prispieť čo najlepšie k spoločnému blahu ľudskej spoločnosti. Verím v život a chcem pracovať. V tej viere podajme si ruky cez more.
2: A teď úvod reportáže ze slavnostního pochodu účastníků čtvrtých středoškolských her z 11. června 1938. Hovoří legenda rozhlasové žurnalistiky, redaktor Josef Cincibus.
5: První nádvoří Pražského hradu. Československý rozhlas postavil své mikrofony na hradní nádvoří, aby pozdravil průvod účastníků čtvrtých středoškolských her a zachytil pozdravné projevy, které prosloví zástupci profesorstva a studentstva k panu prezidentu republiky. Průvod studentstva vyšel ze Strahovského stadionu 17 hodin a jeho čelo dochází nyní k Pražskému hradu. Na Hradčanském náměstí se studentstvo řadí do pevných útvarů, aby vyslechlo projev prezidenta republiky a aby potom, až projde branami hradu, vzalo hold hlavě státu. Cestožárů, které vroubí Matyášovu bránu, vlají státní vlajky, hradní stráž v historických stejnokrojích stojí ve vyrovnané řadě a nad střechami hradu září prezidentská vlajka. Průvod středoškolského studentstva je mohutný. Na 50 000 účastníků, děvčat a chlapců ze všech krajů republiky, ze všech měst a městeček přišlo do hlavního města, aby před národními slavnostmi 10. všestokolského sletu ukázali Praze výsledky své práce a své přípravy. Ulicemi města projdou studenti a studentky v 9 stupech. Cesta vede ze Strahova na hrad Pražský a odtud přes Opiš na Klárov a na Staroměstské náměstí. Účastníci jsou v prostých občanských šatech. Hoši vyšli ve cvičebních bílých tričkách, děvčata v tmavých sukenkách a ve cvičných halenkách. V čele průvodu státní vlajka. Okolo čestná studentská stráž a členové výboru tělovýchovné sekce Ústředního spolku československých profesorů, předsedou technické komise doktorem Štercem.
2: K účastníkům tohoto pochodu promluvil prezident Edvard Beneš. Jde o dobu těsně po částečné květnové mobilizaci roku 1938, vyhlášené kvůli reálnému ohrožení naší republiky nacistickým Německem i domácí sudetoněmeckou stranou. Benešův projev je jakýmsi poselstvím mládeži, která, jak dnes víme, měla před sebou mnichovskou kapitulaci, protektorát a desetiletí komunismu. Obnovené svobody se dožil jen někteří, a to až v důchodovém věku.
6: V rámci sokolských sletů zakládáte jakousi tradici, které rok co rok přibývá na síle a také na vnitřní hodnotě. Není to tradice zvyků nebo vnějších projevů, nýbrž tradice, která má svůj program a roste s potřebami státu. Doba sama si vynutila, aby v tomto programu byla postupně zdůrazňována také složka branosti mládeže. Být silným a otužilým neznamená ještě být způsobilým k obraně, mít i obranou odolnost. Může snadno zklamat i ten, kdo má dobré, ale necvičené svaly a nervy. Proto je třeba soustavné výchovy všech sil tělesných i duševních, doplňování vědomostí, stejně jako pěstění charakteru, poznávání vědeckých pravidel, neméně než osvojování si občanských cností. Je třeba také vypětí a utužování všech sil mravní, duševní neohroženost, odhodlanost a schopnost odhadovat i situaci platí často více než silácký výkon nebo bravurní kousek. Zachovati klid a duševní rovnováhu v nebezpečí. Dbáti dochvilnosti a býti vždy na pravém místě bývá mnohdy polovinou úspěchu.
2: S vysvědčením do života, tak se jmenoval projev podnikatele Jana Antonína Bati z 12. června 1938. Naše ukázka se týká osudu Baťových spolužáků, kteří neměli od svého útlého mládí jasnou vizi svého budoucího života.
7: A je zase zajímavé si povšimnout toho, že ti, co nevěděli, čím chtí být, taky ničím nejsou. No, on mnohý z těch, kteří se dodnes špatně učil, učil se špatně i proto, že nemá před sebou životní cíl. On žije tak, jako žije zajíc, který chroustá nějaký ten zelný košťál, když nějaký má. Ale nemyslí kupředu. Nemyslí na svůj budoucnost. Pak je mu to skoro jedno. Jak si bych řekl, že to považuje spíš za záležitost rodičů, než svůj vlastní, čím jej dají učit. A to, mladí přátelé, to je špatné, to je úplně špatné. Od rodičů, zkušených lidí, kteří vás mají rádi, je možno si nechat poradit. Ale víte, oni rodiče žijí svůj život a vy budete žít také ten svůj. Oni ho za vás žít nebudou. A tož ani vám nepomůže, kdybyste si jednou chtěli stěžovat, že vám rodiče špatně vybrali vaše životní povolání.
2: Následující nahrávka pochází ze srpna 1938, a to z dochovaného fragmentu ze série rozhlasových pořadů věnovaných skautskému hnutí u nás.
8: Halo, halo. To se ozvala druhá skupina. Šla zálesácky a slavný stopař se skvělým čichem, panda Šňupálek, dobře došel k pokladu. Bohužel až druhý.
9: Stopaři čisto, že jsou tady, nazdar. Nazdar, kluci.
10: A kloukejte se, geometři, taky. No a jak jste se krásně zavíděli. Kluci, máte něco k jídlu? Já se cestou krmil jenom borůvkama. To totiž tadyhle Šňupálek říkal, abych prej si sebou nic nebral. A po táboře se přísně důvěrně šeptalo, že kukuk má sebou u herách. No tak málo, asi půl kila.
9: Ty jsi dobrý, těch nebohých deserika se vykouří, jak mě na ně upřeš tvůj hladový zrád.
11: Koukej, Pepičku, dej mať neloudí.
9: No já jim dám.
10: No já říkám, kojot, to je prýma.
11: No, nepochlebuj.
8: A jak pak se vám mládenci šlapalo?
10: Náhodou. Skvěle.
12: Pravý zálesák, to jako já. Ten nedělá žádné vopičky s mapama, ten jde klidně podle svýho mnohokrát osvědčenýho stopařskýho čenichu. Ostatně ty vaše vopičky jsou starýho čerta, platný jak mnohé jste v lese.
8: I to jsi zase vedle, to jsi vedle, i tam nám pomohl. Ovšem musíme se do nich stále dívat.
12: A brknout opaře, to není
8: dobré. Pane, můžeme se tu řídit potoky, pak hřbetními čarami terénu. Víme, kde náhle terén stoupá a zase v údolích vidíme nízká místa. Ta nízká místa jsou v úvalech označována tenkými čarami, kterým říkáme vlásečníci.
10: Něco tak nevytahuj.
9: Kluci, nechte. Jak jo, to věřím. Zrovna mi to udělal rozklad, jak profesor z univerzity.
12: Koukni. Já jsem slavný učeň velkého náčelníka Vinetua. A mapy, ty jsou pro mě ďáblovy vynálezy bledých tváří. Já jdu podle svého osvědčeného stopařského čichu, jak jsem jí řekl. Hau.
9: Domluvil.
8: Ty koukej, nalej si radši do šálku trošku čaje a pověz nám něco o svém osvědčeném stopařském čenichu.
12: Dej sem kousek sladkého prachu, bledá tvá.
9: Ta dvě, rudý bratře.
12: Můj čich a můj pozorovací talent.
9: Ha,
12: mužové, o tom by se dalo dlouho a dlouho mluvit.

0: V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Mládež prvorepubliková aneb Život je jako koloběžka. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.
1: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz.
2: No a po Archivu Plus na vás čeká repríza Historie věčně živé, ve které nám Karolína Koubová a Martin Chadima připomenou historii Konstantinopole.
1: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu.

0: Dobrý večer, začíná pořad Historie věčně živá. Dnes přinášíme opět další díl seriálu o starověkých městech a zamíříme do města, které odolávalo mnoha útokům a až na dva nebylo nikdy dobyto. Do města, které si udržovalo svou prosperitu i přes těžkosti, které sužovaly zbytek říše. Zamíříme do metropole moderního střihu, která byla centrem Byzance. Dnes se vydáme do Konstantinopole, nebo chcete-li do Cařihradu, dnešního Istanbulu. Příjemný poslech vám přejí Karolina Koubová a spoluautor pořadu historik Martin Chadima. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Dnešní Istanbul má kořeny v Konstantinopoli už v 7. století před Kristem. Když jsme v předchozích dílech mluvili o zakládání měst, jako byla Alexandrie nebo Řím, vždy byly jejich počátky spjaty s nějakým mýtem nebo s událostí ze světa nadpřirozena. Jak tomu bylo při zakládání Konstantinopole, což byla původně vlastně dorská osada Byzancion na Bosporu?
1: Tak v této osadě se také vyskytovaly staré báje a pověsti, takže původně Dorové byli přesvědčeni, že to souvisí vlastně s bohyní Jo a s příběhem kolem bohyně Jo. Stará dorská osada Byzancion ale neměla ve své době příliš velký význam, protože to bylo místo takového spíše vesnického typu a byly mnohem významnější mýty o Diovi, o Apolónovi, o Afroditě, které překrývaly ty příběhy kolem toho Byzancionu.
0: My jsme říkali tedy, že Konstantinopole má své kořeny v 7. století, co by tedy ještě vlastně dorská osada Byzancion. A než se z Byzancionu stala Konstantinopole, tak se dá říci, že to byly století, kdy tato osada jenom chátrala a upadala, čili až do 4. století našeho letopočtu, kdy si ji vybral římský císař Konstantin, co by protiváhu městu Římu. Konstantinopol se měla stát dominantou východní části říše. Jaké důvody vlastně Konstantina Velikého vedly k tomu, že právě tuto bývalou osadu si vybral?
1: Ty hlavní důvody byly dva. První byl vyloženě strategický, protože Konstantin vládl v době, kdy pomalu, ale jistě upadá vliv římské říše. Jsme někdy kolem roku 330 po Kristu. A Řím byl vystaven příliš často útokům různých národů, zejména Germánů, později Gótů, Ostrogótů, Vizigótů, Langobardů, Franků a tak dále. To bylo v těch pozdějších dobách. A navíc Konstantin sám válčil ještě s Novopersany a s dalšími. Takže z toho strategického hlediska Konstantinopol nebo Byzancion vyhovovala víc. Druhým důvodem byla skutečnost, že Konstantin se cítil v tom městečku velice dobře, on tam měl takovou výletní oblast, čili mu tam asi bylo dobře i jako člověku, ale je tam ještě jeden důvod. On si přece vzal, že vybuduje jakýsi protipol Římu, že se emancipuje od té staré římské tradice a pokusí se vybudovat město, které se stane novou moderní metropolí té jeho říše, protože on předpokládal, že se mu podaří vybudovat velkou říši a zastavit ten pád a úpadek, který zde byl.
0: Co vlastně předcházelo založení Konstantinopole, protože víme, že Konstantinus měl spor s Liciniem?
1: Nejdříve musíme říct si důležitou věc. V roce 293, nebo kolem tohoto roku, římský císař Dioklecián de facto rozdělil římskou říši na několik částí. Je to takzvaná tetrarchie. V podstatě vládli dva Augustové a každý ten Augustus měl svého Cézara, čili de facto spravovali říši čtyři lidé. Bylo to pro lepší obranu té říše, každý ten Augustus nebo Cézar měl část říše, za kterou zodpovídal v těch politicko-ekonomicko-kulturních otázkách. Konstantin Veliký, jako syn mimochodem významného vojevůdce Konstantina Chlóra, se stal jedním z těch Augustů a vládl spolu s Liciniem. Oni dokonce porazili toho západního, oni vládli té východní části říše a západního Augusta Maxentia oni porazili v roce 312 v bitvě u Milvejského mostu. K tomu se váže zajímavá legenda, křesťanská legenda. Konstantin si vůbec nebyl jistý svojí vojenskou mocí a nemohl se spolehnout ani na věrnost Liciniovu a tak slíbil křesťanskému bohu, že pokud zvítězí v té bitvě, takže celou říši nechá christianizovat. A skutečně se údajně nad tím Milvejským mostem objevilo světelné znamení kříže, kde bylo latinsky napsáno Hoc signo vinces, to znamená v tomto znamení zvítězíš. Konstantin s Licíniem porazili Maxenty a stali se jedinými vládci říše. Musíme říci, že v roce 324 ale Konstantin vypudil i Licínia a stal se samovládcem.
0: Toto čteme o založení Konstantinopole v knize Manfreda Klause Konstantin Veliký, římský císař mezi pohanstvím a křesťanstvím.
2: I hned po vítězství nad Licíniem započal Konstantin s další přestavbou říše, již symbolizuje jediný akt. Vybudování nového hlavního města na místě staré řecké osady Byzantion. V dobách, kdy vidění byla téměř každodenní součást života, to byla i v tomto případě nadpozemská moc, která mu jeho založení přikázala. Město lze chápat jako památník vítězství, a tedy vlastních Konstantinových skutků, neboť jedním z úspěchů v zápase proti Licíniovi bylo jeho ovládnutí panovníkem západní části říše. Tím Konstantin navázal na tradici zakládat na místě vítězství město vítěze. Dále se Byzantion jako nové hlavní město nabízelo ze zeměpisného a vojenského hlediska. Roku 326 byl položen jeho základní kámen. Roku 330 proběhlo jeho vysvěcení.
0: Tolik citace z knihy Manfreda Klause Konstantin Veliký, římský císař mezi pohanstvím a křesťanstvím. Co faktické ustanovení Konstantinopole, co by druhého hlavního města Římské říše znamenalo pro město i pro jeho obyvatele?
1: Tak v roce 330 Konstantin přenesl všechnu správní, vojenskou a politickou moc do Byzantionu, které bylo tedy přejmenováno na město Konstantinovo, Konstantion Polis. A dá se říci, že od té doby se datuje úpadek Říma, který později teda vyvrcholil jeho několikerým dobytím, včetně toho závěrečného dobytí v roce 476 našeho letopočtu, kdy teda západořímská říše se definitivně rozložila a zůstala tady ta východní část bývalé římské říše. Jejímž hlavním městem byla Konstantinopol. Konstantin samozřejmě povolal nejlepší umělce, malíře, sochaře, mozaikáře, protože v té době bylo velmi populární vytváření mozaik, čili používání střepů k vytváření těch mozaikových figurativních maleb, a nechal vybudovat nové chrámy, nechal vybudovat nové lázně, senát, sloupořadí, prostě tak, jak v té době ta města měla tradiční výzdobu. Nakonec se mu teda podařilo opravdu to správní centrum přenést definitivně i s tou obrovskou byrokracií do Konstantinopole, a ta se stala hlavním městem té říše.

0: Konstantin navíc městu přidělil rozsáhlá privilegia, v podstatě je velmi podobná těm, která náležela Římu, což tedy souviselo s tím, že chtěl skutečně z Konstantinopole učinit druhou nohu té východořímské říše. Například Konstantinopole nemusela platit pozemkovou daň, požívala také neobvyklé autonomie, v čele stál prokonzul, kterého roku 359 střídá městský prefekt. To vše dohromady přispělo k tomu, že z původního počtu obyvatel při znovu založení města, tedy z 80 tisíc, jejich počet dosáhl 400 tisíc. Církevní historik Sokrates Scholastikos napsal o městě i o Konstantinovi toto.
1: Město, jemuž dal své jméno a jež se dříve jmenovalo Byzancion, hodně rozšířil, obehnal pevnými hradbami a ozdobil překrásnými budovami. Učinil je rovnocenným nejpřednějšímu městu Římu. Nazval je Konstantinopolí. Zákonem stanovil, aby se nazývalo druhým Římem.
0: Druhý Řím v této rivalitě, tedy Konstantinopolis, obstála více než skvěle.
2: No určitě, protože Konstantin vlastně z tohoto sídla postupně upevnil svoji moc. Podařilo se mu germánské vpády spacifikovat tak, že část těch germánských kmenů vojensky porazil, část těch prostě usídlil na hranicích a udělal z nich v podstatě takové nárazníkové pásmo proti jejich soukmenovcům těch divokých lesů. Konstantin navíc velmi výrazně z Konstantinopole vytvořil středisko křesťanství. Už jeho manželka byla křesťanka a Konstantin sám v roce 313 vydal velmi důležitý edikt milánský, ještě s Liciniem, v němž zastavil pronásledování křesťanů. Křesťané zhruba 5 let na to, kolem roku 318, už měli dokonce rovnocenné postavení s takzvanými pohany, chcete-li s politeisty, s těmi, kdo uctívali vícero bohů. A během několika desítek let se křesťanství stalo naprosto dominantní náboženstvím, až to došlo k tomu, že císařové Theodosius a Justinianus z něj vytvořili jediné možné a dokonce, kdo by konvertoval k politeismu, tak byl potrestán smrtí. Já to zmiňuji proto, že Konstantinus právě z Konstantinopole řídil také církevní sněmy. V roce 325 proběhl jeho první velký sněm, takzvaný Nikájský. Oni totiž křesťané měli po dlouhých staletích, uvědomme si, že od smrti Ježíše Krista, případně od jeho vzkříšení, uplynulo přes 300 let. Poprvé křesťané svobodně mohli mít koncil, poznávat se ze všech krajů celé Římské říše a říct si, v co vlastně věří. A zjistilo se, že je tam nějakých 30 až 40 různých názorů na Krista. Některé z něj činili pouze člověka, některé z něj dělali absolutního boha. Prostě těch názorů bylo tolik, že na Nikajském koncilu poprvé se výrazně diskutovalo. Je nutno říci, že Konstantin do toho zasahoval, byť byl světským panovníkem, nebyl kněz, nebyl biskup. A zasahoval do toho tak, že nakonec tedy v tom Nikajském koncilu vyhrála ta strana takzvaně katolická a byli poraženi heretici nebo kacíři, kterým se tehdy říkalo ariáni, kteří výrazně konkurovali té katolické církvi nebo chcete-li tomu katolickému křesťanství. Musíme říci, že v těchto koncilech i následných byly definovány i základní křesťanská dogmata, trojiční, christologické a pneumatologické. Já to říkám jenom proto, že právě v Konstantinopoli a díky Konstantinu Velikému dneska existuje něco jako dogmatika. To znamená, církev, zejména katolická, se dnes opírá o věrouku, která pochází ze 4. století.
0: Konstantinopol se zkrátka ve 4. století stala politickým, ekonomickým a kulturním centrem východořímské říše. Stala se dějištěm hned několika koncilů, jak jsme říkali. Co toto všechno znamenalo pro okolní svět?
2: Pro někoho katastrofu, pro stoupence třeba starých pohanských kultů, ale pozor, pohanství neznamená primitivní kult, to znamená třeba novoplatonskou filozofii. Uvědomme si, že v podstatě až na přelomu 4. a 5. století byla zavřena akademie, která trvala od Sokrata, to znamená 12 let. Poslední filozofka Hypátie byla v podstatě roztrhána křesťanským davem, já to řeknu ošklivě, křesťanskou lůzou. Že to byla chátra. Musíme si uvědomit, že novoplatonská filozofie byla královnou filozofie a byla zakladatelkou toho, čemu říkáme v podstatě humanismus. A toto vše samozřejmě Konstantin svými rozhodnutími postupně výrazně omezil. Navíc Konstantin zasáhl do křesťanských svátků. Pohané, nebo chcete-li novoplatonici a další ctitelé dalších pohanských bohů, slavili totiž slunovrat, že? V prosinci. A aby Konstantin překryl tento pohanský svátek a oslavy slunovratu, tak na období toho slunovratu byl stanoven svátek narození Ježíše Krista, chcete-li takzvané Vánoce. Takže Konstantin výrazně ovlivnil i budoucí slavení křesťanských svátků. No a samozřejmě do jisté míry tím, že Germány usídlil na okraji své říše, připravil postupný rozklad té římské říše. On samozřejmě nemohl dělat nic jiného, ale uvědomme si, že méně a méně se ve vojsku objevují skuteční Římané, více a více jsou to germánští žoldnéři a nakonec i ta klasická římská kultura byla rozrušena germánskými zvyky, germánskými zákonitostmi a tak dále. Čili dá se říci, že Konstantin nechtěně samozřejmě také přispěl k budoucímu rozkladu říše.
0: K tomu se ještě dostaneme. To, že se z Konstantinopole stala křesťanská metropole, dokumentuje i křesťanský dějepisec Eusebius.
1: Město, které nese jeho jméno, výjimečně vyznamenal tím, že je zkrášlil velice mnoha bohoslužebnými místy, rozměrnými mučednickými svatyněmi a nádhernými domy, z nichž některé stály mimo město a jiné v něm. Jimi zároveň uctil hroby mučedníků a zasvětil město jejich bohu. Naplněn duchem boží moudrosti, již podle jeho uvážení mělo město nesoucí jeho vlastní jméno vyzařovat, pokládal za vhodné očistit je ode všeho modloslužebnictví, aby se v něm nikde neobjevovaly obrazy takzvaných bohů, kteří jsou uctíváni v chrámech, ani oltáře znečištěné krví porážky, ani zápalné oběti, ani svátky démonů, ani žádné další zvyklosti těch, kdo věří pověrám. Ukašen uprostřed náměstí bys uzřel symboly dobrého pastýře a Daniela s jeho lvy vytvořeného z bronzu a třpitícího se lístkovým zlatem. Boží vášeň, která se zmocnila císařovi duše, byla tak veliká, že v samotném královském sídle císařského paláce na nejvýznačnější ze všech budov bylo upevněno spásné pašijové znamení, vytvořené z nejrůznějších drahých kamenů a bohatě zasazené ve zlatě. To miláček boží učinil na ochranu své říše.

0: Konstantinus Veliký tedy učinil z Konstantinopole veliké město. Nicméně umírá při přípravě natažení proti Peršanům v roce 337. Co se tedy s jeho městem děje po jeho smrti?
1: Štěstím bylo, že přišli další velicí císařové, kteří z té římské říše, respektive z té východní části, kterou se podařilo uchovat po pádu západořímské říše, vytvořili takzvanou říši byzantskou. Je to především císař Theodosius, který na konci 4. století proslul, kromě toho, že výborně spravoval svoji říši, třeba tím, že nechal kodifikovat Corpus Juris Civilis, čili opravdu římské právo, čili ta říše dostala výrazný právní podklad. Dále to byl císař Justinian I., který už je vnímán jako první byzantský císař. A následně v 7. století císař Herakleios, který sám sobě dává titul vlastně Basileus ton Romanoi, to znamená císař všech Římanů. Po pádu Římské říše a po pádu Říma se totiž z Konstantinopole a potažmo z celé Byzantské říše stává de facto nástupnice po Římské říši a Římu. Takže byzantská moc se ocitá v 6. a 7. století na jednom z vrcholů své moci. Zajímavostí je třeba, že zcela vymizela latina, nebo latina se stala okrajovým jazykem. V Konstantinopoli, což bylo multikulturní město, zaznívala i aramejština, koptština, ale úředním jazykem byla řečtina. A dá se říci, že se stala i symbolem takové té vojensko-politicko-ekonomické moci.
0: Byzantská říše byla tedy etnicky různorodou velmocí. Jejíž populace se stávala z Řeků, helenizovaných obyvatel Anatolie, Arménů, Ilirů, Slovanů, Aramejců, Koptů, jak jste říkal, a jiných národů. Jak se vlastně toto etnické složení potom odráželo za zdmi hlavního města Konstantinopole? Jak vypadal život tamního obyvatelstva?
1: Já bych řekl, že to byla společnost, od které bychom se mohli učit. Většinu totiž těchto lidí spojovalo křesťanství, čili nějaký základní metafyzický příběh, i když tam samozřejmě byli Židé, i když samozřejmě zejména od 7. století tam docházeli a dojížděli islámští obchodníci. Zajímavé je ale, že také soukmenovci těchto obyvatel často na Konstantin útočili. Takže víme, že v Konstantinopoli se normálně pohybovali slovanští obchodníci, ale Slované se několikrát pokusili Konstantinopol dobít spolu třeba s Avary nebo spolu s Peršany. Víme, že před Konstantinopolí si velmi naběhli Langobardi, dále to byli Maďaři, Srbové, dokonce před Konstantinopolí v 9. století byli velmi tvrdě poraženi Rhosové, které my, takový variažský kmen, dneska známe pod termínem Rusové. Takže ano, v té mírové fázi života Konstantinopole všechny tyto národy se tam vyskytovaly, protože tam prostě obchodovali. Nebo se tam přivdali, přiženili jednotliví členové těchto kmenů a národů, ale v dobách války se naopak tyto kmeny třeba stávaly nepřáteli toho centra.
0: My jsme říkali, že Konstantinopolis tedy ani zdaleka nečekal tak tragický osud jako jejího konkurenta Řím. V roku 476 našeho letopočtu byla západořímská říše vyvrácena a tak i její hlavní město potom ztrácelo na významu. Naopak v tom 5. století je východní část říše upevněna, ubrání se i útokům proslulého Attily. Z vojenského hlediska se Konstantinopole považovala za nedobytnou. Chránili ji teodosiánské hradby, které z ní udělaly nejsilnější pevnost známého světa.
1: Velikou tragédií tohoto města je, že když bylo dobyto skutečně poprvé ve smyslu jako naprostého dobytí a ovládnutí nepřáteli, tak to bylo dobytí definitivní. Bylo to v roce 1453, kdy Konstantinopol ovládli Turci. Ale pozor, musíme říci, že třeba v roce 1204 Konstantinopol ovládli také křižáci. To byla dobová tragédie křesťanstva, které v roce 1054 zažilo obrovské schizma, rozkol mezi východní a západní církví a křesťané se nebyli schopni dohodnout jinak než mečem. Když konstantinopolským patriarchům a zároveň císařům teklo takzvaně do bot, tak se snažili s Římem, s tou západní částí, kde už byla silná franská říše, kde už na postupy byla římská říše národa německého, že jo? Protože po pádu římské říše ten západ tonul 200 let v chaosu, ale pak přišli frankové a založili novou velikou říši. Tak východní východní říše v čele s Konstantinopolí se snažila právě proti Turkům a Arabům získat pomoc od západních křesťanů. Jenže západní křesťané neustále chtěli, příklad v roce 1274 v koncilu v Lyonu byla založena taková zajímavá unie, kdy vlastně se jakoby východní církev dostává pod jurisdikci papeže. Ano, to samý těsně před pádem Konstantinopole zoufalý Jan VIII. Palaiologos, poslední nebo předposlední císař konstantinopolský, tak se dokonce Římu podal zcela. To znamená, on řekl, ano, naše řecká ortodoxní byzantská církev bude zcela podléhat papežské kontrole. Jenže v roce 1444 byli křižáci, kteří jeli na pomoc Byzanci, tedy Konstantinopoli, poraženi u Varny Turky a následně brzo na to byla Konstantinopol dobyta. Čili chci říct si jednu věc. Ve středověku je Konstantinopol dobyta také křižáky v roce 1204, kteří tam dokonce založí latinské císařství až do roku 1261, kdy se opět ocitá Konstantinopol v rukou takzvaných Řeků, nebo chcete-li Byzantinců.
0: Než se dostaneme k úplnému pádu Konstantinopole, který jí tedy přivodili, jak jsme říkali, Turci v 15. století, tak musíme připomenout, že Konstantinopol, potažmo Byzant, tedy byla velmi důležitá i pro Slovany. Byli to totiž právě bratři ze Soluně, Cyril a Metoděj, kteří se v 9. století vypravili na Velkou Moravu a do slovanských zemí přinesli hlaholici.
1: Rastislav, moravský kníže, zažádal o to, aby jeho země Morava byla christianizována, obrátil se na Řím, pravděpodobně se obrátil nejdřív na Řím, kde byl oslyšen, kde zřejmě tedy nenalezl příliš pochopení a nakonec se obrátil do Byzance. V Konstantinopoli tehdy vládl Michal III. A především geniální, velmi vzdělaný patriarcha Fotios. A oni pochopili, že tam mohou ubrat moc té římské církvi a tak trošku hnout žlučí německým kněžím. Takže tam poslali dva vzdělané bratry, Konstantina a Metoděje, kteří stojí vlastně za tím, že Slované se stali vedle dalších národů opravdu civilizovanými. To znamená, měli své písemnictví, měli hlaholici, měli cyrilici. Cyril a Metoděj přeložili základní a nejdůležitější písmo, tedy starozákonní pasáže, novozákonní pasáže, skutky apoštolů a tak dále. A velmi výrazně přispěli k christianizaci Velké Moravy a následně Bulharska, Chorvatska a dalších zemí.
0: Je třeba si dodat, že i díky Konstantinopoli je christianizovaná v 9. století i Kyjevská Rus.
1: Je to pravda, Rhosové v 9. století si několikrát před Konstantinopolí velmi nabili takzvaně, ale díky kontaktům s nimi se podařilo uspět i v Kyjevě, zejména za knížete Olega a posléze tedy za knížete Vladimíra. Vladimír byl na počátku 11. století, kdy umírá, dokonce považován za nového Konstantina Velikého a je zajímavé, že když Konstantinopol padne v polovině 15. století, tak právě Kyjev a následně Moskva se prohlásí za takzvaný třetí Řím.

0: Říkali jsme, že Konstantinopol byla dobyta dvakrát. Poprvé ve 13. století křižáky a pak ten fatální útok v 15. století, kdy Konstantinopolis dobyli Turkové po dvouměsíčním obléhání mohutnou tureckou armádou sultána Mehmeda II. Se 29. května 1453 vzdala Konstantinopol do jeho rukou. A takto její pád popisuje britský historik Stephen Runciman.
1: Sultán ze svého stanoviště za příkopem paniku postřehl. Vykřikl: město je naše, a poručil janičářům jít znovu do útoku. Dopředu poslal oddíl, který vedl obrovitý Hasan. Šlo s ním asi 30 janičářů, Řekové se na ně vrhli. Hasan byl sražen úderem kamene na kolena a zabit, 17 jeho druhů zahynulo s ním. Ale ostatní udrželi své pozice na palisádě a mnoho janičářů se jim hrnulo na pomoc. Řekové se houževnatě bránili. Početní převaha je však zatlačila k vnitřní bráně. Před ní byly jámy, které tam vyhloubili, když kopali zem na zesílení palisády. Mnozí Řekové byli sraženi do těchto jam a těžko se z nich mohli dostat, protože za nimi ostře vystupovala velká vnitřní hradba. Turci, kteří teď byli na palisádě, stříleli dolů a pobíjeli je. Brzy se mnozí janičáři dostali až k vnitřní hradbě a vyšplhali na ni, aniž se setkali s odporem. Náhle někdo vzhlédl a uviděl turecké prapory vlající na věži Kerkoportou. Ozval se výkřik: město je dobyto.
0: Tento výkřik znamenal i konec byzantské civilizace, definitivní zánik východořímské říše, z Konstantinopole se stává Cařihrad a později Istanbul. Osmanské říši se otevřela cesta k ovládnutí Balkánu a východního Středomoří, stává se z ní evropská velmoc.
2: Musíme říct si jednu zajímavost, že sami turečtí sultánové se považovali za nástupce římských a potažmo byzantských císařů a skutečně se považovali za jakési otce všech Římanů, což je zvláštní, protože samozřejmě Turci byli muslimové. Je třeba také říci, že do rukou muslimů padl jeden z velikých skvostů starověké architektury a to byl chrám Hagia Sophia, neboli svaté moudrosti, který patří dodnes k nejkrásnějším vlastně památkám Istanbulu. A je třeba říci, že v rokem 1453 skutečně si zadělává Evropa na veliký problém, protože Turci expandují dalších zhruba 150 let, zejména třeba sultán Sulejman, který proslul bitvou u Moháče na začátku 16. století, tak tento sultán ohrožoval Vídeň a vůbec ohrožoval celou tehdejší Evropu. Turci nakonec přestali hrát důležitou roli v 18. století, kdy se ukázala velmi jasná technická vojenská převaha Západu a takovým zoufalým pokusem Turků ještě nějakým způsobem uchovat si ty své velmocenské ambice jako reálné byl jejich vstup do Trojspolku na konci 19. století, angažovanost tedy v první světové válce, ale v té době už byly velmi výrazné povstání proti turecké nadvládě v různých okupovaných zemích, včetně Balkánu. Takže dá se říci, že posledním velkým opravdu panovníkem je Sulejman I. v 16. století, ale pak západní civilizace díky technice nakonec tu tureckou moc přemůže.
0: To znamená, že porážka Trojspolku v první světové válce nakonec učinila konec turecké velmocenské politiky. Turecká velmoc se rozpadla. Jak si tedy Istanbul, takový řekněme pohrobek Konstantinopole, vedl ve 20. století a dají se tu najít stopy byzantské civilizace?
2: Tak samozřejmě vedle toho chrámu Hagia Sophia jsou tam další menší chrámy, baptistéria a tak dále. V rámci toho vnitřního vybavení jsou ikony, ikonografie se tam nachází. Istanbul sám je součástí moderního Turecka. Významnou osobností byl Atatürk, který zdemokratizoval to moderní Turecko, dal mu sekulární tvář, to znamená zbavil moc ty muslimské kněze, respektive ty muslimské duchovní, a nasměroval Turecko mnohem blíže Evropě. Dnes to už by byl asi jiný pořad, ale dnes je, dá se říci, Turecko Evropě docela blízko, zvláště svojí přítomností v NATO a tak dále.
0: Má ambici vstoupit do Evropské unie?
2: Bezesporu, ano.

0: A to už je z dnešního pořadu vše. Zaznamenali jsme v něm proměny nedobytného centra východořímské říše Konstantinopole, jejíž hradby nakonec přece jen podlehly útočníkům a tak se spolu s jejich pádem začala psát nová historická kapitola celého regionu. Děkuji spoluautorovi pořadu historikovi Martinu Chadimovi. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Ireně Hýskové do režie a kvalitu zvuku měla na starost Helena Málková. Ukázky četl David Schneider, od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuje Karolina Koubová.
2: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. Hovory.
3: Lingvistka Kateřina Šormová pozoruje, že ukrajinskí žiaci bez dobrej znalosti češtiny majú len malú šancu dostať sa na strednú školu.
4: Pro spoločnosť by bylo samozrejme mnohem výhodnejší je podpořiť v tom vzdelávání, aby z nich vyrostli vzdelaní jedinci, kteří sa uplatní v profesích, ktoré je třeba zajímají.
3: Mnohé ukrajinské deti začnú hneď po základnej škole pracovať.
2: Hovory Taťany Čabákové. Dnes po 10. večer na Plusu.
5: O tom nikdo nikdy jak přežíval jako okupace, tomu se nevraceli.
6: Hlasy paměti. Nový podcast Českého rozhlasu Plus a Paměti národa.
7: Řada z nich prostě mlčela krátce po válce, protože ten příběh ještě neskončil.
6: Po stopách naší historie se vydávají novinářka Lucie Korcová, dokumentarista a spisovatel Adam Drda a ředitel Postbellum Mikuláš Kroupa. Podcast Hlasy paměti najdete už teď v podcastových aplikacích, v aplikaci Můj rozhlas a na webu plus.rozhlas.cz.
2: Pět hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Vláda obnovila regulaci cen paliv, platí ode dneška minimálně do konce měsíce. Na Ukrajině začínají pravidelné odstávky proudu. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci o evropský šampionát Bulharsko 1-0 a bude slunečno odpoledne, přibývání oblačnosti a teploty až 25 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Ode dneška nejméně na měsíc v Česku opět platí regulace cen pohonných hmot. Jejich maximální výši určuje ministerstvo financí. Litr benzínu Natural se tak dnes smí prodávat maximálně za 46 korun a 14 haléřů za litr a nafty za 48,72. Je to součástí opatření, která mají mírnit dopady krize na Blízkém východě, vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
9: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
8: Vláda proto taky snížila spotřební daň na naftu, i když kvůli tomu rozpočet podle Schillerové měsíčně přijde o víc než miliardu korun. Kabinet taky zastropoval marži obchodníků na 2,5 korunách za litr paliva. Poslanci by se na dnešní mimořádné schůzi mohli dostat k hlasování o nedůvěře vládě. Návrh budou dnes projednávat už třetí den. Po řadě vystoupení koaličních zástupců od včerejšího odpoledne vystupovali taky opoziční řečníci. Opozici vadí hlavně návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Na vyslovení nedůvěry opozice pravděpodobně nebude mít dost hlasů. Ukrajinci musí ode dneška počítat s pravidelnými každodenními odstávkami elektřiny. Důvodem jsou obnovené ruské útoky na energetiku, taky příchod chladného počasí a začátek topné sezóny.
10: Provozovatel přenosové soustavy společnost Ukrenergo oznámila, že ode dneška budou stabilizační přerušení dodávek proudu trvat 3 hodiny dopoledne a 5 hodin od pozdního odpoledne až do večera. Průmyslové podniky budou mít omezené dodávky proudu od rána do večera. V případě pokračujících ruských útoků na elektrárny a sítě mohou nastat i mimořádné odstávky elektřiny mimo harmonogram. Největší soukromá elektrárenská společnost DTEK k omezení dodávek přistoupila už včera. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
8: Krajský katastrální úřad ode dneška zavírá svou pobočku v Bruntálu. Lidé z regionu teď budou muset nově jezdit vyřizovat svou agendu do Krnova. Podle bruntálské radnice to sníží dostupnost služeb v okrese. Krajský katastrální úřad ale upozorňuje, že lidé mohou vyřídit řadu věcí online. Česká fotbalová 21 si zajistila postup do baráže o postup na evropský šampionát. V kvalifikaci Češi porazili Bulharsko díky brance Maška 1-0 a v tabulce skončí druzí. Nováček české fotbalové reprezentace Ryan Nadery se připravuje na premiéru v národním týmu. 23-letý útočník skotských Rangers se po vyřízení dokumentů připojil k národnímu týmu a mohl by dostat příležitost už v sobotu v Lize národů proti Španělsku. Sám Nadery věří, že do stylu trenéra Santiho Denii dobře zapadne.
1: Když hraju, že prostě dám všechno na hřišti, nikdy se nevzdám. Jsem vysoký, takže mě můžou spoluhráči přihrát jako vysokým míčem, ale taky po zemi jsem rád, když hrajem pořádně fotbal. Já si myslím, teď Santi to je vdaný a že do toho budu dobře pasovat.
8: Češi zítra odletí do Španělska, kde budou hrát v sobotu.
11: Překážka na D6 za Kněžovsí a nehoda na D10 za Mladou Boleslaví. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů nebezpečná situace za Kněžovsí. Na kilometru 57,5 leží na vozovce sražené divoké prase.
12: V levém pruhu rovno uprostřed je velikánský divočák sražený. Není to moc dobré vidět, je tam tma.
11: Na dálnici D10 z Turnova do Prahy máme hlášenou nehodu za Mladou Boleslaví. Na 41. kilometru budou u ní zřejmě zasahovat záchranáři. Počítejte proto s omezením a možným zdržením. U Hodonína pozor na nehodu na silnici 55 do Veselí nad Moravou. U Rohatce auto srazilo srnu. Připravte se na překážku na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
8: Bude jasno nebo polojasno, odpoledne od západu přibývání oblačnosti a teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20. Na Českomoravské vrchovině a na severu Čech může foukat silnější vítr. Ve Frýdlantském výběžku s nárazy až kolem 70 km za hodinu. Večer by měl slábnout. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
13: Italská premiérka Giorgia Meloniová při návštěvě Prahy řekla, že podpoří revizi systému emisních povolenek a také úsilí o dostatek financí pro společnou zemědělskou politiku i pro takzvanou kohezi, která vyrovnává rozdíly mezi slabšími a silnějšími regiony Evropské unie. V čem se zájmy Itálie shodují se zájmy Česka? Sází Andrej Babiš na italskou kartu na místo hledání shody s Německem nebo s Francií? Začíná středeční Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
2: Interview Plus.
13: Hostem Interview je odborník na politiku Evropské unie, komentátor Hospodářských novin a taky spoluautor podcastu Bruselský diktát Ondřej Houska. Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Český premiér včera mluvil o významném milníku ve vztazích. Neříká se to po každé takovéhle schůzce?
14: Naprosto, úplně po každé, i po té nejbezvýznamnější. Tím nechci říct, že tohle byla bezvýznamná schůzka, určitě ne. Ono v Evropské unii to funguje následujícím způsobem. Každá země má takový vliv za A, jak silné má argumenty, a za B, kolik spojenců dokáže přesvědčit a jakoby stáhnout je na svou stranu. Ani Němci s Francouzi, když jsou sami, nemají většinu prostě. Takže každý potřebuje spojence. No a buď český premiér nebo český prezident v Římě, nebo italský prezident nebo italská premiérka v Praze za posledních několik let byli několikrát, a to samozřejmě Česko není tou největší a nejvýznamnější zemí Evropské unie, takže to určitě svědčí o nějakém prohlubování vzájemných vazeb, a to prohlubování je dáno docela relativně společnými názory na řadu těch nejdůležitějších otázek dnešní Evropy.
13: Když mluvíte o těch otázkách a o tom, co bylo významnou agendou té včerejší schůzky, tak co byste řekl, že bylo opravdu podstatné?
14: Asi několik věcí. Migrace, respektive jakoby snaha dále přitvrdit přístup k nelegální migraci, tak se to dá asi nazvat. Na tom se dnes napříč Evropskou unii s pár výjimkami shodnou prakticky všechny státy Evropské unie. Ta doba je úplně jinde, než byla před 10 lety. Pak energetika, to je ten zmíněný systém emisních povolenek, kdy vlastně Česko a Itálie, můžeme říct, dojíždějí na svou nečinnost v minulosti, kdy Itálie ani Česko nebudovaly buď obnovitelné zdroje energie, nebo třeba

0: měl vypadat příští společný evropský rozpočet, to je ta koheze, to je to zemědělství, jak se zmiňoval na začátku, o tom se vyjednává vlastně právě v těchto dnech v Evropě.
1: Řekněte mi, když začneme tou revizí systému povolenek ETS 1, Itálie s Českem ji chtějí prosadit, vztahuje se na průmysl, chtějí, aby byl transparentnější ten systém. V čem ta revize má spočívat? V čem má být transparentnější a s kterými dalšími zeměmi by Itálie a Česko mohli tuhle revizi prosadit?
0: Ono je to hodně komplikovaná záležitost a ta komplikovanost je ještě zvyšována, řekl bych, neúplně vždy srozumitelnými hlasy, které přicházejí z Prahy konkrétně.
1: Proto vás tady máme.
0: Děkuji. Například, když se člověk podívá do návrhu státního rozpočtu České republiky na příští rok, tak ten návrh počítá se zvýšením příjmů z emisních povolenek, to znamená ETS 1. To znamená, že by průmysl, energetické firmy platili víc, odváděli víc na emisních povolenkách. A zároveň premiér Andrej Babiš říká, že by ten systém měl být buď zrušen, pozastaven nebo zastropována jeho cena té povolenky tak, aby firmy platily míň. Tak to je v rozporu, počítá-li váš rozpočet s vyššími příjmy. Ten italský přístup je, řekl bych, srozumitelnější. Ten říká, protože Italové, jak jsem řekl, jsou velmi závislí na zemním plynu, tak oni říkají a emisní povolenka prodražuje cenu plynu. Třeba v případě Česka je to nějakých 20%, tak oni říkají, přestaňme promítat cenu povolenky do ceny elektrické energie, když to zjednoduším. Tak tam je to nějaká parciální snaha o reformu. Zároveň Evropská komise už v červenci předložila návrh té reformy. Ten návrh, když to zjednoduším, říká, že by mělo být povolenek na trhu víc a firmy by je měly dostávat po delší dobu zdarma. To znamená, aby platili míň, aby prostě průmysl byl zatížen míň cenou emisní
1: povolenky. To by byla ta větší průhlednost, transparentnost?
0: Ano. A to je něco, co navrhla Evropská komise a teď členské státy o tom jednají. Samozřejmě suma sumárum, když se bavíte s českými diplomaty, tak vám řeknou, jo, to je plus minus pro nás výhodné, to jde správným směrem, ale v těch politických jednáních vždycky musíte žádat víc, abyste se pak protli někde na půlce na tom kompromisu.
1: Jsem se chtěl zeptat, jde o průnik zájmů mezi Itálií a Českem v emisních povolenkách?
0: Určitě se dá říct, že v posledních letech je ten průnik větší a větší. Řekl bych, že v průměru se státy Evropské unie přibližují tomu českému, řekněme skeptičtějšímu postoji k rychlé dekarbonizaci. Česko ho mělo vždycky skeptičtější, ať byla u moci ta či ona vláda, naopak řada jiných zemí Evropské unie, včetně Itálie, to nahlížela jakoby, řekněme, optimističtěji, že je možná rychlá a přitom levná dekarbonizace, tak to víme, to prostě potvrzuje praxe, že tomu tak není, že ta dekarbonizace může být nutná, jasně, ale má prostě náklady, to je evidentní a teď řekl bych, že ten skeptičtější český postoj je víc a víc v mainstreamu.
1: Dál jste zmínil jako důležité téma, to je schůzky migrační politiků. Meloniová připomněla, že Evropská unie nemůže řešit problémy s ilegální migrací tak, že jedna členská země bude přenášet odpovědnost na ostatní, což je ale přístup, který někteří členové české vládní koalice požadují. Tak v čem je tedy italská a česká pozice k migraci společná? Nebo zase je to ten průnik nějakých?
0: No to byla, řekl bych, velmi zajímavá. Kdo trochu sleduje dění, tak se musel jako pousmát, když na té tiskové pousmál jsem se. No. I jako vlnovku bych si udělal, abych citoval klasika. A pozdvihl jsem obočí samozřejmě, když teda Giorgia Meloniová a Andrej Babiš vedle sebe stáli na té tiskové konferenci a Meloniová říkala, jak se v posledních letech v Evropě udělalo hodně v boji s tou nelegální migrací a dobrým směrem. Mluvila samozřejmě o migračním paktu, o tom migračním paktu, o kterém Andrej Babiš před volbami lživě tvrdil, že to je pozvánka pro miliony migrantů do Evropy a jeho vláda první den svého působení ve funkci přijala tu deklaraci, že odmítne migrační pakt a zároveň, když se ale podíváte, že migrační pakt je prostě soubor zákonů, když se podíváte na to, jak ho Česko implementuje do praxe, což dělá tato vláda, tak je šampionem v implementaci. Takže to, co je jako zlovolnou pozvánkou milionů migrantů a co my odmítneme, tak jsme ve skutečnosti přetavili do našeho právního řádu jako země nejlépe ze všech zemí Evropské unie, protože samozřejmě Andrej Babiš dobře ví, že ta jeho předvolební rétorika byla vylhaná. No, nicméně, když to vemu jako zvětší z helikoptérového pohledu, bych tak řekl, tak ten migrační pakt znamená přitvrzení prostě migrační politiky. Výrazně omezuje práva těch příchozích žadatelů o azyl a v Evropě se zároveň ale vyjednává o jeho dalším přitvrzení a v tom se Itálie a Česko naprosto shodují.
1: No ale jestli se nepletu, tak z toho, jak vás sleduju, tak vy jste vlastně patřil k těm, kdo upozorňovali, že Meloniová jako premiérka tu antiimigrační retoriku zmírnila. A v praxi Itálie k migrantům dokonce o něco vstřícnější než za předchozí vlád. Tak není to v kontrastu s retorikou třeba české vládní SPD?
0: Naprosto. Giorgia Meloniová, když byla v opozici, tak měla takovou tu velmi vyhrocenou antimigrační rétoriku, že italské válečné loďstvo bude nasazeno ve Středozemním moři, aby jako potápělo lodě s plujícími migranty a udělalo tam námořní blokádu. Samozřejmě nic z toho neudělala, když se stala premiérkou, ale ona velmi odlišuje jakoby nelegální a legální migraci. Italská ekonomika, stejně jako česká, trpí nedostatkem pracovní síly. Jako obecně samozřejmě to je problém řady evropských zemí a od té doby, co je Meloniová ve funkci, to znamená od podzimu 2022, Itálie zmnohanásobila počet pracovních povolení pro lidi ze třetích zemí mimo EU. Nebavím se o Ukrajincích, to jsou většinou lidi ze severní Afriky nebo z jihovýchodní Asie. Takové to, co by popudilo Tomia Okamuru, kdyby tyto lidi viděl někde na ulici, tak od podzimu 22 jich do Itálie na pozvání, když použiju tohle, tenhle termín Giorgi Meloniové, přišlo 450 tisíc. Ale zároveň velmi se snaží omezit třeba působení neziskových organizací, jako jsou třeba Lékaři bez hranic, které mají lodě ve Středozemním moři, jakoby hlídkují a pokud vidí nějakou bárku s uprchlíky, tak jako se jim snaží pomoci, tak je všemožně jakoby znemožňuje působení, protože říká legální migrace, ano, to my potřebujeme.
1: Kde má stát větší možnost regulovat, kdo přichází, proč přichází,
0: když to řeknu, jaké lidi potřebujeme. Byť jsou to lidi často ze stejných států, odkud přicházejí i ti nelegální migranti, ale je to úplně jiná rétorika, než je ta česká, kde ta česká rétorika je prostě neprojdou nikdo, jo? I když samozřejmě firmy říkají něco jiného.
1: Nejsou to dva příklady rétoriky pro domácí publikum, která potom v tom evropském kontextu je ale jiná. Jinak se mluví do Bruselu, jinak se mluví domů k voličům.
0: Myslíte v případě Česka?
1: Myslím i v případě Česka, jestli si nejsou podobní.
0: A tak ten migrační pakt je toho samozřejmě dobrým příkladem, že ale to je obecným neduhem českých politiků, že něco jiného říkají v Bruselu, něco jiného říkají ke svým voličům. Nejsou v tom výjimeční. Teď bych mohl citovat třeba nedávné příklady z Německa, kdy německý kancléř Friedrich Merz dělá totéž, ale v tom českém kontextu je to opravdu extrém.
1: Řekněte mi ještě k tomu včerejšímu jednání. Evropská komise stále pochybuje, že Andrej Babiš vyřešil svůj střet zájmu. Neprojevuje se to při setkávání se špičkami evropské politiky jako svého druhu handicap?
0: Já vím, že třeba česká opozice nebo někteří komentátoři tohle často zmiňují a tvrdí, že to jako oslabuje Andreje Babiše, ale já jsem přesvědčen, že to není pravda, že to bychom k němu byli nefér, kdybychom to takhle tvrdili. Vycházím ze své teda pětileté zkušenosti zpravodaje Českého rozhlasu v Bruselu, kde to funguje tak, že ostatní lídři na vás prostě pohlížejí jako na legitimního člena klubu. Jestliže jste jeden z nich, premiér ve většině zemí nebo v některých zemích prezident, zastupuje zemi na té Evropské radě, na summitech lídrů členských zemí Unie. Dokud jste legitimně zvolený lídr svojí země, to Andrej
1: Babiš prostě se neprokáže.
0: Přesně tak. Pokud byste jste tady sfalšoval volby a přijel do Bruselu, tak vás, na vás samozřejmě budou koukat jinak. Ale dokud jako tady občani si vás zvolili, tak ostatní státníci neskoumají, co jako je vaše pozadí. Že to vědí, samozřejmě, že to vědí, ale mohl bych tady říct úsměvnou historiku, když se Andrej Babiš, jak jsou informovaní evropští lídři sami o sobě, když se Andrej Babiš, když byl poprvé zvolen českým premiérem v roce 2017, setkal s Angelou Merkelovou, jel do Berlína a ona mu říká, k Andreji, tak gratuluju, budeš muset asi změnit jméno svojí strany. A on na ní kouká, jako říkal mi člověk, který u toho byl, proč? No tak ano, Aliance nespokojených občanů, tak teď, když jsi premiér, tak už přece to bude kvetoucí krajina, to Česko ne. Tak to Andrej Babiše znám tím, že nechápe moc ironický humor, takže se úplně nesmál, ale chci tím jenom ilustrovat, že ta informovanost tam samozřejmě je, ale absolutně ho to neoslabuje v jednání.
1: Hostem Interview Plus je komentátor Hospodářských novin a spoluautor podcastu Bruselský diktát Ondřej Houska.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas, podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube.
1: Ještě jsme nezmínili další téma, o kterém se včera v Praze mluvilo, a to je bezpečnost. Italská premiérka by svými včerejšími slovy vzhledem ke konfliktům na Ukrajině nebo na Blízkém východě stála o silnější Evropskou unii. Vidíte tady nějakou schodu s Babišovou vládou? Není to znovu v kontrastu s retorikou třeba české vládní SPD?
0: To jsme zase u toho zmatku, který vychází z Prahy, kde i Andrej Babiš sám často v těch svých nedělních videích, co dává na sociální sítě, říká, jak Evropa je slabá, musí mít větší roli, musí to být ona, kdo bude jednat s Putinem o nějakém jako budoucnosti toho konfliktu a dalších stazích. Jako s tím se dá určitě souhlasit, ale tak co dělá česká vláda pro to, aby byla Evropa silnější?
1: Řekněte mi, jak si představuje Meloniová tu silnější EU? To už ona o tom mluvila, dá se to shrnout?
0: To se dá shrnout asi tak, že je to zase něco, na čem by se neshodla s českou vládou. Dlouhodobým cílem italské politiky, ať je italským premiérem kdokoliv, a o Giorgio Meloniové to platí taky, je to, aby Evropa měla jakoby větší společný rozpočet ve smyslu, aby vydávala společné dluhopisy. Jako má americká federace, prostě federální bondy, federální státní dluh, aby ho měla i Evropská unie, a že by jí to umožňovalo dělat prostě mnohem víc na poli obrany a dalších, protože evropský rozpočet, o kterém se často mluví, jakože se v Evropě hrozně přerozděluje, nesmysl, evropský rozpočet má velikost zhruba 1% HDP EU, jo, naprosté minimum, makroekonomicky irrelevantní. No a to tvrzení je, pojďme věci společné evropské statky, se tomu říká, nevím, výdaje na obranu částečně, nebo podpora inovativních firm, věda, výzkum. Pojďme to financovat společně, prostě, protože to je vede k úsporám, jo, nedělá to 27 zemí na svých malých 27 písečcích a tak dál. Ovšem na tohle by byla potřeba jednomyslnost, na tom se všechny státy EU neshodnou, možná ani většina, a Česko by určitě nepatřilo k těm zemím, které by to podpořili. Potom Meloniová, když mluví o větší váze Evropy, tak to se dá, neříká to otevřeně, a dá se to asi dedukovat z jejich minulých kroků, tak by si to představovala tak, jako když onehdy byla u Donalda Trumpa ona, německý kancléř, francouzský prezident, předsedkyně Evropské komise, a ať tito, řekněme, lídři nejvýznamnějších zemí společně reprezentují Evropskou unii třeba na schůzkách s Vladimírem Putinem. Ale jako líbilo by se to třeba Polsku, kdyby tam nebylo? Určitě ne. Česku, tak u nás by to možná nikoho nezajímalo, protože my si tady žijeme v té kotlině a myslíme si, že jako vnější svět je něco, co na nás nebude mít dopady. Ale chci tím říct, že určitě by se objevilo víc a víc zájemců, kteří by taky chtěli u toho stolu sedět. Takže zase je to něco, co na tom by se podle mě nutně s českou vládou neshodla.
1: Když zůstaneme u tématu evropské bezpečnosti, když říká Andrej Babiš, že postoj Meloniové vůči napadené Ukrajině je racionální. Co tě myslí?
0: No, to mě taky zajímalo, protože vlastně Itálie, která je, nechci použít termín rusofilská, ale logicky vzhledem k úplně jiné geografické poloze, prostě pro Itálii Rusko není takovou potenciální hrozbou jako pro státy střední a východní Evropy. Obrovské kulturní vazby z minulosti v Itálii, hrozně mocná komunistická strana, za studené války spousta marxistických intelektuálů, Antonio Gramsci, když třeba kritizovali bolševiky, sovětské svazu, to je jedno prostě, ale ta historická zkušenost italská je úplně jiná s Ruskem, řekněme, než ta česká. Zároveň, řečeno toto, zároveň nesplatí, že Itálie je větším podporovatelem Ukrajiny napadené Ruskem, než je Česko, protože sice minimálně, v minimální míře, ale stále ještě Itálie dodává zbraně Ukrajině. Itálie se podílí na té společné půjčce 90 miliard euro Ukrajině, kde Andrej Babiš, Slovensko a Maďarsko si vymohlo výjimku, že nebudeme podporovat Ukrajinu. Takže naprosto paradoxně a absurdně, stejně jako třeba Španělsko nebo Portugalsko, kterým by to taky mohlo být ukradené, když to přeženu, Itálie podporuje napadenou Ukrajinu víc než současné Česko. Takže jak to Andrej Babiš myslel s tím racionálním přístupem, jestli, tak bych, pokud je podle něj racionální, tak bych čekal, že ten český uvede do souladu s tím italským. To asi se nechystá udělat.
1: Další téma bylo vyjednávání o víceletém finančním rámci EU na roky 28 až 34. Italská premiérka tady vidí prostor pro spolupráci s Českem. Jak čtete tenhle ten výrok? Co to znamená prakticky?
0: Itálie je v takovém zvláštním postavení, asi se to dá přirovnat k francouzskému postavení, kdy ona je čistým plátcem do společného evropského rozpočtu, to znamená víc do něj platí, než z něj dostává, ale zároveň z některých kapitol toho rozpočtu čerpá hodně.
1: Například té koheze.
0: Přesně tak, protože jich Itálie je relativně zaostalý, přesně tak, italské zemědělství taky logicky, tak všichni asi rádi konzumujeme jeho produkty. Je příležitost, je docela velké, takže zemědělství a ta takzvaná koheze, čili podpora chudších regionů, jsou pro Itálii významné kapitoly. V Evropské unii ovšem jakoby sílí hlasy, jdou z Německa, z Nizozemska, z Dánska, z Finska, Rakouska a tak dál, že máme omezit financování těchto takzvaných starých priorit, to je podpora chudším regionům a farmářům, a zaměřit se na podporu toho, co jako dnes rozhoduje o prosperitě, to je věda, výzkum, inovace nebo bezpečnost nebo snaha řešit migraci, že máme podporovat dominantně tyhle záležitosti. No a Česko a Itálie taky říkají, ne, my chceme dál peníze pro ty takzvané staré priority. Rozdíl je v tom, že Itálie zároveň jakoby akceptuje to, že je potřeba podporovat i ty nové priority, což asi je racionální, tak říká, pojďme udělat ten společný rozpočet větší. Česko má takový, řekl bych, zvláštní postoj, kdy říká, chceme pořád peníze na ty staré, chápeme, že je potřeba víc peněz i na ty nové a zároveň nechceme zvětšit objem toho celkového rozpočtu, což asi jinými slovy chceme říct, ať si utrhnou od huby všichni ostatní, kromě nás. No takže při vyjednávání s ostatními partnery v EU to jako úplně nezvyšuje naši vyjednávací pozici, je jasné.
1: Hostem Interview Plus je komentátor Hospodářských novin Ondřej Houska. Teď k té, jak se říká, mezilidské chemii mezi Giorgio Meloniovou a Andrejem Babišem. Andrej Babiš mluví o Meloniové dlouhodobě v superlativech. Říká, že to je nejperspektivnější lídr nebo lídrině Evropy, že má neskutečnou energii. Paní Meloniová včera mluvila o společné harmonii, tak řekl byste, že to je nadstandardní vztah, nebo to je prostě v rámci zdvořilostních frází tak nějak běžné?
0: Jestli to nebude láska, no Andrej Babiš, a to říkají lidé z jeho okolí, opravdu si zamiloval Georgiu Meloniovou a teď to myslím jako, že k ní cítí
1: podobně
0: velké sympatie.
1: Podobně jako Donald Trump ve své době.
0: Podobně jako Donald Trump ve své době. Tam ten vztah se překlopil do úplně teda jako opačného znamenka.
1: Poté, co Itálie odmítla se podílet přesně na americké válce.
0: Jeden přelet, nebo jedno přistání na základně. Ale ne, jako by určitě můžeme říct, že Andrej Babiš jako obdivuje Georgiu Meloniovou a snaží se s ní vytvořit co nejbližší vztah a je to dobře. Zase, jak říkám, jo, v Evropské unii je vaše pozice tak silná, kolik máte spojenců, takže udělat si co nejvíc spojenců je určitě dobře. Zmínit na společné tiskové konferenci asi tak pětkrát, jak jsem strašně poctěn návštěvou tady kolegyně premiérky, je už přehnané samozřejmě a jako vzhledem ani k váze Česka ten vztah nikdy nebude opětován, řekl bych, do stejné míry.
1: No a řekněte, máte dojem, že jde o vzájemnou oblibu těch lídrů, byť tedy asymetrickou, nebo jejich hnutí. Tak konec konců ano, vzniklo 2011, Bratři Itálie, strana Giorgia Meloniové, jenom o rok později. Našel byste tady nějaký, bavili jsme se o průnicích, našel byste tady nějaký?
0: Tohle bych nespojoval vůbec, protože Bratři Itálie jakoby formálně vznikly takhle nedávno, ale ve skutečnosti je to strana jenom přejmenovaná, která navazuje na stranu, která existuje, vlastně vznikla záhy po druhé světové válce, vznikla z italského fašismu, jak se někdy Meloniové dodnes předhazuje.
1: A to byly ty velké obavy, které byly spojené s jejím nástupem.
0: Které se rozhodně nepotvrdily, to musíme říct, když i v českých médiích si občas člověk přečte opak, ale to je nesmysl. Tam roli hraje to, že Meloniová prostě to jí přiznejme, je to charismatická, inteligentní dáma se zajímavým osobním příběhem, se skvělou angličtinou. Prostě bavil jsem se třeba s lidmi od českého prezidenta Petra Pavla, který určitě osobnostně je malinko jiným člověkem než Andrej Babiš a taky s ní byl nadšen, nebo taky říkali ty lidi, to byla skvělá debata s ní. Opravdu jako našli se, rozuměli si, skvělá debata, ale kdyby zase nepřeceňujme to, jo, v politice, kdyby se Česko a Itálie neschodovaly v tom, co tady teď v posledních minutách probíráme, tak žádná chemie nenastane.
1: Giorgia Meloniová je také nejdéle sloužící předsedkyní italské vlády od druhé světové války. Je Itálie kvůli téhle čtyřleté stabilitě silnějším evropským hráčem, třeba ve srovnání s Německem nebo Francií, dává z tohoto pohledu Babišova sázka na Itálii smysl?
0: Ona ta je nejdéle sloužící italskou premiérkou ve smyslu, že má jeden kabinet, nikoliv, že třeba provedla rekonstrukci vlády a nebo novou

0: novou žádost o důvěru a tak, ale jo, samozřejmě Itálie dlouhodobě boxovala pod svou váhovou kategorii v Evropě, nestabilita na čele jako klauni typu Silvio Berlusconi, kteří neměli kredibilitu, to se s Meloniovou určitě změnilo, notabene, když jakoby partneři Macron ve Francii, Merz v Německu jsou oslabení, zásadně oslabení, tak o to víc vynikne ta její stabilita, plus on, ty velcí kluci a holky, když to tak řeknu, předsedkyně komise, Evropské komise, německý kancléř, francouzský prezident a tak dál, od začátku, co ona se stala premiérkou, tak projevují prostě velký zájem vtáhnout ji mezi sebe. Byla obava, jestli nebude prostě jenom blokovat, kritizovat.
1: Což se nesplnilo.
0: Což se nesplnilo, protože ona pochopila, že pro svoji zemi vymůže mnohem víc, když bude aktivní členkou klubu, než když bude někde nadávat z postraní.
1: No a co to bude znamenat pro 27? Pakliže tedy Itálie se stane opravdu tím ostrovem stability mezi těmi velkými západními zeměmi. To mění nějak tu dynamiku.
0: No já se obávám, že se jim nestane, protože Giorgia Meloniová jedině, co doručila politicky, je ta stabilita. Když se podíváte na čísla italské ekonomiky, což posledku rozhoduje, tak ty jsou stále velmi špatné. Ona řekla v nedávném projevu, stabilita je ta největší reforma a tím chtěla říct, jako tím odpovídá kritikům, že nedělá doma žádné reformy, které by zvýšily růst italského HDP, který je prostě začíná nulou, to číslo 0, něco málo. A dokud Itálie nebude silná ekonomicky a tomu nic nenasvědčuje, tak prostě nemůže se stát tím tahounem Evropské unie.
1: Čili vy naznačujete, že Itálie je stabilní, ale stagnující. Jak v tomhle smyslu tedy vychází ta sázka na Itálii ze strany Andreje Babiše?
0: Kdyby to byla sázka na Itálii, tečka, tak bych řekl, že to je zásadní chyba. Já doufám a myslím si, že to je evidentní, že to je sázka Německo, Francie, s Nizozemskem se Česko shodne na spoustě věcí. A teď i na Itálii, která opravdu v minulých letech, když se řešila jiná témata v Evropě, měla v mnohem jiné názory, třeba Matteo Salvini, spojenec Andreje Babiše ve frakci Patrioti pro Evropu a menší koaliční partner Giorgi Meloniové, požadoval zavedení povinných kvót na přijímání uprchlíků. No tak s tím žádná česká vláda nemohla souhlasit. Giorgia Meloniová to nechce, tak proto ty vztahy jsou jednodušší, ale prostě platí, čím víc máte spojenců, tím silnější jste v Evropské unii a Itálie má velký význam pro Česko jako jeden z partnerů, z důležitých partnerů, ale nikdy to nebude ten klíčový partner.
1: Konstatuje host Interview Plus, bývalým komentátor Hospodářských novin a spoluautor podcastu Bruselský diktát Ondřej Houska. Mnohokrát děkuji.
0: Díky moc za pozvání.
1: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
2: Kdyby peníze na vašem účtu mohly mluvit, řekli by vám, jak se o ně postarat v dnešní ekonomicky nejisté době. Ale protože mluvit nedokážou, zeptá se za vás Český rozhlas Plus renomovaných ekonomů, analytiků nebo národohospodářů. Poradí, kde šetřit, kam investovat, na co se připravit. Jak se chovat, abyste se nebáli podívat na účet, vám poradí týdeník Řečí peněz. Každý čtvrtek po 11. hodině dopoledne, v repríze po 19:30 večer na Plusu a také na webu rozhlas.cz a v podcastových aplikacích. Následující pořad vysíláme v repríze.
3: Debata ve sněmovně při mimořádné schůzi na téma vyslovení nedůvěry vládě. Potvrdí v komunálních volbách hnutí ANO minulý triumf? Co může vytěžit premiér Fico ze slovenské vládní krize? Spojené státy definitivně odcházejí z Iráku a Donald Trump se před kongresovými volbami potýká i s republikánskou kritikou. Nejen o tom bude řeč ve středečním vydání publicistické relace Českého rozhlasu Plus, které právě začíná a provázet tím ze studia bude Ondřej Konrád. Dobrý den.
2: Názory a argumenty.
3: Premiér Andrej Babiš přijal v úterý v Praze svou italskou kolegyni Giorgiu Meloniovou, která chce mimo jiné spolupracovat v Evropské unii na reformě systému obchodování s emisními povolenkami, držet společnou pozici při jednání o unijním rozpočtu a také ocenila spolupráci s Českou republikou v oblasti migrace a k tématu je se mnou ve studiu komentátor Českého rozhlasu Petr Švarc. Buď zdrav.
4: Dobrý den.
3: Dá se říct, že tohle byly hlavní body
4: body těch rozhovorů?
5: V podstatě ano. A je nutno připomenout, jak vlastně důležitá ta návštěva Giorgi Meloniové u nás je, protože Itálie nejen, že je naším šestým největším obchodním partnerem, ale je to třetí nejsilnější ekonomika v Evropské unii po Francii a Německu, či Německu a Francii, a zároveň osmá největší světová ekonomika podle HDP a 12. podle parity kupní síly. Takže Itálie, kterou my známe spíše jako zemi spojenou s těmi příjemnými stránkami života, s kulturou, s dovolenou, s módou, s kuchyní, je opravdu ve světě velice důležitá mocnost. Proto opravdu tato návštěva je jedna z těch velice důležitých. Giorgia Meloniová s Andrejem Babišem, ano, se bavili především o tom, o čem si mluvil, i o obraně. Přijali akční plán, který Andrej Babiš označil za velice důležitý a určitě v mnoha ohledech důležitý je, určuje, v čem by Česko a Itálie měly spolupracovat a jak to budou koordinovat i prakticky. Je tam poměrně mnoho bodů z různých oblastí. Ten jeden konkrétní vlastně Andrej Babiš vyzdvihl, a to je společná výstava o Pompejích a Herkulánu, což samozřejmě není zrovna to, co by bylo úplně nejdůležitější z hlediska ekonomiky či politiky, i když samozřejmě je to skvělá zpráva. Co se týče obchodování s emisními povolenkami, o kterých jsi mluvil, tam Itálie a Česko je na velice podobných pozicích. Obě země nebo obě vlády by chtěly obchodování s emisními povolenkami, zvláště ETS 2, odložit a reformovat ETS 1. Hovoří o tom, že je právě potřeba zachovat především konkurenceschopnost Evropy. Ovšem je tady jedna věc, na kterou je potřeba ještě více upozornit. Chtějí spolu koordinovat celkem logicky též přípravu nového sedmiletého rozpočtu Evropské unie. A to v tom smyslu, že chtějí zachovat výši, či spíše dokonce zvýšit výši fondů na zemědělství a kohezních fondů, to znamená na vyrovnávání rozdílů mezi silnějšími a slabšími regiony. Ovšem, šest vlastně nejdůležitějších plátců do rozpočtu Evropské unie v čele s Německem naopak žádá, aby Evropská unie na těchto fondech začala výrazně šetřit. Z 2 bilionového rozpočtu v eurech chtějí ušetřit stovky miliard a naopak věnovat více peněz na obranu a inovace. Takže tady bude velký spor a tam jistě bude prostor pro spolupráci Česka a Itálie.
4: Říká Petr Švarc, díky mnohokrát.
5: Díky, naslyšenou.
3: Za dveřmi jsou dvojí volby a publicista Petr Holub si klade otázku ohledně těch podstatnějších, čili komunálních, jestli v nich hnutí ANO potvrdí triumf před 4 roky.
6: Komunální volby mají s velkou politikou jen málo společného, zní jeden z rozšířených mýtů. Lidé nevolí strany, ale osobnosti, co byste také čekali jiného, když Česko má přes 6 000 obcí. Jsou to vedlejší volby, kde se řeší vedlejší záležitosti. Tento mýtus neplatí v sousedním Rakousku, kde se místní volby považují za vůbec nejdůležitější ze všech hlasování. Rozhodně si to myslí předáci politických stran. Ti mohou prohrát velké volby nebo volby ve spolkových zemích a vždy se mohou na něco vymluvit. Pokud ale jejich straníci ztratí svou mocenskou základnu v obcích a tím i dobře placené a bezpečné posty, pak je třeba stranické předsedy vyměnit, protože bez podpory v regionech přestává strana existovat. Podobné to je konec konců i v Česku, nehledě k tomu, že ohlasy velké politiky v komunále jsou dost silné, aby přinejmenším signalizovaly důležité posuny v náladě veřejnosti. Stačí vzpomenout, jak na obcích dopadly minulé volby. Bylo to rok po překvapivém vítězství liberální trojkoalice Spolu a starostů z Piráty v parlamentních volbách nad Andrejem Babišem z hnutí ANO a jeho spojenci. Liberálové obvykle na obcích bodují, tak se čekalo, že svůj úspěch z parlamentu potvrdí. Ovšem energetická krize po vpádu Rusů na Ukrajinu udělala své a na místo Petra Fialy vyhrál komunální volby na celé čáře Babiš. V 50 největších městech dosadilo ANO celkem 27 primátorů či starostů, a to ještě v 7 dalších získala kandidátka ANO nejvíc hlasů. Ovšem na obsazení míst starostů a radních se domluvily strany v dalším pořadí. V nadcházejících volbách tedy lze očekávat odpověď na otázku, jestli Babiš se svými lidmi potvrdí své pozice v metropolích, jestli je dokonce rozšíří i do menších měst, anebo jestli ho potká stejný výpadek jako strany pětikoalice před 4 lety. Druhá volební otázka se týká Občanské demokratické strany a v tomto případě ji lze považovat za kruciální. V minulých komunálních volbách získala ze 100 největších měst 22 radnic, což byl sice slabší výsledek, přesto se s tím dalo žít. Tím spíš, když mezi tato města patřily také Praha s Brnem a z krajských měst ještě České Budějovice s Jihlavou. V některých z těchto metropolí musí ODS uspět, jinak půjde pro předsedu Martina Kupku o velmi nepříjemnou prohru. Ovšem pokud bude ztrácet také ve městech s velikostí okolo 20 000 obyvatel, kde byla tradičně silná, půjde o fatální porážku celé partaje. Třetí velkou otázkou je STAN, tedy Starostové a nezávislí. Komunální volby mají jednu důležitou vlastnost, že se v nich ohlašují nové strany a hnutí. To se stalo po roce 2006, kdy se objevila celá řada místních iniciativ, které postupně získávaly ve svých obcích pozice, a STAN se svého času přihlásil pro zmíněné iniciativy jako střecha. Čeká se tedy na to, jestli znovu uspějí místní strany typu Za Kostelec krásnější, ale především jestli dají najevo, že chtějí fungovat jako součást velkého republikového hnutí Starostové a nezávislí, vítěze příštích voleb do sněmovny. Ovšem nelze vyloučit ani to, že se po 20 letech od velkého přelomu, který vynesl nahoru Starosty, Piráty a další podobné strany, objeví úplně nové formace typu Naše Česko, které posunou politiku zase úplně jiným směrem. To je vůbec nejdůležitější otázka ze všech. Nastávají demokratické volby, od kterých se očekává, že zazní hlas lidu. A od těch komunálních se to čeká dvojnásob.
3: U mikrofonu byl Petr Holub. Úterý začal v Poslanecké sněmovně maraton diskuzních příspěvků během mimořádné schůze svolané na podnět opozice, která se snaží vyslovit nedůvěru vládě, které vyčítá především výši schodku v návrhu státního rozpočtu a rezignaci na předvolební sliby. K pádu vlády ale chybí celá řada předpokladů a u mikrofonu je kolega Petr Hartmann.
7: Tohle jsme přece nechtěli. Tahle věta se vyjímala na tričkách, která na sebe navlékli lidovci. Měli je oblečeny v momentu, kdy na tiskové konferenci vysvětlovali, proč by Babišově vládě měla být vyslovena nedůvěra. Výtka se týkala plánovaného schodku státního rozpočtu na příští rok, jehož úroveň by měla být druhá nejvyšší v historii České republiky. Voliči KDU ČSL jim určitě dají za pravdu. Proti nebudou ani příznivci zbývajících opozičních uskupení. U voličů hnutí ANO by se našla část těch, kteří byli rovněž výší plánovaného schodku nepříjemně zaskočeni. Ti podporovatelé motoristů sobě, kteří jim ve volbách dali svůj hlas ne kvůli slibu zachování spalovacích motorů, ale kvůli rozpočtové odpovědnosti, patrně na číslo 386 miliard korun rovněž hledí nechápavě. Na první pohled by se tak mohlo zdát, že Babišova vláda si zahrává s osudem nebo alespoň s přízní veřejnosti. Přesto není pravděpodobné, že by kvůli rozpočtovému schodku došlo k masivním přesunům voličů od vládní koalice směrem k opozici. Rovněž je vyloučeno, že by podoba rozpočtu položila Babišův kabinet. Byť je složen ze tří koaličních partnerů, kteří zdaleka na všechno nemají stejný názor, nejsme zatím svědky dramatických rozkolů. Právě ty jsou základním předpokladem k tomu, aby byla vládě vyslovena nedůvěra. To by však ti, kteří by vládní většinu opustili, museli mít před sebou vidinu slibné budoucnosti. Buď to směrem k formování nové vládní většiny, nebo posílení pozic v případných předčasných volbách. Motoristé sobě a také SPD potřebují momentálně zůstat součástí Babišova kabinetu. Pohled do průzkumů veřejného mínění potvrzuje, že podpora voličů zůstává téměř stabilní, alespoň z pohledu dělení na vládní a opoziční příznivce. Totéž platí o atmosféře uvnitř poslaneckého klubu hnutí ANO. Nic nenasvědčuje tomu, že by část členů chtěla opustit. Takže Základní předpoklady pro vyslovení nedůvěry vládě nebyly splněny. Platí to rovněž o rozložení sil ve sněmovně. Vládní tábor se opírá o 108 poslanců, takže přetáhnout na svoji stranu 2 až 3 z nich nedává opozici smysl. Jediným premiérem, kterému byla v historii České republiky vyslovena nedůvěra, tak zůstává Mirek Topolánek. Ten vládní většinu získal tím, že ke 100 koaličních poslanců nabral 2 přeběhlíky z řad opozice. Opíral se tím o velmi křehkou většinu. Přesto jeho kabinet ustál 4 pokusy o vyslovení nedůvěry. Úspěšný byl až ten 5. Opozici k tomu pomohly rozpory uvnitř klubu ODS. 2 občanští demokraté spolu s 2 poslankyněmi za vládní zelené podpořili snahu sociálních demokratů a komunistů a shodili Topolánkovu vládu. To však byl jiný příběh, odehrávající se v jiných kulisách, než současná snaha opozice povalit Babišův kabinet.
3: Hovořil Petr Hartmann. S trochou škodolibosti bychom mohli říci, že dočasný pobyt amerických vojsk v Iráku trval něco přes 20 let. Okolnosti jejich příchodu, ale i odchodu byly ovšem odlišné a v jistém smyslu unikátní. Včetně toho, že má teď tolik Iráčanů smíšené pocity. Téma pro analytika Českého rozhlasu a našeho redakčního kolegu Jana Fingerlanda.
8: Bagdád je polepen plakáty, které oslavují obnovu irácké suverenity. Ta byla narušena před více než 23 lety, když americký prezident George Bush rozhodl o invazi do Iráku. Současně osvobodil Iráčany od diktatury, ale také zbavil svrchovanosti. Za tu dobu se toho mnoho stalo. Američané bojovali s iráckou armádou, sunnickými extremisty i šíitskými povstalci. Padly tisíce amerických a spojeneckých vojáků a mnohonásobně víc Iráčanů. Většina tamních mrtvých jsou ovšem oběti vnitroiráckých politických a náboženských konfliktů. Ďáblův advokát by se mohl ptát, do jaké míry by se tyto konflikty odehrávaly bez americké invaze, případně chyb, kterých se Američané při instalaci nového režimu dopustili. Irák také prošel po roce 2003 oktrojovanou demokratizací. Když arabské země v roce 2011 zažívaly arabské jaro, Irák byl už demokracií, jakkoliv nedokonalou. Vyvaroval se tak paradoxně krveprolití, jakým prošla třeba sousední Sýrie. Americké jednotky v té době už byly z Iráku téměř úplně staženy a vrátily se ve větším počtu kvůli bojům s Islámským státem v letech 2014 až 2017. Bez nich by se Irák této organizace jen tak nezbavil, ale opět je možné uvažovat o tom, zda by se fenomén ISIS objevil bez rozvratu, který začal rokem 2003. Teď tedy americká přítomnost skončila. Rozhodl o ní ještě Joe Biden a nyní provedl Donald Trump. Mnozí Iráčané vnímají americký odchod z rozpaky. Vítají konec cizí přítomnosti, ale současně se ptají, zda Irák dokáže bez Američanů udržet rovnováhu. Důvody jsou nejméně 2. První spočívá v obavách z dalšího posílení iránského vlivu v zemi. Už samo svržení Saddáma Husajna a oslabení iráckého vlivu v regionu v podstatě znamenalo posílení jeho hlavního rivala, tedy Iránu. Nastolení demokracie v Iráku také přirozeně posílilo hlas většinových iráckých šítů. V posledních letech byl ale iránský vliv už příliš silný a mnozí iráčtí šíité mají pocit, že Teherán jedná výhradně ve svém zájmu na úkor Iráku. Zesiluje tady fenomén znovu objeveného iráckého patriotismu, namířeného proti Americe stejně jako Iránu. Jenže zatímco Američané zmizeli, Irán zůstává. Z toho důvodu odchodu US Army paradoxně nejvíce žilí sunité, jejich představitele invaze z roku 2003 svrhla. Pozorují mimo jiné to, že se stále nedaří odzbrojit šíitské milice, které jsou převodní pákou iránského vlivu v jejich vlasti. Stejně tak mají smíšené pocity iráčtí Kurdové, pro které svržení Saddáma Husajna a nastolení nového režimu znamenalo historicky bezprecedentní posílení autonomie a bezpečí pro jejich komunitu. A všichni Iráčané se také ptají, zda vakuum po americké armádě nebude znamenat obnovu Islámského státu. V posledních týdnech pozorují jeho zvýšenou aktivitu. Americký odchod byl dlouhodobě plánovaný, ale po letošní válce USA a Iránu, dosud neukončené, působí jako nedomyšlený. Na americké jednotky v oblasti útočily i pro iránské šítské milice z iráckého území. Amerika tímto krokem také riskuje důvěru svých arabských spojenců. Trump vychází z přesvědčení, že přínosy odchodu z Iráku jsou vyšší než rizika a náklady, které by představovalo setrvání. Podobná úvaha stála i za americkým odchodem z Afghánistánu, který také vedl k oslabení americké prestiže a dokonce návratu Talibánů k moci. Dnes je Afghánistán už opět základnou Al-Kaidi, stejně jako před rokem 2001. Odchod z Iráku je samozřejmě součástí širšího Trumpova plánu na přesun odpovědnosti na své spojence na Blízkém východě i v Evropě a zvýšení pozornosti věnované bližšímu okolí. Nedávno Donald Trump rozhodl o přesměrování vojenské pomoci ve výši více než 1 miliardy dolarů z blízkovýchodních evropských států, včetně Slovenska, ve prospěch jihoamerických spojenců, zejména zemí, jejichž vůdcové vykazují sympatie k trumpismu. USA se prý chtějí soustředit na boj s drogami, nelegální migraci, bezpečnost panamského průplavu a také bránění nepřátel USA v tom, aby se uchytili v blízkosti amerického území. Irák a okolní region tedy musí vzít na vědomí, že klesli na žebříčku amerických priorit, i když nikdo neví, jestli je to navždy.
9: Tolik Jan Fingerland.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: 77 hlasů stačilo ve slovenském parlamentu na to, aby byl zbaven funkce dosavadní ministr životního prostředí Tomáš Taraba. Toho vyslala do vlády Slovenská národní strana, ale její předseda Andrej Danko už na jaře o Tarabovo odvolání z řady důvodů usiloval. A tomu se ovšem bránil premiér Fico s tím, že by mohlo dojít ke ztrátě vládní většiny. Danko však nakonec dosáhl svého. No a u mikrofonu už je Kamila Pešeková.
10: Na pomoc mu podle očekávání přišla opozice, která neměla důvod Tarabu držet v čele ministerstva. A také pochopitelně neměla nic proti tomu ukázat svým hlasováním, co už je delší dobu zjevné. Čtvrtá vládní koalice premiéra Roberta Fica politicky ztrácí půdu pod nohami. O nějaké soudržnosti už dlouho nemůže být řeč. Skutečnost, že odvolání ministra Taraby v parlamentu prošlo, je proto prohrou hlavně pro premiéra Roberta Fica. Zjevně ztratil kontrolu nad situací, ke které se již několik týdnů schylovalo. Celý spor začal už v květnu. Andrej Danko, který je jedním z místopředsedů parlamentu, vytknul ministru Tarabovi nedostatečnou schopnost komunikace. Předseda Národní strany tvrdil, že nemůže nést politickou zodpovědnost za Tarabův rezort, když neví, co se v něm ve skutečnosti děje. Premiér Fico nejdříve chtěl Andreji Dankovi vyhovět a neposlušného ministra odvolat. Věděl totiž, že pokud si šéf nejmenší koaliční strany něco vezme do hlavy, bude na tom trvat tak dlouho, dokud to nedostane. Takto si už Danko dokázal v minulosti vyhádat i celé ministerstvo. Později ale Fico prohlásil, že návrh na odvolání stáhne. Tarabovi s Dankem vzkázal, že pokud svůj spor nevyřeší, koalice skončí a na Slovensku dojde k předčasným volbám. Premiér si totiž uvědomoval, že s Tarabovým odchodem z vlády by kabinet mohl přijít o těsnou parlamentní většinu. Na Slovensku je totiž kvůli takzvaným klouzavým mandátům běžné, že odvolaní ministři, pokud byli předtím poslanci, se vrátí do parlamentu. U ambiciózního Taraby nešlo předpokládat, že by se choval pasivně a spokojil se s pozicí jednoho z řadových poslanců. Naopak hrál by své hry, nechal by si podporu pro zbytkovou koalici zaplatit protislužbami. Nehledě na to hrozilo, že Taraba by časem k sobě přetáhl další poslance, takže situace by byla nakonec ještě nepřehlednější. Fico byl ve svých úvahách o možných předčasných volbách docela konkrétní. Začal totiž hovořit o možnosti, že by se mohly uskutečnit už v lednu příštího roku, čili jen pár měsíců po komunálních a regionálních volbách, které Slovensko čekají za necelý měsíc, a to 24. října. Předcházela by jim krátká kampaň, která by byla zkrácena ještě o vánoční svátky. To by mohlo hrát Ficovi do karet a způsobit například nižší účast voličů. Zároveň je také otázkou, zda by se současné opozici za tak krátkou dobu podařilo sformulovat nějakou věrohodnou alternativu vůči premiérovi. Rychlé volby by tak asi byly z pohledu premiéra i adekvátním trestem pro nepohodlného Danka. Jeho strana má dnes v průzkumech s 3% tak malou podporu, že by se do slovenského parlamentu s velmi vysokou pravděpodobností nedostala. Tentokrát by ji už sotva dokázali pomoct influenceři na sociálních sítích, jako byli Martina Šimkovičová nebo Peter Kotlár. Konec konců i Taraba byl kdysi zdrojem velkého počtu preferenčních hlasů, které pomohly národovcům do parlamentu. Jenže Fico už národní stranu nepotřebuje. Ve výhledu pro možné vládnutí je potenciální partner, který je daleko radikálnější, a to sice Hnutí Republika. Jeho podpora se pohybuje okolo 13% a je s tím tudíž třeba do budoucna počítat.
3: Tolik Kamila Pešeková. A pohled do Spojených států. Ještě před pár měsíci by se rozhodně nestalo, aby někteří republikánští kandidáti mluvili veřejně o nutnosti ukončit válku s Íránem, byť jich není mnoho. A z republikánských řad zní také kritika Trumpovy deportační politiky. Slovo má Matěj Schneider, redaktor serveru Voxpod.
11: Ve Spojených státech se blíží listopadové volby do kongresu a republikáni tuší průšvih. Není divu, jejich prezident Donald Trump za poslední rok udělal maximum proto, aby jeho obliba u Američanů klesla. Od plácání se v Epstein Files přes rozpoutání nepopulární války až po stále rostoucí životní náklady, k nímž řada jeho kroků přispívá. Vnitrostranickou kritiku Trump a jeho spojenci velmi agresivně potírají. Své by o tom mohl vyprávět Thomas Massie, jehož prezident nechal za kritiku vytrestat v primárkách a který kvůli tomu v kongresu končí. Teď už jsou ale primárky za nimi a někteří další republikánští politici se před nadcházejícími volbami začínají od Trumpa distancovat. O nutnosti ukončit válku s Íránem tak mluví republikánští kandidáti v Michiganu a Ohio, ať už usilují o křeslo ve sněmovně reprezentantů, v senátu nebo o post guvernéra. Není to bůhví jak drtivé množství, ale ještě před pár měsíci by se to rozhodně nestalo. Michigan a Ohio ale nepatří mezi ty nejrepublikánštější státy. Více alarmující je pro Trumpa a republikány Washingtonu váhání, které přichází od kandidátů v Iově. To je stát, ve kterém v uplynulé dekádě konzervativní kandidáti mnoho problémů neměli. I někteří zdejší republikánští kandidáti do sněmovny reprezentantů se teď stavějí proti válce s Íránem. Podobně mluví Ashley Hinsonová, která se v Iově uchází o senátní křeslo. Ta se navíc vyhnula společnému vystoupení s viceprezidentem J.D. Vencem, který do státu přiletěl podpořit republikánskou kampaň. Když se senátní kandidátka vyhýbá vlastnímu viceprezidentovi, je jasné, že současná administrativa není v těchto končinách něčím, čím by se chtěla chlubit. Největší předvolební šok ale přinesla členka dolní komory Maria Elvíra Salazarová. Ta se uchází o znovu zvolení v okrsku na Floridě. A to je stát, který byl v posledních letech spíše republikánský, byť zdaleka ne tak jako Iowa. Překvapivá je ale sféra, kterou si vybrala pro kritiku Trumpa. V nedávném televizním spotu se Salazarová distancovala od Trumpova deportačního tažení. Prezidentovi v něm vzkazuje, že zašel příliš daleko a vyčítá mu zadržování lidí bez trestního záznamu. Dokonce naznačuje, že Trumpovi jeho migrační poradci neříkají celou pravdu a že by to republikány mohlo stát hlasy hispánských voličů, kteří mu v roce 2024 pomohli k návratu do Bílého domu. Trump kritiku neunesl. Ještě v září vyjadřoval Salazarové podporu. Teď říká, že on je silný ve věci zabezpečení hranice, zatímco Salazarová není. Bílý dům se přímo nevyjádřil k tomu, zda Trump svou podporu stále drží. Na sociální síti Truth Social však na sklonku září sdílel celou sérii příspěvků, které floridskou političku ostře kritizují. Salazarová se uchází o znovu zvolení v silně hispánském okrsku. Po volbách roku 2024 se republikáni chlubili tím, že přes Trumpovu ostrou migrační rétoriku v mnoha podobných okrscích volebně posílili. Letošní volby ukážou, nakolik šlo o trvalou změnu a zmíněný floridský okrsek bude jedním z klíčových testů. Odpor vůči válce s Íránem na Středozápadě bude dalším.
3: Matěj Schneider byl posledním autorem středečních názorů a argumentů a za všechny autory i redakční kolegy se ze studia Českého rozhlasu Plus loučí Ondřej Konrád.
2: Slavné únosy.
12: V roce 1979 zmizel v New Yorku cestou do školy 6-letý Ethan Petz. Případ chlapce, který nikdy nebyl nalezen, se stal mediálně proslulým. Jeho fotka se objevila i v kampani na krabicích mléka, ale marně.
13: Stalo se vlastně jako to, čeho se nejvíc obávají kriminalisté, že vlastně v těch prvních hodinách nebo v tom prvním dni se nenašla žádná stopa a čím více přibývalo času, tak ta stopa v úzovkách chladla,
12: říká historik Jan Adamec.
2: Cyklus portrétů poslouchejte dnes po 8 hodině večer na Plusu.
10: Jak měříme růst a velikost ekonomiky?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
10: Ekonomie má na toto hodnocení jeden zásadní ukazatel, hrubý domácí produkt neboli HDP. Ten ukazuje výkonnost ekonomiky a my podle jeho vývoje dokážeme hodnotit, jestli ekonomika roste, stagnuje anebo padá. V praxi HDP představuje peněžní vyjádření celkové hodnoty veškerého zboží a služeb, které se v ekonomice za určité časové období, obvykle za kalendářní rok, vytvoří. V Česku tuto hodnotu měří a pravidelně zveřejňuje Český statistický úřad a budoucí vývoj HDP pravidelně odhaduje Česká národní banka, která pak podle svých předpokladů nastavuje naši měnovou politiku, ministerstvo financí i většina dalších důležitých finančních institucí a bankovních domů. Ve vztahu k HDP se pak hodnotí i řada dalších ekonomických ukazatelů. Jejich vyjádření vůči HDP má totiž mnohem lepší vypovídající hodnotu, protože zohledňuje velikost dané ekonomiky.
14: Dobré ráno, je 6 hodin, začíná živé vysílání Ranního Plusu, je čtvrtek 1. října a tyto informace vám přináší Tomáš Pavlíček
15: a Šárka Feniková.
2: Český rozhlas Plus.
15: A co přidáme dál? Jak uctili památku Václava Havla u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin na gala večeru v New Yorku?
14: Může odchod amerických vojáků z Iráku posílit proíránské milice a takzvaný Islámský stát?
15: A jak chtějí přispět čeští vědci k ochraně lidí v době klimatických změn a zvyšujících se teplot?
14: I na to budeme hledat odpověď teď, ale ještě zprávy, které připravuje Monika Vrchotová.
16: Dobré ráno. Ministerstvo financí obnovilo každodenní určování nejvyšších cen paliv. Litr benzinu Natural tak dnes v Česku stojí maximálně 46 korun a 14 haléřů za litr a nafty 48 korun a 72 haléřů. Vláda zastropovala i marže čerpacích stanic. Na litru paliva můžou vydělat na nejvýš 2,5 koruny. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů budou muset pumpy na dálnicích výrazně zlevnit a to podle něj může už škodit ostatním čerpacím stanicím.
17: Buď přijdou o zákazníka, který netankuje běžně na dálnici, ale protože teď bude mít stejnou cenu na té dálnici, tak si prostě dopře, anebo budou muset jít s cenou dolů a pak jim ta marže klesne o to víc.
16: Vláda taky stejně jako na jaře snížila spotřební daně na naftu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO tak stát za měsíc přijde o víc než miliardu korun. Všechna opatření mají platit minimálně celý říjen. Téma pro další vysílání Ranního Plusu. Americký stát Tennessee může přistoupit k popravě Christy Pajkové. Rozhodl o tom americký nejvyšší soud. Zvrátil tak včerejší rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu ženy hodinu před vykonáním zastavil. Odvolací soud chtěl prověřit, jestli tvrzení odsouzené o sexuálním zneužívání a znásilnění v dětství byla tehdy dostatečně zohledněna před vynesením verdiktu. 50-letá Pajková byla odsouzena k trestu smrti za vraždu spolužačky, kterou spáchala v roce 1995 se svým tehdejším přítelem a další spolupachatelkou. Tehdy jí bylo 18 let. Pajková bude první ženou popravenou v Tennessee za nejméně 200 let. Poslanci by se dnes mohli dostat k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Sněmovna se návrhu bude věnovat třetím dnem. Od včerejšího odpoledne už vystupují opoziční řečníci. Ti si stěžovali, že koalice nedodržela dohodu, že se se svými projevy budou střídat vždy jeden zástupce z opozice a jeden z koalice. Předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný ale trvá na tom, že to byl opoziční tábor, který domluvu nedodržel. Dnes už se podle něj bude hlasovat.
18: Je tam několik desítek přihlášených, tak předpokládám, že ty vyčerpají svá vystoupení a pak dojde k hlasování. Já nevím, proč tu schůzi vůbec opozice svolávala.
16: Opozice vládě vyčítá hlavně návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun nebo údajný střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
19: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
16: Ukrajinci musí ode dneška počítat s pravidelnými každodenními odstávkami elektřiny. Důvodem jsou obnovené ruské útoky na energetiku, příchod chladného počasí a začátek topné sezony.
20: Provozovatel přenosové soustavy společnost Ukrenergo oznámila, že ode dneška budou stabilizační přerušení dodávek proudu trvat 3 hodiny dopoledne a 5 hodin od pozdního odpoledne až do večera. Průmyslové podniky budou mít omezené dodávky proudu od rána do večera. V případě pokračujících ruských útoků na elektrárny a sítě mohou nastat i mimořádné odstávky elektřiny mimo harmonogram. Největší soukromá elektrárenská společnost DTEK k omezení dodávek přistoupila už včera. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
16: Česká obec Sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píší v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Kolding čelí podezření, že ukradla Sokolům více než 40 milionů korun. Když na to vedení Sokola před 2 lety přišlo, spáchala sebevraždu. Sokolové požadují kromě žádosti o vrácení peněz také oficiální stížnost, říká první místo starostka Kamila Šrolerová.
21: Ten dopis je zatím k vyřešením smírčím, ale náš právní zástupce dostal pokyn, aby podal oficiální stížnost.
16: Policejní mluvčí Jan Daněk Českému rozhlasu řekl, že policie čeká na rozhodnutí státního zastupitelství. Peníze potom policisté podle mluvčího pošlou na účet stanovený soudem. Kromě peněz vyšetřovatelé zabavili Kolding i stovky luxusních kabelek, bot a šperků. Případ stále vyšetřují. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Stát se dnes po 10. pokusí prodat zámek Štiřín u Prahy. Vyvolávací cena v elektronické aukci je 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se kulturní památku a okolní pozemky snaží prodat od roku 2024. Původní cena byla 3 miliardy a 300 milionů. Úřad už dříve nemovitost nabídl jiným státním institucím, ty oni ale neprojevili zájem. Dnes začíná růžový říjen. Celosvětová osvětová kampaně připomíná ženám, aby mysleli na prevenci. V Česku mají na pravidelné mamografické vyšetření hrazené z veřejného pojištění nárok všechny ženy od 45 let. Skoro 40% z nich na něj ale podle dat Národního screeningového centra nechodí.
22: Mamografie byla v pořádku.
23: Oznamuje výsledek preventivního vyšetření na mamografu 57-leté Mirce primářka mamocentra fakultní nemocnice Bulovka Lívia Večeřová.
22: Děkuju, takovej kámen vždycky spadne.
23: Mirka chodí na mamograf každé 2 roky. Přednostka Ústavu radiační onkologie Petra Tesařová by byla ráda, kdyby takových žen do budoucna přibývalo.
24: Představuje minimální radiační zátěž. Je to velice malá daň za obrovský přínos časného záchytu nádoru a možné záchrany života.
23: Lékařům se díky mamografickému screeningu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu. Andrea Skalická, Český rozhlas.
16: A jak to vypadá v 6 hodin a 7 minut na silnicích? Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy u Poděbrad na 34. kilometru bylo omezení, už je odklizené, ale kolona z kilometru 38 se rozjíždí pomalu. Počítejte se zhruba 20-minutovým zdržením. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je kolona před omezením u sjezdu na Bratislavu před kilometrem 196. Kamiony popojíždí od Kývalky z kilometru 182. Pro osobní auta zdržení 15 minut. V Praze je zatím poklidný provoz bez zásadních komplikací. Menší zdržení je v Českobrodské na příjezdu do Běchovic z Říčan a nové omezení je na konci Nuselského mostu. Silničáři tam před Vencigovou zavřeli prostřední pruh. Projíždí se jen levým a pravým a může to překvapit. Přejeme klidnou jízdu. Dnes bude jasno nebo polojasno, odpoledne má od západu částečně přibývat oblačnosti a na Vysočině a místy na severu Čech bude foukat silnější vítr. Odpolední teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů, na horách bude kolem 16, ale na Šumavě až 20 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
2: Posloucháte Ranní Plus.
15: A hodiny nám ukazují 6 hodin a 8 minut. Přejeme vám klidné vstávání. Nedožité 90. narozeniny Václava Havla si lidé nepřipomínají jenom v Česku. V New Yorku před chvílí skončil gala večer, kterým Centrum Václava Havla uctilo památku bývalého prezidenta v České národní budově. Mezi hosty přijela z Prahy vdova Dagmar Havlová a z Washingtonu Alice Albrightová, dcera bývalé americké ministryně zahraničí a Havlovi blízké příležitosti.

0: a České centrum. Slavilo se obojí, slavila se jak člověk Václav Havel, tak také symbol, protože ti, kdo znali Václava Havla osobně, tak vzpomínali třeba na jeho humor, na jeho ostych, na jeho zvědavost, jak vzpomínala například bývalá první dáma Dagmar Havlová. A pro ostatní, hlavně pro Američany, zase byl symbolem spíše disident, který šel do vězení a pak se z něj stal prezident, který v roce 1990 promluvil v kongresu.
1: Tak když jsi zmínila Dagmar Havlovou, tak co hostům řekla, zavzpomínala na manžela osobně nebo spíš mluvila o tom, co by Havel říkal dnešnímu světu?
0: Oboje. Dagmar Havlová vyprávěla nejdřív o svém vztahu k Václavu Havlovi, řekla toto.
2: Když na něj teď vzpomínám, tak si vybavuju především manžela, kterého jsem znala já. Jeho zvídavost, jeho humor, jeho schopnost pozorovat svět kolem sebe.
0: Pak ale připomněla také jeho myšlenky a to, jak by reagoval na to, co se dneska ve světě děje. Podle ní by chtěl, aby lidé zůstali laskaví, empatičtí, zvědaví a odpovědní, ale především, jak řekla, aby nestráceli naději.
1: No, na gala večer přijala také Alice Albrightová, dcera Madeleine Albrightové, se kterou se Havel přátel. Tak já jsem zvědavý, jestli navázala na tohle rodinné pouto.
0: Navázala Alice Albrightová, ostatně jako kdyby mamince z oka vypadla, takže byla mezi hosty hned rozeznatelná. Já jsem se s ní dala do řeči, Českému rozhlasu potom vyprávěla, jak se jak Václav Havel, tak její maminka, jak se spolu přátelili, jaké měli spolu speciální pouto, poslechněme si ji.
3: Well, President Havel and mom were very good friends.
0: Ona říká, že byli velmi dobří přátelé, že měli zvláštní pouto mezi sebou, že kde je spojovalo to, že oba dva byli silní bojovníci za demokracii. Podle ní by si maminka dneska dělala velké starosti s tím současným vývojem, ale zdůraznila, že Madeleine Albrightová vždycky věřila v sílu občanské společnosti, v odhodlání lidí bojovat za svobodu, bránit demokracii a říkala, že ve zdravé společnosti jsou strašně důležitá zdravá, tedy silná a nezávislá média.
1: No a kdo další seděl mezi hosty? Byli to hlavně krajané nebo i Američané, diplomaté, já nevím, lidé z kultury, kteří Havla třeba i znali osobně?
0: Přesně tak. Krajané tvořili velkou část sálu. Česky, kde kdo, to není v Americe zvykem úplně, ale nebylo to zdaleka všichni. Přišli například ekonom Jan Švejnar, který učí ekonomii na Kolumbijské univerzitě, ale zastavil se také bývalý americký velvyslanec v Praze Andrew Shapiro, manželka tehdejšího velvyslance Wendy Luersová, lidé z kulturní scény newyorské, z organizací, které hájí svobodu slova, třeba i někdejší český velvyslanec ve Spojených státech Martin Palouš. Řekla bych ale, že určité středisko pozornosti patřilo letošní laureátce ceny Disturbing the Peace, kterou předávali na místě a to byla vietnamská spisovatelka Pham Dong Tran, která si cenu převzala prostřednictvím videozáznamu.
1: No a co si lidé z Havlova odkazu připomínají nejčastěji a jak to třeba v dnešní Americe podle nich rezonuje?
0: Řekla bych, že nejčastěji zaznívala dvě slova, pravda a odvaha. Havlův život v pravdě, myšlenka, že i obyčejný člověk má moc, když přestane přikyvovat lži, to je právě to, co tady ve současné Americe dneska už nezní jako historie. Několik lidí mi řeklo, že jeho odkaz je prostě velmi aktuální i teď v dnešních Spojených státech. Mluvila o tom se mnou například spisovatelka českého původu Alice Pištěková, nebo i také už zmíněný ekonom Jan Švejnar, který popsal, že i studenty jeho na Kolumbijské univerzitě Václav Havel pořád zajímá, přestože už se narodili v době, kdy Václav Havel už nebyl tím disidentem a už byl politikem, jako oni dobře znají.
1: Takže pravda a odvaha musí zvítězit nad lží a zbabělostí, dá se říct. Tak tolik naše zpravodajka ve Spojených státech Jana Cíglerová. Děkuji a dobrou noc.
0: Děkuji pěkně a hezký den.
4: Hezké ráno i vám všem, posloucháte Ranní plus, je 6 hodin a téměř 14 minut. Američtí vojáci opouštějí Irák. Spolu s nimi tam končí i 12-letá vojenská mise koalice proti Islámskému státu. Irácká vláda krok vítá jako posílení samostatnosti země. Obavy ale vyvolává možné posílení vlivu pro iránských milic i takzvaného Islámského státu.
5: Americká armáda se z Iráku nestahuje po

0: poprvé. Odešla už na konci roku 2011. O 3 roky později se ale na pozvání irácké vlády vrátila, a to hlavně kvůli vzestupu tzv. Islámského státu. Ten tehdy ovládl rozsáhlá území Iráku a Sýrie a vyhlásil tam chalífát. Mezinárodní koalice ho jako organizovanou vojenskou sílu postupně porazila. Teď po 12 letech končí i její mise a v Iráku podle tamní armády nezůstanou žádné zahraniční vojenské základny. Rozsah americké vojenské přítomnosti v Iráku se podle blízkovýchodní zpravodajky Českého rozhlasu Jany Karasové v průběhu let výrazně měnil.
1: Podle amerických médií bylo na vrcholu americké invaze do Iráku v roce 2017 v zemi přes 170 tisíc amerických vojáků. V posledních letech šlo už jen asi o 2 tisíce lidí. Za ty 2 dekády zemřelo v Iráku 4500 amerických vojáků.
0: Odchod zahraničních jednotek ale neznamená, že bezpečnostní problémy Iráku zmizely. Teroristický Islámský stát přišel o své území, jeho buňky ale v Iráku a Sýrii dál působí. A další otázkou jsou pro iránské milice. Jejich odzbrojení mělo původně přijít současně s koncem zahraniční mise. Irácká vláda ale termín posunula až na konec června příštího roku. Právě Irán může podle části expertů z amerického odchodu vytěžit větší prostor. Zároveň ale podle politologa a bezpečnostního analytika z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Josefa Krauseho není jisté, jak velký vliv dokáže Teherán v současné situaci skutečně uplatnit.
2: Tím, že se Iráncům podařilo fakticky vojensky vystrnadit Američany z oblasti Perského zálivu likvidací jejich základen v Bahrajnu, Kataru nebo v Kuvajtu, tak ten potenciál růstu iránské politické i vojenské moci v Iráku samozřejmě jenom sílí.
0: Největší obavy z odchodu Američanů mají mimo jiné iráčtí Kurdové. Americká přítomnost jim poskytovala zpravodajské informace, logistickou podporu i protiváhu vůči ozbrojeným skupinám napojeným na Irán. Teď mají bezpečnost země převzít irácké síly, včetně kurdských pešmergů. A právě otázka, jestli jsou na to připravené a jestli po odchodu Američanů nevytvoří bezpečnostní vákuum, bude podle zahraničně politického analytika Českého rozhlasu Milana Slezáka rozhodující.
3: Kurdové by si samozřejmě přáli co největší míru autonomie, než kvůli samostatnost. Zatímco irácká vláda chce ovládat celé území Iráku a došlo už v minulosti i k ozbrojeným střetům.
0: Formálně tak jedna kapitola amerického působení v Iráku končí. Vojenská mise proti takzvanému Islámskému státu je u konce. Spolupráce Spojených států s Irákem ale podle mluvčího iráckého ministerstva obrany pokračovat má, uvedla to stanice Al Jazeera. A právě následující měsíce ukážou, jestli jsou irácké bezpečnostní síly schopné prostor po zahraničních vojácích převzít. Michal Forst, Český rozhlas.
4: 7:02 si připomeňme podstatné události, které rezonují dnešním ránem. Letoun společnosti Fly Dubai na lince z Dubaje do Tel Avivu ve středu nouzově přistál v saúdsko-arabském Tabuku poté, co cestující a část posádky přemohli jednoho z pilotů. Ten se podle svědků nejspíš pokusil převzít nad letadlem kontrolu a chtěl s ním havarovat. Dnes začíná v Česku platit regulace cen pohonných hmot, o které rozhodla vláda kvůli jejich rychlému zdražování. Čerpací stanice budou moct prodávat naftu na nejvýš za 48,72 Kč za litr a u benzínu je cenový strop stanoven na 46,14 Kč za litr. A Jižní Korea investuje ve Spojených státech 120 miliard dolarů do výstavby 8 jaderných reaktorů a více než 22 miliard dolarů do výstavby paroplynové elektrárny. Jižní Korea loni přislíbila investovat ve Spojených státech 350 miliard dolarů, aby se tak vyhnula vysokým dovozním clům, kterými hrozila administrativa prezidenta Donalda Trumpa.
5: A poprvé se dnes také podíváme společně do zahraničního tisku. Britský premiér Andy Burnham otevřel dveře opětovnému vstupu Spojeného království do Evropské unie, píše o tom web veřejnoprávní BBC. Ministerský předseda připustil, že návrat do unie je jednou z možností budoucích vztahů Spojeného království se současnou 27. Řekl, že vláda chce prozkoumat různé varianty a zjistit, co je možné uskutečnit. Současné uspořádání po Brexitu podle něj způsobilo více škody než užitku. Mezi další možnosti patří podle něj celní unie nebo užší spolupráce prostřednictvím jednotného trhu.
4: Burnham chce o budoucích vztazích s Evropskou unií jednat na summitu koncem roku. Zároveň plánuje představit desetiletý plán pro změnu britské ekonomiky a hledat širší shodu na tom, jak by měla země vůči Evropě postupovat. To představuje výrazný posun proti volebnímu programu laboristické strany z roku 2024, který počítal s tím, že Británie bude po Brexitu současné uspořádání zlepšovat, ale návrat do celní unie ani jednotného trhu vylučoval.
5: BBC dále píše, že Burnhamova slova vyvolala kritiku konzervativců i strany Reform UK, kterého obvinují ze snahy znovu otevřít spor o Brexit. Liberální demokraté naopak podporují užší vztahy s Evropskou unií. Francouzský prezident Emmanuel Macron i španělský premiér Pedro Sánchez uvedli, že by návrat Británie do unie uvítali. Burnham zatím neoznámil konkrétní variantu a zdůrazňuje, že je potřeba zvážit jednotlivé možnosti a jejich výhody a nevýhody.
4: A teď překlikáme na bruselský web Politico, kde se píše, že inflace v největších ekonomikách eurozóny roste rychleji, než se očekávalo. V Německu se v září zvýšila na 3,3% z předchozích 2,9%. Ve Francii vzrostla o 0,8% a v Itálii o 0,9%. Španělsko hlásí inflaci dokonce 5%.
5: Ve všech těchto zemích byla inflace vyšší, než předpokládali analytici a dostala se na několikaleté maximum. Podotýká Politico. Za růstem jsou z velké části ceny energií. Ty ovlivňují pokračující konflikt na Blízkém východě, který narušuje trhy s ropou a plynem. Evropská centrální banka letos zvýšila úrokové sazby dvakrát a v září je posunula na 2,5%.
4: Rychlejší růst cen zvyšuje očekávání, že Evropská centrální banka letos přistoupí k dalšímu zvýšení sazeb. Vyšší úroky zároveň zdražují financování vlád a výnosy státních dluhopisů jsou nejvyšší od dluhové krize v roce 2012. Nejvýrazněji rostou náklady na financování ve Francii, kde investoři požadují vyšší výnos kvůli politické a rozpočtové nejistotě. Celková data za eurozónu zveřejní Eurostat v pátek. Uzavírá server Politico.
5: A ještě otevřeme francouzský list Le Monde, který píše o tom, že francouzský prezident Emmanuel Macron kritizoval politiky, kteří podle něj legitimizují násilí během protestů studentů středních škol. Studenti od minulého týdne blokují vstupy do škol a požadují lepší podmínky. Protesty se z oblasti kolem Paříže rozšířily i do dalších částí země. Při střetech s policií bylo podle úřadu zadrženo přes 400 lidí, většinou nezletilých.
4: V úterý teenageři zapalovali odpadkové koše a házali předměty na policisty, kteří zasahovali obušky a slzným plynem. Zraněno bylo 10 studentů a zaměstnanců škol. Prezident Macron podle listu Le Monde uvedl, že chápe obavy a nespokojenost studentů, kteří upozorňují například na rozvrhy, velikost tříd, nedostatek učitelů anebo přehřáté učebny během letošních veder, zároveň ale řekl, že žádný z těchto problémů podle něj násilí neospravedlňuje. Tak to je přehled zahraničního tisku, aspoň v té první verzi.
5: No a my teď míříme do regionů. Odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci vymysleli způsob, jak pomocí družicového systému Copernicus získat informace o konkrétních zalesněných plochách. Čím zelenější Česko bude, tím lépe podle vědců zvládne odolávat vysokým teplotám. Každý strom nebo keř ale pohlcuje jiné množství uhlíku, což je pro snižování teploty zásadní. Jak říká v rozhovoru s vědeckou reportérkou Evou Kézerovou Vilém Pechanec z katedry geoinformatiky Olomoucké univerzity, nová data můžou být vodítkem nejen při výsadbě zeleně.
6: Celý ten výzkum, který my děláme, samozřejmě říká, kolik toho uhlíku rostlina dokáže navázat do sebe a zafixovat. To znamená, že bude uloženo v rostlině a už se neuvolní do toho ovzduší, nebude se zvyšovat teplota.
7: Dá se říct, že tady ten výzkum prozrazuje v podstatě, kolik uhlíku je, řekněme, v zalesněných plochách České republiky?
6: Přesně tak. Ukáže, kolik je zásoby uhlíku, potažmo, jak se ta zásoba mění. A je to, řekněme, objektivní ve smyslu, že to nikdo neváží, nedopočítává si, ale skutečně kolik té zásoby v jakékoliv vegetaci opravdu je. To znamená nejenom klasické hospodářské lesy, ale nám jde o všechno, takže i nějaké křoviny, nějaké travní porosty, které jsou významné dneska, řekněme, v podhorských oblastech. Takže ano, odpovídá to přesně na ten stav zásoby uhlíku.
7: Takže i vzhledem k rozloze České republiky je úplně zjevné, že nejlépe je podívat se na to ze zhora, z výšky, což právě umožňují družice dálkového průzkumu země.
6: Ona řada studií je dneska zaměřená lokálně, že se to zmapuje v terénu, ale je to omezené. Byť nejsme velká republika, ale při tom rozlišení 20 metrů na 20 metrů. To už rozsahu celé České republiky už není v lidských silách to za sezónu během dvou měsíců projít, zmapovat. Takže pohled z vrchu, satelitní data, která sice jsou limitována oblačností, ale v průměru jednou za 14 dní, 3 týdny jsou opravdu použitelné snímky.
7: Evropský systém Copernicus má několik družic. Každá funguje trošičku na jiném principu, takže s jakými daty, s jakými snímky pracujete?
6: Využíváme družice Sentinelu 2, to jsou optické multispektrální snímky, a současně využíváme data družice Sentinel 1, což jsou radarové snímky. Právě ty multispektrální ukazují celkový obraz, chování biomasy v listech, z toho se dá odlišit velmi dobře, co je zelená hmota, co je antropogenní šedá hmota, a ty radarové data velmi dobře pracují s vlhkostí a strukturou. Podle toho rozlišujeme vlastně výšku biomasy.
7: Na vaší katedře jste pak vyzkoušeli různé modely zpracování těchto dat. Zjistili jste, který z nich je jakoby nejlepší. Bylo to na datech z léta roku 2023. Znamená to, že tento váš model je použitelný na kterékoliv další léto, nebo dá se tímto zjistit aktuální stav uhlíku v našich zelených plochách?
6: My máme otestovaných přístupů několik a ano, tento postup, to znamená, které kombinace kanálu, respektive materiálu z těch satelitů, v jakém vzorci, jakým algoritmem je ten hlavní výsledek. V tuto chvíli už máme zpracovanou i rok 24-25 jaro a pokračujeme dál.
7: Vlastně už to jde rychleji, když víte jak.
6: Ano. V podstatě dneska už je to otázka hodin, nikoli v měsíci toho výzkumu, ale hodin zopakovat vytvoření takovéto vrstvy.
7: K čemu je vlastně dobré znát, kolik uhlíku nám dává nebo uchovává zeleň?
6: Abychom uměli na základě fakt pracovat s tím problémem dneska zvyšující se teploty a těch následných extrémních jevů.
7: To znamená, že se dá vlastně vyhodnocovat, tak tady na tomto místě máme stromy, které nefungují tak dobře, jak bychom potřebovali, takže tam musíme zasadit třeba něco jiného, oživit tu zeleň a tak dále, prostě pracovat s tím konkrétním místem.
6: K tomu vlastně by to měly být ty základní materiály pro dneska, rozšiřující se adaptační strategie měst a regionů, kde posílit, kde ta funkce krajiny, v tomto případě zachytávání uhlíku, nefunguje, aby to bylo opravdu územně specifické a tudíž malá investice, ale velký efekt pro tu krajinu.
7: Podle geoinformatika Viléma Pechance z Univerzity Palackého v Olomouci je výhodou, že data ze systému Copernicus jsou zdarma. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: A teď 6 hodin 26,5 minuty míříme na kulturní scénu. Ve skupině Akord Klub hrával na basu v Redutě na Národní třídě, si ho brzy všiml Miroslav Horníček, který sebou přivedl Jiřího Šlitra. Ty už asi, Šárko, tušíš, o kom je řeč, viď?
5: O šli dva, šli tři.
4: Ano, suchý. Přesně. No tak takhle začala spolupráce, ze které v roce 1959 vzniklo divadlo Semafor. Jiří Suchý scénu vede už 67 let a právě dnes slaví 95. narozeniny. Žádnou oslavu nechystá, Českému rozhlasu ale poskytl exkluzivní rozhovor.
8: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.
9: Stáří je doba, kdy už člověk zná odpověď na všechny otázky, ale nikdo se ho na nic neptá.
10: Parafrázuje s oblibou výrok Járy Kohouta Jiří Suchý a připomíná, že nezná nikoho, kdo by v 95. stál na jevišti. Když založil Semafor, bylo mu 28. Ještě předtím spoluzakládal divadlo Na zábradlí, ve kterém s Ivanem Vyskočilem představil pásmo Kdyby tisíc klarinetů.
11: Jo, to se ještě žil.
10: Semaforským debutem Člověk z půdy, který neskrýval obdiv k osvobozenému divadlu, společně s Jiřím Šlitrem změnil dějiny českého divadla i české populární hudby.
12: Krajina posedlá tmou,
13: krajina posedlá tmou,
12: vzpomínky do sedla zvou,
13: vzpomínky do sedla zvou.
10: Přestože Jiří Šlitr náhle o Vánocích 1969 zemřel, Jiří Suchý divadlo Semafor nikdy neopustil. Vystřídal 5 stálých scén, až se v roce 2005 zabydlel v Dejvicích.
9: Víte, že se hádáme vždycky něco jiného, je kolik let je Semaforu a kolikátá sezona. Já myslím 68.
10: Do 68. sezóny sice Jiří Suchý vstupuje s jistými indispozicemi, za to ale chystá 2 premiéry.
9: Ta první, to je taková polopremiéra, vlastně. Jmenuje se to Bludička.
10: Vy jste rozparceloval Kytici.
9: Ano, v Kytici to je poslední balada, která je ovšem pod vrch, to není žádnej erben, to jsem udělal já. Já jsem si řekl, jako Hanka s těma rukopisama, tak se taky zapíšu do dějin literatury.
10: Zkrátí se tak stávající představení Kytice o poslední Suchého baladu, z níž vznikne samostatné představení. Parafráze erbenovy Kytice se poprvé na repertoáru Semaforu objevila v roce 1972 a stala se nejuváděnější hrou. Hudbu k ní napsal Ferdinand Havlík a právě jemu bude patřit i další premiéra v nové sezóně.
14: A ty ho zahubíš, jak se na bludičku sluší.
15: Ano.
10: Vy jste hluboce věřící člověk, pomáhá vám víra udržet si nějakou zdravou mysl?
9: Jo, pomáhá. Já totiž v tom hloubám. Já nejsem člověk, který by bral všechno, jak mě někdo předloží. V tom nacházím ohromný klid.
10: K 95. narozeninám Jiřího Suchého vyšlo výběrové album Haleluja. Na pultech knihkupectví se brzy objeví i kniha Jiří Suchý Kabaret v duši. Výpravnou publikaci doplněnou autorovými grafikami otevírá předmluva Zdeňka Svěráka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Je 6:30 a zprávy má Monika Vrchotová.
16: Český rozhlas Plus.
17: Přeji hezké ráno. Sněmovna bude dnes projednávat návrh o vyslovení nedůvěře vládě už třetí den. Pravděpodobně se bude hlasovat. Po vystoupeních vládních poslanců se včera odpoledne ke slovu dostala opozice. Ta kabinetu vyčítá hlavně vysoký schodek státního rozpočtu. Opozice pravděpodobně nebude mít dost hlasů, aby nedůvěru prosadila. Ode dneška nejméně na měsíc znovu platí regulace cen paliv. Maximální ceny na každý den bude zase určovat ministerstvo financí. Za litr nafty řidiči dneska zaplatí maximálně 48 korun a 72 haléřů. Benzin natankují na nejvýš za 46 korun a 14 haléřů. Vláda taky snížila spotřební daně na naftu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z ANO tak rozpočet měsíčně přijde o víc než miliardu. Izraelský nejvyšší soud se dnes bude zabývat rozhodnutím o vyřazení arabských stran z blížících se parlamentních voleb. Ústřední volební komise před týdnem hlasovala pro vyloučení dvou hlavních stran s arabskou většinou. Komise tak reagovala na stížnosti několika subjektů, včetně strany Likud premiéra Benjamina Netanyahua. Ta nařkla arabské strany z rasismu a podpory ozbrojeného boje proti Izraeli. Vyloučené strany obvinění odmítají. Úřad pro zahraniční styky a informace ode dneška povede Miroslav Toman. V srpnu o tom rozhodla vláda. Ve funkci vystřídá Vladimíra Posoldu. Ve zpravodajských službách Toman pracuje od roku 1991. Jako diplomat působil v USA, Afghánistánu, Severní Makedonii a Bulharsku. Prezidentka Evropské komise Ursula von der Leyenová se dnes v hlavním městě Kosova Prištině setká s prezidentkou Albulenou Hadžijovou a s premiérem Albinem Kurty. Návštěvou chce podpořit integrační proces země do Evropské unie. Šéfka komise navštíví taky Albánii, Černou Horu a Severní Makedonii. Vojenská akademie ve Vyškově slaví 30 let. Výročí si dnes připomene slavnostním nástupem vojáků v dědických kasárnách. Během něj přesně v 10 hodin dopoledne nad městem přiletí letouny Casa a Gripen. Vojenská akademie slouží ke vzdělávání a výcviku vojenských profesionálů a příslušníků aktivní zálohy armády České republiky. Zabezpečuje taky přípravu jednotek a útvarů do zahraničních misí. Na řadě je doprava na dálnici D11. Z Hradce Králové do Prahy je kolona u Poděbrad na 34. kilometru. Pracují tam silničáři. Kolona na Prahu skoro na 20 minut z kilometru 39 směrem na Hradec, zdržení asi 15 minut. Na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se jede pomaleji od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh, zdržení asi 15 minut celkově. A na D1 na příjezdu do Brna z Prahy je kolona před omezením u sjezdu na Bratislavu před kilometrem 196. Kamiony popojíždí od Ostrovačic z kilometru 178 pro osobní auta, zdržení 20 minut. Šťastnou cestu. Dnes bude slunečno, teplo a místy větrno. Na Vysočině a na severu Čech může foukat silnější a ve Frýdlantském výběžku i nárazový vítr o rychlosti až 70 km v hodině. Bude jasno až polojasno s teplotami mezi 20 a 25 stupni. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
15: Posloucháte Ranní Plus.
5: Prvním říjnovým ránem vás provázejí Šárka Feniková a Tomáš Pavlíček a jak už jste zvyklí v tomto čase, tedy krátce po půl sedmé, následuje autorský výběr z domácích novin a zpravodajských serverů. Dnes ho pro nás s předstihem nachystala Radka Zítková, editorka webu Heroin.cz. Dobré ráno.
16: Dobré ráno.
5: Ruské vedení i nadále počítá s enormními výdaji na zbrojení. Na válku má jít každý třetí rubl z rozpočtu, aby země dokázala držet tempo, musí zvýšit daně i odvody, píše v dnešním vydání deníku N. Petra Procházková, která se na Rusko dlouhodobě zaměřuje. Za co si Rusové nejspíš kvůli vyšším výdajům připlatí?
16: Podle odhadů budou občané v následujících 3 letech muset do rozpočtu přispět prostřednictvím nejrůznějších nových daní a poplatků až biliony rublů. Především budou zdaněny příjmy z kapitálu, od dividend a výnosů z dluhopisů až po úroky z bankovních vkladů. Bude se na ně vztahovat sazba běžné daně z příjmu fyzických osob, tedy až 20%. Platit více budou tedy muset také oligarchové blízcí Putinovi a to je poměrně velká změna, dosud to tak úplně nebylo. Běžní občané pak nově zaplatí například vyšší clo při drobných internetových nákupech ze zahraničí, hlavně z Číny. Zdraží se také odvoz odpadků i kanalizace v některých oblastech až o 22%. Zavede se nově také technologický poplatek ze smartphonů a nebo třeba notebooků. A dá se očekávat, že vzhledem k stále narůstajícím nákladům na válčení, tím seznam zdaleka nekončí.
5: Tak tolik tedy Petra Procházková v deníku N a teď je další článek, ten jste pro nás vybrala z Hospodářských novin, které se věnují jednotnému inkasnímu místu. Ono se o tomto systému centralizovaného výběru daní a pojistného mluví už 15 let. Teď to ale vypadá, že na něj dojde. Od ledna 2028 by se mělo vymáhání nezaplacených pohledávek z pojistného přesunout na finanční správu. Proti tomu ale protestují exekutoři. Proč?
16: A stručně řečeno, proti přijdou o miliardový biznis. Právě soudním exekutorům totiž instituce čas nezaplacených dávek předávali, nebo respektive předávají stále ještě. Exekutoři se proto nyní snaží přesvědčit ministerstvo financí, že peníze v takovém případě přijde i stát. Argumentují tím, že finanční úřady nebudou při vymáhání tak efektivní.
5: Tak omlouváme se, máme horší spojení, zkusíme se spojit s redaktorkou Heroin.cz Radkou Zítkovou ještě jednou, ale teď vám přinášíme další informace.
4: Ano, něco úplně obyčejného. Na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové vzniklo nové odborné centrum, které se zabývá, představte si, běžným každodenním životem. Právě vzpomínky, fotografie, deníky nebo dopisy popisují starosti a radosti řadových občanů a často vypovídají o historii lépe než milníky zaznamenané v učebnicích. Co se můžeme z deníku nebo rodinného alba dozvědět navíc proti dobovému tisku nebo úředním dokumentům, uslyšíte v rozhovoru Lucie Vopálenské s Vojtěchem Kesslerem, ředitelem historického ústavu a šéfem nového centra dějin všedního dne.
18: My s kolegy v centru tak trošku nadneseně říkáme, že se vlastně na ty dějiny snažíme nahlížet trochu jinak, než bylo doposud zvykem. Snažíme se na ně právě dívat očima lidí, kteří ty dějiny skutečně prožili. Zatímco ty velké, třeba politické dějiny nám ukazují třeba mechanismy rozhodování, pro nás je mnohem důležitější sledovat, jak vlastně tato rozhodování a rozhodnutí dopadala na konkrétního člověka, který je vlastně zažíval a prožíval.
19: Měl byste třeba nějaký konkrétní příklad, kdy dojde k doplnění toho obrázku historie, kdy zdánlivě banální osobní záznam může vám, historikům, odborníkům výrazně doplnit, změnit pohled na určitou událost nebo období?
18: Ono to není ani tak doplnění, spíš jako rozrůznění, když vlastně se podíváme třeba na české 20. století, vnímáme tam ty nejrůznější diskontinuity a dynamiky, jak bylo to století takové, řekněme, divoké. A potom si necháme od lidí, kteří to století prožili, z větší části vyprávět jejich život a zeptáme se na jejich milníky, jejich prostě konkrétní diskontinuity, tak můžeme sledovat, že se vlastně s těmi politickými a velkými dějinami tak úplně nekryjí. Že pro toho obyčejného člověka jsou v životě vlastně důležitější chvíle, okamžiky, které souvisejí prostě s jeho osobním nastavením. A je to vždycky tak, když říkám třeba studentům nebo kolegům, zkuste si vzpomenout, kdy došlo třeba k té či oné politické změně. A z učebnicí pamatujeme, prožili jsme ji, ale vlastně sami ji nedokážeme do svého života jako lokalizovat a zařadit.
19: Může to být i tak, vy jste to trošku naznačil, že nějaká konkrétní historická období jsou pro zkoumání dějin všedního dne plodnější a jiná méně? Zdánlivě se nemusí třeba společensky vůbec nic dít, ale vám ty dějiny všedního dne přinesou něco zvláštního?
18: To je dobrá otázka. Já to vždycky přirovnávám k tomu, co se třeba snaží jako fúzovka konkurenční společnost Paměť národa. Můžeme se pohybovat ve stejné době, třeba v období protektorátu, a zatímco někdo by sledoval ty životní příběhy na úrovni třeba nějaké odbojové aktivity nebo nějakého hrdinského činu, tak my vlastně sledujeme tu v úzovkách šedou každodennost. Ten dotyčný během toho období jedl, co se mu líbilo, jaké měl touhy, jaké měl prostě představy o životě, o budoucnosti. A je to spíš takové doplnění než rozpor.
19: A jak pracujete s tím, že lidská mysl je velmi plastická a lidská paměť je ještě plastičtější? Docela často si i vymýšlíme, a když člověk vzpomíná na událost před třeba 30 nebo 50 lety, jakou to potom ta orální historie má váhu, když historici by se měli opírat o fakta?
18: Narážíte na poměrně zajímavý problém. Je to skutečně tak, že ve chvíli, kdy my vlastně reflektujeme nebo analyzujeme nějaký text nebo prostě svědectví konkrétního člověka, nikdy k němu nesmíme přistupovat jako pouhý zdroj informace. Spíše k němu přistupujeme jako, řekněme, zdroj informací o představách, postojích toho dotyčného člověka. Jestli můžu takový konkrétní příklad. My jsme kdysi narazili v jedné publikaci na vzpomínku jedné dámy z 90. let, která prožívala právě období protektorátu jako malá holčička a vzpomínala si tam na informaci o tom, jak se jako v roce 45 prostě blížila sovětská armáda. A pro ní to bylo naprosto jako traumatizující záležitost. Vzpomínala to ještě prostě po 50-60 letech. A v té vzpomínce ona se snažila popsat, jako co se přesně stalo. A když se to pak porovnávalo vlastně s těmi jako faktickými událostmi třeba vojenských dějin, tak jsme přišli na to, že to vůbec neodpovídá realitě. Ale to pro tu dámu to nebylo podstatné. Pro ní byla podstatná ta informace, která vlastně formovala celý její život a řekněme třeba nějaké podvědomé trauma.
19: Vlastně to může být historie psychologie.
18: Přesně tak. Já vždycky říkám, že ty vzpomínky jsou vždycky aktuální a odpovídají prostě tomu jakoby rozpoložení člověka v ten daný moment, kdy je formuluje, a ne v době, kdy na kterou vzpomíná.
19: No a co je tedy hlavním cílem toho vašeho nového vědecko-výzkumného centra?
18: My chceme vlastně ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd, která vlastně stála u zrodu toho rozvoje tohoto pracoviště, chceme jednak zapojit naše studenty a chceme zapojit i učitele, protože přece jenom Filozofická fakulta intenzivně spolupracuje s pedagogy a taky připravuje pedagogy na jejich budoucí povolání, ale současně chceme zapojit do výzkumu i veřejnost, protože se pohybujeme na novém poměrně jako progresivním poli, které se nazývá po anglicku citizen science, já bych prostě řekl občanská věda. A když myslím je vlastně jako zapojit veřejnost nejenom do výzkumu, ale prostě pak i do těch výsledků.
19: Zajímá mě ještě, jak jednou z tohoto úhlu pohledu, jak z toho vyjde naše dnešní digitální doba, kdy už si nepíšeme rukou dopisy ani deníky většinou, všechno je digitalizované a může to třeba za nějakou dobu zmizet.
18: Já vždycky říkám, že tohle je výzva pro budoucí historiky, že za 30, 50 let prostě budou stát pod úplně jinými problémy, jak než jako řešíme teďka aktuálně my.
19: No možná je to výzva pro současné historiky.
18: Když se bavím s kolegy nebo studenty, prostě zapisujte si prostě to současné dění, protože v budoucnosti se to současné dění stane minulostí a historií. Ale já bych to třeba přirovnal, když se vrátím o 100 let zpátky k rozvoji jako třeba telefonu. A najednou nám prostě mizí do té doby poměrně rozšířený pramen, a to byly takové různé lístečky, které se jako dávaly s informacemi, kde se sejdeme a co tam budeme spolu řešit. Pak už si ty lidé prostě telefonovali a najednou nám tohle jako historikům úplně zmizelo a schovalo se to v těch telefonních linkách. Stejně tak podobně budeme muset prostě odhalovat ty nejrůznější jako momenty, historický reflexe, události prostě v těch e-mailech, chatech a podobně.
4: Upozornil v rozhovoru s Lucí Vopálenskou Vojtěch Kessler, ředitel Historického ústavu a šéf nového centra dějin všedního dne.
5: No a my se vracíme znovu k rozhovoru s editorkou webu Heroin.cz Radkou Zítkovou. Obnovili jsme spojení a můžeme se tedy dozvědět, co dalšího se píše v novinách. Dobré ráno ještě jednou, Radko.
20: Dobré ráno.
5: Vracím se k Hospodářským novinám, o kterých jsme začali mluvit a ze kterých jste vybrala článek, který se věnuje jednotnému inkasnímu místu. A ta základní otázka, která nás zajímá a o kterých tedy píšou tyto noviny, je proč proti tomuto inkasnímu místu bojují exekutoři?
20: Protestují proti tomu, protože ti můžou přijít o poměrně dost peněz, je v tom miliardový biznis, protože právě soudním exekutorům totiž instituce část nezaplacených pohledávek předávají v tuto chvíli. Exekutoři se proto nyní snaží přesvědčit ministerstvo financí, že o peníze v takovém případě přijde i stát. Argumentují i tím, že finanční úřady nebudou při vymáhání peněz tak efektivní a v rozpočtu kvůli tomu podle nich můžou do budoucna chybět až 2 miliardy korun ročně. Exekutorská komora také připomíná, že i na Slovensku chtěl stát v minulosti vymáhání soudním exekutorům rovněž odebrat, ale nakonec toho ustoupil a údajně to bylo právě kvůli obavě z nižší efektivity. Ministerstvo financí to ale odmítá a pro počty exekutorů zpochybňuje. Jen pro představu dodám, že Česká správa sociálního zabezpečení eviduje pohledávky na pojistném, penále, pokutách a na ostatním za bezmála 70 miliard korun.
5: Tolik tedy Hospodářské noviny. No a poslední téma, které jste pro nás vybrala, se týká řidičů, které prý čeká přísnější vymáhání pokut. Věnuje se tomu Mladá fronta Dnes, která upozorňuje, že pokuty za překročení rychlosti nebo za telefonování za volantem nechodí do ciziny tak, jak by měly. K původnímu balíku dopravních předpisů, před kterými se pachatelé nemohou ukryt překročením hranic, mají přibýt další. Tak které to budou?
20: Tentokrát půjde například o nedodržení bezpečného odstupu mezi vozidly, ujetí od nehody nebo nedodržování bezpečnostních pravidel na železničních přejezdech. Podle odhadů totiž až 40% přestupků, které spáchají řidiči v zahraničí, není potrestáno. Mezi státy jsou ovšem rozdíly. Například Francouzi jsou ve vymáhání pokut poměrně důslední. Například českým řidičům může někdy pokuta z Francie přijít do Česka už třeba během týdne. Česko je naopak příkladem státu, který patří při vymáhání pokud spíše k těm méně důsledným. Velkou změnou, která stíží možnost vyvléci se splacení pokuty, bude doručení takzvaného rozhodnutí o vině. To předešlá směrnice neznala a trochu naivně spoléhala na to, že se lidé placení zahraničních pokut nebudou vyhýbat.
5: Zajímavá témata a články z domácích médií pro nás dnes vybírala Radka Zítková, editorka webu Heroin.cz. Děkujeme, naslyšenou.
20: Naslyšenou.
4: No a teď minutu po 6:45 budeme mluvit řečí peněz. Poslyšte titulky zásadních zpráv z téhle oblasti. Ministerstvo financí dnes zveřejní výsledek hospodaření státu ke konci září. Na konci srpna byl státní rozpočet ve schodku zhruba 186 miliard korun. Loni za 3/4 hospodařil stát s deficitem téměř 154 miliard korun, což znamenalo nejlepší výsledek od začátku pandemie COVID-19, ale zároveň 6. nejhlubší srpnový deficit od vzniku Česka.
5: Agentura Czech Tourism dnes přejde z Ministerstva pro místní rozvoj pod Ministerstvo průmyslu a obchodu. Následně se má 1. listopadu začlenit do nedávno vzniklé agentury Czech Business, která bude zajišťovat jednotnou ekonomickou prezentaci Česka.
4: A dnes dopoledne začíná 10. pokus o prodej středočeského zámku Štiřín v elektronické aukci. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových stanovil vyvolávací cenu na 720 milionů korun. Přihazovat je možné po nejméně 50 tisíc korunách. No a okénko ekonomiky ještě necháváme otevřené. V Česku ode dneška znovu platí opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. O jejich zavedení vláda rozhodla minulé pondělí. Po několika měsících se vrací třeba denní cenové stropy na naftu a benzín. Ty dnešní už ministerstvo financí oznámilo včera odpoledne. Z detaily je teď ve studiu Anna Marie Hušková z domácí redakce. Dobrý den.
21: Dobré ráno.
4: Tak za kolik dnes budeme moct maximálně tankovat?
21: Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně
1: za 48 korun a 72 haléřů. Nejvyšší možná cena benzínu Natural 95 bude dnes 46 korun a 14 haléřů za litr. Denní cenové stropy na paliva budou spolu s ostatními opatřeními platit zatím do konce měsíce. Kabinet ANO, SPD a motoristů se k ním po několika měsíční pauze vrátil poté, co se průměrné ceny nafty znovu přiblížily hranici 50 korun za litr.
4: Jaká budou to ta další opatření, která jsme krátce zmínili?
1: Stejně jako určování maximální ceny se většinou vrací to, co už jsme zažili na jaře a v létě. Stát zastropuje marže pumpařů, a to na 2 korunách a 50 haléřích za litr. A znovu se taky vrátí sníží spotřební daň na naftu. Takhle to minulý týden okomentovala ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
21: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
1: Nově taky kabinet plánuje mimořádnou sektorovou daň na rafinerie. Uplatňovat se má pro letošněk a příští rok. Danit chce polovinu nárůstu jejich hrubé rafinérské marže oproti roku 2025. Podle Aleny Schillerové jde o reakci na její současný růst.
4: A jaké reakce přišly na tyhle kroky, které mají ceny nafty a benzínu snížit?
1: Uvítalo je třeba sdružení automobilových dopravců Česmat Bohemia, jak říká jeho mluvčí Martin Felix.
22: Je to především proto, že tak začínají uvažovat i okolní státy. Snížení spotřební daně už v Rumunsku, ve Španělsku, nyní se k tomu rozhodlo i Německo a v dalších státech se o to jedná. A kdyby nafta zůstala takto zdaněna, naše konkurenceschopnost by byla v Evropě ohrožena a hrozila by ztráta zakázek.
1: Kritičtější je naopak šéf Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček. Podle něj můžou být cenové stropy problematické. Čerpací stanice na dálnicích totiž budou muset výrazně zlevnit a to může uškodit ostatním pumpařům, dodává Indráček.
23: Buď přijdou o zákazníka, který netankuje běžně na dálnici, tankuje u nich, ale protože teď bude mít stejnou cenu nebo velmi blízkou cenu na té dálnici, tak se prostě dopře palivo na dálnici, a nebo budou muset jít s cenou dolů a pak jim ta marže klesne o to víc.
1: A mimořádnou sektorovou daň kritizuje firma Orlen Unipetrol, která jako jediná v Česku provozuje rafinérie. Vadí jí hlavně to, že daň působí zpětně a dopadá jen na jedinou společnost. Ministerstvo financí tuto kritiku ale odmítlo.
4: No a ještě prosím stručně na závěr zmiňme, co na ta opatření říká sněmovní opozice.
1: Podle poslance hnutí STAN Jana Papajanovského je dobře, že kabinet na situaci reaguje, i když je to podle něj pozdě.
24: Co se týká zastropování těch cen a snížení spotřební daně, no tak tam zase je dle našeho soudu vidět chyba té Babišovy vlády, kdy ona jde cestou jednoduchých plošných řešení, kdy pomáhá i lidem, kteří tu pomoc objektivně nepotřebují, na úkor státního rozpočtu.
1: Sama ministryně financí Alena Schillerová z ANO počítá s tím, že kvůli snížení spotřební daně na naftu přijde rozpočet o více než miliardu korun měsíčně. Možné vyšší zdanění rafinérií by ale podle ní mělo přinést 5 miliard. Například předseda ODS Martin Kupka opětovné snížení spotřební daně na naftu vítá, ale zastropování cen považuje za neakceptovatelný zásah do trhu.
4: Tak tolik Anna-Marie Hušková z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
4: A tomuto tématu se budeme věnovat po 8 hodině, kdy budeme mluvit živě s Ivanem Indráčkem, už zmiňovaným, a také se Zdeňkem Zajíčkem z Hospodářské komory.
25: No ale čísla nás budou zajímat dál i teď v 6 hodin a téměř 52 minut. Od nového roku začne totiž platit novela o doplňkovém penzijním spoření. Přinese například vyšší státní příspěvky, efektivnější rozložení investic v čase a nižší poplatky za správu. Ministerstvo financí očekává, že se zájem lidí o penzíko zvýší a dokážou se díky němu lépe zajistit na stáří. Naopak asociace penzijních společností některá opatření dlouhodobě kritizuje a teď navrhuje úpravy. Detaily má redaktor Jan Duchoslav. Dobré ráno.
26: Dobré ráno.
25: Ministerstvo financí očekává, že do roku 2029 výrazně vzroste zájem o produkt. Podle odhadu přibude až 600 tisíc nových klientů. Asociace penzijních společností si to ale nemyslí. Proč?
26: Novela totiž počítá s tím, že se sníží poplatky, které lidé platí za správu doplňkového penzijního spoření. Z 1% klesnou na polovinu. Penzijním společnostem se to pochopitelně nelíbí. Uvádějí, že přijdou o 100 miliony korun, které teď dávají na reklamní kampaně a distribuci svých produktů. Podle prezidenta asociace Radka Moce proto hrozí, že nových klientů bude přibývat výrazně pomaleji.
0: V onlineu je té reklamy víc, je to nějaká kampaň, nějaké podpoření při vyhledávání, které musíte zaplatit, než vám ten klient dojde tím funnelem až k vám. V té fyzické distribuci je to ta provize, kterou zaplatíte obchodníkovi, pobočce, finančnímu poradci. Tohle jsou ty hlavní náklady.
26: Zatímco teď přibývá každé čtvrtletí asi 100 000 lidí po snížení poplatků a tedy i osekání investic do reklamy, by to podle Radka Moce mohlo být jen 20 000. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO ale už dřív říkala, že snížení poplatků je nevyhnutelné.
2: Snížení poplatků se samozřejmě bankám a penzijním společnostem nebude líbit, ale poradí si s ním stejně, jako si poradili se snižováním a eliminací poplatků u běžných bankovních služeb.
26: Tady se názory ministerstva a asociace rozcházejí. Radek Moc dokonce říká, že ani úplné seškrtání nákladů na distribuci a marketing nebude stačit. A aby se penzijní společnosti dostaly v novém systému alespoň na nulu, budou muset šetřit i jinde.
25: A říkají taky kde?
26: Podle Moce by například nemusely stačit peníze na nákup široké palety investičních nástrojů. Místo nich by penzijní společnosti volily pasivní investování do takzvaných ETF fondů. Co by lidé ušetřili na poplatcích, mohli by případně tratit na výnosech z investic, tvrdí za KB penzijní společnost Miroslav Geisler.
3: My jenom říkáme, neomezujme toho správce aktiv v tom, kam chce investovat podle toho, kolik to stojí a nechme ho, aby uvažoval jako jakýkoliv jiný portfolio manažer jakéhokoliv jiného evropského podílového fondu, co je pro toho klienta nejvýhodnější.
26: Podle Geislera by se také kvůli nižším nákladům místo do českých startupů investovalo spíš do nejrůznějších burzovně obchodovaných fondů ve Spojených státech. Asociace penzijních společností chce teď s ministerstvem jednat o možných úpravách. Podle ní je možné snížit poplatky pro klienty, ale zároveň změnit pravidla tak, aby nezničili ekonomiku celého systému penzijního připojištění. Pokud by se kompromis nepodařilo najít, hrozí podle asociace, že se hlavně menší penzijní společnosti dostanou do vážných problémů.
25: O změnách v doplňkovém penzijním spoření jsme mluvili s Janem Duchoslavem z domácí redakce. Díky za to, naslyšenou.
26: Díky, naslyšenou.
4: A autorem dnešního ranního komentáře je politolog Jiří Pehe a věnuje se v něm zapojení Donalda Trumpa do volební kampaně před podzimními takzvanými midterms.
6: Do voleb do Kongresu Spojených států zbývá už jen měsíc a podle průzkumu veřejného mínění mohou přinést drtivou porážku republikánů. Pro prezidenta Donalda Trumpa by to znamenalo konec vládnutí bez faktické kontroly ze strany Kongresu a on i jeho spolupracovníci by skoro jistě čelili celé řadě vyšetřování iniciovaných sněmovnou reprezentantů. Trump čelí rekordně nízké oblíbenosti. Přesto dál tvrdí, že jediný způsob, jak mohou republikáni nakonec uspět, je naprostá lojalita všech kandidátů k němu. Kandidátům, kteří se od něj ve světle propadu jeho popularity distancovali, otevřeně vyhrožuje pomstou. Na nedávném předvolebním kongresu republikánské strany v Dallasu vybízel přítomné delegáty i diváky u televizních obrazovek, aby si při volbách představovali, že volí jeho. A po delegátech chtěl, aby spolu s ním odříkávali cosi jako slib věrnosti. Zároveň sliboval, že pokud republikáni zvítězí v obou komorách, dostane každý dospělý Američan $5,000. Navzdory tomu, že Trump tvrdí, že by šlo o jakousi dividendu z peněz vybraných na clech, skutečnost, že slibuje vyplácení peněz jen v případě vítězství republikánů, činí z jeho slibu podle nejen středních demokratů, ale i některých republikánských politiků, cosi jako úplatek, i když vyplácení peněz by musel schválit kongres. Kritici Trumpa, kteří mluví o otevřené politické korupci, nemuseli čekat dlouho na další bezprecedentní čin Bílého domu. Ten zaplatil dva reklamní spoty, které nejsou pouhý měsíc před volbami ničím jiným než kampaní. Ačkoliv Bílý dům tvrdí, že oba reklamní spoty jsou veřejnou službou, v níž vláda Spojených států vybízí Američany klást se k vlasti, zákonodárci z obou politických táborů je kritizují kvůli jejich politické povaze a využívání peněz daňových poplatníků. Záplava politických a mediálních debat o tom, zda jde o korupci, poněkud odsunula stranou dosti hrozivý obsah obou reklamních spotů. První z nich kombinuje rychle stříhané fotografie a záběry Trumpa s audionahrávkou, v níž prezident říká: společně porazíme komunismus, socialismus a marxismus v Americe. V pozadí zní píseň Love Me, překladu Milujte mě, od interpreta JMSN. Spot uzavírá záběr, v němž prezidentka Svazu amerického zápasu označuje Trumpa za nejtvrdšího a nejodolnějšího člověka, jakého kdy potkala. Druhý spot v podstatě kopíruje předvolební spot Trumpa z roku 2024, což samo o sobě oslabuje argument, že jde o veřejnou službu. Trump v něm prochází stemnělou chodbou a říká: toto je poslední bitva. Vyženeme komunisty a marxisty, svrhneme zvrácenou politickou třídu, která nenávidí naší zemi, rozprášíme média šířící falešné zprávy a jednou provždy osvobodíme Ameriku od těchto ničemů. Podobně Trump mluví i na předvolebních shromážděních. Historici a politologové varují, že tato rétorika dost připomíná kampaně některých pozdějších diktátorů z první poloviny 20. století. Je o to hroživější, že na rozdíl od Německa nebo Itálie ve 20. a 30. letech Spojeným státům nástup komunismu rozhodně nehrozí. Za demokratickou stranu sice kandidují někteří progresivisté a demokratičtí socialisté, ale jejich agenda není o nic více levicová než to, co hlásají evropské sociálně demokratické strany. Panují proto obavy, že Trump si s pomocí tohoto radikálního jazyka o poslední bitvě připravuje půdu k útoku na volební výsledky, pokud zvítězí demokraté. Nejvyšší soud sice odmítl jim požadované změny v korespondenčním hlasování, ale v zápětí podpořil snahy o administrativy zavést komplikovaný systém pro ověřování občanství lidí, podezřelých z toho, že nejsou občany. To může vést k chaosu už jen proto, že na zavedení nových opatření už není dost času. Zneužití peněz daňových poplatníků pro volební kampaň a sliby nemalých peněžních částek pro americké občany, pokud zvítězí republikáni, jakož i snahy měnit na poslední chvíli volební pravidla, nejsou zřejmě posledními pokusy ovlivnit výsledky voleb. Trump se tak stále více zakopává v pozicích, kdy skutečně nemůže vítězství demokratů připustit, protože by mu v takovém případě hrozil impeachment už jen za jeho dosavadní kroky.
4: Slyšeli jste ranní komentář politologa Jiřího Pehe.
15: Interview Plus.
7: Premiér Andrej Babiš nepřipouští žádné pochybnosti o tom, že jeho střet zájmu je vyřešen. Evropská komise si přinejmenším není jistá. Může to ovlivnit naši pozici v Evropské unii? Petr Vizina se zeptá předsedkyně výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova Veroniky Vrecionové z ODS.
15: Interview Plus Petra Viziny dnes po 11:30 na Plusu.
25: Je 7 hodin, čtvrtek 1. října, společnost vám dělá Ranní Plus a dnes vás jim provázejí Tomáš Pavlíček
4: a Šárka Feniková.
15: Český rozhlas Plus.
4: A z té band dalšího vysílání vybíráme. Mění se nějak způsob, jakým se snaží Rusko demoralizovat Ukrajinu před další válečnou zimou?
25: Co dalšího zaznělo na půdě poslanecké sněmovny v rozpravě před hlasováním o vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše?
4: A jak řeší okolní státy zdražování pohonných hmot?
25: Na to se zaměříme nejdřív. Jsou tu ale zprávy Moniky Vrchotové.
17: Pěkné ráno. Na Ukrajině platí ode dneška pravidelné odstávky elektřiny. Přerušení dodávek proudu potrvá každý den 3 hodiny dopoledne a 5 hodin večer. Oznámila to státní ukrajinská energetická společnost Ukrenergo. Důvodem jsou intenzivní ruské útoky na energetiku, příchod chladného počasí a začátek topné sezony. Výpadky můžou v případě dalších ruských útoků na infrastrukturu nastat i mimo vyhrazené časy. Jak se s tím Ukrajinci vyrovnávají, rozebereme v Ranním Plusu hned po zprávách s naším tamním zpravodajem. Třetí den projednávání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě by mohlo dojít i na samotné hlasování. Na mimořádné schůzi mají vystoupit ještě desítky poslanců, hlavně opozičních. Ti se dostali ke slovu po řadě vystoupení jednotlivých ministrů a koaličních zástupců s přednostním právem. Opozice nechala schůzi svolat kvůli tomu, že podle ní vláda neplní své sliby a své programové prohlášení. Samuel Volpe z Pirátů dodává, že kabinet nemyslí na mladé lidi.
8: Co říkalo třeba například hnutí ANO o tom, že budou 75% slevy na jízdné, no nebude to. O tom, že hnutí ANO slibovalo, že budou levnější hypotéky, teď nenajdete menší jak 5% úrokovou sazbu, do budoucna opět od ekonomických expertů slýcháme, že to poroste.
17: Opozice pravděpodobně nebude mít dostatek hlasů na vyslovení nedůvěry vládě. Koalice má totiž ve sněmovně většinu v podobě 108 poslanců.
15: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
17: Ode dneška nejméně na měsíc znovu platí regulace cen paliv. Maximální ceny na každý den bude zase určovat ministerstvo financí. Ode dneška taky vláda snížila spotřební daň na naftu a zastropovala marže prodejců na 2,50 korun za litr. Také Německo znovu zavedlo daňovou úlevu na pohonné hmoty. Litr benzinu a nafty u čerpacích stanic tak může zlevnit v přepočtu až o 4 koruny. Sleva potrvá do konce roku. Stát vyjde v přepočtu zhruba na 80 miliard.
9: Das gilt für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch für die Betriebe.
10: Kancléř Friedrich Merz už před dvěma týdny prohlásil, že tzv. Tankrabat uleví podnikům i lidem dojíždějícím za prací. Například opozice ale tvrdí, že sleva není adresná a nejvíc z ní vytěží ti, kteří podporu za stolik nepotřebují. Samostatnou otázkou v Německu je, nakolik ropné koncerny skutečně převedou slevu na zákazníka. Na jaře to při obdobné slevě na dani bylo podle antimonopolního úřadu asi z 80%. Litr benzínu a nafty v Německu za poslední rok podražil v přepočtu zhruba o 20 korun. Nafta se dnes prodává v přepočtu zhruba za 60 korun za litr. Vláda vysvětluje růst cen zejména válku v Iránu. Z Berlína Tomáš Javlín, Český rozhlas.
17: Z britských věznic se dnes na svobodu dostane asi 700 předčasně propuštěných vězňů. Je to součást rozsáhlé amnestie, která je naplánovaná celkem do 10 vln a má ulevit přeplněným nápravným zařízením. Týká se pachatelů krádeží, napadení, vloupání nebo podvodů. Varšava se připravuje na to, že mezi propuštěnými budou pravděpodobně i Poláci. Ti tvoří jednu z největších skupin cizinců v britských věznicích.
11: Pokud Poláci předčasně propuštění z britských věznic nemají britské občanství, čeká je deportace. Polské ministerstvo zahraničí si stěžuje, že od britských úřadů nezískalo informace, kolika Poláků se amnestie a deportace týká, jakých trestných činů se dopustili, jakou část trestu si odpykali, ani jak budou jejich deportace vypadat. V anglických a velšských věznicích se nachází skoro 700 Poláků, tvrdí komunitní portál MyPolska.UK. U skotských a severoirských věznic aktuální statistiky chybí. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
17: Agentura Czech Tourism ode dneška přešla z Ministerstva pro místní rozvoj pod rezort průmyslu a obchodu. Vláda o tom rozhodla v srpnu. Organizace se zároveň stane součástí agentury Czech Business, která má podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO zajišťovat jednotnou ekonomickou prezentaci Česka. Spadají do ní taky Czech Trade a Czech Invest. Svaz obchodu a cestovního ruchu to uvítal. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Menší nemocnice se obávají, že kvůli plánované centralizaci onkologické péče nebudou moct naplno využívat drahé přístroje. Třeba Příbramská nemocnice letos pořídila robotický systém za více než 100 milionů korun.
12: Robot v Příbrami urologové využívají hlavně při operacích nádorů prostaty a ledvin, říká primář urologie Pavel Hanek.
13: Podle plánu ministerstva zdravotnictví by nám byla odebrána možnost operovat útvary na ledvinách, nádory prostaty, nadledvin.
12: Asociace českých a moravských nemocnic upozorňuje, že přesun častějších výkonů do center by zhoršil dostupnost péče v regionech. Ministerstvo tvrdí, že specializované operace mají dělat hlavně nemocnice s dostatečnou zkušeností, pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ano.
14: Některé nemocnice v minulém roce provedly například takzvané prostatektomie 17 výkonů, tak si myslím, že to prostě je neúplně dobře naplánované vynakládání peněz.
12: Ministerstvo zdravotnictví chce zejména onkologické zákroky přivést do specializovaných center do roku 2030. Z Příbrami Laura Hájková, Český rozhlas.
17: Ostravu dnes bude křižovat Havlova literární tramvaj. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida tak připomenou nedožité 90. narozeniny významného dramatika, disidenta a bývalého prezidenta České republiky.
16: Studenti si podle pedagoga Jiřího Hrušky pro cestující připravili čtení z textů Václava Havla a Pavla Tigrida.
27: Budou se snažit takovým neobvyklým způsobem s nimi seznámit cestující na tramvajové lince číslo 8. Budeme jezdit až do 3/4 na 3, to znamená pokryjeme obě dvě špičky.
16: Tramvajový vůz navíc studenti vyzdobili portrétem a citáty Václava Havla. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
17: Na Plusu teď máme informace pro řidiče na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy. Velmi dlouhé kolony u Poděbrad. Na 34. kilometru pracují silničáři obou směrně a kolona na Prahu skoro na 50 minut z kilometru 42 a směrem na Hradec se stojí od Sadské asi půl hodiny. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně se pomaleji jede od Rudné z 5. kilometru až na Pražský okruh, zdržení asi 15 minut celkově, a v Praze už je ranní špička, ucpává se Liberecká ulice. ulice z Letňan do Holešoviček, zdržení asi půl hodiny. Plní se i Štěrboholská spojka od Černého mostu k Průmyslové, tam je to na 20 minut a 15 minut se popojíždí od Spořilovské k Průmyslové. A plní se příjezdy k Barandovskému mostu směr Smíchov. Pomaleji se jede na jižní spojce i ve Strakonické. Dobře dojeďte. I dnes nás čeká slunečný a místy větrný den, bude jasno až polojasno, během odpoledne pak začne od západu částečně přibývat oblačnosti. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů a na Vysočině a místy na severu Čech může foukat silnější vítr ve Frýdlantském výběžku s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
15: Posloucháte Ranní Plus.
25: A to 8 minut po 7 hodině. Dobré ráno vám přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Intenzivní ruské útoky na ukrajinskou energetiku a podzimní ochlazení počasí způsobily, že Ukrajina se opět potýká se zásadním nedostatkem elektřiny. Provozovatel přenosové soustavy společnost Ukrenergo už lidem dala vědět, že ode dneška musí počítat s dlouhými odstávkami proudu. A týká se to i našeho zpravodaje v Oděse Martina Dorazína. Dobré ráno.
5: Dobrý den.
25: Martine, kdy počítáte, že vám vypnou proud a na jak dlouho?
5: No, dá se s tím počítat prakticky každý den. Teď je 8 hodin a 8 minut. Plánovaná odstávka, vlastně stabilizační odpojení proudu pro všechny, mělo začít v 8, trvat do 11. Ne vždycky to tak bývá, dnes tedy ještě zatím proud jde. Jde i v Kyjevě, kde byly velké problémy. Tisíce domácností zůstaly po těch ruských útocích bez elektřiny, tak tam oznámili před malou chvíli, že dnes tedy ještě proud vypínat nebudou. Má to

0: samozřejmě nebude o mnoho lepší. Rusové tentokrát začali dřív útočit na energetickou infrastrukturu, silně poškodili Tripilskou elektrárnu u Kyjeva a další objekty, takže bez proudu nebyli lidé jenom v Kyjevě, ale také v Černihivské oblasti, v Žitomirské oblasti. Nedá se příliš počítat s tím, že by se tato ruská taktika nějak změnila, naopak bude spíš posilovat, protože ta přenosová soustava a elektrárny už i tak jsou silně poškozené a je vlastně zázrakem, že vůbec tady nějaká elektřina ještě po těch 5 letech téměř tady toho konfliktu je a že to dokážou tak rychle opravovat. A Ukrajinci počítají s tím, že ta zima bude možná ještě horší, než byla ta letošní. Bude to také záviset samozřejmě od teplot, které budou, jaká ta zima, jestli bude mírná nebo studená, ale připravení vesměs jsou, mají, pokud tedy měli tu možnost, už dávno si nakoupili generátory, nakoupili si takové ty obrovské zásobníky energie, EcoFlow a jiné typy. Ono je to hodně drahá záležitost, takže ne všechny domácnosti na to mají. Ti, kteří třeba žijí na vesnicích, tak je vidět po celé Ukrajině, že se snaží zásobit se ze solárních zdrojů, které fungují v případě slunečného počasí celý rok a z dalších alternativních zdrojů. To se velmi rychle rozvíjí právě proto, že Ukrajince k tomu nutí povaha té vlastně teroristické války, kterou Rusko proti Ukrajině vede, ale zvyklí, no ono se na to dá těžko zvyknout. Oni s tím počítají, ale o nějakém zvyku asi se tady moc mluvit nedá. Spíš panují velké obavy z toho, jak to celá ta země zvládne, protože, jak jsem říkal, tak Rusko už začalo teď vlastně cílit na elektrárny a nejenom viděli jsme taky, že zasahuje už i ty sítě, ty stožáry třeba vysokého napětí, protože ví, že Ukrajina tu elektřinu dováží z Evropy. To není žádné asi tajemství pro nikoho. A budou zřejmě ty útoky mířit právě na tuto infrastrukturu.
1: Vy, Martine, sledujete také situaci na frontě. Včera ji navštívil prezident Volodymyr Zelenský. Už několik dní přicházejí zprávy o tom, že se Ukrajincům daří ruskou okupační armádu vytlačovat z okolí Limanu na východě země. Jaké jsou ty nejnovější informace?
0: Jsou v podstatě potvrzující toho, nebo to, co tedy tam Zelenský uviděl, co řekl, co říkají vojáci sami, kteří mlčeli dlouho o té operaci Vivaldi z pochopitelných důvodů, aby tedy mátli protivníka, nedávali mu do rukou zbraň v podobě informací o jejich plánech. Takže ta situace je taková, že za ty 3 fáze operace Vivaldi, ona je pojmenovaná podle 4ročních období, a se podařilo osvobodit 176 kilometrů čtverečních území, mnoho vesnic nebo spíš osad, řekněme, vytlačit protivníka, ale hlavně mu zabránit tedy, aby se od Limanu pohyboval směrem ke Sloviansku. O to, co má největší zájem, to je o tu pevnostní městskou aglomeraci souvislou v podstatě od Sloviansku, Kramatorsku, Družkovka, Konstantinivka a podobně, tak to se podařilo. A tam mají Ukrajinci opravdu objektivní úspěchy. Teď jde o to, aby se jim tu situaci podařilo udržet. Ta operace bude pokračovat dál 4. fází, oznámil na místě prezident Volodymyr Zelenský, protože je třeba stabilizovat situaci na křídlech, to znamená severně nebo východně od Limanu, oddálit protivníka, ale hlavně kolem Pokrovsku. Tam je situace nejsložitější. Teď vyšly nejnovější aktualizace map projektu Deep State, který sleduje vlastně pohyby fronty a kolik kdo tam, kde okupuje nebo osvobozuje území, závisí z pohledu, které strany to je, tak tam právě Rusové zaznamenali úspěchy v oblasti Dobropilje, to je město kousek od Pokrovsku, takže operace zřejmě se bude soustředit tam, právě tam Rusové přesunuli síly po tom neúspěšném tažení vlastně na Liman, na severu Doněcké oblasti, a tam bude pro ukrajinskou obranu situace nesmírně komplikovaná, což už je delší dobu, ale teď to zřejmě bude hlavní směr toho ruského útoku a snahy o postup.
1: Dodává Martin Dorazín, náš stálý zpravodaj na Ukrajině. Děkujeme za tyto informace a mějte se co nejlépe. Naslyšenou.
0: Děkuju, naslyšenou.
1: A jak se současná situace promítá do nálad na Ukrajině? Nejen o tom teď budu mluvit také s Janem Šírem z Katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd.

0: vyučující Univerzity Karlovy. Zdravím vás do Záporoží. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já když se vrátím k tomu, o čem jsme mluvili s Martinem Dorazínem, o těch útocích opět na infrastrukturu, opakuje se ten scénář z předešlých let, nebo jsou letošní podzimní útoky před tou zimou přece jenom jiné, agresivnější nebo masivnější? Jak to vidíte vy z Záporoží?
1: Tak ten scénář se spíš zostřuje oproti dřívějším letům. Ty útoky jsou jednak masivnější, drtivější, jednak přicházejí v moment, kdy ta ukrajinská energetická soustava už je výrazně poškozená. Ta letecká kampaň trvá od podzima roku 2022, to znamená, dnes už to budou prakticky 4 roky. Plus samozřejmě Rusové k tomu připojují nové a nové kategorie cílů, na které se zaměřují a které se snaží zničit. To se týká v posledních týdnech a měsících zejména čím dál častějších útoků na železnici, tak aby způsobili dopravní kolaps. Mimo to tady v poslední době vidíme skutečně totální ekonomickou válku v podobě útoků na obchodní centra, supermarkety, sklady potravin, sklady léčiv. Minulý týden byla opakovaně v Kyjevě bombardována farmaceutická fabrika a vidíme rovněž útoky na objekty vodohospodářské soustavy, znamená čističky odpadních vod, vodárny, kanalizaci, přečerpávací objekty a tak dále. Takže vypadá to, že ta kampaň je namířena tak, aby skutečně kulminovala v zimě a způsobila nejenom kolaps ukrajinského státu, ale zejména humanitární katastrofu spojenou, nevím, v horším případě třeba i se zhoršením epidemiologické situace a tak dále.
0: No, na to upozorňuje ukrajinský deník Kyiv Post, že Rusko se snaží před zimou narušit ten každodenní život, vlastně to, co vy popisujete, aby prohloubilo frustraci lidí a destabilizovalo Ukrajinu. Zatím se vždycky Ukrajinci spíš semkli, reagovali tedy na to jinak, než Rusko předpokládalo. Je na to ale ještě síla?
1: Tak síla je u velké většiny těch, kdo zůstávají a kdo tu sílu nemají, tak samozřejmě opouštějí svoje domovy a hledají útočiště jinde. Tady ta otázka, na kterou se ptáte, má vícero rovin. Jedna z těch rovin je skutečně psychologický efekt těch útoků. Tady si myslím, že ty útoky tolik účinné nejsou, protože Rusko tím barbarským způsobem, kterým tu válku vede, tou nezměrnou brutalizací toho konfliktu, nelidskostí těch útoků a těmi svými cíly, které se rovnají zničení ukrajinského státu a ukrajinského národa, nedává Ukrajincům na výběr, nedávají možnost, to znamená, oni musí vydržet. Druhou rovinou toho problému je to, že ty útoky skutečně zasahují fungování nejenom ukrajinské vojenské mašiny, ale v prvé řadě ukrajinské ekonomiky, ukrajinského státu, ukrajinské společnosti a ten stát dlouhodobě systematicky, metodicky oslabují, to znamená zdroje na pokračování v tom konfliktu se ničí a je otázka, jak to Ukrajinci budou zvládat za nepříznivé situace, včetně toho, že třeba jim nemusí hrát do karet zima, jako tomu bylo loni.
0: Dalším nebezpečím jsou sabotáže a dezinformace. Časopis The Economist cituje dva členy ukrajinské kontrarozvědky, že každý týden zmaří 7 až 8 ruských operací, pro které agresor rekrutuje lidi přímo na Ukrajině. Zintenzivňuje se i tenhle způsob hybridního boje?
1: Tak teďka nevím, jestli máte na mysli sabotáže a podobné útoky v Evropě nebo na samotné Ukrajině. Tady na Ukrajině to samozřejmě je problém s tím, že Telegram je aplikace, která je tady velice populární, velice rozšířená a sehnat teenagera, který za $200 podpálí vojenské auto, není tak velký problém. Pokud je o ruské aktivity v Evropě, toho už byla Česká republika taky cílem, tam ty sabotáže se zaměřují zejména na útoky proti kritické infrastruktuře a průmyslovým objektům, které mohou být zapojeny do vojenské výroby, která představuje část pomoci, která následně sleduje na Putin na Ukrajinu.
0: Pane Šíre, a ještě poslední informace. Kolik se toho zatím ví o pravděpodobném jednání, trojstranném jednání, o kterém se mluvilo hodně v polovině září, že by se mělo tedy odehrát mezi Moskvou, Kyjevem a Washingtonem v průběhu října? Teď to utichlo. Ví se o tom něco? Mluví se o tom na Ukrajině?
1: Na Ukrajině se o tom nemluví a Ukrajinci do vyjednávání určitě žádné naděje nedávají, protože mají zkušenost s ruskou věrolomností a vidí, že ruské drony a ruské rakety žádné rozhovory nezastaví. To zastaví pouze účinný odpor a v lepším případě mezinárodní pomoc, ale to je taky faktor, který není tak jistý.
0: Ze Záporoží se do Ranního plusu s námi spojil Jan Šír z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Děkuji vám za váš čas, naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: 21 minut po 7 hodině si poslechněte aktuální zprávy. Dnes začíná platit regulace cen pohonných hmot, o které rozhodla vláda kvůli jejich rychlému zdražování. Čerpací stanice budou moct prodávat naftu na nejvýš za 48 korun 72 haléřů za litr. U benzínu je cenový strop stanoven na 46 korun 14 haléřů za litr. Pákistánské vzdušné údery dnes v Afghánistánu zabily 9 lidí a dalších 11 jich zranili. Pákistánská vláda uvedla, že údery cílili na skrýše teroristické organizací a zahynulo při nich 22 osob, které označila za teroristy. Poprava Kristy Píkové smrtící injekcí se nezdařila, žena je naživu. Právní zástupce ženy odsouzené k smrti za vraždu, kterou spáchala v roce 1995, sdělil, že Píková byla převezená do nemocnice. Guvernér Tennessee následně nařídil nezávislé vyšetřování a pozastavil popravy. Ani po dvou jednacích dnech, přesně po 19 hodinách debatování, nedospěli poslanci k hlasování o nedůvěře vládě. Opozice chce svrhnout koaliční kabinet premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO už po druhé za necelý rok. Tentokrát nechala schůzi svolat mimo jiné kvůli hospodaření Česka v příštím roce. Víc k dosavadnímu jednání i k výhledu na dnešní den řekne Anna Marie Hušková z domácí redakce. Dobrý den opět.
3: Dobré ráno.
2: Jaký průběh tedy nabral ten včerejší jednací den?
3: Poslanci mluvili celý den k téměř prázdnému sálu. Dopoledne vystupovali jen členové vlády a koaliční poslanci. Ti chválili a vyzdvihovali dosavadní vládní kroky. Třeba Patrik Nacher z ANO taky kritizoval práci opozice a její motivy ke svolání schůze označil za slabé.
4: Jestli existuje nějaká zpětná měřitelná vazba, tak jsou to průzkumy veřejného mínění. A tam i přes určitou nespokojenost s vládou a s některými politickými subjekty v ní, tak opozice propadla ještě víc než ta vláda. Takže ti lidé jsou nespokojeni s váma, jak vy to děláte. Že nenabízíte ty alternativy, že jenom kritizujete.
3: Těsně před polednem koaliční řečníky vystřídal zástup opozičních poslanců. Ti na plénu vyjmenovali několik důvodů, proč by kabinet měl o důvěru přijít. Třeba kvůli možnému střetu zájmů premiéra Babiše nebo kvůli tomu, že vláda zpochybňuje nezávislost soudů. Nejvíc jim vadí návrh státního rozpočtu na příští rok. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib na plénu četl zprávy, které mu podle jeho slov občané poslali.
5: První pán nám napsal... Je někde seznam toho, za co těch 386 miliard utrácíme? A nebo chci zpátky Fialovu drahotu. Ten Babišův blahobyt se mi začíná dost prodražovat. Snažím se už asi 7 hodin pochopit, proč by lidé měli za své úspory si kupovat dluh, který nevytvořili.
3: Na kritiku vlády koalice nějak zvlášť ve svých vystoupeních nereagovala.
2: A co můžeme od jednání očekávat dnes?
3: Do diskuze je přihlášených ještě 37 poslanců, většinou z opozice. Původně existovala dohoda, podle které se koaliční a opoziční řečníci měli střídat. Ta ale padla. Podle předsedkyně klubu ANO Taťány Malé dohodu nedodržela opozice. Naopak podle šéfa klubu TOP 09 Jana Jakoba to byla koalice.
6: Nedodrželi pravidlo ZIPu tak, aby se při této schůzi střídali vládní politici s těmi opozičními. Takže jsme se dočkali dlouhé plejády nudných, dlouhých vystoupení představitelů vlády.
3: Podle Jakoba tak ve svých vystoupeních budou opoziční poslanci pokračovat, dokud nevystoupí všichni přihlášení. Jakoukoliv dohodu včera v podvečer odmítl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
7: V rámci této schůze jakoukoliv dohodu vylučuji. Je tam několik desítek přihlášených, tak předpokládám, že ty vyčerpají svá vystoupení a pak dojde k hlasování.
3: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD ale pak možnost dohody koalice a opozice připustil.
8: Pracujeme se scénářem, kdy pakliže ty diskuze budou probíhat nějakým způsobem, řekl bych, v klidu, tak možná by se mohlo hlasovat v tom případě už někdy popolední, brzké odpoledne. No pak tady samozřejmě může být scénář, kdy se to tady trošku rozjitří a pak to může být až večer.
3: Téměř jisté ale je, že schůze se neprodlouží do pátku.
2: Tak tolik Anna Marie Hušková z domácí redakce. Děkuji, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
0: No a já jsem se dozvěděla takhle 1. října v 7 hodin 25,5 minuty, že zatímco vy máte Movember, tak ženy mají růžový říjen.
2: Co to je?
0: No, ten připomíná, že bychom měli myslet na své zdraví a zajít si po 45 jednou za 2 roky na mamograf, protože podle dat Národního screeningového centra na toto preventivní vyšetření skoro 40% žen nechodí. Lékařům se přitom právě díky němu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu, kdy je šance na uzdravení nejvyšší.
9: Dobrý den, jdu na mamograf a mám tady žádanku.
10: Hlásí se 57letá Mirka na recepci mamodiagnostického centra ve fakultní nemocnici Bulovka.
11: Já vás poprosím vyplnit tady ty rizikové faktory a potom si vás laborant zavolá jménem do kabinky.
10: V krátkém dotazníku Mirka vyplňuje, jestli měl někdo z její rodiny karcinom prsu, vaječníku anebo jiné nádorové onemocnění. Krátce na to už míří na mamograf.
12: Slečte se do půl těla. Vršek, boty si necháte.
10: Upozorňuje ji radiologická asistentka Martina Černá.
12: Položíme si pravou stranu na desku. Budu za prso tahat a budu ho trochu mačkat. No, nalekněte se. Výborně. Tak, uděláme druhou stranu úplně stejně. Tak, poprosím levé prso.
10: Během několika minut tu vzniknou celkem 4 snímky, po 2 zepředu a z boku.
12: Tak a máme to hotový, je to všechno. Můžete si jít obléknout zase do kabinky a chvilku počkáte v čekárně na výsledek, ano?
9: Děkuju.
10: Vy tady máte vlastně jeden z nejmodernějších mamografů. V čem je třeba jeho výhoda?
12: Snímku je rychleji, to vyšetření trvá přibližně tak 3 minuty. Kompresi je pomalejší, paní všichni chválí, že přijdou, že jim to mačká ty prsa míň než dřív.
10: Takže to nebolí?
12: Takže to víceméně nebolí. Já bych tomu ani bolest neříkala, spíš bych řekla, že to je nepříjemný než bolest.
10: Dodává radiologická asistentka Martina Černá. Obrázky mezi tím putují do počítaček primářce mamocentra Lívy Večeřové.
13: Vyloučení nádoru v prsu vyžaduje skutečně velkou přesnost a hledáme nádory, které jsou často menší než 5 mm.
10: Vysvětluje lékařka, proč sedí za monitorem s vysokým rozlišením.
13: Takže když se podíváme na snímky paní Miroslavy, tak vidíme, že ta žláza mamograficky je velmi dobře přehledná.
10: Tady třeba vidíme dole takový uzlíček laickým okem, ale není to nic nebezpečného.
13: Není to nic nebezpečného, od toho jsou ty dvě projekce a vidíme, že to pokračuje jakoby do dálky a je to vlastně klasická struktura prsní žlázy.
10: Primářka postupně všechny 4 snímky zhodnotí, totéž udělá později nezávisle na ní ještě další lékař. Zároveň je posoudí i umělá inteligence. Podobná praxe je podle Lívie Večeřové běžná na přibližně třetině pracovišť u nás.
13: My víme, že když to označí Ačkem, to znamená, že ten prs je tukový, dobře přehledný. Celkovou rizikovost ohodnotila 11%. To znamená, že je naprosto minimální číslo a v tom prsu se skutečně nic zásadního nevyskytuje.
10: Říká lékařka a zvedá se od počítače.
13: Takže já jdu pro pacientku. Paní Mirko, pojďte. Takže mám pro vás dobrou zprávu. Screeningová mamografie byla v pořádku. Vy přijdete k nám až za 2 roky. Samozřejmě, kdyby se vyskytl nějaký problém, tak přes vašeho gynekologa nebo praktického lékaře se objednáte u nás na kontrolu.
9: Děkuju.
10: Takže dobře to dopadlo, Mirko, odechla jste se.
9: Takovej kámen vždycky spadne a zase se objednám určitě.
10: Rakovina prsu je nejčastějším zhoubným nádorem žen v České republice i ve světě. Každoročně u nás lékaři diagnostikují kolem 8000 případů. Z fakultní nemocnice Bulovka, Andrea Skalická, Český rozhlas.
14: Pro a proti. Vláda Andreje Babiše při projednání státního rozpočtu na příští rok některé výdaje snížila, jiné zvýšila. Schodek se ale nemění. Měl by dosáhnout 386 miliard korun. Je takový dluh odůvodněný investicemi, které návrh obsahuje, jak říká vláda, nebo jde o nezodpovědné zadlužování, jak tvrdí opozice? Zeptám se náměstka ministryně financí Petra Macha a předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba.
15: Pro a proti Lukáše Matošky. Dnes po 9:30 na Plusu.
2: Ale v 7:30 vám přetlumočí čerstvé zprávy Monika Vrchotová.
15: Český rozhlas.

0: Rozhlas Plus.
1: Pěkné ráno. Poprava Kristy Pajkové se nezdařila. Žena je naživu a odvezli ji z vězení do nemocnice. Odsouzená je za vraždu, kterou spáchala v roce 1995 ve věku 18 let. Nejvyšší soud Spojených států zvrátil rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu včera na poslední chvíli zastavil. Právníci Pajkové argumentovali, že soud před nařízením popravy dostatečně nezvážil, že žena byla v dětství sexuálně zneužívána a znásilněna. Maximální povolená cena nafty je ode dneška 48 korun a 72 haléřů za litr. Litr benzinu můžou pumpaři prodat na nejvýš za 46 korun a 14 haléřů. Ode dneška taky vláda snížila spotřební daně na naftu a zastropovala marže prodejců. Jaká opatření proti vysokým cenám pohonných hmot zavádějí sousední země, rozebereme v Ranním plusu už po zprávách. Česká obec sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píší v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Podle interního auditu ukradla Kolding celkem 40 milionů. Když se na to přišlo, spáchala sebevraždu. Na letišti Václava Havla v Praze dnes po několika měsících znovu přistane Airbus A380. Aerolinka Emirates vrací největší dopravní letadlo světa na pravidelnou linku do Dubaje. Naposledy stroj z pražského letiště odletěl 23. března. Mezi Českem a Spojenými arabskými emiráty pak kvůli nižšímu zájmu cestujících létal menší Boeing 777. Čína dnes oslaví 77 let své existence. Na státní svátek bude slavnostně vztyčena čínská vlajka na náměstí nebeského klidu v Pekingu. Na stejném místě 1. října 1949 tehdejší komunistický vůdce Mao Tse-tung oficiálně vyhlásil vznik Čínské lidové republiky. Ta vznikla po téměř 2 desetiletí trvající občanské válce, ve které zvítězili komunisti nad nacionalistickou stranou Kuomintang. Komunistická strana vládne zemi dodnes. V zoo Zlín uhynula slonice Kali. Podle vyjádření zahrady se 31-letá samice slona afrického neprobrala z anestezie po komplikované operaci ulomeného kluku, kterou provedl mezinárodní tým 6 veterinárních odborníků. Kali byla od roku 2021 matkou prvního úspěšně narozeného mláděte slona afrického v České republice. Ještě pohled na dopravu. Na dálnici D11 mezi Prahou a Hradcem Králové jsou velmi dlouhé kolony v okolí Poděbrad. Na 34. kilometru pracují silničáři obousměrně a kolona na Prahu skoro na 50 minut z kilometru 42 a směrem na Hradec se stojí od Sacké asi půl hodiny. Na D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně je kolona od Rudné ze 6. kilometru až na okruh k Ořechu, zdržení asi 40 minut a na D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště je kolona na čtvrt hodiny. Přejeme klidnou jízdu. Čtvrteční obloha bude jasná až polojasná. Odpoledne začne od západu částečně přibývat oblačnosti. Na Vysočině a místy na severu Čech může foukat silnější vítr a odpolední teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
0: Posloucháte Ranní Plus.
2: No a teď posloucháte Ranní Plus 4 minuty po půl osmé. Dnes vás tímto pořadem provází Šárka Feniková a Tomáš Pavlíček. Jak jsme slyšeli, od dneška v Česku znovu platí cenové stropy na naftu a benzín. K opatřením postupně přistupují i další evropské státy. Třeba Německo vrací slevu na dani z pohonných hmot, na Slovensku zase zastropují marže benzínek. Dneškem tam taky o polovinu zlevnilo jízdné vlaků druhé třídy. Víc o tom, jak se evropské země potýkají s vysokými cenami pohonných hmot, ví Jiří Chámbera ze zahraniční redakce. Vítej.
3: Dobré ráno.
2: Tak nejdřív v Německu, jak přesně tam bojují s vysokými cenami pohonných hmot?
3: Spolková vláda si od toho takzvaného, oni tomu říkají tank rabat, slibuje celkové snížení jejich cen. Společně s tou menší daní z přidané hodnoty na pohonné hmoty by tak vlastně benzín i nafta mohly být levnější až o 17 centů na litr. To jsou asi 4 koruny. Nicméně ten tank rabat už vlastně platil 2 měsíce v květnu a v červnu. Analytici se dodnes dnes tedy neshodnou na tom, do jaké míry se to opatření ve výsledku dotkne zákazníků. To opatření má platit do konce letošního roku, do budoucna, ale německá spolková vláda usiluje taky o zavedení cenového stropu, ostatně tak, jako to mají třeba v Belgii. Tenhle model by pak určoval limit podle parametrů, jako jsou ceny ropy, náklady na dopravu a taky marže obchodníků.
2: Tak ten krabat, to se mi líbí to slovo, to zní tak pohádkově jako krabat, třeba něco podobného. No a v Rakousku jdou jakou cestou?
3: Tak u našich jižních sousedů taky dočasně snižují daně. Ta daňová úleva by podle rakouské vlády měla zlevnit motoristům pohonné hmoty v průměru zhruba o 12 centů. V říjnu a v listopadu souběžně s tím Rakousko zavádí taky omezení marže maloobchodníků. To vlastně u našich sousedů na severu, zase Poláků, tam zavedou 60% daň z mimořádných zisků ropných rafinérií.
2: No a jak to funguje na Slovensku?
3: Premiér Robert Fico, slovenský premiér, oznámil zastropování marží benzínek při prodeji paliv. To bude na 10 centů, to jsou necelé 2,5 koruny za litr. Hlavní je to snížení cen jízdného na železnici ve druhé třídě. Podle vlády to má pomoct občanům právě tedy v době, kdy se pohonné hmoty zvyšují. Státní kasu to potom podle slovenských médií má stát zhruba 5,3 milionu eur. To je v přepočtu asi 130 milionů korun. Parlamentní opozice, slovenská parlamentní opozice, to označuje za nedostatečné a Fico k tomu už dříve avizoval, že chce dotovat taky zlevnění příměstské autobusové dopravy.
2: No, my jsme mluvili o cenovém stropu, který platil i v Maďarsku. Jak je to tam teď?
3: Tak v Maďarsku to vlastně platilo za té předchozí vlády, za vlády premiéra Viktora Orbána. Ta nová současná vláda Pétera Maďara cenový strop zrušila. Teď místo toho se v Maďarsku debatuje o tom, že Budapešť zkusí jít cestou cílené kompenzace pro část motoristů. Třeba ve Francii se ten boj proti vysokým cenám pohonných hmot točí kolem cílených dotací. Ty míří přímo na paliva pro třeba pro zemědělce, pro rybáře nebo pro stavební firmy.
2: Tak tolik shrnutí od Jiřího Chábery ze zahraniční redakce. Díky a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: No a my se tomuto tématu budeme věnovat, jak už jsme avizovali, po 8 hodině s Ivanem Indráčkem a Zdeňkem Zajíčkem.
4: No ale teď se podíváme do zahraničního tisku, konkrétně do toho německého, kde se v posledních době často vyskytoval jeden pruhovaný plážový koš, známý z písečných dun Baltského moře. Tak o tom něco uslyšíme, ale samozřejmě hlavní místo v těch novinách na zpravodajských serverech má přece jenom hospodářství, ekonomika a debaty o tom, nakolik vlastně přituhuje. To vše teď probereme s naším berlínským zpravodajem Tomášem Havlínem. Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
4: Automobilka Volkswagen včera vypověděla téměř všechny kolektivní dohody o pracovních podmínkách, které měla uzavřené s odborovým svazem IG Metall. Co o tom píší německá média?
5: Ano, všímá si toho třeba bavorská mediální skupina Mediengruppe Bayern. Dlouhou dobu byl německý automobilový průmysl vychvalovaný za pohodlné podmínky, které nabízel svým zaměstnancům, píše tento mediální dům, jehož regionální deníky a digitální zpravodajství mají v Bavorsku přes 1 000 000 čtenářů denně. A kombinace zvládnutelné pracovní doby, pohodlné práce z domova a nadstandardních platů byla podle Mediengruppe Bayern nepřekonatelná, ale je s tím prý konec. Automobilky jsou v krizovém režimu a nejde jenom o zmíněný Volkswagen, taky BMW zeštíhluje svůj management, chystá se propouštět a v Mercedesu tam se má pracovat déle za stejnou mzdu a především na pracovišti s neomezeným home officem. Bude konec zaměstnanci v kancelářích a těch je v Německu u Mercedesu asi 30 tisíc, mají do budoucna chodit aspoň 4 dny v týdnu do práce.
4: Odbory, které včera jednaly s vedením Volkswagenu, ale tvrdí, že práce by se měla především lépe oceňovat a žádají 5% růst mest. Jaké jsou na to reakce?
5: Nepřímo na to dnes reaguje například deník Frankfurter Allgemeine Zeitung a tvrdí, že různá tvrzení o krizi dostupnosti jsou z velké části mýtus. Sice se zdražuje, připouští frankfurtský deník, roste taky inflace, i když ne tolik jako ve Španělsku, ale neméně rychle podle něj rostou taky mzdy. Němci se tak prý subjektivně cítí chudší, než ukazují čísla. Deník Frankfurter Allgemeine Zeitung kritizuje vládu kancléře Friedricha Merce za to, že ustupuje stranám z okraju politického spektra a zavádí taková opatření, jako jsme právě teď slyšeli od dnešní půlnoci, platná sleva na dani u pohonných hmot. Vláda tím jen oslabuje sebe sama, píše frankfurtský deník, pokud totiž tak brzo dává najevo, že už zátěž občanů je na hranici únosnosti, takže jim musí pomáhat, pak dokáže jenom těžko později veřejnosti vysvětlovat reformy, které budou vyžadovat opravdové snižování výdajů.
4: Tomáši, a na závěr, pojďme se věnovat i trošku tomu ikonickému plážovému koši, na který jsem lákala na začátku. Čím vlastně zaujal německá média?
5: Je to celé aféra, která se strhla kolem Filipa Amthora, to je mladý konzervativec, který je zároveň jednou z nejvýraznějších tváří současné křesťansko-demokratické unie strany CDU. On tedy občas sklízí trochu posměch kvůli takovému velkému nepoměru mezi jeho nízkým věkem, ale o to konzervativnějším vystupováním. No nicméně jako velký fanoušek Friedricha Merce začal letos pracovat v úřadu kancléře v Berlíně a tam na balkón si taky, a to potřeba říct, na vlastní náklady objednal, jelikož je ze severu, tedy od moře z Mecklenburska, předního Pomořanska, ten nešťastný plážový koš. Potom, co to ukázala televize ZDF v rámci nové řady dokumentární série Uvnitř CDU, se hlavně na sociálních sítích strhla mela. Na Filipa Amthora se snesly výtky za papalášské maníry, dekadenci, dost možná se stal takovým hromosvodem nespokojenosti s vládou Friedricha Merce, takže nakonec nechal ten plážový koš zase odvést. Dnes to komentuje například deník Süddeutsche Zeitung. Tento pseudoskandál podle něj ukazuje sílu iracionality a hněvu, kterou ještě zesilují algoritmy. Filip Amthor ale podle deníku Süddeutsche Zeitung ustupovat neměl právně ani eticky, nic neporušil a vlastně pouze daroval snadné vítězství internetovým křiklounům.
4: Možná mu ten koš záviděli. Tak tolik tedy Tomáš Havlín, který pro nás pročetl německé deníky a internetové servery. Děkujeme za to, naslyšenou.
5: Děkuji, hezký den.
2: 3 minuty před 7:45 se podíváme, co se právě děje. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných 4-kolových vozidel pro ženisty za 27 miliard 700 milionů korun, uvedlo mimo jiné ekonomické důvody. Dnes začíná platit regulace cen pohonných hmot, o které rozhodla vláda kvůli jejich rychlému zdražování. Čerpací stanice budou moct prodávat naftu na nejvýš za 48 korun 72 haléřů za litr. U benzínu je cenový strop stanoven na 46 korunách 14 haléřích za litr. A soud schválil dohodu o urovnání žaloby bránící spojení mediálních gigantů Paramount a Warner. Firmy nyní očekávají, že transakci dokončí příští týden.
4: Americká ekonomika podle všeho zatím odolává negativním dopadům války s Iránem. Hrubý domácí produkt Spojených států se ve druhém čtvrtletí v celoročním přepočtu zvýšil o 2,2%. Ministerstvo obchodu zlepšilo také odhad vývoje ekonomiky v prvním čtvrtletí, podle kterého se HDP zvýšil o 2,5% místo dříve uváděných 2,1%. Po těchto zprávách akcie zaznamenaly růst, zatímco klíčový ukazatel inflace zůstal stabilní. O důvodech a predikci dalšího vývoje si teď víc řekneme s Daliborem Roháčem, ředitelem výzkumu v agentuře Globsec. Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
4: Co všechno stojí za zlepšením tohoto odhadu?
6: Predovšetkým tie čísla hovoria nie o dnešku a o dnešnom stave americkej ekonomiky, ale o období medzi aprílom a júnom. A ten rast sa zvýšil, alebo tá spätná revízia toho rastu odráža najmä vyššiu mieru americkej spotreby a spotreby domácností, ktorá bola vedená daňovými vratkami, ktoré boli schválené kongresom minulý rok na základe toho jedného krásneho výdajového zákona, na ktorom trval prezident Donald Trump. Súčasne samozrejme ten rast bol ťahaný aj investíciami do umelej inteligencie. Ale nie je samozrejme otázkou, že či ten rast ako keby odráža tú situáciu na Blízkom východe, pretože on bol ozaj ťahaný proste faktormi, ktoré boli ako keby realitou už pred začiatkom toho konfliktu.
4: Čili myslíte si, že až budeme hodnotiť červenec až září, budú tá čísla už úplne iná?
6: Tie čísla asi budú horšie, ale súčasne čo sa týka efektu tej vojny, tak si treba uvedomiť, že Spojené štáty dnes nie sú tou istou krajinou a tou istou ekonomikou ako v 70. rokoch. Sú dnes čistým vývozcom ropy a palív. Takže takýto ropný šok, aký zažili zažívajú stále, nevedie k tomu, že by to malo okamžitý negatívny vplyv na nominálny hrubý domáci produkt, pretože ide o akúsi redistribúciu medzi výrobcami ropy a palív a ich spotrebiteľmi doma. Takže ten čistý efekt je oveľa nižší ako v prípade krajín, ako napríklad Česko, ktoré sú čistým dovodcom ropných produktov. A súčasne Spojené štáty a americká ekonomika, tak ako európska ekonomika, je oveľa menej závislá na fosílnych palivách než v 70. rokoch. Takže ten dopad toho ropného šoku, ktorý je významný, tak je ako keby trošku menší, čo však neznamená, že nezanechá dlhodobejší efekt na tej ekonomike. To je práve vidno na tých inflačných číslach.
4: No, investoři teď uzavírají sázky, zda americká centrální banka v říjnu zvýší úrokové sazby. Jaká je pravděpodobnost, že to Fed neudělá?
6: Moje očakávanie je, že to prvé zvýšenie, ktoré sme videli pár týždňov dozadu, je iba prvým krokom a bude pokračovať ako keby to zvyšovanie postupne do bodu, kedy ten federálny board bude mať pocit, že tá inflácia sa dostáva pod kontrolu. Problémom nie je iba ako keby to samotné inflačné číslo, ale problémom je aj zvyšujúci sa výnos amerických dlhopisov, ktorý odráža aj zhoršujúce sa fiškálne zdravie americkej ekonomiky, a to samozrejme robí centrálnych bankárov veľmi nervózny. A otázkou je, čo sa stane, pokiaľ tá vojna a tá situácia okolo nej, zvyšovanie cien ropy bude pokračovať do budúcna. Upozorňuje sa zvlášť na to, že keby tie ceny ropy mali nejako skokovo naraz, povedzme nad $130 za barel, tak tie riziká naozaj inflácie a nejakého veľkého proste finančného chaosu vzrastú nelineárne.
4: Nicméně americkou ekonomiku tedy drží v tempu i podle toho, co jste říkal, spotřebitelské výdaje, alespoň z těch údajů, které máme za ten druhý kvartál, se tak děje. Znamená to, že Američané se nebojí utrácet?
6: Já si myslím, že opět ten efekt prichádza s odneskorením. Ten druhý kvartál vyzeral trošku inak vďaka daňovým vratkám, tiež vďaka zvyšujúcim sa cenám akcií, ktoré posunuli tie domácnosti do lepšej finančnej pozície. Ten efekt tých daňových vratiek nie je trvalý a podobne ceny akcií nemusia proste pokračovať vo svojej vzostupnej trajektórii navždy. A tie spotrebiteľské ceny sa budú revidovať, pretože nafta je predovšetkým vstupom do všetkých sektorov americkej ekonomiky, do dopravy, do potravinárstva. A si myslím, že budeme vidieť v nasledujúcich mesiacoch náraz spotrebiteľských cien, ktoré môžu priškrtiť spotrebu. Samozrejme, zvyšovaním sazieb sa zvyšujú aj ceny úverov, takže je ťažšie pre domácnosti financovať nejaké veľké nákupy.
4: Nicméně chápu všechno to, co říkáte o tom, že vlastně ten druhý kvartál je malinko výjimečný, vystupující z řady, ale jsou to čísla, se kterými může teď pracovat administrativa Donalda Trumpa. Tak by mě zajímalo, jestli to nějak tenhle ten pozitivní vývoj, který lze prezentovat na těch číslech, se může nějak odrazit ve volbách do amerického kongresu. Může se Donald Trump chlubit těmito výsledky?
6: No, on určite na ne bude poukazovať a veľmi rád poukazuje na zvlášť vysoké ceny akcií a určite sa bude chváliť aj pomerne solidným stavom trhu práce, ktorý drží nezamestnanosť niekde na 4% a ktorý vyzerá veľmi, veľmi robustne, ale prieskumy verejnej mienky ukazujú, že pocit ľudí z ich vlastnej ekonomickej situácie, a to ako demokratov, tak aj republikánov, je veľmi zlý v tejto chvíli. A myslím, že celkom veľký výskum medzi politológmi, ktorý keby ukazuje veľmi konzistentne na to, že inflácia má veľmi zlé politické dopady pre ľudí, ktorí držia v danej chvíli politickú moc. A tiež inflácia ako keby vrhá taký dlhý tieň na tú politiku, pretože tie ceny nikdy už neklesnú naspäť na tú úroveň, na akej boli predtým, takže tí ľudia si budú sťažovať ešte veľmi dlho dopredu a budú podľa všetkého z toho vidieť práve tú súčasnú administratívu.
4: Děkujeme za ten kontext a ten vhled řediteli výskumu v agentúře Globsec Daliboru Roháčovi. Naslyšenou.
6: Ďakujem pekne, dovidenia.
0: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 9:30 na Plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
2: No a jak míní americký prezident, ropou dalších let bude AI a jak se k téhle technologii staví Češi? No docela se jí bojí, a to především podvodů, falešných videí a hlasových nahrávek nebo kybernetických podvodů. Ukazuje to aktuální průzkum České asociace umělé inteligence, podle kterého má zmíněné obavy skoro 78% dotázaných. V online průzkumu odpovídalo během prázdnin přes 1400 dospělých lidí. A ve vysílání je s námi ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. Dobrý den.
7: Dobrý den.
2: Tak když se na to podívám, tak ten podíl lidí, kterým AI nahání strach, je opravdu vysoký. Znamená to, že je pro Čechy spíš hrozbou než příležitostí?
7: To si nemyslím, ale v poslední době jsme byli svědky celé řady vážných bezpečnostních incidentů a ty dopady umělé inteligence tím, jak rychle se rozvíjí, tak už začínají být zkrátka na společnosti cítit. Stejně tak média velmi často informují o AI především v tom negativním kontextu, takže to číslo mě upřímně nepřekvapuje.
2: No ale čím si vysvětlit to zacílení těch obav, tedy na podvody, falešná videa, hlasové nahrávky nebo kybernetické podvody? Proč se lidé bojí právě tohoto?
7: Jsou to často ty nejběžnější případy, kdy se právě s umělou inteligencí potkají. Myslím si, že řada z nás někdy zažila nějaký podvodný telefonát nebo nějaký pokus o ukradení osobních dat. A umělá inteligence umožňuje tyhle útoky ze strany útočníků velmi snadno škálovat. To znamená dělat je ve větším objemu, dělat je chytřeji a personalizovaněji přímo na míru toho daného člověka. A z toho jednoznačně lidé mají obavy.
2: A co si máme představit pod tím, že obecnou obavu z rozvoje a používání AI má 56% dotázaných? Z čeho přesně se tahle skupina lidí obává?
7: Nikdo vlastně neví, kam ten celý vývoj umělé inteligence míří. Jediné, co je jasné, je, že míří velmi rychle dopředu. A i když se podíváme na ty největší technologické firmy, tak i ty teď volají po nějakém zpomalení, větší seberegulaci, kontrole toho, co umělá inteligence bude dělat, protože každý si asi dovede představit nějaké sci-fi scénáře katastrofické, ale málo kdo doopravdy ví, co ty jednotlivé dopady umělé inteligence znamenají pro různé obory nebo oblasti lidského života. A to zpomalení by možná umožnilo se nadechnout, začít lépe kontrolovat i nějaké ty nejvýkonnější modely a domluvit se třeba i na nějakých celosvětových standardech.
2: No na druhou stranu z toho vašeho průzkumu vyplývá, že budování AI infrastruktury a datových center v Česku by podpořilo skoro 77% dotázaných. Takže v tomto případě umělé inteligenci věří? Není to trochu paradox?
7: Je to paradox a upřímně i mě tohle číslo překvapilo. Ale je to důkaz toho, že lidé vnímají umělou inteligenci jako ekonomickou příležitost a zkrátka jako šanci na zvýšení nějaké životní úrovně. A i to, že například česká vláda podpořila projekt AI Gigafactory, tedy postavení AI gigatovárny v České republice, je důkazem toho, že se to stane nějakou strukturální součástí české ekonomiky a lidé to tak i vnímají.
2: No je to jiné než ve Spojených státech, tam jsou poměrně velké protesty proti budování těch datových center, ale tak to vypadá, že kromě těch obav skutečně lidé vidí nějaké pozitivní možnosti ve vývoji AI a ukazuje se to také z toho průzkumu?
7: Ukazuje a ukazuje se to i u lidí, kteří denně používají umělou inteligenci. Není to pouze o těch negativních dopadech, typicky zmiňují úsporu nějakého času, zmiňují to, že díky tomu nemusí dělat nějaké rutinní úkoly, a nebo jsou samostatnější v práci. A i ty obavy ze ztráty zaměstnání, tak má zase poměrně málo lidí z těch, kteří AI už používají a nějakým způsobem ji adoptovali do svého běžného fungování.
2: Tak vy jste mluvil o tom, že před rychlým vývojem umělé inteligence začaly v poslední době varovat i největší americké firmy, které AI modely sami vyvíjejí. Tak jak na vás to chování těchto firm působí? Věříte jim jak ohledně toho varování, tak toho, že jsou ochotné a schopné regulovat sami sebe, jak slíbili před pár dny u prezidenta Trumpa?
7: Já jsem rád, že vyslali takový veřejný signál, že to s bezpečností myslí vážně. Nicméně na druhou stranu to určitě neznamená to zpomalení a důvěřovat jim, že nyní ty masivní investice, které do AI dávají a do toho trénování těch nejpokročilejších modelů vkládají, tak nějakým způsobem zabrzdí nebo přidusí ve světě, kde ta konkurence je obrovská, tak tomu je doopravdy těžké uvěřit. Ale pokud deklarují to, že to s bezpečností teď budou myslet vážně a budou se vzájemně tak nějak kontrolovat a dohlížet na sebe, což je ostatně i jedním z těch základních bodů toho morálně závazného dokumentu, tak věřím, že jsme na lepší cestě než předtím.
2: A co by pro bezpečnost a regulaci měla udělat Evropa a třeba konkrétně i česká vláda?
7: Myslím si, že Evropa už dělá dost. Ona se snaží být vzorem v rámci té regulace. Už tady máme nařízení Evropské unie, takzvaný AI Act, které právě dohlíží na to nebezpečné nebo rizikové použití umělé inteligence. A my tenhle zákon pouze adoptujeme, nebo toto nařízení, prakticky jedna ku jedné s nějakými drobnými výjimkami. Takže Česká republika tím, že je součástí Evropské unie, tak nemusí dělat nějaké další kroky, ale je to i o přístupu regulátorů, kde třeba velmi dobrou práci odvádí Český telekomunikační úřad.
2: Tak tolik ředitel České asociace umělé inteligence Lukáš Benzl. Já vám děkuji za vaše vysvětlení. Přeji vám hezký den.
7: Také děkuji.
4: Před 8 hodinou nabízíme další téma. V okolí pevnosti Hanička v Orlických horách včera nacvičovali hasiči zásah u rozsáhlého lesního požáru. Na místě byly desítky cisteren, policejní vrtulník a také drony. 200 hasičů si mimo jiné zkoušeli, jak dostat vodu do těžko dostupného terénu.
8: My potřebujeme ty jednotky nějakým způsobem naučit trošičku jinou taktiku, práce s menším množstvím vody, práce v podstatě i bez vody.
9: Říká v okolí pevnosti Hanička v Orlických horách vedoucí cvičení kapitán Luboš Socha z Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a zároveň vysvětluje, proč si pro cvičení vybrali jedno z nejnáročnějších míst v kraji.
8: Není tady ta voda, máme tady i problém s pokrytím signálu, takže si vyzkoušíme nějaký technologie, tak aby jsme si zesílili signál a ten terén je tady taky poměrně složitý, takže to odpovídá, řekněme, jedním z nejhorších podmínek, se kterými my se tady můžeme setkat v rámci kraje.
9: Právě nedostatek vody je při hašení v tomto terénu jedním z hlavních problémů. Hasiči si proto zkoušeli, jak ji dostat na místo požáru na velkou vzdálenost.
8: Tu vodu dostávám na poměrně velikou vzdálenost, protože tady v lese nejsou téměř žádné zdroje vody. Kor teďka, jak jsou ty sucha, tak veškeré potoky, všechno je tady vyschlé.
9: Hasiči proto natáhli zhruba 10 km hadic. Nejdelší vedení měří asi 6 km. A vodu přivádí z řeky Divoké Orlice v Bartošovicích až na Panské pole.
8: Do té hadice B75 se vejde 100 litrů vody, do té hadice C52 zhruba 50 plus minus, takže ono je jenom, když naplníme nějaké dlouhé vedení, tak ta spotřeba vody je enormní.
9: Hasiči si proto zkoušeli situaci, kdy není možné oheň jednoduše uhasit vodou. V lese vytvořili protipožární pás, který má zabránit dalšímu šíření požáru.
8: Protipožární úseky se kopou tím, že nyní nahradím i z toho důvodu, že jak máme vyšší teploty, tak ta voda tady funguje nějakou určitou dobu, za chvíli se odpaří. Takže kdyby to nějakým způsobem nebylo tady obkopané, tak ten požár se může znovu začít šířit.
9: Podle kapitána Luboše Sochy navíc není vždy nejlepší snažit se požár zastavit přímo v místě, kde hoří. Hasiči můžou například ustoupit na lesní cestu, která je pro obranu vhodnější.
8: Obětujeme kus lesa, ale zastavíme to na místě pro nás výhodném. Je to z hlediska bezpečnosti těch hasičů i z hlediska náročnosti toho hašení.
9: Situaci ze vzduchu během cvičení sledovali také drony s termokamerami. Jejich záběry se přenášely přímo do štábu velitele zásahu. Plukovník Jiří Studnička vysvětluje, k čemu jsou hasičům při tak rozsáhlém zásahu dobré.
10: Ty drony v podstatě monitorují pohyby jednotek, šíření požáru a v podstatě všechny ty záznamy nebo respektive ty signály z těch dronů jsou staženy do takzvané skupiny podpory řízení, která má tady zobrazovací pracoviště. Na tom zobrazovacím pracovišti velitel zásahu a štáb vidí komplexní přehled o té operační situaci.
9: Kromě dronů se do cvičení zapil také policejní vrtulník letecké služby. Několikrát nabral vodu na pastvinách a schodil ji nad cvičným požárem. Podle hasičů cvičení splnilo svůj účel. Ověřili si dálkovou dopravu vody, koordinaci jednotek i nové taktiky hašení. Další podobné cvičení už připravují a v dalších letech by se mělo uskutečnit na území jednoho z českých národních parků. Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Chyba systému. Detektor problémů české společnosti.
11: Lídři nejvyšších AI firem varují před riziky umělé inteligence. Volají taky po zpomalení jejího vývoje a regulaci. Je to ale v situaci, kdy o prvenství v AI závodí Spojené státy a Čína vůbec možné? A co by mohl překotný vývoj umělé inteligence znamenat pro dosavadní podobu demokracie? Speciálním hostem je vědec Jan Kulvajt z Centra teoretických studií.
12: S moderátorem Českého rozhlasu Janem Pokorným, novinářkou Apolenou Rychlíkovou a komentátorem Davidem Klimešem poslouchejte na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích. Nebo v sobotu po 11. dopoledne a v neděli po 15:30 odpoledne ve vysílání Českého rozhlasu Plus.
2: Také v 8 hodin jste vyladění na Ranní plus. Ve čtvrtek 1. října vás jim provázejí Šárka Feniková
4: a Tomáš Pavlíček.
12: Český rozhlas Plus.
4: A co bychom vám rádi nabídli dál? Vláda ode dneška opět přistupuje k regulaci pohonných hmot. Jak se to projeví na čerpacích stanicích?
2: Bylo ze strany volební komise vyřazení 4 arabských stran a 2 politiků z nadcházejících parlamentních voleb v Izraeli v souladu s právem.
4: A nová superdávka rozšiřuje okruh takzvaně zranitelných osob a mění výpočet normativu na bydlení. Pomůže to těm, kteří to nejvíce potřebují?
2: Než budeme hledat odpovědi, ještě je tu Monika Vrchotová se zprávami.
1: Přeji hezké ráno. Ode dneška nejméně na měsíc v Česku opět platí regulace cen pohonných hmot. Jejich maximální výši určuje ministerstvo financí. Litr benzinu se tak dnes smí prodávat nejvíc za 46 korun a 14 haléřů a nafty za 48,72. Je to součástí opatření, která mají mírnit dopady krize na Blízkém východě, vysvětluje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
13: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
1: Vláda proto také snížila spotřební daně na naftu, i když kvůli tomu rozpočet podle Schillerové měsíčně přijde o více než miliardu korun. Kabinet navíc zastropoval marže obchodníků na 2,5 korun za litr paliva. Jak se na to dívají petroliáři a hospodářská komora, zjistíme v Ranním plusu hned po zprávách. Odsouzená Kristy Pajková přežila popravu v americkém státě Tennessee. Zůstala naživu po 2 dávkách smrtící injekce. Z vězení ji převezli do nemocnice. Guvernér Tennessee nařídil nezávislé vyšetřování a pozastavil popravy. Žena dostala trest smrti za vraždu z roku 1995. Nejvyšší soud Spojených států zvrátil rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu včera na poslední chvíli zastavil.
14: Právníci Pajkové v petici žádali guvernéra státu Tennessee, aby zmírnil trest na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Soud totiž podle nich nepřihlédl k tomu, že Pajková byla obětí zanedbávání, sexuálního násilí a znásilnění ve věku 11 a 17 let. Guvernér Bill Lee žádost právníků zamítl. Žena se svým přítelem v roce 1995 ze žárlivosti brutálně zavraždila spolužačku Colleen Slemrovou. Případ obnovil debatu o trestu smrti pro teenagery ve Spojených státech. Jiří Chábera, Český rozhlas.
1: Doplním, že Pajková měla být první popravenou ženou v Tennessee za posledních 200 let.
12: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Česká obec Sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píší v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Kolding čelí podezření, že ukradla Sokolům více než 40 milionů korun. Když na to vedení Sokola přišlo, spáchala sebevraždu. Peníze před 2 lety zabavila policie, ale dosud je Sokolům nevrátila. Podle policie může za zdržení při šetření případu i pomalý postup advokáta České obce Sokolské, říká pražský policejní mluvčí Jan Daněk.
15: Tím hlavním důvodem je, že Česká obec Sokolská podává stížnosti proti rozhodnutím policejního orgánu o soudní úschově, přičemž stížnosti podává blanketně. Následně musíme čekat na jejich odůvodnění, se kterým bohužel právní zástupce Sokolu nespěchá, což celou věc prodlužuje.
1: První místo starostka Sokola Kamila Šolcová říká, že podají kromě žádosti o vrácení peněz také oficiální stížnost. Pákistánské útoky v Afghánistánu podle vládního hnutí Talibán nepřežilo 9 lidí. Islamistická organizace to sdělila agentuře Reuters se s tím, že mezi oběťmi vzdušných úderů v provinciích Kunar a Helmand jsou ženy a děti. Pákistánské úřady naopak informovaly o zabití 22 teroristů. Islamabad afgánskou vládu dlouhodobě obvinuje z podpory militantního islamistického hnutí Tehríke Talibán Pákistán. Afghánistán to odmítá a naopak sousední zemi, že pomáhá takzvanému islámskému státu a dalším teroristickým skupinám, proti kterým tamní Talibán bojuje. Novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky je ode dneška Martin Leger. Včera večer o tom informovalo ministerstvo vnitra. Leger ve funkci vystřídá Vladimíra Vlčka, kterému mandát skončil v polovině července. V rezortu vnitra Leger působil už od roku 2003. V roce 2022 se stal ředitelem odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany. Šéf ministerstva Lubomír Metnar z hnutí ANO Leger vybral ze tří kandidátů. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Krajský katastrální úřad dnes zavřel svou pobočku v Bruntálu. Lidé z regionu teď budou muset nově jezdit vyřizovat svou agendu do Krnova. Podle bruntálské radnice to sníží dostupnost služeb v okresu. Podle Alžběty Zatloukalové z ředitelství Krajského katastrálního úřadu lidé mohou vyřídit řadu věcí online.
16: V současné ekonomické situaci, kdy jsme nuceni hospodařit efektivně, není žádoucí, aby v rámci jednoho okresu byly dvě pracoviště. Okres Bruntál je okres s nejnižší mírou hustoty obydlení. Všichni klienti mohou s úřadem komunikovat elektronicky nebo své požadavky zaslat prostřednictvím poštovních služeb.
1: Podle ministerstva zemědělství, pod který úřad spadá, je redukce počtu katastrálních pracovišť vynucena rozpočtovými škrty a snižováním počtu zaměstnanců. Textař, básník, divadelník a komik Jiří Suchý slaví 95. narozeniny. Jak přiznává, neumí odpočívat a jen během října se na scéně Semaforu, který založil před 67 lety, objeví 8krát. Jo, to jsem
17: ještě žil. Stáří je doba, kdy už člověk zná odpověď na všechny otázky, ale nikdo se ho na nic neptá.
18: Parafrázuje s oblibou výrok Járy Kohouta Jiří Suchý a připomíná, že nezná nikoho, kdo by v 95. stál na jevišti. V nadcházející 68. sezóně divadla chystá dvě premiéry.
17: Ta první, to je taková polopremiéra vlastně, jmenuje se to Bludička.
18: Vy jste rozparceloval Kytici.
17: Ano, v Kytici to je poslední balada, která je ovšem pod vrch, to není žádnej erben, to jsem udělal já.
18: K narozeninám Jiřího Suchého vyšlo výběrové album Haleluja, na němž Hana Hegerová zpívá texty Jiřího Suchého. Na pultech knihkupectví se brzy objeví i výpravná publikace Jiří Suchý kabaret v duši. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Ještě pohled na silnice. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy jsou velmi dlouhé kolony. U Poděbrad na 34. kilometru je průjezdný jeden pruh, kolona na Prahu skoro na 50 minut, na Hradec už zdržení jen pár minut. Na D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně zastavíte u Rudné na 6. kilometru a pomalu se jede až na okruh k Ořechu, zdržení asi 50 minut. Na D5 je kolona i z Prahy do Plzně u Žebráku, na kilometru 34 je omezení a kolona na čtvrt hodiny. A na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy je kolona před omezením u sjezdu na Bratislavu před kilometrem 196 pro osobní auta zdržení 20 minut. Dobře dojeďte. Říjen se uvede krásným počasím, bude jasno až polojasno, až odpoledne má od západu částečně přibývat oblačnosti a naměříme 20 až 25 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
19: Posloucháte Ranní Plus.
2: Přesný čas 8 hodin a 8 minut. Vláda, jak jsme slyšeli, ode dneška vrací do hry balík opatření proti vysokým cenám pohonných hmot. Stejně jako na jaře určuje maximální ceny paliv, snižuje spotřební daň na naftu a současně zastropovává marže obchodníků. Na dnešek stanovila maximální prodejní cenu nafty ve výši 48 korun 72 haléřů za litr. U benzínu je to 640 korun a 14 haléřů. Na rozdíl od jarních měsíců začne stát uplatňovat mimořádnou daň vůči rafinérii. Do vysílání zveme Ivana Indráčka, předsedu představenstva Unie nezávislých petroliářů. Dobrý den. Tak já jenom podotýkám v souladu s našimi předvolebními pravidly, že pan Indráček kandiduje v nadcházejících komunálních volbách. A teď se vás hned zeptám. Kabinet zavádí regulaci v okamžiku, kdy jsou ceny nafty v podstatě na 50 korunách za litr, což je taková psychologická hranice, prakticky stejná, jako byly historické ceny z roku 2022. Rozumíte za těchto okolností jejímu přístupu?
20: Ne. Já si myslím, že tam třeba také dodat, že kabinet zavádí regulace v okamžiku, kdy sám říká, že na vině za vysokými cenami nejsou čerpací stanice, ale že je to mezinárodní situace a díky ní vysoké rafinérské marže. Takže čerpací stanice nejsou ten, kdo by měl být regulován. To je regulován.
2: No, na druhou stranu není ten postup kabinetu pochopitelný i z toho pohledu, že další státy v regionu také zavádí podobné kroky a zdejší podnikatelé by byli vůči ostatním znevýhodněni?
20: No, pokud se budeme bavit o spotřební dani, tak v tom asi máte pravdu. Nicméně, pokud se bavíme o regulaci jako takové, tedy diktování toho, za kolik smí čerpací stanice prodávat, tak už si myslím, že pravdu nemáte. Protože jestliže čerpací stanice má dlouhodobě teď má

0: že i zásoby, z kterých už byla odvedena ta vysoká spotřební daň, vysoká vyšší spotřební daň, tak jsou teď hodnoceny, jako kdyby tam ta spotřební daň byla o 2 koruny menší, tedy ta snížená, a ty 2 koruny jdou k tíži čerpací situaci. Situace, kterou ty čerpačky hold teď musí přežít. Naštěstí ten propad stropu oproti tomu, za kolik se pohonné hmoty nakupovaly, není tak dramatický jako v dubnu, kdy skutečně byly čerpačky nuceny prodávat pod svými nákupními cenami. Teď to vypadá tak, že pod nákupem bude prodávat jenom ten, kdo má zásoby delší než 1 týden, a takových čerpacích stanic není moc, byť takové jsou. U těch ostatních to vypadá, že jejich marže v těch prvních dnech se bude pohybovat na úrovni nižších desítek haléřů, což znamená, že nepokryjí své náklady, nicméně netlačí je to prodávat pod nákupní cenou, což je
1: proti
0: jaru.
1: Ano.
0: No, lepší situace.
1: Ano, vy jste se tady vyjádřil kriticky k tomu snížení marže na ty 2,50 koruny, ale chápete, že když už stát platí, dá se říct, když snižuje tu spotřební daň, tak si chce pojistit, aby ta daň zůstala těm, kterým má být určena, tedy že se nerozplyne právě v maržích prodejců, ale skutečně se to promítne do nižších cen, ne?
0: Tomu ale stát neříká, že tom zboží, které si dneska nakoupíte a které bude obsahovat nižší spotřební daň, tak nebo nehlídá si jenom to, že zboží, které dnes nakoupíte a ze kterého byla odvedena nižší spotřební daň, že bude prodáno levněji. On dokonce říká, že i z toho staršího zboží, které už máte naskladněno a ze kterého už daň vybral, tak vy si ji nesmíte naúčtovat. Vy si musíte naúčtovat tu dnešní novou, vy si nesmíte naúčtovat tu, kterou jste fakticky zaplatil.
1: To já znamená, vím, já vím, ale teď se bavíme o těch dalších.
0: Dvě koruny.
1: O těch dalších dnech to.
0: O těch dalších dnech.
1: Ta regulace má platit nejméně do konce října.
0: Ano, a tam já říkám, že ten běžný běh regulace, když se nějakým způsobem překonají ty prvé dny, takže už je takový, že to čerpací stanice přežijou. No. Tak jako je to přežívali v pohodě, řekněme, v tom květnu, červnu, půlce července.
1: Tak a já teď bych se rád zeptal, jak se ten vládní postup skutečně projeví na cenách nafty a benzínu, čili sníží se cena dieslu o tu úlevu na spotřební dani?
0: Jsou tam dva efekty. Jeden z nich je snížení spotřební daně a druhý je vývoj na mezinárodním trhu, který je pořád divoký. Samozřejmě, že ta snížená spotřební daň se promítne v nejvyšší, o tom žádná. A teď bude záležet na tom, jak divoké bude vývoj cenový v těch následujících dnech. Viděli jsme, že včera nafta výrazně posílila, dneska zase naopak začíná klesat. Všechno to závisí na tom, nebo teď řekněme, že tím klíčovým momentem pro naftu zřejmě bude to, jestli Amerika přikročí k nějakým omezením v exportu, protože Evropa v posledních letech, nebo Amerika, Spojené státy jsou pro Evropu v posledních letech tím největším vývozcem, producentem motorové nafty, kterou dovážíme. Takže omezení této nafty je opravdu dramatické pro nás. A ještě to by vedlo ceny nahoru.
1: Ještě poslední otázka. Nakolik ovlivní vládní zásah chování spotřebitelů?
0: Já bych řekl, že ovlivňovalo, protože v posledních dnech ti spotřebitelé očekávali samozřejmě pokles cen, to znamená tankovali méně, a teď si myslím, že zase budou tankovat tak jako vždy. Ona i ta vysoká cena u nafty kolem 50 korun neovlivňovala spotřebitele v tom smyslu, že by jezdili méně, akorát je ovlivňovala v tom jejich chování ve smyslu, kde budou tankovat. Došlo k určitému přelivu zákazníků od těch menších pump k větším a dokonce dálničním pumpám, protože ta regulace přímý dopad a zejména ty dálniční pumpy, ty ostatní se jsou schopny udržovat zhruba kolem dlouhodobě kolem 2 korun průměrné marže, takže se do té regulace vejdou.
1: Tak tolik Ivan Indráček, předseda představenstva Unie nezávislých petroliářů. Děkujeme, naslyšenou. A omlouváme se za zhoršenou kvalitu našeho spojení. A naším dalším hostem je Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory. Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré ráno.
1: Nakolik postihují vaše členy vysoké ceny pohonných hmot, případně která odvětví nejvíc?
2: Tak samozřejmě, že zasahují vysoké ceny energií a stejně tak zasahují i vysoké ceny pohonných hmot. Je potřeba si ale uvědomit, že to jsou skutečně ceny, které jsou vyvolány geopolitickou situací a neklidným stavem trhů právě s pohonnými hmotami, popřípadě s cenou elektrické energie, která mimo jiné je z velké části také závislá právě na ropě a ropných produktech. Takže zasahují, samozřejmě primárně to zasahuje především autodopravu, tedy všechny ty, kteří musí používat auto nebo nákladní vozidlo pro to, aby mohli podnikat. Tam je ten dopad bezprostřední a tam samozřejmě platí také to, obzvláště u té autodopravy, která působí na celoevropském trhu, že to pro ně má dopad i z hlediska konkurenceschopnosti. Pokud nejsou schopni za kilometr ujetý nabídnout dobrou cenu a uživit se na trhu, protože okolní státy dávají větší dotace nebo větší podporu třeba právě na snížení cen, tak potom samozřejmě čeští autodopravci jsou na tom bití.
1: No a to znamená, že to vládní opatření jim významně pomůže?
2: Já bych v tuhletu chvíli nechtěl říkat, jestli jim pomůže nebo nepomůže. Jak vnímáte, tak všechny státy v Evropě začínají více či méně tedy ceny regulovat anebo subvencovat, poskytovat dotace právě vybraným skupinám. Je to stát od státu jiné a to je největší bolest v tuto chvíli celé Evropské unii. Už se to stalo na jaře, když došlo k první takové krizi a zastropování cen nebo zastropování marží, že byla způsobena jakási naftová turistika. To znamená, v okamžiku, kdy autodopravci zejména měli možnost tankovat někde jinde, tak jezdili za hranice a tankovali tam, což nakonec vedlo v Polsku, kde se to stalo téměř k čerpání zásob. Takže jakýkoliv zásah státu regulací do volného trhu znamená jaksi disbalance, které se potom velmi složitě odstraňují.
1: No ale tímto způsobem se, dejme tomu, pro ty české autodopravce jakž tak srovnají ty podmínky na tom trhu. Jak je to s těmi ostatními odvětvími, dejme tomu zemědělci nebo potravináři nebo obchodníky, na ty také ty vysoké ceny dopadaly víc třeba než na jiné?
2: No tak řekněme si na rovinu, každá cena vstupu a v tomto případě pohonné hmoty, ať už je to v zemědělství, potravinářství, anebo i v běžném podnikání, vám vstupuje do nákladů. A samozřejmě pak musíte promítnout dříve nebo později tu cenu toho vstupu do ceny svého výrobku. Tak jak tady pan Indráček před chvílí mluvil o tom, že v okamžiku, kdy budete dlouhodobě podnikat vaše náklady budou vyšší než příjmy, než a vůbec nebudete schopen vytvářet zisk, no tak nemáte možnost podnikat, pokud prostě ty náklady jsou vyšší. A to si mimo jiné mohou dovolit jenom ty velké společnosti, které třeba jsou široce rozkročeny napříč Evropou a jsou schopni v tomto případě třeba čerpací stanice možná balancovat ty rozdíly cenové na jednotlivých evropských trzích. Horší je to právě u těch menších pumpařů, kteří samozřejmě podnikají třeba s jednou nebo mají dvě pumpy a tam takovouhle možnost tedy diverzifikovat to riziko v rámci evropského trhu nemají. Prostě jsou závislí na tom, co nakoupí a zároveň co vytočí, tedy prodají a kdo jim za to zaplatí. A to v některých případech může samozřejmě ohrozit zase jejich konkurenceschopnost.
1: Tak já jsem tady chtěl mluvit hlavně o těch podnikatelích, kteří právě nepodnikají, co se týče těch benzinových pump a tak dále. A to třeba, jak jsem říkal, o potravinářských firmách, obchodnicích, anebo třeba podnikatelích ve stavebnictví. Může jim trochu pomoct právě ta vládní regulace, aby nepromítali ty zvýšené ceny tolik do koncové ceny pro zákazníky?
2: Tak určitě jim to může jak si pomoci, ale na druhou stranu je otázka, jak dlouho se taková regulace dá udržet a potom jak se dá bezpečně odbrzdit. Ano, může to dočasně pomoci, byť samozřejmě, podívejme se na to, jsou to možná 2 koruny na litru, které v tuhletu chvíli díky těm opatřením, tedy regulací marží a snížení spotřební daně, by se mohly na tom koncovém litru projevit. Tak ano, je to nějaká pomoc, ale není to tak, že se bude jezdit nebo že budou jezdit na polovičku. Je to nějaká korekce, Určitě tady hraje svoji roli jaksi pomyslná bariéra 50 korun za litr nafty, která byla překročena, a v tomto směru bych řekl, že to opatření, které vláda přijala, byť právě dopadá zase selektivně na některé, pokaždé jinak, to znamená, že celý ten konstrukt dýchá s vývojem trhu, mezinárodního trhu, protože se to dělá jako vážený průměr cenotvorby jednotlivých rafinérií nebo případně dovozců pohonných hmot do České republiky, tak skutečně dýchá s tím trhem. To znamená, není to fixní cena, proto také ty změny každý den stanovování ceny, po případě tedy v delším horizontu přes víkend.
1: Tak to byl Zdeněk Zajíček, prezident Hospodářské komory. Já vám děkuji, že jste si našel čas. Mějte se hezky.
2: Moc děkuji. Naschledanou, hezký den.
3: V 8 hodin 21 a půl minuty přidáme další informace, které sledujeme. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných čtyřkolových vozidel pro ženisty za 24 miliard 700 milionů korun. Vysvětlilo to mimo jiné ekonomickými důvody, vyplývá to z informací v rejstříku zakázek. Vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, ženýní, pyrotechnické nebo průzkumné vozy. Pákistánské vzdušné údery dnes v Afghánistánu zabily 9 lidí a dalších 11 zranili. Mezi oběťmi útoku v provincii Kunar a Hilmand jsou ženy a děti. Pákistánská vláda uvedla, že údery cílily na skrýše teroristických organizací a zahynulo při nich 22 osob, které označila za teroristy. A poslanci by dnes mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše. Opozice k vyslovení nedůvěry nemá potřebný počet hlasů. Vláda hnutí ANO, SPD a motoristů sobě, tak pravděpodobně hlasování přestojí stejně jako letos v únoru. Do izraelských parlamentních voleb už zbývá méně než měsíc a tamnější nejvyšší soud bude dnes rozhodovat o osudu všech arabských stran, které se dostaly do situace, že chtějí kandidovat, ale z voleb je minulý týden vyřadila ústřední volební komise. V ní mají většinu strany současné vládní koalice a některé z nich se navíc připojili i k návrhu na vyřazení, na základě kterých pak komise rozhodla. Předvolební dění v Izraeli monitoruje naše blízkovýchodní zpravodajka Jana Karasová. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Jano, kterých arabských stran se tedy dotklo to rozhodnutí volební komise?
4: Je to opravdu všech, které chtějí kandidovat. Za prvé islamistické konzervativní strany RAM, což je tedy hebrejská zkratka jeho celého názvu, sjednocená arabská kandidátka. Strana v té současné době drží 5 ze 120 křesel v Knesetu a přestože zaujímá islámský postoj, tak letos na svou kandidátku poprvé zařadila i židovského politika. A zákaz se vztahuje i na sjednocenou kandidátku, tedy koalici 3 arabských stran, levicové židovsko-arabské strany Chadaš, arabské nacionalistické strany Tal a palestinské nacionalistické strany Balat. Chadaš a Tal mají teď dohromady 5 poslanců, Balat tedy žádného, a strany se spojily, aby měly větší šanci překonat tu hranici 3,75%, která je nezbytná pro vstup do Knesetu.
3: A co má být vůbec důvodem pro vyloučení těchto stran z voleb?
4: Tak návrh na vyloučení stran se odkazuje k těm zákonným ustanovením, které můžou být důvodem pro vyloučení stran z voleb, a to je popírání existence Izraele jako demokratického státu, podněcování k rasismu nebo podpora ozbrojeného boje proti Izraeli. To ale vyloučené strany odmítají. Stížnost tedy podalo několik subjektů, a to včetně strany Likud premiéra Benjamina Netanyahu, a tedy vládní koalice má i většinu v té ústřední volební komisi, která rozhodovala o vyřazení. Nicméně třeba nejvyšší státní zástupkyně vyloučení stran nepodporuje a izraelská média většinou očekávají, že stejný názor bude mít i nejvyšší soud.
3: A jak by podle dosavadních předvolebních průzkumů případné vyloučení arabských stran zřejmě ovlivnilo sestavování nové izraelské vlády?
4: Tak podle nedávného průzkumu, který zveřejnila izraelská stanice Kanál 12, by ty 4 arabské strany dohromady mohly celkem obsadit 12 křesel. A poslední průzkumy zároveň ukazují, že ta šance stran současné vládní koalice a hlavních opozičních stran jsou vyrovnané a nestačily by jim na získání parlamentní většiny. A právě s těmi arabskými formacemi by ji mohly mít. Podle samotných arabských uskupení má ten zákaz pomoci premiérovi Netanyahovi, aby se i po volbách volbách udržel u moci a naopak omezit palestinské zastoupení v izraelském parlamentu a zároveň odradit arabské občany Izraela od hlasování ve volbách.
3: Volební komise ale před týdnem hlasovala i pro vyloučení dvou politiků, kteří kandidují za sjednocenou kandidátku. Jak se izraelský soud nejspíš postaví k jejich vyřazení?
4: Tak vyřazení židovského poslance za Chadaš Ofera Kasifa zřejmě u soudu neprojde. Jinak by to ale mohlo být u předsedy té strany Balat, palestinsko-izraelského politika Samího Abu Šeháda. Důkazem pro jeho vyřazení má být článek, který zveřejnil den po útoku Hamásu 7. října 2023 a v něm podle stížnosti vyjádřil podporu právě ozbrojenému boji proti Izraeli. Politik se brání, že ten text podle něj byl analytický, že čin Hamásu následně později mnohokrát odmítl. Zároveň ale přiznává, že podobný text by dnes, když zná rozsah toho masakru, už nenapsal. Jeho vyloučení z voleb má nicméně poměrně širokou podporu třeba i mezi židovskou opozicí.
3: Levicoví demokraté se ale zároveň ještě snaží zamezit kandidatuře krajně pravicové strany Okma Jehudit, kterou vede ministr Itamar Ben-Gvir. Volební komise ji ale nevyřadila. Je to tak?
4: Ano, komise nepodpořila právě tu stížnost strany demokraté a taky neziskové organizace Zulat. Demokraté tak teď napadají přímo to rozhodnutí komise a chtějí po soudu, aby ho zrušil. Podle levicové strany má být Otzma Jehudit, tedy židovská síla z voleb vyřazená, protože údajně popírá existenci Izraele jako demokratického státu. A v té stížnosti strana píše, že Otzma Jehudit zneužívá vládní pravomoci a poslaneckou imunitu údajně takovým způsobem, který podkopává právní stát a taky občanská práva a hlavně dělbu moci a zároveň, že podněcuje k rasismu. Otzma Jehudit bývá označována za stranu, která vychází z kahany strana zakladatele této krajně pravicové ortodoxní ideologie Kach je tedy zatím jediným uskupením, který byl z voleb v Izraeli vyloučené a to bylo v roce 1988.
3: Jak dopadne dnešní jednání nejvyššího soudu, bude sledovat v Izraeli naše tamní zpravodajka Jana Krasová. Díky a naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Rozhlas v zásadě nemůže existovat bez hudby, i když zrovna pro Český rozhlas Plus to úplně neplatí, ale tohle propojení muziky a slova jinak patří k DNA rozhlasu a bylo zřejmé už v roce 1923, kdy začal vysílat radiožurnál. O pouhé 3 roky později vznikl orchestr radiožurnálu předchůdce Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Dnes je tomu přesně 100 let.
5: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jenom jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso.
6: Naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny, jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek. Taktovku tehdy držel Joška Charvát. Jméno tohoto prvního rozhlasového dirigenta zůstává dnes už téměř pozapomenuto.
5: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci. Musíme si uvědomit, že ten orchestr ze začátku hrál z listu, že musel velmi pohotově nastudovat velmi široký repertoár a právě tahle schopnost pro toho Jošku Charváta musela být nejvýznamnější.
6: Tuto dovednost prvního dirigenta orchestru radiožurnálu oceňuje i Petr Popelka, který donedávna působil v pozici šéfdirigenta Sočru.
7: Mnohdy byli i lidi, že, kteří dokázali, nevím, se chtěla zahrát velká nějaká symfonická skladba, ale hold ensemble byl menší. Takže se různě aranžovalo. Tohle to museli být lidi, kteří byli strašně pohotoví.
6: Orchestr měl pouhých 20 členů. Rozšířil ho v roce 1929 až Otakar Jeremiáš, který úroveň tělesa významně pozvedl.
8: Jistě se pamatujete, jak to začalo skromně. Bylo nás málo.
6: Takhle Jeremiáš vzpomínal na přelom 20. a 30. let v roce 1956, když si orchestr připomínal 30. výročí vzniku. Z té narozeniny bude orchestr slavit celou sezónu, do níž vstoupil s novým šéfdirigentem Eliasem Grandim. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
9: Nejen události, ale i komentáře, plus rozhovory, plus diskuse. Jediná česká stanice mluveného slova. Český rozhlas Plus.
3: Je 8:30 a zprávy má Monika Vrchotová.
9: Český rozhlas Plus.
3: Hezké ráno. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát měla vyjít na 24 miliard a 700 milionů korun. Rezort nákupu vozů zrušil mimo jiné z ekonomických důvodů. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní nebo průzkumné vozy. Poslanci by se na dnešní mimořádné schůzi mohli dostat k hlasování o nedůvěře vládě. Návrh budou dnes projednávat už třetí den. Po řadě vystoupení koaličních zástupců od včerejšího odpoledne vystupují taky opoziční řečníci. Vladimír Posolda končí ve vedení Úřadu pro zahraniční styky a informace. Vystřídá ho Miroslav Toman. Vláda o tom rozhodla v srpnu. Toman ve zpravodajských službách pracuje od roku 1991. Sloužil v bezpečnostní informační službě i na vysokých postech právě v civilní rozvědce, které ode dneška bude velet. Argentinský prezident Javier Milei se v rámci čtyřdenní návštěvy Francie setká se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem. Přednese taky projev před Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj o ekonomické situaci Argentiny. Milei v Paříži předsedá obchodnímu fóru zaměřenému na přilákání evropských investorů do Argentiny. Stát se dnes po desáté pokusí prodat zámek Štiřín u Prahy. Vyvolávací cena v elektronické aukci je 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se kulturní památku a okolní pozemky snaží prodat od roku 2024. Původní cena byla 3 miliardy a 300 milionů. Úřad už dříve nemovitost nabídl jiným státním institucím, ty oni ale neprojevili zájem. Neznámí útočníci zabili při střelbě na autobus v syrské provincii Homs 7 lidí. 4 další lidé jsou zranění. Autobus převážel zaměstnance soukromé energetické firmy. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na místní bezpečnostní složky. Státní média chvíli před útokem přinesla informaci o výbuchu a poškození plynovodu poblíž Damašku. Do 3 elektráren přestal v důsledku incidentu proudit plyn. A v Děčíně vyjeli nové elektroautobusy. Dopravní podnik jich koupil 20 celkem za 253 miliony korun. Většinu nákladů pokryla evropská dotace. Děčínská doprava je teď až na několik dieselových autobusů téměř celá elektrická. Jak to vypadá právě teď na silnicích? Na D1 z Hradce Králové do Prahy se rozjíždí kolona u Poděbrad. Na 34. kilometru už odklidili omezení. Kolona se výrazně zkrátila teď asi na 20 minut. Na D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně zastavíte u Rudné na 6. kilometru a popojíždět budete asi 50 minut až na Pražský okruh k Ořechu. A 50 minut se stojí i na okruhu od Karlovarské D6 k Ořechu. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy je kolona před omezení. U sjezdu na Bratislavu před kilometrem 196 osobní auta stojí od Kývalky i v levém pruhu. A v Praze překáží nehoda na jižní spojce směr Černý most. Za Spořilovskou se srazila 3 auta a kolona od magistrálie na 16:15. Šťastnou cestu. 1. říjen slibuje slunečné počasí s teplotami mezi 20 a 25 stupni. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
9: Posloucháte Ranní Plus.
3: Necelé 4 minuty po 8:30 vám z něj dobré ráno stále přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Dneškem se znovu mění podmínky pro takzvanou superdávku. Od října se rozšiřuje okruh takzvaných zranitelných osob, kam budou patřit rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let věku. Dosud to bylo do 7 let. Nadále ale do této skupiny nespadají lidé v bytové nouzi a někteří seniori, i když jsou často v podobné finanční situaci jako samoživitelé. Mění se také výpočet takzvaných normativů na bydlení, a to podle jednotlivých okresů, nikoliv podle počtu obyvatel místa bydliště. Na superdávku se zaměříme teď s ředitelkou České asociace Streetwork Martinou Zikmundovou. Dobrý den.
10: Dobrý den.
3: Vítáte tyto změny? Jsou nové úpravy superdávce dostatečné podle vás?
10: Určitě vítáme tu změnu, o které jste hovořila, to znamená změnu té definice zranitelnosti pro rodiče samoživitele. Ta hranice 15 let je určitě logičtější než ta původní hranice 7 let. Ale stále tam vidíme mnoho koncepčních a systémových problémů. Na úvod bych zmínila, že hlavním problémem je vlastně samotný výpočet těch normativů na bydlení. Totiž ten normativ nebo ten výpočet se počítá z průměru nákladu na bydlení, ale z vyplacených dávek, čili ne z té tržní hladiny nájmu v tom uvedeném okrese, ale pouze z vyplacených dávek, což výrazně zkresluje ten stav. A potom neodpovídají ty reálné nájmy těch žadatelů tomu, co předpokládá superdávka, že by za nájem měli mít. Jsme upozorňováni na to, že máme spolu s našimi klienty hledat jiné bydlení, ale tenhle ten úkol je často velmi nesplnitelný, protože fond obecních bytů je v některých místech České republiky minimální nebo žádný. A ty nájmy prostě nejsou k dispozici, jsou k dispozici pouze komerční nájmy.
3: A co ten okruh, mluvili jsme o tom rozšíření, ale stále do něj nespadají lidé v bytové nouzi nebo někteří seniori. Mělo by se i tohle ještě nějak měnit podle vás?
10: Samozřejmě. Bohužel teď to vypadá tak, že v největším ohrožení jsou právě malé domácnosti, to znamená jednočlenné domácnosti. A tam patří i ti seniori, lidé v bytové nouzi, ale patří tam také například lidé v azylovém bydlení. To je taková novinka, řekla bych, protože to, jak se vypočítávají právě normativy na bydlení, respektive ta část na bydlení u obyvatel azylových domů je velmi nelogické. Není tam počítán ten žadatel sám, ale když bydlí například v azylovém domě, ještě má spolubydlícího, tak je ten spolubydlící počítán jako jedna domácnost s ním, ačkoliv samozřejmě společně vůbec nehospodaří. To je věc, která bych řekla, že je k úplně akutnímu řešení, protože to přináší velký problém pro hospodaření sociálních služeb, které poskytují právě to azylové bydlení. Dalším tím systém, ano. Dalším tím systémovým problémem, na který ale upozorňujeme úplně od samého začátku, kdy byla zamýšlena superdávka, je, že vůbec nezohledňuje tu situaci exekucí, respektive insolvencí. Čili ty insolvenční srážky nejsou vůbec zohledňovány a tím pádem je velmi těžké motivovat lidi, kteří by to potřebovali a kterým by ten systém umožnil dostat se do insolvence, aby do ní vstoupili nebo ani aby do ní oni požádali, protože ta insolvenční strážka jim potom výrazně snižuje ten jejich čistý příjem nebo to, co, s čím prostě můžou hospodařit na ten měsíc.
3: Když poslouchám, co všechno vlastně se ještě nezohlednilo nebo se vychytává v této nové superdávce, na kterou se přešlo teprve od srpna, teď tedy změny po dvou měsících, byl to dobře připravený projekt?
10: Absolutně ne. Problém je už v tom samotném přístupu. My něco zavedeme a uvidíme, co to udělá. Počkáme, až budeme mít data. Tenhle ten experiment je za mě absolutně nepřípustný. Ten člověk žije každý den hospodaří, každý den potřebuje bydlet, něco jíst, užívat pravidelně léky. A nemůžeme ho prostě nechávat v téhleté situaci, že až bude opravena chyba v zákoně, tak se vám ta situace zlepší. A tyhle ty výplně vlastně na nějakou určitou krátkou dobu naší obrovský stres, nejenom pro ty žadatele samotné, pro ty klienty, ale i pro sociální pracovníky, pro sociální služby, ale také pro pracovníky úřadu práce. Takže pro příště určitě by bylo potřeba nejprve nasazovat tak, abychom nešli do toho ostrého provozu a abychom skutečně ty lidi nevystavovali takovýmto situacím.
3: Nicméně cílem mělo být zjednodušení dávkového systému a to vlastně i vaše organizace nebo pomáhající organizace kvitovaly, tak splnilo alespoň toto svůj účel?
10: Já bych strašně ráda řekla, že ano, ale bohužel ten výpočet je velmi složitý. Je velmi, až bych řekla, netransparentní, takže je těžké vlastně predikovat, když ten člověk přijde a chce se poradit, chce vědět vlastně, co ho čeká, nebo co by ho čekalo, tak je vlastně velmi těžké to vypočítat. Jo. Tak bohužel jako zjednodušení systému zatím to nepřineslo. Určitě je potřeba digitalizovat, určitě je potřeba modernizovat ten systém, ale je strašně důležité
11: důležité pracovat se skutečnou realitou a ne s teoriemi. Čili je potřeba do přípravy těchto mechanismů, těchto norem určitě brát vždycky odborníky, sociální pracovníky, kteří s těmi cílovými skupinami denně pracují a vědí, co ten život obnáší.
3: Říká ředitelka České asociace Street Work Martina Zikmundová. Děkuji za rozhovor, naslyšenou.
11: Naslyšenou.
1: Díváme se na hodiny, za 5 minut bude 9:15. Britské věznice předčasně opustí tisíce vězňů a mezi nimi budou i Poláci, kterým po propuštění hrozí deportace. Varšava se připravuje na to, že někteří z nich se skutečně vrátí do Polska. Nevědí ale, kolik jich bude. Ani jakých trestních činů se navrátilci ve Velké Británii dopustili. Téma probereme se zpravodajkou v Polsku Kateřinou Havlíkovou. Dobrý den.
12: Dobré ráno.
1: Jak je to tady s tím propouštěním z britských věznic? Jak velká masa lidí ve výkonu trestu je opustí?
12: První vlna předčasně propuštěných opouští věznice na ostrovech už dnes a jde asi o 700 vězňů. Do června příštího roku by věznice mělo opustit celkem 4,5 tisíce vězňů. A to v 10 propouštěcích vlnách. Hromadné propouštění je součástí programu Sentencing Act 2026, který má řešit přeplněnost věznic ve Velké Británii. Letos v červnu se v britských věznicích totiž nacházelo asi 86 tisíc vězňů. Aby vězeň mohl v rámci tohoto programu místo výkonu trestu předčasně opustit, tak si musí odpykat aspoň 1/3 trestu. Hlavně se to týká lidí odsouzených za krádež, loupež, napadení, vloupání nebo podvod. Ta amnestie měla být původně širší, ale po veřejné kritice britská vláda z programu vyloučila pachatele závažných trestných činů, jako jsou třeba znásilnění dětí, vražda nebo řízení pod vlivem drog nebo bez řidičského průkazu s následkem smrti.
1: A ví polské úřady, kolik z těch propuštěných bude Poláků?
12: To právě polské úřady nevědí. Ve Velké Británii je velká polská menšina, asi odhadem 500 000 lidí a podle komunitního portálu My Polska UK je v nápravných zařízeních jenom v Anglii a ve Walesu 683 Poláků. Ve skotských věznicích se v polovině loňského roku nacházela podle skotské vězeňské služby necelá 100 Poláků. Čerstvější statistiky nejsou, no a v případě severního Irska nejsou statistiky vůbec. Poláci tvoří zároveň třetí největší cizineckou skupinu v britských věznicích po Albáncích a Irech. Pokud propuštění Poláci nemají polské občanství, pak je právě čeká deportace. A kolik těch Poláků bude, není známo. Podle deníku Řeč pospolita se britské úřady s těmi polskými zatím neskontaktovaly, takže není známý ani počet deportovaných Poláků, ani to, jakých trestných činů se dopustili.
1: No a ví se, jak k ním budou polské úřady přistupovat?
12: No, musí k ním přistupovat jako ke svobodným lidem. Polská diplomacie, tedy ministerstvo zahraničí, už před časem vyjádřilo právě tu nespokojenost tím, že ho britské úřady neinformovaly. Podle odborníků by teď ministerstvo zahraničí mělo po britských úřadech požadovat seznam propuštěných Poláků s doplněním, jakých trestných činů se dopustili, jakou dobu strávili ve vězení, také jak bude vypadat jejich deportace. V tuto chvíli totiž vězeňská služba se jimi zabývat nemůže, nebude, jak uvedla Řeč pospolita, oni vyjdou na svobodu v rámci amnestie. To znamená, že sice si odseděli zkrácený trest, ale jsou podmínečně propuštění a jsou svobodní lidé. Pokud nebudou mít nějaký záznam u pohraniční stráže, například, že by byli v Polsku nebo jinde v Evropě hledaní pro spáchání dalšího trestného činu, pak se jimi nebude zabývat ani policie nebo státní zastupitelství. Polské úřady si teď pokládají otázku, jestli ti propuštění se k trestné činnosti nevrátí.
1: Tak všechno nám to přiblížila naše zpravodajka v Polsku Kateřina Havlíková. Díky, Katko, hezký den.
12: Naslyšenou, hezký den.
3: A minutu před 9:15 přidáme další informace, které sledujeme. Nafta u čerpacích stanic v Česku dnes kvůli zavedení cenové regulace zlevnila. Někde je cena za litr oproti středě až o 3 koruny nižší. Benzín zlevnil jen někde. Některé benzínové pumpy ho nabízely už ve středu za cenu, která byla pod cenovým stropem. Regulace cen platí ode dneška. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných čtyřkolových vozidel za 24 miliard 700 milionů korun, vysvětlilo vysvětlilo to mimo jiné ekonomickými důvody, vyplývá to z informací v rejstříku zakázek. Na zrušení zakázky upozornili servery aktuálně.cz a Ekonomický deník. Vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, ženíní, pyrotechnické nebo průzkumné vozy. A kritik Kremlu a šachový velmistr Garry Kasparov tvrdí, že ho tajné služby Litvy a Spojených států varovaly před ohrožením života a doporučili mu preventivní opatření.
1: Jak jsme právě slyšeli, vláda od dnešního dne znovu zastropovala ceny pohonných hmot a snížila spotřební daň na naftu, stejně jako na jaře, tím reaguje na zvýšené ceny paliv a jejich ekonomické dopady. Zároveň ale dotování výrobků z ropy, uhlí či plynu patří k největším překážkám ve snaze přejít k čistší dopravě i energetice a chránit tím zdraví lidí i stabilní klima. Jak je to s dotacemi fosilních paliv v Česku i ve světě, probereme s Janem Kalibou, naším klimatickým zpravodajem. Dobrý den, Honzo.
13: Dobrý den.
1: Proč jsou dotace fosilních paliv problém?
13: Zjednodušeně řečeno, prohlubují tu závislost společnosti na fosilních palivech a naopak brzdí přechod k čistší a odolnější dopravě i energetice. Takhle to obvykle shrnují experti. Ten přechod si přitom svět odsouhlasil a Evropská unie ho i uzákonila. A jak vysvětlila v pořadu BBC Climate Question IPEC Gensu z Overseas Development Institute, dotovat fosilní paliva také znamená financovat vznik škod, které pak sami zaplatíme. If you think
14: about the cost. Když pomyslíte na to, kolik stojí adaptace na změnu klimatu, tak dotace fosilních paliv nejsou efektivní, i když se to tak v daný moment může zdát. Náklady extrémního počasí, povodní a podobných událostí ale budou narůstat. A každý dolar, kterým podpoříme fosilní paliva, zesílí dopady změny klimatu, což zaplatíme.
13: Říká expertka na fosilní dotace z Londýnského institutu. Země G20 mluvili o potřebě utlumit neefektivní fosilní dotace už v roce 2009. Podobný cíl si dali skoro všechny země světa v dubajské klimatické dohodě z roku 2023, ale v praxi se to příliš neprojevuje.
1: No a jak obvykle jsou dotace na fosilní paliva v Česku?
13: Je to běžná praxe i za předchozích vlád a v posledních letech prudce vzrostly v reakci na energetickou krizi kvůli ruské válce na Ukrajině. Čísla máme hlavně za databází organizací jako Mezinárodní měnový fond nebo OECD. Rozlišovat můžeme přímé dotace, jako je třeba veřejná podpora výstavby plynových elektráren kvůli odklonu od uhlí a momentálnímu nedostatku jiných, tedy obnovitelných nebo jaderných zdrojů. A nepřímé dotace, tam patří třeba právě i zastropování cen benzínu nebo snížení spotřební daně na naftu. V jakých částkách se v Česku dotace fosilních paliv pohybují, to vysvětluje na základě analýzy Centra pro dopravu a energetiku jeho expertka Veronika Murzinová.
15: Podle dat Mezinárodního měnového fondu, tak přímé i nepřímé dotace tvoří až 4% hrubého domácího produktu. To zahrnuje u těch nepřímých například i náklady spojené s řešením negativních důsledků toho, že jako spalujeme fosilní paliva. To je kolem 300 miliard korun. Když se podíváme jenom na ty přímé, tak to je asi 63,5 miliardy korun.
13: To jsou poslední dostupná čísla pro Česko za rok 2022 podle odhadů a projekcí Mezinárodního měnového fondu pro další roky a vlastně až do konce desetiletí se přímé fosilní dotace v Česku drží a udrží v desítkách miliard korun ročně, nepřímé v nižších stovkách miliard.
1: No mě napadá, kolik peněz míří celkově na takovouto podporu fosilních paliv ve srovnání třeba s obnovitelnými zdroji energie?
13: Na to jsou také čísla a studie, třeba ta letošní od Mezinárodního institutu pro udržitelný rozvoj ukazuje, že ta poslední dostupná čísla za rok 2024 byla veřejná podpora pro fosilní paliva globálně v přepočtu asi 25 bilionů korun, tedy 25 tisíc miliard. To je pětkrát víc než podpora pro obnovitelné zdroje, jak jsi se ptal, a ta analýza ukazuje i to, že fosilní dotace zpravidla rostou, když rostou ceny ropných výrobků, tak jako se to teď děje v Česku. Ušetřit se dá při podobných krizích právě i odklonem od fosilních paliv, tedy čím méně jich je potřeba dovážet, tím více se dá uspořit. Třeba Velká Británie díky rekordní produkci energie z větru a slunce ušetřila od začátku téhle hormuzské krize v přepočtu skoro 170 miliard korun na dovozu plynu, uvádí včera zveřejněná analýza webu Carbon Brief.
1: Tak to byl náš klimatický zpravodaj Jan Kaliba. Díky, naslyšenou.
13: Naslyšenou.
3: Je 8 hodin 49 minut, posloucháte Ranní plus. Ustupující voda z Lipenské přehrady odhalila připomínku v minulosti zaplavené obce Dolní Vltavice. Na březích lidé našli desítky náhrobních kamenů původních obyvatel obce. Odborníci je teď postupně převážejí a plánují, co s nimi bude dál.
16: To je vlastně obdélník toho hřbitova původního. On pokračoval takhle dál a vlastně tady ta navážka přikryla zhruba 2/3. Ustupující Lipno tak obnažilo plochu celého hřbitova, kam se teď za chviličku podíváme.
17: S ředitelem regionálního muzea v Českém Krumlově Martinem Nechvílem jdeme k místu, které na první pohled vypadá jenom jako hromada sutin. Když se ale podíváme blíž, tak si na kamenech všimneme pozůstatků jejich původního využití. Já tady vidím třeba takový drobný vyrytý kříž.
16: Tady původně byly pravděpodobně porcelánové obrázky těch zemřelých a tady nápisová deska. Tamhle případně prostor asi na svíčku nebo na nějakou malou sošku. Takovéhle kameny to už jsou opravdu velmi těžké, to už je téměř na jeřá, protože to může mít víc než půl tuny. Když jsme vyzvedávali i ty menší kameny, tak jsme měli v šesti co dělat.
17: Krumlovské regionální muzeum společně s několika dalšími institucemi a dobrovolníky postupně z břehu odvezlo 12 kamenných náhrobků datovaných do druhé poloviny 19. století. Na břehu Lipna ale pořád vidíme několik desítek dalších.
16: My tady opravdu můžeme vidět náhrobní kameny, že jo, odstraněná náhrobní deska. Tady je vidět, že byl litinový kříž vsazený, který je uražený. To je téměř identické u všech. My jsme našli i jeden kámen, který je vročen. Je tam přímo vytesán datum 1849. Škoda, že nevíme, odkud byl. A ten je zhruba o půl století starší než ten vlastní hřbitov.
17: V současné době už byla rozpoznaná i některá jména vyrytá na vyplavených náhrobních kamenech.
16: Na jednom jediném náhrobním kamenu se zachovala nepoškazená deska a je to holčička, která se narodila v blízké Pestřici a zemřela ve 3 letech na zánět slepého střeva a byla pohřbena právě tady na Dolnovltavickém hřbitově.
17: Nejzácnější náhrobky jsou zatím provizorně uskladněné, tak aby je lidé nemohli poničit nebo dokonce ukrást. Odborníci teď budou hledat ideální místo pro jejich trvalé uložení.
16: My bychom rádi vyzvedli i ten zbytek a uložili je na hřbitově v Černé v Pošumaví, protože tam právě byly exhumovány při likvidaci toho hřbitova ostatky těch pohřbených, protože to je prostě nepietní, uložený na nepůvodním místě. V podstatě se k tomu tehdy zachovali jako k odpadu, který vyhrnuli z toho hřbitova. A to bychom rádi napravili.
17: Odhalené náhrobní kameny teď lidem připomínají historii původní obce Dolní Vltavice. Ta na místě stála od poloviny 13. století až do konce 50. let 20. století, kdy zanikla kvůli stavbě Lipenské přehrady. Z Dolní Vltavice Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
9: Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do půl desáté na plusu. Poslouchat můžete také v aplikaci Můj rozhlas.
1: Vyšší státní příspěvky, efektivnější rozložení investic v čase a nižší poplatky za správu. Tak takové změny má od nového roku přinést novela o doplňkovém penzijním spoření. Ministerstvo financí očekává, že se zájem lidí o penzíko zvýší a dokážou se díky němu lépe zajistit na stáří. Naopak asociace penzijních společností některá opatření dlouhodobě kritizuje a teď navrhuje úpravy. Detaily má redaktor Dominik Hron. Dobré ráno.
18: Pěkné ráno.
1: Tak ministerstvo financí očekává, že do roku 2029 výrazně vzroste zájem o produkt, podle odhadů přibude asi 600 tisíc nových klientů. A jak jsme řekli, asociace penzijních společností si to nemyslí, proč?
18: Novela totiž počítá s tím, že se sníží poplatky, které lidé platí za správu doplňkového penzijního spoření. Z 1% klesnou na polovinu. Penzijním společnostem se to pochopitelně nelíbí, uvádějí, že přijdou o 100 miliony korun, které teď dávají na reklamní kampaně a distribuci svých produktů. Podle prezidenta asociace Radka Moce proto hrozí, že nových klientů bude přibývat výrazně pomaleji.
19: V online je té reklamy víc, je to nějaká kampaň, nějaké podpoření při vyhledávání, které musíte zaplatit, než vám ten klient dojde tím funnelem až k vám. V té fyzické distribuci je to ta provize, kterou zaplatíte obchodníkovi, pobočce, finančnímu poradci. Tohle jsou ty hlavní náklady.
18: Zatímco teď přibývá každé čtvrtletí asi 100 000 lidí, tak po snížení poplatků a tedy i po osekání investic do reklamy by to podle Radka Moce mohlo být jen 20 000. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO už ale dřív říkala, že snížení poplatků je nevyhnutelné.
20: Snížení poplatků se samozřejmě bankám a penzijním společnostem nebude líbit, ale poradí si s ním stejně, jako si poradili se snižováním a eliminací poplatků u běžných bankovních služeb.
18: Tady se názory ministerstva a asociace rozcházejí. Radek Moc dokonce říká, že ani úplné seškrtání nákladů na distribuci a marketing nebude stačit a aby se penzijní společnosti dostaly v novém systému alespoň na nulu, tak budou muset šetřit i jinde.
1: A kde si myslíš, že by se ještě muselo škrtat?
18: Podle Moce by například nemusely stačit peníze na nákup široké palety investičních nástrojů a místo nich by penzijní společnosti volily pasivní investování do takzvaných ETF fondů. Co by lidé ušetřili na poplatcích, mohli by případně tratit na výnosech z investic, tvrdí za KB penzijní společnost Miroslav Geisler.
0: My jenom říkáme, neomezujme toho správce aktiv v tom, kam chce investovat podle toho, kolik to stojí a nechme ho, aby uvažoval jako jakýkoliv jiný portfolio manažer jakéhokoliv jiného evropského podílového fondu, co je pro toho klienta nejvýhodnější.
18: Podle Geislera by se také kvůli nižším nákladům místo do českých startupů investovalo spíš do nejrůznějších burzovně obchodovatelných fondů ve Spojených státech. Asociace penzijních společností chce teď s ministerstvem jednat o možných úpravách. Podle ní je možné snížit poplatky pro klienty, ale zároveň změnit pravidla tak, aby nezničili ekonomiku celého systému toho penzijního připojištění. Pokud by se kompromis nepodařilo najít, hrozí podle asociace, že se hlavně menší penzijní společnosti dostanou do vážných problémů.
1: Tak tolik redaktor Dominik Hron, díky, naslyšenou.
18: Hezký den.
3: A my se teď budeme 4 minuty před 9 hodinou věnovat jednomu dramatu, které vám určitě včera neušlo. Cestující během letu z Dubaje do izraelského Tel Avivu zabránili tragické havárii. Potvrdil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu, podle kterého v kokpitu pobodal druhý pilot kapitána a pokoušel se s letadlem havarovat. Boeing 737 aerolinky Fly Dubai pak musel nouzově přistát v Saudské Arábii. Izrael to prověřuje jako pokus o teroristický útok. A víc informací má Matěj Kolář ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
21: Dobré ráno.
3: Matěj, začněme v podstatě od konce. Jak na celé to včerejší dramatické dění reagují izraelští politici a úřady?
21: Třeba izraelský premiér Benjamin Netanyahu řekl, že lidé na palubě zabránili obrovské katastrofě. Saudsko-arabské úřady zase po nouzovém přistání zadrželi pilota, který v kokpitu útočil nožem, a začali s jeho vyšetřováním. Izraelská média tvrdí, že zadržený muž pochází z Ománu. To zatím úřady oficiálně nepotvrdili. Útočníkův motiv taky není ještě úplně objasněný. Izraelský ministr obrany Israel Katz se ale nechal slyšet, že podle prvotních informací všechno nasvědčuje pokusu o terorismus.
3: A co vlastně víme o průběhu toho letu?
21: Víme, že po 2 hodinách a 15 minutách letu začal stroj s asi 180 pasažéry náhle klesat. Podle dat z webu Flight Radar 24 stroj sestoupil o 4 kilometry za necelou minutu. Pak zase nabral výšku, znovu prudce klesl, následně si ale už udržoval až do nouzového přistání stabilní výšku. To si analytici leteckého webu vysvětlují tím, že po spacifikování útočníka převzali kontrolu nad strojem jiní piloti v civilu, kteří shodou okolností cestovali v letadle. Ten Boeing taky vyslal několik nouzových signálů i o možném únosu. Všichni cestující jsou teď už v Izraeli. Oba piloti, útočník i ten napadený, pak zůstávají v nemocnici v Saudské Arábii.
3: A víme taky, jak vypadala jejich potyčka?
21: Tím se zabývá vyšetřování společnosti Fly Dubai a izraelského ministerstva dopravy. Izraelská média nicméně zveřejnila záběry lidí přímo z letadla, které se po přistání objevily na sociálních sítích. Na videu, které slyšíme v pozadí, je muž, který má krev na obličeji. Hebrejsky říká, že potřebuje pomoc, že letadlo bude přistávat v Saudské Arábii a že jsou v pořádku všichni, kromě pilota. Objevila se taky fotografie muže, který stojí u svého místa v letadle se skvrnou od krve na bílém tričku. Další video ukazuje, jak slaví cestující, když letadlo přistálo. Situaci ilustruje taky neověřený záběr z letadla, ve kterém ošetřují těžce zraněného pilota. Rozhodující chvíle pak stanici BBC popsal pasažér Almok Italy. Podle něj pohotově převzali kontrolu nad řízením právě ti dva zmínění piloti v civilním oblečení a jeden z nich byl podle Italyho britské národnosti.
3: Včerejší událost jsme probrali s Matějem Kolářem ze zahraniční redakce. Děkujeme za informace.
21: Já děkuju, naslyšenou.
2: Radioservis představuje
4: CD Gramo Tingle Tangle.
22: Vítám vás na tomto našem zvláštním Gramo Tingle Tanglu bez gramo, ale za to s mnohými krásnými písněmi.
4: Dosud nevydané živě vysílané pořady s dvojicí Suchý šlitr z roku 1968 a jeden bonusový z roku 1966.
22: Přeju vám příjemnou zábavu, přestože budeme tady zpívat.
4: CD Gramo Tingle Tangle dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
1: V Osobnosti Plus dnes od 10:30 budeme mluvit s Terezí Kaslovou, vnučkou Ferdinanda Peroutky, mimo jiné o té nahrávce, která se našla, ve které mluví Peroutka s Václavem Havlem.
3: V 9 hodin otevíráme závěrečnou půlhodinu ranního Plusu. Ať se vám dobře poslouchá, to vám přejí Šárka Feniková
1: a Tomáš Pavlíček.
23: Český rozhlas Plus.
1: A na která témata zaostříme, zlevnila vládní regulace od prvních hodin paliva na čerpacích stanicích.
3: Dostanou se Sokolové k zabaveným milionům, které jim zřejmě ukradla jejich sekretářka.
1: A které známe i neznámé skladby autorů hudby k Vetřelci nebo k Základnímu instinktu zazní v pražském Rudolfinu.
3: I to se dozvíte. Nejdřív ale aktuální zprávy, které zanotuje Monika Vrchotová.
24: Přeji klidné ráno. Poslanci by se mohli dnes dostat k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Sněmovna se návrhu bude věnovat třetím dnem. Od včerejšího odpoledne už vystupují opoziční řečníci. Ti si stěžovali, že koalice nedodržela dohodu, že se svými projevy budou se střídat vždy jeden zástupce z opozice a jeden z koalice. Předseda poslaneckého klubu motoristů Boris Šťastný ale trvá na tom, že to byl opoziční tábor, který domluvu nedodržel. Dnes už podle něj dojde na hlasování.
25: Je tam několik desítek přihlášených, tak předpokládám, že ty vyčerpají svá vystoupení a pak dojde k hlasování. Já nevím, proč tu schůzi vůbec opozice svolávala.
24: Opozice vládě vyčítá hlavně návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun nebo údajný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ukrajinci musí ode dneška počítat s pravidelnými každodenními odstávkami elektřiny. Důvodem jsou obnovené ruské útoky na energetiku, příchod chladného počasí a začátek topné sezony.
26: Provozovatel přenosové soustavy společnost Ukrenergo oznámila, že ode dneška budou stabilizační přerušení dodávek proudu trvat 3 hodiny dopoledne a 5 hodin od pozdního odpoledne až do večera. Průmyslové podniky budou mít omezené dodávky proudu od rána do večera. V případě pokračujících ruských útoků na elektrárny a sítě mohou nastat i mimořádné odstávky elektřiny mimo harmonogram. Největší soukromá elektrárenská společnost DTEK k omezení dodávek přistoupila už včera. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
23: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
24: Ministerstvo financí obnovilo každodenní určování nejvyšších cen paliv. Litr benzinu tak dnes v Česku stojí maximálně 46 korun a 14 haléřů a nafty 48 korun a 72 haléřů. Vláda zastropovala i marže čerpacích stanic. Na litru paliva můžou vydělat na nejvýš 2 koruny 50. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů budou muset pumpy na dálnicích výrazně zlevnit a to podle něj může uškodit ostatním čerpacím stanicím.
27: Buď přijdou o zákazníka, který netankuje běžně na dálnici, ale protože teď bude mít stejnou cenu na té dálnici, tak si prostě dopře, a nebo budou muset jít s cenou dolů a pak jim ta marže klesne o to víc.
24: No a jaké ceny vidí na čerpacích stanicích naši reportéři, prozradí v ranním Plusu hned po zprávách. Poprava Kristy Pajkové se nezdařila, žena je naživu a odvezli ji z vězení do nemocnice. Odsouzená je za vraždu, kterou spáchala v roce 1995 ve věku 18 let. Nejvyšší soud Spojených států zvrátil rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu včera na poslední chvíli zastavil. Právníci Pajkové argumentovali, že soud před nařízením popravy dostatečně nezvážil, že žena byla v dětství sexuálně zneužívána a znásilněna. Případu se budeme věnovat v našem dalším vysílání. Sokolové žádají policii o navrácení 8 milionů korun, které vyšetřovatelé zajistili na bankovních účtech Elišky Kolding, bývalé zaměstnankyně České obce sokolské. Vyplývá to z dopisu Sokolů, do kterého měl Český rozhlas možnost nahlédnout. Kolding podle závěru auditorské firmy zpronevěřila více než 40 milionů korun. Izraelský nejvyšší soud bude dnes rozhodovat o vyřazení arabských stran z parlamentních voleb, které se v zemi konají na konci října. Ústřední volební komise před týdnem hlasovala pro vyloučení islamistické konzervativní strany RAM a aliance arabských stran nazvané Sjednocená kandidátka. Uskupení chtějí rozhodnutí zvrátit u soudu.
5: Stížnosti k volební komisi podalo několik subjektů, včetně strany Likud premiéra Benjamina Netanyahua. Arabské strany obvinují z toho, že popírají existenci Izraele jako demokratického státu, podněcují k rasismu nebo podporují ozbrojený boj proti Izraeli. Taková obvinění ale vyloučené strany odmítají. Krok považují za snahu omezit palestinské zastoupení v izraelském Knesetu a odradit arabské občany od hlasování ve volbách. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
24: Posloucháte zprávy Plusu. Dnes začíná růžový říjen. Celosvětová osvětová kampaň připomíná ženám, aby mysleli na prevenci. V Česku mají na pravidelné mamografické vyšetření hrazené z veřejného pojištění nárok všechny ženy od 45 let. Skoro 40% z nich na něj ale podle dat Národního screeningového centra nechodí.
6: Mamografie byla v pořádku.
7: Oznamuje výsledek preventivního vyšetření na mamografu 57-leté Mirce primářka mamocentra fakultní nemocnice Bulovka Lívia Večeřová.
6: Děkuju, takovej kámen vždycky spadne.
7: Mirka chodí na mamograf každé 2 roky. Přednostka Ústavu radiační onkologie Petra Tesařová by byla ráda, kdyby takových žen do budoucna přibývalo.
8: Představuje minimální radiační zátěž. Je to velice malá daň za obrovský přínos časného záchytu nádoru a možné záchrany života.
7: Lékařům se díky mamografickému screeningu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu. Andrea Skalická, Český rozhlas.
24: Vojenská akademie ve Vyškově slaví 30 let. Výročí si dnes připomene slavnostním nástupem vojáků v dědických kasárnách. Během něj přesně v 10 hodin dopoledne nad městem přiletí letouny Casa a Gripen. Vojenská akademie slouží ke vzdělávání a výcviku vojenských profesionálů a příslušníků aktivní zálohy armády České republiky. Zabezpečuje taky přípravu jednotek a útvarů do zahraničních misí. Míříme na silnice na dálnici D1. Na příjezdu do Prahy z Plzně budete popojíždět od Rudné ze 6. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení asi 50 minut. A 50 minut se stojí i na okruhu od Karlovarské D6 k Ořechu. Na dálnici D7 na výjezdu z Prahy do Chomutova je u letiště omezení a kolona od Evropské skoro na čtvrt hodiny. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona před kilometrem 196. Osobní auta stojí od Kýval i v levém pruhu. A v Praze se ucpává Liberecká ulice z Čakovic do Holešoviček k nehodě u Bulovky. Zdržení asi 40 minut. Zdržení je pak i v Povltavské k Bulovce nebo v Zenklově na Palmovku. A na jižní spojce směr Černý most je nová nehoda u sjezdu na Vídeňskou na Krč a kolona od Barandovského mostu asi na čtvrt hodiny. Přejeme šťastnou cestu. Dnes bude slunečno, teplo a místy větrno. Na Vysočině a na severu Čech může foukat silnější a ve Frýdlantském výběžku i nárazový vítr o rychlosti až 70 km za hodinu. Ale bude krásně jasno až polojasno s teplotami mezi 20 a 25 stupni, až během odpoledne má od západu částečně přibývat oblačnosti. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
10: Posloucháte Ranní Plus.
3: A to 8 minut po 9. hodině. Dobré ráno vám stále přejí Tomáš Pavlíček a Šárka Feniková. Řidiči v Česku ode dneška tankují levnější benzín a naftu. Ceny pohonných hmot vláda znovu zastropovala. Reaguje tím na zdražování z posledních týdnů způsobené konfliktem na Blízkém východě. Jaká je situace na pražských čerpacích stanicích, sleduje náš reportér Mikuláš Vochoska. Dobrý den.
9: Dobrý den. Tady na čerpací stanici na jižní spojce nedaleko Krče se od rána střídají řidiči, kteří si přijeli natankovat plnou nádrž. Podle zaměstnanců benzínky ale nejde o nějak zvlášť nadstandardní provoz. Cena nafty se tu snížila ze včerejších 51,90 Kč za litr na 48,70. Benzín klesl ze 47,50 Kč na 46,10 Kč. Stejně tomu taky i na čerpací stanici v opačném směru. Kromě cen regulaci podlehne i marže. Ty jsou omezené maximálně na 2,50 Kč za litr. Stejně jako na jaře je navíc snížená i spotřební daň z nafty.
3: Tolik tedy informace, které z Prahy přinesl Mikuláš Vochoska. Děkujeme, naslyšenou.
9: Díky, naslyšenou.
3: A jak se regulace cen benzínu a nafty projevuje ve Zlíně a jeho okolí, to zjišťovala reportérka Tereza Chrastilová. Dobrý den i vám.
11: Dobrý den ze Zlína. Já jenom doplním kolegu a znovu vlastně zopakuji, že vláda na dnešní den stanovila ta cenová maxima na 48,72 Kč za litr nafty a 46,14 Kč za litr benzínu. A benzínky ve Zlíně a okolí na to zareagovaly různě. Já teď stojím na jedné z nich, která je na hlavním tahu směrem na centrum Zlína. Zatímco včera tady stála nafta přes 50 korun za litr, dnes je to o nějakou setinu ještě i pod tím stanoveným maximem, tedy 48,70 Kč. Pod tímto stanoveným stropem je i cena benzínu. Litr tady stojí dnes 46,10 Kč. Řidiči, kterých jsem se ptala, jsou za každé slevnění rádi, přesto se jim zdají ceny stále dost vysoké. Nutno podotknout, že řidiči natankují i levněji, a to zejména v okolí Zlína, například v Otrokovicích nebo Spytihněvi, tam už se jedná o rozdíly v cenách v řádech korun. Řidiči si tady ale počkají v dalších frontách.
3: Ze Zlínského kraje se nám přihlásila reportérka Tereza Chrastilová. Děkujeme, naslyšenou.
11: Děkuju, naslyšenou.
1: No, tohle téma regulace cen pohonných hmot jsme v Ranním plusu probírali dnes detailněji. Ivan Indráček, předseda představenstva Unie nezávislých petroliářů, zmínil, jak současná regulace dopadne na členy jeho sdružení, tedy provozovatele menších čerpacích pump.
12: První 3, 4, 5 dní to může být trošku, řekněme, tuhé, poněvadž ten výpočet, který kabinet tentokrát použil, tak jasně říká, že i zásoby, z kterých už byla odvedena ta vysoká spotřební daň, vysoká

0: nižších desítek haléřů, což znamená, že nepokryjí své náklady, nicméně netlačí je to prodávat pod nákupní cenou.
1: Řekl předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček. Prezident hospodářské komory Zdeněk Zajíček pak hodnotil, do jaké míry může regulace pomoct firmám k tomu, aby se dosavadní nárůst cen pohonných hmot nepromítal do koncové ceny spotřebitelům.
2: Určitě jim to může si pomoci, ale na druhou stranu je otázka, jak dlouho se taková regulace dá udržet a potom, jak se dá bezpečně odbrzdit. Ano, může to dočasně pomoci, byť samozřejmě podívejme se na to, jsou to možná 2 koruny na litru, které v tuhletu chvíli díky těm opatřením, tedy regulací marží a snížení spotřební daně, by se mohly na tom koncovém litru projevit. Tak ano, je to nějaká pomoc, ale není to tak, že se bude jezdit nebo že budou jezdit na polovičku. Je to nějaká korekce. Určitě tady hraje svoji roli jaksi pomyslná bariéra 50 korun za litr nafty, která byla překročena. A v tomto směru bych řekl, že to opatření, které vláda přijala, byť právě dopadá zase selektivně na některé, pokaždé jinak, to znamená, že celý ten konstrukt dýchá s vývojem trhu, mezinárodního trhu, protože se to dělá jako vážený průměr cenotvorby jednotlivých rafinérií nebo případně dovozců pohonných hmot do České republiky, tak skutečně dýchá s tím trhem. To znamená, není to fixní cena, proto také ty změny každý den stanovování ceny, popřípadě tedy v delším horizontu přes víkend.
1: Dodal v Ranním plusu prezident hospodářské komory Zdeněk Zajíček.
3: A já dodám další informace. Nafta u čerpacích stanic v Česku dnes po zavedení cenové regulace zlevnila, někde je cena za litr oproti středě až o 3 koruny nižší. Benzín zlevnil jen někde. Některé pumpy ho nabízely už ve středu za cenu, která byla pod cenovým stropem. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných 4-kolových vozidel za 24 miliard 700 milionů korun. Vysvětlilo to mimo jiné ekonomickými důvody. Vyplývá to z informací v rejstříku zakázek. Vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, ženýní, pyrotechnické nebo průzkumné vozy. A agenti umělé inteligence se pokusili proniknout na internetové stránky kanadské vlády. Uvedla to společnost, která se zabývá výzkumem AI. Kanadská vláda uvedla, že žádné narušení svých systémů nezaznamenala. Informaci nicméně zveřejnila agentura Reuters.
1: Poprava Američanky Christy Pajkové smrtící injekcí se nezdařila. Žena je naživu, uvedl to úřad pro správu věznice v Tennessee. Guvernér Bill Lee nařídil případ vyšetřit a všechny další popravy pozastavil. Vzácný případ, kdy někdo přežil popravu injekcí. Teď probereme s Jiřím Káberou ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
1: Tak co se přesně stalo, Jirko?
4: Úřady ženě aplikovaly, je to standardní proces, 2 dávky látky pentobarbital. To je vlastně jedna z nejčastěji využívaných látek pro popravy ve Spojených státech. Pajková byla zaplentou a byla přivázaná k nemocničnímu lůžku. Americká televize CNN píše, že chvilku poté, co dostala tu první injekci, tu první dávku pentobarbitalu, tak žena zvedla hlavu a zeptala se, jestli je normální to, co cítí ve své ruce. Pak dostala druhou injekci a po necelé půl hodině zjevně usnula. Úřady ženě vypnuli mikrofon za tou plentou a podle vykonavatelů té popravy žena ale nestratila vědomí a stále jí bylo srdce. Přestože se v minulosti už několikrát stalo, že vězni odsouzení k trestu smrti popravu přežili, tak nikdy to vlastně nebylo po podání dávky, ale vždycky to bylo kvůli tomu, že se popravčímu týmu nepodařilo najít žílu a tedy správně aplikovat jed.
1: Ten proces Pajkové byl ve Spojených státech hodně sledovaný. Proč?
4: Ano, žena Pajková, Christy Pajková, měla být vlastně nejmladší popravenou ženou a zároveň tedy první popravenou v Tennessee po více než 200 letech. Původně měli úřady provést tu popravu už včera, ale na poslední chvíli se právníci Pajkové obrátili na nejvyšší soud Spojených států a tohle odvolání rozsudek pozastavilo. Předchozí soudy totiž podle právníků nepřihlížely k tomu, že žena byla v dětství znásilněná, zneužívaná a že trpěla psychickými problémy. Právníci tak vlastně žádali, aby zbytek života mohla strávit ve vězení. Nejvyšší soud ale tedy nakonec státu Tennessee tu popravu povolil. Žena ji nicméně tedy, jak jsme říkali, přežila a teď je v nemocnici. Odsouzená Christy Pajková byla za vraždu spolužačky Colleen Slemrové, kterou zabila spolu se svým tehdejším přítelem a předtím ji v roce 1995 brutálně mučili. Celý ten případ ve Spojených státech vyvolal velkou debatu o udělování trestů smrti, hlavně tedy pro mladistvé vrahy a pro lidi, kteří trpí psychickými poruchami nebo byli sexuálně zneužíváni.
1: No a ten případ samozřejmě

0: bude pokračovat dál, protože jak jsme řekli, tak se bude vyšetřovat, popravy se pozastavily. Pro tuhle chvíli děkuji za informace o tomto neuvěřitelném příběhu Jiřímu Cháberovi ze zahraniční redakce. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: My se vracíme do Česka. Česká obec Sokolská chce co nejdříve vrátit 8 milionů, které jim podle externího auditu ukradla bývalá zaměstnankyně Eliška Kolding. Peníze před 2 lety zabavila policie, ale dosud je Sokolům nevrátila. Sokolové to píší v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Kolding čelí podezření, že ukradla více než 40 milionů korun. Když na to vedení Sokola přišlo, spáchala sebevraždu. Více si teď řekneme s Vojtěchem Gavriněvem z naší investigativní redakce. Dobré ráno.
3: Dobré ráno všem.
2: Co je to vlastně za peníze a proč je Sokolové právě teď chtějí vrátit?
3: Celé to začalo v lednu 2024, když si policisté přišli do sídla Sokolů v Tršově domě vyšetřovat zmizení 40 milionů korun ze sokolských účtů. Ještě ten den se přímo v Tršově domě otrávila kyanidem Eliška Kolding, tehdejší asistentka starostky. A vyšlo najevo, že peníze s nejvyšší pravděpodobností ukradla ona. Policisté jí na účtu zajistili víc než 8 milionů, v její kanceláři a u ní doma našli stovky šperků, kabelek a drahých bot. Jenže to vyšetřování alespoň formálně ještě neskončilo. A ani těch 8 milionů, které se podařilo v uvozovkách zachránit, Sokolové pořád ještě nemají, popisuje místostarostka Sokola Kamila Šolcová.
4: Policie nám opakovaně několikrát přislíbila, že nám těch cca přibližně 8,5 milionů vrátí zpět nebo zašle zpět. Ten dopis je zatím k vým řešením smírčím, ale z největší pravděpodobností teďka, respektive náš právní zástupce, dostal pokyn, aby podal oficiální stížnost.
2: A proč policie peníze dosud Sokolu nevrátila?
3: O tom teď Sokolové s policií vedou spor. Pravděpodobná pachatelka už nežije, takže není možné ji obvinit. Policie teď musí především zjistit, komu patří všechny ty zabavené věci a peníze. Eliška Kolding totiž po sobě zanechala dluhy a navíc v minulosti okradla víc různých lidí a firem. Vyšetřování pořád ještě není uzavřené. Naposledy si policisté prodloužili lhutu do ledna 2027. Podle mluvčího pražské policie Jana Daňka je za zdlouhavé vyšetřování odpovědný také advokát České obce Sokolské.
5: Tím hlavním důvodem je, že Česká obec Sokolská podává stížnosti proti rozhodnutím policejního orgánu o soudní úschově, přičemž stížnosti podává blanketně. Následně musíme čekat na jejich odůvodnění, se kterým bohužel právní zástupce Sokolu nespěchá, což celou věc prodlužuje.
2: No, napadá mě, jestli je tedy jasné, kam ty peníze zmizely a kdo za to může.
3: Z auditu plyne, že je ukradla Eliška Kolding a že k tomu nejspíš zneužívala bankovní identitu dvou statutárních zástupců, tehdejší starostky Sokola Hany Moučkové a tehdejšího jednatele Sokola Josefa Těšitele. A policie se teď v druhé větvi vyšetřování zabývá tím, jestli za to právě Moučková s Těšitelem nenesou trestní odpovědnost. Současné vedení Sokola navíc předpokládá, že po skončení vyšetřování budou muset po bývalých statutárních zástupcích vymáhat vzniklou škodu. Detaily si můžete přečíst na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
2: A přišel nás na ně upozornit autor článku Vojtěch Gavrině z naší investigativní redakce. Děkujeme.
3: Pěkný den.
0: Do 9:30 zbývá 10 minut. Lidé můžou ode dneška znovu navštívit Millerovu vilu v pražských Střešovicích. Renovace terasy a interiéru trvala přes rok a půl. Prvorepubliková vila od architektů Adolfa Lóze a Karla Lhoty patří mezi národní kulturní památky.
6: Právě procházíme Millerovou vilou s kurátorem Matějem Sladkým z Muzea Prahy.
7: My jsme se teď vlastně přemístili do patra, které bylo úplně soukromé. Stojíme v ložnici Millerových. Zachovala se tady původní tapeta i částečně nábytek.
6: Nově jsou pro návštěvníky přístupné také místnosti, do kterých se předtím lidé nemohli podívat.
7: V těchto prostorách, které byly nejméně dochovanou součástí vily, kdysi byly kanceláře, ty už máme v externí budově kousíček od Millerovy vily. Jeden z těchto pokojů je pokoj pro hosty, tam se nyní půjdeme podívat. Přesunuli jsme se do pokoje pro hosta, nikoli pro hosty, protože vidíte, že do postele by se víc hostů tady ani nevešlo. Je to prostor, kam si vlastně Millerovi umístili nábytek, který měli dříve ve svém plzeňském bytě. Losem prostě zavřel nábytek, který se už mu jinam do vily nehodil, takže i třeba starší koberce se potom umístěvaly právě do toho prostoru pro hosta.
6: Půjdeme se tedy podívat dál a stoupáme do vyšších pater.
7: nestoupáme po služebním schodišti, ale takto by se sem dostávali jenom zaměstnanci.
6: Míříme ještě na střechu, kterou restaurátoři taky obnovili. Vidíme tu krásný výhled na Prahu, tam v dále je Pražský hrad.
7: Je to Lohosův záměr opravdu takto zarámovat výhled na Pražský hrad. Udělal tady takový rám, takové neprosklené okno na terase. Ten boční pilíř je vlastně zároveň komín.
6: Hlavním důvodem k rekonstrukci byla právě chátrající střešní terasa. Podle ředitele Muzea Prahy Iva Macka byla nynější obnova Millerovy vily nejrozsáhlejší za posledních víc než 20 let. Restaurátoři se zaměřili taky na interiéry.
1: Vlastně se tady vrátilo k všem dřevěným prvkům, malovalo se to. Opravovali se okna, kupovali jsme nové koberce.
6: Nově mají do vily vstup zdarma děti do 15 let. Muzeum Prahy ve vile taky plánuje nové prohlídky a doprovodný program, pokračuje Macek.
1: Budou tady prohlídky pro rodiny s dětmi, budou tady různé třeba i divadelní inscenace, noční prohlídky, pouze pod umělým osvětlením, abyste viděli, jak ten dům vypadá v noci.
6: Celkem stála obnova Millerovy vily zhruba 20 milionů korun. Z toho asi 15 milionů zaplatilo hlavní město. Z Prahy Dominik Kučera, Český rozhlas.
2: Je 9 hodin 22, no skoro 23 minut a v ranním plusu se dostáváme k zajímavé informaci z kulturního světa. Když řeknu Barbar, Conan, Vetřelec, Robocop nebo Základní instinkt, Tomáši, vybavili by se ti ty filmy třeba hned podle několika prvních taktů hudby?
0: No mě podle hudby určitě ne.
2: Dobře, ale většině lidí možná jo, protože jejich hudba
0: tak jako vizuální.
2: Je velmi ikonická. A jejich autorům Jeremymu Goldsmithovi a Bezlu Polidorisovi věnuje festival Film Music Prague nedělní koncert v pražském Rudolfinu. Filharmonie Hradec Králové se sborem zahraje známé filmové motivy, ale také hudbu, která na koncertním pódiu ještě nikdy nezazněla. Hostem ranního plusu je teď ředitel festivalu Nikola Bojčev. Dobré ráno.
8: Hezké dopoledne.
2: Když řeknu tedy Jeremy Goldsmith a Basil Polidoris, pozná je běžně filmový divák podle jména nebo spíš až ve chvíli, kdy mu pustíte Vetřelce, Barbara, Conana nebo Základní instinkt?
8: Já se obávám, že ta jména nejsou tak úplně známá jako třeba jména jejich slavnějších kolegů Johna Williamse nebo Hanse Zimmera. On je to vlastně jeden z důvodů, proč jsme se rozhodli právě nedělní koncert věnovat těmto dvěma autorům, abychom je trošičku víc připomněli, dali do povědomí, protože samozřejmě oni stojí za celou řadou velmi zajímavých a řekl bych i velmi populárních projektů. Už jste zmiňovali v tom úvodu Barbara Conana, to je dneska prostě jeden z nejlepších soundtracků minulého století, Vetřelec, Základní instinkt, celou řadu těch titulů my máme na programu toho nedělního koncertu a rád bych teda určitě vyzdvihl, že Jerry Goldsmith a Basil Poledouris si určitě zaslouží daleko víc pozornosti.
2: A co mají těhle dva skladatelé společného, že jste se rozhodli postavit na nich celý večer a dali jste je takto dohromady?
8: Já jsem o tom programu přemýšlel už celou řadu let. Je to asi nápad z roku 2020, těsně z doby před covidem, kdy jsem si říkal, že bych se rád trošku blíž podíval na hudbu k filmům režiséra nizozemského původu Paula Verhoevena, který právě spolupracoval s těmito dvěma autory, s Jerry Goldsmithem a Basilem Polidorisem, a to je právě to pojítko toho programu. Nejsou to jenom filmy, které režíroval Paul Verhoeven, ten mimochodem stojí právě za touto Kol, Základním instinktem, Mužem bez stínu. Jsou to filmy velmi rafinované a on právě potřeboval specifickou hudební složku.
2: Vy jste... právě zmínil hudbu z jednoho kultovního filmu, respektive jednoho z režisérů Paula Verhoevena. Toto je hudba z kultovního filmu Maso a krev a právě jde o hudbu Basila a Polidorise. V Rudolfinu tahle hudba zazní ve světové koncertní premiéře. Co to přesně znamená? Ta hudba přece existuje od roku 1985. Proč ji doposud nikdo koncertně nehrál?
8: Je to velká škoda, že celá řada velmi dobré hudby vlastně zůstane v nahrávacím studiu a zazní třeba jenom ve fragmentech právě ve filmech. A my se právě věnujeme i tomu, abychom tu hudbu, která dosud prostě ležela třeba v šuplíku, někde prostě jenom na papíře, tak abychom ji dostali na koncertní pódium. Je to docela složitá cesta často, ale věřím tomu, že prostě to má smysl, protože když člověk sleduje ten film, tak prostě ta hudba je často úplně podprahová a člověk ji jako nevnímá. A řada skladatelů věnuje práci na hudbě k filmu hodně času, hodně úsilí, hodně energie a ono se to projeví v tom výsledku a proto si myslím, že právě je dobré, že je možnost uvést prostě některé ty skladby a některé ty suity právě na koncertním pódiu bez toho, aby vlastně tu hudbu doprovázel ten obraz.
2: A když jste říkal, že některá ta hudba je pouze na papíře a zaslouží si být tedy uvedena, máte původní partitury toho, co ještě nikdy koncertně nezaznělo, nebo jste ji museli znovu rekonstruovat?
8: Ona ta cesta na koncertní pódia může být trnitá, ono je několik možností, jak vlastně uvést filmovou hudbu v rámci koncertu. Celá řada autorů se tomu věnuje velmi intenzivně, protože chce, aby ta jejich hudba zněla na těch koncertních pódií a jsou prostě připravené aranže, suity, které si pořadatel, agentura, orchestr můžou pronajmout a uvést ji a pak zase ty noty vracejí zpátky do té knihovny. Ale u celé řady filmů jsou buď jenom fragmenty těch partitur, po nahrávání se vlastně všechno skartovalo, ani samotní autoři často nemají práva k té své hudbě, protože prostě to, ta práva vlastní filmové studio nebo ten daný producent, takže my třeba kontaktujeme toho skladatele, kontaktujeme tu produkční společnost, kontaktujeme to filmové studio, zda je možnost uvést tu hudbu z toho filmu a v případě, že řeknou ano, tak pátráme, jestli prostě někde existují ty původní partitury, který pak aranžujeme ty konkrétní suity a ty konkrétní skladby. Někdy, ale bohužel nejsou právě dochované ty materiály a tak angažujeme orchestrátora, aranžera, který často pouze z nahrávek extrahuje vlastně tu hudbu do notového materiálu a to je, řekl bych, jakoby časově a i finančně úplně nejnáročnější cesta.
2: No a taková osobní otázka na závěr, když jdete do kina, dokážete ještě filmovou hudbu prostě poslouchat jenom jako divák nebo už automaticky sledujete, co skladatel dělá, kdy hudba nastupuje a proč?
8: Ono asi je to film od filmu. Z poslední doby mám často pocit, že ta hudba úplně prostě jakoby postrádá nějaké chytlavé motivy, témata, že to je opravdu velmi ambientní, ale myslím si, že stále si dokážu asi film užít bez toho, aniž bych dokázal prostě nebo chtěl přemýšlet nad tou hudbou. Někdy, když je ta hudba hodně výrazná, stalo se mi to třeba u filmu Interstellar, tak tam jakoby mám velký problém s tím, že opravdu hodně spíš poslouchám tu hudbu a trošku mě to odvádí od toho děje.
2: Mluvili jsme s ředitelem festivalu Film Music Prague Nikolou Bojčevem. Děkuji, naslyšenou.
8: Já děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: Tak Ranní plus se chýlí ke konci, ale jestli se už teď připravujete na další předvolební debatu, tak vás bohužel budeme muset zklamat mezi 17. a 18. hodinou. Jí měl vysílat Radiožurnál a Český rozhlas Plus z Adrešpachu. 3 kandidující subjekty, ale účast odmítli, 2 na poslední chvíli. Debaty by se proto zúčastnili zástupci jenom poloviny kandidujících uskupení a proto jsme ji museli zrušit. Děkujeme za pochopení. Ale s velkou pravděpodobností už za chvílku budeme vysílat pořad pro a proti. Od mikrofonu Ranního plusu se pro tuto chvíli loučí
2: Šárka Feniková
0: a Tomáš Pavlíček. Hezký den.
9: Je 9:30.
10: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Třetí den projednávání návrhu na vyslovení nedůvěry vládě by mohlo dojít i na samotné hlasování. Na mimořádné schůzi mají vystoupit ještě desítky poslanců, hlavně opozičních. Opozice nechala schůzi svolat kvůli tomu, že podle ní vláda neplní své sliby a své programové prohlášení. Samuel Volpe z Pirátů dodává, že kabinet nemyslí na mladé lidi.
11: Co říkalo třeba například hnutí ANO o tom, že budou 75% slevy na jízdné, no nebude to. O tom, že hnutí ANO slibovalo, že budou levnější hypotéky, teď nenajdete menší jak 5% úrokovou sazbu, do budoucna opět od ekonomických expertů slýcháme, že to poroste.
9: Opozice pravděpodobně nebude mít dostatek hlasů na vyslovení nedůvěry vládě. Koalice má totiž ve sněmovně většinu v podobě 108 poslanců. Nafta v Česku dnes po obnovení vládních cenových regulací zlevnila. Cena za litr je na některých pumpách oproti včerejšku až o 3 koruny nižší. Benzin zlevnil jen někde. Za cenu pod stanoveným limitem ho některé čerpací stanice prodávaly i včera. Maximální možné ceny paliv znovu začalo určovat ministerstvo financí. Vláda taky snížila spotřební daň na naftu a zastropovala marže obchodníků na 2,50 Kč za litr. Na Ukrajině platí ode dneška pravidelné odstávky elektřiny. Přerušení dodávek proudu potrvá každý den 3 hodiny dopoledne a 5 hodin večer. Důvodem jsou intenzivní ruské útoky na energetiku, příchod chladného počasí a začátek topné sezony. Výpadky můžou v případě dalších ruských útoků na infrastrukturu nastat i mimo vyhrazené časy. Z britských věznic se dnes na svobodu dostane asi 700 předčasně propuštěných vězňů. Je to součást rozsáhlé amnestie, která je naplánovaná celkem do 10 vln a má ulevit přeplněným nápravným zařízením. Týká se pachatelů krádeží, napadení, vloupání nebo podvodů. Varšava se připravuje na to, že mezi propuštěnými budou pravděpodobně i Poláci. Ti tvoří jednu z největších skupin cizinců v britských věznicích. Novým generálním ředitelem hasičského záchranného sboru je ode dneška Martin Legner. Informovalo o tom ministerstvo vnitra. Legner ve funkci střídá Vladimíra Vlčka, kterému skončil mandát. Legner od roku 2003 působil jako policista. V roce 2022 se stal ředitelem odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Prezidentka Evropské komise Ursula von der Leyenová se dnes v hlavním městě Kosova Prištině setká s prezidentkou Albulenou Hadžijovou a premiérem Albinem Kurty. Návštěvou chce podpořit integrační proces země do Evropské unie. Šéfka komise navštíví taky Albánii, Černou Horu a Severní Makedonii. Agentura Czech Tourism ode dneška přišla z Ministerstva pro místní rozvoj pod rezort průmyslu a obchodu. Vláda o tom rozhodla v srpnu. Organizace se zároveň stane součástí agentury Czech Business, která má podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO zajišťovat jednotnou ekonomickou prezentaci Česka. Spadají do ní taky Czech Trade a Czech Invest. Svaz obchodu a cestovního ruchu to uvítal. Na letišti Václava Havla v Praze dnes po několika měsících znovu přistane Airbus A380. Aerolinka Emirates vrací největší dopravní letadlo světa na pravidelnou linku do Dubaje. Naposledy stroj z pražského letiště odletěl 23. března. Mezi Českem a Spojenými arabskými emiráty pak kvůli nižšímu zájmu cestujících létal menší Boeing 777. Brněnské ulice ode dneška rozáří světelné instalace nebo videomapping. Festival Prototyp se letos poprvé přesouvá z vodojemů na Žlutém kopci přímo do kostelů, parků nebo na nádvoří v centru města. Cílem organizátorů bylo dostat umění k více lidem. Na procházky rozsvíceným centrem Brna se můžou lidé vydat vždy od 19 hodin do 20 různých lokalit, upřesňuje mluvčí festivalu Jana Janoušková.
12: Od Zeleného trhu, Biskupského dvora přes Dominikánské, Moravské náměstí až třeba Janáčkovo divadlo nebo třeba Spielberg. 7 instalací pak je součástí i placené trasy, například audiovizuální show v kostele svatého Jakuba, díla na krajském úřadě, na Spielbergu nebo třeba v tělocvičně pod Hradem. A většina programů zůstává zdarma.
9: Ještě pohled na dopravu na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně. Začíná kolona u Rudné na 6. kilometru a sune se až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení asi 40 minut a 50 minut se stojí i na okruhu od Karlovarské D6 k Ořechu. Na dálnici D5 je kolona i z Prahy do Plzně u Žebráku. Na kilometru 34 je omezení a kolona na 20 minut z kilometru 30. V Praze je stále silný provoz. Ucpává se třeba Liberecká ulice z Čakovic do Holešoviče. K nehodě u Bulovky, tady je zdržení půl hodiny. Na Štěrboholské spojce jsou kolony od Černého mostu k Průmyslové na půl hodiny a 30 minut se jede i v koloně na magistrále z Pankráce až za Nuselský most do Legerovy ulice. Dobře dojeďte. Dnes nás čeká slunečný den, je jasno až polojasno, odpoledne začne od západu částečně přibývat oblačnosti, teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů a na Vysočině a místy i na severu Čech může foukat silnější vítr. To byly zprávy, teď už má slovo Lukáš Matuška, začíná Pro a proti.
3: Poslanecká sněmovna stále nedokončila debatu k opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Očekává se, že k samotnému hlasování by mohlo dojít během dneška. Koalice to ustojí, protože má ve sněmovně pohodlnou většinu. Jedním z důvodů, proč opozice o vyslovení nedůvěry usiluje, je hospodaření současného kabinetu. Má za to, že vláda porušuje své vlastní programové prohlášení, když na příští rok navrhuje rozpočet s vysokým schodkem. Koalice kritiku odráží a ujišťuje, že na přes rok začne konsolidace veřejných financí. Bude tomu tak?
10: Pro a proti Lukáše Matošky.
3: Našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou předseda poslaneckého klubu TOP 09 a člen sněmovního rozpočtového výboru Jan Jakob, který kandiduje v komunálních volbách v Roztokách. Dobrý den.
13: Dobrý den, děkuji za pozvání.
3: A náměstek ministryně financí Petr Mach, který kandiduje za hnutí SPD v komunálních volbách v městské části Praha 17. Dobrý den.
14: Dobrý den.
3: A začněme od vás, pane náměstku. Je ten navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok v souladu s programovým prohlášením vlády, ve kterém se hovoří o návratu k vyrovnaným rozpočtům?
14: Tak hovoří se tam o návratu v tom střednědobém horizontu a ta vláda, když o tom debatovala, tak nakonec se to všechno proměnilo v konkretizovanou trajektorii, v dokument, který vláda schválila, Brusel schválil, myslím tím ten fiskálně strukturální plán. To znamená, že nikdo nepožadoval a ani já jako ekonom si to nemyslím, že by to bylo rozumný udělat z roku na rok, snížit deficit na nulu z roku na rok, takže máme tady prostě trajektorii, podle které to je celkem jasně dané.
3: Pane poslanče, proč vy neberete tohle vysvětlení, že vláda si konsolidaci naplánovala a že s ní začne na přes rok?
13: No, protože bohužel zatím nic pro konsolidaci nedělá. Nastolila úplně opačný trend, který je zcela nezodpovědný vůči budoucím generacím. Ano, já vnímám dokument fiskálně strukturální plán, který si sama vláda schválila. Tam tyto snižování schodků, zvláště v roce 2028 o nějakých zhruba 130-140 miliard, to bych řekl, že je poměrně skokové, tak je na tuto vládu ambiciozní. Bohužel vláda neříká, jak to chce dosáhnout, jak chce konzolidovat veřejné finance. K tomu je potřeba udělat celou řadu kroků, reforem a to bohužel nevidíme, není to ani naznačeno. A aby došlo třeba k úpravě mandatorních výdajů, což je naprosto stěžejní z tohoto pohledu, tak je potřeba změny zákonu. Tak a ty tady nejsou.
3: Zeptejme se na to pana náměstka. Máte už na ministerstvu financí přibližnou představu o tom, jakým způsobem budete konsolidovat?
14: Tak tu představu si utváří ministerstvo financí, ministryně financí, utvářím si já jako náměstek, utváří si jistě premiér, předsedové koaličních stran a všem teď určitě běhají v hlavě nápady, které vznikají, některé byly medializovány, některé nebyly.
3: A můžete některé sám zmínit, které jsou opravdu těmi relevantními?
14: No, relevantní jsou všechny a na těch politicích potom bude, aby si vybrali. Takže já sám jsem řadu návrhů dával, prostě ty návrhy existují, takže není to tak, že bychom se báli, že by vláda ten fiskálně strukturální plán nedodržela, ale samozřejmě všechny ty změny jsou prostě věc politická par excellence.
3: Tomu
14: a bude
3: na
14: debatě těch politiků, co udělají.
3: Já,
14: a že to jsou všechno
3: poprosit.
14: Mandatorní výdaje, to znamená, které vyžadují změnu zákonů, případně to jsou nějaké úpravy, které budou znamenat změny na té příjmové straně, to je jasný, že bez zákonů se to neobejde.
3: Tak já tomu rozumím, ale když, pokud ten předpoklad ještě platí, vláda plánuje, že na přes rok ušetří 60 miliard korun, tak na čem?
14: No, ušetří nebo vybere navíc, to prostě bude pravděpodobně jako každý takový balíček, jako směs opatření, příjmová i výdajová strana. A já si myslím, že to bude prostě spíš na těch politicích, aby to říkali. Já jako náměstek jsem jako na půl úředník nebo na půl politik, ale nemám tu rozhodovací pravomoc ani ve vládě, ani v parlamentu. Takže já spíš jako říkám ty možnosti, ale říkám je buď ministrině, nebo je říkám předsedovi Tomiovi Okamurovi, ale určitě ty návrhy existují a je z čeho vybírat.
3: Pane poslanče, podle všeho, nebo podle toho, jak se vyjadřuje pan náměstek Mach, tak ten plán na konsolidaci českých veřejných financí se teprve rodí.
13: Je to evidentní, tak my můžeme vycházet z těch dokumentů, které jsou schváleny, to je ten fiskálně strukturální plán, tam ty návrhy opatření, aby se opravdu v tom roce 28 snížil schodek o 130 až 140 miliard, nejsou. Je tam velmi obecně v jednom odstavečku napsáno, že to bude řešeno EET2, všichni víme, že minimálně spíš podle mě více, tak toho přínosu, který bude navíc ET2, tak už vláda, koalice rozpustila v těch opatřeních, které byly součástí té novely. Spoléhá se ten materiál na budoucí ekonomický růst a na vyšší příjmy díky daňové Kobře. Ale to opravdu tu reformu neuskuteční.
15: Můžete o tom mít pochybnosti v tuto chvíli, jakožto opoziční představitel, ale nemůžete vyloučit, že skutečně vláda dodrží svůj slib a napřes rok s konsolidací začne.
13: Já o tom velmi pochybuju, protože víme, že legislativní proces není otázka jednoho měsíce a pokud vláda v tuto chvíli zatím diskutuje o nějakých možnostech, mají nějaké brainstormingy, jak říkal pan náměstek, o nápadech, tak to, aby došlo skutečně ke změně zákonů s účinností od 1.1.2028, notabene rozpočet se musí připravit v srpnu, respektive v září, tak do té doby ty zákony nebudou za legislativním procesem. Takže já o tom velmi pochybuju a bohužel míříme je zcela zásadní. K tomu bych se pak rád dostal.
15: Pane náměstku, berete to v potaz, že nemáte zase tolik času, pakliže chcete prosazovat určité zákonné změny, reformní kroky, tak aby zhruba za rok touto dobou vešly v platnost?
14: Dokonce je to tak, že vznikla politická dohoda, že se nějaké legislativní změny připraví už vlastně na konci letošního roku, to znamená roku 26, aby platili pro rok 27. Ta politická shoda je, že se udělají změny, které povedou k tomu, že se deficit na rok 2027 sníží vlastně o dalších 20 miliard.
15: To znamená, ještě v průběhu toho roku.
14: Ti poslanci, protože rozpočet se musí schvalovat, takže vychází z platné legislativy, takže vláda dává do sněmovny rozpočet s deficitem 386 miliard, ale ta politická shoda je, že mezi tím vymyslí politici vládní koalice úpravy o dalších 20 miliard, aby v reálu potom ten rozpočet skončil se schodkem vlastně o 20 miliard nižším.
15: Rozumím. 366. A prosím, můžete být zase o něco konkrétnější a říct, jakým způsobem chce vládní koalice ještě v průběhu roku 2027 ušetřit těch vámi zmíněných 20 miliard?
14: Já to nechci komentovat, protože opravdu těch nápadů je celá řada. A některé z nich zazněly a k některým se vyjadřoval zase nějaký koaliční politik kladně, k jiným zase záporně. Prostě ta debata probíhá na úrovni koaliční rady, na úrovni vlády, takže jako není na místě, abych je jako náměstek prostě některé nápady tady říkal.
15: A bude vy to tušíte, jak to proběhne?
14: No tak slíbili to, tak prostě něco vymyslí a na něčem se dohodnou. Ale chci říct, že teď vlastně opozice kritizuje vládu, ale ve skutečnosti 3 ze 4 jejich rozpočtů měli větší deficit vůči hrubému domácímu produktu, než je ten letošní deficit. Takže no prostě to tak je. Prostě oni neuměli tu konsolidaci udělat a to byl jeden z důvodů, proč vlastně prohráli ty volby.
15: Pane poslanče, to byste připustil, že vysoké schodky šly i za minulou Fialovou vládou. A prosím o stručný komentář, protože to je minulost a já bych se pak rád zaměřil na přítomnost a budoucnost.
13: Já bych taky rád reagoval na
15: zcela
13: to, co tady
15: máte
13: zaznělo. Ano, schodky byly. Byla taky jiná situace v rámci ekonomiky. Byly tady krize. V tuto chvíli my tady máme krizový rozpočet v době hospodářského růstu a nízké nezaměstnanosti. Druhý nejvyšší nominálně rozpočet v historii, který je těsně za tím nejvyšším, který byl v krizové době covidu.
15: Promiňte, ale sám dobře víte, že víc relevantní číslo je, jak velký ten schodek je vzhledem k výkonu ekonomiky.
13: Samozřejmě. A my jsme konzolidovali. Ano, já za TOP 09 bych byl rád, bychom konzolidovali rychleji. Ale ty konzolidační kroky tady probíhaly a to saldo se postupně snižovalo, i strukturální saldo. Co dělá současná vláda? Pravý opak. pravý opak, ty schodky se navyšují, nedodržují ani to, co mají v programovém prohlášení, schodek bude 3,5% HDP, ano, je to v té poznámce pod čarou, prostě fakticky to tak je. Stejně tak navýší o procento také shodou okolností na 3,5% strukturální saldo.
15: Dobře.
13: K tomu, co tady zaznělo,
15: prosím, stručně.
13: Tak vláda má nápady, je zcela naivní si myslet, že do konce tohoto roku projde nějaká legislativa, kterou má vláda v tuto chvíli ve fázi nápadů, ani ne paragrafovaného znění.
15: Ne všechno vyžaduje tady, legislativu.
13: No, ale pan kolega se tady bavil o 20 miliardách, které vyžadují legislativu.
16: Můžou to být parametrické změny.
15: Prosím, nechte dokončit ale pana Jakoba.
13: Parametrická
15: ale
13: změna
15: o
13: v drtivé většině potřebuje změnu zákona.
15: Dobře.
13: Takže to je absolutně mimo realitu.
15: Než budeme pokračovat, tak já jenom připomenu, že našimi hosty tady ve sněmovním studiu zůstávají poslanec TOP 09 Jan Jakob a náměstek ministryně financí Petr Mach z SPD.
10: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
15: Ten názor, pane náměstku, který se tady před chviličkou vyslechl od pana poslance, že minulá vláda měla určité konsolidační úsilí a teď to vypadá, že to úsilí nepokračuje, že přinejmenším na nějakou dobu skončilo, sdílí s opozicí i Národní rozpočtová rada a varuje v té souvislosti před dřívějším nárazem na dluhovou brzdu. Co vy na to?
16: Tak jednak to není jako můj názor, že to minulé vládě ta konsolidace nefungovala. Prostě ty deficity byly plus minus 300 miliard ročně, říkám plus minus, to znamená dohromady 1200 miliard.
15: Prosím, a ty moje otázce.
16: A ty jejich nápady nefungovaly. Zvýšení daně z cigaret vedlo k tomu, že se vybralo na té dani míň, protože lidi jezdili do Polska. Zvýšení daní pro živnostníky nefungovalo, protože to pověsili na hřebík a tak dále. Prostě jim to nefungovalo.
15: Co říkáte na to, že podobně jako opozice vás kritizuje Národní rozpočtová rada, která ze zákona dohlíží na sestavování státních rozpočtů?
16: Podle mě Národní rozpočtová rada má dohlížet, má jako sdělovat ty čísla, který spočítá nebo který převezme z různých statistických údajů, ale nemá jako spekulovat o tom, co bude. Jak říkám, pokud je schválený fiskálně konzervační plán, tak proč oni říkají, podle nás to určitě bude opačně a narazíme někdy na nějaký strop. Prostě podle mě jim to nepřísluší, ale dobře, tak to říkají, no. Já bych možná...
15: Ale promiňte, není to logické, že se přiblížíme dřív dluhové brzdě tomu zákonnému stropu, když se zvyšuje zadlužení?
16: No ne, tak podle toho fiskálně strukturálního plánu právě se to zadlužování vůči HDP zastavuje, protože ten plán obsahuje snižování deficitu, tak to prostě je. To znamená, nemáme v dohledu, že bychom měli narazit na tu hranici dluhové brzdy, tak nevím, proč vlastně o tom Národní rozpočtová rada spekuluje. Podle mě to nepřísluší, ale dobře, tak to říká. No.
15: Čímž ale trochu se točíme v kruhu, pánové, protože k tomu, pane poslanče Jakobe, už jste se vyjadřoval. Pan Mach to tady připomínal a vy sám jste to připustil, že zatím podle toho plánu to vypadá, že by vláda na přes rok měla začít konsolidovat.
13: Tak to se týká Národní rozpočtové rady, tak ta samozřejmě vyhodnocuje přesná data, jasná čísla, konstatuje, že schodky v minulých letech za naší vlády klesaly. Teď je tady dramatický nárůst a nezodpovědný přístup současné vlády, zejména budoucím generacím. A samozřejmě, že nějaký výhled vychází z modelu. Je krásné, že současná vláda schválila fiskálně strukturální plán, kde se zavazuje k tomu, že bude nějak konsolidovat, ale to je pouze na papíře. Žádný reálný krok k tomu vláda bohužel neudělala.
15: Ty kroky můžou
13: a
15: ještě
13: co
15: přijít,
13: se týká, a co se týká
15: pan náměstek.
13: Co se tak jako můžou.
16: Já vám třeba aspoň
13: ale není nic připraveno.
15: Nechám vás zareagovat, pane náměstku.
13: Zatím mají pouhé nápady, nemají nic připraveno. A to je zásadní. A to, že tady hrozí náraz do dluhové brzdy, kdy na jaře Národní rozpočtová rada říkala, že se to může stát v roce 2037, dnes už říká, že to bude v roce 2034, tak. O tři roky. Tato vláda za tři čtvrtě roku promarnila tři roku času, které jsme měli jako česká společnost na to, abychom zachránili veřejné finance.
15: Dobře.
13: Jakmile narazíme na dluhovou brzdu, což vláda proto dělá bohužel maximum, tak to už nebudeme mít ty dluhy pod kontrolou.
15: Pane náměstku, vy jste chtěl reagovat?
13: Tvrdé škrty, velké reformy, jako, budouce škrtat ne. důchody. A to bude mít na svědomí tato vláda.
16: Tak pane náměstku. Říkáte jako legrační věci, důchody to jste fakta. Proškrtali vy, že jste ne, vlastně omezili valorizaci.
13: Reálně měl výrazně.
15: Tak ale pánové, moment. Pane Jakube, já jsem nechal dokončit myšlenku. Vás teď prosím, nechte dokončit myšlenku.
16: No, schválili jste omezení.
15: A já jsem ho tlumil, když vám skákal do řeči, teď tlumím vás. Tak prosím, pane náměstku.
16: Mně to přijde absurdní, že tady spekulujete o něčem, co se stane v roce 2035. Prostě to je úplně mimo, to nemá co o tom spekulovat ani rozpočtová rada, ani vy. Důchody jste osekali vy, valorizaci, kterou jste skrouhli na 1/3 reálného růstu, který ani žádný za vaší vlády, mimochodem žádný reálný růst prostě neexistoval. Ale řekl bych vám možná aspoň jednu konkrétní věc, protože to je něco, co tlačí moje strana SPD omezení těch sociálních dávek pro Ukrajince, které u nás existují. Já vám řeknu takový příklad ze své praxe učitele na vysoké škole, jestli máme minutu, tak to můžu říct.
15: Prosil bych vás o větší stručnost, ano. Protože tolik času
16: Víte
15: nemáme.
16: Co? Já mám studenty, a když studenti bydlejí třeba 2 nebo 3 dohromady v nějakém bytě, tak chodí na brigády, aby si na to vydělali, aby měli vedle kapesního od rodičů prostě nějaké příjmy. A když bydlí ukrajinští studenti, vysokoškolští, u sebe dohromady, tak nepracují, nechodí na brigády, protože cokoliv
15: by si viděl... A to vycházíte z čeho, pane náměstku?
16: To já vím, protože
15: jste si vědom toho,
16: to
15: že
16: ptal...
15: ty podmínky pro čerpání
16: ano.
15: pomoci se zpřísňovaly v
16: no,
15: posledních
16: letech.
15: No,
16: ale já vím, že je to tak, že cokoliv oni by si vydělali, tak přesně o to se jim ta dávka zkrátí. Takže oni na rozdíl těch českých
15: váš
16: studentů
15: program
16: nemají
15: je...
16: žádnou motivaci no, změnit konstrukci té dávky, aby se odstranila ta demotivace, aby prostě měli taky motivaci pracovat a tím se bude ten výdaj na tu dávku snižovat.
15: Tedy chcete míň pomáhat ukrajinským uprchlíkům, rozumím
16: no, aby
15: tomu,
16: si
15: jak
16: měli
15: to
16: možnost pomoci sami, aby to bylo spravedlivější.
15: Kolik byste na tom ušetřili?
16: Já to říkám jako příklad, který umožní ušetřit jako částku v řádech miliard a jsou další příklady, ke kterým se jako případně můžeme dostat, ale platí, tak. Že něco slyšíme, že prostě různé politické strany říkají a zase jiný členové koalice na to můžou mít tak. jiný názor, ale jasný, že něco z těch nápadů se vybere.
15: Pane poslanče, vaše stručná reakce na tento námět?
13: Tak já bych zareagoval hlavně na to, co zaznělo předtím, tak to se neshodneme, já tady nebudu naskakovat naproti ukrajinskou retoriku SPD, to opravdu ne, která navíc
16: já se neřekl nic proti ukrajinského.
13: Nemá rácio. Ale co se týká těch seniorů, tak my jsme udělali kroky, reformy k tomu, aby byl důchodový systém trvale nebo dlouhodobě udržitelný. Tehdejší opozice, současná koalice křičela, že jsme okradli důchodce. Přitom fakta jsou úplně opačná. Když vezmeme průměrný důchod k průměrné mzdě, tak za naší vlády tento poměr narostl zhruba o 5%. A v tuto chvíli vláda, která slibovala důchodcům, že jim vrátí to, co jim Fialova vláda sebrala, přičemž jim nic se nesebrala,
15: tak ten poměr
13: klesá pod 43%, který byl na začátku roku 2021.
15: Nechte dokončit myšlenku pana poslance a já vás poprosím o stručnost taky.
13: Vláda nedodržuje, já si myslím, že je rozumné nechat tu reformu důchodového systému, jak jsme ji udělali my, ale vláda slibovala, že ji zruší. Neudělala nic, nedodržuje sliby svým voličům, to, co slibovala důchodcům, to nesplnila. A takových příkladů je celá řada. Můžeme se bavit třeba o tom, jak zlevnila vláda Babiš hypotéky a podobně. Jsou dražší, že?
15: Pane náměstku.
16: Tak to je komický, že se tady pan poslanec chlubí tím, že se zvýšil poměr důchod průměrná mzda, ale ten se zvýšil tím, že se prostě ta průměrná mzda propadala, jo, takže to jako je spíš komický se něčím takovým chlubit, no.
15: Já bych se rád zaměřil na jednu konkrétní věc, o které se v těchto dnech v souvislosti s konsolidací veřejných financí hovoří a vlastně v tomto pořadu a v tomto studiu to minulý týden říkal i poslanec hnutí ANO Patrik Pařil. A sice, že způsob, jak by bylo možné pomoct státnímu rozpočtu, by bylo změnit rozpočtové určení daní ve prospěch státu. Uvažujete o něčem takovém na ministerstvu financí, pane náměstku?
16: Tak třeba já konkrétně, ano, když se na to ptáte, je to jeden z těch těch možností, které doporučuju, protože samozřejmě my si přejeme, aby se ta konsolidace dělala bez zvyšování daní a z mého pohledu jako se je to prostě, řekl bych, jako nerovnovážné rozdělení těch peněz, myslím, daně z přidané hodnoty a příjmový daní mezi státní rozpočet a ty municipality, protože municipality končí v přebytcích a stát končí v deficitu. To znamená, každý má nějaké odpovědnosti a na státu z těch mandatorních výdajů to vypadá teď, že je víc odpovědností, než kolik je jí přisouzeno příjmu, zatímco u těch obcí to je naopak. A mimochodem, za této vlády tento rok ty příjmy z DPH i z příjmových daní rostou velmi vysokým tempem, jako v průměru kolem 10% ročně a zase z toho profituje jako vlastně i ten kraj a obce.
15: Takže jestli tomu rozumím správně, aby to bylo úplně jasné pro všechny, tak vaším plánem je vzít část těch prostředků obcím ve prospěch státu.
16: Je to jeden z návrhů, který bych třeba já prosazoval.
15: Pane poslanče, není to ke zvážení, vzhledem k tomu, že skutečně které samosprávy hospodaří s velkými přebytky?
13: Tak já jsem přesvědčen, že je potřeba udělat komplexní daňovou reformu, ale pokud se budeme bavit o tomto návrhu, jehož parametry vůbec neznáme, je to zase opět jenom nápad vládní koalice, který bohužel z něho tak nějak jako čiší to, že vláda by chtěla okrást 4 největší města, včetně Prahy, které mají našetřeno to, že by mohli investovat víc, to je jejich věc.
15: Jako vy používáte tento expresivní prosím, výraz?
13: Ale pan kolega tady mluvil 3 minuty v kluse. Tak já bych
15: nevíme se 3 minuty, ale ten prostor máte.
13: Já jsem se díval na čas.
15: Já jsem jenom okomentoval ten váš výraz.
13: To,
15: nezlobte
13: že
15: se.
13: Obce a města umí hospodařit, v drtivé většině hospodaří zodpovědně, tak z toho by si naopak vláda měla vzít příklad. Já neznám ty návrhy, parametry, takže se mi to... Takže to nemůžu ani komentovat. Mám obavu, aby vláda nechtěla těm největším městům zejména vzít, ukrást jejich našetřené prostředky. Ale co by mělo dle mého soudu mnohem větší význam,
16: než se...
15: Prosím, nechte dokončit pana poslance.
13: Co by mělo mnohem větší význam, tak je diskuze vlastně o efektivitě samospráv, o optimalizaci počtu obcí, dobře, nakonec i krajů. To má smysl a to z dlouhodobého hlediska může českému hospodářství nalézt velmi významné úspory a pomoci těm obcím samotným.
15: Pane náměstku, nedělá tento váš plán, který vy připouštíte, spočívající v úpravě rozpočtového určení daní ve prospěch státu, dojem, že skutečně chcete ošidit třeba velká města, která hospodaří s přebytky ve prospěch státu?
16: Tak já bych nerad, aby to vyznělo, že to je prostě nějaká teď hlavní myšlenka, jenom protože vy jste to zmínil. Jo, je to jedna z myšlenek.
15: Nezlobte se na mě, zmínil to v tomto studiu koaliční poslanec minulý týden.
16: Ano, tak je vidět, že prostě ty myšlenky už se objevují a ono to má logiku, protože obce a kraje třeba nemají povinnost vyplácet důchody, že jo? Obce a kraje nefinancují armádu a tak dále. A nám tady narůstá potřeba financování právě třeba obrany, jsou tady další prostě výdaje, které narůstají a ty příjmy, které jsou z rozpočtového určení daní, jsou dány rozhodnutím parlamentu.
15: Dobře.
16: Takže my jako neovlivníme, jestli se nějaká obec s druhou sloučí nebo kraj s druhým sloučí, protože to jsou jako autonomní entity, ale samozřejmě,
15: děkuju,
16: že parlament určuje rozpočtové určení daní, takže je to jedna z možností.
15: Tolik náměstek ministryně financí Petr Mach diskutoval s poslancem TOP 09 Janem Jakobem. Děkuju vám oběma.
13: Hezký den, nashledanou.
15: Ze sněmovny se loučí Lukáš Matoška.
9: Bylo 10 hodin.
10: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Poslanci pokračují v jednání o vyslovení nedůvěry vládě. Německo snížilo daně z pohonných hmot. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na obrněné vozy za skoro 25 miliard korun. Hezké dopoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Poslanci by se dnes už mohli dostat k hlasování o nedůvěře vládě ANO, SPD a motoristů. Třetím jednacím dnem pokračuje schůze, kterou kvůli tomu nechala svolat opozice. Vládu kritizuje hlavně za návrh státního rozpočtu na příští rok. Vadí ji taky údajně nevyřešený střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Koalice zase považuje schůzi k vyslovení nedůvěry Babišově vládě pár dnů před volbami za předvolební hru. Nafta v Česku na některých pumpách zlevnila až o 3 koruny na litr. Benzin zlevnil jen někde. Ministerstvo financí pro dnešek určilo cenový strop pro naftu 48 korun a 72 haléřů za litr a pro benzin 46 korun a 14 haléřů. Vláda taky snížila spotřební daň na naftu a zastropovala marže obchodníků na 2 koruny 50 za litr. Také Německo znovu zavedlo daňovou úlevu na pohonné hmoty. Litr benzinu a nafty u čerpacích stanic tak může zlevnit v přepočtu až o 4 koruny. Sleva potrvá do konce roku a stát vyjde v přepočtu zhruba na 80 miliard korun.
17: Das gilt für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch für die Betriebe.
18: Kancléř Friedrich Merz už před 2 týdny prohlásil, že takzvaný tankrabat uleví podnikům i lidem dojíždějícím za prací. Například opozice ale tvrdí, že sleva není adresná a nejvíc z ní vytěží ti, kteří podporu za stolik nepotřebují. Samostatnou otázkou v Německu je, nakolik ropné koncerny skutečně převedou slevu na zákazníka. Na jaře to při obdobné slevě na dani bylo podle antimonopolního úřadu asi z 80%. Litr benzínu a nafty v Německu za poslední rok podražil v přepočtu zhruba o 20 korun. Nafta se dnes prodává v přepočtu zhruba za 60 korun za litr. Vláda vysvětluje růst cen zejména válku v Iránu. Z Berlína Tomáš Javlín, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát měla vyjít na 24 miliard a 700 milionů korun. Rezort nákup vozů zrušil mimo jiné z ekonomických důvodů. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženijní nebo průzkumné vozy. Česká obec Sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píší v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Kolding čelí podezření, že ukradla Sokolům více než 40 milionů korun. Když na to vedení Sokola před 2 lety přišlo, spáchala sebevraždu. Sokolové podají kromě žádosti o vrácení peněz také oficiální stížnost, říká první místostarostka Kamila Šolcová.
19: Ten dopis je zatím k vyřešením smírčím, ale náš právní zástupce dostal pokyn, aby podal oficiální stížnost.
9: Policejní mluvčí Jan Daněk Českému rozhlasu řekl, že policie čeká na rozhodnutí státního zastupitelství. Peníze potom policisté podle mluvčího pošlou na účet stanovený soudem. Posloucháte zprávy Plusu. Úřad pro zahraniční styky a informace ode dneška povede Miroslav Toman. V srpnu o tom rozhodla vláda. Ve funkci vystřídá Vladimíra Posoldu. Ve zpravodajských službách Toman pracuje od roku 1991. Jako diplomat působil v USA, Afghánistánu, Severní Makedonii a Bulharsku. Ostravu dnes křižuje Havlova literární tramvaj. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida tak připomenou nedožité 90. narozeniny významného dramatika, disidenta a bývalého prezidenta České republiky.
20: Studenti si podle pedagoga Jiřího Hrušky procestující připravili čtení z textů Václava Havla a Pavla Tigrida.
21: Budou se snažit takovým neobvyklým způsobem s nimi seznámit cestující na tramvajové lince číslo 8. Budeme jezdit až do 3/4 na 3, to znamená pokryjeme obě dvě špičky.
20: Tramvajový vůz navíc studenti vyzdobili portrétem a citáty Václava Havla. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
9: Jaká je situace na silnicích na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně? Pojedete v koloně od Rudné ze 6. kilometru až na Pražský okruh k Ořechu. Zdržení asi 40 minut, jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu, osobní auta levým pruhem projedou rychleji. Na D5 se z Prahy do Plzně u Žebráku na 34. kilometru je omezení. Kolona má asi 4 kilometry a zdržíte se 20 minut. A v Praze vrcholí ranní špička, ucpává se třeba Liberecká ulice z Čakovic do Holešoviče. K nehodě u Bulovky, tady se zdržíte asi 30 minut. Dobře, dojeďte. Čtvrteční obloha bude jasná až polojasná, odpoledne má částečně přibývat oblačnosti a teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů. Na Vysočině a místy i na severu Čech může foukat silnější vítr. A po zprávách už nabízíme aktuální díl zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Český kandidát na Oscarovou nominaci se jmenuje Kdyby se holuby proměnily ve zlato.
22: Je to snímek, který v prvním týdnu v kinech vidělo přes 5 000 lidí.
23: Režisérka Pepa Lubojacky 5 let sledovala vlastní rodinu a
24: především bratra, který je závislý na alkoholu.
25: Snaží se rozbít stigma a vidět v nich především lidi, kteří sami vnitřně trpí.
26: Jestli se snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato dostane i do uších nominací amerických akademiků, se dozvíme 15. prosince.
27: Holuby letí do Ameriky. Jakou má Česko šanci, že zase jednou ukořistí Oscara? O čem všem je dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato autorky Pepy Lubojacky? A jakou nejdůležitější zprávu měl předat? Ptám se filmového kritika Radiožurnálu Pavla Sladkého. Dnes je čtvrtek 1. října.
28: Zdravím vás, Pavle, díky, že jste dorazil do Vinohradské 12.
29: Děkuji moc za pozvání.
28: Časosběrný dokument Pepy Lubojacky o závislosti na alkoholu je čerstvě v kinech, je to pár dní, co vstoupil do kin, a zatím ale teda podle těch prvních čísel sbírá diváky jen po nižších tisících. Ten zájem není kdo ví jaký, přitom je to film, který posíláme na Oscary, tak to Češi a Češky nevnímají.
29: Já myslím, že když chtějí tvůrci, producenti dokumentárních filmů vsadit nějak divácky na jistotu, tak natočí nějaký portrétní film. Hmm. To je aktuálně v českých kinech časosběrný portrét Bary Basikové od Heleny Třeštíkové. Ne film o alkoholismu, ne film, který přináší na plátna obrázky, které nejsou úplně hezké vždycky. Nicméně to vyzdvižení toho filmu, že ho Česko navrhuje na Oscarovou nominaci, je myslím úplně na místě. A jsem za něj rád.
28: No a proč tak akademici a akademičky rozhodli? Proč nominujeme nebo posíláme do Ameriky tenhle film, aby bojoval o tu nominaci?
29: Je to paradoxně po druhé dokumentární film, ano, 2 roky za sebou, ano, což se nikdy nestalo v novodobých porevolučních dějinách České filmové a televizní akademie.
28: A ten důvod je teda jaký? Čím oslovili holuby, kteří kdyby se proměnili ve zlato?
29: Jednak je to silný osobní film na zásadní téma, nejenom české, nejenom evropské, současné. A potom je to taky film, který úspěšně odstartoval svoji mezinárodní kariéru v Berlíně na festivalu. To znamená, že o něm už zahraniční publikum slyšelo. Navíc tam dostal cenu pro nejlepší dokumentární film, vycházejí zahraniční recenze. Tohle všechno jsou ty vnější důvody mimo kvalit filmu, které kvalifikují holuby k tomu, aby se mohli ucházet o další zahraniční ocenění a o tu finální nominaci nebo o shortlist.
28: Film o závislosti na alkoholu, film o lidech na ulici, já už jsem se tak sugestivně před chvílí omylem zeptal, ale zároveň zvídavě, co by se teda stalo, kdyby se ty holuby proměnily ve zlato. Co ten název vůbec znamená?
29: No, holuby jsou takový souputníci lidí na ulici. Je to, já jsem si při sledování toho filmu vzpomněl i na úplně nesouvisející, poeticky jinak laděnou starou píseň kapely Trabant o holuby, která vysloveně připodobňuje holuby k lidem žijícím na ulici a k nějakému společenskému odporu k ním. Je to příměr, který je právě nereálný, v tom paradoxu to spočívá, jak by se asi přístup společnosti změnil, kdyby byli lidé na ulici ze zlata nebo pozlacení, k čemuž samozřejmě nikdy nedojde. Byli by najednou viditelní pro nás, pro tu společnost, měli by nějakou hodnotu, dalo by se z nich něco vytřískat.
28: Takže to je metaforický příměr.
29: Tak.
28: Ten dokument obsahuje hodně syrových záběrů natočených na mobilní telefon. Autorka zachycuje často vyhrocené situace, opilé, nemocné, zraněné lidi, různé spory i kontrast mezi zdánlivě idylickými fotografiemi z dětství a drsnou realitou života na ulici. Vypráví příběh své rodiny, svého bratra, svých bratranců, kteří skončili na ulici, kteří jsou závislí na alkoholu.
30: Co, káva je dobrá? Cečuka trochu.
28: O čem je ten film teda ve výsledku nejvíc, ten časosběrný dokument? Je o té závislosti, o tom nezajištěném životě?
30: Já jsem koštěl.
28: Je o rodině, o vztazích, o vyrovnávání se s tím, čím si vaši příbuzní procházejí.
31: Nejseš koště. Jsi jenom trošku ztracenej.
29: Já myslím, že v zásadě o tomhle všem, co jste teďka jmenoval, a navíc pro mě z toho ještě vystupuje jedno téma, a to je stud. Téma studu za vlastní rodinu nebo za někoho z blízkých, což si myslím, že je abstrahovatelné i od toho alkoholu samotného. Vlastně si myslím, že velká část společnosti zažívá nějaký stud za vlastní rodinu nebo za někoho z rodiny z různých důvodů a nějaká odvaha s tímhle tématem přijít ve filmu, mluvit o sobě, mluvit o svých nejbližších a vyrovnávat se právě s tématy, jako je závislost, jako jsou rozbité rodinné poměry, jaké je nějaké mezigenerační trauma nebo dědění těch rolí nejenom ve smyslu závislosti. Tohle všechno v tom filmu je.
0: Pepa Lubojacky, jak říkám, vypráví o své rodině, o lidech, kteří jsou jí velmi blízcí, kteří jsou závislí na alkoholu, kteří žijí na ulici, vyrovnává se s tím. Je to tedy spíš podle vás jako její introspektiva, pohled do její duše, pohled do jejího životního příběhu, do té cykličnosti možná, kterou musí řešit.
29: Ano, v jistém slova smyslu ona je hlavní hrdinkou, hlavní postavou

0: situaci a o tom, jak oni se vyrovnávají s tou situací.
1: A ten studik, o kterém vy mluvíte, ten se i týká toho, že Pepa se vlastně snaží bratra zachránit, snaží se mu pomoct. Po velkou část toho snímku my vidíme i to, jak s tím zápolí.
0: V jednom momentě toho filmu Pepa Lubojacky si jasně uvědomí, že vlastně musí nechat ty věci být, že například když nedokáže pomoct, že to nejde, protože ta závislost to blokuje, že se s tím bude muset do určité míry smířit. Hmm. Je to smíření s tou situací, smíření s bratrem, snaha brát ho tedy takový, jaký je, včetně vlastně té závislosti, ale není to podle mého názoru smíření s tou společenskou situací, s tím, že by šlo o nějakou rezignaci na to, jak se jako společnost na lidi na ulici díváme, nebo o přístup k celé té problematice, což je jedna z mnoha takových tenzí, ve kterých se ten film odehrává.
1: No tak naopak ona chce ukázat skutečně tu surovou realitu, kdy navštěvuje bratra na místech, kde žije a natáčí ho i v momentech, kdy divákovi přijde, že mu jde o život. Říkám si, kde je ta hrana, jestli na to i nahlížíte nějak z pohledu člověka, který se i vyzná ve filmové etice.
0: Tu etiku ten film přímo sám tematizuje. Vlastně hned od počátku, kdy si v jednom z titulků klade otázku, proč tohle natáčet, konstatuje hned na začátku, tohle není začátek příběhu, tohle je jenom začátek natočeného materiálu, čili ta reflexe formy je tam okamžitě přítomná, pak se v tom filmu později objeví i otázka, nebyl by ten film hodnotnější nebo možná jakoby přitažlivější pro sledování, kdyby v něm někdo umřel. Ta etika je tam vlastně velice hraniční.
1: Sama o sobě, ne? Kdyby ona jako autorka umřela, jestli by pak neměl větší impact.
0: A to jsou jako hluboce etické otázky a právě proto, že režisérka snímá někoho ze svého nejbližšího okolí a právě proto, že to je v situacích choulostivých, nepěkných, jakkoliv tomu budeme říkat, zavdává důvod k tomu, aby se s protagonisty před kamerou pracovalo o to uvědoměji, o to citlivěji, o což si myslím, že se tenhle film snaží.
1: Já jsem mluvil o těch fotkách z dětství, které vytváří kontrast k tomu nezajištěnému životu a životu se závislostí v dospělosti. Tam je ještě jedna věc, ty fotky jsou rozpohybované umělou inteligencí. To jsou fotografie autorky a fotografie právě jejich bratranců, bratra a tak dále, jejího otce, který zemřel kvůli tomu, že byl závislý na alkoholu. Zároveň autorka teda používá AI a to je taky jako etický rozměr vůbec, že jo, kinematografický a aktuální téma v současné době. Ona využívá AI se všemi chybami, které ty modely teď už možná nemají úplně, ale měly v minulosti. Je to v pořádku?
0: Myslím si, že je to tím víc v pořádku, čím víc vidíme, že to je AI, že to není skryté použití AI, skryté vylepšení, k jakému dochází v celé řadě filmů a ani si toho nevšimneme a nikdy to ani není korektně uvedeno v titulcích.
1: Jo. Tak tady je to přiznané a jsou to takové esejistické vložky vlastně doprostřed těch časozběrných záběrů.
0: Navíc jsou tam ti titulní holuby s lidskýma očima a s pusou, kteří takovým jako legračním, ale vlastně velice tragikomickým způsobem komentují tu situaci a ta AI se v tomhle odhaluje. Já jsem v posledních letech vlastně hodně nastražený na používání AI ve filmech, nejenom dokumentárních. Myslím si, že jsou tam neprobádané etické hranice a že někteří filmaři si na to nedávají dostatečně pozor. To objevování těch možností nebo celkově AI má spoustu rizik dneska politických, environmentálních a jiných, takže tohle téma se snažím trochu sledovat. Znám i dokumentární filmy, které AI podle mě úplně zničila. Například Portrét posledních hodin života Johna Lennona ve filmu, který vychází z jeho posledního interview, které dal společně si jako ono. Tady myslím, že jednak ta tenze mezi tím hluboce osobním a tím generovaným a zároveň to, že AI generované obrazy rozpoznáváme v tom filmu, hraje ve prospěch snímku.
1: No ona vysvětlovala, Pepa Lubojacky, že má zároveň pocit, že lidé přirozeně s nás cítí k empatii k dětem.
2: Tak člověk je nějakým způsobem podle mě přirozeně víc schopný se na nás napojit. A vlastně
1: proto taky nechává vyprávět ten příběh prostřednictvím tedy těch fotografií z dětství a zároveň ale chtěla prý neustále teda připomínat divákovi, že nejde o realitu.
2: Realita, zvlášť každá postava, každá rozpohybovaná fotka, vlastně my jsme jako děti, máme dospělý hlasy, každá postava má několik hlasů, že vlastně...
1: Je v tom něčím inovátorská? Kromě teda toho filmu o Johnu Lennonovi, o kterém vy jste se zmínil, že tam to bylo taky použité.
0: Archivní fotky mají určitou moc, nějakým způsobem promlouvají o minulosti, zvlášť když jsou to teda stylizované portrétní snímky, školní fotky, rodinná alba a tak dál. A tady najednou mluví o něčem, co ty albové fotografie normálně nezachycují, takže v tom je zase nějaká síla toho paradoxu nebo kontrastu. A myslím si, že je to novátorské použití, protože je to způsob nebo metoda vyvinutá na míru tomu filmu. Není to úplně opakovatelné něco, že bychom mohli takhle stvořit pět dalších filmů, kde bychom stejným způsobem rozpohybovali fotky a oni by vyprávěli, dejme tomu, o něčem tragickém. Ten efekt by se rychle vytratil. Tady to funguje proto, že to je na míru holubům.
1: Mělo smysl i celý ten film, který má necelé 2 hodiny, poměrně hodně rozkouskovat, aby se právě dělily ty záběry, které jsou z toho prostředí, ve kterém třeba právě David a nebo bratranci Pepi žijou, a pak ty esejistické, jak jsem to nazval, ty vložky, ty výpravné části, ve kterých ona edukuje, ona vypráví, ona vysvětluje, co to je závislost.
0: Já myslím, že je to jednak dané dlouhou dobou natáčení, to, že ten film vznikal přes 5 let, čili se nakumulovalo velké množství materiálu, že tam je několik příběhových linií, že ten film má vlastně poměrně komplikovanou dramaturgii, právě v tom, jak spojuje různý materiál, vlastně docela heterogenní, takže z toho možná vzniká taková kolážovitost holubů a že to není nutně jako snaha přidat na tempu a udržet pozornost diváka tím, že střih bude intenzivnější, ale možná se to v nějakém momentě potkává to, že nějaká spirála, kterou v tom filmu pozorujeme, má tuhle podobu snímku, ve kterém je skutečně hodně střihů. No.
1: Pepa vložila do velké části toho filmu ta vysvětlení. Ta neurobiologická až adiktologická vysvětlení. Já vím, že když dělala rozhovor s Honzou Pokorným na Radiožurnálu, tak přitakla, když se jí ptal na to, jestli se profilmovala až k adiktoložce.
2: Já totiž jsem vlastně strávila fakt 5 let tím, že jsem rešeršovala jednu knihu za druhou.
1: Že skutečně věnovala velkou část své přípravy rešerši o tom, co to ta závislost je.
2: Protože jsem potřebovala pochopit, co se v Bráchovi děje. A ono reálně, když pochopíte princip závislosti.
1: Patří to do toho dokumentu touhletou měrou?
0: Patří, protože to v tomu filmu pomáhá, aby nebyl jenom lidským příběhem, ale aby měl nějaký širší dopad nebo širší společenskou ambici. Pomáhá mu to i v tom, že to zasazuje nějaké kousky života, které v tom filmu vidíme, do širšího rámce, takže tam nejde jenom o příběh toho bratra, nejde jenom o vztahy v rodině, nejde jenom o odhalení nějakého širšího backgroundu, ale taky toho širšího kontextu, protože alkoholismus je problém, je v Česku velice široce akceptovaný, alkohol i možná ne alkoholismus, ale přítomnost alkoholu ve veřejném prostoru mezi dětmi všude je jako strašlivě akceptovaná a ten tenhle film vlastně z toho vychází v tom, že poukazuje na ty rozměry závislosti.
1: Zároveň teda se rozjíždí osvětová kampaň k filmu. Paní režisérka bude objíždět s filmem různě školy a mluvit o tom a tak dále. Přesto si říkám, a když jsme začali tím, že to je film, který posíláme na Oscary, tohle ale je téma, které přece už v minulosti česká kinematografie řešila, ne?
0: Samozřejmě mnohokrát, možná právě proto, jak obecně přítomný alkohol v Česku a v české kultuře je, tak ve filmech se to objevuje už dlouho. Jsou dokonce režiséři, u kterých můžeme říct, že to téma alkoholu se objevilo víckrát za tu tvorbu, že to bylo něco, co pro ně bylo osobní téma, ať už že s tím sami bojovali, anebo že to považovali za zásadní věc, ke které je dobré se filmem vyjádřit. Mám na mysli Martina Friče a filmy, kde alkoholismus hraje podstatnou roli, ty jsou minimálně 2. Mám ale na mysli i Františka Vláčila, který byl závislý na alkoholu a věnoval tomu jeden snímek Hadí jed. Mám na mysli i veřejně velice populární figury jako Vladimír Menšík, kteří se i k tomu dostali nejenom v osobním životě, ale právě i na plátně. Existují docela jako známé, široce přijímané i animované, i dokumentární dokumentární i hrané filmy na tohle téma. O skleničku víc, film Břetislava Pojara je, myslím, z roku 1953, kdy právě vznikaly filmy osvětové nebo animované nebo i hrané na tohle téma docela často. Takže máme jak prvorepublikové, tak padesátkové nebo potom sedmdesátkové filmy, které se tímhle s tím tématem zaobírají, takže je to
1: i hrané v filmy ze současnosti. Však loni nebo předloni byla premiéra zápisníku Alkoholičky například.
0: Ano, a máme v loni za sebou příklad velice špatného zpracování tématu alkoholu v české kinematografii. Mám na mysli takový lifestyleový snímek Pod parou, což byla adaptace Dánského chlastu, úspěšného oscarového filmu, který je o učitelkách moravských, které si začnou s alkoholem, abych to řekl zjednodušeně. Zmiňovaný zápisník Alkoholičky je od Dana Svátka, režiséra, který se k tomuhle tématu taky vrací opakovaně. Po úsměvech Smutných mužů přišel zápisník Alkoholičky. V dokumentárních vodách se k závislostem i k alkoholismu několikrát dostala Helena Třeštíková ve filmech jako Mallory, nebo předtím Katka, i když tam jde asi i o trochu jiné.
1: A tak tam se i spojuje ten život na ulici, že jo, který často jde ruku v ruce s tím těžkým alkoholismem.
0: Ale vlastně její časozběrné filmy ve srovnání s tím, co nabízí Pepa Lubojacky ve filmu Kdyby se holuby proměnily ve zlato, je trochu kontrastní přístup. Pepa Lubojacky jde víc po tom kolážovém způsobu, jak jsme o tom ostatně už mluvili, vkládá sebereflexivní prvky, vytváří to napětí mezi nějakým i ironickým obrázkem nebo komentářem, ať už je AI generovaný nebo ne. A ten film je vystavěný na jiných principech.
1: Tyhle ty principy, to jsou ty principy, které oslní Ameriku?
0: Doufejme, jinak samozřejmě to dneska funguje tak, že o Oscarech rozhodují kampaně, nejenom kvality jednotlivých filmů, ale to, kdo z celebrice za film postaví, kolika významným osobnostem se podaří ten film promítnout, jak ho dostat do povědomí, je to velice nákladná věc, časově i finančně. Já myslím, že zvlášť pro autorky a autory dokumentů na nějaká citlivá sociální témata, jako jsou i holuby, může být docela náraz právě to, kolik peněz se investuje do Oscarových kampaní a kolik dobrého by jinak zvládli udělat, kdyby ty peníze šly do toho, o čem film mluví, čili na ten, jako řekněme, pouliční level, ať už mluvíme o streetworku nebo jakémkoliv jiném tématu, kterému by ta práce prospěla. Takže ten velký svět Oscarových kampaní může být i trochu deziluze.
1: A principiálně je to tedy tak, že Pepa Lubojacky teď vyjede s filmem do Ameriky a bude ho tam promítat v řadě kin po celých Spojených státech a lobovat spolu s producenty? Ano. Představovat ho, ukazovat ho?
0: Ano, základem je ta kontaktní kampaň, samozřejmě vycházejí reklamy a inzeráty v různých vlivných amerických médiích, tvůrci, producenti oslovují nějaké dostupné kontakty, pořádají projekce, snaží se přes lidi, kteří se na ten film navážou, potom dostat dál k dalším a takhle postoupit co možná nejdál, ideálně na nějaký Oscarový shortlist, který už je nepochybně jako úspěchem pro lokální kinematografii.
1: Ten vzniká v prosinci a v lednu pak nominace?
0: Ano, je takhle, myslím, že to je vše. Už v prosinci známe ten shortlist vícečlený u dokumentárních filmů a Best International, čili té mezinárodní kategorie. Je to v posledních letech docela prostupné, že máme několik filmů, kterým se podařilo proniknout do obou těch kategorií. To znamená, že třeba rumunský film Kolektiv nebo jiné filmy se ocitly na obou těch i dokonce nominačních, nejenom shortlistových.
1: A nikdo taky ne. Který byl částečně...
0: A pan Nikdo se dostal do té nominace dokumentární jako dánsko-česká koprodukce za česko-minoritní, ale ten český producent posléze investoval právě do té kampaně natolik, že se to do určité míry vyrovnalo.
1: Holuby tedy budou bojovat v té mezinárodní kategorii. Kam je posíláme za Česko, kam je ta Česká ano. filmová a televizní akademie vyslala jako českého zástupce.
0: Ano, je to tak. Může se samozřejmě stát, že když si hlasující toho filmu všimnou, tak se objeví i v té dokumentární kategorii, že budou ty nominace existovat paralelně, ale to, kam ČFTA film vysílá, je ideálně nominace v té Best International pro nejlepší mezinárodní film.
1: A to je stejná kategorie, kde loni teda bojoval dokument vámi zmíněný už úplně na začátku tohohle rozhovoru o fotografce Libuši Jarcoviákové.
0: Ještě nejsem, kým chci být.
1: Ještě ne, ano. Tak, viděl jsem, to je vlastně film složený ze statických snímků celý, taky poměrně novátorským způsobem.
0: Ano, formálně originální, po nevím kolika, 6 letech, kdy to byly všechno muži, režiséři a všechno historická dramata o figurách, o kterých jsme předpokládali, že mají nějaký mezinárodní přesah.
1: Včetně třeba
0: vlny, rok 1968, zátopek a podobně.
1: Tak teď dokumenty dva.
0: Teď dva dokumentární filmy ženských režisérek na spíš aktuální témata, jakkoliv ještě nejsem, kým chci být, je film vyprávěný jako životní příběh za mnohem delší etapu.
1: Tak a stejně se ještě jednou zeptám, a můžou holuby tedy uspět? Je to film, který typologicky má šanci na to, aby toho Oscara třeba získal?
0: Já se snažím ty šance vidět realisticky, to znamená, že myslím, že nejsou velké v tuhle chvíli pro dokument takového typu, že to je spíš festivalový snímek než Oscarový snímek.
1: Z Berlinálu už má ocenění, že?
0: Ano. A záleží vždycky také na tom, jak moc se americká akademie, když jde o tu dokumentární kategorii teda, věnuje domácím tématům, společensko-politickým a jak moc v těch dokumentech reflektuje mezinárodní dění a zahraničí. Ono se to tak jako přelévá z roku na rok, ta pozornost, čemu akademici dávají větší váhu.
1: To neznamená, že v prosinci, potažmo v lednu a třeba i v březnu, kdy se udělují Oscaři, nemůžeme být příjemně překvapení. A. Moc díky, že jsme mohli o holubech mluvit.
0: Děkuji moc za pozvání ještě jednou.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl se mnou dneska Pavel Sladký, filmový kritik Radiožurnálu. A já jsem se optal na novinku Pepi Lubojacky, dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato, který šel teďka do kin před pár dny a který Česko posílá do boje o Oscary. Ve Vinohradské 12 bude tento týden čas ještě na jednu epizodu, páteční díl, my ho už chystáme a jakmile vyjde, tak ho najdete tam, kde nacházíte vždycky všechny ostatní díly, totiž ve vysílání, v aplikacích, ale i na webu, i rozhlas.cz, všude tam jsme a to každý všední den. Naslyšenou zítra.
3: Pri Bohemia Radio, audiofestival, který musíte slyšet. Od 18. do 22. října v Olomouci proběhne mezinárodní přehlídka rozhlasové tvorby a nabídne soutěžní kategorie dokument, drama, reportáž a podcast. Pro veřejnost přináší koncerty, divadlo, besedy s rozhlasovými tvůrci i rozhlasové speciály. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
4: Pěkné dopoledne, je 10:30.
5: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Sněmovna už třetí den projednává návrh o vyslovení nedůvěře vládě. Pravděpodobně se bude dnes hlasovat. Do debaty se hlásí ještě asi 40 převážně opozičních poslanců. Opozice potřebuje ke svržení vlády minimálně 101 hlas, má jich 92. Musela by tak získat nejméně 9 těch koaličních, to ale vládní poslanci nepřipouštějí. Argentinský prezident Javier Milei se v rámci čtyřdenní návštěvy Francie setká se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem. Přednese taky projev před Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj o ekonomické situaci Argentiny. Milei v Paříži předsedá obchodnímu fóru zaměřenému na přilákání evropských investorů do Argentiny. Státu se ani po 10. nepodařilo prodat zámek Štiřín. Do elektronické aukce s vyvolávací cenou 720 milionů korun se nikdo nepřihlásil. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se zámek a okolní pozemky snaží prodat od roku 2024. Původně za něj chtěl 3 miliardy a 300 milionů. Izraelský nejvyšší soud se dnes bude zabývat rozhodnutím o vyřazení arabských stran z blížících se parlamentních voleb. Ústřední volební komise před týdnem hlasovala pro vyloučení dvou hlavních stran s arabskou většinou. Komise tak reagovala na stížnosti několika subjektů, včetně strany Likud premiéra Benjamina Netanyahua. Ta nařkla arabské strany z rasismu a podpory ozbrojeného boje proti Izraeli. Vyloučené strany obvinění odmítají. Čína dnes oslaví 77 let své existence. Na státní svátek bude slavnostně vztyčena čínská vlajka na náměstí Nebeského klidu v Pekingu. Na stejném místě 1. října 1949 tehdejší komunistický vůdce Mao Tse-tung oficiálně vyhlásil vznik Čínské lidové republiky. Ta vznikla po téměř 2 desetiletí trvající občanské válce, ve které zvítězili komunisti nad nacionalistickou stranou Kuomintang. Komunistická strana vládne zemi dodnes. A v Česku bude teplo a slunečno i o víkendu, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra se sice hlavně v Čechách zatáhne a na západě a severozápadě Čech může slabě pršet, o víkendu se ale vrátí slunečné babí léto. V sobotu bude až 24, v neděli až 23 stupňů. Ještě pohled na dopravu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna je zastavený provoz za sjezdem na Tasov. Na kilometru 160 je těžká nehoda. Poslední možný je sjezd na Tasov kilometr 153. Na D1 je komplikace i za výjezdem z Prahy do Brna. Na 10. kilometru stojí auto v prostředním pruhu a zpomaluje se. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně začínají kolony na 7. kilometru a pomalu se pokračuje na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Zdržení jen provozem asi 20 minut. A na dálnici D5 je kolona i z Prahy do Plzně v okolí Žebráku. Začíná na 30. kilometru a zdržení do omezení na 34. kilometr je asi 15 minut. Přejeme šťastnou cestu. 1. říjen slibuje slunečné a teplé počasí, od rána je jasno až polojasno. Odpoledne má ale od západu částečně přibývat mraků a teploty dnes vystoupí na 20 až 25 stupňů. Na horách tam bude kolem 16, ale na Šumavě až 20 stupňů. To byly zprávy. Teď už má slovo Světlana Vitovská a Osobnost Plus.
5: Ten pásek je bůh ví kde, nejspíš v archivu rozhlasu. Je mi tedy líto, že jsem vás trápil zbytečně. Napsal v dopise Ferdinandu Peroutkovi Václav Havel rok poté, co s ním v roce 1968 natočil v Americe rozhovor o exilu. Nahrávka čekala na zveřejnění 58 let. Český rozhlas Plus ji teď uvádí v rámci série Slyšet Havla. Jak Havel na Peroutku vzpomínal a co se v rozhovoru o Ferdinandu Peroutkovi dozvěděla jeho vnučka Terezie Kaslová, která je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den. A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
3: Osobnost Plus.
6: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina. Tam je život, o kterém my tak málo vlastně víme. My o tom víme abstraktně, my o tom čteme, my o tom slyšíme, ale když člověk necítí život na vlastní kůži, tak neví, co to je.
5: Takhle váš dědeček Ferdinand Peroutka odpovídá na otázku Václava Havla o exilu a vlasti. Co to s vámi dělá, když to slyšíte?
7: Já se musím přiznat, že jsem ten rozhovor v jednom kuse neslyšela, protože se mnou, když jsem to začala poslouchat, začaly zmítat tak silně emoce. Tak se mě to dotklo, že jsem zatím v sobě nenašla sílu si to poslechnout v jednom kuse celý. Protože z toho je tak cítit ten smutek, to neštěstí toho člověka, ať je to můj dědeček nebo kdokoliv jiný. A samozřejmě tím, že ty kořeny tam jsou, tak o to víc to je pro mě osobní. Ale slyšíte nešťastného člověka, kterýmu totalitní režim úplně zničil život. Takže hlavní pro mě jsou smutek, vztek obojí se ve mně zmítá a doufám, že najdu odvahu si to poslechnout někdy celý.
5: Váš dědeček pak ještě dodává, zbývá individuum mezi dvěma zeměmi a neví dobře, kam patří. Vy jste se s Ferdinandem Peroutkou nikdy nepotkala. Co vám tahle nahrávka o něm řekla nového?
7: Já jsem samozřejmě věděla, že v exilu nebyl šťastný, ale něco jiného je vědět, tak jaksi abstraktně, a pak to slyšet, protože já tam slyším nešťastného a zlomeného člověka.
5: Vás to překvapilo, nebo jste to tušila? Protože ono to bylo asi jasné, že nemůže být šťastný jako novinář v cizí zemi.
7: I jsme to věděli, věděla jsem to od mámy, tak v tu dobu jsem byla dítě, ale často se o tom i doma mluvilo, takže víte, že jak, a pak jste dospěli a už máte nějakou představu o světě a víte, co pro novináře, který žije v nějaký zemi, píše pro tu zemi, vnímá tu zemi, co pro něj musí být, když se dostane do exilu bez možnosti návratu, je úplně vykořeněný a už to stačí a je to to pro ten smutek, pokud je ten člověk ještě jako chytrej a uvědomuje si ty věci.
5: Jaký obrázek se vám o dědečkovi skládal z toho, co vám třeba vyprávěla vaše máma?
7: Moje máma vyprávěla samozřejmě o tátovi, nevyprávěla o novináři, takže mně se skládal ten obrázek, že její táta byl jako velmi chytrý, velmi společenský, muž s přehledem, ale taky velmi přísný a zásadový. Byla taková historka, která, myslím, ho docela vylíčí. On ještě je třeba dodat, že paradoxně její rodiče, babička a dědeček, byli rozvedený a moje máma vyrůstala u táty. Na tu dobu velmi, velmi nezvyklé. Takže ji opravdu jako vychovával. A přestože ji jako tahal třeba po barech a po různých restauracích a společností a dostala se díky němu mezi úžasní lidi, tak ale třeba nesměla číst, bylo jí 14, dívčí románky. A moje máma říkala, no ale já byla prostě úplně v té škole jako vyřazená z provozu, protože všichni o tom mluvili a já vůbec nevěděla, o čem
5: mluvili.
7: Takže
5: vy jste je četla.
7: Takže je četla.
5: A vy? A vy taky jako dítě potom?
7: Taky, já jsem přečetla úplně jako všechno. Ale a dědeček zjistil, že máma načapala s tím dívčím románkem a půl roku s ní nemluvil. Takže já si to nedovedu představit, že bych se svýma dětma půl roku, že bych na ně nepromluvila. Takže to je taková moje jako zprostředkovaná představa, jaký byl můj dědeček.
5: Zásadový a přísný.
7: Ano, ano.
5: A jaký obrázek se vám o něm poskládal, když jste si přečetla jeho texty, jeho knížky?
7: To je neuvěřitelný respekt a obdiv. A tady zapomenete na to, že ten člověk je váš dědeček, protože když jsem pak četla, co psal, co napsal, tak to je prostě úžasný. Peroutka byl úžasný novinář a pro mě, podle mě i skvěle psal, protože i teď, možná úplně jako mladá generace, už by to tak nevnímala, ale pro mě furt ten jazyk je použitelný. A třeba Oblak a valčík je pro mě jedna z nejlepších protiválečných knih. A takže respekt, obdiv, prostě jako k někomu, koho si vážíte, proto jak je chytrej, myslím si, že byl, že měl dobrý smysl pro humor, takový ten trošku anglický, jízlivej, tak to všechno je hezký. Mě to pak trošku komplikovalo život, když jsem sama začala pracovat jako novinářka, tak jsem byla šťastná, že se jmenuju úplně jinak, už jsem byla vdaná, že mu jako nebudu dělat ostudu. A že jsem si říkala, ježiš, jenom ať nezjistí, že jsem jako vnučka Peroutky, protože oni si budou čekat, že budu třeba taková jako on.
5: Byl pro vás inspirací v tom, že jste se rozhodla být novinářkou?
7: Asi ano. Já jsem měla pocit, že to tam tak je, že bych chtěla být novinářka, ale já nemohla studovat, že jo, za komunistů, právě i kvůli dědečkovi. Ale tak když se naskytla možnost v prosinci 89 a vznikaly obnovené Lidové noviny, tak jsem sebrala všechnu svou odvahu, kterou normálně moc nemývám, a prostě jsem přišla do Lidových novin a řekla jsem, že tam budu dělat úplně cokoliv, je mi to jedno, ale chci tam pracovat.
8: Váš děda žil v exilu od roku 48. Jak se to promítlo potom do té vaší rodiny? Vy jste říkala, že jste nemohla studovat. A co všechno ten režim vám znemožnil?
7: To je hrozně těžký vlastně posuzovat. Tak já nemohla studovat, já aspoň vystudovala střední školu. Moje sestra nemohla studovat ani střední školu, mám o 10 let starší sestru, takže ta prostě se vyučila, co jí nabídli, písmo malířkou, lakírnicí, a pak dělala v antikvariátech. A takže to je prostě jedna věc. To, že na vás... To možná, co nesmíte, že co můžete dělat za práci nebo nemůžete, je jako hrozný, ale prostě takový. Já žila obklopená lidma, který nemohli dělat to, co by chtěli. Můj táta byl advokát. Po roce 48 šel dělat dělníka. Pak se vypracoval na svářeče, ale nesměl pracovat v Praze. Takže jezdil, bydlel po maringotkách a v sobotu odpoledne, protože byly pracovní soboty, se vracel domů, aby v pondělí časně ráno zase odjel, stavěl Orlickou přehradu a podobně. Moje máma byla zavřená, pak mohla pracovat jako dělnice pomocná a podobně. Ale mí rodiče si nikdy nestěžovali, nikdy neskuhrali. Jejich přátelé, kterých zůstalo velmi málo teda, tak ty taky neskuhrali. Naopak jako se snažili dělat, že prostě tak to je, tak to bereme a nebudeme, neuděláme nikomu radost, že budeme brečet a skurat. Takže a zase ten rozhovor toho Havla s dědečkem mě tohle všechno připomněl. To, co ta generace, jak mýho dědečka, zažili krásnou dobu první republiky asi, ale pak přišli Němci, dědečka poslali do koncentráku, který naštěstí přežil, druhou část rodiny, mý babičky, jeho první ženy, Peroutkovy první ženy, byli Židi a ty s prominutím vyletěli komínem v Osvětimi. Pak měli krátkou dobu po válce, aby se jako vzpamatovali a říkali si, že to bude všechno už hezký, a moc nevnímali varování Peroutky, že to nebude už moc pěkný. A pak přišel rok 48 a život se jim úplně postavil na hlavu a to všechno, ten rozhovor mi připomněl. Peroutku poslal do exilu v 53, co to je pro novináře, začínat v nový zemi, to jako ano, naštěstí byla svobodná Evropa a mohla aspoň něco dělat.
8: Mimochodem, ale... slyšela jste ho někdy z té svobodné Evropy?
7: Ano, protože samozřejmě to se u nás doma poslouchalo. Takže to bylo běžný. A tak to všechno ten rozhovor ve mně vyvolal, co to vzalo ani ne tolik mě, protože já měla pak to štěstí, že se trochu život změnil, ale pro ty mý rodiče i pro tu generaci toho dědečka ten život vlastně jako, tak, jak je znali, skončil a byl úplně jiný.
8: Váš děda byl nejdřív nepřítel nacistů, pak komunistů. Čím podle vás tyhle ideologie dráždil nejvíc?
7: Všechny, myslím si, že všechny ideologie dráždí inteligence a rozum. Já jsem včera viděla, že odbočím takový, nevím, jestli AI, kratinkej filmíček o lvovi, který slibuje zvířátkům v džungli, že když ho zvolí prezidentem, že svět se změní a bude nádherný a ta zvířátka, a že se stane vegetariánem, že už je nebude jíst, že bude vegetarián. A ty zvířátka říká, je, a vy budete jíst trávu? Ale říká, ano, já budu jíst trávu, jenom když mě zvolíte a budu prezident. A zvířátka... S prominutím se nechali úplně zblbnout a zvolili lva prezidentem.
8: Ale pěs se žral.
7: Ale dosadil do funkcí hyenu, pardála, hyena měla na starost žrádlo a prostě tak hezky v kratinkém bylo vidět a manipulovali lev manipuloval médii a tak bylo tak krásně vidět, jak je dav manipulovatelný, jak jsou lidi manipulovatelní, jak je stačí poštvat proti sobě a už to bude všechno špatně. Nejdřív chodili demonstrovat proti lvovi, ale lev pak řekl, hele, takhle to nebudeme s nima dělat, řekněte, že zebry, za to můžou všechno zebry a hroši můžou zase za tohle a všichni se pak už nikdo nechodil demonstrovat.
8: Jakými cestami se k vám vlastně dostávaly texty vašeho dědečka, protože všechny ty knihy byly zakázané. Tak kdy jste dostala poprvé jeho nějaký text nebo knížku do ruky?
7: Já jsem a našem v roce 48 zabavili byt a zabavili jim úplně všechno, takže neměli to jako nic. Ale tak po různu pak se už jako někteří lidé, kteří to všechno měli někde skovaný, protože ježišmarja, to nemůžeme mít, a ty, kteří přecházeli před mýma rodičema na druhou stranu, aby je nemuseli zdravit, tak něco nám půjčili kvůli mně a nebo kvůli sestře. A pak už po roce 68 i později z nakladatelství Škoreckých.
8: Váš děda patřil mezi nejvýznamnější publicisty 20. století. Čím podle vás byl tak jedinečný a výjimečný?
7: Uměl psát. Byl chytrý, prozíravý a to všechno se prostě skloubilo v té jedné v jednom člověku.
8: A jak vnímáte dneska jeho odkaz?
7: Já ho vlastně vnímám furt stejně a furt si uvědomuju. Já jsem členka společnosti Ferdinanda Peroutky, která uděluje novinářská ocenění. 30 let. Když jsme tu společnost před 30 lety zakládali, tak jsme si říkali, to bude na chvilku. Jenom upozornit na to, na ty novináře, který třeba navazují něčím na Peroutku a ukázat na to, takhle vypadá kvalitní novinář. A říkali jsme si, za 5 let to nebude potřeba. A k mému úžasu a vlastně i hrůze si myslím, že to je potřeba pořád. Že pořád je třeba ukazovat na kvalitní žurnalistiku a vlastně v té souvislosti i na nezbytnost veřejnoprávných a nezávislých médií.
8: Máte pocit, že v dnešní době sociálních sítí, umělé inteligence má ta klasická žurnalistika ještě budoucnost?
7: Jsou dny, kdy si říkám, že to všechno je jako nemá smysl už vůbec nic. Ale když takhle bychom nad tím mávli rukou a řekli si, ježišmarja, to už prostě nemá cenu, tak budeme úplně ztracený. Tak skončíme jak ty zvířátka v té džungli.
8: Říká Terezie Kaslová, vnučka Ferdinanda Peroutky, která je hostem Osobnosti Plus.
3: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
8: Vy už jste říkala, že nejoblíbenější kniha Ferdinanda Peroutky pro vás je Oblak a valčík. Mimochodem, tahle knížka se moc líbila i Václavu Havlovi, který o ní napsal, že je to jedno z nejlepších a nejhlubších děl poválečné české prózy. Jak byste popsala Havlův vztah k vašemu dědovi?
7: My jsme o tom i párkrát mluvili. Já myslím, že ho obdivoval a respektoval. Že možná v nějakou chvíli i po tom osobním setkání v tom New Yorku, kdy se mladý nadějí plný
8: v roce 68,
7: Václav Havel setkal s někým, koho obdivoval, ale našel jako nešťastného a zlomeného člověka. Takže to pro něj asi v tu dobu bylo jisté zklamání. Ale zase život šel dál. I Václavu Havlovi se ukázal život nejenom jako v tom plný naději a že to všechno bude už teďko jiný a že pak k němu přistupoval, taky zase ten pohled jeho se měnil. Já mám doma fotku z toho setkání jejich z bytu dědečka a tam sedí mladý muž s obdivem v očích vůči staršímu muži.
8: Vy jste v Lidových novinách vzpomínala na to, jak jednou Václav Havel přišel k vám na večeři a nesl si v ruce bačkory.
7: Ano.
8: Jak vám to vysvětlili, že si nese bačkory?
7: Václav Havel k nám chodíval občas na večeře, na guláš speciálně a štrůdl a přišel s bačkorem a přišel, jenom byla zima a vždycky ho doprovázeli ty bodyguardi, protože k nám chodil i v době, kdy byl prezident, i potom, kdy už nebyl prezident a byla nějaká hrozná zima a oni ho vyvezli výtahem k nám, bydlíme v posledním patře a tam ho opustili, jako ho předali, já už tam čekala ve dveřích a on si nes takový ty kockovaný bačkory a já tak jako asi jsem se blbě tvářila a on mi říkal, Terezo, nevadí vám, já si nesu bačkory, ona je tam zima a já mám studený nohy. Co roztomilejšího můžete vidět v takovou chvíli.
8: Letos to bude 90 let od narození Václava Havla. Jak často na něj myslíte?
7: Vlastně denně. I tím, že mám doma na poměrně viditelném místě tu fotku, tak ho mám každý den na očích. A i situací ve světě a u nás si tak jako asi, já neřeknu, že určitě každý den, ale několikrát v týdnu si řeknu, ježiš, co by ty dva tomu říkali.
8: A co myslíte, že by ti dva tomu říkali? Co by tomu říkal Václav Havel? A jak by to komentoval váš děda, ten turbulentní, nestabilní svět, politiku tady ve světě?
7: Já si to vůbec netroufnu odhadnout, protože oba vyznávali to, že pravda a láska snad vítězí nad lží a nenávistí. A teď se zdá, že lež a nenávist vítězí úplně nad vším. A nedokážu, tak sledujeme u mnoha inteligentních lidí po světě, jak se sami potýkají a učí se žít ve světě plném manipulací a lží.
8: Jak to jde vám žít těžko. V tomhle světě?
7: Hrozně těžko, taky se učím. Řekla bych, že ráno doufám, že přijdeme na to, jak se tomu postavit a jak tomu čelit. Ale pak přes ten den sleduju to dění a přečtu si zprávy a vidím, jak hloupost, arogance má navrch.
8: A co ta věta, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí? Je to něco, co věříte, že se opravdu může stát? A nebo už je to něco, čemu se těžko dneska věří?
7: Těžko se tomu dneska věří, ale, byť jsem rozený pesimista, tak furt někde ta špetka
8: naděje
7: ve mně je, protože bez toho by to bylo úplně zoufalý.
8: Václav Havel se vašeho dědečka v roce 68 ptal na exil. Kdybyste vy měla možnost s vaším dědou mluvit, za co byste se ho určitě zeptala?
7: Jestli by po zkušenostech, po tom, co prožil, kdyby to mohl vrátit, co by udělal v tom roce 48.
8: Jestli by udělal něco jinak.
7: Ano.
8: Velký zájem veřejnosti vzbudilo jméno Ferdinanda Peroutky v roce 2015, když o něm Miloš Zeman lhal, že napsal článek Hitlery Gentleman. Omluvit se za to nakonec musel stát. Soud trval 6,5 roku. Jaký pocit ve vás tahle kauza zanechala?
7: Že v tomhle případě ta pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí.
8: A během toho procesu věřila jste, že to takhle dopadne?
7: Ano, já asi bych to nedělala, kdybych nevěřila. Já pořád věřím, že alespoň ještě právo funguje a nezávislé soudy, že fungují. A protože to bylo už na počátku to bylo tak jasný, ukaž, nebo se omluv, že pro mě bylo sice hrozně smutný, že ty soudy trvaly tak dlouho, ale to zase nebyl tak případ život ohrožující nebo podobně, kdyby to protahování něco ničilo, ale i když mě během toho soudu překvapily některé výroky soudu nebo soudce, že sice to nenapsal, ale mohl to napsat, to je jako kdyby řekl, on toho člověka sice nezabil, ale mohl ho zabít, tak to mě vždycky tak trošku jako srazilo zpátky, ale tohle pro mě bylo úplně jasný, že to musím dotáhnout do konce.
8: Co myslíte, že by na to říkal váš děda, kdyby tohle viděl? Jak za něj bojujete a vyhrajete? Co o něm říká prezident?
7: Já jsem si, asi kdyby Peroutka žil a mohl u toho, tak by asi pan Zeman nic takového neřekl, protože by možná vyjadřoval jiné postoje vůči Peroutkovi. Ale nevím, chvílema jsem si říkala, že snad jsem mu udělala radost, že jsem se na jeho obranu postavila a chvílema jsem si říkala, jestli by mi neřekl, že se něčím takovým, tím myslím tím toho člověka, že se tím vůbec zabýváš.
8: Mluvili jsme o odkazu vašeho dědečka. Jaký je podle vás odkaz Václava Havla pro dnešní dobu?
7: Já jsem ráno poslouchala a i teď cestou jsem v rozhlase, že v Ostravě jezdí tramvaj, kde čtou Havlovi hry nebo dopisy o lze. A říkala jsem si, že takový počin je hrozně fajn, ale uvědomuju si, že i v souvislosti s tím, co říkali redaktoři, že moc jako mladých už to tak nevnímá. Ale furt si myslím, že je potřeba opakovat, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
8: A umíme se na Václava Havla dnes už dívat bez sentimentu, dostatečně kriticky, ale zároveň s nějakým respektem, protože když se podíváte na ten vývoj, tak dneska, když vám někdo řekne, že jste Havloid, tak už je to skoro nadávka.
7: Ano.
8: Nebo pravdoláskař.
7: Myslím, že ta bystřejší, vnímavější část populace to dokáže. Ti, kteří mají potřebu svádět své třeba neuspokojivé životy na někoho jiného a na osud a na to, co kdo udělal, tak budou nás mít za havloidy.
8: A jste havloid?
7: Jasně.
8: Jste pravdoláskařka?
7: No jasně.
8: A jste za to ráda?
7: Ano, jsem pyšná. Já to považuji za samozřejmý. Ale ano, tak protože ty názory mi konvenují, tak nevím, jestli jako můžu říct, že jsem pyšná na své názory. To asi bych nechtěla říct, ale jsem pyšná, že jsem znala Václava Havla. Jsem pyšná na to, co udělal pro tuhle zemi a pro nás.
8: Říká Terezie Kaslová, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
7: Já děkuju za pozvání.
8: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.

0: Pěkné dopoledne, je 11 hodin.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
0: Poprava odsouzené Kristy Pajkové ve státě Tennessee se nezdařila, ženu převezli do nemocnice. Antimonopolní úřad potrestal kartel výrobců kabelů rekordní 2miliardovou pokutou. Ruští agenti podle amerických tajných služeb usilují o život kritika Kremlu Garyho Kasparova. U zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Odsouzená Kristy Pajková přežila popravu v americkém státě Tennessee. Zůstala naživu po dvou dávkách smrtící injekce. Z vězení ji převezli do nemocnice. Guvernér Tennessee nařídil nezávislé vyšetřování a pozastavil popravy. Žena trest smrti dostala za vraždu z roku 1995. Nejvyšší soud Spojených států zvrátil rozhodnutí federálního odvolacího soudu, který popravu včera na poslední chvíli zastavil.
2: Právníci Pajkové v petici žádali guvernéra státu Tennessee, aby zmírnil trest na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění. Soud totiž podle nich nepřihlédl k tomu, že Pajková byla obětí zanedbávání, sexuálního násilí a znásilnění ve věku 11 a 17 let. Guvernér Bill Lee žádost právníků zamítl. Žena se svým přítelem v roce 1995 ze žárlivosti brutálně zavraždila spolužačku Colleen Slemrovou. Případ obnovil debatu o trestu smrti pro teenagery ve Spojených státech. Jiří Chábera, Český rozhlas.
0: Pajková měl být první popravenou ženou v Tennessee za posledních 200 let. Výrobci kabelů dostali od antimonopolního úřadu rekordní pokutu za kartelovou dohodu. Čtyři firmy dohromady zaplatí skoro 2 miliardy korun. Nejvyšší pokutu 955 milionů korun dostala společnost Prysmian. Je to nejvyšší sankce, kterou kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil. Firmy se podle úřadu domluvily na jednotném výpočtu části prodejní ceny telekomunikačních a energetických kabelů z mědi nebo hliníku. Spolupracovat tak měli přes 10 let.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
0: Litevské a americké tajné služby varovaly ruského šachového velmistra Garyho Kasparova, že může být v ohrožení života. Kasparov žije v zahraničí a patří k nejhlasitějším kritikům ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho režimu. Podle tajných služeb by teď měl přijmout preventivní bezpečnostní opatření. Kasparov to napsal na sociální síti X s tím, že varování respektuje, před Putinem se ale nehodlá skrývat. V ohrožení je podle tajných služeb taky Kasparovův spolupracovník a jeden ze zakladatelů opozičního fóra Svobodného Ruska Ivan Tjutrin. O plánovaných ruských útocích informoval i nezávislý portál Moscow Times. Podle něj chtěli agenti v létě zavraždit Kasparova a dalšího opozičního aktivistu Iliu Ponomariova. První dětský ombudsman Martin Beneš za půl roku od nástupu do funkce dostal přes 1100 podnětů. Skoro 2/3 z nich už vyřídil. 111 podnětů mu zaslali sami děti. Víc než polovina případů, kterými se jeho tým zabýval, se týkala rodičovských sporů a nedostatků v péči o dítě. Další velkou agendou byly stížnosti na postup škola České školní inspekce. Prioritou Martina Beneše, kterou si stanovil na další 3 roky, je výrazně změnit systém ochrany ohrožených dětí.
3: Jsou děti zanedbávané, týrané nebo zneužívané, ale zároveň my se na to chceme dívat i trochu šířeji a chceme se zabývat i oblastí školství, zejména z pohledu jako bezpečí prevence šikany a postupu při prevenci šikany a ochraně před agresí.
0: Vládě dětský ombudsman doporučil zřídit komisi pro přezkum náhlých úmrtí dětí. Postavil se proti zákazu mobilů ve školách a podpořil návrh, podle kterého by mohli volit zastupitele obcí i lidé od 16 let. Na dálnici D1 z Prahy do Brna už je obnovený provoz za sjezdem na Tasov. Na 160. kilometru se po těžké nehodě dá projet levým pruhem. Kolona má 6 kilometrů. Na D1 je komplikace za výjezdem z Prahy do Brna. Na 12. kilometru řeší nehodu. Kolona od okruhu z 12. kilometru je na 5 minut. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně začínají kolony na 7. kilometru a pomalu se pokračuje na okruh ke sjezdu na Ořech. Zdržení jen provozem asi 20 minut. Šťastnou cestu. Dnes je slunečno, odpoledne má částečně přibývat oblačnosti a bude 20 až 25 stupňů. A po zprávách se budeme bavit řečí peněz.
4: Americký prezident Donald Trump zcela opanoval pozornost globální ekonomiky. Jeho vystoupení v OSN, kde pohrozil Iránu, kde zopakoval, že ukončí válku na Ukrajině, jeho komentář ke zbližování Evropy s Kanadou a především jeho schůzka s čínským prezidentem Xi Jinpingem jsou událostmi, které bedlivě sledují globální trhy. Jak Trumpa ovlivňují blížící se volby a jak Trump ovlivňuje globální obchod? Téma pro mého dnešního hosta, kterým je prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze, Pavel Hnát. Dobrý den, vítejte ve studiu.
5: Dobrý den, díky moc za pozvání.
4: Řeč bude také o dopadech na rozkolísané energetické trhy a také o tom, že americká ekonomika si vede výborně, když roste o více než 2%. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
1: Řečí peněz.
4: Americký prezident Donald Trump potvrzuje, že je zásadním hybatelem globální ekonomiky.
6: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world.
4: Sérii těch zásadních geopolitických projevů odstartoval prezident Trump v OSN, když otevřeně hrozil Iránu zničením. Irán má podle Trumpa před sebou zářivou budoucnost, pokud se bude chtít dohodnout. Když ale nabídku k dohodě Teherán odmítne, pak ho chce americký prezident zničit a doslova poslat do pekla. Trump ale věří, že po amerických listopadových volbách uzavře s Teheránem dohodu. Ta by měla především obnovit volnou plavbu Hormuzském průlivu, který je klíčovou námořní cestou pro přepravu ropy a plynu. Irán ale zatím nejeví byť sebemenší ochotu ustoupit a dokonce mluví o tom, že by chtěl plavbu Hormuzským průlivem do budoucna spoplatnit. Trump také neustále mluví o snaze ukončit ruskou válku na Ukrajině, ale zatím se nepodařilo domluvit ani to energetické příměří, tedy že Ukrajina a Rusko přestanou útočit na svou energetickou infrastrukturu. I kvůli tomu, že drahé energie dopadají už i na Spojené státy. Ty přitom vedou ostrou obchodní válku s Kanadou, energetickou velmocí. Prezident Trump označuje Kanadu za jednu z nejhorších zemí na celém světě a předpovídá, že se v řádu týdnu Kanada omluví za obchodní válku a dohodu uzavřou. Lépe prý vychází i s Čínou, s tou prodloužil v obchodní válce příměří a to na ostře sledované návštěvě čínského prezidenta Xi Jinpinga. Jak moc je Trumpova aktuální politika a jeho projevy ovlivněny blížícími se volbami, což tvrdí analytici i amerikanisté, jak jeho kroky ovlivňují americkou a globální ekonomiku, tak to bude naším dnešním tématem. Pavle Hnáte, jak moc jsou ta Trumpova vyjádření zásadní pro ty globální trhy, když jsou podle většiny analytiků určena a ovlivněna tím, že se v Spojených státech blíží takzvané midterms, tedy volby v polovině prezidentského mandátu?
5: Takhle relativně zásadní jsou, protože si musíme uvědomit, že žijeme ve světě, který je plný nejistoty a trhy vlastně formují očekávání. Protože čím větší nejistota, tím důležitější je, jak se připravíme na budoucnost, na jak dlouho dopředu třeba nakupujeme, na jak dlouho máme uzavřené dohody. A v tomhletom světě přece jenom vyjádření nejmocnějšího politika světa a od té jeho relativní nebo absolutní moci samozřejmě můžeme spekulovat, ale prostě je to člověk, který může nějakým způsobem něco ovlivnit, tak v tomhletom ta jeho vyjádření, prostě ta očekávání formují a ovlivňují. Ne absolutně, protože trhy nejsou hloupé, tak oni samozřejmě část toho balastu úplně jakoby odfiltrují, ten na ně nepůsobí, ale třeba nějaké to racionální jádro, anebo spíš tu pravděpodobnost, že část té věci může mít nějaké rácio, oni prostě musí do sebe zakomponovat a to se právě projeví v tom, jak se třeba obchodují věci, které se obchodují na několik měsíců dopředu, nebo jak se očekává, že se budou vyvíjet dluhopisy, změní to portfolio těch investorů. A to všechno už jsou potom jako věci, které se skutečně v reálné ekonomice projeví. Projeví se v očekávání manažerů, v očekávání investorů, bank, takže takhle z toho slova, o kterém si skutečně můžeme myslet, co chceme, se skutečně stane reálná ekonomická veličina.
4: Vy trhy sledujete, takže můžeme zkusit se zeptat, co si trhy tedy myslí a vybírají si to rácio z těch posledních projevů Donalda Trumpa, které směřovaly prakticky na všechny strany světa, ať je to přijetí Xi Jinpinga velmi vřelé s tím, že se dohodnou, ať je to tlak na Ukrajinu, aby přestala útočit na energetickou infrastrukturu Ruska, ať je to ta hrozba Iránu, o které jsme mluvili.
5: Já si jako případovou studii vezmu tu cenu ropy, protože jako přednášející světové ekonomiky samozřejmě vím, že ropa už byla i mnohem dražší. A to v době, která třeba politicky byla stabilnější. To znamená tehdy, když jsme skutečně ropu obchodovali ještě dráž, ty trhy byly ještě víc nervózní z toho, co se může stát. Já jsem dokonce slyšel docela hezký vyjádření někoho z mých kolegů, skutečných analytiků, jo, já jsem opravdu jenom prach zprostej ekonom, takže to není pro mě denní chleba řešit, o kolik se zrovna dneska nebo v tuhle minutu hnula ropa. A oni přesně řekli, že ty trhy prokazují tu svoji chytrost s tím, že ta cena ropy se nezvyšuje tolik, což by odpovídalo panice, ale ani neklesá tolik, což by odpovídalo tomu, že už všechno bude v pořádku. Prostě drží se to tak nějak uprostřed, protože všichni asi tušíme, že reálná moc pana Trumpa lusknutím prstů ukončit ať už konflikt v Hormuzu nebo na Ukrajině, ta prostě neexistuje. To znamená, všechno je to jenom o určitých pravděpodobnostech, kdo bude jak ochoten reagovat a kam kdo bude ochoten zajít.
4: Pojďme popsat, v jakém stavu vlastně ten americký trh je. Ono to vypadá, že se mu vede poměrně dost dobře, třeba index nákupních manažerů, což je ukazatel aktivity, kdy nad 50 to označuje, že ekonomika je aktivní a že se mění a že je živá, je vysoko nad 50 body.
5: Řekl bych, že mě to těší, jo, ono dneska někdy v Evropě prostě ta, nechci říct zášť, jo, ale ta móda, že pan Trump je prostě nemuž na svém místě, je taková, že nikdy se to jako přelije až v to, že vlastně bychom té Americe nepřáli úspěch. Já Americe úspěch přeju, považuji pořád ještě za jeden z nejliberálnějších trhů a myslím, že to je základ dlouhodobé prosperity a konkurenceschopnosti. Takže mě těší, že některé indikátory, jako třeba ty předstihové, nebo jako třeba indikátory trhu práce, prostě pořád mluví o tom, že Amerika je momentálně v docela dobré kondici. Na druhou stranu jsou tam některé strukturální problémy. Já myslím, že jsme jednou spolu o tom mluvili, že taková ta dvojí Amerika, jo, jedna a druhá ta AI,

0: nutné připomenout, že americká centrální banka Fed na svém posledním zasedání zvýšila základní úrokové sazby ke 4%. A ani tak po nástupu Kevina Warsha, což měl být Trumpův muž v čele Fedu, tak nevyslyšela přání amerického prezidenta Donalda Trumpa, který po Warshovi chtěl, aby naopak Fed se sazbami klesal a tím pomohl řešit například i zadlužení americké, protože americké dluhopisy desetileté opět poskočily nad 5%, což může Donaldu Trumpovi a jeho administrativě dělat zásadní vrásky. Znamená to tedy, že Donald Trump nemá tu moc, aby tu ekonomiku opravdu, jak jste řekl, lusknutím prstu takto otočil.
1: No, tohle je ten věčný souboj prostě vlády a centrální banky. Prostě prezidenti jsou tady od toho, aby prosazovali lepší přístup k úvěrům, což znamená nižší úrokové sazby. Na druhou stranu centrální bankéři, a i když v Americe je to trošku jiný, tam ten mandát centrální banky je širší, než tady jsme zvyklí v Evropě.
0: U nás máme pouze cílování stabilitu, inflace, ale oni cílují také růst.
1: I růst. A růst zase v Americe velmi často je zaměstnanost. Jo? My Evropani víc řešíme nezaměstnanost, Američani víc zaměstnanost a ta prostě s tím růstem souvisí.
0: A ta se poměřuje u prezidentů většinou tím, kolik dokáží vytvořit nových pracovních
1: míst, přesně tak. Takže tenhle ten souboj, že prostě vláda chce tohle a centrální banka chce tohle, ten je dlouhodobý, asi jen tak neskončí. Našli bychom ho i v současné, i minulé české politice, takže na tom asi není nic zvláštního. To, že se jako nakonec ten guvernér centrální banky nemůže podvolit tomu tlaku prezidenta, i když si asi všichni dovedeme představit, že to není závidění hodná pozice, to je taky prostě realita, protože zase my z historie známe ty situace, říká se tomu někdy akomodativní nebo přizpůsobující se měnová politika, kdy prostě ta centrální banka jde na ruku té vládě a vždycky to skončí vysokou inflací, vždycky, jo. To je popsané v učebnicích, takže tohle jako nemohlo dopadnout jinak. Prostě ta zpráva, že americká inflace je prostě rizikovým faktorem a i za cenu toho, že hold financovat dluh bude dražší a že přístup k úvěru bude horší, tak centrální banka musela reagovat tak, jak reagovala.
0: No a když se vrátím k tomu americkému dluhopisu desetiletému, který je nad 5%, jak moc velký je to problém pro Trumpovu administrativu a pro fiskální stabilitu Spojených států, že se jim takto prodražuje financování státního dluhu?
1: Pochopitelně to problém je, jednak z hlediska toho, že se z toho teda platí ten úrok, řeší se to i v našem rozpočtu, že bychom si mohli možná dvě nový ministerstva dovolit jenom za tu sumu, kterou platíme jako splátku dluhu, ale ono je to taky informace z hlediska držitelů toho dluhu. Jo? Ta americká ekonomika je samozřejmě ve zcela jakoby exkluzivní situaci, dlouhodobě se tomu říká anglicky exorbitant privilege, jako takový jako nadpozemský privilegium, který ve zkratce řečeno spočívá v tom, že Amerika je vždycky schopná přilákat dostatek levných peněz ze světa, za který ona díky své produktivitě vydělá víc. Takže ona vlastně si půjčuje levněji, než kolik s těma půjčenýma penězma vydělá, což je krásný a částečně se to dotýká samozřejmě i toho státního dluhu, i když daleko víc to platí pro ty produktivní firmy. No a ve chvíli, kdyby z nějakého důvodu ten americký dluhopis přestal být chtěný, tak to může být velký problém, protože samozřejmě ta americká vláda v tu chvíli nenaplní ten svůj hlad. Jo? Dneska ministr financí z velké části zkoumá, kdy mu končí splatnost dluhopisu, aby honem rychle vydal další. Jo? Jestli si někdo myslí, že se trápějí tím, jak něco splatit, tak to doopravdy není. Oni v podstatě vyhánějí jeden dluh druhým. No a ve chvíli, kdy třeba, a neříkám, že to Americe aktuálně hrozí, ale kdy třeba tu tranši těch dluhopisů neprodáte celou, no tak najednou je tam ten zářez a to není dobrý. Jo? Takže třeba nedávno se v českých médiích říkalo, že Amerika pomohla Japonsku s klesající měnou. Amerika pomohla hlavně Americe, jo? Protože při zhoršující se situaci v Japonsku, ta obava, že by Japonci pustili na trh tu obrovskou haldu amerických
0: dluhopisů. Oni jsou největším
1: dluhopisů.
0: Držitelem amerických dluhopisů na světě, myslím, společně s Čínou.
1: S Čínou tam to bude docela na stejno, ale je to prostě obrovská halda. A tady by se prostě vypustila na trh, byl by to veliký problém.
0: Analytici vidí v Trumpově politice jasný motiv a tím je úspěch v blížících se listopadových midterms. My můžeme připomenout, že pro obyčejné Američany je klíčová cena pohonných hmot, tedy benzínu a nafty, ty jsou stále vysoko. Jak moc je Trump vlastně schopen schopen reálně snížit cenu pohonných hmot. On totiž mluví například o omezení vývozu. Jak by vlastně taková rozhodnutí byla pro tu liberální ekonomiku, o které jste mluvil? Jak by to bylo vhodné přicházet s takovýmito regulacemi?
1: Musíme to rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé efekty. To, že ta vláda, včetně té naší krátkodobě, dokáže tu cenu na tom stojanu nějak ovlivnit, je asi pravda. A zase je na místě, že ekonomové říkají, dělejte to opravdu jenom, když bude fakt špatně. Jo? Já vím, že se těžko...
0: No, oni také často říkají, pak si to vezmou ty rafinérníci i ty prodejci pohonných hmot zpátky v tom, že déle budou držet vyšší cenu, aby zase
1: tak.
0: Získali zpátky
1: to ty zisky. Jo? Takže vždycky jsou tam rizika, ale nějaký krátkodobý vliv, nějaký opravdu silného zásahu státu
0: záchranná brzda,
1: do
0: aby nekrachovaly firmy.
1: Tak to určitě existuje, ale co to s tou ekonomikou dělá dlouhodobě, jak to bude ovlivňovat předzásobení se, nebo držení zásob, nebo naopak odklánění trhu, to prostě ani ten americký prezident ovlivnit nedokáže. To jediný, kde já jsem maličko spozornil a ani ne tak, že by mě tolik trápili Američani, to by byl ten zákaz toho vývozu. Jo? Protože to je něco, co by už takhle rozkolísané globální trhy, protože Hormuz, nebo stačí prostě dneska hodit relativně malej dron na ropovod, který vede v Saudské Arábii směr západ a prostě trhy jsou rozkolísané a tohle by byl další zásek. Jo. Já si nemyslím, že by to Amerika mohla dělat dlouhodobě, ale přesně v tom kontextu, tak já vám ukážu, čeho všeho jsem jakoby schopen, teď myslím samozřejmě v dobrým slova smyslu, by to mohlo být, ale že by vláda dokázala tohle to nějak strukturálně dlouhodobě ovlivnit, když je celý svět na tom s energetikou špatně, to moje.
0: No to, na co upozorňujete, tak se může stát, a nemusí to být Irán, může to být Husiové, může to být kdokoliv jiný. Znamená to, že energetické trhy už se na ty klidné časy, kdy vše bylo bezpečné, nemohou jen tak spolehnout minimálně v dohledné době?
1: Nemohou, na druhou stranu z analýz, který já čas od času studuju, mám pocit, že ty energetické trhy jsou jako až překvapivě odolné, jo? Že když by tohle všechno, co se dneska děje ve světě, na ty energetické trhy dopadlo třeba před 10-15 lety, tak jsme byli opravdu v průšvihu. To znamená zase klobouk dolů k tomu, jak globalizace a globální hodnotové řetězce a vůbec celý ten energetický sektor, jak dokázal ten jako šok vstřebat. Ten problém začíná ve chvíli, kdy se to pak začne propisovat do cen a to jsme zpátky u té inflace.
0: Říká prorektor Vysoké školy ekonomické Pavel Hna, který zůstává i nadále naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Asi je nutno v této chvíli připomenout, že Trumpova administrativa vede ostrou obchodní válku s Kanadou. Kanada je přitom druhý největší obchodní partner Spojených států. Objem obchodu přesahuje zhruba 850 miliard ročně. Předmětem obchodu jsou především automobily, autodíly, ropa, stroje a plasty. Obchodní válka, kterou teď vidíme, se zatím svému konci určitě neblíží. Naopak, od tohoto týdne čelí novým omezením na americkém trhu další kanadské výrobky. Trump zakázal dovoz vybraných mléčných výrobků, alkoholu a motocyklu. Obchodní spor mezi oběma zeměmi tedy spíše eskaluje.
3: The problem is that they've treated the United States very unfairly. They have been one of the worst countries in the entire world. You know, we get along with China, we get along with...
0: Podle Donalda Trumpa se Kanaďané ke Spojeným státům chovají nespravedlivě a doslova řekl, že jsou jednou z nejhorších zemí na celém světě. Americký prezident pak také prohlásil, že Kanada usiluje o obchodní dohodu s USA. Podle něj v příštích týdnech přijdou s nabídkou a zruší všechna cla na dovoz. Když se, Pavle, hnáte, podíváme na to, že Kanada je opravdu energetická velmoc, tak jak důležité je pro Spojené státy a pro amerického voliče, když opět zmíníme blížící se midterms, to, aby Donald Trump dokázal tuto obchodní válku s Kanadou dejme tomu, ukončit, zažehnat tak, aby to bylo ke spokojenosti obou stran, protože ty ekonomiky jsou zásadně provázané. Asi se nedá počítat s tím, že by dlouhodobě vydrželi v takovéto ostré obchodní válce.
1: Právě ta provázanost je opravdu jako nepředstavitelná. Jo? To zboží, který nakonec se doveze do Ameriky z Ameriky, to tu hranici předtím už překročilo možná 10x. Prostě ty hodnotové řetězce jsou tak provázané, možná trošku i směrem do Mexika, jo? Protože zase, když si to tak člověk představí, kde jsou jaký mzdový náklady, kde jsou jaký regulace, tak i to Mexiko v tom bude namočený. To znamená, že by ty ekonomiky mohly dlouhodobě žít bez sebe, to je vyloučený. Vyloučený je i to, že by výpadek amerického trhu Kanadě nahradil evropský, prostě je to moc daleko. A co se týče konkrétně té energetiky, ono to taky jako není zase tak jednoduchý, protože, jak zase už víme od 90. let, svět není plochý, svět má prostě i geografii a ono zase tu ropu přes tu Kanadu dopravovat velmi často chybějícími ropovody, které tam nejsou proto, že je tam nechtějí povolit prostě původní obyvatele. Ono to taky není všechno tak strašně jednoduchý. Jo? Takže já si myslím, tohleto, říkám, když už se přejmenovává jezero Ontario, tak je to pro mě opravdu hodně nepochopitelný. Na druhou stranu asi nejsem ta cílová skupina, na kterou je to. Na
0: to může být ta předvolební, dejme tomu, vějíčka pro amerického voliče, protože to ekonomiku asi nezlepší.
1: Asi jo, ale možná je to spíš asi na psychologa nebo psychiatra. Já nevím, jo, já opravdu jako dovedu si představit, že s velkou chutí někde u piva si řeknu, tak jsme to té Kanadě natřeli, ale to jsou přesně takový ty vyjádření, které se prostě špatně berou zpátky, jo, když o nějakým národu řeknu, že je nejhorší na světě, no, tak těžko se pak věci zažehnávají. Na druhou stranu už to známe, jo, ty cla za den nemusí platit a zároveň to, co já taky teďka čtu čím dál tím častěji, to, že nějaký politik ohlásí nějaký clo, ještě neznamená, že v realitě ty firmy ho opravdu zaplatí, protože přece jenom to celní řízení, jestli už je loď na cestě, kudy to nakonec poteče, takže jako ta situace se tam bude muset sklidnit. Ona škodí oběma těm stranám. Jo? Každá celní válka vždycky škodí oběma a u takhle provázaných ekonomik, jo, jasně, že ta Kanada tahá za kratší konec, protože je menší, ale poškozuje to rozhodně i ty Američany.
0: Na druhou stranu kanadský premiér Mark Carney naznačil ochotu se více zbližovat s Evropou. Vy tomu velkou šanci nedáváte. My jsme to probírali s ekonomkou Janou Matesovou v předminulém díle Řečí peněz. Je to spojenectví Kanada-Evropa pro vás tedy něčím, co by bylo reálným a zajímavým?
1: Reálné i zajímavé to určitě je. My máme CETU, že jo? To znamená, už dneska existuje poměrně, řekl bych, jako velkorysá obchodní dohoda. Patří rozhodně k tomu lepšímu, co Evropská unie vyjednala. Na druhou stranu ten největší potenciál mezi těma trhama, když teda pominu ten skapalněný plyn nebo prostě energetiku, tak je to právě o vědecký spolupráci, je to o patentech, je to o investicích a to zase nejsou věci, které by tak nějak jako zajímaly běžnou pracovní sílu. Jo? To je ta smetana na tom trhu. Jo? A na všechno to ostatní musíme prostě vždycky vzít tu vzdálenost. Ona sice hraje daleko menší roli v tom dnešním propojeném světě než dřív, ale prostě nejsou to jako přirození obchodní partneři. Jo? Jsme si blízký nějak kulturně, můžeme se společně posmívat prostě americkému prezidentovi, ale že by Evropanům vynahradit ten americký výpadek a Kanaďanům, ne, to ne.
0: Trump zmínil i v souvislosti s Kanadou Čínu a v tomto týdnu také zmírnil obchodní válku s Čínou. To zmírnění obchodní války je výsledkem třídenní návštěvy čínského prezidenta Xi Jinpinga. Obě země se dohodly, že sníží cla na vzájemný dovoz zboží v hodnotě $60 milionů. Opatření se má ale týkat tisíců běžných výrobků. Ty strategické důležité sektory to nijak nepostihuje. Na 2 měsíce se také pozastavilo případné další kroky v obchodní válce. Zásadní průlom se tedy podle většinu analytiků nekoná. Jak vy hodnotíte ten výsledek jednání mezi Trumpem a Xi Jinpingem?
1: Já bych možná předsunul před závorku, že tohle už je jiný kafe. Tady se vlastně setkali dvě supervelmoci. Jo. My ne vždycky z té Evropy to tak vnímáme, vždycky máme pocit, že my jsme ten pupek světa, ale opravdu já si myslím, pokud nikdo bude určovat tempo globální ekonomiky v budoucnu, tak to bude tandem Spojené státy Čína. Přestože to budou dva zcela jako odlišné světy, budou to nesmiřitelní rivalové, tak oni se částečně i prostě potřebují, viz třeba ta držba těch amerických státních dluhopisů. A obecně, když se já třeba někdy zamyslím nad tím, kdo po Americe bude tím hegemonem globalizace, tak za mě je to tandem právě Amerika-Čína. Takže když se tyhle ti dva sejdou, doprovází to ta pompa.
4: President Xi and I will continue working together to forge a better future for both of our nations. President Xi, Madam Peng, thank you once again for making this historic visit and welcome to the United States.
1: Zase tohle se z Evropy těžce hodnotí, přece jenom Američani si na ty symboly potrpějí víc.
0: Jakou roli v tom bude hrát ten ostře sledovaný sektor umělé inteligence, protože o něm se mluví, že to je game changer příští dekády. A my víme, že to klíčové se děje ve Spojených státech. Čína, tam o tom toho nevíme mnoho, Evropa je zatím pozadu. Může to, o čem mluvíte, ten tandem narušit právě ta zásadní role umělé inteligence?
1: Já bych řekl, že naopak. Já bych totiž řekl, že ono v té Číně se toho možná děje skoro stejně jako v Americe. My samozřejmě tím, že často si to rovnou zakážeme, víme, že třeba v českých úřadech se DeepSeek nesmí používat a takhle, ale oni jsou vlastně schopní dosahovat relativně podobný kvality těch modelů za úplně jiných nákladových podmínek. Jo? Takže já si skoro myslím, že právě ta AI je to definitivní jako stvrzení toho, že to jsou tyhle ty dvě země. A v tomhle tom ta Evropa pokulhává. Takže já si myslím, že ta jakoby dohoda, nedohoda o AI, oni vlastně neřekli, že budou nějak významně spolupracovat. Oni řekli, že se budou informovat o těch jako největších rizicích a to si myslím, že potvrzuje to jejich jako zpříseženstvo, že i kvůli AI tyhle ty dvě země prostě musí být v souladu. I když jsou to tvrdí konkurenti.
0: Říká prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze Pavel Hnát, který byl naším dnešním hostem. Já moc děkuji.
1: Taky děkuju.
0: A slibuji, že umělé inteligenci se budeme věnovat už brzo v dalším dílu Řečí peněz. Pro tuto chvíli obohacící poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
5: Pěkné dopoledne, je 11:30.
2: Český rozhlas Plus.
5: Nafta v Česku dnes po obnovení vládních cenových regulací zlevnila. Cena za litr je na některých pumpách oproti včerejšku až o 3 koruny nižší. Benzin zlevnil jen někde. Maximální možné ceny paliv znovu začalo určovat ministerstvo financí. Dnes podle něj může nafta stát na nejvýš 48 korun a 72 haléřů za litr. U benzinu ministerstvo stanovilo strop 46 korun a 14 haléřů. Po Francii se šíří protesty studentů středních škol. Stěžují si na málo peněz ve školství. Podle studentů jsou kvůli tomu přeplněné třídy, chybí učitelé a školní budovy jsou ve špatném stavu. Na některých místech studenti zabarikádovali vstupy do škol a střetli se s policií. Ta v souvislosti s protesty zadržela přes 600 lidí. Česká obec Sokolská požaduje od policie vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píší v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Podle interního auditu ukradla Kolding celkem 40 milionů, když se na zpronevěru přišlo, otrávila se kyanidem. Ukrajinci musí ode dneška počítat s pravidelnými každodenními odstávkami elektřiny. Důvodem jsou obnovené ruské útoky na energetiku, příchod chladného počasí a začátek topné sezony. Přerušení dodávek proudu potrvá každý den 3 hodiny dopoledne a 5 hodin večer. V případě pokračujících ruských útoků může k výpadku dojít i v jiných časech. Společnost Agel provozující nemocnici ve Valašském Meziříčí chce zrušit oddělení porodnické, novorozenecké a lůžkové pediatrické péče a přesunout je do nemocnice Agel Nový Jičín. Podle starosty města Roberta Stržínka z Hnutí ANO, který kandiduje v komunálních volbách, je to nepřijatelný návrh, který je v rozporu s pachtovní smlouvou o pronájmu nemocnice. Už od léta v ní nefunguje dětské lůžkové oddělení a kvůli výpovědím praktických lékařek je omezena i pohotovost pro děti. Na letišti Václava Havla v Praze dnes po několika měsících znovu přistane Airbus A380. Aerolinka Emirates vrací největší dopravní letadlo světa na pravidelnou linku do Dubaje. Naposledy stroj z pražského letiště odletěl 23. března. Mezi Českem a Spojenými arabskými emiráty pak kvůli nižšímu zájmu cestujících letal menší Boeing 777. Se sneseme na silnice na D1 z Prahy do Brna. Komplikace za sjezdem na Tasov na kilometru 160 zasahují záchranáři u těžké nehody. Okolo se dá projet levým pruhem. Kolona má 6 kilometrů. Na D1 komplikace také za výjezdem z Prahy do Brna. Na 12. kilometru nehoda v pravém i levém pruhu. Průjezdné jen prostředníma kolona z 9. kilometru je asi na 20 minut. A plní se kvůli tomu i konec na pražském okruhu na příjezdu od letiště. Na D1 mezi Brnem a Ostravou jsou pak kolony ještě u hranic na Moravě na kilometru 310 je omezení a kolona na Brno asi na půl hodiny. Dobře, dojeďte. Říjen odstartoval polojasnou a s jasnou oblohou. Odpoledne bude oblačnosti částečně přibývat a bude 20 až 25 stupňů. Zítra bude podobně s výjimkou západní poloviny Čech, kde může slabě pršet. Ze zprávy to vše a teď už začíná Interview Plus.
6: Střet zájmů premiéra Andreje Babiše komplikuje a zhoršuje podle europoslankyně opoziční ODS Veroniky Vrecionové vyjednávací pozici Česka v debatě o víceletém rozpočtu EU a nové společné zemědělské politice. Premiér jakékoliv pochyby o tom, zda svůj střet zájmů vyřešil, dlouhodobě odmítá. Bude to Evropské komisi stačit? Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
7: Interview Plus.
6: Hostem Interview Plus je poslankyně Evropského parlamentu za ODS a předsedkyně výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova Veronika Vrecionová. Dobrý den.
8: Dobrý den vám i posluchačům.
6: Vy uvádíte dva důvody, proč je podle Evropské komise premiér Babiš stále pravděpodobně ve střetu zájmu. První důvod je, že Agrofert jednou připadne jeho dětem, má tedy zájem na tom, aby holding prosperoval. Je tohle konečný závěr Evropské komise?
8: Tak já zaprvé bych chtěla říct, já tohle říkám už hodně dlouho. Myslím si, že je to úplně na bíledni, je to na první pohled zřejmé, nicméně to potvrdila i ta Evropská komise, která vlastně nedávno zastavila některé investiční dotace pro firmy ze společnosti Agrofert, z holdingu Agrofert a řekla, že prostě toto, ten jeho v uvozovkách slepý fond, který vlastně Andrej Babiš zřídil, že prostě je naprosto nedostatečný.
6: Ten druhý důvod je možná ještě závažnější. Vy tvrdíte, že podle Evropské komise má Andrej Babiš stále informace o svém portfoliu, ačkoliv převedl Agrofert do slepého fondu, tedy by takové informace mít neměl. Můžete potvrdit, že Evropská komise má taková zjištění?
8: No, ona říká, že ten slepý fond se jmenuje slepý, protože vlastně ten existuje v anglosaském právu tak, aby ten konečný příjemce, který třeba může ovlivňovat i nastavení podmínek, za kterých můžou firmy třeba se ucházet o veřejné zakázky nebo získávat dotace, tak je slepý, že vlastně ten konečný příjemce, který rozhoduje, neví, co v tom portfoliu je. Ale prostě Andrej Babiš přeci ví, to víme, je to na stránkách Agrofertu. On ví dobře, co tam je. To vlastně by možná nevěděli až někdy budoucí generace, když mezi tím ten správce toho fondu různě nakupuje, prodává. Ale Andrej Babiš dneska, který je dneska premiér, který dneska rozhoduje, tak dobře dneska ví, co v tom je.
6: No, ten údajný střet zájmu českého premiéra by podle vás mohl Česko poškodit v debatě o víceletém rozpočtu EU a nové společné zemědělské politice. Neměla by ale prvně Evropská komise právě definitivně rozhodnout, jak to tedy je se střetem zájmu Andreje Babiše, vynést nějaké rozhodnutí, řekněme?
8: No ano, Evropská komise, právní služba Evropské komise určitě na tom pracují, ale vlastně už i už i tím, že pozastavila ty dotace a řekla, že nebude je proplácet, tím teda mimochodem by měla okamžitě přestat ty české úřady vyplácet, protože to jsou peníze českých daňových poplatníků, které dneska posílají do těch firem Andreje Babiše, tak jednoznačně dala najevo, že tam problém je. Řekla, že to není uspokojivé opatření, že to neřeší ten jeho konflikt zájmu a přenesla tu povinnost říci, že to tak není, naopak na českou stranu. A já tady zatím slyším od Andreje Babiše, že to je celé nesmysl, že to je, já nevím, co k tomu všechno říkal, to politický boj, že si to vymýšlíme. No není to tak. Teď musí on vysvětlit, nebo česká strana musí vysvětlit, která posílá ty faktury do toho Bruselu, musí vysvětlit, že prostě je to uspokojivé. A ne, prostě není, protože ta evropská legislativa je strašně jednoduchá. Ta vlastně říká, ten, kdo se podílí na tom rozhodování o tom, za jakých podmínek může ten, který subjekt čerpat evropské dotace, tak ten je také nesmí čerpat, nesmí z toho vlastně mít benefit. A to v tomto případě prostě naplněné není. Já bych jenom chtěla říct, že ty evropské peníze, to není něco imaginárního, někde nějaký peníze v Bruselu.
9: To je celkem pochopitelné.
8: To jsou peníze český i mimo jiné českých daňových poplatníků a daňových poplatníků všech ostatních evropských zemí.
9: Ještě k tomu, co říkáte, že premiérův údajný střet zájmu komplikuje a zhoršuje vyjednávací pozici Česka při vyjednávání rozpočtu a nové zemědělské politiky. Vaše slovo včera v tomto pořadu zpochybnil komentátor Ondřej Houska, který tvrdí, že dokud nebude ten případ uzavřen, tak říkajíc, pozici Česka nějak nekomplikuje. Máte nějaké osobní zkušenosti s tím, o čem mluvíte? Můžete to nějak
8: samozřejmě
9: dokládat?
8: Samozřejmě na té oficiální úrovně, protože prostě teď se projednává, je období, kdy se ostré projednává ta doba vyjednávání nového víceletého finančního rámce od roku 28, který bude platit, mělo by se do konce roku uzavřít a oni neprobíhají jenom ty oficiální jednání, ale samozřejmě je tady spousta neoficiálních jednání a v momentě, kdy vlastně premiér, jeden z těch, který o tom rozpočtu bude rozhodovat, je v takovémhle problému, v takovém konfliktu zájmu, tak prostě ta naše vyjednávací pozice je horší. A já samozřejmě dost často to slyším od různých kolegů z různých členských států. Proboha, jak my máme u nás doma vysvětlovat, že naši daňoví poplatníci posílají peníze vašemu jednomu premiérovi do jeho firem a on tady ještě rozhoduje o tom, jak se budou přerozdělovat. No tak je těžko se v tu chvíli prostě není pravda, že to nezatěžuje, jakékoliv naše vyjednávání to zatěžuje.
9: Čili vy to slyšíte od svých kolegů a kolegyní poslanců, kteří
8: no, jistě, zasedají. Jistě, ano, protože se na to všichni chodí ptát.
9: Jak jsme zmínili?
8: Jako Andrej Babiš je jako jeden z největších příjemců z těch evropských, respektive jeho firmy a on je ten konečný příjemce, konečný beneficient. A on prostě je jeden z největších příjemců evropských dotací v celé Evropské unii.
9: Jak jsme zmínili, premiér Babiš pochybnosti o řešení střetu zájmu odmítá a označuje to za kampaň, která jej má pošpinit u jeho voličů. Další námitkou je, že většina dotací pro Agrofert je nároková. Vypláceli by se tedy bez ohledu na to, komu holding patří. Jak se s těmi námitkami vyrovnáváte? Nejdřív s tou první, s tou kampaní. Tak vy jste zástupkyně současné opozice, tak podobně jako Piráti samozřejmě vidíte tu věc jasně. Když ji vidíte z pohledu Andreje Babiše, jak se vám jeví?
8: No tak ano, to je jeho obvyklý argument, že to je kampaň, že to je spolitizovaný. Prostě tady o tom ty rozhodnutí a ty pochodnosti má Evropská komise, na kterou já teda fakt nemám vůbec žádný vliv, nikdo z nás na ní nemá vliv. Já trošku jsem někdy nešťastná z toho, když někteří v tom minulém období, ne teď, někteří naši kolegové z jiných politických stran otevírají ten problém třeba na půdě Evropského parlamentu, protože vím, že první věc je s tím neustále ten problém, upozorňujeme i naše kolegy, ale druhá věc je, že vlastně nahráváme Andrejovi Babišovi, on říkal, že vlastně celá ta věc je spolitizovaná. Ne, rozhoduje o tom Evropská komise, to je ten orgán a tam mi žádný vliv, já tam teda žádný vliv a nikdo z mých kolegů nemáme, takže to úplný nesmysl. Je to jenom prostě hra o čas Andreje Babiše, který si vymýšlí vlastně takové zjednodušující argumenty.
9: A jenom, abych dobře rozuměl tomu, co vysvětlujete jako nahrávání Andreji Babišovi, jak jste to myslela?
8: No v tom smyslu, že on pak říká, že to je politická hra, politická kampaň. Když my o tom se jedná na půdě Evropského parlamentu a dělali to v tom minulém období například Piráti, že to tam otevírali a myslím, že to nebylo šťastné, protože vlastně potom Andrej Babiš tady vykřikuje, jak je to prostě, že si to vymýšlí opozice a že jenom je to politický boj. Prostě to není pravda. Tohle je jako postup Evropské komise, jejíž povinnost je hlídat, jak se nakládá z peněz evropských daňových poplatníků.
9: Čili rozumím tomu, takže podle vás není šťastné, když se to vykládá, že to je výsledek politického boje, nikoli,
8: no,
9: že jde o problém.
8: To je nesmysl.
9: Ten argument, že ty dotace jsou nárokové, že by se vyplácely bez ohledu na to, komu holding patří, jak se s těmi vyrovnává?
8: Ano, ale my tady teď Evropská komise zastavila ty nenárokové, ty investiční dotace. Mimochodem ani nerozumím moc Andreje Babišovi, protože ty nárokové dotace, o těch tady teď nemluvíme, ty jdou na hektar, to zatím komise nespochybnila, nevím, jak budou pokračovat dál, ale zatím nic takového nespochybnila, protože ano, je to ten argument, že vlastně ať by tam byl vlastník kdokoliv, tak za stejných podmínek to takhle všichni dostávají. A to jsou ty velké miliardy, to jsou ty veliké peníze, které Andrej Babič získává. My tady mluvíme teď o vlastně pro něho podle mého názoru zanedbatelné částce, tam teď jde o nějakých 70 milionů korun, nebo kolik to bylo po přepočtu. A to jsou ty investiční dotace.
9: To 77, jestli se nepletu.
8: Tak, no, ano, o které on vlastně žádat nemusí a strašně by ulevil veškerým těm jednáním, kdyby o to ty jeho firmy nežádali. A to, o to je to vlastně celé absurdnější, že v tom ohromných příjmech, které on má, vlastně tady hraje, já nechci říct 80 milionů pro českého daňového poplatníka je strašně moc peněz, ale pro Andreje Babiše ne a prostě já zatím vidím takovou hamižnost a prostě v současné době i hru od každý euro dobrý, tak vydržme a bere si vlastně nás všechny jako rukojmí.
9: Hostem Interview Plus je poslankyně Evropského parlamentu za ODS Veronika Vrecionová.
2: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
9: Co by podle vás měly teď udělat české úřady, které rozhodují o přidělování evropských dotací? Mohou zastavit proplácení dotací holdingu Agrofert?
8: No, na základě těch informací, které já mám, já mám taky jenom, neznám tu komunikaci, nevím s kým vlastně, kdo je na české straně, ten, kdo komunikuje. Takže jsem pevně přesvědčená, že prostě měli okamžitě zastavit vyplácení těch dotací, o kterých komise říká, že neproplatí. Protože jinak to jsou peníze, které jdou z českého rozpočtu. Evropská komise s tím její práce vlastně končí, protože nám je prostě už nepošle a ty prostě budou chybět českému daňovému poplatníku. Moc nerozumím tomu, proč ty příslušné orgány okamžitě nezastavily proplácení dotací, dokud se teda minimálně ta věc celá nevyjasní.
9: Ministr zemědělství Šebestián v pondělí v Bruselu uvedl, že Evropská komise zatím nerozhodla o vyloučení Agrofertu z unijního financování. Přerušení proplácení části dotací je podle něj prozatím pouze procesním krokem a fond zatím nemůže sám platby zastavit. Vy s ministrem Šebestiánem nesouhlasíte?
8: No, mně to přijde úplně neuvěřitelné slovíčkaření a prostě dělá všechno pro to, aby tady vytvářel nějakou kouřovou clonu. Pro boha, přece normální, jako kdyby ministr, tady skutečně ministr zemědělství se staral o blaho českých zemědělců, tak by v tuto chvíli udělal ten krok, že by řekl, my to teda ano, komise říká a zpochybňuje to, my to zastavíme. A prostě pokud by třeba se ukázalo časem, že to komise si rozmyslela, nebo by, že to byl neoprávněný krok, my jsme schopni to prokázat, tak to může přeci znova všechno doplatit později. Jako mně to přijde, že opravdu je to ministr Andreje Babiše a ne ministr českých zemědělců.
9: Já se teď odvolám na vaši zkušenost političky, která se dlouhodobě zabývá zemědělstvím. Ministerstvo zemědělství tento týden zareagovalo na zjištění serveru i rozhlas, že ministr zemědělství Šebestián na červnové poradě ministerstva nechal vypracovat analýzu, která měla dokázat, že stát se před více než 7 lety dost nezastal velkých zemědělských podniků. Ministerstvo v reakci potvrdilo svůj postoj, chybu tedy udělal stát, nikoli velké zemědělské podniky. Co si myslíte vy?
8: Takhle já jsem, o tom nevím žádné podrobnosti, já jenom vím, že samozřejmě prostě v současné době tato vláda i ta vláda předcházející za Andreje Babiše, vlastně za té vlády, ministerstvo zemědělství vždy daleko více vycházelo vstříc právě těm velkým firmám, obrovským. Já tady fakt mluvím o těch největších hráčích, kterých je vlastně, to je asi, nemluvím o středně velkých a nemluvím o těch malých.
9: Abychom to upřesnili, promiňte, jenom pro upřesnění, tak malé a střední podniky zaměstnávají méně než 250 lidí a jich roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur, tak jenom abychom viděli ty proporce.
8: Ano, jasně, jenom abychom viděli, ne, to je v pořádku, ono se to dost těžko kvantifikuje, ale prostě asi takhle by ta definice mohla znít. A prostě evropské zemědělství celé stojí spíše na podpoře i ta SZP, která se nyní chystá na podpoře malých a středních podnikatelů, kteří potřebují určitě pomoc, ať evropskou nebo národní. Za naší vlády my jsme v tom minulém období nastavili redistributivní platbu, kdy vlastně ty menší dostávají na hektar o něco víc než ti větší. Já to považuji za správný krok a myslím si, že máme třeba přistoupit i k povinnému zastropování dotací, aby pod určité velikosti už je to v pořádku. Myslím, že tady velké hráče máme mít také, ale ať si hospodaří za své, protože mají výhodu ze své velikosti a tak dále. A já teda skutečně bohužel nebo politicky chápu kroky současného pana ministra, který vlastně chce zase to všecko pootočit nebo dělá všechno proto, aby vlastně kormidloval zase směrem k podpis k pomoci těm největším hráčům.
9: No a vy tedy máte za to, že současný ministr je jednoznačně pod vlivem velkých firm, jako je například Agrofert?
8: Určitě. Já to vidíme a vidíme i to, co vlastně třeba teď prohlásil kolem těch dotací, že umožňuje další proplácení Agrofertu a vlastně myslím si, já i vím, protože se teď projednává nové období SZP a já v těch návrzích od komise je povinné zastropování právě pro všechny evropské zemědělce od nějaké velikosti. A musím říct, že ty částky, které navrhly komise, jsou třeba pro českou strukturu nevyhovující, že bychom měli se snažit ty stropy zvednout tak, aby právě jsme nepoškodili i ty středně velké, protože to je v našem zájmu. A když to pan ministr vlastně o tom úplně vůbec nevyjednává, snaží se prostě v žádném případě žádné zastropování. To jsou všechno kroky, které mě prostě vedou k tomu, k mému závěru, že vlastně zase zpátky vrací tu politiku opravdu k té čisté podpoře těch největších hráčů.
9: Předseda české vlády nedávno na výstavě Země živitelka řekl o evropských dotacích. Dotace klidně zrušme, čeští zemědělci by to bez nich zvládli, protože jsou produktivní. Tak v tomhle byste s premiérem souhlasila?
8: Ale já si myslím takhle, mimochodem já velmi často objíždím zemědělce malé, střední, velké v celé Evropské unii, v různých členských státech a na jedné věci se shodnou, že by byly nejradši, kdyby se dotace úplně zrušily, ale museli by se zrušit vlastně ve všech evropských zemích. Nemůžete je zrušit jenom v jedné země, protože to by skutečně vyvolalo nekonkurenceschopnost. To si myslím, že by byla chybou. Myslím si ale, že pokud by se to tak stalo, a to opravdu ale není ve hře, to si bohužel...
9: To je hypotéza jenom.
8: Pan premiér, to je čistá hypotéza, že určitě pokud by se zrušili úplně, tak čeští zemědělci by přežili dobře a byli by... Proto ty dotace jsou takové, že víceméně hodně pokřivují celé to prostředí a bohužel vlastně se stávají nástrojem politiků, a že vlastně chtějí, si vybírají jednotlivé skupiny, které podporují a to si myslím, chtějí podporovat a to si myslím, že je velká škoda. Proto jsem moc ráda, že za naší vlády jsme aspoň udělali ten vstřícnější krok k těm menším, tou redistribucí, protože alespoň trošičku jsme narovnali malinko to prostředí neférové.
9: Premiér Babiš po schůzce s italskou premiérkou Meloniovou potvrdil, že obě země chtějí usilovat o zajištění evropských financí ze zemědělského a kohezního fondu v příštím rozpočtu EU v nestenčené míře. Tohle podporujete?
8: Tak to strašně, to je prostě velká diskuze. Tady zas na druhou stranu pan premiér náš jako stojí, vlastně hraje takovou dvojakou hru pro své voliče, protože co to znamená, pokud chcete, Evropa stojí před velkými dalšími výzvami i v tom negativním slova smyslu, komplikovaná geopolitická situace, zhoršuje se konkurenceschopnost, musíte investovat do obrany, máme problémy s drahými energiemi, to jsou prostě nové priority a v momentě, kdy vlastně chcete udržet i všechny ty stávající nebo původní priority, tak musíte říct, že na to vezmete. To znamená, musí pan premiér také říkat ano, budu se snažit že to všechno udržet, ale v tom případě to znamená, že buď budeme přispívat víc do evropského rozpočtu, nebo chceme nějaké nové daně. Já si myslím, že to je špatná cesta, že třeba v tom ten zemědělský ten návrh toho rozpočtu, který přišel z komise, je skutečně, si myslím, že i my jsme v zemědělském výboru se snažili ty peníze o něco navýšit, nicméně tam je velký prostor a právě by se třeba získalo víc peněz tím zastropováním, protože v rámci toho balíku bychom dokázali ušetřit. Nejde jenom o tu výši peněz, ale jde i o to zjednodušovat prostředí pro zemědělce, to znamená deregulovat postupně, jsou zatížení obrovskou administrativou, zákazy, příkazy a zároveň se snažit prostě s tou hromadou peněz zacházet lépe. A tam si myslím, že třeba právě ta diskuze o tom zastropování je nesmírně důležitá, ale to od pana premiéra neslyším.
9: Hostem Interview Plus je poslankyně Evropského parlamentu za ODS Veronika Vrečionová. Vy jste nedávno v Evropském parlamentu mluvila o roli zemědělců v reakci na letní ničivá vedra, přírodní požáry a sucha v Evropě. A já vás ocituji. Musíme podporovat ty, kdo dělají vše pro zadržování vody v krajině, živou půdou a sází odolné lesy, ale nesmí mít ruce zahlcené papíry a svázané šílenou byrokracií. To jsou vaše slova.
8: Ano.
9: Jakou část byrokracie byste odbourala? Vy už jste říkala, že dotace jsou... Jak bych to řekl, nutné zlo, říkáte něco v tomhle smyslu?
8: Asi něco takového.
9: Jak by to bylo s tou byrokracií? Co by podle vás bylo nejlepší?
8: Takhle je úplně... tady není jako jedno řešení, které by tomu napomohlo.
9: A vždycky to nějakým začíná, jako, že? Nějakým
8: jasně,
9: krokem.
8: A ne, rozumím, já právě vítám, že třeba teď projednáváme ty různé zjednodušující balíčky, teď máme některé další na stole, i bude hrozně důležité, jak vyjednáváme teď to novou společnou zemědělskou politiku, protože si musíme uvědomit, že s každým tím přerozdělováním pomáhá se všema těma tady samozřejmě zemědělce zavalujeme obrovským množstvím kontrol a
9: různých
8: zákazů a administrativy a tak dále. Takže ten konkrétní například je ano, musíme samozřejmě veřejné peníze kontrolovat, ale nechť třeba právě ti menší, protože i kdyby oni udělali nějakou chybu, tak si na rovinu řekněme, že to prostě je vlastně nezpůsobí až tak velké škody. A aspoň tak řada členských jiných států postupuje, že mají trošku zjednodušený postupy vůči třeba rodinným farmám nebo menším zemědělcům a podobných kroků je tady skutečně daleko více. Ten problém s tím suchem zachvátil celou Evropu, ale zase není na to jedno řešení. Ale vy skutečně musíte dělat. A já myslím, že i ty peníze, když už tady máme ty veřejné peníze, tak by se právě měly vrhnout spíše na ta opatření v krajině, abychom ji rozčlenili, aby vznikaly mokřady a další věci, které vlastně jakoby komplikují těm zemědělcům život. To pro ně není ekonomicky výhodné. A tam bychom měli nasměrovat tu pomoc. A samozřejmě třeba je takový ten princip, teď jenom jedna kontrola za rok, aby jim nechodily třeba kontroly, když se ptáte už na nějakou konkrétní věc, aby nechodily kontroly každý měsíc na něco jiného, ale aby prostě si to ty státní úředníci vždycky předali a opravdu jim třeba přišla jenom jedna kontrola za rok.
9: Nicméně, jak jste říkala na začátku, pochopil jsem, že byste byla pro to, aby čím menší zemědělský podnik nebo farma, tak tím méně byrokracie, aby to bylo přímo.
8: Ano, ano, ano, ano, ano.
9: Dalo by se to provést?
8: No, tak jistě, tak jsou země, kde to vlastně například i Polsko, že prostě pro ty menší mají jednodušší podmínky, tak a protože je to ale i logické, ty velké firmy, tak prostě ti mají právníky, ekonomy, mají lidi, kteří na tom můžou pracovat, když máte jednoho malého farmáře, který jako celý den pracuje na poli a chtít po něm večer, aby ještě seděl a 2 hodiny vyplňoval nějaké excelové tabulky a ještě posílal na různé jednu tabulku na několik institucí, tak prostě to je skutečně čas a je to pro ně strašně vysilující. Takže a dává to opravdu logiku a naopak se snažit těm malým prostě je potřeba ulevit.
9: Jak jsme řekli, v Evropském parlamentu vedete výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Může si podle vás Evropská unie dovolit stále štědrou a nákladnou dotační politiku pro své zemědělce? My jsme se o dotacích bavili. Neměly by se evropské finanční prostředky směrovat i do jiných oblastí, například do obrany a bezpečnosti?
8: No ano, o tom už jsme se bavili. Já teda musím říct, že jsem byla trošku zaskočena. Já nevím, minulý týden Ursula von der Leyen, předsedkyně komise, měla takovou zprávu o stavu Unie, kterou přednáší vždy touto dobou a vlastně měla pojmenovat priority a vyjmenovala tam úplně všechno. Samozřejmě i jako bezpečnost, konkurenceschopnost tam taky byla, ale prostě nebyli jsme, těch priority tam asi 25 nebo kolik to kolegové počítali a to už nejsou priority. A já jenom chci říct, že skutečně Evropská unie teď stojí fakt v takovém velmi komplikované době a měli bychom se na ty priority zaměřit a bezpečnost je jedna z nich. Ale chtěla bych zase k tomu na druhou stranu říct, že potravinová bezpečnost je také součást bezpečnosti. A nesmíme jako zemědělství vyhodit přes palubu, to v žádném případě si nemyslím. Nicméně ten evropský rozpočet vlastně donedávna ještě asi třetina šla jenom čistě do zemědělství. V současné době se to samozřejmě snižuje v celém tom rozpočtu, to procento. Teď je to asi 1/4. Myslím, že budou tlaky na další snižování, ale já právě proto upozorňuji, ty tlaky tady budou a je nejdůležitější vlastně v tuhle chvíli je přemýšlet o tom, jak s těmi penězi naložíme, aby prostě z něj byl pro zemědělce, aby měli z toho efekt a abychom byli schopni zajistit potravinovou bezpečnost.
9: Hostem Interview Plus byla poslankyně Evropského parlamentu za ODS Veronika Vrecionová. Já vám mnohokrát děkuji.
8: Já vám děkuji za pozvání a přeji hezký den.
9: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
7: Český rozhlas Plus. Zprávy.
10: V Česku padly rekordní pokuty za kartelovou dohodu. Výrobci kabelů mají dohromady zaplatit skoro 2 miliardy korun.
11: Aktuálně je to skutečně rekordní pokuta.
10: Žena v Americe přežila popravu smrtící injekcí. Guvernér Tennessee nařídil nezávislé vyšetřování.
12: Zažila jsem v Tennessee 5 poprav a nic ohledně té dnešní nebylo standardní a běžné. Vůbec nic.
10: Hokejista Nečas na úvod sezóny zámořské NHL asistoval u výhry Koloráda. Vladař Philadelphia 7x inkasoval. Kolonu čekejte na dálnici D1 z Prahy do Brna kvůli nehodě za Tasovem. A bude slunečno, teploty až 25 stupňů. Dobré poledne, je čtvrtek 1. října. U hlavních zpráv vás vítá Jana Utendorfská.
7: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
10: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potrestal 4 výrobce a prodejce kabelů. Za kartelové dohody dostali pokutu skoro 2 miliardy korun. Firmy se údajně domlouvaly na způsobu výpočtu kovové části ceny kabelů, která tvoří podstatnou část ceny výrobku. Podrobnosti zjišťovala naše reportérka Vlasta Gajdošíková.
13: Součástí kartelů bylo podle antimonopolního úřadu celkem 6 firem. Uložené pokuty se liší podle toho, jak dlouho se na nezákonných dohodách firmy podílely a taky podle výše jejich tržeb. Nejvyšší pokutu 955 milionů korun dostala společnost Prismian z Velkého Meziříčí. 910 milionů korun je pro firmu NKT z Kladna. Tyto dvě sankce jsou nejvyšší, jaké kdy úřad jednotlivé firmě uložil. Další dvě společnosti by měly zaplatit pokuty v řádu desítek milionů a dvě firmy vyvázly bez trestu. Jedna proto, protože je v insolvenci a druhá proto, že jednání úřadu oznámila. Vyjádření dotčených firem zjišťujeme. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.
10: Poslanci by se dnes mohli dostat k hlasování o nedůvěře vládě. Schůze, kterou kvůli tomu nechala svolat opozice, pokračuje už třetí den. A ve sněmovně reportérka Jana Čermáková.
14: U řečnického pultu se od rána střídají převážně opoziční poslanci. Do diskuze se jich teď hlásí ještě 21. Opozice dál kritizuje vládu hlavně za návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 386 miliard korun. Mluvila o tom například poslankyně Starostů Eliška Olšáková.
15: Je v době ekonomického růstu, nízké inflace a nízké míry nezaměstnanosti hazardem s naší budoucností.
14: Poslankyně vládního hnutí ANO Zuzana Ožanová považuje schůzi k vyslovení nedůvěry pár dnů před volbami za opoziční předvolební hru.
15: Příští týden máme volby, nejenom ty komunální, ale do 1/3 Senátu. Já chápu, že chcete povzbudit své voliče.
14: Opozice potřebuje ke svržení vlády minimálně 101 hlasů, má jich ale jen 92. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
10: Ministerstvo obrany zrušilo tendr na 185 obrněných vozidel, vyplývá to z rejstříku zakázek a upozornil na to server Aktuálně.cz. Vozidla za 24 miliard 700 milionů korun měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženijní nebo průzkumné vozy.
16: Podle informací v rejstříku ministerstvo obrany nákup zrušilo mimo jiné z ekonomických důvodů, pokračuje mluvčí rezortu Simona Cigánková.
17: Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zrušeno v souladu se zákonem.
16: Armáda trvá na tom, že nová obrněná vozidla potřebuje, říká mluvčí generálního štábu Vladimír Holas.
18: Její pořízení vychází jednak z koncepčních dokumentů rozvoje armády České republiky a souvisí s plněním přijatých aliančních cílů schopností a s výstavbou střední jednotky brigády.
16: Rozhodnutí ministerstva obrany kritizuje například bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z opoziční ODS.
19: Potřebnost nákupu těchto vozidel tady je, určitě by se to nemělo odkládat.
16: Právě předešlá vláda loni v červnu označila nákup těchto vozidel za strategický projekt. Jan Duchoslav, Radiožurnál.
7: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
10: Poprava Kristy Pajkové v americkém Tennessee se nezdařila. Žena přežila dokonce dvě smrtící injekce. Guvernér státu Bill Lee nařídil nezávislé vyšetřování a všechny ostatní popravy pozastavil.
20: Protokol stanovuje, že pokud odsouzený nezemře po podání první dávky, dostane druhou. Jenže ani po ní Pajková nezemřela. This is an enormous dose of a sedative. Něco takového se nikdy v minulosti nestalo a pravidla s tím nepočítají. Podle svědků popravy byla žena i po druhé smrtící injekci zcela jasně naživu. Pajková dostala trest smrti za brutální vraždu spáchanou v roce 1995 a na jeho vykonání čekala přes 30 let. Její právníci se i na poslední chvíli snažili vykonání rozsudku zastavit s poukazem na to, že žena trpí psychickými poruchami a v dětství byla obětí sexuálního zneužívání. Americký nejvyšší soud ale nakonec provedení popravy státu Tennessee povolil. Jiří Chábera, Radiožurnál.
10: Ve Francii protestují studenti středních škol. Na některých místech zabarikádovali vstupy do škol a střetli se s policií. Ta v souvislosti s protesty zadržela přes 600 lidí. Studenti se stěžují na přeplněné třídy. Školní budovy jsou podle nich ve špatném stavu a chybějí také učitelé.
21: Podle maturantky Fadíly z Licea v Saint-Denis u Paříže nejsou ve škole okna, na chodbách jsou šváby a krysy a na toaletách chybí hygienické potřeby. Studenti tam během protestu zablokovali vstup do školy a zapálili přední popelnice. Během protestů v Paříži, Štrasburku nebo Lyonu bylo při potyčkách s policií zraněno přes 100 lidí a dalších několik stovek policie zadržela. Ministr školství Edouard Geffré násilí odsoudil, některé stížnosti studentů ale uznal. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
10: Stát od dneška reguluje ceny pohonných hmot. Jejich maximální výši určuje každý den ministerstvo financí. Vláda také snížila spotřební daň na naftu. Opatření budou platit nejméně měsíc a mají mírnit dopady krize na Blízkém východě.
22: Vezu materiál, že jo, každý den někam na stavbu, takže neobejdu se bez auta. No a je to znát, že jo, na rozpočku.
23: Říká pan Oldřich, který zrovna natankoval plnou nádrž u čerpací stanice na městském okruhu v Pražské Krči. Tady ještě včera řidiči zaplatili například za liter nafty o 3 koruny víc. Stát stanovuje i marže pro pumpaře. U nafty je navíc snížená i spotřební daň, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
24: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi
0: mezi zeměmi, které navzdory globální krizi drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
23: Mimořádnou sektorovou daň kritizuje třeba firma Orlen Unipetrol, která v Česku provozuje rafinérie. Cenové stropy můžou být problematické i podle šéfa Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Radiožurnál.
10: Začíná růžový říjen, celosvětová kampaň prevence rakoviny prsu. V Česku mají na mamografické vyšetření nárok všechny ženy od 45 let. Skoro 40% z nich na něj ale nechodí.
1: Mamografie byla v pořádku.
3: Oznamuje výsledek preventivního vyšetření na mamografu 57-leté Mirce primářka mamocentra fakultní nemocnice Bulovka Lívia Večeřová.
1: Děkuju, takovej kámen vždycky spadne.
3: Mirka chodí na mamograf každé 2 roky. Přednostka Ústavu radiační onkologie Petra Tesařová by byla ráda, kdyby takových žen do budoucna přibývalo.
4: Představuje minimální radiační zátěž. Je to velice malá daň za obrovský přínos časného záchytu na a možné záchrany života.
3: Lékařům se díky mamografickému screeningu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu. Andrea Skalická, Radiožurnál.
24: Hokejový útočník Martin Nečas pomohl asistencí k vítěznému vstupu Koloráda do nového ročníku zámořské NHL. Los Angeles si z haly Avalanche odvezli porážku 4-8. Gólman Philadelphia Daniel Vladař neodvrátil prohru s Pittsburghem 0-7. Spartanští hokejisté budou večer usilovat o první domácí výhru v tomto ročníku Tip Sport Extraligy. Pražský klub je v neúplné tabulce 9. a v předehrávce 7. kola přivítá od 18 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport 4. české Budějovice. Sparta v úvodu sezóny pod koučem Patrikem Augustou zatím zůstává za očekáváním. Z 5 posledních duelů vyhrála jediný, pokračuje kapitán Filip Chlapík.
25: Chybí nám teď možná nějaký sebevědomí. Myslím, že jsme na sebe moc tvrdí, že dostaneme gola a jak kdyby se zbořil svět. Hrajeme za Spartu, já si myslím, že tam ty emoce musí být a akorát, když se nedaří. A za mě upřímně těch emocí tam máme málo, tak to možná beru trošku ještě asi.
26: Dálnici D1 z Prahy do Brna se od exitu 153 TASO vsunou kamiony v pravém pruhu ze 155. i osobní auta, ta asi 25 minut na kilometr 159,5. Po tragické nehodě osobního auta a kamionu průjezdný jenom levý pruh. Pak na D1 před Brnem směrem z Prahy za Domašovem čekejte kolonu kamionů ze 170. kilometru pravým pruhem k D2. Na D1 za Prahou směr Brno se už po nehodě na 12. kilometru jede plynule, zabraný jenom odstavný pruh, ale fronta se posunula před Šmejkalku ze 17. kilometru je to na čtvrt hodiny. A Pražský okruh je teď ucpaný směrem na letiště od sjezdu z D1. Kolona postává do omezení před Jesenicí na 80. kilometru. Se tam v zúžení zasekly 2 kamiony, chvíli to stálo. Teď je průjezdný aspoň levý pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
10: Bude polojasno až jasno, během odpoledne bude pak přibývat další oblačnosti. Teploty vystoupí na 20 až 25 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Teď už nabízíme polední publicistiku dnes s Vladimírem Krocem.
27: S jakými prioritami nastupuje do funkce nový generální ředitel hasičského záchranného sboru Martin Legner? Zbudí nezdařená poprava odsouzené ženy větší odpor vůči trestu smrti ve Spojených státech? A co přeje Jitka Molavcová svému hereckému kolegovi Jiřímu Suchému k 95. Novým generálním ředitelem hasičského záchranného sboru je ode dneška plukovník Martin Legner. Dosavadnímu řediteli sboru Vladimíru Vlčkovi skončil 5letý mandát v polovině července. Doteď ho zastupoval náměstek Petr Ošlejšek. Martin Legner působil v resortu vnitra od roku 2003, kdy začínal jako řadový policista. Do hasičského sboru nastoupil v roce 2012. Od roku 2022 zastával na generálním ředitelství pozici ředitele odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany. Před vysíláním jsem se ho zeptal na jeho priority v nové funkci.
28: Z hlediska sboru určitě personální stabilizace. Chtěl bych, aby jsme ten sbor rozvíjeli minimálně tím směrem, který tato doba vyžaduje. To znamená zlepšit a povýšit krizové řízení, vytvořit speciální týmy, které se budou právě zaobírat, řekněme, řízením zásahu většího rozsahu, tak aby jsme opravdu byli na tyhle ty problémy připravený, zejména na, řekněme, meteorologické jevy, které se nám opakují čím dál tím častěji, ať jsou to větrné smrště, povodně, tornáda, takže to určitě by byl můj směr. Chtěl bych být transparentní, chtěl bych, aby jsem komunikoval s příslušníky, zaměstnanci Hasičského záchranného sboru, tak aby ten sbor opravdu věděl, jakým směrem se chce vydat a jaký je jeho cíl do budoucna.
27: A v jakém stavu Hasičský záchranný sbor přebíráte?
28: Já si myslím, že ve stavu velmi dobrém, s tím, že samozřejmě vždycky každá organizace nějakou bolízku má a můj úkol je teď ty bolízky odstranit a nebo je zacelit tak, aby byl v tom stavu úplně excelentním.
27: Ministerstvo vnitra slibuje navýšení platu hasičů až o skoro 3 000, a to tak, že tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun a o stejnou částku pak stabilizační příspěvek, což je podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z hnutí ANO spravedlivější. Odborům se to ale nelíbí, požadovali navýšení základních tarifů o 10%. Jak se na to díváte vy?
28: Já k tomu asi nejsem schopný moc říct, protože jsem na tom jednání nebyl, v tu dobu jsem ještě nebyl jmenován generálním ředitelem. Každopádně za mě každý přídavek příslušníkům a zaměstnancům Hasičského záchranného sboru je pozitivní, tak aby ty lidi, kteří u Hasičského záchranného sboru nebo obecně v bezpečnostních sborech jsou, věděli, že na ně stát myslí a nějakým způsobem jim tady garantuje každoroční navýšení toho jejich platu. Takže já to vidím za mě pozitivně minimálně v tom duchu, že ten slib tady je.
27: Hasičský záchranný sbor čeká na 3 nové vrtulníky Black Hawk za víc než 3 miliardy korun.

0: dálnicích, máte na mysli to, že zatím je pronajímáte?
1: Ano, přesně tak. Zatím fungujeme v rámci grantu z Evropské unie a máme vlastně tuto službu najatou.
0: V polovině září jste podepsali strategické memorandum s Českým rozhlasem o užší spolupráci v krizové komunikaci. Jak zásadní je pro vás rychlé informování veřejnosti?
1: Tak z hlediska informování veřejnosti je to nejzásadnější. Ty lidi nejenom, že ty informace potřebují, ale potřebují je včas. A zrovna média, veřejná média, si myslím, že v tenhle ten okamžik je to top, co by mělo být schopno okamžitě předat na obyvatelstvo a hlavně předat relevantní informace. To znamená, že ty informace dostanete od nás garantované, pravdivé a vy je přenesete na to obyvatelstvo v rámci území České republiky. Takže za mě já to hodnotím velmi kladně, velmi pozitivně a jsem za to velmi rád.
0: A v čem by se ta komunikace měla zlepšit oproti minulosti?
1: Tak zcela určitě je to za prvý v rychlosti předávání těch informací a za druhý je to v té kvalitě. To znamená, my potřebujeme na obyvatelstvo dostat ty základní stěžení informace, ale tak, aby jsme nevyvolali paniku, ale na druhou stranu, aby jsme ty lidi instruovali, aby viděli, co mohou očekávat, jak na to mají reagovat a jakým způsobem se mají připravit.
0: Jedná se také o dlouhodobou edukaci a o prevenci. Jak se na ní má podílet váš sbor?
1: Tak my samozřejmě na tom už pracujeme dlouhodobě, v řádově desítky let, kdy v rámci preventivně výchovné činnosti nejenom, že chodíme do škol, vzděláváme děti, ale chodíme i do domů seniorů, chodíme mezi občany jako takové v rámci těch různých akcí dnů IZS a dnů bezpečnosti. Já si myslím, že je stále co zlepšovat. Na druhou stranu, myslím, že ta úroveň preventivně výchovné činnosti stoupá každým rokem a to je ve spolupráci s ostatními bezpečnostními sbory, který na tom s námi nebo my s nimi spolupracujeme.
0: Jste první den ve funkci. Co je to první, co jste udělal nebo uděláte?
1: Tak první, co bylo, tak jsem byl na poradě u pana ministra vnitra. Teď momentálně budu řešit spoustu ještě administrativních úkonů, které souvisí s mým jmenováním do funkce a pak už se musím zapojit do standardního procesu, kde je potřeba řešit spoustu mailů, spoustu úkolů, spoustu podpisů, tak jak to prostě v úzovkách na těch úřadech bývá.
0: Martin Legner, nový generální ředitel Hasičského záchranného sboru. Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů. Naschledanou.
1: Mnohokrát děkuji. Hezký den.
0: Poprava první ženy v americkém státě Tennessee po více než 200 letech se nezdařila. Odsouzená je naživo, i když jí dožil stříkli injekci dvě dávky pentobarbitalu. Podle jejího právního zástupce je teď v nemocnici, o zdravotním stavu se nic neví. Guvernér Tennessee nařídil vyšetřování a pozastavil popravy. Dnes 50-letá Krista Pajková byla k trestu smrti odsouzená za vraždu, kterou spáchala před více než 30 lety, když jí bylo 18. Společně se svým přítelem lákala Colleen Slemrovou do lesa, kde ji mučili a zabili, zatímco jiná dívka hlídala. My jsme teď ve spojení s Krištofem Kozákem, amerikanistou z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Platnost příkazu k popravě Pajkové měla platit jenom pro jeden den. Může tedy teoreticky být vydán další příkaz?
2: Teoreticky další příkaz dán být může, je na to soudní precedent, myslím, že z roku 1947, když se nepovedla poprava na elektrickém křesle, takže ta možnost provést tu popravu podruhé tady existuje, nicméně určitě tahle ta situace bude mít soudní dohru a advokáti Pajkové to určitě využijí a budou zmiňovat 8. dodatek ústavy Spojených států, který jasně zakazuje kruté a nepřiměřené tresty, takže oni budou určitě tvrdit, že vlastně ten druhý pokus o popravu by naplnil znaky toho zvýšeného utrpení. Takže určitě nás čeká soudní dohra.
0: Jak často se ve Spojených státech stává, že se poprava nezdaří nebo má nestandardní průběh?
2: Tak zejména zrovna teď v Tennessee už je to podruhé v tomto roce. Předchozímu odsouzenému se nepodařilo zavést vlastně injekci do žíly a je to právě proto guvernér Tennessee vlastně vydal do konce roku moratorium na veškeré tresty smrti a chce důkladně prověřit vlastně to fungování toho stávajícího systému. díval jsem se na statistiky, tak ty problematické exekuce jsou mezi 3 až 7% těch případů dojde k nějakým komplikacím.
0: Odsouzená čekala na popravu 30 let, ještě hodinu před jejím vykonáním ji krátce pozastavil federální odvolací soud a nic z toho není ve Spojených státech výjimkou. Proč je ten proces tak zdlouhavý?
2: Tak ten proces je zdlouhavý zejména, protože je v podstatě nevratný a i nejvyšší soud Spojených států v 60. letech, když se podíval na to, jak ten trest smrti je uplatňovaný, tak zjistil prostě velké nekonzistence, velké prostě rozpětí mezi těmi jednotlivými případy. To znamená, že se zpřísnily ty podmínky, zlepšily se možnosti vlastně těch obviněných se vůči tomuhletomu ultimátnímu trestu nějakým způsobem bránit a napomáhá tomu i to, že vlastně podle statistik od roku 76, kdy se zase začalo v USA popravovat, tak se zjistilo, že až 203 obviněných, kteří čekali v podstatě v celé smrti, tak byli nakonec proštěni viny. Takže i proto je tam a ta průměrná doba čekání na vykonání rozsudku je 22 let.
0: Jak moc se vymyká ten konkrétní případ Kristy Pajkové, která byla v době, kdy vraždila velmi mladá, předtím zažila týrání a znásilnění, měla psychické problémy. Podařilo se soudu prokázat, že tohle všechno vzal v úvahu?
2: No, právě v podstatě je zajímavé, jak se také mění postupně ta právní interpretace, takže před 30 lety vlastně tady tahleta obrana postavená na duševní poruše, na traumatickém dětství, tak tehdy vlastně neměla až takovou právní váhu, ale zase do těch 30 let se i ta právní interpretace posunula a nyní soudy k těmto okolnostem jako daleko častěji přihlíží. Zde je taky dobré zmínit, že vlastně bylo relativně čerstvě 18 let a ten spolupachatel, její přítel, kterému bylo tehdy 17, tak ten vlastně trest smrti nedostal, takže je tam taková vlastně velmi, velmi tenká hranice a vůbec u těch lidí ona byla potom diagnostikována bipolární poruchou, takže vlastně vůbec vykonávání trestu smrti na lidech, kteří mají tedy ty závažné psychické potíže, je problematické.
0: Vyvolává podle vás ten dnešní případ nezdařené popravy, při které podle svědku odsouzená viditelně trpěla nějakou významnější debatu o trestu smrti?
2: Určitě to vyvolává významnější debatu, ale je dobré říci, že ta americká společnost je rozdělená i v této otázce a zejména a vlastně ve spoustě států, asi ve 33 státech je trest smrti úplně zakázaný a reálně se popravuje hlavně na Floridě, v Texasu, Alabamě, Oklahomě, Tennessee, takže je to vlastně pár států, kteří vlastně jako z politických důvodů trvají na tom trestu smrti. Má to politickou podporu, ale každý takovýhle v podstatě otřesný případ tak vlastně tu debatu oživuje směrem k tomu, že se opravdu jedná o poměrně barbarské a nestandardní řešení, které vlastně v těch moderním demokratickém státě jeho uplatňování je velmi problematické.
0: Poprosím už jenom velmi stručnou odpověď, že v Spojených státech loni řešili nedostatek smrtících injekcí, protože farmaceutické firmy odmítly dodávat, ale zároveň ve stejném roce počet poprav výrazně stoupil. Může v tom hrát roli to, že Donald Trump je příznivcem trestu smrti?
2: Určitě Donald Trump vydal exekutivní nařízení, které vlastně ukládalo státům, aby si vlastně ty prostředky nějakým způsobem opatřili a my vlastně pořádně ani nevíme, kde nebo jakým způsobem ty státy ty látky nakonec nakupují, protože přesně ty farmaceutické firmy s tím nechtějí mít nic společného.
0: Říká Krištof Kozák, děkuju a přeji hezký den, nashledanou.
2: Díky moc za pozvání, hezký den.
0: Jiří Suchý je kněz, který zasnoubil humor s poezií. Při obřadu hrály varhany odrhovačky a znělo to velebně. Napsal o něm Zdeněk Svěrák. Právě dnes je to 95 let, kdy se v Plzni narodil, a tady se to hodí, to slovo, legendární básník, textař, spisovatel, klaun, herec, filmař, zpěvák. Jenomže Jiří Suchý o sobě říká, že je notorický neslavič a záměrně se kolem tohoto data stáhl do ústraní. Zavolali jsme tedy herečce, zpěvačce, moderátorce Jitce Molavcové, která je už po léta jeho uměleckou partnerkou. Dobrý den.
3: Dobrý den. Já jsem po léta už uměleckou partnerkou. Teď zrovna začínám 57. sezónu v divadle Semafor. To ještě nikdo nevydržel.
0: Dalo by se říct, že jste životní souputnicí Jiřího Suchého?
3: No, dalo by se říct. No, jsem souputnicí. Semaforskou souputnicí, ano.
0: A slaví se v Semaforu i bez Jiřího Suchého, těch jeho 95 let?
3: No, neslaví.
0: On to prostě nechtěl.
3: No, vlastně jsme se nedomluvili, že bychom to měli slavit. My oba dva jsme neslaviči. Aha. V tom si rozumíme.
0: No, osobnost Jiřího Suchého tedy připomíná sérii pořadů Česká televize, samozřejmě Český rozhlas, například Vltava připravila 10-dílný seriál Osudy Jiřího Suchého, dvojka speciál, co všechno přinesl čas. Vychází taky nová kniha Kabaret v duši. V Semaforu jste začátkem roku připravili extravagantní díkuvzdání Jiřímu Šlitrovi, čili teď se nechystá něco podobného?
3: No, chystáme pořád něco nového a nového. No, chystá se takový muzikál, který by se měl jmenovat Bludička, ale je to tajemství. Teď jsem něco prozradila, takže o tom nikde nemluvme.
0: Dobře. A co se chystá ještě? Co byste mohla nechtěně prozradit dál?
3: No, chystají se programy plné nádherných písniček. On totiž, je to neuvěřitelný. Čas je náš a ten běží, kličkuje jako zajíc a některých lidí jako by se ten spěch ani netýkal. Nestárnou, ale zrají. A teď právě narážím na to naše úžasné výročí. No a činí nás, kteří máme tu vzácnou příležitost se s nimi setkávat šťastnými a dávají nám naději. A teď pozor, Jiří Suchý k těm vzácným lidem patří. On nestárne, ale zraje. Takže on je stále plný sil a my budeme pokračovat dál a dál a budeme zkoušet nové písně a nové další texty, dialogy. No a je to neuvěřitelný, jaký má Jiří Suchý stále nápady.
0: Ano, no, je to obdivuhodné.
3: Kam na to chodí.
0: No, přesně.
3: Ano, on je jako víno, on zraje ve své tvorbě a navíc, ještě to musím podotknout, navíc my jsme obklopeni, my nejstarší, jsme obklopeni mladými kolegy a kolegyněmi. Jsme taková jedna rodina a držte nám palce, aby nám to vydrželo.
0: No a co by bylo pro Jiřího Suchého nejlepší dárek jeho dnešním 95-tinám, abychom nadále co nejvíc chodili do vašeho divadla?
3: No tak to ano, ale musím zaklepat, chodí se do našeho divadla. Především se chodí na extravagantní díkůvzdání Jiřímu Šlitrovi. To je představení plný nádherných vzpomínek, až dojemných vzpomínek na Jiřího Šlitra, na jeho úžasnou tvorbu společně s Jiřím Suchým samozřejmě. No a pozor, Kytice bude slavit 1000 repríz. Už jsme se hráli asi 930, tuším, tak ještě 70 a budeme slavit 1000 repríz. No jo, ale kdo bude slavit 1000 repríz? My dva a čas. Jiří Suchý a já, jediní jsme to,
0: absolvali
3: jak se hráli všechno, ano.
0: A co byste na závěr popřála prostřednictvím našeho vysílání Jiřímu Suchému vy sama?
3: No já bych mu popřála dostatek dobré vůle, energie a tvůrčích sil pro příští čtvrtstoletí, ano. Přeji pevné zdraví, pevné nervy a pak bych ráda popřála nám, obdivovatelům jeho jedinečného umění, aby nás ještě dlouho přenášel z té všedního života do vzdálených, blankitně modravých dálek volání. Jo a ještě bych ráda připomněla, aby mi Jiří Suchý slíbil, že až mě bude za 19 let stejně jako je jemu dnes, že mi mé jubileum připomínat nebude.
0: Tak to byla Jitka Moravcová, moc krát vám děkuju a buďte zdrava, mějte se hezky.
3: Nashledanou. Já taky děkuju, nashledanou.
0: To byla polední publicistika a Vladimír Kroc. Teď už jsou tady další zprávy.
4: Český rozhlas Plus.
5: Sněmovna obnovila jednání o nedůvěře vládě, které zahájila v úterý. Do debaty bylo dopoledne přihlášených ještě 36 poslanců z původních 60. Hlasovat by se mohlo večer. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se z jednání omluvil do 17:30. Na celý jednací den pak omluvy poslali další 4 ministři. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát za ně měl zaplatit 24 miliardy 700 milionů korun. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Rezort zrušení vysvětlil mimo jiné ekonomickými důvody. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní nebo průzkumné vozy. Česká opec Sokolská žádá policii o vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to uvádí v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. A podle interního auditu Eliška Kolding neoprávněně převedla na své účty celkem 40 milionů korun. A když se na to přišlo, spáchala sebevraždu. Na Ukrajině dnes začínají pravidelné odstávky elektřiny. Dodávky proudu budou každý den přerušené 3 hodiny dopoledne a 5 hodin během večera. Oznámila to státní ukrajinská energetická společnost. Důvodem jsou intenzivní ruské útoky na energetiku i příchod chladného počasí, kdy bude spotřeba elektřiny stoupat. A výpadky můžou v případě dalších ruských útoků nastat i mimo vyhrazené časy. Nafta dnes v Česku zlevnila až o 3 koruny za litr. Maximální možné ceny paliv znovu začalo určovat ministerstvo financí. Dnes podle něj může nafta stát maximálně 48 korun 72 haléřů za litr. U benzínu ministerstvo stanovilo strop 46 korun 14 haléřů. Vláda taky snížila spotřební daň na naftu a zastropovala marže obchodníků na 2 koruny 50 za litr. Všechny regulace platí ode dneška nejméně do konce října. A policisté zadrželi drogy nebo zařízení na jejich výrobu celkem za asi 330 milionů korun. V rámci operací pod názvem Korund objevili i dvě nelegální laboratoře, tuny konopí a hašiše nebo tisíce litrů chemikálií. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna se zase jezdem na Osovu Bytýšku na 160. kilometru řeší vážná nehoda osobního auta s kamionem. A projíždí se jen levým pruhem a kolona ze 155. kilometru vás zdrží 20 až 25 minut. Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 čekejte kolonu od sjezdu na Velké Popovice ze 14. kilometru až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. Celý úsek pojedete 25 až 30 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne bude polojasné až skoro jasné, během odpoledne bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách naměří kolem 16 a noc bude většinou polojasná, ochladí se na 13 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy, na řadě je dnešní vydání Názorů a argumentů.
6: Regulace cen pohonných hmot. Trump slibuje poslední bitvu. Jaké ministry potřebuje populistický lídr? V Rusku chybějí peníze. Perou se o nás agenti a fenomén Jiří Suchý. To jsou náměty názorů a argumentů, při jichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
7: Názory a argumenty.
6: Konflikt s Íránu a okolí se zatím nechýlí ke konci a to má vliv na celosvětové ceny pohonných hmot. Ve čtvrtek proto i u nás začala platit vládní regulace jejich cen. Opatření stanoví nejvyšší možné ceny nafty a benzinu vždy na konkrétní den podle klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen plus maximální marži obchodníků. Ministerstvo financí bude cenové stropy zatím stanovovat až do konce října. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
7: Dobrý den.
6: Petře, vláda reguluje ceny paliv. Je to smysluplné?
7: Z hlediska toho, že by třeba ty vládní zásahy docílily, že dlouhodobě klesnou ceny pohonných hmot, tak to smysluplné není. To není v silách vlády a ukazuje se to na příkladu, že určitou regulaci cen pohonných hmot jsme měli už letos od poloviny dubna do poloviny července a nyní tedy se k tomu přistupuje opět. Je zřejmé, že v současné době je vychýlená rovnováha mezi nabídkou a poptávkou a protože ta poptávka výrazně převyšuje nabídku, takže jsme svědky toho, že ta cena roste nejenom v České republice a kdyby to mělo být smysluplně vyřešeno, tak by bylo potřeba například to, aby se nějak dlouhodobě stabilně uklidnilo dění kolem Iránu a podobně, k čemuž asi patrně v dlouhodobém horizontu snad někdy dojde, ale v tom krátkém výhledu to není pravděpodobné, takže vláda se snaží de facto těmi svými kroky pouze omezit ten dopad na ekonomiku České republiky, protože když třeba máte drahou naftu, tak se to promítá do nákladů, ať už veřejné dopravy, přepravců, různého zboží a tak dále. A promítá se to pak zprostředkovaně do cen zboží a služeb, a což se promítá do inflace. Takže vláda chce alespoň tímto částečně ty dopady omezit. Tvrdila, že to bude zatím na měsíc, uvidíme, zda to nebude na delší dobu. A zároveň to, že stanovuje cenový strop, tak neznamená, že ten cenový strop bude každý den stejný. Naopak se bude každý den měnit, bude vyhlašován vždy den předtem odpoledne ministerstvem financí a můžeme se dočkat toho, že ty ceny jednak mohou růst směrem nahoru, ale také dolů a zároveň, když je stanoven ten cenový strop, tak to automaticky neznamená, že za tolik se musí prodávat benzin nebo nafta, ale je to maximální částka a i dnes jsme svědky toho, že například u některých čerpacích stanic se benzin prodává a i před tou regulací prodával pod tím stropem, takže uvidíme, jaká bude motivace těch prodejců, zda budou se snažit konkurovat tou cenou, anebo zda skutečně začnou posouvat třeba cenu benzínu nahoru, aby se přiblížili tomu cenovému stropu. A když jsme u té nafty, tak tam ten pokles ceny je markantnější, dostala se ta cena pod 50 korun, což byl cíl vlády a uvidíme, zda ho tam udrží a je to také dáno tím, že se určitým způsobem snížila spotřební daň, což má samozřejmě negativní dopad na příjmy státního rozpočtu.
6: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
7: Naslyšenou.
6: Napětí ve Spojených státech stoupá. Volby do kongresu budou už za měsíc. Americkému prezidentovi jde o to, do jaké míry bude kontrolovat legislativní proces v následujících dvou letech. S čím Donald Trump přichází? O tom uvažuje politolog Jiří Pehe.
8: Do voleb do Kongresu Spojených států zbývá už jen měsíc a podle průzkumu veřejného mínění mohou přinést drtivou porážku republikánů. Pro prezidenta Donalda Trumpa by to znamenalo konec vládnutí bez faktické kontroly ze strany Kongresu a on i jeho spolupracovníci by skoro jistě čelili celé řadě vyšetřování iniciovaných sněmovnou reprezentantů. Trump čelí rekordně nízké oblíbenosti. Přesto dál tvrdí, že jediný způsob, jak mohou republikáni nakonec uspět, je naprostá lojalita všech kandidátů k němu. Kandidátům, kteří se od něj ve světle propadu jeho popularity distancovali, otevřeně vyhrožuje pomstou. Na nedávném předvolebním kongresu republikánské strany v Dallasu vybízel přítomné delegáty i diváky u televizních obrazovek, aby si při volbách představovali, že volí jeho. A po delegátech chtěl, aby spolu s ním odříkávali cosi jako slib věrnosti. Zároveň sliboval, že pokud republikáni zvítězí v obou komorách, dostane každý dospělý Američan $5,000. Navzdory tomu, že Trump tvrdí, že by šlo o jakousi dividendu z peněz vybraných na clech, skutečnost, že slibuje vyplácení peněz jen v případě vítězství republikánů, činí z jeho slibu podle nejen středních demokratů, ale i některých republikánských politiků, cosi jako úplatek, i když vyplácení peněz by musel schválit kongres. Kritici Trumpa, kteří mluví o otevřené politické korupci, nemuseli čekat dlouho na další bezprecedentní čin Bílého domu. Ten zaplatil dva reklamní spoty, které nejsou pouhý měsíc před volbami ničím jiným než kampaní. Ačkoliv Bílý dům tvrdí, že oba reklamní spoty jsou veřejnou službou, v níž vláda Spojených států vybízí Američany klást se k vlasti, zákonodárci z obou politických táborů je kritizují kvůli jejich politické povaze a využívání peněz daňových poplatníků. Záplava politických a mediálních debat o tom, zda jde o korupci, poněkud odsunula stranou dosti hrozivý obsah obou reklamních spotů. První z nich kombinuje rychle stříhané fotografie a záběry Trumpa s audionahrávkou, v níž prezident říká: společně porazíme komunismus, socialismus a marxismus v Americe. V pozadí zní píseň Love Me, v překladu Milujte mě, od interpreta JMSN. Spot uzavírá záběr, v němž prezidentka Svazu amerického zápasu označuje Trumpa za nejtvrdšího a nejodolnějšího člověka, jakého kdy potkala. Druhý spot v podstatě kopíruje předvolební spot Trumpa z roku 2024, což samo o sobě oslabuje argument, že jde o veřejnou službu. Trump v něm prochází stemnělou chodbou a říká: toto je poslední bitva. Vyženeme komunisty a marxisty, svrhneme zvrácenou politickou třídu, která nenávidí naší zemi. Rozprášíme média šířící falešné zprávy a jednou provždy osvobodíme Ameriku od těchto ničemů. Podobně Trump mluví i na předvolebních shromážděních. Historici a politologové varují, že tato rétorika dost připomíná kampaně některých pozdějších diktátorů z první poloviny 20. století. Je o to hroživější, že na rozdíl od Německa nebo Itálie ve 20. a 30. letech Spojeným státům nástup komunismu rozhodně nehrozí. Za demokratickou stranu sice kandidují někteří progresivisté a demokratičtí socialisté, ale jejich agenda není o nic více levicová než to, co hlásají evropské sociálně demokratické strany. Panují proto obavy, že Trump si s pomocí tohoto radikálního jazyka o poslední bitvě připravuje půdu k útoku na volební výsledky, pokud zvítězí demokraté. Nejvyšší soud sice odmítl jim požadované změny v korespondenčním hlasování, ale v zápětí podpořil snahy o administrativy zavést komplikovaný systém pro ověřování občanství lidí, podezřelých z toho, že nejsou občany. To může vést k chaosu už jen proto, že na zavedení nových opatření už není dost času. Zneužití peněz daňových poplatníků pro volební kampaň a sliby nemalých peněžních částek pro americké občany, pokud zvítězí republikáni, jakož i snahy měnit na poslední chvíli volební pravidla, nejsou zřejmě posledními pokusy ovlivnit výsledky voleb. Trump se tak stále více zakopává v pozicích, kdy skutečně nemůže vítězství demokratů připustit, protože by mu v takovém případě hrozil impeachment už jen za jeho dosavadní kroky.
6: Uzavírá Jiří Pehe. I populistický lídr potřebuje ve vládě schopné ministry. Říká to redaktorka a komentátorka listu Deník Kateřina Perknerová.
9: Andrej Babiš není politik, který se pohybuje v mantinelech daných ideově vystuženým přesvědčením. Tvrdí o sobě, že smýšlí pravicově, ale má sociální cítění. A když mu kdokoliv vyčítá, že vládne líbivě podle průzkumu veřejného mínění, odtuší, že ano je catch-all party, vycházející vstříc nezakotveným voličům. A ti chtějí co? Lepší platy, vyšší důchody, bezpečné ulice bez imigrantů, střed zájmů, rozpočtový schodek a závazky vůči NATO či válku na Ukrajině příliš neřeší. Léč Rusko a Čínu rádi nemají, ovšem ani Evropskou unii. Nepochybně si přejí prosperující český průmysl a zemědělství, špičkovou zdravotní péči v každém okresním městě a bezproblémové školství. Šéf hnutí ANO jim tento balíček v podstatě nabízí. Dlouze o tom mluvil na sněmovní schůzi k vyslovení nedůvěry jeho vládě. A pokud oproti předvolebním slibům i programovému prohlášení zvýší daně z neřesti či z investičních bytů, tento segment voličstva mu to vyčítat nebude. Bylo by přitom krátkozraké si myslet, že to jsou lidé hloupí, neteční nebo slepě obdivující současného premiéra. Některé věci neodpouštějí, třeba okaté okrádání eráru, neúctu k prezidentskému úřadu, drzé porušování pravidel a amatérismus. Ku příkladu dění na ministerstvu životního prostředí i peritové výstřelky přerušeného vládního zmocněnce pro klimatickou politiku Filipa Turka a dosazování kamarádů do důležitých funkcí je zkrátka i na ně moc. Z toho důvodu Babiš v nedělní videospovědi zveřejnil stesky svých sledujících právě na zmíněný motoristický resort. Prý by jim ho měl vzít. Nemůžu, byly volby a nějak dopadly, pokrčil rameny předseda vlády. Jistě, že může. Kdyby chtěl, půjde to ráz na ráz. Zatím jen vyslal jasný signál. Jednak voličům před říjnovým kláním, že v koalici je to vždycky obtížné, čili je nejlepší dát co nejvíc hlasů jedné straně, konkrétně té jeho. Motoristům pak touto cestou vzkázal, že nesrovnají-li se, o zelené ministerstvo přijdou. Zároveň tím oklikou potvrdil silnou pozici ministrů, kteří jsou v očích veřejnosti kompetentní a v mezích možností samostatní. Typickým příkladem je Robert Plaga. Ne, že by ho Babiš miloval, spíš naopak. Avšak v rozpočtových jednáních ho podržel a dal všem kritikům na srozuměnou, že šéf resortu školství je chráněná osoba a proto si revizi inkluze udělá po svém, stejně jako vysokoškolskou novelu nebo změnu rámcových vzdělávacích programů. Plaga své agendě rozumí a Babiš se tudíž o ně nemusí až tolik zajímat. A když už, jde o okrajové téma typu zákazu mobilů ve školách, kde nebude proti ani velká část opozice. I populističtí a světonázorově inertní lídři potřebují mít ve vládě odborně zdatné lidi. Loajální zajisté, ale nedráždící stupidními kroky a výroky. Možná také díky Karlu Havlíčkovi, Robertu Plagovi či Adamu Vojtěchovi sedí Andrej Babiš pevně v sedle.
6: Konstatuje Kateřina Perknerová.
4: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
6: Války se neodehrávají jen na bojišti, ale i v peněženkách občanů a státních rozpočtech. Ruská vláda schválila návrh rozpočtu na příští 3 roky a změnila daňové zákony. Ty se zvýší pro firmy a občany, což je logické, protože speciální operace je drahá jako válka. Podle prognózy také Rusy čeká zvýšení nákladů na bydlení a elektřinu. Jaké to může mít dopady? Slovo má Libor Dvořák.
10: Nejdřív se zmiňme o podstatných okolnostech kolem samotného rozpočtu. Minister financí Anton Siluanov totiž původně předložil čísla, která po prokalkulování všech příjmů a výdajů mluví o deficitu ve výši 5,5 trilionu rublů. Ještě nedávno přitom jak prezident Putin, tak i minister Siluanov uvažovali o deficitu ve výši 2% HDP, což by penězích představovalo 4,5 trilionu. Zmíněná 2% však o 0,2 poskočila a současný odhad v konečných číslech ještě zvýší inflace. Podle zmíněného návrhu rozpočtu budou dodatečně zdaněny třeba mimořádné příjmy podnikatelských subjektů. Daň v porovnání s loňskem o 30% vyšší zaplatí například výrobci barevných kovů a umělých hnojiv. Běžného občana ovšem zajímá především to, jak se finanční kejkle státu dotknou jeho osobně. Jak se zdá, nejnovější daňová pravidla se významně podepíší na výdajích, které Rusové vynaloží v zahraničních internetových obchodech. Přestože se původně předpokládalo, že sazba DPH při těchto transakcích se bude zvedat postupně, stát okamžitě nasadil nejvyšší možnou, tedy 22%. Podle původního předpokladu pro příští rok to přitom mělo být pouhých 7%, tedy méně než třetina současné sazby. Obzvlášť významně budou v následujících 3 letech stoupat výdaje obyvatelstva na energie, konkrétně na elektřinu. Úřady to vysvětlují mimo jiné tím, že stát musí vynakládat dodatečné prostředky na ochranu kritické infrastruktury trvale ohrožené ukrajinskými dronovými útoky. Část obranných výdajů tak zaplatí obyvatelstvo. Podobný postup je pro ministerstvo financí podstatně výhodnější než prosté zvyšování daní. Jeho šrubem se okamžitě stává jejich nižší výběr. Růst cen ku příkladu za elektřinu, kterou odebírají všichni, je tak mnohem jednodušší, protože když neplatíte, tak vám jednoduše odpojí. A údaj poslední. Podle nezávislých odhadů jde dnes na ukrajinské válečné dobrodružství každý třetí rubl. To by si konečně měli uvědomit všichni Rusové, což je ovšem jen málo pravděpodobné.
6: Hovořil Libor Dvořák. Roboti už tady jsou, teď je řada na agentech. Právě tak se nazývají fiktivní osoby stvořené umělou inteligencí, které nám pomohou v běžném životě, třeba něco zařídit, naplánovat, koupit nebo se rozhodnout. Také se těšíte? Nad novým fenoménem uvažuje Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.
11: Pokud se lidé nezačnou chovat zásadně jinak, než se chovají, pravděpodobně se naplní očekávání firem, že za ně brzy začnou v digitálním prostředí jednat agenti. Oblast, kterou to zásadně změní jako první na ráně, je nakupování. Hlavně proto, že to tvůrce agentů láká nejvíce. Nedávno k velké radosti investorů představila zlomovou novinku v této oblasti Meta Marka Zuckerberga, agenta umělé inteligence s názvem Muse. Meta ho oficiálně popisuje jako osobního agenta, který má znát dlouhodobé cíle člověka, pracovat na úkolech napříč webem a aplikacemi, posílat maily, rezervovat cestování, vyjednávat ceny, plánovat a proaktivně něco navrhovat. Meta ho chce dostat i do AI brýlí, či nově představeného přívěsku, tedy fakticky k průběžnému doprovázení člověka během dne. Už z popisu aktivit vyplývá, že Muse bude chtít za člověka převzít nakupování. Nový agent postrčil Metu, která v závodě o umělou inteligenci za největšími hráči trochu zaostávala, protože nemá vlastní operační systém ani vyhledavač, opět do první ligy. Zuckerberg totiž ukázal na místo, které může být pro AI giganty nejlukrativnější. Hraje se totiž o to, kdo získá hlavní místo mezi člověkem a digitálním světem. Jak bude nakupování vypadat? Oblíbenými příklady jsou běžné situace jako plánování narozeninové oslavy. Chatbot člověku pomůže s výběrem hostů, výzdoby i menu, pak sám rozešle pozvánky a zboží nakoupí. Nákup proběhne tak, že se spojí s agentem internetového obchodu a spolu vyjednají cenu i rychlost dodání. E-shop se už nebude muset ani párat s fotkami produktů, protože stroje si informace vymění čistě v digitálním rozhraní. A teď na řadu přichází hned několik etických pochybností. Agenti obchodníků dávají provizi za nákup agentům uživatele. Bude tedy osobní agent na straně člověka, anebo jej prostě monetizuje. V případě Mety je problém ještě větší. Její dnešní biznis spočívá v tom, že obchodníci jí platí za možnost ovlivnit rozhodnutí člověka. Řada nákupů probíhá ve chvíli, kdy lidé scrollují na Facebooku či Instagramu. S vlastním agentem bude mít Meta přístup k zákazníkovi ještě těsnější. Meta v miliardovém závodě o zákazníky není sama. Obří investice do AI sypují ostatní giganti a zatím spíše pálí peníze a na agentech je chtějí začít vydělávat. Meta má výhodu, že vlastní prostředí a tedy data uživatelů sociálních sítí. Google má řadu aplikací od e-mailu přes operační systém Android i zábavu na YouTube a také on se snaží tento ekosystém propojit do vrstvy osobních agentů. Amazon má zase přímo data zákazníků a vztah s prodejci a vlastního agenta vytvořeného z chatbota Alexi. Osobního agenta kolem chatbota Siri chce rozvíjet Apple, který zase má výhodu v tom, že jej uživatel drží přímo v ruce. Ze hry není ani OpenAI, jejíž ChatGPT se stal synonymem pro umělou inteligenci a miliony lidí jsou na něj zvyklí. Platformy slibují, že agenti umějí lidem vyjednat nejlepší ceny zboží, i třeba pojistek či bankovních služeb. A zde svítí další problém. Pokud nákupy pojedou na cenu a rychlost dodání, znamená to další tlak na marže, který dokáží absorbovat jen největší obchodníci. Celý americký retail se tak brzy může proměnit ve hřiště, kde giganti skrze agenty obchodují s giganty. A člověk je sice obsluhován, ale vlastně stojí stranou. Menší a střední obchody mohou být rychle ze hry. Agentní obchodování přitom není hudba daleké budoucnosti. Plně rozšířené má být podle poradenských firem už v roce 2030. Evropská unie tuto obchodnickou dystopii prozatím alespoň zdržuje. Google ani Meta kvůli digitálnímu zákonu nemohou sdílet data uživatelů ani mezi vlastními aplikacemi, ani vytvářet podrobné profily. Takže třeba Zuckerberg Muse do Evropy ani neskoušel poslat. Zjednodušeně řečeno, zatímco ve Spojených státech může Meta uživatele de facto uzamknout do svého rozhraní, tedy reklama na Facebooku mu ukáže zboží, agent je koupí a kasíruje provizi od spřízněného obchodníka, v Evropě budou muset zůstat agentní vrstvy oddělené. Spíš bude chtít tlačit na existenci nezávislých agentů, podobně jako protlačila interoperabilitu dat v bankovnictví. Každopádně Evropané nebudou mít brzy tak levné a pohodlné nákupy jako Američané, ale i v tomto případě vypadá jako velká výhoda sledovat pokrok zatím jen zpovzdálí.
6: Všímá si Tereza Zavadilová. K málo kterému blahopřání k narozeninám bych se připojil s takovou radostí jako k tomu z pera Karla Hvížďaly, adresované Jiřímu Suchému.
12: Jiří Suchý, zázrak v jazyce. Tak se na Jiřího Suchého dívala dnešní generace osmdesátníků, která vyrostla v 50. letech, když ve škole museli recitovat traktory, traktory, úspěch máte jistý, je to těmi motory nebo traktoristy. A najednou v pražské redutě Suchý zpíval malé kotě, spalo v botě, nehas co tě nepá, nepálí, a my jsme kotě spáti v botě, po robotě necha, nechali. Malé kotě se vysmálo dřevěnému ideologickému jazyku. Osud je někdy filuta, dělá jakože nic a zatím jakože něco, napsal Jiří Suchý, a mě ta slova napadla, když jsem se minulý týden porozhlédl po hledišti při pořadu Extravagantní díku vzdání Jiřímu Šlitrovi, a v hledišti jsem kromě pamětníku zahlédl skupiny mladých lidí. Filuta osud mi připomenul, že vyprázněný, prolhaný a zlý jazyk dnešních politiků Suchého kotě a jeho poetika zase usvědčuje ze lži. Kdyby tomu tak nebylo, určitě by do semaforu, který před 7 lety slavil 60 let své existence, nevkročili. Poté, co Suchý jako kluk viděl filmy s Georgem Forbym a Voskovcem a Verichem, umínil si, že jednou bude komikem. Říká si, to musí být nádherný, být v centru takového dění, dokázat lidi rozesmát. Měl ale štěstí, hrát si s jazykem ho bavilo od malička. To brzy potvrdil úspěch jeho textů. Blues pro tebe, této desky, kterou naspíval Josef Zíma, se prodalo 160 tisíc výlisků. Následující píseň Včera neděle byla už překročila rekord, prodalo se jí 360 tisíc. Dovoluji si říci, že právě kvůli jazyku se stal brzy i semafor, který založil s Jiřím Šlitrem centrum nového společenského pohybu. Inspirovalo i jiné obory. Na představeních se podílel i světoznámý choreograf Pavel Šmok, hrál tam Miroslav Horníček i Miloš Kopecký, divadlo navštěvoval Jan Verich, zaskočil si tam i Louis Armstrong či Arkádij Rajkin. Na výstavách ve foaje divadla mohli diváci poprvé vidět fotografie Josefa Koudelky, obrazy Zdeňka Mlčocha, Jana Součka, Tomáše Býma, Františka Skály či Vladimíra Komárka. A plakáty jim dělal Suchého manželka Bělida i Milan Kopřiva. Suchý v 60. letech oživil jeviště skabenělá ideologickým blábolem a nepatetickými, zcela uvolněnými, nespoutanými výrony hravosti, frivolnosti, která překračovala všechny hranice tehdy totálně zideologizovaného veřejného prostoru. Zdá se, že takovou roli mohl sehrát i dnes, kdy Jiří Suchý sloví na jevišti 95. narozeniny a zřejmě právě tento zájem mladých je tím nejlepším dárkem k jeho narozeninám. Mladí poslouchají jeho písničky, jako my jsme v 50. letech hltali staré texty Voskovce a Wericha. Z životopisu Pilného Jiřího Suchého si lze vzít dnes dvě zásadní poučení. Člověk může dostáhnout jen toho, po čem opravdu touží. Prohra a neúspěch pro umělce musí být výzvou k ještě větší píli.
6: Uzavírá Karel Hvíždala nejen své blahopřání Jiřímu Suchému, ale i celé toto vydání Názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
4: Slavné únosy.
13: V roce 1979 zmizel v New Yorku cestou do školy 6-letý Ethan Petz. Případ chlapce, který nikdy nebyl nalezen, se stal mediálně proslulým. Jeho fotka se objevila i v kampani na krabicích mléka, ale marně.
14: Stalo se vlastně jako to, čeho se nejvíc obávají kriminalisté, že vlastně v těch prvních hodinách nebo v tom prvním dni se nenašla žádná stopa a čím více přibývalo času, tak ta stopa v úzovkách chladla.
13: Říká historik Jan Adamec.
4: Cyklus portrétů poslouchejte dnes po 8 hodině večer na Plusu.
5: 13 hodin.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy.
5: Autonehoda poslance Turka mohla být podle policie nejvýš přestupkem. Antimonopolní úřad potrestal kartel výrobců kabelů rekordními pokutami. Firmy mají zaplatit skoro 2 miliardy korun. A do elektronické aukce zámku Štiřín u Prahy se nikdo nepřihlásil. Stát vyhlásí další kolo. Zprávy a Martin Matějka. Červencová autonehoda poslance Filipa Turka za motoristy s řidičem nemocničního vozu v centru Prahy nebyla trestným činem. Výsledek prověřování oznámila mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová. Podle ní policie věc postoupila k projednání možného přestupku, a to v případě obou řidičů. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potrestal skupinu výrobců a prodejců kabelů za kartelové dohody. Čtyři firmy mají dohromady zaplatit skoro 2 miliardy korun. Nejvyšší pokutu 955 milionů dostala společnost Prysmian. To je nejvyšší sankce, jako kdy úřad jednotlivě uložil. Firmy se proti rozhodnutí můžou odvolat a podle Nejes chleba se společnosti více než 10 let domluvaly na způsobu výpočtu kovové části ceny kabelů, která připadá na měď nebo hliník.
15: Jedná se v podstatě o kartelovou dohodu, konkrétně týkající se ceny. Ty společnosti se domluvily na jednotném způsobu, jak bude stanovena cena té metalické složky. Měli jednotný vzorec, který v postupem času upravovali, kontrolovali si na jeho základě vypočtené ceny a tyto ceny potom používali vlastně v běžném obchodním styku vůči svým zákazníkům.
5: Úřad při stanovení pokud zohlednil hlavně to, jak dlouho kartel fungoval a jak velkých prodejů se týkal.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
5: Stát ani na 10. pokus neprodal zámek Štiřín u Prahy. Do elektronické aukce s vyvolávací cenou 720 milionů korun se nikdo nepřihlásil. O nemovitost v minulosti neprojevili zájem ani státní instituce. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se kulturní památku snaží prodat to od roku 2024, říká mluvčí úřadu Michaela Tesařova.
16: Do dnešního výběrového řízení s elektronickou aukcí na prodej areálu zámku Štiřín nebyla složena žádná kauce a z toho důvodu byla aukce automaticky zrušena. Náš úřad proto co nejdříve vyhlásí další kolo výběrového řízení, přičemž veškeré informace budou zveřejněny na našich webových stránkách.
5: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Ostravští gymnazisté předčítají texty dramatika, disidenta a bývalého českého prezidenta Václava Havla v cestujícím v tramvaji. Speciální linka je součástí připomínek jeho nedožitých 90. narozenin. Studenti zamíří i k věznici, kde Havel jako odsouzený strávil roka půl.
17: Nebylo tolik důvodů k naději. že všechno dobře dopadne.
18: Studenti jazykového gymnázia Pavla Tegereda čtou ukázky z Havlových textů. Někteří cestující si ani nesundali sluchátka, většina ale poslouchá.
19: Milý synu, jádrem národa jsou střední vrsty.
18: Petr Ondruž měl strachy, jak budou cestující reagovat.
20: Vidím, že na to nebyla tak negativní reakce, jako jsem doma, jsem se s ní trápil, že by mohla být.
18: A tramvají to nekončí. Studenti gymnázia Olgy Havlové půjdou ve 4 odpoledne k heřmanické věznici s igelitkou Václava Havla. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
5: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna se za sjezdem na Osovou Bytýšku na 160. kilometru řeší vážná nehoda osobního auta s kamionem a projíždí se jen levým pruhem a kolona ze 157. kilometru vás zdrží okolo 15 minut. Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 začíná kolona už před sjezdem na Velké Popovice na 13. kilometru. Pomalu se jede až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. a celý úsek vám zabere až půl hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Odpoledne je polojasné až skoro jasné. Oblačnost bude částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Na horách měří kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď už začíná pořad Jak to vidí, který přebíráme od naší sesterské stanice Českého rozhlasu Dvojka.
21: Dobrý den. Jsem ráda, že jste si k poslechu vybrali pořad, ve kterém se naši hosté zamýšlejí nad souvislostmi aktuálních událostí. V příštích minutách svůj pohled na dění nejenom ve Spojených státech nabídne Pořek Lizec, dlouholetý diplomat a publicista. Buďte vítán. Dobrý den.
22: Dobrý den.
21: S někdejším velvyslancem České republiky v Kanadě a generálním konzulem v Chicagu si pod lupu vezmeme především kampaň před volbami ve Spojených státech, volbami do sněmovny reprezentantů i části senátu. Podíváme se také na výsledek setkání amerického a čínského prezidenta a připomeneme i úspěšné krajany, kteří si za oceánem nejenom vybudovali novou kariéru, prosadili se, ale také nezapomněli na svou vlast. Zita Senková přeje nerušený poslech.
23: Jak to vidí?
21: Za měsíc 3. listopadu budou Američané rozhodovat o novém složení sněmovny reprezentantů i části senátu. Čím se, pane Lisci, vyznačuje kampaň před takzvanými midterms? Jaká témata volbám dominují?
22: Tak myslím, že se vyznačuje za prvé napětím, protože jde o hodně z pohledu Donalda Trumpa a také pohledem na Donalda Trumpa. Přece jenom bude se rozhodovat o jeho politickém odkazu. To, jak ty volby dopadnou, bude mít určitě své místo v historii a také si myslím, že to samozřejmě ovlivní to, jaké budou ty další dva roky, které mu ještě zbývají do toho mandátu. Mnozí mu předpovídají krvavou lázeň, takže uvidíme, zda skutečně se naplní. Ano, ano, v uvozovkách. Je to je pravda, že je smutné, že musíme to říct si v uvozovkách, že ta situace není dobrá.
21: A co tím vlastně se myslí, kdyby ty volby dopadly špatně pro Donalda Trumpa, respektive pro republikány?
22: Ano, tak v podstatě jde o to, že ještě před zahájením války v Iránu by málo kdo čekal, že by demokraté mohli získat většinu v obou komorách. To, že mohou získat většinu ve sněmovně reprezentantů, se tak trochu čeká a čekalo historicky většinou ta strana, která má Bílý dům v těch midterms, tu dolní komoru má problém obhájit nebo získat. Ale u Senátu to tentokrát vypadalo hodně jistě pro republikány, protože demokraté by museli získat navíc 4 křesla a v některých těch obvodech vyhrál Donald tam záskokem i 13%. Takže to, co musí demokraté také překonat, je obrovská jakoby ztráta dohnat. No ale nyní se zdá už, že se jednoznačně předpovídá, jak průzkumy veřejného mínění, tak i těmi predikcemi, které se na rozdíl průzkumů nemýlily zatím, že tedy demokraté skutečně vyhrají. No, jeden z takových fenomenů je právě to postavení Donalda Trumpa, protože takto špatně si skutečně už historicky novodobě žádný prezident nevedl. Když se podíváme na to, jakou má obecně tu podporu u veřejnosti, tak to je někde okolo 35%, tak si vedl pouze George Bush a Richard Nixon a v obou případech republikáni právě ztratili obě ty komory, takže ty precedenty jsou pro Trumpa varovné. No a pak je tu ta druhá věc, co se mě ptala, co bych ještě dodal k té atmosféře. To jsme vlastně narazili na tu metaforu krvavá lázeň. A to je tedy to, že se skutečně velmi nešťastně polarizuje ta atmosféra ve Spojených státech tou kampaní. Je to způsobeno tím, že demokraté mají velmi lehkou tu úlohu, jak útočit na republikány. Oni mohou říkat to, co si podle také průzkumu Amerika jednoznačně myslí, že Donald Trump zklamal Ameriku a ty své voliče v tom, co jim slíbil, zejména pokud jde o tu ekonomickou stránku, což bylo téma číslo jedna, konkrétně dostupnost základních životních potřeb, zejména u pohonných hmot a základních

0: potravin je to hodně patrné a může se to samozřejmě přelévat dále. No a republikáni na to zvolili právě strategii, která je samozřejmě kontroverzní, a to je to, že říkají, zpochybňují demokraty, říkají, že to není ta strana, co to bývala. Ona také, většina Ameriky se totiž myslí, že demokraté jsou příliš liberální, příliš levicoví. No a republikáni toto využívají a říkají, mluví o demokratech jako radikálních šílencích, komunistech, a také se zaměřují na ty demokratické výrazné tváře, které jsou muslimského vyznání, to znamená Zoran Mandani v New Yorku, starosta, a také Abdul Al-Sayed, který vede demokraty, ta usiluje o křeslo v Senátu za Michigan. No a tímto způsobem samozřejmě to napětí také eskaluje, protože bylo tady 11. září, Zoran Mandami byl vyzýván k tomu, aby se neúčastnil pětních aktů republikáního na té Trump a paluze, tomu předvolebním kongresu republikánském označoval jako někoho, kdo chce zavádět právo šaria a kdo je sympatizant s teroristy, takže on tomu sám Zoran Mandami nepomáhá, když pak vyzývá Benjamina Netanyahu, aby byl zatčen, teda vyzývá, aby byl Benjamin Netanyahu zatčen v New Yorku, když se účastní valného shromáždění, a mluví o něm jako architektovi cílených zabíjení dětí a bombardování nemocnic.
1: Už jste říkal, pane Lisi, že ty aktuální průzkumy veřejného mínění nejsou pro Donalda Trumpa příznivé. On sám nicméně považuje svůj druhý mandát za nejúspěšnější v dějinách, finančně i jinak, to už cituji jeho slova. Podle něj cena potravy na skoro každého zboží rychle klesá a ropa také zlevní, až Spojené státy vyhrají válku s Íránem. Mají demokraté, pane Lisi, nebo pravděpodobně zabodují v těch nadcházejících listopadových volbách v vozovkách nebo bez nich jenom proto, že kritizují Donalda Trumpa, nebo nabízejí teda nějakou alternativu, efektivnější, rozumná řešení?
0: Tak to je další otázka před těmi volbami. Oni skutečně, demokraté, dlouhodobě mají problém tu svou značku udělat atraktivní pro většinu Američanů. Takže ta jejich výchozí pozice nebyla dobrá. Ale zkrátka ta pozice Donalda Trumpa je tak špatná. Ten dopad je tak viditelný. To, co on říká, jak jste ho citovala, tak nemůžeme souhlasit s tím, že je všechno velmi levné a levnější. A to, že slibuje něco, jestli něco stane, až dosáhne příměří, tak to samozřejmě už musíme chápat těch voličích, ale myslím, že jsme viděli takových prohlášení, že se něco stane, jak někdo má to takový už vzorec. Že? Tak momentálně je to tedy, že on říká, že až skončí volby, takže bude se dosaženo dohody s Íránem, to nějak vyřeší, až skončí volby, tak také se dohodne s Kanadou, takže on takhle ty krize bez nějakých bližších vysvětlení posouvá jejich řešení na později a tvrdí, že pak se všechno vyřeší, i tedy ty ceny, ale jak říkám, to samozřejmě na těch voličích, zda mu budou důvěřovat, a ta důvěra je evidentně podle těch průzkumů podlomená.
1: Po volbách, až odvolí teda do sněmovny reprezentantů i části Senátu a poběží poslední dva roky mandátu Donalda Trumpa, lze očekávat sklidnění situace nebo naopak ještě prohloubení té polarizace? My pochopitelně v tuto chvíli nevíme, jak ty volby dopadnou.
0: Tak když se budeme držet té předpovědi, tak dopadnou tedy pro Donalda Trumpa nepříznivě a on bude proti sobě mít nepřátelsky naladěný kongres, a myslím, že toto tu atmosféru nesklidní. Můžeme čekat případně i pokus o další impeachment a tak, takže myslím si, že to drama na té americké politické scéně spíše posílí.
1: Odhad Bořka Lisce, někdejšího velvyslance České republiky v Kanadě a generálního konzula v Chicagu.
2: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
1: Co, pane Lisci, přinesla návštěva čínského prezidenta Xi Jinpinga v Bílém domě? Co přinesla Washingtonu a co Pekingu?
0: Tak z mého pohledu především přinesla nejen jim, ale nám všem důvod k úlevě, že to napětí nebude momentálně eskalovat, že se podařilo udržet to příměří v tom obchodním konfliktu, který po nástupu Donalda Trumpa nastal a ve kterém se sahalo k obrovské

0: měří pokračovat. Myslím, že jsem rád, že ta schůzka k ní došlo. Souhlasím se slovy Marka Rubia, který to, myslím, vystihl, že Spojené státy a Čína budou rozhodovat vztahy mezi těmito dvěma supervelmocemi, budou ve skutečném muset rozhodovat o tom, jaké bude pro lidstvo 21. století. No a teď konkrétně tedy, co komu se podařilo přinést, ale ty výsledky jsou omezené, tak bych řekl, že Donaldu Trumpovi přece jen čínský prezident trochu chce pomoci, že tam došlo k takovému konceptu 30 plus 30, to znamená takové komodity, které nejsou příliš citlivé pro ty obě země, tak se rozhodně sníží celní sazby. A v případě Číny, Čína snižuje sazby na dovoz kukuřice, obilí, mraženého masa, a to, jak víme, farmáři jsou důležitou voličskou skupinou, takže to je plus. Naopak zase Američané sníží cla na dovoz hraček, raket pro ohňostroje a vánočních ozdob, takže já bych řekl, že si také oddechnou Američané, američtí rodiče, protože když jsem já byl v Americe a ta obchodní válka se rýsovala velmi vážně, tak se hovořilo vážně také v Americe o tom, že bude třeba zrušit Vánoce, protože Američané jsou naprosto závislí dovozu hraček právě na Číně, takže jsem rád, že mý američtí přátelé, kteří mají děti, si oddechnou.
1: Co všechno se řeší v politice nebo mezi zeměmi. Ano.
0: No a potom, no, takže to je asi to hlavní, myslím si, že také, ovšem to strategicky to vážné je, že na straně Číny zase je tam to, že získává další takový čas, pokud je o Tajvan, konkrétně o ten slib, ona původně daný slib, že Spojené státy dodají Tajvanu zbraně, tak o tom se opět mlčí a tak jako se to odkládá, tak to samozřejmě z pohledu Tajvanu a takových těch s odpovědností demokratického světa toto dobrá zpráva určitě není.
1: Jsou aktuálně americko-čínské vztahy, pane Lisci, lepší než ty s Kanadou, co se týče Spojených států. Jak se díváte na to, že by Kanada mohla uzavřít s Evropskou unií přidružené členství? Podle Donalda Trumpa je to teda akt nepřátelství.
0: No, Donald Trump říká, že Kanaďané jsou, když ne to úplně nejhorší, tak jednou z těch nejhorších zemí, se kterými musí jednat, a právě si chválí Čínu, že s tou se dohodnout dá, ale s Kanadou ne. Tak to samozřejmě jsou teze, které pro většinu Ameriky stále jsou naprosto nepochopitelné. I mnozí příznivci Donalda Trumpa a rozhodně voliči republikánů by s tím velmi nesouhlasili a skutečně se nad tím podivují. Ale je to realita, ta válka s Kanadou je obchodní, je už velmi vážná. Na Kanadu to má zásadní ekonomické dopady. Zatím ta Kanada se semkla okolo nového premiéra svého Marka Carneyho. Ten má nebývalou podporu v tom, že ukončil jednání s Donaldem Trumpem. Už těch urážek na Kanaďany bylo zkrátka příliš a také ta dohoda, která se rýsovala, tak by prostě znamenala přijmout vlastně vizi maximálně surovinové kolonie Spojených států, vzdát se automobilového průmyslu, ale v podstatě celého průmyslu, a ta země by se pohybovala směrem, kam si to Kanaďané nedovedou představit. Takže proto také dochází na ta jednání s Evropskou unií. Nemají být samospasitelná, ona se Kanada pohlíží zrovna taky směrem na druhou stranu, na západ, do Pacifiku, dokonce i k té Číně. To je mimochodem špatná zpráva Donalda Trumpa, že ta jeho politika nepřináší jenom dobré pro Ameriku. Ono je vůbec sporné, co dobrého právě ten střed s Kanadou přináší Americe. No, takže, ale na druhé straně, pokud jde o to přidružené členství, ještě tedy jednu větu, abych odpověděl, tak to nevidím příliš reálně. Konkrétně tedy to naplnění toho termínu členství, ať už přidružené nebo ne, ty vztahy mezi Kanadou a Evropou jsou nastavené už velmi blízce, je tam partnerství v obraně, o kterém se teď hodně hovoří, to už je uzavřená dohoda, je tam dohoda o volném obchodu, ta už také existuje, takže jít někam dál je těžké, když tedy dodáme, že se Kanada nebude vzdávat své suverenity. No a to je právě to, co ten nápad, který Ursula von der Leyen řekla v Evropském parlamentu, způsobil až, řekl bych, trochu zděšení v Kanadě,

0: kde se řada Kanadinů začala ptát, no tak my se nevzdáme suverenity pro Ameriku, ale odevzdáme ji rádi Bruselu, který je, a budeme platit daně na přebujelou evropskou byrokracii a budeme se přizpůsobovat šílené evropské imigrační politice. Takže uchopili to konzervativci, opozice v Kanadě a mají konečně téma, jak se vůči současné vládě docela úspěšně vymezovat.
1: Konstatujem Bořek Lisec, dlouholetý diplomat a publicista.
2: Jak to vidí?
1: V historické secesní Bosákovi bance ve slovenském Prešově probíhá nová expozice věnovaná Michalu Bosákovi. Tento rodák z vesnice Okrůhle v 16 letech odjel za oceán, začínal tam jako horník, postupně se vypracoval na úspěšného podnikatele a bankéře, byl také mecenášem. Mezi nejvzácnější exponáty patří 10-dolarová bankovka s Bosákovým podpisem. Jako prezident First National Bank of Oliphant směl totiž podepisovat bankovky vydávané touto bankou v hodnotě 5, 10 a 20 dolarů. No a byl to také signatář Pittsburské dohody z května 1918, podporoval Tomáše Garrigua Masaryka. No a je to příklad jednoho z mnoha úspěšných krajanů, Slováků i Čechů, kteří se nejenom prosadili v zahraničí, konkrétně v Americe, ale i příklad toho, že na svou vlast nikdy nezapomněli ani po úspěchu v Americe. Konkrétně Michal Bosák v rodné obci nechal pak postavit školu a na Slovensko se vracel.
0: Je to jeden z těch, jak říkáte správně, krásných příběhů. Já jsem těm příběhům propadl, ať už těm individuálním, tak těm národním, protože já říkám, že snad není krásnějšího příběhu, než je právě ten příběh toho budování našeho státu, který má až parametry takového toho hollywoodského největšího trháku, kdy je tam takový ten outsider, kterému nikdo nevěří, má před sebou nesplnitelný úkol. No a on nakonec, jak to bylo v tom našem případě, Tomáš Garrigua Masaryk po pouhých 4 letech v exilu se vrací do země, která získala po 300 letech neuvěřitelně svobodu a ten úkol tedy naplní. No a pak je to navíc příběh, který je spojený s tou odehrávce v tom dobrodružství na těch kulisách té světové války. Jsou tam, abych řekl jeden příklad, je tam i ta romantika, která uchvátila celý svět. Neposlední řeč, jsou tam i krásné špionky, které jsou navíc morálně na výši, protože podnikají, riskují život právě z těch nejúžitečnějších důvodů, kterými je právě ta láska ke staré vlasti, kde už ani nežijí, ale přesto se do toho pouští a to bych mohl pokračovat. Takže a ty individuální příběhy právě tak. Takže vy jste uvedla příklad právě z bankovnictví, ten vzestup, který dokázali krajané často velmi rychle a psali takové ty pravé americké sny, tak těch je skutečně bezpočet a zrovna, jak říkám, to bankovnictví jako je typické, oni Češi a mě také Slováci měli takovou pověst ve Spojených státech spořivých národů a my jsme v těch bankách v Chicagu dokonce vznikla na ulici, která později byla pojmenována jako Čermákova, vznikla Bohemian Wall Street, čili česká Wall Street, která byla lemována právě bankovními ústavy. Americký rocker českého původu Jim Peterik, autor hitu Eye of the Tiger, mi vyprávěl, jak ještě jeho rodiče se snažili naspořit 500 dolarů, aby dostali zadarmo toaster v jedné z těch českých bank. Takže to byl skutečně kulturní fenomén. Navíc jsme ještě měli neuvěřitelnou síť životních pojišťoven po celé Americe. Také ta odpovědnost toho národa k té budoucnosti a ta spořivost se v tom také projevovala, takže patří to k naší kulturní identitě. A často ti bankéři také byli právě důležití i v tom, že byli prvními úspěšnými politiky českými, kteří se dostali do těch státních parlamentů a pak právě také pomáhali Tomáši Garrigovi Masarykovi při té kampani.
1: Splnili si tedy americký sen, ale žili dál tak trošku ještě prostřednictvím svých příbuzných i ten domácí sen.
0: Přesně tak, to pro ně bylo, oni tomu říkali, naše stará vlast. A oni skutečně často si zachovali ten vztah i třeba po ty tři generace. Toho Tomáše Garrigua Masaryka podporovali i lidé, kteří se v těch oficiálních sčítání lidů už tehdy nemohli identifikovat, jako že měli český původ, ale cítili to velmi silně, mluvili stále česky. To byla doba, kdy ještě existovaly ty české a slovenské čtvrti, města, městečka, kde se vlastně mluvilo těmi našimi jazyky. Takže oni skutečně na to nezapomněli. Já si myslím, že je asi dobré říci, že prostě bez jejich pomoci by vlastně to Československo nevzniklo. Oni byli vlastně jediným zdrojem financování té naší kampaně na nezávislost. Nebyl nikdo jiný, jako by se Tomáš Garrigue Masaryk mohl obrátit o pomoc v tomto rozsahu. No a oni samozřejmě i za té první, za té druhé světové války českoameričtí a muži a američané slovenského původu vstupovali do armády, v té první světové válce do kanadské, americké, československé, pak to opět zopakovali za té druhé světové války. Ženy, jak české, tak slovenské, také vlastně se pořádali ty sbírky, pomáhali s těmi sbírkami, ale také materiální pomoc dávali dohromady. Mimochodem také ty čeští a slovenští Američané pomohli udržet naše legie na Rusy, které byly důležitým faktorem, proč vlastně celá ta kampaň uspěla. Když jsem hovořil o romantice, tak to bylo zrovna slovo, které se objevilo na předních stránkách všech amerických novin v souvislosti s legiemi, které svět skutečně okouzlili a ten obdiv našemu nebo našim národům skutečně zazníval z celého světa.
1: Mimochodem, dnes jsme vstoupili do nového měsíce, je 1. říjen a na konci měsíce si připomeneme právě 28. října výročí založení samostatného československého státu. A když mluvíme, pane Lisci, o krajanech za Velkou louží, za oceánem, tak před měsícem zemřel slavný Čechokanaďan Otto Jelínek. Po emigraci si pro titul mistra světa přijel do rodné Prahy.
0: Mě to skutečně moc zasáhlo. Já jsem se s Otto Jelínkem znal, já jsem ho obdivoval. Byl to velký gentleman, muž se smyslem pro humor, a byl to velký český patriot. To musím říct, právě když o tom mluvíme. On rozhodně patřil k těm, a já vlastně neznám téměř Čechoameričana, který, nebo Čechokanaďana, který by to necítil stejně. Že měl ten silný vztah k tomu svému původu, přestože on sám odešel jako malý chlapec z Československa ještě za těch pohnutých okolností, kdy vlastně pravděpodobně šlo tomu otci té rodiny o život a musel tedy emigrovat. Takže já jsem to Jelínka zažil, on i v tom závěru života nesl velmi statečně ty své nemoci, kterými trpěl a byly vážné, dokázal o tom žertovat. Říká mi, že nikdy nezapomene, on měl velké problémy ze zády a říká mi, že když vidí svou sestru Marii, se kterou právě vyhrál mistrovství světa v krasobruslení v Praze v 50. letech, takže jí nezapomene připomenout, že ty problémy má z toho, že ona se nahoře nakrucovala, on dole jí cedřel, když jí nosil nad hlavou. No a on, ten jeho příběh je právě fantastický. On dokázal podnikat sám velmi úspěšně. Vedl mezinárodní korporace. Byl po desetiletí, více desetiletí byl v poslanecké sněmovně Kanady. Byl několikanásobným ministrem, dokonce ministrem financí. No a ještě to zakončil ve funkci tu kariéru velvyslance právě v České republice. Ten příběh se krásně uzavřel. No, takže myslím, že vlastně nemohl využít ten svůj čas, který měl lépe v tom, co dokázal. A také vlastně on vlastně aktivně i oficiálně vystupoval pro Českou republiku, když předsedal přípravám kandidatury České republiky na hostitelství olympijských her.
1: A touto vzpomínkou jsme uzavřeli dnešní vydání pořadu, jak to vidí. Mým hostem byl Bořek Lizec, dlouholetý diplomat a publicista. Děkuji vám za váš čas, postřehy a přeji vše dobré. Mějte se hezky.
0: Já vám děkuji za pozvání.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: 13 hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Opozice dnes ve sněmovně pokračovala v kritice vlády, vyčítala jí hlavně nesplněné předvolební sliby, překrucování faktů a zadlužování země. Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 kritizoval vystupování členů kabinetu. Místopředseda STAN Lukáš Vlček připomněl vládní sliby o daních, hypotékách a důchodové reformě. Bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš zase poukázal na pozastavené evropské dotace pro holding Agrofert a kvůli podezření na střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Do debaty bylo předpolednem přihlášeno asi 20 poslanců. K hlasování o nedůvěře vládě by se sněmovna mohla dostat večer. A koalice považuje schůzi k vyslovení nedůvěry pár dnů před volbami za opoziční předvolební hru. Někdejší manažer Všeobecné zdravotní pojišťovny Petr Honěk končí v čele příbramské nemocnice. O jeho odvolání z představenstva oblastní nemocnice dnes rozhodli středočeští radní v působnosti valné hromady. Kriminalisté minulý týden zasahovali v budově VZP a zhruba v 10 farmaceutických společnostech. Zadrželi 3 lidi a propustili je na svobodu, nikoho zatím neobvinili. Jedním z nich byl i Honěk. Česká obec Sokolská žádá policii o vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to uvádí v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. A podle interního auditu si Eliška Kolding neoprávněně převedla na své účty celkem 40 milionů korun a později spáchala sebevraždu. Na Slovensku ode dneška platí poloviční jízdné ve státních vlacích. Vláda tím chce kompenzovat vysoké ceny pohonných hmot. A právě dnes ale dopravu komplikuje porucha jednoho z nejvytíženějších železničních uzlů. Po požáru nefunguje v Žilině část zabezpečovacího zařízení. Některé spoje nahrazují autobusy a další nabírají zpoždění. Jak dlouho omezení potrvají, zatím není jasné. Na noční obloze bude velmi dobře vidět Saturn. Astronomové ho označují kvůli jeho prstencům za jednu z nejkrásnějších planet sluneční soustavy. A pozorovat ji budou moci majitelé hvězdářských dalekohledů, ale také návštěvníci hvězdáren. A podle astronoma Petra Horálka nastane ideální období už za několik dní a bude trvat až do prosince. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna se za sjezdem na Osovu Bytýšku na 160. kilometru stále řeší vážná nehoda osobního auta s kamionem a projíždí se jen levým pruhem a kolona ze 156. kilometru vás zdrží okolo 15 minut. Na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové se za sjezdem na Lysou nad Labem na 20.5. kilometru řeší nehoda kamionu do šipky silničářů v pravém pruhu a kolona ze 17. kilometru vás zdrží 20 až 25 minut. Na výjezdu z Prahy po dálnici D1 vyjedete do kolony před sjezdem na Velké Popovice na 14. kilometru a pomalu pojedete do omezení na mostě Šmejkalka na 23. a celý úsek vám zabere zhruba půl hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Odpoledne je polojasné až skoro jasné, postupně bude oblačnost částečně přibývat a nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy a teď začíná Věda Plus.
4: Pěkný den, je čtvrtek 1. října, máme pro vás nové vydání našeho vědeckého pořadu. O čem bude tentokrát? Začíná růžový říjen k prevenci rakoviny prsu. Na mamograf mohou ženy chodit už od 45 let každé 2 roky. Proč to nevyužívají hojněji? Víte, co je to práce z vděčnosti? Situace, kdy je člověk vděčný za práci, kterou má rád, i za cenu nejistých podmínek. Kde se s tím setkáváme nejčastěji? A v Olomouci na Univerzitě Palackého pokládají základy novému oboru rostlinné teranostice. Je to o tom, jak poznat, co rostliny trápí a zároveň najít způsob, jak jim pomoci. Tak i o tom budeme mluvit. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková.
3: Věda Plus.
4: Začíná růžový říjen. Ženám připomíná, aby mysleli na své zdraví a zašli po 45 jednou za 2 roky na mamograf. Podle dat Národního screeningového centra totiž na toto preventivní vyšetření skoro 40% žen nechodí. Lékařům se přitom právě díky němu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu, kdy je šance na uzdravení nejvyšší.
5: Dobrý den, jdu na mamograf a mám tady žádanku.
6: Hlásí se 57letá Mirka na recepci mamodiagnostického centra ve fakultní nemocnici Bulovka.
7: Já vás poprosím vyplnit tady ty rizikové faktory a potom si vás laborant zavolá jménem do kabinky.
6: V krátkém dotazníku Mirka vyplňuje, jestli měl někdo z její rodiny karcinom prsu, vaječníku anebo jiné nádorové onemocnění. Krátce na to už míří na mamograf.
8: Slečete se do půl těla vršek, boty si necháte.
6: Upozorňuje ji radiologická asistentka Martina Černá.
8: Položíme si pravou stranu na desku. Budu za prso tahat a budu ho trochu mačkat. No, nalekněte se. Výborně. Tak, uděláme druhou stranu úplně stejně. Tak, poprosím levé prso.
6: Během několika minut tu vzniknou celkem 4 snímky, po 2 zepředu a z boku.
8: Tak a máme to hotový, je to všechno, můžete se jít obléknout zase do kabinky a chvilku počkáte v čekárně na výsledek, ano?
5: Děkuju.
6: Vy tady máte vlastně jeden z nejmodernějších mamografů, v čem je třeba jeho výhoda?
8: Snímku je rychleji, to vyšetření trvá přibližně tak 3 minuty. Kompresi je pomalejší, paní všichni chválí, že přijdou, že jim to mačká ty prsa míň než dřív.
6: Takže to nebolí?
8: Takže to více méně nebolí. Já bych tomu ani bolest neříkala, spíš bych řekla, že to je nepříjemný než bolest.
6: Dodává radiologická asistentka Martina Černá. Obrázky mezi tím putují do počítače k primářce mamocentra Lívy Večeřové.
9: Vyloučení nádoru v prsu vyžaduje skutečně velkou přesnost a hledáme nádory, které jsou často menší než 5 mm.
6: Vysvětluje lékařka, proč sedí za monitorem s vysokým rozlišením.
9: Takže když se podíváme na snímky paní Miroslavy, tak vidíme, že ta žláza mamograficky je velmi dobře přehledná.
6: Tady třeba vidíme dole takový uzlíček laickým okem, ale není to nic nebezpečného.
9: Není to nic nebezpečného, od toho jsou ty dvě projekce a vidíme, že to pokračuje jakoby do dálky a je to vlastně klasická struktura prsní žlázy.
6: Primářka postupně všechny 4 snímky zhodnotí. Totéž udělá později nezávisle na ní ještě další lékař. Zároveň je posoudí i umělá inteligence. Podobná praxe je podle Lívie Večeřové běžná na přibližně 1/3 pracovišť u nás.
9: My víme, že když to označí Ačkem, to znamená, že ten prs je tukový, dobře přehledný. Celkovou rizikovost ohodnotila 11%. To znamená, že je naprosto minimální číslo a v tom prsu se skutečně nic zásadního nevyskytuje.
6: Říká lékařka a zvedá se od počítače.
9: Takže já jdu pro pacientku. Paní Mirko, pojďte. Takže mám pro vás dobrou zprávu. Screeningová mamografie byla v pořádku. Vy přijdete k nám až za 2 roky. Samozřejmě, kdyby se vyskytl nějaký problém, tak přes vašeho gynekologa nebo praktického lékaře se objednáte u nás na kontrolu.
5: Děkuju.
6: Takže dobře to dopadlo, Mirko, odechla jste se.
5: Takovej kámen vždycky spadne. A zase se objednám určitě.
6: Rakovina prsu je nejčastějším zhoubným nádorem žen v České republice i ve světě. Každoročně u nás lékaři diagnostikují kolem 8 000 případů. Z fakultní nemocnice Bulovka, Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: A na téma ještě navážeme s přednostkou Ústavu radiační onkologie fakultní nemocnice Bulovka v Praze Petrou Tesařovou. Vítejte, dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
4: Skoro 40% žen preventivní vyšetření na mamografu každé 2 roky neabsolvuje. Proč podle vás? Co je důvodem?
10: Tak my samozřejmě úplně detailně ty důvody neznáme, ale předpokládáme, že to jsou obavy z výsledku nepříznivého, obavy ze zátěže radiací, obavy z případné bolesti nebo nějakého diskomfortu, ale určitě i takovéto odkládání něčeho, co nepřipadá těm ženám akutní, nezbytné, protože třeba úplně dobře nerozumí významu mamografického vyšetření.
4: Tak mohli bychom teď některé ty obavy rozptýlit, třeba zátěž radiací?
10: No určitě zátěž radiací je minimální, je to jednoduchý obyčejný rentgen a ta zátěž se přirovnává k zátěži kosmickým zářením při zaoceánském letu, takže kdo cestuje letadlem, tak vlastně zažívá možná i několikrát za rok něco podobného.
4: Obavy z výsledku. My jsme říkali, že díky právě vyšetření se daří najít maximum nádorů v prvním stádiu nemoci. Co tedy ženu poté, co se takovou diagnózu dozví, čeká? Jak ji léčíte?
10: Tak ten postup je standardizovaný. Jakmile se objeví podezřelý nález, tak se pacientka okamžitě objednává k bioptickému ověření toho nálezu a ten, pokud biopsie potvrdí opravdu zhoubný nádor, potom vede k celému dalšímu řetězci kroků, které mají co nejvíce zrychlit cestu od diagnózy k zahájení léčby. Ohledně léčby se radí v rámci multidisciplinárního týmu o správném postupu. A ten záleží nejenom na výběru léčby, ale také pořadí, sekvenci těch léčebných kroků. A v multidisciplinárním týmu jsou vlastně všichni lékaři, kteří se podílejí na léčbě pacientky. To znamená, je tam kromě onkologa také radioterapeut, chirurg, diagnostik, radiolog, případně psycholog, případně patolog podle toho, co je pro pacientku třeba. A tady vlastně na základě toho vzájemné dohody, konsenzu lékařů se stanoví pro každou ženu individuální léčebný plán. U toho časného stádia ten plán většinou začíná operací, potom následují další kroky, nějaká zajišťovací systémová léčba, hormonální léčba, chemoterapie, případně ozáření, pokud se může odstranit jenom část prsu.
4: No, jak vysoká je šance na úplné vyléčení, když se najde právě nádor v prvním stádiu nemoci?
10: Obrovsky vysoká, skoro 100%. Je to vlastně jenom taková nepříjemnost, která nutí pacientku absolvovat všechny ty léčebné kroky právě proto, aby se úplně uzdravila. Většina našich pacientek potom za mnoho let vzpomíná na tohleto období jako na takovou drobnou nepříjemnou epizodu v jejich životě.
4: Dokážete vyléčit pacientky, u kterých se nádor najde ve vyšším stádiu?
10: Dokážeme, ale ta pravděpodobnost už není 100%. A proto je právě strašně důležité, aby se na ten nádor přišlo co nejdříve. I pacientky, které mají větší nádor nebo nádor, který se už vydal třeba do uzlin v podpaží, umíme úplně vyléčit, ale ta léčba je často delší a intenzivnější než u těch časných stádií a ta jistota úplného uzdravení není 100%.
4: Některé nádory vznikají i na genetickém podkladě. Co se děje pak? Musí na vyšetření i další příbuzní v rodině?
10: Mohou na vyšetření, to samozřejmě záleží na nich. Ten genetický původ nádorů se objevuje u karcinomu prsu asi v 5-10%, takže není to nějaké velké množství. Nicméně ten nádor se objevuje dříve u mladších žen, je většinou agresivnější a i hůře reaguje na léčbu. Takže my se snažíme tyhle ženy objevit v celém tom počtu těch nových zhoubných onemocnění prsu a diagnostikovat včas jejich genetickou poruchu, protože pak jejich příbuzným, které můžeme vyšetřit, nabízíme preventivní opatření, aby se u nich ten nádor vůbec neobjevil, protože to je největší jistota, že to s nimi dobře dopadne.
4: To jsme mluvili právě o ženách starších 45 let, které by mají tu možnost chodit vlastně na mamograf každé 2 roky, je to hrazeno pojišťovnou. Co ženy mladší, jak ty si mohou ověřit, že vlastně s jejich prsy je vše v pořádku?
10: I mladší ženy mohou onemocnit karcinomem prsu, i když je to daleko vzácnější situace. Nicméně ta ostražitost vzhledem k prsům se vyplácí, protože incidence i u mladých žen stoupá. A takovou vlastně jedinou a nejlepší možností je samovyšetření prsů. Žena nejlépe zná svoje tělo a proto snadno odhalí při vyšetření prohmatání obou prsních žláz pravidelných intervalech ve vztahu k menstruačnímu cyklu nějaké neobvyklosti, a pokud ta změna, která jí připadá neobvyklá, nezmizí po první menstruační cyklu, tak je rozumné vyhledat lékaře, buď praktika nebo gynekologa, nechat se vyšetřit odborníkem a především poslat na vyšetření. U mladších žen je vhodnější ultrazvukové vyšetření než mamografie, a ultrazvuk je nezatěžující, jednoduché vyšetření, které okamžitě rozptýlí obavy a nebo naopak rychle potvrdí nějakou patologii, kterou je třeba okamžitě řešit. Takže také není rozumné otálet.
4: Doporučuje přednostka Ústavu radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka v Praze Petra Tesařová. Děkuju moc krát za rozhovor. Naslyšenou.
10: Taky děkuju. Naschledanou.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Gratitude labor, neboli práce ze vděčnosti. Tak Hana Řečicová a Karolína Hajková z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy označují situaci, kdy lidé přijímají nejisté pracovní podmínky i proto, že jsou vděční za možnost dělat práci, která je baví a kterou považují za smysluplnou. Ve svém výzkumu se s tímto fenoménem setkávali u českých novinářek, které svou nejistou pracovní situaci někdy popisovali jako svobodu nebo vlastní volbu. Co se ale za takovou vděčností skrývá a kde končí svobodná volba a začíná prekérní práce, to probereme právě s jednou z autorek studie, Hanou Řečicovou, která sama dříve působila jako redaktorka Rádia Wave a dnes spoluvytváří podcast Sirény. Dobrý den.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Tak na úvod nám trochu přibližte, co všechno si můžeme pod pojmem gratitude labor, neboli práce s vděčností, představit.
11: Já si myslím, že vy jste to už velmi dobře zmínila v úvodu, vy jste to dost přesně popsala. Ono to vlastně, ta gratitude labor neboli práce s vděčností, popisuje takovou situaci, kdy vděčnost za tu možnost dělat smysluplnou práci vede k přijímání těch nejistých pracovních podmínek, třeba nízkého honoráře, žádné smlouvy, práce navíc zdarma a všechno zkrátka, když je na dobré slovo. Jo, takový to můžu být ráda, že tu práci vůbec mám, nebo případně jsme se u našich komunikačních partnerek setkávali i s takovými výroky jako až k nejbližší stanici metra, tady stojí taková fronta na to vaše místo a podobně.
4: Pochopila jsem, že se to týká především žen, mít tenhle ten pocit nebo tento fenomén.
11: My jsme se bavili se ženami, protože to bylo vlastně širší téma, které se věnovalo rodičovství a rodičovským strategiím, ale samozřejmě, že se týká i mužům. Ona obecně vlastně nejen práce novinářská, ale já jakožto mediální výzkumnice se zaměřu zejména na tu, tak ta je prekarizovaná obecně dost hodně.
4: Právě, že část novinářek svou situaci zase nevnímala nějak negativně, prostě práci na volné noze popisovali jako svobodnou volbu nebo zdůrazňovali tu výhodu flexibility. Jak tedy poznat, kdy jde skutečně o svobodnou volbu a kdy už si člověk vlastně tímhle způsobem spíše racionalizuje ty nejisté pracovní podmínky, nějaká negativa?
11: Přesně tak, to si myslím, že je moc důležitý to, co zmiňujete. My vlastně, abych uvedla takový disclaimer na začátek, tak my se spoluautorkou kolegyní Karolínou Hajkovou určitě nechceme kritizovat freelancerství, to je jako legitimní způsob, kterým spousta lidí pracuje. My kritizujeme takovou tu kontaminaci toho běžného zaměstnání tím podnikatelským modelem, tam, kde vlastně dřív byl standardem běžný pracovní poměr. Rozhodně je rozdíl mezi freelancerstvím a nějakým švarcsystémem. Myslím si, že pokud nemáme v práci žádné jistoty, třeba pracujeme jako OSVČ na fakturu u jediného zaměstnavatele za poměrně třeba nízkou mzdu a na všem se musíme domlouvat, tím pádem neexistuje nemocenská nebo nějaká podpora v mateřství a podobně, tak to je vlastně přesně ono. To už je ta situace, která vlastně je negativní.
4: Ano, vy jste se právě v té vaší práci zaměřovali na novinářky, které plánují rodinu nebo už děti mají. Tak. Proč je to? Ta prekérní práce se naplno ukazuje právě ve chvíli, kdy člověk začne uvažovat o nějakém i životním ukotvení, o mateřství, rodičovství.
11: Máte tím na mysli, proč zrovna v téhleté situaci se ukazuje?
4: Ano, že mu to třeba dojde, že prostě tenhle ten problém má.
11: Myslím si, že předtím vlastně je spousta těch aspektů té prekérní práce dost neviditelných. Pokud si nevyděláváme vyloženě málo, nebo třeba nejsme často nemocní, nebo třeba neplánujeme rodinu, případně nejsme v nějakém předdůchodovém věku, že bychom už zkrátka potřebovali nějak důkladně myslet na budoucnost a na to, aby vlastně tu budoucnost jsme neprožili v nějaké chudobě, tak myslím si, že může být zkrátka spousta těch aspektů velmi neviditelných nebo obtížně rozklíčovatelných, a zejména i proto, že v té novinařině, ale nejen v ní, týká se to samozřejmě třeba i neziskového sektoru, zdravotnictví, školství, nebo samozřejmě potom různých asistentů politiků a političek, proto je obecně vlastně těžké, aby se z tohoto tématu stalo politické nebo politizovatelné a medializovatelné téma, takže i tím pádem si víc vážíme toho, že vlastně o tom můžeme mluvit na Českém rozhlase Plus. Každopádně u toho novinářstva je to velmi normalizované, k tomu jsem chtěla dojít.
4: Ano. Dá se tenhle mechanismus nějak nabourat?
11: Myslím si, že se dá nabourat sdružováním, nicméně v České republice má cokoliv, co zavání nějakým kolektivním řešením nebo odbory, kdyby přijde toho státního socialismu, což se lidem nelíbí, určitě některým právem, ale právě ta skutečnost, že na to lidé nemusí být sami, že o svých pracovních podmínkách nemusí vyjednávat individuálně, ale můžou vyjednávat i kolektivně, tak to si myslím, že určitě je dobré vědět. Ostatně nějaká zahraniční praxe, třeba ze Skandinávie, kde samozřejmě ta prekarizace novinářské a nejen novinářské práce existuje taky, ale právě i proto, že je tam velká tradice samozřejmě silných veřejnoprávních médií nebo médií veřejné služby, ale samozřejmě taky toho kolektivního organizování, tak jako to hodně, hodně vlastně přidává takovému jako kolektivnímu sebevědomí toho novinářstva.
4: Tak děkuji i za tohle mezinárodní srovnání. To byla Hana Řičicová, doktorantka na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky z katedry mediálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Naslyšenou.
11: Naslyšenou, mějte se hezky.
4: Odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci vymysleli způsob, jak pomocí družicového systému Copernicus získat informace o konkrétních zalesněných plochách. Čím zelenější Česko bude, tím lépe podle vědců zvládne odolávat vysokým teplotám. Každý strom nebo keř ale pohlcuje jiné množství uhlíku, což je pro snižování teploty zásadní. Jak říká v rozhovoru s vědeckou reportérkou Evou Kézrovou Vilém Pechanec z katedry geoinformatiky Olomoucké univerzity, nová data můžou být vodítkem nejen při výsadbě zeleně.
12: Celý ten výzkum, který my děláme, samozřejmě říká, kolik toho uhlíku rostlina dokáže navázat do sebe a zafixovat. To znamená, že bude uloženo v rostlině a už se neuvolní do toho ovzduší, nebude se zvyšovat teplota.
13: Dá se říct, že tady ten výzkum prozrazuje v podstatě, kolik uhlíku je, řekněme, v zalesněných plochách České republiky?
12: Přesně tak. Ukáže, kolik je zásoby uhlíků, potažmo, jak se ta zásoba mění. A je to, řekněme, objektivní ve smyslu, že to nikdo neváží, nedopočítává si, ale skutečně, kolik té zásoby v jakékoliv vegetaci opravdu je. To znamená nejenom klasické hospodářské lesy, ale nám jde o všechno, takže i nějaké křoviny, nějaké travní porosty, které jsou významné, řekněme, v podhorských oblastech. Takže ano, odpovídá to přesně na ten stav zásoby uhlíku.
13: Takže i vzhledem k rozloze České republiky je úplně zjevné, že nejlépe je podívat se na to ze zhora, z výšky, což právě umožňují družice dálkového průzkumu země.
12: Ona řada studií je dneska zaměřená lokálně, že se to zmapuje v terénu, ale je to omezené. Byť nejsme velká republika, ale při tom rozlišení 20 metrů na 20 metrů, to už rozsahu celé České republiky už není v lidských silách to za sezónu během dvou měsíců projít, zmapovat. Takže pohled z vrchu, satelitní data, která sice jsou limitována oblačností, ale v průměru jednou za 14 dní, 3 týdny jsou opravdu použitelné snímky.
13: Evropský systém Copernicus má několik družic. Každá funguje trošičku na jiném principu, takže s jakými daty, s jakými snímky pracujete?
12: Využíváme družice Sentinelu 2, to jsou optické multispektrální snímky, a současně využíváme data družice Sentinel 1, což jsou radarové snímky. Právě ty multispektrální ukazují celkový obraz, chování biomasy v listech, z toho se dá odlišit velmi dobře, co je zelená hmota, co je antropogenní šedá hmota, a ty radarové data velmi dobře pracují s vlhkostí a strukturou. Podle toho rozlišujeme vlastně výšku biomasy.
13: Na vaší katedře jste pak vyzkoušeli různé modely zpracování těchto dat, zjistili jste, který z nich je jakoby nejlepší. Bylo to na datech z léta roku 2023. Znamená to, že tento váš model je použitelný na kterékoliv další léto, nebo dá se tímto zjistit aktuální stav uhlíku v našich zelených plochách?
12: My máme otestovaných přístupů několik, a ano, tento postup, to znamená, které kombinace kanálu, respektive materiálu z těch satelitů, v jakém vzorci, jakým algoritmem je ten hlavní výsledek. V tuto chvíli už máme zpracovanou i rok 24-25 jaro a pokračujeme dál.
13: Vlastně už to jde rychleji, když víte jak.
12: Ano. V podstatě dneska už je to otázka hodin, nikoli v měsíci toho výzkumu, ale hodin zopakovat vytvoření takovéto vrstvy.
13: K čemu je vlastně dobré znát, kolik uhlíku nám dává nebo uchovává zeleň?
12: Abychom uměli na základě fakt pracovat s tím problémem dneska zvyšující se teploty a těch následných extrémních jevů.
13: To znamená, že se dá vlastně vyhodnocovat, tak tady na tomto místě máme stromy, které nefungují tak dobře, jak bychom potřebovali, takže tam musíme zasadit třeba něco jiného, oživit tu zeleň a tak dále, prostě pracovat s tím konkrétním místem.
12: K tomu vlastně by to měly být ty základní materiály pro dneska, rozšiřující se adaptační strategie měst a regionů, kde posílit, kde ta funkce krajiny, v tomto případě zachytávání uhlíku, nefunguje, aby to bylo opravdu územně specifické a tudíž malá investice, ale velký efekt pro tu krajinu.
13: Podle geoinformatika Viléma Pechance z Univerzity Palackého v Olomouci je výhodou, že data ze systému Copernicus jsou zdarma. Eva Kézrová, Český rozhlas.
4: A na závěr Vědy Plus jdeme do Olomouce. Tamní vědci hledají nové způsoby, jak rostlinám pomoci přežít sucho, horko nebo nemoci. Vzniká tam tak nový obor nazvaný rostlinná teranostika. Propojuje diagnostiku a léčbu rostlin. Pomocí moderních technologií chce zjistit, co se v rostlinách při kombinaci různých stresů děje a najít postupy, které zvýší jejich odolnost. Více už si řekneme s Lukášem Spíchalem z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií Ketrin Univerzity Palackého. Vítejte, dobrý den.
14: Dobrý den vám posluchačům.
4: Ta rostlinná teranostika, když se to takhle řekne, tak to je trochu takový poměrně futuristický pojem možná. Co se pod ním má laik konkrétně představit?
14: Je to v podstatě jakási paralela nebo analogie a hlavně inspirace z teranostiky. Teranostika to je dneska moderní přístup, koncept v podstatě, který se využívá v léčbě, především v personalizované léčbě člověka, a kombinuje to, jak už se sama řekla, tu část diagnostickou, čili najdi, a tu část terapeutickou, vyřeš. V případě lidské medicíny to je najdi v celém tom organismu to místo, kde je třeba ta nemoc, kde ten nádor, a zároveň stejným nebo podobným přístupem ten problém vyřeš, čili třeba zabít ten nádor. Kolegyně De Diego, která asi tady ten koncept bude v rámci toho svého projektu testovat a vyvíjet na rostlinách, se tím inspirovala a v podstatě bude snažit se najít takové molekuly, takové materiály, které budou schopny jednak to dané místo, které je nejvíce ovlivněné právě třeba působením několika stresů naráz, a zároveň vlastně i, neříkám vyléčit, ale udělat nějaký intervenovaný zásah pomocí nějakých molekul, které mohou té rostlině v tom daném místě pomoci.
4: Když mluvíte o stresu, míníte tím u rostliny třeba sucho nebo právě nějaké ty patogeny, jak vlastně se to pozná, že je rostlina ve stresu, aniž by to ještě na ní bylo vidět?
14: Dneska se to dá poznat velmi snadno neinvazivní přístupy, čili těm, kdy tu rostlinu nemusíte nutně utrhnout její list a zanalyzovat nějaké molekuly uvnitř. Využívají se k tomu ty přístupy, které v předchozí reportáži jste krásně popisovali, čili nějaký optický monitoring vzdálený. A jestliže jsem nemluvil o družicích, které mohou monitorovat biomasu na Zemi, tak my můžeme takhle se dívat i menšími senzory optickými, jako je třeba klasický foťák nebo jiné multispektrální termální či hyperspektrální kamery nebo i fluorescenční kamery na to v podstatě, jak ty rostliny jenom vypadají, čili jak se v čase mění, jak se mění jejich velikost, jak se mění jejich barva, ale zároveň se lze takto monitorovat i některé fyziologické stavy, jak ta rostlina fotosyntetizuje, jakým způsobem zavírá či otvírá průduchy. A to jsou všechno věci, které dříve, než uvidíme nějaký symptom, ať už nemoci nebo vlivu sucha třeba, tak už se dá vlastně vyčíst té rostliny, že už je v nějakém problému.
4: Vy ten výzkum budete dělat na huseníčku rolním. Když něco objevíte u téhle malé modelové rostliny, tak jak složité pak bude ten výsledek dostat až k plodinám, které jsou třeba vhodné pro pěstování zemědělci?
14: Arabidopsis neboli huseníček, to je modelová rostlina v biologii, a i když to je plevel, a tak ano, samozřejmě častokrát tyto dotazy jsou, to, co zkoumáme na nějaké modelové rostlině, zvláště plevelu, jak to přenést potom na nějakou kulturní rostlinu, na nějakou zemědělskou plodinu, to je obecný problém jakési biologické translace. Tady v tomto projektu ten dvouletý, tady v podstatě půjde o to ověřit hnedka v několika úrovních, zda tento koncept je vůbec uchopitelný a jestli dává odpovědi na to, na co potřebujeme. Jak rostlina reaguje a co tvoří vlastně, jaké změny, jaké molekuly tvoří v souvislosti s tím, že se kombinují některé stresy. Protože doposud rostlinný výzkum probíhal tak, že rostlina je v suchu, no tak ji přestaneme zalévat a sledujeme, co se děje. Rostlina je v horku, tak ji zahřejeme, sledujeme, co se děje. Ale chybí jakési metodické přístupy, jak kombinovat tyto stresy. Zvláště potom stresy, které kombinují ty faktory takzvané abiotické, jak se zmínila sucho, teplota, vlhkost a ty biotické, čili třeba například nějaký patogen nebo mikroorganismus v okolí.
4: Tolik tedy Lukáš Spíchal z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií Katrin Univerzity Palackého, se kterým jsme mluvili o novém oboru, takzvané rostlinné teranostice. Děkuji moc krát, mějte se hezky, naslyšenou.
14: Také děkuji, naschledanou.
4: No a to byl už závěrečný příspěvek dnešní Vědy Plus s datem 1. října. Najdete ji jako vždy v podcastových aplikacích nebo na našem webu. Loučí se Renata Kropáčková. Ve 14 hodin začíná čtvrteční odpolední Plus. Vítejte.
3: Český rozhlas Plus.
4: Státy Evropské unie finálně schválily nové návratové nařízení, které má zefektivnit návraty neúspěšných žadatelů o azyl. Co to má umožnit zemím mimo Evropskou unii, o tom budeme mluvit na úvod následující půlhodinky. Antimonopolní úřad udělil rekordní pokutu za kartel. 4 výrobci kabelů se podle úřadu domlouvali na výpočtu části prodejních cen a za to teď mají dohromady zaplatit pokutu skoro 2 miliardy korun. A Francii se postupně šíří studentské protesty kvůli podfinancování resortu, přeplněným třídám nebo nedostatku učitelů. Bude vláda i dál ubírat finance z rozpočtu školství za této situace? To jsou naše témata, teď ale otvírá jedno hlavní téma, a to zprávy Martin Matějka.
2: Nehoda poslance Filipa Turka za motoristy s nemocničním vozem v Praze podle policie nebyla trestným činem. Incident se stal v polovině července. Turkovo auto se v křižovatce u náměstí IP Pavlova střetlo s nemocničním vozem. Jeho řidič byl zraněný. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové teď případ řeší úřad, který bude rozhodovat o možných přestupcích obou účastníků.
15: Na základě provedeného šetření a závěru znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu, pro které bylo prověřování z pokynu státního zástupce vedeno. Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany obou účastníků dopravní nehody.
2: Turek se k tomu zatím nevyjádřil. Opozice dnes ve sněmovně pokračovala v kritice vlády, vyčítala jí hlavně nesplněné předvolební sliby, překrucování faktů a zadlužování země. Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 kritizoval vystupování členů kabinetu. Místopředseda STAN Lukáš Vlček připomněl vládní sliby o daních, hypotékách a důchodové reformě. Bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš zase poukázal na pozastavené evropské dotace pro holding Agrofert kvůli podezření na střet zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Do debaty bylo předpolednem přihlášeno asi 20 poslanců. K hlasování o nedůvěře vládě by se sněmovna mohla dostat večer. Koalice považuje schůzi k vyslovení nedůvěry pár dnů před volbami za opoziční předvolební hru. Rusko pokračuje v každodenních útocích na Kyjev. Na ukrajinskou metropoli dnes mířila asi 100 proudových dronů. Kvůli úderům na ukrajinskou energetiku se země znovu potýká s dlouhými výpadky elektřiny.
16: V Kyjevě ruské proudové drony zasáhly obytný dům a školu. Děti byly v době vzdušného poplachu v krytu. Dopoledne ruský dron zasáhl jižní most v Kyjevě, kterým vede i trasa metra, a jedna ze souprav mostem v době útoku právě projížděla. Strojvedoucí ale ducha přítomně zvýšil rychlost a nebezpečí ujel, uvedla televize 5. kanál. Rusko útočilo i na Oděsu, kde jeden z proudových ruských dronů narazil do podnikatelského centra. Dva lidé byli zraněni, uvedli oděské úřady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský informoval o tom, že ukrajinské drony zasáhly objekt v Černém moři, tedy zřejmě loď, a dále ropnou infrastrukturu v Samarské oblasti a startovací zařízení i sklady dronů v Orelské oblasti. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Vláda znovu reguluje ceny pohonných hmot. Za benzín řidiči dnes zaplatí maximálně 46 korun a 14 haléřů za litr, za naftu 48 korun a 72 haléřů. Stát reaguje na zdražování způsobené konfliktem na Blízkém východě.
17: Dělám střechy, neobejdu se bez auta. No a je to znát, že jo, na rozpočtu.
18: Říká pan Oldřich, který zrovna natankoval plnou nádrž u čerpací stanice na městském okruhu v Pražské Krči. Tady ještě včera řidiči zaplatili například za litr nafty o 3 koruny víc. Stát stanovuje marže pro pumpaře na maximálně 2 koruny a 50 haléřů za litr. U nafty je navíc snížená i spotřební daň, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
19: Naším cílem je, aby Česká republika kombinací všech těchto opatření zůstala mezi zeměmi, které drží ceny paliv pro své občany na nejpříznivějších úrovních v EU.
18: Mimořádnou sektorovou daň kritizuje třeba firma Orlen Unipetrol, která v Česku provozuje rafinérie. Cenové stropy můžou být problematické i podle šéfa Unie nezávislých petrolejářů Ivana Indráčka. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Ministerstvo obrany zrušilo tendr na 185 obrněných vozidel. Vyplývá to z rejstříku zakázek, upozornil na to server Aktuálně.cz. Vozidla za 24 miliard 700 milionů korun měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní nebo průzkumné vozy.
20: Podle informací v rejstříku ministerstvo obrany nákup zrušilo mimo jiné z ekonomických důvodů, pokračuje mluvčí rezortu Simona Cigánková.
21: Zadávací řízení na veřejnou zakázku bylo zrušeno v souladu se zákonem.
20: Armáda trvá na tom, že nová obrněná vozidla potřebuje, říká mluvčí generálního štábu Vladimír Holas.
22: Její pořízení vychází jednak z koncepčních dokumentů rozvoje armády České republiky a souvisí s plněním přijatých aliančních cílů schopností a s výstavbou střední jednotky brigády.
20: Rozhodnutí ministerstva obrany kritizuje například bývalá šéfka rezortu Jana Černochová z opoziční ODS.
23: Potřebnost nákupu těchto vozidel tady je, určitě by se to nemělo odkládat.
20: Právě předešlá vláda loni v červnu označila nákup těchto vozidel za strategický projekt. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
2: Techniku za více než 3 miliony korun dostala od soukromých firm Správa Národního parku České Švýcarsko. Má pomáhat strážcům parku a hasičům při požárech v chráněné krajině. Park také dostal více než milion korun na rozšíření a provoz dronových stanic v terénu, pokračuje ředitel parku Petr Kříž.
24: Máme zatím dvě, ta obsluha i vlastně provoz těch stanic je velmi náročný, takže budeme rádi, že tyto prostředky využijeme na rozšíření té sítě. V ideálním stavu bychom jich měli pět, aby se zaprvé mohli překrývat a v případě prostě toho doletu.
2: Přesně před 100 lety vznikl orchestr Radiožurnálu, předchůdce Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na počátku měl pouhých 20 členů, dnes jich v těle se hraje bezmála 100.
25: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso.
26: Naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny, jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek. Taktovku tehdy držel Joška Charvát.
25: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci.
26: Hned 2. října orchestr odehrál v Radiopaláci svůj první koncert. Návštěvníci vyslechli díla Zdeňka Fibicha, Antonína Dvořáka, Beethoven novou romanci a předehru ke Smetanově Prodané nevěstě. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna se za sjezdem na Osovu Bytýšku na 160. kilometru stále odstraňují následky vážné nehody osobního auta s kamionem. Projíždí se pouze levým pruhem a kolona ze 156. kilometru vás zdrží okolo 15 minut. Na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové se za sjezdem na Lysou nad Labem na 20.5. kilometru stále řeší nehoda kamionu, který naboural do šipky silničářů. Projíždí se jen levým pruhem a kolona ze 17. kilometru vás zdrží 15 až 20 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Odpoledne je polojasné až skoro jasné, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách měří kolem 16 a na Šumavě kolem 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy Martina Matějky.
3: Posloucháte Odpolední plus.
4: 8 minut po 14. hodině. Ministři vnitra států Evropské unie dnes v Lucembursku finálně schválili zpřísnění migrační politiky Evropské unie, včetně možnosti zřizovat návratová centra v takzvaných třetích zemích. Informovala o tom Rada Evropské unie. Nové nařízení podle ní zajistí rychlejší a efektivnější vracení neúspěšných žadatelů o azyl. Podle kritiků ale může vést k masovým deportacím a porušování lidských práv. Téma probereme s bruselskou zpravodajkou Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
0: Dobrý den.
4: Zdenko, jak nová legislativa změní pravidla pro navracení neúspěšných žadatelů o azyl?
0: Ta nová pravidla stanovují jednotný celounijní postup pro navracení neúspěšných žadatelů a celkově ho zpřísňují. Například by mělo být jednodušší a rychlejší navracet lidi, kteří představují bezpečnostní hrozbu. Vzniká také evropský příkaz k navrácení, což bude takový formulář, do kterého budou muset členské státy u každého konkrétního neúspěšného žadatele vkládat klíčové informace o tomto rozhodnutí, aby je zkrátka navzájem mohli sdílet pro případ, že by tento člověk cestoval v rámci Evropské unie. Návratové nařízení také otevírá možnost pro členské státy, aby zřizovaly centra pro navracení migrantů v zemích mimo Evropskou unii, čili tato centra nebude zřizovat samotná Evropská unie, ale unijní legislativa to nově umožní jednotlivým členským státům. Toto je asi nejkontroverznější prvek té nové legislativy. Jak už zaznělo, tak zaznívá kritika zejména ze strany lidskoprávních organizací, které argumentují tím, že nebude jednoduché kontrolovat dodržování lidských práv v těch centrech, které se nebudou nacházet na území Evropské unie.
4: Ministři dnes jednají také o aktuálním stavu schengenského prostoru a celkově o migrační situaci v Evropě. Jak je hodnotí Evropská komise?
0: Komise tu situaci hodnotí výrazně pozitivně. Eurokomisař pro migraci Magnus Brunner mluví o tom, že počet nelegálních překročení hranic se za poslední dva roky snížil o víc než 55%. Stejně tak klesá i počet žádostí o azyl. A ty nedávné záběry ze španělské Seuty tak trochu podle něho zastínily tato pozitivní čísla. Ale Evropa má podle něho v současnosti nad nelegální migrací skutečně největší kontrolu za posledních 10 let. Ale zároveň je stále co zlepšovat, pokračuje Brunner.
1: Musíme se soustředit na migrační diplomacii. Jedním z našich cílů je větší angažovanost ve třetích zemích. Od samého začátku jednáme s Bangladéšem a Pákistánem, protože v tuto chvíli hlavní migrační trasa vede z Bangladéše a Pákistánu přes země Perského zálivu, Egypt, do Libye a do Evropské unie. Takže se tam musíme začít angažovat ve velmi rané fázi.
4: Švédský ministr pro migraci před jednáním prohlásil, že chce prosadit i omezení turistických víz pro ruské občany. Zdenko, můžeš přiblížit, co je to za iniciativu?
0: Ano, ministr Johan Forssell Evropskou komisi žádá, aby navrhla toto omezení jednak z bezpečnostních důvodů, ale zároveň je to podle něho i otázka principu.
5: Je nesmyslné, že po 5 letech této války se počet ruských schengenských víz zvyšuje, když by to mělo být naopak. A je naprosto nepřijatelné, že si tolik ruských turistů užívá luxusní nákupní víkendy v hlavních městech Evropy, zatímco naši ukrajinští přátelé umírají v krytech. A chtěl bych zdůraznit, že jde i o bezpečnost. V posledních letech jsme svědky mnoha incidentů, v nichž jsou zapojeni Rusové.
0: Forssell mluvil o tom, že od Evropské komise už má příslib, že s tímto návrhem na omezení víz pro Rusy skutečně přijde. Ze statistik vyplývá, že počet víz pro ruské občany v Evropské unii opravdu roste. Loni členské státy schválily 620 tisíc víz pro Rusy, což je nárůst o více než 10% meziročně. Převažují přitom turistická víza a po nich následují víza za účelem návštěvy rodiny a přátel a také třetí nejčastější jsou pak služební cesty.
4: Dodává naše bruselská zpravodajka Zdeňka Trachtová. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
4: A další téma vyplývá z předešlého. Intenzivní ruské útoky na ukrajinskou energetiku a podzimní ochlazení počasí způsobily, že Ukrajina se opět potýká se zásadním nedostatkem elektřiny. Provozovatel přenosové soustavy, společnost Ukrenergo, už lidem dala vědět, že ode dneška musí počítat s dlouhými odstávkami proudu. Opakuje se tak scénář z předešlých let, nebo jsou letošní podzimní útoky na ukrajinskou infrastrukturu předzimní? zemou přece jenom jiné, agresivní nebo masivnější. V Ranním plusu to zjišťovala kolegyně Šárka Feniková v rozhovoru s Janem Šírem z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, který byl zrovna v ukrajinském Záporoží.
6: Ten scénář se spíš zostřuje oproti dřívějším letům. Ty útoky jsou jednak masivnější, drtivější, jednak přicházejí v moment, kdy ta ukrajinská energetická soustava už je výrazně poškozená. Ta letecká kampaň trvá od podzima roku 2022, to znamená, dnes už to budou prakticky 4 roky. Plus samozřejmě Rusové k tomu připojují nové a nové kategorie cílů, na které se zaměřují a které se snaží zničit. To se týká v posledních týdnech a měsících zejména čím dál častějších útoků na železnice, tak aby způsobili dopravní kolaps. Mimo to tady v poslední době vidíme skutečně totální ekonomickou válku v podobě útoků na obchodní centra, supermarkety, sklady potravin, sklady léčiv. Minulý týden byla opakovaně v Kyjevě bombardována farmaceutická fabrika a vidíme rovněž útoky na objekty vodohospodářské soustavy, znamená čističky odpadních vod, vodárny, kanalizaci, přečerpávací objekty a tak dále. Takže vypadá to, že ta kampaně je namířena tak, aby skutečně kulminovala v zimě a způsobila nejenom kolaps ukrajinského státu, ale zejména humanitární katastrofu spojenou, nevím, v horším případě třeba i se zhoršením epidemiologické situace. No.

0: tím barbarským způsobem, kterým tu válku vede, tou nezměrnou brutalizací toho konfliktu, nelidskostí těch útoků a těmi svými cíly, které se rovnají zničení ukrajinského státu a ukrajinského národa, nedává Ukrajincům na výběr, nedávají možnost, to znamená, oni musí vydržet. Druhou rovinou toho problému je to, že ty útoky skutečně zasahují fungování nejenom ukrajinské vojenské mašiny, ale v prvé řadě ukrajinské ekonomiky, ukrajinského státu, ukrajinské společnosti, a ten stát dlouhodobě systematicky, metodicky oslabují, to znamená zdroje na pokračování v tom konfliktu se ničí a je otázka, jak to Ukrajinci budou zvládat za nepříznivé situace, včetně toho, že třeba jim nemusí hrát karet zima, jako tomu bylo loni.
1: Dalším nebezpečím jsou sabotáže a dezinformace. Časopis The Economist cituje dva členy ukrajinské kontrarozvědky, že každý týden zmaří 7 až 8 ruských operací, pro které agresor rekrutuje lidi přímo na Ukrajině. Zintenzivňuje se i tenhle způsob hybridního boje?
0: Tak teďka nevím, jestli máte na mysli sabotáže a podobné útoky v Evropě nebo na samotné Ukrajině. Tady na Ukrajině to samozřejmě je problém s tím, že Telegram je aplikace, která je tady velice populární, velice rozšířená, a sehnat teenagera, který za $200 podpálí vojenské auto, není tak velký problém. Pokud je o ruské aktivity v Evropě, toho už byla Česká republika taky cílem, tam ty sabotáže se zaměřují zejména na útoky proti kritické infrastruktuře a průmyslovým objektům, které mohou být zapojeny do vojenské výroby, která představuje část pomoci, která následně zútočí na Ukrajinu.
2: Tolik Jan Šír z katedry ruských a východoevropských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v rozhovoru se Šárkou Fenikovou v Ranním plusu. Teď ve 14 hodin 18 minut pro vás máme aktuální informace z oblasti ekonomiky. Nafta u čerpacích stanic v Česku dnes po zavedení cenové regulace zlevnila. Často je cena za litr oproti středě až o 3 koruny nižší, benzín zlevnil jen někde. Maximální prodejní cena nafty zítra klesne o 14 haléřů na 48 korun 58 haléřů. Za litr. U benzínu se sníží o 22 haléřů na 45,92 koruny za litr. Schodek státního rozpočtu na konci září vzrostl na 194,5 miliardy korun ze srpnových 186 miliard. Deficit na konci třetího čtvrtletí je čtvrtý nejhlubší od vzniku Česka. Skupina Symbiol, vlastněná premiérem Andrejem Babišem, loni navýšila ztrátu na 477,5 milionů korun. Předloni to bylo 47 milionů. Tržby koncem RN přitom zvýšilo o téměř 37%. Skupinu si Babiš ponechal ve svém vlastnictví, zatímco holding Agrofert vložil do svěřenského fondu. A obce a kraje mohou od dneška využívat ve státní pokladně spořicí účet se zhodnocením 3,7% ročně a okamžitou dostupností vložených peněz. Nový produkt připravila Česká národní banka s cílem umožnit samosprávám větší zhodnocení peněz. Uložené prostředky by si zároveň mohl půjčovat stát k financování rozpočtového deficitu. Úřad na ochranu hospodářské soutěže udělil rekordní pokutu za kartelovou dohodu. 4 výrobci a prodejci kabelů dostali pokutu skoro 2 miliardy korun. Rozhodnutí úřadu je nepravomocné a firmy se proti němu můžou odvolat. Více si teď řekneme s ekonomickým redaktorem Tomášem Jeníkem. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: Čeho se měly přesně ty firmy dopustit?
3: Podle místopředsedy antimonopolního úřadu Kamila Nejezchleba se výrobci kabelů domlouvali na jednotném výpočtu prodejních cen hliníkových a měděných kabelů.
4: Ty společnosti se domluvily na jednotném způsobu, jak bude stanovena cena té metalické složky. Měli jednotný vzorec, který postupem času upravovali, kontrolovali si na jeho základě vypočtené ceny a tyto ceny potom používali vlastně v běžném obchodním styku vůči svým zákazníkům.
3: Firmy tím podle Nejezchleba porušily podmínky férové soutěže.
2: Pokutu musí zaplatit 4 firmy, 2 další ji nedostaly. Proč?
3: Podle Nejezchleba je jedna z nich, a sice Precon, hluboko v insolvenčním řízení, takže by pokuta vůbec nedávala smysl. A díky té poslední, kterou je Prakap, se ÚOHS údajně protisoutěžním jednání kabelářů vůbec dozvěděl. Nejezchleb říká.
4: Využila takzvaného programu Leniency, tudíž přišla za úřadem a v podstatě upozornila na tu kartelovou dohodu. Bez tady tohoto kroku je vysoce pravděpodobné, že by úřad vůbec kartel neodhalil.
3: Nejvyšší pokuty dostaly 2 společnosti.

0: společnosti NKT a Prismian Kabely. První přes 910 milionů a druhá dokonce přes 950 milionů korun. Zbylé dvě, Kablovrchlabí a Telefonika Kabely, dostaly pokuty necelých 30, respektive 50 milionů korun.
1: Jak na to firmy zareagovaly? Zaplatí?
0: Kontaktovali jsme všechny pokutované firmy a odpovědělo nám Kablo, NKT a Prismian. S interpretací a závěry antimonopolního úřadu nesouhlasí a o kartel se podle nich nejednalo. Jonathan Haywood z Prismianu nám výslovně řekl, že zveřejňování hodnot do počtu kovů, které ÚOHSu vadí, je naopak považováno za tržní standard a jsou to podle něj užitečné informace pro jejich zákazníky. Podle Haywooda nedocházelo k výměně soutěžně citlivých informací ani ke koordinovanému protisoutěžnímu jednání. Morten Bank, vedoucí právního oddělení NKT, k tomu dodal, že se firma bude proti pokutě bránit a když neuspěje s rozkladem u šéfa ÚOHSu Petra Mlsny, obrátí se na soud.
1: Proč se vůbec firmy domlouvaly na výpočtu cen kovových složek? Protože ceny kovů prostě rostly?
0: Hlavně proto, že výrazně kolísaly. Firmy se podle ÚOHSu tímto způsobem domlouvaly dlouho, minimálně 10 let. A i podle Neje z chleba se tak snažili zajistit proti kolísání cen kovů. V posledním roce se obě suroviny dostaly na dokonce rekordní ceny. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka to souvisí s nárůstem poptávky, protože oba ty kovy se hojně používají v moderních technologiích a také to zároveň souvisí s nedostatečnými těžebními a zpracovatelskými kapacitami. V případě hliníku situaci ještě zhoršila válka na Blízkém východě, říká Tyleček.
2: Tam jsou velké kapacity zpracování, čili uzavřený Hormuz není problém jenom pro ropu, ale také pro hliník.
0: Pokuty pro kabeláře nejsou pravomocné. I samotný antimonopolní úřad očekává, že případ může dojít až k soudu. U pokut za kartel je to tak časté. Firmy se proti pokutám logicky brání a úřadu se toto nejzávažnější obvinění z protisoutěžního jednání velmi obtížně prokazuje. Soudy v mnoha dřívějších případech pokuty buď výrazně snížily, nebo je zcela zrušily.
1: Dodává kolega z ekonomické redakce Tomáš Jeník, díky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: 14 hodin 23 minut, stále posloucháte Odpolední plus. Po Francii se šíří protesty středoškoláků. Kritizují špatný stav budov, nedostatek učitelů nebo rušení výuky. Na některých místech protesty přerostly v potyčky s policií, která už zadržela přes 600 demonstrujících. Přes 100 lidí také skončilo v péči lékařů. Před jednou ze škol v Paříži je i náš zpravodaj Marcel Faltis, kterého teď zdravím. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
1: Marceli, jak vypadají protesty nebo jejich následky ve škole v Saint-Denis, kde právě jsi?
3: Tady před školou v Saint-Denis je ohořelá brána a na zemi už leží jenom zbytky transparentů. Při násilných potyčkách s policií tu bylo zadrženo několik studentů a policie tu použila i slzný plyn. Maturantka Fadíla řekla, že studenti se rozhodli protestovat kvůli špatným podmínkám ve školách.
4: Ve škole chybí okna, všude jsou šváby a kresy. Školní jídelna je příliš drahá. Na toaletách chybí toaletní papír a musíme žádat dozor, aby nám nějaký dali.
3: Já jsem se byl ráno podívat tak ještě před jinou školou, tam zase studenti demonstrovali nebo protestovali třeba proti krajní pravici nebo proti krajně pravicové straně Národní sdružení. A zatímco ale tady na předměstí Paříže už protesty a blokády utichly, tak se nadále protestuje ve školách po celé zemi. Například v Marseille dnes studenti polili benzínem ředitele školy, taky vyhodili hasiče z hasičského auta a ten vůz poté zapálili. Podle údajů ze středy se do stávek a blokád zapojilo asi 400 středních škol a liceí, a to taky třeba v Nice, Nantes, kde dnes ráno dokonce splála budova školy, anebo ve Štrasburku.
1: Tak je vidět, že středoškoláci jsou skutečně rozhořčení. Jaký vliv na fungování země mají jejich protesty?
3: Právě třeba už v tom zmíněném Štrasburku radnice omezila hromadnou dopravu, a to právě, aby stížila přesuny studentů, protože někteří se třeba přesunují mezi jednotlivými školami. Omezená doprava je právě třeba taky v Nantes. Ministr školství Eduard Jeffrey taky vyzval ty dotčené školy, aby zavedly distanční výuku a studenti tak nechodili do škol.
1: Jak na to reaguje vláda?
3: Kabinet premiéra Sebastiana Lecornyho oznámil vznik takové online platformy, kam můžou studenti posílat svoje požadavky. Zároveň ale vláda poměrně tvrdě zasáhla proti protestujícím a právě to bylo třeba tady v Saint-Denis, kde už se tady studenti rozešli a ministr vnitra Laurent Nunez řekl, že se k protestům přidávají lidé, kteří pouze podněcují k násilí. Ministr školství poté označil část požadavků za legitimní, podle něj ale ne všechny protesty souvisejí se situací ve školství.
5: Požadavky jsou velmi rozdílné a liší se místo od místa. Některé se týkají stavu budov, jídelen nebo toho, že jsou přeplněné třídy a chybí učitelé. Některé protesty se ale týkají věcí, které s tím vůbec nesouvisí, třeba situace na Blízkém východě.
3: Vláda dnes taky představila návrh rozpočtu na příští rok, který počítá s rozsáhlými škrty, ušetřit se v přepočtu přes 1 000 000 000 korun a zmrazené by měly být právě třeba platy státních zaměstnanců, včetně učitelů. Studenti už na příští úterý zvolali rozsáhlý celostátní protest, do kterého se zapojí i studenti vysokých škol.
1: O protestu studentů ve Francii nás informoval náš zpravodaj Marcel Faltis. Děkujeme za to, naslyšenou.
3: Díky, hezký den, naslyšenou.
1: 14 hodin, téměř 27 minut. Rozhlas nemůže existovat bez hudby, to bylo jasné už v roce 1923, kdy začal vysílat Radiožurnál. O pouhé 3 roky později vznikl orchestr Radiožurnálu, předchůdce dnešního symfonického orchestru Českého rozhlasu. Dnes je tomu přesně 100 let.
6: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jenom jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso.
7: Naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny, jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek. Taktovku tehdy držel Joška Charvát. Jméno tohoto prvního rozhlasového dirigenta zůstává dnes už téměř pozapomenuto.
6: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci. Musíme si uvědomit, že ten orchestr ze začátku hrál z listu, že musel velmi pohotově nastudovat velmi široký repertoár a právě tahle schopnost pro toho Jošku Charváta musela být nejvýznamnější.
7: Tuto dovednost prvního dirigenta orchestru Radiožurnálu oceňuje i Petr Popelka, který donedávna působil v pozici šéfdirigenta Sočru.
8: Mnohdy byli i lidi, že, kteří dokázali, nevím, se chtěla zahrát velká nějaká symfonická skladba, ale hold ensemble byl menší, takže se různě aranžovalo. Tohle to museli být lidi, kteří byli strašně pohotoví.
7: Orchestr měl pouhých 20 členů. Rozšířil ho v roce 1929 až Otakar Jeremiáš, který úroveň tělesa významně pozvedl.
9: Jistě se pamatujete, jak to začalo skromně. Bylo nás málo.
7: Takhle Jeremiáš vzpomínal na přelom 20. a 30. let v roce 1956, když si orchestr připomínal 30. výročí vzniku. Z té narozeniny bude orchestr slavit celou sezónu, do níž vstoupil s novým šéfdirigentem Eliasem Grandim. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Naše stanice Plus přitom potvrzuje, že i bez hudby lze posluchačům nabídnout kvalitní obsah. Teď se podíváme v reportáži do Ostravy, kde si s humorem, který by se prý líbil i Václavu Havlovi, připomínají nedožité 90. bývalého prezidenta. Cestující tramvají překvapili gymnazisté četbou jeho textů. Na lavičku Václava Havla před Heřmanickou věznicí přibyla igelitka plná věcí, o které si psal ve slavných dopisech Olze. A chystají se také vařit guláš, na jakém si pochutnávali disidenti na Hrádečku.
10: Milí Ostravané, my vás vítáme v literární tramvají.
11: V běžném ranním spoji do centra Ostravy je něco jinak.
12: Dozral ve mně úmysl nebýt nadále už jen pasivním objektem dějin.
11: Studenti jazykového gymnázia Pavla Tegereda čtou ukázky z Havlových textů.
12: Líp se mi dýchalo, protože už jsem sobě nedusil pravdu.
11: Někteří cestující si ani nesundali sluchátka, většina ale poslouchá.
13: Zajímavé, příjemné. Vzpomínám na povinný čerby ze základky.
11: Šárka a Max jedou do práce. Posloucháte to?
14: Moc ne, na to nejsem.
15: Na počátku všeho je slovo. Je to zázrak, kterému vděčíme za to, že jsme lidi. A je to zároveň nástroj, zkouška, les a test.
11: Podle studentky Ester Kolarčíkové mají texty Václava Havla co říct i dnes.
16: Mně osobně připadá velice aktuální, víc jak dříve. Opět řešíme různé takové ty krize, máme hodně jako nějakých totalitních prostě zřízení a takhle.
11: Petr Ondruž měl strachy, jak budou cestující reagovat při příjemně ho ale překvapili.
17: Vidím, že na to nebyla tak negativní reakce. Mohli přijít na nové informace ohledně Václava Havla, protože upřímně někteří lidi hádám, že asi jeho díla moc nečetli.
11: Studenti z gymnázia Olgy Havlové se rozhodli potěšit ty, kdo nastupují do věznice v Ostravě Heřmanicích. Václav Havel si tam odseděl rok a půl. Pedagog Petr Šimíček ukazuje připravené věci, o které si psal v dopisech.
18: Tak jsme podle Havlova seznamu vybírali nejrůznější předměty, sešity, cigara, takové jako je zvláštní, jako třeba hnědý opalovací krém, zubní pasta.
11: Studenti nachystali i putování po místech, která Havel nikdy nenavštívil, ale mohl by. Na pondělní setkání na Masarykově náměstí nacvičují živé obrazy a nakonec 14. října uvaří v kampusu kotel havlovského guláše. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
1: Ve 14 hodin 31,5 minuty začínají zprávy s Martinem Matějkou.
19: Český rozhlas Plus.
20: Maximální cena nafty u čerpacích stanic od pátku klesne o 14 haléřů na 48 korun a 58 haléřů za litr. Benzín zlevní o 22 haléřů na 45 korun 92 haléřů za litr. Nové ceny dnes stanovilo ministerstvo financí. Vláda začala ceny pohonných hmot regulovat. Dnes opatření má zatím platit do konce října. Reaguje tak na zdražování paliv v posledních týdnech. Po zavedení regulace dnes nafta na řadě míst zlevnila proti středě až o 3 koruny za litr. U benzínu byl pokles menší, protože kteří prodejci ho už ve středu nabízeli pod stanoveným cenovým stropem. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát za ně měl zaplatit 24 miliardy 700 milionů korun. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Rezort zrušení vysvětlil mimo jiné ekonomickými důvody. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní nebo průzkumné vozy. Česká obec Sokolská žádá policii o vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. A Sokolové to uvádí v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. A podle interního auditu si Eliška Kolding neoprávněně převedla na své účty celkem 40 milionů korun, když se na to přišlo, spáchala sebevraždu. Na Ukrajině dnes začínají pravidelné odstávky elektřiny. Dodávky proudu budou každý den přerušené 3 hodiny dopoledne a 5 hodin během večera, oznámila to státní ukrajinská energetická společnost. Důvodem jsou intenzivní ruské útoky na energetiku i příchod chladného počasí, kdy bude spotřeba elektřiny stoupat. A výpadky můžou v případě dalších ruských útoků nastat i mimo vyhrazené časy. Policisté zadrželi drogy nebo zařízení na jejich výrobu celkem za asi 330 milionů korun a v rámci operací pod názvem Korunt objevili i dvě nelegální laboratoře, tuny konopí a hašiše nebo tisíce litrů chemikálií. Jako výnos z trestné činnosti zadrželi hotovost, kryptoměnu i drahé kovy za zhruba 60 milionů korun. Uvedla tomu mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoldasová. Kriminalisté při operacích také zadrželi a obvinili 3 cizince a stíhají i 3 právnické osoby. Část trestné činnosti této skupiny se podle policie odehrávala v Polsku. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna se za sjezdem na Osovou Bytýšku na 160. kilometru odstraňují následky vážné nehody osobního auta s kamionem. A průjezdný je pouze levý pruh a kolona ze 156. kilometru vás zdrží kolem 20 minut. Na dálnici D1 pracují silničáři u nájezdu z dálnice D48 u Bělotína. V obou směrech se jezdí jen levým pruhem a zdržíte se obousměrně zhruba čtvrt hodiny. Na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové se za sjezdem na Lysu nad Labem na 25. kilometru stále řeší nehoda kamionu, který naboural do šipky silničářů a projíždí se jen levým pruhem a kolona ze 17. kilometru vás zdrží kolem čtvrt hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Zítra čekejte většinou polojasno, na východě až jasno. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy, na řadě je repríza pro a proti Lukáše Matošky.
21: Poslanecká sněmovna stále nedokončila debatu k opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Očekává se, že k samotnému hlasování by mohlo dojít během dneška. Koalice to ustojí, protože má ve sněmovně pohodlnou většinu. Jedním z důvodů, proč opozice o vyslovení nedůvěry usiluje, je hospodaření současného kabinetu. Má za to, že vláda porušuje své vlastní programové prohlášení, když na příští rok navrhuje rozpočet s vysokým schodkem. Koalice kritiku odráží a ujišťuje, že na přes rok začne konsolidace veřejných financí. Bude tomu tak?
19: Pro a proti Lukáše Matošky.
21: Našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou předseda poslaneckého klubu TOP 09 a člen sněmovního rozpočtového výboru Jan Jakob, který kandiduje v komunálních volbách v Roztokách. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
21: A náměstek ministryně financí Petr Mach, který kandiduje za hnutí SPD v komunálních volbách v městské části Praha 17. Dobrý den.
2: Dobrý den.
21: A začněme od vás, pane náměstku. Je ten navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok v souladu s programovým prohlášením vlády, ve kterém se hovoří o návratu k vyrovnaným rozpočtům?
2: Tak hovoří se tam o návratu v tom střednědobém horizontu a ta vláda, když o tom debatovala, tak nakonec se to všechno proměnilo v konkretizovanou trajektorii, v dokument, který vláda schválila, Brusel schválil, myslím tím ten fiskálně strukturální plán. To znamená, že nikdo nepožadoval a ani já jako ekonom si to nemyslím, že by to bylo rozumný udělat z roku na rok, snížit deficit na nulu z roku na rok, takže máme tady prostě trajektorii, podle které to je celkem jasně dané.
21: Pane poslanče, proč vy neberete tohle vysvětlení, že vláda si konsolidaci naplánovala a že s ní začne na přes rok?
0: No, protože bohužel zatím nic pro konsolidaci nedělá. Nastolila úplně opačný trend, který je zcela nezodpovědný vůči budoucím generacím. Ano, já vnímám dokument fiskálně strukturální plán, který si sama vláda schválila. Tam tyto snižování schodku, zvláště v roce 2028 o nějakých zhruba 130-140 miliard, to bych řekl, že je poměrně skokové, tak je na tuto vládu ambiciozní. Bohužel vláda neříká, jak to chce dosáhnout, jak chce konzolidovat veřejné finance. K tomu je potřeba udělat celou řadu kroků, reforem a to bohužel nevidíme, není to ani naznačeno. A aby došlo třeba k úpravě mandatorních výdajů, což je naprosto stěžejní z tohoto pohledu, tak je potřeba změny zákonů. Tak a ty tady nejsou.
21: Zeptejme se na to pana náměstka. Máte už na ministerstvu financí přibližnou představu o tom, jakým způsobem budete konsolidovat?
2: Tak tu představu si utváří ministerstvo financí, ministryně financí, utvářím si já jako náměstek, utváří si jistě premiér, předsedové koaličních stran a všem teď určitě běhají v hlavě nápady, které vznikají, některé byly medializovány, některé nebyly.
21: A můžete některé sám zmínit, které jsou opravdu těmi relevantními?
2: No, relevantní jsou všechny a na těch politicích potom bude, aby si vybrali. Takže já sám jsem řadu návrhů dával, prostě ty návrhy existují, takže není to tak, že bychom se báli, že by vláda ten fiskálně strukturální plán nedodržela, ale samozřejmě všechny ty změny jsou prostě věc politická par excellence.
21: Tomu já
2: a bude na debatě těch politiků, co udělají. A že to jsou všechno
21: poprosit.
2: Mandatorní výdaje, to znamená, které vyžadují změnu zákonů, případně to jsou nějaké úpravy, které budou znamenat změny na té příjmové straně, to je jasný, že bez zákonů se to neobejde.
21: Tak já tomu rozumím, ale když, pokud ten předpoklad ještě platí, vláda plánuje, že na přes rok ušetří 60 miliard korun, tak na čem?
2: No, ušetří nebo vybere navíc, to prostě bude pravděpodobně jako každý takový balíček, jako směs opatření, příjmová i výdajová strana. A já si myslím, že to bude prostě spíš na těch politicích, aby to říkali. Já jako náměstek jsem jako na půl úředník nebo na půl politik, ale nemám tu rozhodovací pravomoc ani ve vládě, ani v parlamentu. Takže já spíš jako říkám ty možnosti, ale říkám je buď ministrině, nebo je říkám předsedovi Tomiovi Okamurovi, ale určitě ty návrhy existují a je z čeho vybírat.
21: Pane poslanče, podle všeho, nebo podle toho, jak se vyjadřuje pan náměstek Mach, tak ten plán na konsolidaci českých veřejných financí se teprve rodí.
0: Je to evidentní, tak my můžeme vycházet z těch dokumentů, které jsou schváleny, ten fiskálně strukturální plán, tam ty návrhy opatření, aby se opravdu v tom roce 28 snížil schodek o 130 až 140 miliard, nejsou. Je tam velmi obecně v jednom odstavečku napsáno, že to bude řešeno EET2, všichni víme, že minimálně spíš podle mě více, tak toho přínosu, který který bude navíc ET2, tak už vláda koalice rozpustila v těch opatřeních, které byly součástí té novely. Spoléhá se ten materiál na budoucí ekonomický růst a na vyšší příjmy díky daňové Kobře. Ale to opravdu tu reformu neuskuteční.
21: Můžete o tom mít pochybnosti v tuto chvíli, jakožto opoziční představitel, ale nemůžete vyloučit, že skutečně vláda dodrží svůj slib a napřes rok s konsolidací začne.
0: Já o tom velmi pochybuju, protože víme, že legislativní proces není otázka jednoho měsíce, a pokud vláda v tuto chvíli zatím diskutuje o nějakých možnostech, mají nějaké brainstormingy, jak říkal pan náměstek, o nápadech, tak to, aby došlo skutečně ke změně zákonů s účinností od 1.1.2028, notabene rozpočet se musí připravit v srpnu, respektive v září, tak do té doby ty zákony nebudou za legislativním procesem, takže já o tom velmi pochybuju a bohužel míříme je zcela zásadní. K tomu bych se pak rád dostal.
21: Pane náměstku, berete to v potaz, že nemáte zase tolik času, pakliže chcete prosazovat určité zákonné změny, reformní kroky, tak aby zhruba za rok touto dobou vešly v platnost?
3: Dokonce je to tak, že vznikla politická dohoda, že se nějaké legislativní změny připraví už vlastně na konci letošního roku, to znamená roku 26, aby platili pro rok 27. Ta politická shoda je, že se udělají změny, které povedou k tomu, že se deficit na rok 2027 sníží vlastně o dalších 20 miliard.
21: To znamená, ještě v průběhu toho roku.
3: Ti poslanci, protože rozpočet se musí schvalovat, takže vychází z platné legislativy, takže vláda dává do sněmovny rozpočet s deficitem 386 miliard, ale ta politická shoda je, že mezi tím vymyslí politici vládní koalice úpravy o dalších 20 miliard, aby v reálu potom ten rozpočet skončil se schodkem vlastně o 20 miliard nižším.
21: Rozumím. 66. A prosím, můžete a jenom o něco konkrétnější a říct, jakým způsobem chce vládní koalice ještě v průběhu roku 2027 ušetřit těch vámi zmíněných 20 miliard?
3: Já to nechci komentovat, protože opravdu těch nápadů je celá řada. A některé z nich zazněly a k některým se vyjadřoval zase nějaký koaliční politik kladně, k jiným zase záporně. Prostě ta debata probíhá na úrovni koaliční rady, na úrovni vlády, takže jako není na místě, abych je jako náměstek prostě některé nápady tady říkal.
21: A bude vy to tušíte, jak to proběhne?
3: No tak slíbili to, tak prostě něco vymyslí a na něčem se dohodnou. Ale chci říct, že teď vlastně opozice kritizuje vládu, ale ve skutečnosti 3 ze 4 jejich rozpočtů měli větší deficit vůči hrubému domácímu produktu, než je ten letošní deficit. Takže to prostě to tak je. Prostě oni neuměli tu konsolidaci udělat a to byl jeden z důvodů, proč vlastně prohráli ty volby.
21: Pane poslanče, to byste připustil, že vysoké schodky šly i za minulou Fialovou vládou. A prosím o stručný komentář, protože to je minulost a já bych se pak rád zaměřil na přítomnost a budoucnost.
0: Já bych taky rád reagoval na
21: zcela
0: to, co
21: určitě máte prostor.
0: Zaznělo, ano, schodky byly, byla taky jiná situace v rámci ekonomiky, byly tady krize, v tuto chvíli my tady máme krizový rozpočet v době hospodářského růstu a nízké nezaměstnanosti, druhý nejvyšší nominálně rozpočet v historii, který je těsně za tím nejvyšším, který byl v krizové době covidu.
21: Promiňte, ale sám dobře víte, že víc relevantní číslo je, jak velký ten schodek je vzhledem k výkonu ekonomiky.
0: Samozřejmě. A my jsme konzolidovali. Ano, já za TOP 09 bych byl rád, bychom konzolidovali rychleji. Ale ty konzolidační kroky tady probíhaly a to saldo se postupně snižovalo, i strukturální saldo. Co dělá současná vláda? Pravý opak. Pravý opak, ty schodky se navyšují, nedodržují ani to, co mají programem prohlášení, schodek bude 3,5% HDP, ano, je to v té poznámce pod čarou, prostě fakticky to tak je. Stejně tak navýší o procento také shodou okolností na 3,5% strukturální saldo. Dobře. K tomu, co tady zaznělo.
21: Prosím, stručně.
0: Tak vláda má nápady. Je zcela naivní si myslet, že do konce tohoto roku projde nějaká legislativa, kterou má vláda v tuto chvíli ve fázi nápadů, ani ne paragrafovaného znění.
21: Ne všechno vyžaduje legislativu.
0: No, ale pan kolega se tady bavil o 20 miliardách, které vyžadují legislativu.
3: Můžou to být parametrické změny.
21: Prosím, nechte dokončit pana Jakoba, ale vás prosím o stručnost.
0: V drtivé většině potřebuje změnu zákona. Dobře. Takže to je absolutně mimo realitu.
21: Než budeme pokračovat, tak já jenom připomenu, že našimi hosty tady ve sněmovním studiu zůstávají poslanec TOP 09 Jan Jakob a náměstek ministryně financí Petr Mach z SPD.
19: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
21: Ten názor, pane náměstku, který se tady před chviličkou vyslechl od pana poslance, že minulá vláda měla určité konsolidační úsilí a teď to vypadá, že to úsilí nepokračuje, že přinejmenším na nějakou dobu skončilo, sdílí s opozicí i Národní rozpočtová rada a varuje v té souvislosti před dřívějším nárazem na dluhovou brzdu. Co vy na to?
3: Tak jednak to není jako můj názor, že to minulé vládě ta konsolidace nefungovala. Prostě ty deficity byly plus minus 300 miliard ročně, říkám plus minus, to znamená dohromady 1200 miliard.
21: Prosím, to je moje otázce.
3: A ty jejich nápady nefungovaly. Zvýšení daně z cigaret vedlo k tomu, že se vybralo na té dani míň, protože lidi jezdili do Polska. Zvýšení daní pro živnostníky nefungovalo, protože to pověsili na hřebík a tak dále. Prostě jim to nefungovalo.
21: Co říkáte na to, že podobně jako opozice vás kritizuje Národní rozpočtová rada, která ze zákona dohlíží na sestavování státních rozpočtů?
3: Podle mě Národní rozpočtová rada má dohlížet, má jako sdělovat ty čísla, který spočítá nebo který převezme z různých statistických údajů a má, ale nemá jako spekulovat o tom, co bude. Jak říkám, pokud je schválený fiskálně konzervační plán, tak proč oni říkají, podle nás to určitě bude opačně a narazíme někdy na nějaký strop. Prostě podle mě jim to nepřísluší, ale dobře, tak to říkají, no. Já bych možná...
21: Ale promiňte, není to logické, že se přiblížíme dřív dluhové brzdě tomu zákonnému stropu, když se zvyšuje zadlužení?
3: No ne, tak podle toho fiskálně strukturálního plánu právě se to zadlužování vůči HDP zastavuje, protože ten plán obsahuje snižování deficitu, tak to prostě je. To znamená, nemáme v dohledu, že bychom měli narazit na tu hranici dluhové brzdy, tak nevím, proč vlastně o tom Národní rozpočtová rada spekuluje. Podle mě jí to nepřísluší, ale dobře, tak to říkám. No.
21: Čímž ale trochu se točíme v kruhu, pánové, protože k tomu, pane poslanče Jakobe, už jste se vyjadřoval. Pan Mach to tady připomínal a vy sám jste to připustil, že skutečně. Zatím podle toho plánu to vypadá, že by vláda na přes rok měla začít konsolidovat.
0: Tak to se týká Národní rozpočtové rady, tak ta samozřejmě vyhodnocuje přesná data, jasná čísla, konstatuje, že schodky v minulých letech za naší vlády klesaly. Teď je tady dramatický nárůst a nezodpovědný přístup současné vlády, zejména budoucím generacím. A samozřejmě, že nějaký výhled vychází z modelu. Je krásné, že současná vláda schválila fiskálně strukturální plán, kde se zavazuje k tomu, že bude nějak konsolidovat, ale to je pouze na papíře. Žádný reálný krok k tomu vláda bohužel neudělala.
21: Ty kroky můžou ještě přijít.
0: Připraveno.
21: Nechám vás zareagovat, pane náměstku.
0: Zatím mají pouhé nápady, nemají nic připraveno. A to je zásadní. A to, že tady hrozí náraz do dluhové brzdy, kdy na jaře Národní rozpočtová rada říkala, že se to může stát v roce 2037, dnes už říká, že to bude v roce 2034, tak. O tři roky. Tato vláda za tři čtvrtě roku promarnila tři roku času, které jsme měli jako česká společnost na to, abychom zachránili veřejné finance. Dobře. Jakmile narazíme na dluhovou brzdu, což vláda proto dělá bohužel maximum, tak to už nebudeme mít ty dluhy pod kontrolou.
21: Pane náměstku, vy jste chtěl reagovat?
0: Tvrdé škrty, ne, velké reformy, jako, budouce škrtat ne. důchody. A to bude mít na svědomí tato vláda.
4: Tak pane náměstku. Říkáte jako legrační věci, důchody to jste fakta, proškrtali vy, že jste ne, vlastně omezili valorizaci.
0: Reálně měl výrazně.
21: Tak ale, pánové, moment. Pane Jakube, já jsem nechal dokončit myšlenku. Vás teď prosím, nechte dokončit myšlenku.
4: No, schválili jste omezení.
21: A já jsem ho tlumil, když vám skákal do řeči, teď tlumím vás. Tak prosím, pane náměstku.
4: Mně to přijde absurdní, že tady spekulujete o něčem, co se stane v roce 2035. Prostě to je úplně mimo, to nemá co o tom spekulovat ani rozpočtová rada, ani vy. Důchody jste osekali vy, valorizaci, kterou jste skrouhli na 1/3 reálného růstu, který ani žádný ve vaší, za vaší vlády, mimochodem žádný reálný růst prostě neexistoval. Ale řekl bych vám možná aspoň jednu konkrétní věc, protože to je něco, co tlačí moje strana SPD o omezení těch sociálních dávek pro Ukrajince, které u nás existují. Já vám řeknu takový příklad ze své praxe učitele na vysoké škole, jestli máme minutu, tak to můžu říct.
21: Prosil bych vás o větší stručnost, ano. Protože tolik času
4: víte
21: nemáme.
4: Co? Já mám studenty, a když studenti bydlejí třeba 2 nebo 3 dohromady v nějakém bytě, tak chodí na brigády, aby si na to vydělali, aby měli vedle kapesního od rodičů prostě nějaké příjmy. A když bydlí ukrajinští studenti, vysokoškolští, u sebe dohromady, tak nepracují, nechodí na brigády, protože cokoliv
21: by si viděl... A to vycházíte z čeho, pane náměstku?
4: To já vím,
21: protože jste si vědom toho, že ty podmínky pro čerpání ano. pomoci se zpřísňovaly v
4: no,
21: posledních
4: ale já
21: letech.
4: Vím, že je to tak, že cokoliv oni by si vydělali, tak přesně o to se jim ta dávka zkrátí. Takže oni na rozdíl těch českých studentů nemají
21: je...
4: žádnou motivaci no, změnit konstrukci té dávky, aby se odstranila ta demotivace, aby prostě měli taky motivaci pracovat a tím se bude ten výdaj na tu dávku snižovat.
21: Tedy chcete míň pomáhat ukrajinským uprchlíkům, rozumím
4: no, aby
21: tomu,
4: si
21: jak
4: měli
21: to
4: možnost
21: myslíte,
4: pomoci sami, aby to bylo spravedlivější.
21: Kolik byste na tom ušetřili?
4: Já to říkám jako příklad, který umožní ušetřit jako částku v řádech miliard a jsou další příklady, ke kterým se jako případně můžeme dostat, ale platí, tak. Že něco slyšíme, že prostě různé politické strany říkají a zase jiný členové koalice na to můžou mít tak. jiný názor, ale jasný, že něco z těch nápadů se vybere.
21: Pane poslanče, vaše stručná reakce na tento námět?
0: Tak já bych zareagoval hlavně na to, co zaznělo předtím, tak to se neshodneme, já tady nebudu naskakovat na protiukrajinskou retoriku SPD, to opravdu ne, která navíc nemá rácio. Ale co se týká těch seniorů, tak my jsme udělali kroky, reformy k tomu, aby byl důchodový systém trvale nebo dlouhodobě udržitelný. Tehdejší opozice, současná koalice křičela, že jsme okradli důchodce. Přitom fakta jsou úplně opačná. Když vezmeme průměrný důchod k průměrné mzdě, tak za naší vlády tento poměr narostl zhruba o 5%. A v tuto chvíli vláda, která slibovala důchodcům, že jim vrátí to, co jim Fialova vláda sebrala, přičemž jim nic se nesebrala,
21: tak ten poměr
0: klesá pod 43%, který byl na začátku roku 2021. Neskákejte mi do řeči.
21: Nechte dokončit myšlenku pana poslance a já vás poprosím o stručnost taky.
0: Vláda nedodržuje, já si myslím, že rozumné nechat tu reformu důchodového systému, jak jsme ji udělali my, ale vláda slibovala, že ji zruší. Neudělala nic, nedodržuje sliby svým voličům, to, co slibovala důchodcům, to nesplnila. A takových tak. příkladů je celá řada. Můžeme se bavit třeba o tom, jak zlevnila vláda Babiš hypotéky a podobně. Jsou dražší, že?
21: Pane náměstku.
4: Tak to je komický, že se tady pan poslanec chlubí tím, že se zvýšil poměr důchod průměrná mzda, ale ten se zvýšil tím, že se prostě ta průměrná mzda propadala, jo, takže to jako je spíš komický se něčím takovým chlubit, no.
21: Já bych se rád zaměřil na jednu konkrétní věc, o které se v těchto dnech v souvislosti s konsolidací veřejných financí hovoří a vlastně v tomto pořadu a v tomto studiu to minulý týden říkal i poslanec hnutí ANO Patrik Pařil. A sice, že způsob, jak by bylo možné pomoct státnímu rozpočtu, by bylo změnit rozpočtové určení daní ve prospěch státu. Uvažujete o něčem takovém na ministerstvu financí, pane náměstku?
4: Tak třeba já konkrétně. Ano, když se na to ptáte, je to jeden z těch těch možností, které doporučuju, protože samozřejmě my si přejeme, aby se ta konsolidace dělala bez zvyšování daní a z mého pohledu jako se je to prostě, řekl bych, jako nerovnovážné rozdělení těch peněz, myslím, daně z přidané hodnoty a příjmový daní mezi státní rozpočet a ty municipality, protože municipality končí v přebytcích a stát končí v deficitu. To znamená, každý má nějaké odpovědnosti a na státu z těch mandatorních výdajů to vypadá teď, že je víc odpovědností, než kolik je jí přisouzeno příjmu, zatímco u těch obcí to je naopak. A mimochodem za této vlády tento rok ty příjmy z DPH i z příjmových daní rostou velmi vysokým tempem, jako v průměru kolem 10% ročně a zase z toho profituje jako vlastně i ten kraj a obce.
21: Takže jestli tomu rozumím správně, aby to bylo úplně jasné pro všechny, tak vaším plánem je vzít část těch prostředků obcím ve prospěch státu.
4: Je to jeden z návrhů, který bych třeba já prosazoval.
21: Pane poslanče, není to ke zvážení, vzhledem k tomu, že skutečně které samosprávy hospodaří s velkými přebytky?
0: Tak já jsem přesvědčen, že je potřeba udělat komplexní daňovou reformu, ale pokud se budeme bavit o tomto návrhu, jehož parametry vůbec neznáme, to zase opět jenom nápad vládní koalice, který bohužel s něho tak nějak jako čiší to, že vláda by chtěla okrást 4 největší města, včetně Prahy, které mají našetřeno to, že by mohli investovat víc, to je jejich věc. Jako
21: vy používáte tento expresivní prosím, výraz?
0: Ale pan kolega tak tady mluvil 3 minuty v kluse. Tak já bych
21: nevíme se 3 minuty, no, ale ten
0: ano,
21: prostor máte.
0: Já jsem
21: máte.
0: Se díval na čas.
21: Já jsem jenom okomentoval ten váš výraz.
0: To,
21: nezlobte
0: že
21: se.
0: Obce a města umí hospodařit, v drtivé většině hospodaří zodpovědně, tak z toho by si naopak vláda měla vzít příklad. Já neznám ty návrhy, parametry, takže se mi to takže to nemůžu ani komentovat. Mám obavu, aby vláda nechtěla těm největším městům zejména vzít, ukrást jejich našetřené prostředky. Ale co by mělo dle mého soudu mnohem větší význam,
5: než se...
21: Prosím, nechte dokončit pana poslance.
0: Co by mělo mnohem větší význam, tak je diskuze vlastně o efektivitě samospráv, o optimalizaci počtu obcí, dobře, nakonec i krajů. To má smysl a to z dlouhodobého hlediska může českému dobře hospodářství nalézt velmi významné úspory a pomoci těm obcím samotným.
21: Pane náměstku, nedělá tento váš plán, který vy připouštíte, spočívající v úpravě rozpočtového určení daní ve prospěch státu, dojem, že skutečně chcete ošidit třeba velká města, která hospodaří s přebytky ve prospěch státu?
4: Tak já bych nerad, aby to vyznělo, že to je prostě nějaká teď hlavní myšlenka, jenom protože vy jste to zmínil. Jo, je to jedna z myšlenek,
21: který jsem zmínil. Nezlobte se na mě, zmínil to v tomto studiu koaliční poslanec minulý týden.
4: Ano, tak je vidět, že prostě ty myšlenky už se objevují a ono to má logiku, protože obce a kraje třeba nemají povinnost vyplácet důchody, že jo? Obce a kraje nefinancují armádu a tak dále. A nám tady narůstá potřeba financování právě třeba obrany, jsou tady další prostě výdaje, které narůstají a ty příjmy, které jsou z rozpočtového určení daní, jsou dány rozhodnutím parlamentu.
21: Dobře.
4: Takže my jako neovlivníme, jestli se nějaká obec s druhou sloučí nebo kraj s druhým sloučí, protože to jsou jako autonomní entity, ale samozřejmě, děkuju, že parlament určuje rozpočtové určení daní, takže je to jedna z možností.
21: Tolik náměstek ministryně financí Petr Mach diskutoval s poslancem TOP 09 Janem Jakobem. Děkuju vám oběma.
0: Hezký den, na shledanou.
21: Ze sněmovny se loučí Lukáš Matoška.
6: Hovory. Lingvistka Kateřina Šormová pozoruje, že ukrajinskí žiaci bez dobrej znalosti češtiny majú len malú šancu dostať sa na strednú školu.
22: Pro spoločnosť by bylo samozrejme mnohem výhodnejší je podpořiť v tom vzdelávání, aby z nich vyrostli vzdelaní jedinci, kteří sa uplatní v profesích, ktoré je třeba zajímají.
6: Mnohé ukrajinské deti začnú hneď po základnej škole pracovať.
23: Hovory Taťany Čabákové. Dnes po 10. večer na Plusu. Slavné únosy.
24: V roce 1979 zmizel v New Yorku cestou do školy 6-letý Ethan Petz. Případ chlapce, který nikdy nebyl nalezen, se stal mediálně proslulým. Jeho fotka se objevila i v kampani na krabicích mléka, ale marně.
25: Stalo se vlastně jako to,
5: čeho se nejvíc obávají kriminalisté, že vlastně v těch prvních hodinách nebo v tom prvním dni se nenašla žádná stopa a čím více přibývalo času, tak ta stopa v úzovkách chladla.
24: Říká historik Jan Adamec.
23: Cyklus portrétů poslouchejte dnes po 8 hodině večer na Plusu.
1: 15 hodin pokračuje čtvrteční odpolední Plus. Dobrý den, přeje Renata Kropáčková.
23: Český rozhlas Plus.
1: Generální prokurátor Spojených arabských emirátů nařídil vyšetřování incidentu na palubě letu společnosti Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu. My se zeptáme mimo jiné na to, jak jsou dnes cestující vlastně chráněni před nebezpečným pilotem. Dostane se sněmovna po 22 hodinách čistého času jednání k hlasování o nedůvěře vládě, které vyvolala opozice? A muž, který nejvýrazněji změnil české divadlo i českou pop music druhé poloviny 20. století, Jiří Zuchý, dnes slaví 95. narozeniny. Co chystá? Teď jsou připraveny zprávy s Martinem Matějkou.
20: Schodek státního rozpočtu vzrostl koncem září ze srpnových zhruba 186 miliard korun na 194,5 miliardy korun. Informovalo o tom ministerstvo financí. Deficit na konci třetího čtvrtletí je čtvrtý největší od vzniku samostatného Česka. Loni ve stejném období stát hospodařil se schodkem zhruba 154 miliard korun. Největší položkou dál zůstávají výplaty důchodů a sociální dávky. Letošní plánovaný schodek je 310 miliard korun. Poprava Kristy Pajkové v americkém Tennessee se nezdařila. Žena přežila dokonce dvě smrtící injekce. Guvernér státu Bill Lee nařídil nezávislé vyšetřování a všechny ostatní popravy pozastavil. Pajkovou ošetřují v nemocnici.
7: Protokol stanovuje, že pokud odsouzený nezemře po podání první dávky, dostane druhou. Jenže ani po ní Pajková nezemřela. This is an enormous dose of a sedative. Něco takového se nikdy v minulosti nestalo a pravidla s tím nepočítají. Podle svědků popravy byla žena i po druhé smrtící injekci zcela jasně naživu. Pajková dostala trest smrti za brutální vraždu spáchanou v roce 1995 a na jeho vykonání čekala přes 30 let. Její právníci se i na poslední chvíli snažili vykonání rozsudku zastavit s poukazem na to, že žena trpí psychickými poruchami a v dětství byla obětí sexuálního zneužívání. Americký nejvyšší soud ale nakonec provedení popravy státu Tennessee povolil. Jiří Chábera, Český rozhlas.
20: Státy Evropské unie schválily zpřísnění migrační politiky, včetně možností zřízení návratových center pro nelegální migranty v třetích zemích. Informovala o tom Rada Evropské unie. Nové návratové nařízení doplňuje už dřív schválený migrační a azylový pakt. A celá reforma má urychlit navrácení neúspěšných žadatelů o azyl do země jejich původu.
23: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
20: Česká obec Sokolská požaduje od policie vrácení 8 milionů korun, které kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Sokolové to píší v dopise, který má Český rozhlas k dispozici. Kolding se otrávila kyanidem poté, co se na koronaviru přišlo.
8: Podle externího auditu ukradla Eliška Kolding České obci Sokolské více než 40 milionů korun. Na jejich účtech kriminalisté zajistili víc než 8 milionů korun a při domovní prohlídce našli stovky kusů luxusních kabelek, bot a šperků. Sokolové nyní požadují vydání peněz, které má policie už 2 roky v úschově, říká první místostarostka Kamila Šolcová.
9: Ten dopis je zatím k vyřešením smírčím, ale náš právní zástupce dostal pokyn, aby podal oficiální stížnost.
8: Pražský policejní mluvčí Jan Daněk Radiožurnálu řekl, že policie čeká na rozhodnutí státního zastupitelství. Peníze potom policisté pošlou na účet stanovený soudem. Vojtěch Gavriněv, Český rozhlas.
20: Na Slovensku ode dneška platí poloviční jízdné ve státních vlacích. Vláda tím chce kompenzovat vysoké ceny pohonných hmot. Právě dnes ale dopravu komplikuje porucha jednoho z nejvytíženějších železničních uzlů. Po požáru nefunguje v Žilině část zabezpečovacího zařízení. Některé spoje nahrazují autobusy a další nabírají zpoždění. Jak dlouho omezení potrvají, zatím není jasné.
10: Sleva má platit celý říjen a státní dopravce zatím neví, jak se projeví na počtu cestujících. Ode dneška proto sleduje prodej jízdenek a obsazenost vlaků. Pokud bude potřeba, může přidat další vozy nebo celé soupravy. Provoz ale na několika místech omezují výluky a problémy na tratích. Mezi Bratislavou a Půchovem třeba už několik měsíců nefunguje zabezpečovací systém. Expresy tam proto jezdí pomaleji a cesta trvá o víc než 20 minut déle. Na opravované trati Bratislava Kůty se vlaky místy využívají jen jednu kolej a nabírají zpoždění. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
20: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Italský prezident Sergio Mattarella podepsal školský dekret, který zakazuje nošení bureky nikábu ve školách. Omezuje taky počty cizinců ve třídách. Parlament má 60 dnů na jeho schválení. Zatímco vláda si od dekretu slibuje lepší integraci cizinců a podle opozice může prohloubit diskriminaci.
12: Škola je nejdůležitějším prostředkem integrace pro ty, kteří přicházejí z jiných zemí. Měla by vytvářet vazby a pomáhat předcházet vzniku get.
13: Popsal italský prezident Sergio Mattarella. Dekret zakazuje nošení burky a nikábu ve školách a omezuje počty těch, kteří nemluví dobře italsky. Podle odborníků oslovených agenturou Reuters budou mít tyhle kvóty dopad maximálně na několik stovek z více než 6 milionů žáků. Přes 60% zahraničních studentů se totiž narodilo v Itálii a dekret se jich tím pádem netýká. Opatření je proto v Itálii vnímané spíš jako krok proti rostoucí popularitě krajně pravicové strany ex-generála Roberta Vanacciho. Ten mluví o hromadných deportacích cizinců. Martin Malucha, Český rozhlas.
20: Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna se za sjezdem na osovou Bytýšku na 160. kilometru odstraňují následky vážné nehody osobního auta s kamionem a průjezdný je pouze levý pruh a kolona ze 156. kilometru vás zdrží kolem 20 minut. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno je problém také za sjezdem na Vídeň na 194. kilometru. V pravém pruhu se srazil kamion s osobním autem, kolona od Kývalky ze 182. kilometru je na 25 až 30 minut. Na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové se za sjezdem na Lysu nad Labem na 20,5 kilometru odstraňují následky nehody kamionu do šipky silničářů a projíždí se jen levým pruhem a kolona z 18. kilometru vás zdrží kolem 15:15. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Zítra čekejte většinou polojasno, na východě až jasno, nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 15. Tolik zprávy Martina Matějky.
23: Posloucháte Odpolední plus.
1: Teď je 7 minut po 15. hodině. Dramatické momenty, ve kterých se rozhodovalo doslova o životě a smrti 180 lidí. Stále vycházejí najevo nové okolnosti ohledně letu z Duboje do Tel Avivu, při kterém druhý pilot pobudal kapitána a chtěl se s letadlem zřítit. Zabránila mu v tom jen ducha přítomnost vážně zraněného kapitána a také odvaha několika cestujících. Příběh od včerejška sleduje Jiří Kordík z naší zahraniční redakce, který je teď ve studiu. Dobrý den.
14: Dobré odpoledne.
1: Co nového tedy víme o tom, co se během letu společnosti Fly Dubai odehrálo?
14: Tak přestože to vyšetřování je teď teprve na začátku, tak na základě svědectví cestujících už máme vlastně relativně dost přesnou představu o časové ose celého toho útoku. Z Dubaje to letadlo odletělo v 7 hodin a 5 minut tamního času. Je to za posledních 6 let dost populární trasa pro izraelské turisty. Těch taky vlastně byla na palubě většina, jak později potvrdil izraelský premiér Benjamin Netanyahu. A 2,5 hodiny po startu to letadlo kleslo o víc než 4 kilometry za necelou minutu. Pak vyslalo několik nouzových signálů. Mimo jiné ty signály mezinárodně uznávané označují únos. V zápětí se pak ustálila výška letadla, potom co někdo převzal manuální řízení a o necelou hodinu později Boeing 737 nouzově přistál v Tabuku v Saudské Arábii. Na fotografiích po rozsednutí bylo vidět, že je poškozené směrové kormidlo vzadu na ocasu toho letadla. To zřejmě způsobil ten strmý pád.
1: Tak když se to takhle řekne zvenčí, tak to působí opravdu jako pomalu pohádka nebo prostě příběh s dobrým koncem. Co přesně se dělo uvnitř v kokpitu?
14: Tohle jako první popsal právě izraelský premiér Netanyahu. On potvrdil, že po tom, co kopilot nožem, nebo Netanyahu říká nožem nebo sekerou, zaútočil vůči kapitánovi, letadlo se dostalo do takzvané vývrtky, začalo se skoro střemhlav řítit dolů. V tuhle chvíli se hrál zásadní roli podle něj indický kapitán Smith Machar. Právě on v době napadení zmáčknutím tlačítka nebo nějakým manévrem umožnil vstup dalším lidem do kokpitu. Televize Fox News to dnes popsal izraelský premiér Benjamin Netanyahu.
12: Pilot, který tam byl, pocházel z Indie, byl v tu chvíli těžce zraněný, bojoval o život. Díky neuvěřitelné odvaze se mu ale podařilo odemknout dveře do kokpitu a jeden z cestujících, který vyběhl z 16. řady, vběhl dovnitř.
14: Toho pilota dnes v projevu ocenil taky indický premiér Narendra Modi. On ho označil za hrdinu, vyzdvihl ho před celým národem. Ten 39-letý otec dvou dětí, který řídil letadlo, je teď ve stabilizovaném stavu v nemocnici v Riádu. Izraelský prezident Yitzhak Herzog ještě taky navrhl vyznamenání pro čtveřici, která zabránila celé té tragédii. Mezi nimi jsou dva náhradní piloti, kteří shodou okolností právě byli v tom letadle a pak s tím letadlem pomohli bezpečně přistát v Saudské Arábii. V těch nejkritičtějších momentech před televizními kamerami právě s premiérem Netanyahuem mluvil Yanif Hayoun, který jako první z těch cestujících vtrhl do kabiny.
11: Piloti seděli na svých místech. Jeden ležel na podlaze a druhý sledoval přístroje. A pak se mnou vešla ještě jedna osoba. Chytil jsem útočníka, sevřel ho do speciálního chvatu, do kravaty a vytáhl ho ven.
14: Předseda izraelské vlády s ním mluvil přímo na letišti v Tel Avivu, potom co cestující přivítali davy novinářů. Hayoun, který měl na sobě ještě to zakrvácené tričko, řekl, že přitáhl řídící páku a že vyrovnal let stroje. V téhle souvislosti zavtipkoval, že věděl, co udělat, vlastně díky tomu, že rád sleduje dokumentární seriál Letecké katastrofy.
1: Ano, to se hodí tady v téhleté situaci, ještě že se mu to vybavilo. Známe už motiv toho útočníka?
14: Tohle to je teď předmětem vyšetřování. Toho vyšetřování se účastní izraelské tajné služby, vláda, taky úřady ve Spojených arabských emirátech. My víme, tedy podle slov Netanyahu a dalších představitelů z Izraele, že útočník pocházel z Ománu. Zatímco někteří ministři izraelské vlády mluví přímo explicitně o pokusu o teroristický útok, takhle přímo označit se ho dosud právě Netanyahu zdráhá. V rozhovoru pro Fox News ale řekl, že jeho země všemu brzy přijde na kloub. Spekuloval, že by roli v tom útoku mohl hrát Irán. Zmínil, že pilot mohl být zradikalizovaný. Všechny lety aerolinky Fly Dubai z Dubaje do Tel Avivu jsou teď dočasně pozastavené. Pro ty uvízlé cestující vyslalo izraelské ministerstvo dopravy repatriační lety. Vláda taky nařídila přísnější kontroly pilotů, kteří do Izraele přilétají.
1: Tolik souhrn od Jiřího Kordíka ze zahraniční redakce. Děkujeme, naslyšenou.
14: Naslyšenou.
1: A my v tématu pokračujeme. Případ letu z Dubaje do Tel Avivu totiž otevírá i otázky, jak je letecká doprava chráněná před situací, kdy bezpečnostní riziko nepřichází z kabiny cestujících, ale přímo z kokpitu. Jaká pravidla platí pro členy posádek a co mohou aerolinky v podobné situaci vůbec dělat? Ptát se budeme pilotky Boeingu 777 Anny Polanecké, která je teď ve vysílání. Dobrý den, vítejte.
15: Dobrý den.
1: Začněme u posádek. Jaká bezpečnostní pravidla platí pro piloty, palubní průvodčí před nástupem do letadla? Procházejí stejnou kontrolu jako cestující nebo mají nějaké výjimky vzhledem k své práci?
15: Kontrolu procházejí, ta kontrola svým technickým zabezpečením je stejná jako u cestujících, avšak ty povolené předměty mohou být rozdílné. Může se stát na některých letištích nebo některé profese, nejsou to nutně jenom piloti nebo palubní průvodčí, ale třeba technici, tak mají oprávnění vnášet do letadel nebo do toho prostoru i nějaké předměty, které by jinak byly považované za nebezpečné, a to v tom případě, že zaměstnavatel určí, že je potřebu k výkonu své práce. Ale běžně pro piloty a palubní průvodčí na běžných linkách většinou platí stejná pravidla, co se týče ostrých předmětů. Výjimky jsou například, co se týče tekutin, nápojů a tak dále, tak ty běžně jsou na většině letišť posádkám ponechávány ve větším množství než cestujícím. Ale ty ostré předměty platí v podstatě stejná pravidla jako pro cestující.
1: My tady v tom případě zatím nevíme, čím přesně byl ten kapitán napaden. Mluví se o noži nebo možná sekyře. Mohlo by jít třeba i o nějaký předmět, který už je součástí vybavení letadla? Jsou tam takové?
15: Ano, jsou tam takové. Jednak letadle je z bezpečnostní důvodu právě sekera nebo páčivo, která je určená především pro hašení požáru nebo pro získání přístupů za nějaké panely, takže není to jakoby útočný předmět, je to tam kvůli bezpečnosti, ta je běžně cestujícím skrytá, je v místě, které není přístupné cestujícím, ale pochopitelně posádce přístupné je, posádka ví, kde je. Co se týče nožů, tak je možné, že tam budou i předměty nebo nože, které jsou větší než ty, které by byly dovolené cestujícím, například pro palubní občerstvení. Na druhou stranu to nebudou určitě nějaké útočné nože nebo nějaké extrémně velké ostré nože, budou to příborové nože.
1: Ano. Jak jsou vlastně rozdělené pravomoci kapitána a druhého pilota, co se týče bezpečnosti? Je to založeno vyloženě na důvěře, nebo je mezi nimi nějaká bezpečnostní pojistka pro případ, že právě jeden začne jednat nějak nepředvídatelně?
15: V podstatě tam žádná bezpečnostní pojistka není. Kapitán z titulu právních norem má pravomoc za bezpečnost nebo pravomoci a zodpovědnost za bezpečnost toho letadla, takže ten druhý pilot je tam, řekněme, v podřízené situaci nebo v podřízené pozici. Na druhou stranu je to jenom o lidech, když někdo nějako zaútočí, tak je úplně jedno, co je napsané v předpisech nebo kdo má formálně nějakou větší autoritu.
1: To vy jste taky v rozhovoru pro Českou televizi mluvila o tom, že při agresivním chování na palubě je obvyklou taktikou situaci, pokud možno nějak víc neeskalovat. Kde je ale hranice, ano, kdy už musí posádka vlastně nějak fyzicky zasáhnout? Kdo v takové síle v tom případě rozhoduje, co se bude dít?
15: V takovém příště členové v

0: nebyl?
1: Řekla bych, že jako náhoda to samozřejmě byla, není nijak zajištěno, že by byl na palubě jakýkoliv náhradní pilot, na druhou stranu posádky spousty společností se přepravují, takže to není až zase tak neobvyklé, že tam náhodou poletí nějaký pilot nějaké společnosti, ale v případě, že by se tam žádný nenašel, no tak samozřejmě nějakým způsobem určitě zasáhnou palubní průvodčí, to znamená, pokud budou vědět, neříkám, že by nutně u všech společností na to byly školeni, ale pokud budou vědět, tak se pokusí aspoň navázat komunikaci s řízením letového provozu a v okamžiku, kdy se spojí se zemí, tak mají možnost získat, řekněme, aspoň nějakou nápovědu od někoho, ne přímo od řízení letového provozu, ale na té frekvenci budou i jiná letadla, určitě tam bude jiné letadlo stejného typu, takže určitě se pokusí s nima, řekněme, navázat nějakou komunikaci pomocí instrukcí. No a palubní průvodčí mají možnost do palubního rozhlasu vyhlásit žádost cestujícím, jestli náhodou někdo z nich třeba není kvalifikovaný pilot.
0: Mm-hmm. Jsou na místě podle vás přísnější bezpečnostní prověrky pilotů? Už jenom v krátkosti.
1: Myslím si, že po této události určitě budou zvažovány. Otázka bude jejich efektivity, jestli vůbec jsou prostředky a s množstvím těch pilotů, jestli je reálné, aby ty lidi procházeli bezpečnostními prověrkama. Otázka je taky, jaký byl motiv toho činu, jestli to byla spíš, řekněme, nějaká psychická porucha nebo nějaký politicko-nábožensky motivovaný čin, to taky asi bude dost rozhodovat.
0: Říká pilotka Boeingu 777 Anna Polánecká. Děkuju moc krát, že jste se přidala k Odpolednímu plusu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
0: 15 hodin 18 minut se vydáme do sněmovny. Poslance už totiž třetí den zaměstnává jednání o nedůvěře vládě. Opozice sice hlasy pro svržení kabinetu s největší pravděpodobností mít nebude. Na schůzi ale kabinet kritizuje dost ostře. Ve sněmovně to sleduje náš parlamentní zpravodaj Vojtěch Tomášek. Dobré odpoledne.
3: Pěkné odpoledne ze sněmovny.
0: Tak kam se dnes zatím poslanci dostali? Přiblížilo už se hlasování?
3: Ono to vypadalo, že se to hlasování skutečně blíží, protože se začali odhlašovat opoziční poslanci v té debatě. Ono jich tam bylo nějakých zhruba 20, pak se ty počty snižovaly. Teď ale mluví znovu poslanci koalice. Teď třeba Denis Doksanský, poslanec Hnutí Ano, před ním Boris Šťastný. U toho řečnického pultu se tedy dopoledne střídali hlavně opoziční poslanci, potom začala přestávka na jednání organizačního výboru, ta taky dnes nějaký čas zabrala. Byla to zhruba hodina a půl. Potom vystoupil třeba i bývalý premiér Petr Fiala z ODS, kritizoval svého nástupce Andreje Babiše z Hnutí Ano, protože podle něj neplní sliby. Mluvil třeba o drahých hypotékách nebo o státním rozpočtu. No dopoledne se do té diskuze přidal taky exministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09.
4: Já vnímám dva velké úspěchy. Výrazné zlepšení situace s toaletním papírem ve vlacích a medaili, kterou získal při návštěvě Bílého domu pan premiér. Ano, někdo by si řekl, jsou to takové první dvě vlaštovky, ale nemusí pršet, abych použil slova klasika, stačí, když kape.
3: Místopředseda lidovců Benjamin Činčela pak připomněl, že zázračná řešení, jak on to nazval, která vládní strany slibovaly před volbami, koalice podle něj nepředkládá.
0: Mluvila dnes tady i koalice?
3: Ano, mluvila a mluví teď znovu, vystoupila třeba poslankyně Hnutí Ano Zuzana Ožanová.
5: Tato vláda mou důvěru má a vaše samozřejmě vystoupení, můžu říct, že já jsem většinu z toho skutečně poslouchala, mě prozatím nepřesvědčilo. Já to opravdu považuji trošku za předvolební tah.
3: Zuzana Ožanová pak mluvila taky třeba o stavebním zákonu, který na rozdíl od opozice považuje za prospěšnou změnu a taky úspěch vlády. Když se teď dívám do sálu na tabuli, tak aktuálně svítí 13 přihlášených poslanců. Z těch, které vidíme, tak jde skutečně o koaliční poslance. Uvidíme tedy, kdy na to samotné hlasování dojde řada. Každopádně podle těch původních informací, které jsme dnes měli, tak dnes by na hlasování už skutečně po těch necelých třech dnech měla přijít řada. Jestli to bude ale do nějakých desítek minut, nebo jestli to bude až večer, to zatím není úplně možné se 100% jistotou odhadnout.
0: Pro nás se svítí jméno Vojtěcha Tomáška, který to všechno vydrží, našeho parlamentního zpravodaje. Díky moc, naslyšenou.
3: Naslyšenou, hezký den ze sněmovny.
0: 15 hodin, 21 minut. Ve skupině Akord klub hrával na basu, v Redutě na Národní třídě si ho

0: si všiml Miroslav Horníček, který sebou jednou přivedl Jiřího Šlitra. Tak začala spolupráce, ze které v roce 1959 vzniklo divadlo Semafor. Jiří Suchý scénu vede už 67 let a právě dnes, 1. října, slaví 95. narozeniny. Žádnou oslavu nechystá. Radiožurnálu ale poskytl exkluzivní rozhovor.
1: Koupil jsem si knot, snad mi přijde vhod.
2: Stáří je doba, kdy už člověk zná odpověď na všechny otázky, ale nikdo se ho na nic neptá.
3: Parafrázuje s oblibou výrok Járy Kohouta Jiří Suchý a připomíná, že nezná nikoho, kdyby v 95. stál na jevišti. Když založil Semafor, bylo mu 28. Ještě předtím spolu zakládal divadlo Na zábradlí, ve kterém s Ivanem Vyskočilem představil pásmo Kdyby tisíc klarinetů.
1: Jo, to jsem ještě žil.
3: Semaforským debutem Člověk z půdy, který neskrýval obdiv k osvobozenému divadlu, společně s Jiřím Šlitrem změnil dějiny českého divadla i české populární hudby.
4: Krajina posedlá tmou,
5: krajina posedlá tmou,
4: vzpomínky do sedla zvou,
5: vzpomínky do sedla zvou.
3: Přestože Jiří Šlitr náhle o Vánocích 1969 zemřel, Jiří Suchý divadlo Semafor nikdy neopustil. Vystřídal 5 stálých scén, až se v roce 2005 zabydlel v Dejvicích.
2: Víte, že se hádáme vždycky něco jiného, kolik let je Semaforu a kolikátá sezona. Já myslím 68.
3: Do 68. sezóny sice Jiří Suchý vstupuje s jistými indispozicemi, za to ale chystá 2 premiéry.
2: Ta první, to je taková polopremiéra vlastně, jmenuje se to Bludička.
3: Vy jste rozparceloval Kytici.
2: Ano, v Kytici to je poslední balada, která je ovšem podvrch, to není žádnej erben, to jsem udělal já. Já jsem si řekl, jako Hanka s těma rukopisama, tak se taky zapíšu do dějin literatury.
3: Zkrátí se tak stávající představení Kytice o poslední Suchého baladu, z níž vznikne samostatné představení. Parafráze erbenovy Kytice se poprvé na repertoáru Semaforu objevila v roce 1972 a stala se nejuváděnější hrou. Hudbu k ní napsal Ferdinand Havlík a právě jemu bude patřit i další premiéra v nové sezóně.
6: A ty ho zahubíš, jak se na Bludičku sluší.
7: Ano.
3: Vy jste hluboce věřící člověk, pomáhá vám víra udržet si nějakou zdravou mysl?
2: Jo, pomáhá. Já totiž v tom hloubám. Já nejsem člověk, který by bral všechno, jak mě někdo předloží. V tom nacházím ohromný klid.
3: K 95. narozeninám Jiřího Suchého vyšlo výběrové album Haleluja. Na pultech knihkupectví se brzy objeví i kniha Jiří Suchý kabaret v duši. Výpravnou publikaci doplněnou autorovými grafikami otevírá předmluva Zdeňka Svěráka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
0: A právě o této knize budeme teď mluvit, protože v připomenutí jubilea umělce Jiřího Suchého budeme ještě pokračovat v této půlhodině. Historií Semaforu a tvorbou dua Suchý Šlitr se už víc než čtvrt století zabývá spisovatel a publicista Lukáš Berný, kterého teď má možnost přivítat u nás ve studiu. Dobrý den.
8: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Vy jste dal dohromady nebo připravil knihu Kabaret v duši, která vedle známého autora Semaforu představuje i jeho pozdní tvorbu a Jiřího Suchého taky jako výtvarníka. Co tedy vlastně o Jiřím Suchém se dá stále objevovat, co o něm nevíme?
8: No, já už jsem tuto otázku jednou dostal, jestli chce Jiří Suchý překvapovat. Já si myslím, že on zas tak moc překvapovat nechce, ale pořád je co objevovat, protože to, co on dokáže vymyslet vlastně na stále stejná témata, on používá stejná témata, což je součást jeho poetiky, jo. Ale on to dokáže vždycky vymyslet tak, že vás to prostě nepřestane bavit, což je hrozně zvláštní. I se mě ptali, jestli je třeba rozdíl mezi Suchým před 30, 40 lety a tím současným. Jestli je poznat, který text napsal tehdy a nyní. A já jsem říkal, že vlastně nevím, že mi to nepřijde, ačkoliv jsem v tom poměrně velmi často, tak bych mohl říct, no samozřejmě, tady už slyšíme tu životní moudrost, no ale v té životní moudrosti dnes u někoho, kdo napsal, jo, to jsem ještě žil před svojí čtyřicítkou, jo, to je prostě těžký, no. Takže on dokáže jednak i dneska překvapovat tím, jak dokáže se vracet třeba i k takovým až dadaisticky naivním veršům, opravdu jenom pro legraci něco v rámci nějaké hry udělat a samozřejmě vedle toho na vás vystřelit něco, co je hluboce k zamyšlení.
0: Ano, no právě, že když se řekne Jiří Sluchý, tak asi většině lidí naskočí ta tvorba Semaforu 60. let, známé písně s Jiřím Šlitrem, ale je něco z toho, co v posledních desetiletích napsal, co by vlastně si zasloužilo být stejně známé a pořád se víceméně spíše vracíme k tomu, že Jiří Suchý je legenda a patří k němu tohle?
8: No, je to, já si myslím, velká škoda, že se právě stále vracíme. Samozřejmě, jak se tak říkává, největším nepřítelem Jiřího Suchého je Jiří Suchý let bývalých, že ano. Protože on píše prostě skvělé věci a v té knížce je to vidět. Možná mě ještě teď napadá, vlastně souvisí to i s tím, co se ptáte, i s tím, co jste se ptala předtím. Je tam třeba text písničky Píšu ti z vězení, což je vlastně duet mezi vrahem a jeho obětí, což je něco, co by vlastně od Jiřího Suchého těžko někdo čekal. Je to velmi vážný text. Samozřejmě je tam maličká špetka humoru, to on má pokaždé, ale v tomhle tom třeba překvapí a dokonce mi sám říkal, že se kolikrát stávalo, když zpívali tu písničku s Jitkou Malavcovou v Semaforu, že se lidé u ní smáli, protože tak moc předpokládali, že v tom musí být ten humor, když je to Jiří Suchý a je to v komedii Jiřího Suchého, takže si to tam vlastně trošku naprojektovali, ten humor. Ačkoliv tam skoro není teda. Ale tak i v tom, no i to je třeba moment, který vás zaujme i z té současné tvorby. No je tam toho spoustu, ono to nejde takhle vytáhnout, jako abych říkal, které konkrétní texty, je jich tam spousta.
0: Tak je nejlepší tu knihu mít v ruce a přečíst si ji, Kabaret v duši. Vy jste kdysi říkal, že jste Jiřího Suchého jako kluk vlastně neměl rád? A cestu k němu, že jste se našel až později. Co vás na něm tak chytlo, že jeho dílo sbíráte, zpracováváte, zabýváte se jim už tolik let?
8: No těžko říct, no. Já jsem kdysi slyšel písničku Krajina posedlá tmou, kterou samozřejmě většina posluchačů zná, je to jeden z těch největších hitů a něco se ve mně přeplo. Já skutečně jako malý kluk, když byli s Jitkou Malavcovou v televizi, tak jsem samozřejmě, ale to mě bylo 7-8 let, jo, tak jsem na to koukal. Samozřejmě v mých očích byl tehdy starý a takový, a prostě mi to nic neříkalo. A pak najednou po pár letech zacinkala ta Krajina na něco a potom se otevřela ta stavidla a úplně mě to pohltilo. No a vlastně drží dodnes.
0: To musí k tomu člověk asi dozrát a dorůst.
8: Asi,
0: no, co je podle vás největší poklad, na který jste při pátrání po Jiřím Suchém narazil? Jsou to právě ty jeho písničkové texty, nebo i třeba nějaké zapomenuté nahrávky nebo grafiky?
8: Jestli myslíte teď konkrétně v souvislosti s tou nejnovější knížkou, tak tam je to vlastně opravdu, to je za těch posledních, myslím, že 12 let nám to vycházelo a opravdu jsme brali jednu hru za druhou a vybírali z ní písničky, takže tam vlastně by není pro člověka, který chodí do Semaforu, tak tam není velké překvapení, protože bude znát ty písničky nebo minimálně je slyšel v té hře. Ale i tak si myslím, že ono si to připomenout neškodí a ona nevychází jenom ta knížka, vychází i právě tady v rozhlase nebo u radioservisu CDčko s rozhlasovými pořady z Gramotingeltangly z 60. let, které natáčely. Tehdy je taková série živých Gramotingeltanglů s Jiřím Šlitrem u piana a Jiřím Suchým u mikrofonu a teď oni si tam tak povídají, improvizují, zpívají písničky a to je, myslím, něco, co je úplně zapomenuté, to vlastně nikdy nevyšlo, takže tam naopak zase ty sběratelé a fanoušci najdou něco, co si myslím, že neznají, nebo samozřejmě pokud si to nepamatují z toho roku 1968.
0: Tvorbu Jiřího Suchého si u příležitosti jeho 95. můžete připomenout i s knihou Kabaret v duši, kterou nám přišel představit její autor Lukáš Berný. Děkuju moc krát, že jste přišel do studia. Naschledanou.
8: Naschledanou.
0: Hodin 15:30 zprávy přináší Martin Matějka.
7: Český rozhlas Plus.
3: Schodek státního rozpočtu vzrostl koncem září ze srpnových zhruba 186 miliard korun na 194,5 miliardy korun, informovalo o tom ministerstvo financí. Deficit na konci třetího čtvrtletí je čtvrtý největší od vzniku samostatného Česka. Loni ve stejném období stát hospodařil se schodkem zhruba 154 miliard korun. Největší položkou dál zůstávají výplaty důchodů a sociální dávky. Letošní plánovaný schodek je 310 miliard korun. Členské státy Evropské unie dnes
9: dnes finálně schválili zpřísnění migrační politiky, a to včetně možnosti zřizovat návratová centra v takzvaných třetích zemích pro migranty, kteří pobývají ve státech Unie nelegálně. Nové návratové nařízení doplňuje migrační a azylový pakt a má zajistit rychlejší a efektivnější navrácení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí, odkud přišli. Informovala o tom Rada Evropské unie, která zastupuje členské státy. Autonehoda Filipa Turka byla nanejvýš přestupkem, policie nezjistila trestný čin. 13. července se poslanec za motoristy střetl s nemocničním vozem na křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Věc policie postoupila do přestupkového řízení. Zjištěné skutečnosti podle mluvčí Evy Kropáčové nasvědčují podezření, že přestupku se dopustili oba účastníci srážky. Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát měla vyjít na 24 miliardy 700 milionů korun. Rezort nákup vozů zrušil mimo jiné z ekonomických důvodů. Vyplývá to z rejstříků zakázek. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženýní nebo průzkumné vozy. Estonsko zakázalo transport ruského a běloruského obilí přes své území. Jde o preventivní krok, oznámila to estonská veřejnoprávní média. Rusko a Bělorusko zatím estonské přístavy k vývozu svého obilí nepoužívali. Tallinem zavedená omezení tomu ale mají zabránit do budoucna. Nemocnice Agel ve Valašském Meziříčí chce zavřít porodnici, novorozenecké oddělení i dětská lůžka. Péči o rodičky a malé pacienty by převzala nemocnice v Novém Jičíně. Návrh dostalo město včera a radnice s ním zásadně nesouhlasí. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna se za sjezdem na Osovou Bytýšku na 160. kilometru odstraňují následky vážné nehody osobního auta s kamionem a projíždí se pouze levým pruhem a kolona ze 153. kilometru vás zdrží asi půl hodiny. Na dálnici D1 pracují silničáři u nájezdu z dálnice D48 u Bělotína na 310. kilometru. V obou směrech se jezdí jen levým pruhem a zdržíte se obousměrně zhruba čtvrt hodiny. A na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové se za sjezdem na Lysou nad Labem na 25. kilometru odstraňují následky nehody kamionu do šipky silničářů. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte většinou polojasno a teploty až 24 stupňů. Tolik zprávy, na řadě repríza pořadu Interview Plus Petra Viziny.
10: Střet zájmů premiéra Andreje Babiše komplikuje a zhoršuje podle europoslankyně opoziční ODS Veroniky Vrecionové vyjednávací pozici Česka v debatě o víceletém rozpočtu EU a nové společné zemědělské politice. Premiér jakékoliv pochyby o tom, zda svůj střet zájmů vyřešil, dlouhodobě odmítá. Bude to Evropské komisi stačit? Začíná Interview Plus. Vítá vás u něj Petr Vizina.
7: Interview Plus.
10: Hostem Interview Plus je poslankyně Evropského parlamentu za ODS a předsedkyně výboru Evropského parlamentu pro zemědělství a rozvoj venkova Veronika Vrecionová. Dobrý den.
11: Dobrý den vám i posluchačům.
10: Vy uvádíte dva důvody, proč je podle Evropské komise premiér Babiš stále pravděpodobně ve střetu zájmu. První důvod je, že Agrofert jednou připadne jeho dětem, má tedy zájem na tom, aby holding prosperoval. Je tohle konečný závěr Evropské komise?
11: Tak já zaprvé bych chtěla říct, já tohle říkám už hodně dlouho, myslím si, že je to úplně na bílední, je to na první pohled zřejmé, nicméně to potvrdila i ta Evropská komise, která vlastně nedávno zastavila některé investiční dotace pro firmy ze společnosti Agrofert, z holdingu Agrofert a řekla, že prostě toto, ten jeho v uvozovkách slepý fond, který vlastně Andrej Babiš zřídil, že prostě je naprosto nedostatečný.
10: Ten druhý důvod je možná ještě závažnější. Vy tvrdíte, že podle Evropské komise má Andrej Babiš stále informace o svém portfoliu, ačkoliv převedl Agrofert do slepého fondu, tedy by takové informace mít neměl. Můžete potvrdit, že Evropská komise má taková zjištění?
11: No, ona říká, že ten slepý fond se jmenuje slepý, protože vlastně ten existuje v anglosaském právu tak, aby ten konečný příjemce, který třeba může ovlivňovat i nastavení podmínek, za kterých můžou firmy třeba se ucházet o veřejné zakázky nebo získávat dotace, tak je slepý, že vlastně ten konečný příjemce, který rozhoduje, neví, co v tom portfoliu je. Ale prostě Andrej Babiš přeci ví, to víme, je to na stránkách Agrofertu. On ví dobře, co tam je. To vlastně by možná nevěděli až někdy budoucí generace, když mezi tím ten správce toho fondu různě nakupuje, prodává. Ale Andrej Babiš dneska, který je dneska premiér, který dneska rozhoduje, tak dobře dneska ví, co v tom je.
10: No, ten údajný střet zájmu českého premiéra by podle vás mohl Česko poškodit v debatě o víceletém rozpočtu EU a nové společné zemědělské politice. Neměla by ale prvně Evropská komise právě definitivně rozhodnout, jak to tedy je se střetem zájmu Andreje Babiše, vynést nějaké rozhodnutí, řekněme?
11: No ano, Evropská komise, právní služba Evropské komise určitě na tom pracují, ale vlastně už i tím, že pozastavila ty dotace a řekla, že nebude je proplácet, tím teda mimochodem by měla okamžitě přestat ty české úřady vyplácet, protože to jsou peníze českých daňových poplatníků, které dneska posílají do těch firem Andreje Babiše, tak jednoznačně dala najevo, že tam problém je, řekla, že to není uspokojivé opatření, že to neřeší ten jeho konflikt zájmu a přenesla tu povinnost říci, že to tak není, naopak na českou stranu. A já tady zatím slyším od Andreje Babiše, že to je celé nesmysl, že to je, já nevím, co k tomu všechno říkal, to politický boj, že si to vymýšlíme. No není to tak. Teď musí on vysvětlit, nebo česká strana musí vysvětlit, která posílá ty faktury do toho Bruselu, musí vysvětlit, že prostě je to uspokojivé. A ne, prostě není, protože ta evropská legislativa je strašně jednoduchá. Ta vlastně říká, ten, kdo se podílí na tom rozhodování o tom, za jakých podmínek může ten, který subjekt čerpat evropské dotace, tak ten je také nesmí čerpat, nesmí z toho vlastně mít benefit. A to v tomto případě prostě naplněné není. Já bych jenom chtěla říct, že ty evropské peníze, to není něco imaginárního, někde nějaký peníze v Bruselu.
10: To je celkem pochopitelné.
11: To jsou peníze český i mimo jiné českých daňových poplatníků a daňových poplatníků všech ostatních evropských zemí.
10: Ještě k tomu, co říkáte, že premiérův údajný střet zájmu komplikuje a zhoršuje vyjednávací pozici Česka při vyjednávání rozpočtu a nové zemědělské politiky. Vaše slova včera v tomto pořadu zpochybnil komentátor Ondřej Houska, který tvrdí, že dokud nebude ten případ uzavřen, tak říkajíc, pozici Česka nějak nekomplikuje. Máte nějaké osobní zkušenosti s tím, o čem mluvíte? Můžete to nějak dokládat?
11: Samozřejmě na té oficiální úrovni, protože prostě teď se projednává, je období, kdy se ostré projednává ta doba vyjednávání nového víceletého finančního rámce od roku 28, který bude platit, mělo by se do konce roku uzavřít a oni neprobíhají jenom ty oficiální jednání, ale samozřejmě je tady spousta neoficiálních jednání a v momentě, kdy vlastně premiér, jeden z těch, který o tom rozpočtu bude rozhodovat, je v takovémhle problému, v takovém konfliktu zájmu, tak prostě ta naše vyjednávací pozice je horší. A já samozřejmě dost často to slyším od různých kolegů z různých členských států. Pro boha, jak my máme u nás doma vysvětlovat, že naši daňoví poplatníci posílají peníze vašemu jednomu premiérovi do jeho firem a on tady ještě rozhoduje o tom, jak se budou přerozdělovat. No tak je těžko se v tu chvíli prostě, to prostě není pravda, že to nezatěžuje, jakékoliv naše vyjednávání to zatěžuje.
10: Čili vy to slyšíte od svých kolegů a kolegyň poslanců, kteří
11: no, jistě, ano, protože se na to všichni chodí ptát.
10: Jak jsme zmínili,
11: že jako Andrej Babiš je jako jeden z největších příjemců z těch evropských, respektive jeho firmy a on je ten konečný příjemce, konečný beneficient. A on prostě je jeden z největších příjemců evropských dotací v celé Evropské unii.
10: Jak jsme zmínili, premiér Babiš pochybnosti o řešení střetu zájmu odmítá a označuje to za kampaň, která jej má pošpinit u jeho voličů. Další námitkou je, že většina dotací pro Agrofert je nároková. Vypláceli by se tedy bez ohledu na to, komu holding patří. Jak se s těmi námitkami vyrovnáváte? Nejdřív s tou první, s tou kampaní. Tak vy jste zástupkyně současné opozice, tak podobně jako Piráti, samozřejmě vidíte tu věc jasně. A když ji vidíte z pohledu Andreje Babiše, jak se vám jeví?
11: No tak ano, to je jeho obvyklý argument, že to je kampaň, že to je spolitizovaný. Prostě tady o tom ty rozhodnutí a ty pochodnosti má Evropská komise, na kterou já teda fakt nemám vůbec žádný vliv, nikdo z nás na ní nemá vliv. Já trošku jsem někdy nešťastná z toho, když někteří v tom minulém období, ne teď, někteří naši kolegové z jiných politických stran vydírají ten problém třeba na půdě Evropského parlamentu, protože vím, že první věc je s tím neustále ten problém upozorujeme i naše kolegy, ale druhá věc je, že vlastně nahráváme Andrejovi Babišovi, on říkal, že vlastně celá ta věc je spolitizovaná. Ne, rozhoduje o tom Evropská komise, to je ten orgán a tam mi žádný vliv, já tam teda žádný vliv a nikdo z mých kolegů nemáme, takže je to úplný nesmysl. Je to jenom prostě hra o čas Andreje Babiše, který si vymýšlí vlastně takové zjednodušující argumenty.
10: A jenom, abych dobře rozuměl tomu, co vysvětlujete jako nahrávání Andreji Babišovi, jak jste to myslela?
11: No v tom smyslu, že on pak říká, že to je politická hra, politická kampaň. Když my o tom se jedná na půdě Evropského parlamentu a dělali to v tom minulém období například Piráti, že to tam otevírali a myslím, že to nebylo šťastné, protože vlastně potom Andrej Babiš tady vykřikuje, jak je to prostě, že si to vymýšlí opozice a že jenom je to politický boj. Prostě to není pravda. Tohle je jako postup Evropské komise, jejíž povinnost je hlídat, jak se nakládá z penězi evropských daňových poplatníků.
10: Čili rozumím tomu, takže podle vás není šťastné, když se to vykládá, že to je výsledek politického boje, nikoli,
11: no,
10: že jde o problém.
11: No to prostě je nesmysl.
10: Ten argument, že ty dotace jsou nárokové, že by se vyplácely bez ohledu na to, komu holding patří, jak se s těmi vyrovnává?
11: Ano, ale my tady teď Evropská komise zastavila ty nenárokové, ty investiční dotace. Mimochodem ani nerozumím moc Andreje Babišovi, protože ty nárokové dotace, o těch tady teď nemluvíme, ty jdou na hektar, to zatím komise nespochybnila, nevím, jak budou pokračovat dál, ale zatím nic takového nespochybnila, protože ano, je to ten argument, že vlastně ať by tam byl vlastník kdokoliv, tak za stejných podmínek to takhle všichni dostávají. A to jsou ty velké miliardy, to jsou ty veliké peníze, které Andrej Babiš získává. My tady mluvíme teď o vlastně pro něho, podle mého názoru, zanedbatelné částce, tam teď jde o nějakých 70 milionů korun, nebo kolik to bylo po přepočtu. A to jsou ty investiční dotace.
10: To 77, jestli se nepletu.
11: Tak, no, ano, o které on vlastně žádat nemusí a strašně by ulevil veškerým těm jednáním, kdyby o to ty jeho firmy nežádali. A to, o to je to vlastně celé absurdnější, že v tom ohromných příjmech, které on má, vlastně tady hraje, já nechci říct 80 milionů pro českého daňového poplatníka je strašně moc peněz, ale pro Andreje Babiše ne a prostě já zatím vidím takovou hamižnost a prostě v současné době i hru od každý euro dobrý, tak vydržme a bere si vlastně nás všechny jako rukojmí.
10: Hostem Interview Plus je poslankyně Evropského parlamentu za ODS Veronika Vrecionová.
7: Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
10: Co by podle vás měly teď udělat české úřady, které rozhodují o přidělování evropských dotací? Mohou zastavit proplácení dotací holdingu Agrofert?
11: No, na základě těch informací, které já mám, já mám taky jenom, neznám tu komunikaci, nevím s kým vlastně, kdo je na české straně, ten, kdo komunikuje. Takže jsem pevně přesvědčená, že prostě měli okamžitě zastavit vyplácení těch dotací, o kterých komise říká, že neproplatí. Protože jinak to jsou peníze, které jdou z českého rozpočtu, Evropská komise s tím, její práce vlastně končí, protože nám je prostě už nepošle a ty prostě budou chyby českému daňovému poplatníku. Moc nerozumím tomu, proč ty příslušné orgány okamžitě nezastavily proplácení dotací, dokud se teda minimálně ta věc celá nevyjasní.
10: Ministr zemědělství Šebestián v pondělí v Bruselu uvedl, že Evropská komise zatím nerozhodla o vyloučení Agrofertu z unijního financování. Přerušení proplácení části dotací je podle něj prozatím pouze procesním krokem a fond zatím nemůže sám platby zastavit. Vy s ministrem Šebestiánem nesouhlasíte?
11: No, mně to přijde úplně neuvěřitelné slovíčkaření a prostě dělá všechno pro to, aby tady vytvářel nějakou kouřovou clonu. Pro boha, přeci normální, jako kdyby ministr, tady skutečně ministr zemědělství se staral o blaho českých zemědělců, tak by v tuto chvíli udělal ten krok, že by řekl, my to teda ano, komise říká a zpochybňuje to, my to zastavíme. A prostě pokud by třeba se ukázalo časem, že to komise si rozmyslela, nebo by to byl neoprávněný krok, my jsme schopni to prokázat, tak to může přeci znova všechno doplatit později. Jako mně to přijde, že opravdu je to ministr Andreje Babiše a ne ministr českých zemědělců.
10: Já se teď odvolám na vaši zkušenost političky, která se dlouhodobě zabývá zemědělstvím. Ministerstvo zemědělství tento týden zareagovalo na zjištění serveru i rozhlas, že ministr zemědělství Šebestián na červnové poradě ministerstva nechal vypracovat analýzu, která měla dokázat, že stát se před více než 7 lety dost nezastal velkých zemědělských podniků. Ministerstvo v reakci potvrdilo svůj postoj, chybu tedy udělal stát, nikoli velké zemědělské podniky. Co si myslíte vy?
11: Takhle, já jsem o tom nevím žádné podrobnosti. Já jenom vím, že samozřejmě prostě v současné době tato vláda i ta vláda předcházející za Andreje Babiše, vlastně za té vlády, ministerstvo zemědělství vždy daleko více vycházelo vstříc právě těm velkým firmám obrovským. Já tady fakt mluvím o těch největších hráčích, kterých je vlastně, to je asi, nemluvím o středně velkých a nemluvím o těch malých.
10: Abychom to upřesnili, promiňte, jenom pro upřesnění, tak malé a střední podniky zaměstnávají méně než 250 lidí a jich roční obrat nepřesahuje 50 milionů eur, tak jenom abychom
11: ano,
10: viděli
11: ano,
10: ty proporce.
11: Jasně, jenom abychom viděli ty, ne, to je v pořádku, ono se to dost těžko kvantifikuje, ale prostě asi takhle by ta definice mohla znít. A prostě evropské zemědělství celé stojí spíše na podpoře i tam SZP, která se nyní chystá na podpoře malých a středních podnikatelů, kteří potřebují určitě pomoc, ať evropskou nebo národní. Za naší vlády my jsme v tom minulém období nastavili redistributivní platbu, kdy vlastně ty menší dostávají na hektar o něco víc než ti větší. Já to považuji za správný krok a myslím si, že máme třeba přistoupit i k povinnému zastropování do aby pod určité velikosti už je to v pořádku. Myslím, že tady velké hráče máme mít také, ale ať se hospodaří za své, protože mají výhodu ze své velikosti a tak dále. A já teda skutečně bohužel nebo politicky chápu kroky současného pana ministra, který vlastně chce zase to všecko pootočit nebo dělá všechno proto, aby vlastně kormidloval zase směrem k pomoci těm největším hráčům.
10: No a vy tedy máte za to, že současný ministr je jednoznačně pod vlivem velkých firm, jako je například Agrofert?
11: Určitě. Já to vidíme a vidíme i to, co vlastně třeba teď prohlásil kolem těch dotací, že umožňuje další proplácení Agrofertu a vlastně myslím si, já i vím, protože se teď projednává nové období SZP a já v těch návrzích od komise je povinné zastropování právě pro všechny evropské zemědělce od nějaké velikosti. A musím říct, že ty částky, které navrhly komise, jsou třeba pro českou strukturu nevyhovující, že bychom měli se snažit ty stropy zvednout tak, aby právě jsme nepoškodili i ty středně velké, protože to je v našem zájmu. Když to pan ministr vlastně o tom úplně vůbec nevyjednává, snaží se prostě v žádném případě žádné zastropování. To jsou všechno kroky, které mě prostě vedou k tomu, k mému závěru, že vlastně zase zpátky vrací tu politiku opravdu k té čisté podpoře těch největších hráčů.
10: Předseda české vlády nedávno na výstavě Země živitelka řekl o evropských dotacích. Dotace klidně zrušme, čeští zemědělci by to bez nich zvládli, protože jsou produktivní. Tak v tomhle byste s premiérem souhlasila?
11: Ale já si myslím, takhle mimochodem já velmi často objíždím zemědělce malé, střední, velké v celé Evropské unii, v různých členských státech a na jedné věci se shodnou, že by byly nejradši, kdyby se dotace úplně zrušily, ale museli by se zrušit vlastně ve všech evropských zemích. Nemůžete je zrušit jenom v jedné země, protože to by skutečně vyvolalo nekonkurenceschopnost. To si myslím, že by byla chybou. Myslím si ale, že pokud by se to tak stalo, a to opravdu ale není ve hře, to si bohužel...
10: To je hypotéza jenom.
11: Premiér, to je čistá hypotéza, že určitě pokud by se zrušili úplně, tak čeští zemědělci by přežili dobře a byli by... Proto ty dotace jsou takové, že víceméně hodně pokřivují celé to prostředí a bohužel vlastně se stávají nástrojem politiků, a že vlastně chtějí, si vybírají jednotlivé skupiny, které podporují a to si myslím, chtějí podporovat a to si myslím, že je velká škoda. Proto jsem moc ráda, že za naší vlády jsme aspoň udělali ten vstřícnější krok těm menším, tou redistribucí, protože alespoň trošičku jsme narovnali malinko to prostředí neférové.
10: Premiér Babiš po schůzce s italskou premiérkou Meloniovou potvrdil, že obě země chtějí usilovat o zajištění evropských financí ze zemědělského a kohezního fondu v příštím rozpočtu EU v nestenčené míře. Tohle podporujete?
11: Tak to strašně, to je prostě velká diskuze, tady zas na druhou stranu pan premiér náš jako stojí, vlastně hraje takovou dvojakou hru pro své voliče, protože co to znamená, pokud chcete, Evropa stojí před velkými dalšími výzvami i v tom negativním slova smyslu, komplikovaná geopolitická situace, zhoršuje se konkurenceschopnost, musíte investovat do obrany, máme problémy s drahými energiemi, to jsou prostě nové priority a v momentě, kdy vlastně chcete udržet i všechny ty stávající nebo původní priority, tak musíte říct, že na to vezmete, to znamená, musí pan premiér také říkat ano, budu se snažit to všechno udržet, ale v tom případě to znamená, že buď budeme přispívat víc do evropského rozpočtu, nebo chceme nějaké nové daně. Já si myslím, že to je špatná cesta, že třeba v tom ten zemědělský ten návrh toho rozpočtu, který přišel z komise, je skutečně, si myslím, že i my jsme v zemědělském výboru se snažili ty peníze o něco navýšit, nicméně tam je velký prostor a právě by se třeba získalo víc peněz tím zastropováním, protože v rámci toho balíku bychom dokázali ušetřit. Nejde jenom o tu výši peněz, ale jde i o to zjednodušovat prostředí pro zemědělce, to znamená deregulovat postupně, jsou zatížení obrovskou administrativou, zákazy, příkazy a zároveň se snažit prostě s tou hromadou peněz zacházet lépe. A tam si myslím, že třeba právě ta diskuze o tom zastropování je nesmírně důležitá, ale to od pana premiéra neslyším.
10: Hostem Interview Plus je poslankyně Evropského parlamentu za ODS Veronika Vrecionová. Vy jste nedávno v Evropském parlamentu mluvila o roli zemědělců v reakci na letní ničivá vedra, přírodní požáry a sucha v Evropě. A já vás ocituji. Musíme podporovat ty, kdo dělají vše pro zadržování vody v krajině, živou půdou a sází odolné lesy, ale nesmí mít ruce zahlcené papíry a svázané šílenou byrokracií. To jsou vaše slova.
11: Ano.
10: Jakou část byrokracie byste odbourala? Vy už jste říkala, že dotace jsou... Jak bych to řekl, nutné zlo, říkáte něco v tomhle smyslu?
11: Asi něco takového.
10: Jak by to bylo s tou byrokracií? Co by podle vás bylo nejlepší?
11: Takhle je úplně... Těch tady není jako jedno řešení, které by tomu napomohlo.
10: A vždycky já to nějakým začíná, jako, že? Nějakým
11: jasně,
10: krokem.
11: A ne, rozumím, já právě vítám, že třeba teď projednáváme ty různé zjednodušující balíčky, teď máme některé další na stole, i bude hrozně důležité, jak vyjednáme teď to novou společnou zemědělskou politiku, protože si musíme uvědomit, že s každým tím přerozdělováním pomáhá se všema těma dotacema. Tady samozřejmě zemědělce zavalujeme obrovským množstvím kontrol a různých zákazů a administrativy a tak dále. Takže ten konkrétní například je ano, musíme samozřejmě veřejné peníze kontrolovat, ale nechť třeba právě ti menší, protože i kdyby oni udělali nějakou chybu, tak si na rovinu řekněme, že to prostě je vlastně nezpůsobí až tak velké škody. A aspoň tak řada členských jiných států postupuje, že mají trošku zjednodušený postupy vůči třeba rodinným farmám nebo menším zemědělcům a podobných kroků je tady skutečně daleko více. Ten problém s tím suchem zachvátil celou Evropu, ale zase není na to jedno řešení. Ale vy skutečně musíte dělat. A já myslím, že i ty peníze, když už tady máme ty veřejné peníze, tak by se právě měly vrhnout spíše na ta opatření v krajině, abychom ji rozčlenili, aby vznikaly mokřady a další věci, které vlastně jakoby komplikují těm zemědělcům život. To pro ně není ekonomicky výhodné. A tam bychom měli nasměrovat tu pomoc. A samozřejmě třeba je takový ten princip teď jenom jedna kontrola za rok, aby jim nechodili třeba kontroly, když se ptáte už na nějakou konkrétní věc, aby nechodili kontroly každý měsíc na něco jiného, ale aby prostě si to ty státní úředníci vždycky předali a opravdu jim třeba přišla jenom jedna kontrola za rok.
10: Nicméně, jak jste říkala na začátku, pochopil jsem, že byste byla proto, aby čím menší zemědělský podnik nebo farma, tak tím méně byrokracie, aby to bylo přímo
11: umělé. Ano.
10: Dalo by se to provést?
11: Ano. No, tak jistě, tak jsou země, kde to vlastně například i Polsko, že prostě pro ty menší mají jednodušší podmínky, tak a protože je to ale i logické, ty velké firmy, tak prostě ti mají právníky, ekonomy, mají lidi, kteří na tom můžou pracovat, když máte jednoho malého farmáře, který jako celý den pracuje na poli a chtít po něm večer, aby ještě seděl a 2 hodiny vyplňoval nějaké excelové tabulky a ještě posílal na různé jednu tabulku na několik institucí, tak prostě to je skutečně čas a je to pro ně strašně vysilující. Takže a dává to opravdu logiku a naopak se snažit těm malým prostě je potřeba ulevit.
10: Jak jsme řekli, v Evropském parlamentu vedete výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Může si podle vás Evropská unie dovolit stále štědrou a nákladnou dotační politiku pro své zemědělce? My jsme se o dotacích bavili. Neměly by se evropské finanční prostředky směrovat i do jiných oblastí, například do obrany a bezpečnosti?
11: No ano, o tom už jsme se bavili. Já teda musím říct, že jsem byla trošku zaskočena. Já nevím, minulý týden Ursula von der Leyen, předsedkyně komise, měla takovou zprávu o stavu Unie, kterou přednáší vždy touto dobou a vlastně měla pojmenovat priority a vyjmenovala tam úplně všechno. Samozřejmě i jako bezpečnost, konkurenceschopnost tam taky byla, ale prostě nebyli jsme v těch priority tam asi 25 nebo kolik to kolegové počítali a to už nejsou priority. A já jenom chci říct, že skutečně Evropská unie teď stojí fakt v takovém velmi komplikované době a měli bychom se na ty priority zaměřit a bezpečnost je jedna z nich. Ale chtěla bych zase k tomu na druhou stranu říct, že potravinová bezpečnost je také součást bezpečnosti. A nesmíme jako zemědělství vyhodit přes palubu, to v žádném případě si nemyslím. Nicméně ten evropský rozpočet vlastně donedávna ještě asi třetina šla jenom čistě do zemědělství. V současné době se to samozřejmě snižuje v celém tom rozpočtu, to procento. Teď je to asi 1/4. Myslím, že budou tlaky na další snižování, ale já právě proto upozorňuji, ty tlaky tady budou a je nejdůležitější vlastně v tuhle chvíli je přemýšlet o tom, jak s těmi penězi naložíme, aby prostě z něj byl pro zemědělce, aby měli z toho efekt a abychom byli schopni zajistit potravinovou bezpečnost.
10: Hostem Interview Plus byla poslankyně Evropského parlamentu za ODS Veronika Vrecionová. Já vám mnohokrát děkuji.
11: Já vám děkuji za pozvání a přeji hezký den.
10: Za pozornost děkuje Petr Vizina.
7: Přijďte zjistit, co hýbe světem médií, komunikace a marketingu na mezinárodní konferenci Forum Media. Dozvíte se mimo jiné, jak nás korporace ovládají přes data, jak si váleční zpravodajové udržují chladnou hlavu, proč Harry a Meghan dělají stále stejné chyby a jak chápe komunikaci nový pražský arcibiskup. V úterý 10. listopadu v Praze. Více na forummedia.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
0: Bylo 16 hodin, je tu čtvrteční odpolední plus, u kterého vás vítá Renata Kropáčková.
7: Český rozhlas plus.
0: Na co se zaměříme v následující hodině? Jak vládní regulaci cen paliva pocítí zemědělci a jak jim drahé pohonné hmoty zdražují produkci? Proč ministerstvo obrany zrušilo tendr na obrněná vozidla za víc než 24 korun? Jaký bude další postup? A proč se systém superdávky nepodařilo dostatečně dobře připravit a je nutné ho po několika měsících fungování měnit? Do studia k tomu přijde ex-ministr práce Marian Jurečka. Teď si slovo bere Martin Matějka se zprávami.
9: Nehoda poslance Filipa Turka za motoristy podle policie nebyla trestným činem, úřady budou případ dál řešit jako přestupek. Filip Turek napsal, že bude dál pracovat pro Česko. Reagoval tak na dotaz, jestli se vrátí do funkce vládního zmocněnce. V polovině července se v Praze jeho auto srazilo s nemocničním vozem. Turek po nehodě uvedl, že pokud se prokáže jeho vina, odstoupí z funkce vládního zmocněnce pro klimatickou politiku. Ruský dron včera zaútočil na areál ústavu pro jaderný výzkum v Kyjevě. Úřady o tom informoval dnes a ujistili, že únik radiace nehrozí. Ruský nepilotovaný letoun nedopadl do bezprostřední blízkosti výzkumného reaktoru a nepoškodil ho.
12: Ukrajinská státní jaderná inspekce oznámila, že výzkumný reaktor byl odstavený hned po vypuknutí ruské agrese v únoru 2022 a jeho aktivní zóna byla vyprázdněná. Využití reaktoru se podle inspekce omezuje pouze na předepsanou obsluhu systémů, které jsou důležité pro bezpečnost. Jaderná inspekce ruský útok označila za válečný zločin. Další ruský dron dnes zaútočil na jižní most v Kyjevě, a to v době, kdy jim projíždělo metro. Souprava i cestující se ale včas stačili dostat do bezpečí a odpoledne policie most opět otevřela. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
9: Maximální cena nafty u čerpacích stanic od pátku klesne o 14 haléřů na 48 korun 58 haléřů za litr. Benzín zlevní o 22 haléřů na 45 korun 92 haléřů za litr. Nové ceny dnes stanovilo ministerstvo financí. Vláda začala ceny pohonných hmot regulovat. Dnes opatření má zatím platit do konce října. Reaguje tak na zdražování paliva v posledních týdnech. A po zavedení regulace dnes nafta na řadě míst zlevnila proti středě až o 3 koruny za litr. U benzínu byl pokles menší, protože někteří prodejci ho už ve středu nabízeli pod stanoveným cenovým stropem.
7: Český rozhlas plus. Když chcete vědět proč.
9: Po Francii se šíří protesty studentů středních škol, stěžují si na málo peněz ve školství. Podle studentů jsou kvůli tomu přeplněné třídy, chybí učitelé a školní budovy jsou ve špatném stavu. Na některých místech studenti zabarikádovali vstup do škol a střetli se s policií. Ta v souvislosti s protesty zadržela přes 600 lidí.
13: Podle maturantky Fadíly z Lycea v Sándení u Paříže nejsou ve škole okna, na chodbách jsou šváby a krysy a na toaletách chybí hygienické potřeby. Studenti tam během protestu zablokovali vstup do školy a zapálili přední popelnice. Během protestů v Paříži, Štrasburku nebo Lyonu bylo při potyčkách s policií zraněno přes 100 lidí a dalších několik stovek policie zadržela. Ministr školství Edouard Geffré násilí odsoudil, některé stížnosti studentů ale uznal. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
9: V souvislosti s epidemií salmonelózy v základní škole v Újezdu nad Lesy evidují hygienici téměř 400 případů. Nemoc se zatím potvrdila u 72 z nich. Zdrojem nákazy byly zřejmě nedostatečně tepelně upravená vejce ze školní jídelny. Pokračuje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
14: přenosu může dojít prostřednictvím rukou nebo povrchů kontaminovaných stolicí nebo zvratky nemocného. V dnešnímu dni evidujeme 399 nemocných, z toho 364 dětí a 35 dospělých. V nemocnici zůstává 19 lidí.
9: Kvůli nákaze vyhlásila škola minulý týden ředitelské volno a všechny budovy, včetně školních kuchyní, se dezinfikovaly. Výuka začala znovu včera. Případ prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně představí téměř 14 firm z 39 zemí. Dnes to oznámili organizátoři. Veletrh začíná příští úterý. Na každoroční akci pořádané na brněnském výstavišti ukážou firmy i výzkumníci během 4 dnů novinky od obrábění a svařování až po umělou inteligenci a robotiku.
15: Každý druhý vystavovatel přijíždí ze zahraničí, jsou zde zastoupeny firmy z celého světa, což podtrhuje unikátní pozici veletrhu v rámci regionu střední a východní Evropy.
16: Říká ředitel veletrhu Michalis Buzios. Letošními tématy budou umělá inteligence, digitalizace a robotizace. Doplňuje Lukáš Smelík, zakladatel veletržního projektu Roboty.
17: Samotná robotizace se změnila, je to dneska více o digitalizaci, prolínání s umělou inteligencí a ten tradiční průmyslový robot dostal humanoidní tvar.
16: Návštěvníci uvidí například prvního českého humanoidního robota pro průmysl. Veletrh začíná v úterý 6. října na brněnském výstavišti. Marek Hensel, Český rozhlas.
9: Dálnici D1 směrem z Prahy do Brna se zase jezdem na Osovou Bytýšku na 160. kilometru odstraňují následky vážné nehody osobního auta s kamionem a silný provoz čekejte na výjezdu z Prahy po dálnici D1. Kolona začíná u Pražského okruhu na 11. kilometru. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte většinou polojasno na východě až jasno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
7: Posloucháte Odpolední plus.
0: A to 6 minut po 16. hodině. Ještě jednou vás zdraví a dobrý poslech přeje Renata Kropáčková. Maximální prodejní cena nafty u čerpacích stanic zítra klesne o 14 haléřů na 48 korun 58 haléřů za litr a cena benzínu se sníží o 22 haléřů na 45,92 koruny za litr. Ministerstvo financí od října znovu začala regulovat ceny pohonných hmot. Opatření reaguje na nejistotu na ropném trhu a zdražování paliva. Ministerstvo financí bude cenové stropy na jednotlivé dny stanovovat až do konce tohoto měsíce. O tom, jak regulace dopadne na menší čerpací stanice, mluvil v Ranním plusu s moderátorem Tomášem Pavlíčkem předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.
18: Ten výpočet, který kabinet tentokrát použil, tak jasně říká, že i zásoby, z kterých už byla odvedena ta vysoká spotřební daň, vysoká vyšší spotřební daň, tak jsou teď hodnoceny, jako kdyby tam ta spotřební daň byla o 2 koruny menší. Situace, kterou ty čerpačky hold teď musí přežít. Naštěstí ten propad stropu oproti tomu, za kolik se pohonné hmoty nakupovaly, není tak dramatický jako v dubnu, kdy skutečně byly čerpačky nuceny prodávat pod svými nákupními cenami. Teď to vypadá tak, že pod nákupem bude prodávat jenom ten, kdo má zásoby delší než jeden týden a takových čerpacích stanic není moc, byť takové jsou.
0: Řekl předseda představenstva Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček. Prezident hospodářské komory Zdeněk Zajíček pak mluvil o tom, do jaké míry může regulace pomoct firmám k tomu, aby se dosavadní nárůst cen pohonných hmot nepromítal do těch konečných cen spotřebitelům.
19: Určitě jim to může jaksi pomoci, ale na druhou stranu je otázka, jak dlouho se taková regulace dá udržet a potom jak se dá bezpečně odbrzdit. Ano, může to dočasně pomoci, byť samozřejmě podívejme se na to, jsou to možná 2 koruny na litru, které v tuhle tu chvíli díky těm opatřením, tedy regulací marží a snížení spotřební daně, by se mohly na tom koncovém litru projevit. Tak ano, je to nějaká pomoc, ale není to tak, že se bude jezdit nebo že budou jezdit na polovičku. Je to nějaká korekce. Určitě tady hraje svoji roli jaksi pomyslná bariéra 50 korun za litr nafty, která byla překročena a v tomto směru bych řekl, že to opatření, které vláda přijala, byť právě dopadá zase selektivně na některé, pokaždé jinak. To znamená, že celý ten konstrukt dýchá s vývojem trhu.
0: Dodal v Ranním plusu prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček a my to vše, jak regulace cen dopadá na zemědělce, probereme s místopředsedou Asociace soukromého zemědělství Janem Šteflem. Vítejte, dobré odpoledne.
20: Dobré odpoledne.
0: Vítáte, že opět zase vláda sáhla po té regulaci cena, že bude stanovovat ceny na další den?
20: Tak pro zemědělce je to spíše symbolické, protože zemědělcům se vrací 90% spotřební daně a když vláda dneska sníží spotřební daň o 2 koruny, tak pro ty zemědělce sice to znamená nějakou finanční úsporu, ale řekl bych, že téměř zanedbatelnou.
0: To znamená, že pro vás to nic neznamená, ta regulace vlády, tedy regulace marží a právě snížení spotřební daně?
20: Tak nemůžu říct, že vůbec nic to neznamená, ale přinese to málo peněz. Když řeknu příklad, tak třeba zemědělci za rok v průměru spotřebují kolem 100 litrů nafty na hektar. To znamená, že teďka v sezóně nebo v tomhle měsíci, který je teda sezónní, tak spotřebují zhruba z těch 100 litrů tak asi, já nevím, 20 až 40 litrů. Tak i kdyby to bylo 40 litrů, tak ušetří 80 korun na hektar a pro 100 hektarového zemědělce to znamená, že ušetří teda zhruba 8 tisíc korun za ten měsíc. Takže v tomhle směru je to symbolický a to ještě nemluvím o tom, že ten zemědělec má tu vratku 90% spotřební daně, která pořád platí, takže on v podstatě šetří, já nevím, 40 dalířů z toho litru. Je to příjemný pro ty zemědělce, který mají velkou spotřebu nafty, který mají velký přepravní náklady nebo dělají nějaký jiný činnosti než zemědělský, tak tam samozřejmě 2 koruny z litru jsou přínos, ale nemyslím si, že to je nic zásadního, spíš je to více populistický ve stavu zemědělství.
0: To znamená, že vám jaksi vysoké ceny pohonných hmot až tak nevadí, nebo ne. Vás nelikvidujou takhle?
20: No tak to nemůžu říct v žádném případě. Ty nás likvidujou, protože ta cena nafty stoupla v podstatě o nějakých 30-40% a ty náklady na ten hektar jsou, když jsem říkal, že cena, že zemědělec potřebuje kolem 100 litrů nafty na hektar, tak když si vezmete, byl rozdíl, když ta nafta stála nějakých 30 korun, tak to bylo, dejme tomu, 3000 a dneska, když stojí bez DPH, teda říkám tu cenu, dneska, když stojí přes 40 korun, tak je to minimálně o těch 1000 korun na hektar více. No a zase pro 100 hektarovýho zemědělce to znamená vyšší náklad o 100 tisíc korun. Jo. Takže ty náklady opravdu dávají nám teďka zabrat, protože běží podzimní práce a cena nafty je opravdu vysoká.
0: Ještě se chci zeptat na to načasování, protože vláda k němu sáhla až poté, co už se vlastně ty ceny blížily na stojanech k 50 korunám a někde je i překročily, zvláště tedy u nafty. Tak jestli vůbec ta regulace přichází včas a pro vás i vlastně od října, jestli to má smysl?
20: No, hejte, ty ceny nafty se tak houpou a tuhle ty věci v podstatě nic zásadního nezmění. Jo? Ono teda paradoxem je, že my zemědělci, který kupujeme naftu bez DPH přímo od dodavatelů, tak tam ta nafta zrovna teď už 2 dny cena jí klesá, jo? I bez toho zásahu státu. Takže obecně to ale nějaký takový psychologický spíš jako signál je a nakonec i ekonomický, že prostě ty dodavatelé musí trochu koukat, aby to s tou cenou nepřeháněli. Takže v tomhle smyslu si myslím, že to opatření jako smysl má, ale nějak závratný to není.
0: Ano, to znamená, že se zemědělci dokázali na ty vyšší ceny nějakým způsobem adaptovat, nějak změnit práce nebo prostě nastavení?
20: No, adaptovat to bych neřekl, jako protože to zemědělství tam určitý technologický operace musíte udělat, ať vás ta nafta stojí, co vás stojí. Samozřejmě se šetří, jak se dá, trochu se možná upravuje ten systém zpracování půdy, kdy třeba zemědělci, kteří byli zvyklí dělat orbu, tak tu orbu omezujou, to je nákladní na spotřebu nafty, takže se trochu přizpůsobují nějaký operace, třeba dělají jednodušeji, nebo je možná i vypustějí, ale nic zásadního se právě v tom zemědělství takhle rychle změnit nedá a ten s tím nákladem se budou muset poprat zemědělci nějak jinak. Jo? Všichni v podstatě čekají, jestli se nějak vylepší ceny komodit zemědělských, těch základních, které jsou opravdu na dlouholeté nízké úrovni, takže jestli díky nějakým těm problémům klimatickým se ta cena nezlepší, aby si vykompenzovali tyhle ty zvýšené náklady, nejen teda na naftu, ale zemědělce taky drtí nárůst cen na hnojiva. které jsou de facto, ty tvoří náklady někde kolem 25% na pěstování všech vlastně komodit rostlinných. A to je další věc, kterou se zemědělci musí poprat a musí ekonomicky prostě přečkat.
0: Projeví se to nějak v cenách pro spotřebitele?
20: Já si myslím, že určitě, že se to postupně ne naráz, jo, protože paradoxně i přes tyhle ty zvýšené vstupy do zemědělství a i přes nějaký ty nepříznivý klimatický jevy, to znamená, myslím, extrémní sucho, tak těch komodit zemědělských je na trhu relativní dostatek. Netvrdím, že už dneska přebytky, jak to bylo ještě třeba v minulým roce, takže se to vyrovnává a postupně prostě zemědělci teď nemohli, ale postupně určitě ty zvýšené náklady do toho musí promítnout těch základních komodit, protože jinak by nepřežili. A teď jde o to, jak se s tím poperou zpracovatelé, který si myslím, že určitou vatu v tom zpracování a v té ziskovosti při zpracování zemědělských komodit mají, a taky obchodníci, kteří tam taky mají určitý prostor, a ty musí prostě nějak vykompenzovat to zvýšení těch nákladů, který zemědělci rozhodně budou muset do svých cen promítnout, protože jinak nepřežijou.
0: Tolik Jan Štefl, místopředseda Asociace soukromého zemědělství. Děkuji za váš čas, naslyšenou.
20: Já děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: 16 hodin, 15 minut, tady je Odpolední plus. Úřady v americkém státě Tennessee řeší neobvyklý případ nezdařené popravy. Žena odsouzená za vraždu spáchanou před více než 30 lety nezemřela ani po podání dvou dávek smrtící látky. Z věznice ji odvezla sanitka a odsouzená Krista Pajková je teď v péči lékařů. A řeší se, co s ní bude dál. Její případ sleduje Pavel Novák ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne.
0: Proč se poprava odsouzené ženy nepovedla? Stala se nějaká chyba?
1: To je právě to, co se teď musí zjistit. Guvernér státu Tennessee Bill Lee nařídil nezávislé prošetření průběhu té popravy. Nemá to vyšetřovat samotná věznice, ale nějaká třetí strana. A také do konce roku pozastavil výkony absolutního trestu. Vězeňská služba státu Tennessee oznámila, že ale postupovala přesně podle protokolu, který je schválený ministerstvem spravedlnosti tohoto státu k provádění exekucí. Takže potom, co byla odsouzená Krista Pajková po podání první dávky pentobarbitura toho sodného přivědomí, tak ještě dostala druhou dávku, tak se má postupovat, ale i tak skoro půl hodiny potom ještě stále žila a podle toho, co říkali svědkové nebo novináři přítomní před tou popravčí komorou, tak slyšeli o tamtud chrápání, chrčení, že tedy nebyla mrtvá, nezemřela. Podle

0: jménem pachatele Willieho Francise. Při pokusu o jeho popravu selhalo elektrické křeslo a nejvyšší soud potom musel rozhodovat, jestli opakování popravy není porušením 5. dodatku americké ústavy, podle kterého nikoho nelze soudit dvakrát před pro stejný zločin, ale nejvyšší soud tedy uznal, že opakování neúspěšné popravy není porušením ústavy, takže ten jednou odsouzený se má tedy vydat Katovi a má ta poprava proběhnout. Willieho Francise potom znovu posadili na elektrické křeslo rok po neúspěšném pokusu a ten trest byl tedy vykonán. To znamená, nejspíš se bude poprava Christy Pikeové opakovat, pokud toho bude tedy schopná. Také se dá předpokládat, že její advokáti se budou snažit tu popravu zrušit. Už také podali k nejvyššímu soudu příslušný návrh, že klientka se dostala do agonie, tím se porušilo právo na ochranu před krutým trestem.
1: Advokáti odsouzené ženy svedli dlouhou právní bitvu o zrušení rozsudku smrti. Čím v její prospěch argumentovali?
0: Argumentovali tím, že v tom soudním procesu, který se odehrál před 30 lety, tehdejší porota nevzala v úvahu skutečnosti o psychickém stavu Christy Pikeové. Poukazovali na to, že odsouzená byla sexuálně zneužívaná v dětském věku, že byla dokonce dvakrát znásilněná v 11 a v 17 letech. Lékaři u ní diagnostikovali bipolární poruchu a posttraumatickou stresovou poruchu. Kdyby tato fakta tehdy porotci znali, tak by možná nevynesli ten trest smrti. Těsně před popravou k těmto argumentům také přihlédl odvolací soud v Nashville ve státě Tennessee. Odložil tu popravu, dokud se tedy nezjistí, jestli tehdy soud vzal v úvahu všechna ta zneužívání Pikeové v dětství. Ministr spravedlnosti státu Tennessee se ale proti tomu odkladu odvolal k nejvyššímu soudu Spojených států a ten rozhodl poměrem 6-3 proti, že se ta poprava může konat. Advokáti potom podali žádost o milost guvernérovi, aby změnil ten rozsudek trestu smrti na doživotí bez možnosti propuštění, ale ten té žádosti tedy nevyhověl.
1: Jaký hrozný čin Christy Pikeová spáchala, že za to dostala trest smrti?
0: Byla to vražda, když jí bylo 18, tak zabila o rok starší kolegyni v kurzu pro přípravu na povolání Colleen Slemerovou. Spolu s dalšími dvěma spolužáky ji vylákala do lesa, tam ji mučili a nakonec ji tedy utloukli a ona jediná dostala z těch tří tedy trest smrti. Soud přihlédl k tomu, že tu oběť zabili velice krutým způsobem, dokonce na hrutí vyrili pentagram a vzali si kus její lebeční kosti jako jakýsi suvenýr.
1: Případ Christy Pikeové nepovedené popravy sleduje Pavel Novák ze zahraniční redakce. Děkujeme. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: 16 hodin, 20 minut. Podíváme se na domácí scénu. Mělo jít o projekt, který pomůže modernizovat českou armádu. Jenže teď ministerstvo obrany zakázku na 185 obrněných vozidel zrušilo. Rezort za ně měl zaplatit skoro 25 miliard korun. Proč plány zastavil a co na to říká armáda? To jsou otázky pro Anu Millerovou z domácí redakce, která je ve studiu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Nová vozidla měla sloužit k přepravě pacientů, materiálu nebo plnění dalších úkolů. Mělo jít o sanitky, ženýní, pyrotechnické nebo průzkumné vozy. Na zrušení tendru upozornil server aktuálně.cz a v rejstříku zakázek ministerstvo obrany uvedlo mimo jiné ekonomické důvody. Mluvčí rezortu Simona Cigánková nám k tomu ale nechtěla říct podrobnosti.
3: Zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku bylo zrušeno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, přičemž důvody vedoucí ke zrušení byly sděleny účastníkům tohoto řízení zákonným způsobem.
2: Na nákup vozidel se Česko připravovalo od roku 2018, později byl projekt kvůli nedostatku peněz odložený. Znovu tender nastartovala minulá vláda Petra Fialy z ODS loni v červnu. Plánovala se do něj zapojit třeba společnost Omnipol Group, která vyrábí letouny nebo sledovací systémy a první vozy měly podle původního plánu dorazit do konce letošního roku.
1: Co tedy říká armáda na to, že vozidla nedostane?
2: Tak generální štáb trvá na tom, že vozy potřebuje a to jak kvůli rozvoj armády, tak kvůli závazkům vůči Severoatlantické alianci. Jak nám řekl mluvčí štábu Vladimír Holas.
4: Zastavení současného zadávacího řízení tedy nemění požadavek armády na vybudování této schopnosti a případný časový posun bude nutné promítnout do harmonogramu výstavby dotčených schopností.
2: Zastavení zakázky kritizuje i bývalá ministryně obrany Jana Černochová z opoziční ODS. Od svého nástupce Jaromíra Zuny za SPD chce získat vysvětlení, jestli se projekt ruší nebo jen zadá jiným způsobem.
5: Ministr obrany Zuna říkal, že ten rozpočet umožní pokračovat ve všech zahájených vyhlášených modernizačních projektech, že on nevyžaduje rušení žádných nových projektů. Teď se ukazuje, že to byla lež, jakový hodně zvláštní, protože se odvolává ministerstvo obrany na důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických. Tohle není žádné vysvětlení, je to nějaká obecná právní formulace.
2: A třeba šéf sněmovního obraného výboru Josef Flek ze Starostů vnímá zrušení tendru jako chybu. A to zvlášť v době, kdy se zvyšují bezpečnostní rizika a Česko na obranu vydává dlouhodobě málo peněz. K tomu dodám, že příští rok by měl rezort z rozpočtu dostat skoro 191 miliard korun. Závazek na to vydávat na obranu alespoň 2% HDP by tak vláda mohla splnit.
1: Dodává Anna Millerová z domácí redakce. Děkujeme, naslyšenou.
2: Díky, naslyšenou.
6: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: 16 hodin 23 minut na řadě je kniha dne. Celosvětově ho proslavil křižník Potěmkin, celovečerní němý film z roku 1925. Natočil ho v Sovětském svazu a zapsal se tím do dějin světové kinematografie jako mistr střihové skladby. Režisér Sergej Eisenstein. Spisovatelka Guzel Jachina si jeho osud zvolila jako téma svého dalšího románu Eisen a předkládá příběh filmového tvůrce plný vzestupů, pádů i osobních tragédií. Zároveň vykresluje fungování umělce v totalitním režimu s propagandou, cenzurou a manipulací s historií. Knihu v překladu Jakuba Šedivého vydává nakladatelství Prostor a právě překladatele Jakuba Šedivého už vítám ve studiu Odpoledního plusu. Dobrý den.
7: Dobrý den.
1: Proč je ten titul románu tak krátce jen Eisen? Co všechno z jeho života vlastně autorka popisuje? Dává tam najevo, že vlastně nejde úplně, že to není taková biografie, jako jsme zvyklí?
7: Je to přesně tak. Ona vlastně ten román Eisen, který je nazván podle přezdívky Sergeje Eisensteina, tak mu říkali jeho blízcí přátelé a kolegové, označuje jakoby za svou hypotézu o Sergeji Eisensteinovi. Tedy není to biografie v pravém slova smyslu, ale v románu se dozvíme vše o jeho životě, o jeho díle i o jeho vztazích.
1: Aha, tak jak se autorce daří zprostředkovat vlastně čtenáři, co se asi odehrává v Eisensteinově nitru, v jeho duši?
7: Guzel Jachina vlastně byla Sergejem Eisensteinem, jak ona sama říká, fascinována už od studentských let, kdy viděla jeho poslední natočený film Ivan Hrozný. A od začátku jí vlastně jakoby fascinovalo, jak jeden a týž člověk dokáže natočit laciné propagandistické filmy a zároveň díla, která patří dodnes jako do fondu světové kinematografie. Takže vlastně osudem Sergeje Eisensteina byla fascinována, až jeho osud zpracovala ve svém čtvrtém románu.
1: Je to tedy kontroverzní osobnost z jejího pohledu, jak z toho románu vychází Eisenstein?
7: Z jejího pohledu vlastně Eisenstein vypadá jakoby člověk mnoha masek. Vlastně on při každé příležitosti nosil jinou masku a kdo se za těmi maskami vlastně ve skutečnosti skrýval, snaží se odkrýt v tom románu. Z toho románu vychází Eisenstein vlastně jakoby člověk, který byl naplno pohroužený do své filmové práce, do své režie, člověk, který nebyl morálně, eticky nějak pevně ukotven a byl schopen dělat v zájmu toho, aby mohl točit filmy kompromisy s totalitní mocí v Sovětském svazu.
1: Zároveň ale musí asi postihovat právě ty proměny doby, proměny Sovětského svazu, právě i vlastně, jaký měly dopad na život jednotlivce posedlého novým uměním, tedy filmem. Jak to dělá?
7: Určitě. Jako v jejich předchozích románech vždy je vlastně ta hlavní postava jejich románů je obyčejný člověk, který na pozadí jeho života se odehrávají ty velké sovětské dějiny. Tentokrát nemáme bezejmenného člověka, ale máme postavu, kterou všichni dobře znají, a ona vlastně jakoby se snaží jakoby nasvítit přes tu postavu pohled na dějiny Sovětského svazu i na dějiny jakoby celé Evropy.
1: Jak v tom románu zachycuje třeba právě propagandu, cenzuru nebo manipulaci s historií, se kterou vlastně byl Sovětský svaz vždycky spjat nebo ji uměl dobře?
7: Tohle je velmi, velmi zajímavé, protože Sergej Eisenstein si nikdy jakoby s historickou pravdou nedělal moc velkou hlavu. On věřil v to, že když tu danou historickou událost jakoby osvítí a výtvarně na plátně hezky zobrazí, tak si pak diváci budou pamatovat tu historickou pravdu podle jeho filmů. Dodnes známe jakoby ikonické záběry na útoku na Zimní palác z jeho filmu Říjen, nebo na Západě byl promítán pod názvem 10 dní, které otřásly světem. Takže to se mu vlastně, bych řekl, povedlo v tom jeho díle, že diváci si pamatují tu historii, nebo na historii se koukají jeho očima.
1: Ano. Odkud Jachyna čerpala informace o soukromém i pracovním životě Eisensteina?
7: Na rozdíl od Eisensteina, Guzel Jachyna se přípravě svých románů věnuje systematicky jakoby dlouho předtím, než začne psát, takže jakoby pátrá v archívech, čte memoáry, rozmlouvá s pamětníky, pokud je to možné, takže se připravuje jakoby, chce být historicky přesná, abych tak řekl.
1: Ještě se chci zeptat, proč je román věnován Kazachstánu jako nejpohostinnější zemi, jak se píše v dedikaci?
7: Tam se v Kazachstánu se vlastně zbíhají osudy Guzel Jachyny i Eisensteina. Eisenstein v roce 1941, kdy celé filmové studio Mosfilm bylo evakuováno za druhé světové války do Kazachstánu, tak v Kazachstánu natočil svůj poslední film Ivan Hrozný, a Guzel Jachyna po začátku současné války v roce 22, v roce 23 našla v Kazachstánu v Almatě nový svůj domov a dnes tam žije.
1: Tolik tedy překladatel Jakub Šedivý. Knihu Eisen napsala Guzel Jachyna a u nás ji vydalo nakladatelství Prostor. My jsme jí dali prostor v dnešním odpoledním plusu. Děkuji, že jste přišel do studia. Mějte se hezky.
7: Děkuji.
1: No a nás už čeká závěrečná část dnešního odpoledního plusu, kde se budeme věnovat především změnám v systému superdávky, kterou se nepodařilo ani napodruhé dostatečně dobře upravit. V 16:30 jsou tu zprávy s Martinem Matějkou.
6: Český rozhlas Plus. Všech 130 nových vzorků vody v oblasti Odolena voda splnilo limit pro olovo. Vyhověl i Postřižín, kde úterní odběr ukázal skoro trojnásobek povoleného množství. Informovali o tom středočeské vodárny. Voda ale dál není pitná. Vodohospodáři totiž nejdřív chtějí mít jistotu, že se nadlimitní hodnoty znovu neobjeví. V platnosti taky zůstávají všechna ostatní opatření. Omezení pro 12 obcí se od minulého čtvrtka týká asi 15 000 lidí. Policie případ prověřuje pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Nehoda poslance Filipa Turka za motoristy s nemocničním vozem v Praze a podle policie nebyla trestným činem. Incident se stal v polovině července. Turkovo auto se v křižovatce u náměstí IP Pavlova střetlo s nemocničním vozem. Jeho řidič byl zraněný, podle policejní mluvčí Evy Kropáčové. Teď případ řeší úřad, který bude rozhodovat o možných přestupcích obou účastníků. Na dotaz, jestli se vrátí k práci vládního zmocněnce, Turek řekl, že je připraven dál pracovat pro Česko.
8: místo. Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice zítra prodávat nejvýše za 48 korun a 58 haléřů, to je o 14 haléřů míň. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí maximálně 45 korun a 92 haléřů. Cena tedy oproti dnešku klesne o 22 haléřů. Vláda ceny pohonných hmot reguluje ode dneška a opatření má zatím platit do konce října. Lavina o víkendu zasáhla základní tábor v nepálské části Himálaje a zabila nejméně 15 lidí. Dnes to oznámili záchranáři. Jeden člověk je stále pohřešovaný a 11 lidí se podařilo zachránit. Nepálští dělníci v táboře u 7000ové hory Himluk Himal stavěli stany a upevňovali lana pro zahraniční horolezce. Ti se do oblasti ještě nedostali. Je to zatím nejtragičtější incident letošní podzimní horolezecké sezóny v Nepálu. Z britských věznic dnes na svobodu dostane asi 700 předčasně propuštěných vězňů. Rozsáhlá amnestie je naplánovaná celkem do 10 vln a má ulevit přeplněným nápravným zařízením. Týká se pachatelů krádeží, napadení, vloupání nebo podvodů. Jednu z největších skupin cizinců v britských věznicích tvoří Poláci. Varšava se proto připravuje na jejich deportace. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno se popojíždí v nesouvislé koloně před omezením u sjezdu na Bratislavu na 196. kilometr. Poprvé se auta zastavují už za sjezdem na Domašov na 173. kilometru. Na dálnici D1 pracují silničáři u nájezdu z dálnice D48 u Bělotína na 310. kilometru. V obou směrech se jezdí jen levým pruhem a zdržíte se obousměrně 15 až 20 minut. Silný provoz čekejte na výjezdu z Prahy po dálnici D1 a brzdí se na úrovni Pražského okruhu na 11. kilometru a pomalu se jede až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometr. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte většinou polojasno, na východě až jasno, na západě Čech bude převážně velká oblačnost a na západě a severozápadě se můžou objevit slabé přehánky a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy Martina Matějky.
6: Posloucháte Odpolední plus.
1: 16 hodin 33,5 minuty. Dneškem se znovu mění podmínky pro takzvanou superdávku. Od října se rozšiřuje okruh takzvaných zranitelných osob, kam budou patřit rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let věku, dosud to bylo do 7 let. Nadále ale do této skupiny nespadají lidé v bytové nouzi a někteří seniori, i když jsou často v podobné finanční situaci jako samoživitelé. Mění se také výpočet takzvaných normativů na bydlení, a to podle jednotlivých okresů, nikoliv podle počtu obyvatel místa bydliště. Proč je to špatně, vysvětlila v Ranním plusu ředitelka České asociace Streetwork Martina Zikmundová.
9: Ten výpočet se počítá z průměru nákladu na bydlení, ale z vyplacených dávek, čili ne z té tržní hladiny nájmu v tom uvedeném okrese, což výrazně zkresluje ten stav. Jsme upozorňováni na to, že máme spolu s našimi klienty hledat jiné bydlení. Ale fond obecních bytů je v některých místech České republiky minimální nebo žádný. Ty nájmy prostě nejsou k dispozici, jsou k dispozici pouze komerční nájmy. V největším ohrožení jsou právě malé domácnosti, jednočlenné. Patří tam také například lidé v azylovém bydlení, protože není tam počítán ten žadatel sám, ale když bydlí například v azylovém domě, ještě má spolubydlícího, tak je ten spolubydlící počítán jako jedna domácnost s ním, ačkoliv samozřejmě společně vůbec nehospodaří. To je věc, která bych řekla, že je k úplně akutnímu řešení, protože to přináší velký problém pro hospodaření sociálních služeb, které poskytují právě to azylové bydlení.
1: Zmínila ředitelka České asociace Streetwork Martina Zikmundová v našem ranním vysílání. My teď budeme reagovat s někdejším ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou z KDU-ČSL, kterého vítám v Odpoledním plusu. Dobrý den.
10: Dobré odpoledne.
1: Pane exministre, proč jste rovnou do té zranitelné skupiny nemohli dát samoživitele s dětmi do 15 let, které vlastně ještě nijak finančně přispívají na chod rodiny? Se vstupem do školy se podle vás životní náklady snižují?
10: Ne, ale ten náš princip spočíval v tom, že jsme tu hranici jednak upravili z těch 4 let, to byl ten původní návrh na 7 a ta logika byla v tom, že vlastně od těch 7 let předpokládáme, že vlastně dítě už chodí do školy, je tam možnost, aby dítě chodilo třeba i do družiny a je předpoklad, že ten rodič by mohl pracovat na alespoň částečný úvazek a díky tomu už dosáhnout i na pracovní bonus. Nakonec teď v té debatě ale zvítězila ta úprava posunout tu zranitelnost až na věk 15 let. Tam já jsem osobně navrhoval a říkal jsem, že by mi přišlo logičtější, když už tu úpravu dělat, zohledňovat věk těch dětí. Je něco jiného, pokud jsem jako samoživitel, samoživitelka, mám třeba dvě děti, jedno má 13 a 14 let, nebo 12 a 14 let, a něco jiného, když budu mít 4 děti a ty děti budou třeba od jednoho roku do 7 let. To jsou potom úplně jiné životní situace, třeba z hlediska četnosti nemocnosti těch dětí, možnosti skloubit potom tu moji roli jako rodiče s tou pracovní aktivitou. Ale bohužel zvítězilo paušální řešení, já z ní nadšený nejsem, ale respektuju ho.
1: My jsme slyšeli výtky z praxe od České asociace Streetwork ohledně výpočtu normativů na bydlení. Jste si vědom, že je to nevhodně nastavené a založené na údajích, které nemusí být přesné, když teď se to změnilo vlastně podle těch okresů z vyplacených dávek a nikoli z tržní hodnoty?
10: Já do určité míry část těch výtek beru a nebudu je zpochybňovat a nejsem tady už 30 roku v roli ministra práce sociálních věcí. Toto změna už proběhla za současného nového pana ministra. Já jsem osobně ale navrhoval udělat tu změnu, která se teď dělala před 2 měsíci, ještě trochu jinak. Chápal jsem rozložit ten normativ na úroveň okresů. Je to určitě o něco více objektivnější, než to bylo v tom dosavadním dlouholetém modelu na základě té kategorizace města a obcí. Ale já jsem osobně více preferoval to, aby jsme zhruba těch 10 miliard korun, které se teď v tom jakoby přerozdělovali v tom návrhu od toho 1. října, abychom je těm rodinám a domácnostem doručovali přes posílení složky pracovní bonus. To znamená, abychom více ocenili všechny ty, kteří pracovat mohou a pracují legálně. Bohužel ten můj návrh nenašel podporu, tak se rozhodlo, pan minister se rozhodl přiklonit té variantě víceméně ty peníze rozdat více plošně přes zvýšení toho normativu, který platí.
1: Teď. Není tam problém, že prostě se nezohledňuje stav exekucí, respektive insolvenční srážky, takže i když lidé vlastně pracují, tak se jim vlastně o to více zase něco strhává a stejně je to vede možná více k nějaké pasivitě nebo žene do šedé ekonomiky a pak ten pracovní bonus jim prostě nestačí na to, když se ty normativy bydlení sníží o několik tisíc.
10: Kdybychom opravdu z těch 10 miliard korun třeba polovinu poslali těm lidem přes ten pracovní bonus, pak to, co říkáte, ten problém by se velmi ale výrazně zmenšil a těm lidem by to daleko více pomohlo. A já uznávám, a to jsem jako ministr v tehdejší vládní koalici na rovinu říkám prohrál, já jsem chtěl, abychom více podpořili rodiny, kde ten člověk je nikoli v exekuci, ale je v insolvenci, kdy on už se rozhodl opravdu aktivně se posunout do té fáze řešení, běží mu ta insolvence a víme, že zhruba za ty 3 roky, nejpozději, protože ta doba je dneska zkrácena na 3 roky, kdy je to možné zvládnout tu insolvenci, toho člověka dostáváme zpátky nahoru na nějaké jako dlouhodobé smysluplné řešení, možnost naplno legálně pracovat a tak dále. Bohužel jsem s tím neuspěl, teď jsem to navrhoval znovu, nicméně pan ministr, to musím říct férově, nám přislíbil, že toto téma otevře při té úpravě superdávky, kterou bych chtěl udělat v průběhu příštího roku. Tak věřím, že toto se podaří vyřešit, stejně jako bych byl rád, abychom vyřešili ještě lepší situaci osob pečujících a také i domácností OSVČ.
1: No, vlastně i svými slovy potvrzujete, že prostě ta slova jenom opakují, co říkají lidé z terénu, kteří pracují s těmi, kteří jsou na dávky odkázáni, na tu superdávku, že prostě je to nedotažený experiment, že to nebylo dobře připravené a ten projekt vlastně je z vaší dílny, že vlastně se tady musí něco vlastně měnit za chodu a pro ty lidi, kteří jsou na tom závislí, je to měsíc opravdu velmi dlouhá doba, kdy najednou i třeba spadnou o 500 korun ten celkový příjem rodiny níž a ocitají se ve velmi svízelných životních situacích.
10: Omlouvám se, tady opravdu s těmito názory souhlasit nemohu, protože po 30 letech jsem byl první minister, který se rozhodl změnu v tom sociálním systému udělat. A dopředu jsem říkal, to jsme debatovali v těch odborných kruzích, že u takovéto změny nejde dopočítat nikdy všechno dopředu a namodelovat. A že v okamžiku, kdy se ten systém spustí a budeme mít poprvé ta data, a dneska je pan ministr má opravdu data, která jsem nikdy v životě neměl jako ministr, a že proběhne opravdu to doladění superdávky a proběhne v letošním roce. Že bohužel,
1: dalo se, pardon, dostatečně nahlas odborníků a sociálních pracovníků se zkušenostmi praxe, aby se předešlo těmhletím chybám, které vzniknou právě z té teorie, když se něco dělá od zeleného stolu. To také říkají lidé, kteří jsou v praxi.
10: Od zeleného stolu to dělano nebylo. Bylo to připravováno 2 roky z desítkami odborníků. Já jsem absolvoval opravdu velké množství odborných stolů, ať už veřejných nebo interních, ale co mě mrzí, kdybych já byl ještě v tomto období teď letos minister, tak tu změnu, která se teď týkala těch normativů a samoživitelek, bych využil k tomu, aby díky těm datům, které už dneska jsou, upravil i jiné části superdávky a neodkládal to až na příští rok. To mě mrzí, že neproběhlo a proběhnout už mohlo a ty data relevantní k tomu už Ministerstvo práce a sociálních věcí má.
1: Organizace, které také s lidmi odkázanými na superdávku pracují, ještě zmiňují, že rodiny prostě potřebují především předvídatelnost. Bylo to tedy politické rozhodnutí prosadit ten systém bez nějakého dostatečného propracování, oskoušení, abyste si mohl připsat politický bod?
10: Ne, bylo to rozhodnutí, které kdybych neudělal, tak další roky a roky ho nikdo neudělá. Nezmění motivaci, neposílí to, aby lidé opravdu mohli pracovat, ti, kteří pracují, neposílili bychom motivaci posílat děti do školy, neudali bychom majetkový test a celou řadu dalších věcí, kdyby byl alibista, budu se vymlouvat a odložím to a zase to nechám být. Rozhodl jsem se do toho jít, tu změnu jsme udělali, ano, že je potřeba ji ještě docizelovat, je v pořádku, ale je potřeba také říct jednu věc. Jsou tady 10 000 příběhů lidí, kteří opravdu objektivně tu pomoc potřebovali mít větší a ti ji dostali. O tom teď tady v té debatě nepadlo jedno slovo.
1: Dobře, ale zároveň třeba 100 000 lidí z toho nároku.
10: Množství lidí tady tu podporu má větší nebo ji získal nově a nikdy si na tu podporu té doby ním nešáli, přestože opravdu byli oprávněnými žadateli.
1: Ano, to já jenom chci podotknout, že asi 100 000 lidí nebo z toho zase naopak vypadlo z toho nároku. To taky jsou taková data, že vlastně ta třetina je jinde.
10: Ti lidé například neprošli majetkovým testem, protože vlastní jinou nemovitost, v té nemovitosti třeba dost často i veřejně to ti lidé přiznávali, jim někdo bydlí, kdo jim platí nájem, no pak já říkám, pak je to v pořádku. Pokud ti lidé neprošli proto, že například vlastní celou řadu motorových vozidel jako osobní auta, tak pak ať si udají pořádek v tom, co vlastní. Přece jim občan, který nevlastní ani to, nemá zdaní platit například náklady na jejich bydlení, když ti lidé vlastní jiné majetky a mají z nich třeba i příjem.
1: Ano, to znamená, že reforma, kdy jste si kladl za cíl omezit sociální dávky pro vysokopříjmové domácnosti nebo pro ty, kteří ten systém zneužívají, vlastně v tomhle smyslu se podařila.
10: Souhlasím především s tím, co jste řekl, jako tu druhou věc, ale jedna věc ještě. Hodnotit tu reformu je brzy, protože ta reforma má ještě jednu důležitou část a to je, že úřady práce s těmi lidmi a s těmi žadateli a domácnostmi mají začít vést opravdu charakter sociální práce. To znamená, nemá to být jenom o výplatě dávky, superdávky v tomto případě, ale má to být o komplexním řešení v rámci toho podpůrného plánu, aby jsme s těmi lidmi řešili, jak získat lepší práci, vyřešit třeba problematiku závislosti, exekucí. To je ta důležitá kvalitativní změna, která se do toho zákona, do toho, jak pracovat s těmi klienty, poprvé historicky dostala. A toto se nám začne projevovat opravdu až v nějakém horizontu třeba 2 a více let. A to si myslím, že je jedním velmi důležitých změn, které jsme do toho dostali.
1: Tolik někdejší ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL. Děkuju, naslyšenou.
10: Moc děkuji, nashledanou.
1: Minutu před 4:45 se vydáme k ledovcům. Švýcarské ledovce za jediný rok přišly o více než 5% svého objemu. Horší bilanci věci zaznamenaly jen v rekordním roce 2022. Podle dnes zveřejněné zprávy švýcarské glaciologické sítě GLAMOS se průměrná tloušťka sledovaných ledovců zmenšila o 2,5 až 4 metry a za posledních 5 let zmizela téměř pětina švýcarského ledovcového ledu. Co tak rychlé tempo tání znamená pro Alpy a oblast pod nimi, to probereme s Janem Kavanem z Centra polární ekologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a Geografického ústavu Masarykovy univerzity. Dobrý den. Slyšíme se, pana Kavané, ano, tak
11: ano,
1: zdá se, že spojení funguje. Jsou to podle vás překvapivá čísla nebo vlastně odpovídají tomu, co se při současném oteplování očekávalo?
11: Tak v podstatě to není zase takové překvapení, protože těch několik posledních let bylo téměř po každé rekordních, takže ten současný v uvozovkách skoro rekord není zase velké překvapení.
1: No právě, že za tu dobu posledních 5 let zmizela téměř pětina švýcarského ledovcového ledu, znamená to, že ty poslední roky jsou nějakou mimořádnou sérií nepříznivých sezon, nebo už to musíme brát jako normál?
11: Spíš bych to viděl jako nějaký nastupující trend, na který si budeme muset zvykat a bohužel tak to asi bude do budoucna těch několik dalších desítek let.
1: Vědci to letošní výrazné tání připisují kombinaci slabého sněžení v zimě a následných vln veder od května do září. Vlastně se aspoň jedna objevila v každém měsíci. Jak zásadní je pro ledovec to, kolik sněhu během zimy dostane?
11: Tak je to naprosto zásadní, protože ten sníh tvoří vlastně tu jedinou, řekněme, příjmovou část hmoty toho ledovce. Pokud nám žádný sníh na tom ledovci nevydrží přes léto, tak potom během té další zimy už se nemá z čeho vytvořit vlastně ten led, který se tvoří postupně v té horní části toho ledovce.
1: Ta sněhová pokrývka letos částečně otáhla už během června a do září nezůstal sníh ani v nadmořských výškách 3,5 tisíce metrů. Co se s ledovcem děje ve chvíli, kdy vlastně o tuhle ochrannou vrstvu přijde takhle brzy?
11: No v podstatě to ještě umocňuje to další tání, protože ten čerstvý sníh jako takový, který tvoří normálně tu pokrývku toho ledovce v té horní části, je výrazně bílý a čistý a odráží vlastně naprostou většinu toho slunečního záření. V momentě, kdy ten ledovec o tuhle, řekněme, ochrannou pokrývku přijde, odhalí se tam ten v vozovkách čistý led, ale on není zase tak čistý, je v něm spousta vlastně nečistot, prachu a tak dále, že on není čistě bílý. A to dále musíme vlastně totální, ta jeho nečistota.
1: Ano. Co mizení ledovců konkrétně znamená pro život v Alpách? Třeba pro bezpečnost v horách, nebo turistiku, nebo prostě každodenní život?
11: Tak má to samozřejmě svoje následky. To první, co nás asi napadne, je, že do budoucna musíme počítat s tím, že se velmi omezí vlastně zdroje vody, protože dneska většina té vody v létě v Alpách pochází právě v tání ledovců, na což je navázáno další vlastně ekonomické odvětví, ať už to se výroba elektrické energie, že jo, z vodních přehrad, ale může to působit problémy nejenom v Alpách jako takových, ale i mnohem dále potoku. Například Francie má na řekách, které pramení v Alpách, několik jaderných elektráren, které je potřeba chladit. Takže v momentě, kdy tady bude nedostatek vody během teplých letních období, tak tohle může být i v podstatě bezpečnostní problém.
1: Upozorňuje Jan Kavána z Centra polární ekologie a přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a Geografického ústavu Masarykovy univerzity. Děkuji vám za rozhovor, mějte se hezky.
11: Taky děkuji, nashledanou.
6: Posloucháte Odpolední plus. Nejnovější události v rozhovorech, analýzách a reportážích.
1: 3:45 se vydáme do Itálie. Italský prezident Sergio Mattarella podepsal školský dekret, který zakazuje burky a nikáby a omezuje ve třídách počty žáků s horší znalostí italštiny. Vláda už dekret přijala koncem minulého týdne a začal platit okamžitě. Parlament má teď 60 dnů na to, aby opatření odmítl nebo schválil. Na detaily se zeptá Martina Baluchy z naší zahraniční redakce, který je ve studiu. Dobrý den.
12: Taky zdravím, hezké odpoledne.
1: Jaké muslimské šátky dekret zakazuje? Jak výrazně omezuje počty žáků s horší znalostí italštiny?
12: Ten dekret zakazuje nikáby a burky. Když to vezmeme konkrétně, tak burka je ten konzervativnější kus oblečení, to znamená ten, který zahaluje celé tělo, včetně hlavy, tam je taková mřížka akorát pouze na oči. Ten nikáb, ten je o něco volnější v tomhle tom smyslu a nechává prostor alespoň pro ty oči. Vychovatelé, učitelé upozorňují, že ty nikáby a burky nejsou až tak zastoupené v těch třídách, v těch školách, to, co se čím se setkávají, tak to jsou hijáby spíš, takže v tomhletom smyslu to až takový dopad podle těch učitelů a vychovatelů mít nebude. Opatření ale taky zavádí tu 30% kvótu na ty cizince, ale netýká se to jenom těch cizinců, týká se to těch žáků, kteří mají horší znalost té italštiny, takže to je opatření, které je součástí toho dekretu.
1: Jak se dekret dotkne italských škol, bude pro ně znamenat výrazné změny?
12: On se promítá různým způsobem na různých stupních italského školství, hlavně tedy pokud jde o ty kvóty. Na prvním stupni na základních školách se týká cizinců, kteří se nenarodili v Itálii nebo nechodili alespoň 2 roky do mateřské školy. A pokud jde o ty nižší stupně, řekněme střední škol, tak ten dekret platí pro cizince, kteří nemají za sebou alespoň 3 roky výuky na italských školách. Ale ten dekret se týká taky rodičů, což je možná zajímavá část. Jejich rodiče, jejich děti mají právě problém při integraci na těch školách, mluví špatně italsky, takže v momentě, kdy ty děti mají problémy, integrační problémy, tak i ty rodiče by měli chodit na jazykové kurzy, na kurzy italštiny, a pokud tedy chodit nebudou, tak jim hrozí pokuty v rozmezí od 200 do 1000 eur, když to přepočteme na koruny, tak zhruba 24 tisíc korun. Zajímavé ale je, a to vyplývá z článku, z názorů, které pozbírala agentura Reuters, že ten dopad, konkrétní dopad toho dekretu nemusí být až takový na těch školách, protože například Costanzo Ranci z milánské polytechniky uvádí, že Tyhle ty kvóty na cizince se budou týkat maximálně několika set. On mluvil tedy konkrétně o tisícovce žáků z celkových více než 6 milionů, a to z toho důvodu, že víc než 63% zahraničních žáků se narodilo v Itálii a ten vládní dekret to nařízení se jich netýká.
1: Proč tedy vláda ten dekret prosadila, když vlastně až takový zásadní dopad na školy a žáky mít nebude?
12: Tam je důvodů hned několik. Vláda tvrdí, že chce urychlit tu integraci, že chce zlepšit integraci, zabránit tvorbě get, a pak je tam další důvod, na který poukazují italská média, italští komentátoři, a to z toho důvodu, že Itálii čekají koncem příštího roku parlamentní volby. V prosinci příštího roku by měly být řádný termín, a jednoduše vládní koalice se může cítit pod tlakem konkurenta, který vlastně je strana Futuro Nacionale, Národní budoucnost, ex-generála Roberta Vanacciho, který v tomto smyslu má ještě ostřejší retoriku vůči migrantům, přistěhovalcům, on mluví o hromadných deportacích. Ale ta kritika na vládní dekret zaznívá z řad škol, zaznívá z řad opozice, že je protiústavní, že může být diskriminační, a dokonce i z řad prezidenta, byť tedy nakonec podepsal ten dekret, ale premiérka Meloniová zase poukazovala na to, že právě i Sergio Mattarella ještě v roli ministra školství, že i on poukazoval na to a tvrdil, že by nemělo být ve třídě víc než 4 nebo 5 žáků ze stejné země.
1: Opozice školský dekret ale kritizuje jako diskriminační. Může se jí podařit ten dekret v parlamentu zastavit?
12: Možná spíš těžko, protože vláda, obecně ta vládní koalice má pohodlnou většinu, řekněme, v parlamentu, nicméně ten dekret, a už jsem to říkal, je kritizovaný prezident, právníci poukazují, že může být protiústavní, a ta kritika zaznívá i z řad škol samotných. Některé ty školy poukazují na to, že to může být problematické uplatňování v některých oblastech, kde je třeba větší zastoupení těch přistěhovalců, migrantů, že by se museli teda v tom případě více stěhovat tak, aby dodrželi tu kvótu těch 30% těch hůře mluvících italsky v těch jednotlivých třídách, takže by to mohlo být komplikované v některých oblastech. A další kritika z řad učitelů, vychovatelů, kteří upozorňují na to, že by mohlo být poměrně drahé zařídit a zase najmout další vychovatele, učitele jazyků a řekněme kulturní mediátory na tu integraci těch dalších studentů nebo vytvoření těch dalších tříd.
1: Tolik Martin Balucha z naší zahraniční redakce. Děkujeme, že jsme mohli nahlédnout do italských škol. Naslyšenou.
12: Naslyšenou, hezký den.
1: V desítkách měst v Česku a na Slovensku dnes začal festival Den architektury. Návštěvníkům nabízí přednášky, workshopy, výstavy nebo komentované prohlídky a procházky ulicemi měst. V pražských Dejvicích za chvíli začne ale o něco rychlejší procházka. Architektky Martina Károva a Kateřina Rotová povedou skupinu Svižným klusem skrz Stromovku, Troju a Bohnice a představí odlišné podoby bydlení v Praze. Na startu trasy je teď i náš reportér Filip Svoboda z kulturní redakce. Dobrý den.
13: Dobrý den.
1: Filipe, ještě nejste zadýchaný, tak ještě to nezačalo. Jak to na místě vypadá? Kolik lidí se rozhodlo proběhnout se za architekturou?
13: Ne, ještě to nezačalo. Začínáme za nějakých necelých 10 minut a je tady tak 10 lidí, jestli správně počítám, ale oni ještě přicházejí, těch nejvíc lidí právě přišlo v těch posledních minutách. Ti, co tady jsou, tak jsou připraveni, mají běžecké boty, sportovní oblečení, nějaký ten batůžek, pití v ruce, které taky organizátoři a průvodkyně doporučili.
1: Startovní čísla ne? Není to závod?
13: Ne, závod to není, ale je pravda, že ta trasa není vůbec krátká, má přes 10 kilometrů, nějakých 12 kilometrů, takže fyzičku běžců asi nějak otestuje. Vybíhá se ze stanice metra Hračanská a účastníci zamíří na sever, přes řeku do Troji a do Bohnic.
1: Co dalšího Den architektury ještě nabízí?
13: No, je to opravdu obrovská akce v celé republice, nejenom v České republice, ale také na Slovensku. Trvá skoro týden a těch měst, kde nějaké akce Dne architektury jsou, tak je přes 100 a těch akcí jsou taky stovky. Takže těžko doporučovat něco konkrétního, ale můžu zmínit třeba přidružený festival Film a architektura. Díky němu se promítá v kinech v Praze, je to třeba kino Edison Film Hub nebo Světozor, a díky této akci se promítají dělají především dokumentární filmy každý večer několik následujících dní. A jinak chtějí autoři festivalu pojmout téma bydlení, což je hlavní téma festivalu, v co nejširším rozsahu, takže kromě třeba luxusních vil představí i úplný protipol bydlení v podobě třeba dělnických nebo zaměstnaneckých kolonií, nějakých get, nechybí komunitní bydlení nebo třeba lidová architektura, což jsou třeba chaty nebo roubenky. No a taky chtějí prozkoumat třeba proměnu měst a městské zástavby. No, je toho opravdu hodně.
1: Tak abyste nezmeškal start, Filipe, děkujeme moc krát za informace a tolik tedy náš reportér Filip Svoboda z kulturní redakce o dnes začínajícím festivalu Den architektury. Naslyšenou.
13: Děkuju, já už běžím, naslyšenou.
1: No a my teď spíš poplaveme 4 minuty před 17. hodinou. Připomínky zaplavené obce Dolní Vltavice vystoupily z hlubin Lipenské přehrady. Její ustupující hladina tam totiž v posledních dnech odhalila desítky náhrobních kamenů původních obyvatel obce. Odborníci je teď postupně převážejí a plánují jejich další osud.
14: To je vlastně obdélník toho hřbitova původního. On pokračoval takhle dál a vlastně tady ta navážka přikryla zhruba 2/3. Ustupující Lipno tak obnažilo plochu celého hřbitova, kam se teď za chviličku podíváme.
15: S ředitelem regionálního muzea v Českém Krumlově Martinem Nechvílem jdeme k místu, které na první pohled vypadá jenom jako hromada sutin. Když se ale podíváme blíž, tak si na kamenech všimneme pozůstatků jejich původního využití. Já tady vidím třeba takový drobný vyrytý kříž.
14: Tady původně byly pravděpodobně porcelánové obrázky těch zemřelých a tady nápisová deska. Tamhle případně prostor asi na svíčku nebo na nějakou malou sošku. Takovéhle kameny to už jsou opravdu velmi těžké, to už je téměř na jeřá, protože to může mít víc než půl tuny. Když jsme vyzvedávali i ty menší kameny, tak jsme měli v šesti co dělat.
15: Krumlovské regionální muzeum společně s několika dalšími institucemi a dobrovolníky postupně z břehu odvezlo 12 kamenných náhrobků datovaných do druhé poloviny 19. století. Na břehu Lipna ale pořád vidíme několik desítek dalších.
14: My tady opravdu můžeme vidět náhrobní kameny, že jo, odstraněná náhrobní deska. Tady je vidět, že byl litinový kříž vsazený, který je uražený. To je téměř identické u všech. My jsme našli i jeden kámen, který je vročen. Je tam přímo vytesán datum 1849. Škoda, že nevíme, odkud byl. A ten je zhruba o půl století starší než ten vlastní hřbitov.
15: V současné době už byla rozpoznaná i některá jména vyrytá na vyplavených náhrobních kamenech.
14: Na jednom jediném náhrobním kamenu se zachovala nepoškozená deska a je to holčička, která se narodila v blízké Pestřici a zemřela ve 3 letech na zánět slepého střeva a byla pohřbena právě tady na Dolnovltavickém hřbitově.
15: Nejzácnější náhrobky jsou zatím provizorně uskladněné, tak aby je lidé nemohli poničit nebo dokonce ukrást. Odborníci teď budou hledat ideální místo pro jejich trvalé uložení.
14: My bychom rádi vyzvedli i ten zbytek a uložili je na hřbitově v Černé v Pošumaví, protože tam právě byly exhumovány při likvidaci toho hřbitova ostatky těch pohřbených, protože to je prostě nepietní, uložený na nepůvodním místě. V podstatě se k tomu tehdy zachovali jako k odpadu, který vyhrnuli z toho hřbitova. A to bychom rádi napravili.
15: Odhalené náhrobní kameny teď lidem připomínají historii původní obce Dolní Vltavice. Ta na místě stála od poloviny 13. století až do konce 50. let 20. století, kdy zanikla kvůli stavbě Lipenské přehrady. Z Dolní Vltavice Eliška Kotlínová, Český rozhlas.
6: Radioservis vás zve na křest knihy Jak to bylo doopravdy. Společně s autorkou Ivanou Denčevovou pokřtí knihu kněz Zbigněv Čendlik, ombudsman Českého rozhlasu Milan Pokorný a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Těšíme se na vás v úterý 6. října v 17 hodin v Radiokafé Vinohradská 12 v Praze.
1: Teď už se blíží závěr dnešního odpoledního plusu. Za pozornost za celý tým, který dnešní vysílání připravoval, děkuji Renata Kropáčková a zvu vás samozřejmě k poslechu našich dalších pořadů, jakým jsou třeba 20 minut Radiožurnálu, kde bude dnes hostem Dana Večeřová, prezidentka potravinářské komory, anebo pokud máte doma deváťáka, byste si neměli ujít dnešní hovory po 22. hodině, kde bude hostem lingvistka Kateřina Šormová, která připravuje budoucí učitele češtiny.
8: 17 hodin.
6: Český rozhlas Plus. Zprávy.
8: Voda v Postřižíně na Mělnicku splnila limit pro povolené množství olova, dál ale není pitná. A policie uzavřela prověřování nehody Filipa Turka, trestný čin nezjistila. A ceny pohonných hmot zítra klesnou, vláda totiž ode dneška zavedla cenovou regulaci. Zprávy a Martin Matějka. Všech 130 nových vzorků vody v oblasti Odolena voda splnilo limit pro olovo. Vyhověl i Postřižín, kde úterní odběr ukázal skoro trojnásobek povoleného množství. Informovali o tom středočeské vodárny. Voda ale dál není pitná. Vodohospodáři totiž nejdřív chtějí mít jistotu, že se nadlimitní hodnoty znovu neobjeví. V platnosti taky zůstávají všechna ostatní opatření. Omezení pro 12 obcí se od minulého čtvrtka týká asi 15 000 lidí. Policie případ prověřuje pro podezření z poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Nehoda poslance Filipa Turka za motoristy s nemocničním vozem v Praze podle policie nebyla trestným činem. Incident se stal v polovině července. Turkovo auto se v křižovatce u náměstí IP Pavlova střetlo právě s nemocničním vozem. Jeho řidič byl zraněný. Podle policejní mluvčí Evy Kropáčové teď případ řeší úřad, který bude rozhodovat o možných přestupcích obou účastníků.
16: Na základě provedeného šetření a závěru znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu, pro které bylo prověřování z pokynu státního zástupce vedeno. Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany obou účastníků dopravní nehody.
8: Na dotaz, jestli se vrátí k práci vládního zmocněnce, Turek řekl, že je připraven dál pracovat pro Česko. Maximální ceny pohonných hmot zítra klesnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty budou moct čerpací stanice zítra prodávat nejvýš za 48 korun a 58 haléřů, to je o 14 haléřů míň. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí maximálně 45 korun a 92 haléřů. Cena tedy oproti dnešku klesne o 22 haléřů. Vláda ceny pohonných hmot reguluje ode dneška a opatření má zatím platit do konce října.
6: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
8: Škoda Auto kvůli problémům s dodávkami součástek omezila výrobu a v některých provozech proto společnost částečně redukuje počet směn. Firma neupřesnila, u jakého dodavatele ani komponenty, ale jde. Podle boleslavského deníku se omezení týká výroby elektromobilů v jedné z hal v Mladé Boleslavi, kde zaměstnanci už tento týden nechodí na noční směny. A podle zjištění serveru je důvodem nedostatek kabelových komponentů, které se vyrábí na Ukrajině. Nový šéf hasičů Martin Legner chce posílit sbory. Do 5 let by mohlo jít o 700 až 900 víc tabulkových míst. V příštím roce má hasičský záchranný sbor slíbeno 100 pozic. Služebních míst tak bude mít 11 000. Nový generální ředitel Martin Legner chce posílit hlavně zásahovou činnost.
17: Kdy ta služba je pro ty občany a zvyšujeme s tím tu vnitřní bezpečnost státu. Takže my jsme rádi i za těch 100 tabulek, které máme tedy slíbené, ale každopádně nebráníme se každé další tabulce. A měli bychom asi, řekněme, ideální stav nastavený v rámci plošného pokrytí na celém území České republiky.
8: Do funkce nastoupil Legner, dnes se nahradil bývalého generálního ředitele Vladimíra Vlčka, který skončil ve funkce v polovině července. Středoškolské protesty ve Francii v několika městech přerostly v potyčky s policií. Policie, která zadržela už stovky lidí, někde použila i silný plyn. Studenti od začátku týdne protestují proti špatným podmínkám ve školství. Vadí jim časté rušení hodin, nedostatek učitelů a schátralé budovy.
18: V Marseille studenti donutili vystoupit hasiče z jejich vozu. Na záběrech ze sociálních sítí je vidět, jak poté vůz hoří a vznáší se nad ním dým. V Nantes od hořící popelnice vzplála školní budova a ve Štrasburku je omezená hromadná doprava. Ministr školství Edouard Geffré vyzval dotčené školy, aby zavedly distanční výuku. Na začátku týdne kvůli nedostatku financí ve školství stávkovali učitelé. Vadí jim plánované zmrazení platů, které od příštího roku v rámci úspor navrhuje vláda. Studenti na příští úterý svolali celostátní protesty, kterých by se měli zúčastnit i vysokoškoláci. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
8: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Policie zadržela drogy a zařízení na jejich výrobu za asi 330 milionů korun, informovala o tom mluvčí Národní protidrogové centrály Lucie Šmoudasová. Policisté udělali sérii zásahů, při kterých objevili tuny konopí a hašiše, tisíce litrů chemikálií i dvě nelegální laboratoře. Zjistili taky hotovost, kryptoměnu a drahé kovy za asi 60 milionů korun. Policisté zadrželi a obvinili 3 cizince a stíhají i 3 právnické osoby. Část nelegální činnosti této skupiny se podle vyšetřovatelů dělá v Polsku. Tým celníků, kriminalistů a pracovníků finančního úřadu odhalil ve Zlínském kraji krácení daní při obchodování s tichým vínem a dalšími nápoji. Jeden člověk ve vazbě několik firm má obstavené účty a zabavenou dokumentaci. Pokračuje mluvčí celní správy Martina Kaňková.
19: Podezřelé osoby pořizovaly nápoje a tichá vína z jiných členských států Evropské unie, aniž by tato dodání řádně přiznávaly ve svých daňových přiznáních. Tímto jednáním měla být České republice způsobena škoda na dani z přidané hodnoty v řádu vyšších desítek milionů korun. V případě prokázání viny hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.
8: Silný provoz čekejte na výjezdu z Prahy po dálnici D1. Brzdí se na úrovni Pražského okruhu na 11. kilometru a pomalu se jede až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. V koloně navíc překáží nepojízdný kamion před sjezdem na Miršovice na 20. kilometru v prostředním pruhu. Celý úsek vás pojede asi 45 minut. Na dálnici D11 směrem z Prahy na Hradec Králové se za sjezdem na Lysou nad Labem na 20.5. kilometru stále řeší nehoda kamionu se šipkou silničářů. Projíždí se pouze levým pruhem a kolona ze 14. kilometru vás zdrží až 20 minut. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 se auta zastavují za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru a pomalu se jede až na Pražský okruh za Ořech. Celé je to až na půl hodiny. Další informace z dopravy za 30 minut a dobře dojeďte. Zítra čekejte většinou polojasno, na východě až jasno, na západě Čech bude převažovat velká oblačnost a na západě a severozápadě se můžou objevit slabé přeháňky. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 15. Tolik zprávy, teď je na řadě pořad 20 minut Radiožurnálu s Tomášem Pancířem.
20: Výkupní ceny mléka v Česku za poslední rok klesly o více než čtvrtinu. Čím to je? Jak to dopadá na tuzemské mlékárny? A proč jim vadí praxe některých řetězců, které prodávají mléko a máslo za nižší ceny, než za jaké je odebírají od svých dodavatelů? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezidentka Potravinářské komory České republiky Dana Večeřová. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
21: Dobrý den, děkuji za pozvání.
20: Podle předsedy Českomoravského svazu mlékárenského v Česku oproti loňskému roku klesly výkupní ceny mléka o 27%. Mléka je v Evropě k dispozici víc a poptávka po něm naopak klesla. Čím to všechno je? Co se na evropském trhu s mlékem děje?
21: Bohužel tady prostě jako už v mnoha letech minulých se sloučilo spousta faktorů. Jedním z nich jsou čínská cla, protože my jsme měli docela, nebo Evropa měla poměrně dobře vybudovaný vlastně vývoz mléčných výrobků do Číny. Jenomže Čína tím, jak začala bojovat nejen s Evropou, ale i samozřejmě s Amerikou, tak na spoustu zboží uvalila cla, takže to pro ně přestalo být výhodné. Samozřejmě musíme počítat i s Hormuzským průlivem, byť se o tom hlavně mluví kvůli ohnojivům a nebo kvůli pistácím třeba.
20: Tam se vozí i mléko?
21: Tam se nevozí mléko, tam se vozí bílé sýry, protože spousta našich, dokonce i našich mlékáren, tam měla velmi dobré odbytiště na takzvané ty akavy, na ty bílé sýry balkánského typu na akavy. A to se všechno zastavilo. Dokonce se stalo asi dvěma lékárnám, že jim prostě vrátili kontejner, že prostě se to vůbec nedostalo. Takže to také má svůj, samozřejmě svůj vliv. A může být nízká poptávka, protože třeba někdo nepotřebuje už tolik tučné sýry nebo nechce. Takže samozřejmě říkám, bohužel to potravinářství, co jsou takové sinusoidy, někdy je větší poptávka a dopadá na ně ta světová situace velmi.
20: Říkáte, že to jsou sinusoidy. Vy jste v loni v létě v podcastu Českého rozhlasu Chyba systému řekla, že se do budoucna obáváte toho, že mléka bude nedostatek. Teď tedy po roce je ho naopak přebytek. Je to dočasná situace, nebo jste se netrefila v tom odhadu před rokem?
21: Já myslím, že jsem se trefila, bohužel, protože teď zase narážíme na tu situaci, protože zemědělství je živý organismus. Takže v současné době, určitě to všichni posluchači ví, by je nedostatek krmiva. Zoufale se zhání všude možně seno, aby se vůbec mohla dělat třeba siláž z kukuřice, není krmivo. A bohužel řada chovatelů, zvláště těch menších, uvažuje o tom, že se zbaví do jiného skotu, že to všechno odveze na jatka. To znamená, že příští rok nebudou zástavové jalovice a nebude vlastně kdo by dojil. Nebo nebude dokonce hovězí maso. Já nechci strašit, ale samozřejmě může se stát i toto, protože ta sucho bohužel postihlo většinu Evropy, takže se může stát, že skutečně toho mléka bude nedostatek. Také spousta chovů se může, neříkám, že to u nás v České republice, ale třeba v zahraničí může, mohou ty chovy skončit díky různým tlakům, třeba i environmentálním. To je třeba případ Holandska, kde oni stále se snaží tu environmentální politiku snižovat ty stavy skotu, takže skutečně se to stát může. Nestalo se to teď je přebytek, ale bohužel nemůžeme do budoucna vyloučit, že se to nestane.
20: Ještě k těm důvodům toho přebytku. Viceprezident Hospodářské komory, šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza v pátek v tomto pořadu řekl, že produkce mléka byla v posledních letech superziskový biznis. Mluvil o tom, že v těch minulých letech výrobci mléka vydělávali 3 koruny na litru. Je třeba i to důvodem toho současného přebytku, že zkrátka mlékárny navyšovaly produkci, že zemědělci se víc orientovali na produkci mléka?
21: Tak ta ziskovost byla skutečně jenom u prvovýrobců a zase nutno podotknout, že jak je to jednotný organismus, tak vlastně tím, že měli třeba ziskovou užitkovost, tu mléčnou užitkovost, tak si tím třeba hradili ztráty z rostlinné výroby. Takže tam bych určitě se neřekala, jak to někdo tam říkal, že si namastili kapsu, takhle nebylo. Nemyslím si, protože jestliže než ta kráva začne dojít, tak to trvá minimálně 2 roky. Takže jestliže někdo třeba by si minulý rok řekl, ono to je takhle ziskový, tak já si udělám teda kravín, zaprvé to strašně těžký postavit nový kravín, a nakoupím teda ten skot a začnu dojít, tak to rozhodně by se mu nevyplatilo, takže z tohoto hlediska určitě ne. Teďko právě mám strach, že spíš toho skotu bude ubývat, než přibývat.
20: Z toho, co jste říkala, chápu správně, že na mléku víc vydělávají zemědělci, pokud tedy ty ceny jsou vyšší než ti zpracovatelé?
21: Určitě, protože ten zemědělec má tu výhodu, že může zatlačit na toho mlékaře, podívejte se, buď to koupíte za tu cenu, za kterou já chci, a ty náklady, nikdo nespochybně, že ty náklady jsou skutečně vysoké v tom zemědělství. Tam taky roste všechno, cena hnojiv, cena krmiva, všechno roste. Ale ten potravinář úplně není v ideálním stavu, protože on je zase pod tlakem ze zdravé strany od řetězce, který řekne, ale ti to nezvednu, tu cenu, tak, jak ty bys potřeboval, aby to odpovídalo těm nákladům.
20: Pardon, ale pak bych čekal, že zase ten potravinář ten tlak přenese na toho zemědělce a řekne, ten řetězec to ode mě nevezme takhle draho, tak já ti ty peníze dát nemohu.
21: To se možná dostáváme k tomu důvodu, proč se mléko vyváží do zahraničí, protože tam, když je nějaký momentální nedostatek, tak oni jsou schopni samozřejmě toho českého mlékaře přeplatit, tudíž pak odchází třeba, 25%, 30% mléka do zahraničí a zpracovává se tam. A to je právě ta nešťastná situace, která samozřejmě souvisí s jednotným trhem, s tím nemůžeme nic dělat, ale určitě by bylo bylo by tam potřeba nějaká stabilita, protože tady tohle, když to lítá opravdu těch 25%, tak to není úplně jednoduchý pro nikoho.
20: Je reálná ta stabilita při tom, co jste popisovala před chvílí?
21: Já si myslím, že reálná je z toho hlediska, kdyby se tady skutečně začala většina zpracovávat a opravdu ty řetězce dodržely to, co říkají, nebo co proklamují, že se chtějí specializovat nebo chtějí podporovat českou produkci a českou výrobu. České mlékárny mají kapacitu na to zpracovat veškeré vyprodukované mléko v České republice, protože některé třeba jedou na jednu směnu, ale klidně můžou jít na 2 směny nebo na 3 směny. Ty technologie tady máme, protože tady skutečně jsou naprosto srovnatelné se zahraničím. Takže pokud by řetězce nedovážely třeba 50% másla, ale brali máslo od českých producentů, tak si myslím, že máme tento problém vyřešen.
20: A jsou schopni čeští producenti to máslo udělat stejně levně a stejně kvalitně jako ti zahraniční?
21: Stejně kvalitně určitě, stejně levně, ano, tady je úspora z rozsahu, to máte pravdu, protože třeba když si vezmu německý Goldsteig, tak ten vlastně za den má 4násobnou nebo 3násobnou kapacitu zpracování mléka než naše největší mlékárna, takže my tady vlastně nemáme žádné velké podniky, ale myslím si, že kvalitativně se dostáváme na daleko vyšší úroveň a myslím si, že i to, kdyby se tady toho vyrábělo víc, tak samozřejmě ta cena klesne, protože tam je rozpuštění těch fixních nákladů na větší počet výrobků.
20: Vy jste říkala, že se vyváží 25 až 30% mléka, přitom by se dalo zpracovat tady. Co je opravdu tím důvodem? Je to opravdu tlak řetězců, nebo kdo za to může? Protože teď jste mluvila o tom, že samozřejmě existuje úspora z rozsahu, pokud jsou v zahraničí velké firmy, které zpracovávají to mléko. Na druhé straně selským rozumem by člověk řekl, že už tou dopravou, kdy to mléko se odsud veze do Německa, potom ten hotový výrobek zase zpátky, tak ty náklady rostou. Tak v čem to je? Co jsou ty důvody?
21: A důvody jsou především to, že tam je nedostatek toho mléka. mléka. Oni prostě třeba v Německu klesla vlastně užitkovost nebo klesl počet stavu dojného skotu, takže tam i v Itálii dokonce může být nedostatek mléka, tudíž oni jsou ochotní potom zaplatit cokoliv na to, aby si naplnili ty kapacity, protože samozřejmě jakákoliv...
20: Pardon, ale potom to přece musí mít dražší a tím pádem těžko budou tady konkurovat tomu českému výrobci, ne?
21: To je další věc, kterou dokonce pan Prouza přiznal na jednom jednání, že Němci samozřejmě, pokud vyrobí to hodně, tak místo, aby si to dali na vlastní trh a snížili si cenu, tak to pošlou prakticky zadarmo k nám, takže to může být taky ten důvod, že vlastně oni to sice vyrábí dráž, ale aby se neníčili cenu na domácím trhu, tak to pošlou k nám.
20: Kdo a co může udělat pro to, aby se tady zpracovávalo víc mléka než v současnosti?
21: Já si myslím, že určitě dobré kroky dělá pan ministr Šebestián, který vlastně má pro všechny sektory vypracovanou společně s námi nebo společně vlastně s nevládními organizacemi, s jednotlivými svazy a strategie. A tam to právě je jeden vlastně jedním z cílů je zvýšit tu naši potravinovou, nechci říkat soběstačnost, protože to nikomu vadí, ale myslím si, že je to legitimní se bavit o potravinové soběstačnosti, o potravinové bezpečnosti, o potravinové suverenitě, protože těch krizí kolem je spousta, takže si myslím, že jakékoliv zvyšování je jenom na místě.
20: Pardon, dobře, říkáte, je strategie, ano, co ta strategie
21: určitě,
20: má přinést?
21: Je to třeba institucionální stravování, že by se tam daleko více, třeba v krajských nemocnicích, ve školních jídelnách, mělo objevovat v daleko více regionálních potravin, českých potravin. To znamená, samozřejmě znamená zvýšení spotřeby a zvýšení produkce. Takže to je určitě krok, který by k tomu mohl vést.
20: Pardon, to znamená, cestou jsou nějaké regulace, nějaké podmínky, že školní jídelny, nemocniční jídelny musí zpracovávat české výrobky? To je ten klíč?
21: Neřekla bych, že musí. A je tady prostě jenom apel na to, že jsme v Čechách, tudíž bychom měli upřednostňovat české výrobky. Je natraná metodika, není to ani vyhláška, není to žádná zákonná norma, ale je to jakýsi apel vlastně na tyhle ty státní nebo státem nebo krajem spravované organizace.

0: mléčných určitě povede.
1: Nemohou v tom dělat víc i sami výrobci? Marketingem, tak aby byl větší zájem o české výrobky, nebo třeba investicemi do technologií, aby byly levnější, lepší ty výrobky?
0: Určitě ano, marketing jednoznačně. Trošku tady občas nehledíme na marketing, nebo nepovažujeme za tak důležitý. Přitom, když si zase vemu to sousední Rakousko, tak nikdo se nerodí s tím, že bude upřednostňovat. V Rakousku se také děti nerodí s tím, že si budou brát jenom ty rakouské potraviny, ale jsou k tomu systematicky vychovávány. Jak v rodině, tak ve škole, tak státem, který do toho investuje. Takže si myslím, že tady trošku ten dluh je, protože tady se to zanedbávalo poslední 4-5 let od poukazování na tom, že máme velice kvalitní a velice bezpečné, prakticky nejbezpečnější potraviny v Evropě. Takže to určitě je věc. A co se týče těch technologií, já myslím, že řada potravinářů investuje. Já myslím, že tady máme dokonce provozy, které jsou na daleko vyšší úrovni než třeba v Německu, byť nejsou tak rozsáhlé, tak ty technologie tady určitě jsou. Máme tady velmi kvalitní výrobky, ale samozřejmě investice, to jsou peníze. A ty zisky těch mlékáren kolem 2-3% rozhodně nevedou k tomu, že si můžete dovolit nějaké extrémně velké investice. Já, protože z toho vlastně platíte obnovu, z toho zisku platíte obnovu toho podniku, platíte přesně tenhle ty inovace, modernizace, ale když chcete i zvýšit mzdy vlastně zaměstnancům, tak na to ten podnikatel musí vydělat, tomu někdo ty peníze nedá. Jak někdy mám dojem, že si takhle někdo představuje, tak takhle to není. A já jenom uvedu takový příklad, kolik stojí třeba investice do skladu, do chlazeného automatizovaného skladu. Pokud ho nechci plně automatizovaný a plně robotizovaný, tak mě přijde asi na 400 milionů korun sklad pro středně velký podnik. Pokud bych tam chtěla plně automatizovaný, tak je to až 1 miliarda. Tak si jenom představme, jaké vlastně, jak velké ty investice jsou.
1: Ale zase ušetřím za pracovníky.
0: Ušetřím, ale napřed musím vlastně skutečně najít někde tu miliardu. Řada potravinářských provozů zaúvěrovaná, protože prostě na to ty peníze nemá, musí si půjčovat od banky.
1: Prezidentka Potravinářské komory České republiky Dana Večeřová je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Jedna věc jsou výkupní ceny mléka, druhá věc, za kolik dokáží mlékárny vyrobit láhev nebo krabici mléka nebo kostku másla. Třetí věc je potom, za kolik si to mléko nebo máslo můžeme koupit v obchodě. Právě prodejní ceny v některých řetězcích vyvolaly v poslední době hodně emocí. Některé řetězce prodávaly litr mléka v minulých týdnech za necelých 6 nebo 7 korun, máslo za 18 nebo 19 korun. Vy, respektive mlékárny, tvrdí, že to je hluboko pod výrobními náklady. Řetězce vysvětlují, že tu cenu dotují, že se tím snaží přilákat zákazníky, kteří potom utratí peníze i za další zboží a že ve výsledku se to těm řetězcům vyplatí. Vy jste se proti tomu opakovaně vyjadřovala. Proč vám to vadí, tahle ta praxe?
0: Zase je tam několik důvodů. Za prvé je to naprostá dehonestace ceny toho výrobku, protože jestliže mléko stojí od toho výrobce, vám to dodám zemědělec za 10 korun, což jako ta současná cena, byť náklady na litr mléka jsou kolem 11, takže už takhle prodává pod cenou. Když si tomu započítáte obaly, pokud vám jenom ten tetrapak, jako UHT obal, vlastně ten stojí 2,50, není v tom žádná, není v tom započítána logistika, není v tom ani plat nebo mzdy, není v tom recyklace, protože každý výrobek musíte platit jako výrobce recyklační poplatek za něj nebo za ten sběr a třídění. Takže je to hluboce pod výrobními náklady. A nám tam vadí hrozně jedna věc, že vlastně tady tím, že prodávám mléko za 5,90, strašně dehonestuju cenu toho výrobku. Vlastně já těm lidem říkám, to je levnější jak voda. Ale pro boha nikdo nevidí, kolik je zatím práce. To prostě skutečně potom možná i mění vnímání těch spotřebitelů o tom, jak vlastně jakou hodnotu ten výrobek má. A pak se
1: Pardon, proč mi má jako spotřebitele zajímat, jakou to má hodnotu? Není pro mě důležité, za kolik si to koupím?
0: To určitě je, ale myslím si, že tohle to je přesně věc, jako, na kterou bychom měli taky upozorňovat, že prostě ten výrobek není zadarmo, že tam zatím stojí lidská práce.
1: Tak pořád je za 5,90, ale...
0: Dobře, za 5,90, ale ve skutečnosti k těm nákladům to není. Máte naprostou pravdu, ano, spotřebitele by to vůbec zajímat nemělo, ale pokud se ten spotřebitel chce chovat, a což předpokládám, že většina spotřebitelů chce, nebo určitě k tomu zvláště mladí lidé inklinují, udržitelně a nějak šetrně k přírodě, tak určitě si myslím, že si musí uvědomit, kolik zatím vlastně je práce. Ale já bych chtěla...
1: Pardon, ale proč to potřebuju vědět? Krom toho, že teď vzhledem k tomu, že se o tom mluví, tak tuším, že

0: to dotují ty řetězce, ale...
1: Možná i z jiného důvodu.
0: K čemu mě to vede? Přece tím mlékem nebudu plýtvat jenom proto, že je za 5,90.
1: No a teď jsi to řekl, budu s ním plýtvat. Budu
0: máte
1: s ním...
0: taková data?
1: Máte pocit,
0: že někdo vylévá to mléko jenom proto,
1: nevím, že vylévá
0: že
1: mléko, ale můžeme narazit na to, když někdo jako si nakoupí třeba ve slevě jogurty a ty mu projdou, tak jich zbytku vyhodí. To máme, tyhle ty zkušenosti máme, to ty výzkumy na to existují. Že to je ta
0: máte data, kolik takových potravin se
1: data asi máme, vyhodí? Ale prostě nevím to teďko z hlavy, ale skutečně jsou na tohle to dělány výzkumy, že pokud máte tyhle ty akce, jedna, nevím, koupíte si dva, jeden dostanete zdarma, nebo dva dostanete zdarma, tak vlastně vy jdete a vy potřebujete jeden jogurt. Ale vidíte dva, tak se dostanu třetí zadarmo. Tak to je bezvadný, tak to si takhle koupím. No jo, ale já furt potřebuji jenom ten jeden jogurt, jo. Takže opravdu tohle vede k plýtvání a dokonce jsou na to data i v zahraničí, teda třeba právě, myslím, že Francie to zakázala, tady ten prodej 1+1, protože to vede k plýtvání potravinami. Takže samozřejmě je to může jedna vést, může jedna věc je, že to může vést k plýtvání potravinami. A druhá věc je, že tady se bavíme o řetězcí, které to prodají za 5,90. A my tady máme ještě taky určitý podíl nezávislého obchodu. To znamená, že jsou to ty malé prodejny, nemyslím teď nějaké specifické, ale prostě klasické malé prodejny v menších městech, na vesnicích. Řada mlékařů má i svoje vlastně prodejny podnikové. A teď ten malý prodejce, všichni voláme potom, aby jsme podporovali malé a střední, a všichni voláme potom, aby všude byly tyhle ty malé prodejny, aby prostě nemuseli jezdit lidi do supermarketu. A tam ten zákazník přijde a říká, no jo, ty tady to mlíko mají za 15,90. No to si zloděj, to nás chceš okrást. A on říká, ale to je normální cena, já to musím prodat za tuhle cenu, já nemám kde jinde si to vzít. A dostáváme se k další věci. Řetězce nejsou charita. Řetězce tím, že vám něco prodají za 5,90 to mléko, tak si to nahradí někde jinde.
0: To tady minulý pátek vysvětloval Tomáš Prouza. Na druhé straně on říkal, že pro spotřebitele, kteří jsou, řekněme, chudší, tak je tenhle ten model výhodný, protože právě na těch základních potravinách typu mléko, máslo ušetří, zatímco na těch luxusnějších to potom ty řetězce doženou. Nemá pravdu v tomhletom?
1: Já myslím, že ne, protože pokud teda třeba, já nevím, pařené sýry nebo zrající sýry nebo jogurty ochucené jsou luxusní potraviny, tak já si myslím, že ne, že to jsou taky základní potraviny.
0: Tam všude to dohání řetězce?
1: My máme zkušenosti, že u těchto potravin se ta obchodní přirážka řetězců pohybuje kolem 100%. Takže to ano, ten chudší zákazník, a já naprosto chápu, že hodně lidí má hluboko do kapsy, sice ušetří na mléku a na máslu, ale ten řetězec si to okamžitě veme někde jinde. Jenom si vemte, že na pečivu je standardní přirážka 50% obchodní.
0: Budete se snažit prosadit zákaz těchto praktik, těch podnákupních cen?
1: Ten zákaz to není zákaz, to je úprava podnákupních cen tím stylem, že se to skutečně bude týkat jenom těch pár komodit. Ale říkám, není to zákaz, protože zákaz je...
0: To znamená, zákaz nechcete?
1: Zákaz rozhodně nechcem a opakovali jsme to několikrát.
0: Takže... Ale u některých komodit, nebo mělo by to být omezeno na nějaké komodity?
1: Měli bychom se o tom bavit, protože já jsem se teď vrátila z Bruselu a tam je to ale celoevropské téma zákaz prodeje nebo řešení prodeje za podnákupní ceny. Protože ve Francii už to funguje, Španělé s tím pracují a najednou Evropa nebo Brusel říká, pojďte se bavit o tom, že to dáme do směrnice o nekalých praktikách, že to bude celoevropsky prostě nepovolené prodej za podnákupní ceny. Takže to není problém České republiky, jak se nám tady někdo snaží vysvětlit. Ale
0: pardon, prostě... A když teď tedy říkáte, že se jedná na úrovni Evropské unie o takové směrnici, tak to by bylo plošné, nebo to by se opravdu týkalo jenom něčeho?
1: To se přiznám, že nevím. Pokud jsme o tom uvažovali...
0: A vy, když o tom jednáte, lobujete, snažíte se to ovlivnit?
1: Snažíme se to ovlivnit, snažíme se vysvětlit prostě ty podnákupní, protože ten návrh přišel od nich a bylo nám řečeno, a co si o tom myslíte? A my jsme říkali ano, a uvedli jsme přesně tyhle ty příklady, uvedli jsme máslo, uvedli jsme výsekové maso, uvedli jsme mléko a říkali jsme, no, protože u nás se to týká víceméně komoditních výrobků, to znamená ty, které nemají vysokou přidanou hodnotu, že jsou v podstatě, to jsou komoditní výrobky. A tam bylo řečeno, no, ale že by to teda udělali na všechny. Já jsem říkal, to je otázka jiných států, ne naše. My jsme ten návrh neviděli, protože ten návrh ještě neexistuje. Každopádně máme v podstatě potvrzeno, že to tam bude. V jakém rozsahu a jak legislativně upravené, to nikdo neví. Ten návrh by se měl objevit někdy na začátku prosince, ale myslím si, že to je jedna vlastně z vlajkových lodí, kterou ta Evropská unie tam skutečně chce, ten zákon spod nákupních cen. Konec konců v české legislativě byl taky do roku 2016. Pak se už bohužel nedostal do zákona o cenách, ale říkám, není to nic nového, ale rozhodně se nebavíme o žádných regulacích, zákazech slev třeba to.
0: Pardon, teď se bavíme o možném zákazu v té směrnici, tam teoreticky může ten plošný zákaz.
1: Může tam být plošný zákaz, ano. Ale nebavíme se o zákazu slev, bavíme se o zákazu prodeje za podnákupní ceny. Ten zákaz slev, který je nám podsouván velmi často, tak ten skutečně nikdo nechce a nemluví se o něm na evropské úrovni.
0: Vám podoba slev, slevových akcí v českých supermarketech a hypermarketech vyhovuje?
1: Nevyhovuje, ale rozhodně to nemyslím si, že je vhodné to řešit zákazy, protože zákazy v podstatě nic nevyřeší tady v tomhletom případě. Bohužel tady jsme si zvykli příliš na to, že všechno je ve slevách, takže tady ta sleva, jak už jsem říkala v X rozhovorech, asi ztrácí vlastně svůj význam. Sleva měla význam, dobře, tak končí mi trvanlivost, prodám to ve slevě. Je to nový výrobek, potřeba, aby se na to lidé zvykli, aby se ho začali kupovat, prodám to ve slevě. Je to nějaká akce momentálně krátká, tak to dám ve slevě. No a tady máme výrobky, které se 11 měsíců v roce prodávají ve slevě. No tak to
0: a s
1: potom
0: tím, ale jestli dobře chápu, jste smíření a nechcete s tím
1: My s tím dělat nic nechceme, protože chápeme, že nelíbí se nám to. A říkáme na rovinu, že se nám to nelíbí. Myslím si, že řadě řetězců to taky úplně nevyhovuje, aspoň co víme z takových nějakých těch separátních jednání. Ale tady by muselo dojít nějakému konsenzu, nějakému kodexu, než prostě, aby se to zakazovalo legislativně. To si myslím, že není vhodné, že by se to nakonec mohlo opravdu oprávnit proti spotřebitelům, ale říkám, nemám rád, když nám někdo podsouvá, že to zachceme zakázat.
0: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal i Český rozhlas Plus, prezidentka Potravinářské komory České republiky Dana Večeřová. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a krásný den vám, posluchačům.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: 17 hodin 30 minut.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Zatím není jasné, kdo zavinil červencovou nehodu poslance Filipa Turka za motoristy. Řekl to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO České televizi. Reagoval tak na závěr policie, že nešlo o trestný čin. Úřady teď případ řeší jako přestupek. A Babiš zároveň připomněl, že Turek po nehodě slíbil rezignaci na funkci vládního zmocněnce, pokud bude na vině. Na dotaz, jestli se vrátí k práci vládního zmocněnce, Turek řekl, že je připraven dál pracovat pro Česko. Izraelská opozice kritizuje vládu z politizace a zneužití leteckého incidentu. Druhý pilot během středečního letu do Tel Avivu napadl kapitána. Stroj pak musel nouzově přistát v Saúdské Arábii. Izraelský ministr obrany Izrael Katz prohlásil, že šlo o pokus o teroristický čin. Premiér Benjamin Netanyahu o pachateli zase tvrdil, že prošel radikální islamistickou indoktrinací. Podle opozičních politiků ale šéf vlády událost využívá k vyvolání strachu a posilování své pozice před blížícími se volbami. Událost se stále vyšetřuje a podezření z teroristického útoku zatím oficiálně nikdo nepotvrdil. Výrobci kabelů dostali od antimonopolního úřadu rekordní pokutu za kartelovou dohodu. Čtyři firmy dohromady zaplatí skoro 2 miliardy korun. Nejvyšší pokutu 955 milionů korun dostala společnost Prysmian. Je to nejvyšší sankce, kterou kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil. Firmy se podle úřadu domluvily na jednotném výpočtu části prodejní ceny telekomunikačních a energetických kabelů z mědi nebo hliníku. A spolupracovat tak měli přes 10 let. Společnosti s pokutou nesouhlasí a plánují se proti ní bránit. Z britských věznic se dnes na svobodu dostane asi 700 předčasně propuštěných vězňů. Rozsáhlá amnestie je naplánovaná celkem do 10 vln a má ulevit přeplněným nápravným zařízením. Týká se pachatelů krádeží, napadení, vloupání nebo podvodů. Jednu z největších skupin cizinců v britských věznicích tvoří Poláci. Varšava se proto připravuje na jejich deportace. Státu se nepodařilo prodat zámek Štiřín ani na 10. pokus. Do elektronické dražby se nikdo nepřihlásil, vyplývá to z aukčního webu. Odvolávací cena byla 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabízí zámek a okolní pozemky opakovaně od roku 2024. A původní cena byla 3 miliardy a 300 milionů korun. A končí hudební festival Metronom Prague. Pořadatelé se tak rozhodli kvůli nedostatku strategických partnerů a diváků. Oznámili to na svých sociálních sítích. Organizaci komplikovaly také stížnosti narušení nočního klidu. Za 10 let vystoupila na festivalu Metronom Prague řada hvězd, včetně Stinga, Alanis Morissette nebo Iggyho Popa. Na dálnici D1 směrem z Prahy na Brno popojíždí kolona v nesouvisle před omezením u sjezdu na Bratislavu na 196. kilometru. Poprvé se auta zastavují za sjezdem na Domašov na 171. Na dálnici D1 pracují silničáři u nájezdu z dálnice D48 u Bělotína na 310. kilometru. V obou směrech se projíždí jen levým pruhem a zdržíte se obou směrně asi na 15 minut. Silný provoz čekejte na výjezdu z Prahy po dálnici D1. Brzdí se na úrovni Pražského okruhu na 11. kilometru a pomalu se jede až do omezení na mostě Šmejkalka na 23. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojeďte. Zítra čekejte většinou polojasno, na východě až jasno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří kolem 15 stupňů. Tolik zprávy, teď už je na řadě repríza pořadu Osobnost plus Světlany Vitovské.
4: Ten pásek je bůh ví kde, nejspíš v archivu rozhlasu. Je mi tedy líto, že jsem vás trápil zbytečně. Napsal v dopise Ferdinandu Peroutkovi Václav Havel rok poté, co s ním v roce 1968 natočil v Americe rozhovor o exilu. Nahrávka čekala na zveřejnění 58 let. Český rozhlas Plus ji teď uvádí v rámci série Slyšet Havla. Jak Havel na Peroutku vzpomínal a co se v rozhovoru o Ferdinandu Peroutkovi dozvěděla jeho vnučka Terezie Kaslová, která je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den. A dobrý poslech přeje Světlana Vitovská.
3: Osobnost plus.
5: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina. Tam je život, o kterém my tak málo vlastně víme. My o tom víme abstraktně, my o tom čteme, my o tom slyšíme, ale jako člověk necítí život na vlastní kůži, tak neví, co to je.
4: Takhle váš dědeček Ferdinand Peroutka odpovídá na otázku Václava Havla o exilu a vlasti. Co to s vámi dělá, když to slyšíte?
6: Já se musím přiznat, že jsem ten rozhovor v jednom kuse neslyšela, protože se mnou, když jsem to začala poslouchat, začaly zmítat tak silně emoce. Tak se mě to dotklo, že jsem zatím v sobě nenašla sílu si to poslechnout v jednom kuse celý. Protože z toho je tak cítit ten smutek, to neštěstí toho člověka, ať je to můj dědeček nebo kdokoliv jiný. A samozřejmě tím, že ty kořeny tam jsou, tak o to víc to je pro mě osobní. Ale slyšíte nešťastného člověka, kterýmu totalitní režim úplně zničil život. Takže hlavní pro mě jsou smutek, vztek. Obojí se ve mně zmítá a doufám, že najdu odvahu si to poslechnout někdy celý.
4: Váš dědeček pak ještě dodává, zbývá individuum mezi dvěma zeměmi a neví dobře, kam patří. Vy jste se s Ferdinandem Peroutkou nikdy nepotkala. Co vám tahle nahrávka o něm řekla nového?
6: Já jsem samozřejmě věděla, že v exilu nebyl šťastný, ale něco jiného je vědět, tak jaksi abstraktně, a pak to slyšet, protože já tam slyším nešťastného a zlomeného člověka.
4: Vás to překvapilo, nebo jste to tušila? Protože ono to bylo asi jasné, že nemůže být šťastný jako novinář v cizí zemi.
6: I jsme to věděli, věděla jsem to od mámy, tak v tu dobu jsem byla dítě, ale často se o tom i doma mluvilo, takže víte, že jak, a pak jste dospěli a už máte nějakou představu o světě a víte, co pro novináře, který žije v nějaký zemi, píše pro tu zemi, vnímá tu zemi, co pro něj musí být, když se dostane do exilu bez možnosti návratu, je úplně vykořeněný a už to stačí a je to to pro ten smutek, pokud je ten člověk ještě jako chytrej a uvědomuje si ty věci.
4: Jaký obrázek se vám o dědečkovi skládal z toho, co vám třeba vyprávěla vaše máma?
6: Moje máma vyprávěla samozřejmě o tátovi. Nevyprávěla o novináři. Takže mně se skládal ten obrázek, že její táta byl jako velmi chytrý, velmi společenský, muž s přehledem, ale taky velmi přísný a zásadový. Byla taková historka, která, myslím, ho docela vylíčí. Ještě je třeba dodat, že paradoxně její rodiče, babička a dědeček, byli rozvedený a moje máma vyrůstala u táty. Na tu dobu velmi, velmi nezvyklé. Takže ji opravdu jako vychovával. A přestože ji jako tahal třeba po barech a po různých restauracích a společností a dostala se díky němu mezi úžasní lidi, tak ale třeba nesměla číst, bylo jí 14, dívčí románky. A moje máma říkala, no ale já byla prostě úplně v té škole jako vyřazená z provozu, protože všichni o tom mluvili a já vůbec nevěděla, o čem
4: mluvili.
6: Takže
4: vy jste je četla.
6: Takže je četla.
4: A vy? A vy taky jako dítě potom?
6: Taky, já jsem přečetla úplně jako všechno. Ale a dědeček zjistil, že máma načapalí s tím dívčím románkem a půl roku s ní nemluvil. Mm-hmm. Takže já si to nedovedu představit, že bych se svýma dětma půl roku, že bych na ně nepromluvila. Takže to je taková moje jako zprostředkovaná představa, jaký byl můj dědeček.
4: Zásadový a přísný.
6: Ano, ano.
4: A jaký obrázek se vám o něm poskládal, když jste si přečetla jeho texty, jeho knížky?
6: To je neuvěřitelný respekt a obdiv. A tady zapomenete na to, že ten člověk je váš dědeček, protože když jsem pak četla, co napsal, tak to je prostě úžasný. Peroutka byl úžasný novinář a pro mě, podle mě i skvěle psal, protože i teď, možná úplně jako mladá generace, už by to tak nevnímala, ale pro mě furt ten jazyk je použitelný. A třeba Oblak a valčík je pro mě jedna z nejlepších protiválečných knih. A takže respekt, obdiv, prostě jako k někomu, koho si vážíte, proto jak je chytrej, myslím si, že měl dobrý smysl pro humor, takový ten trošku anglický, jízlivej, tak to všechno je hezký. Mě to pak trošku komplikovalo život, když jsem sama začala pracovat jako novinářka, tak jsem byla šťastná, že se jmenuju úplně jinak, už jsem byla vdaná, že mu jako nebudu dělat ostudu. A že jsem si říkala, ježiš, jenom ať nezjistí, že jsem jako vnučka Peroutky, protože oni si budou čekat, že budu třeba taková jako on.
4: Byl pro vás inspirací v tom, že jste se rozhodla být novinářkou?
6: Asi ano. Já jsem měla pocit, že to tam tak je, že bych chtěla být novinářka, ale já nemohla studovat, že jo, za komunistů, právě i kvůli dědečkovi. Ale tak když se naskytla možnost v prosinci 89 a vznikaly obnovený Lidové noviny, tak jsem sebrala všechnu svou odvahu, kterou normálně moc nemývám. A prostě jsem přišla do Lidových novin a řekla jsem, že tam budu dělat úplně cokoliv, je mi to jedno, ale chci tam pracovat.
4: Váš děda žil v exilu od roku 48. Jak se to promítlo potom do té vaší rodiny? Vy jste říkala, že jste nemohla studovat. A co všechno ten režim vám znemožnil?
6: To je hrozně těžký vlastně posuzovat. Tak já nemohla studovat, já aspoň vystudovala střední školu. Moje sestra nemohla studovat ani střední školu, mám o 10 let starší sestru, takže ta prostě se vyučila, co jí nabídli, písmo malířkou, lakírnicí, a pak dělala v antikvariátech. A takže to je prostě jedna věc. To, že na vás... To možná, co nesmíte, že co můžete dělat za práci nebo nemůžete, je jako hrozný, ale prostě takový... Já žila obklopená lidma, který nemohli dělat to, co by chtěli. Můj táta byl advokát. Po roce 48 šel dělat dělníka. Pak se vypracoval na svářeče, ale nesměl pracovat v Praze. Takže jezdil, bydlel po maringotkách a v sobotu odpoledne, protože byly pracovní soboty, se vracel domů, aby v pondělí časně ráno zase odjel někam, stavěl Orlickou přehradu a podobně. Moje máma byla zavřená, pak mohla pracovat jako dělnice pomocná a podobně. Ale mý rodiče si nikdy nestěžovali, nikdy neskuhrali. Jejich přátelé, kterých zůstalo velmi málo teda, tak ty taky neskuhrali. Naopak jako se snažili dělat, že prostě tak to je, tak to bereme a nebudeme, neuděláme nikomu radost, že budeme brečet a skurat. Takže a zase ten rozhovor toho Havla s dědečkem mě tohle všechno připomněl. To, co ta generace, jak mýho dědečka, zažili krásnou dobu první republiky asi, ale pak přišli Němci, dědečka poslali do koncentráku, který naštěstí přežil, druhou část rodiny, mý babičky, jeho první ženy, Peroutkovy první ženy, byli Židi a ty s prominutím vyletěli komínem v Osvětimi. Pak měli krátkou dobu po válce, aby se jako vzpamatovali a říkali si, že to bude všechno už hezký a moc nevnímali varování Peroutky, že to nebude už moc pěkný. A pak přišel rok 48 a život se jim úplně postavil na hlavu a to všechno, ten rozhovor mi připomněl. Peroutku poslal do exilu v 53, co to je pro novináře, začínat v nový zemi, to jako ano, naštěstí byla svobodná Evropa a mohl aspoň něco dělat.
7: Mimochodem, ale... slyšela jste ho někdy z té svobodné Evropy?
6: Ano, protože samozřejmě to se u nás doma poslouchalo. Takže to bylo běžný. A tak to všechno ten rozhovor ve mně vyvolal, co to vzalo ani ne tolik mě, protože já měla pak to štěstí, že se trochu život změnil, ale pro ty mý rodiče i pro tu generaci toho dědečka ten život vlastně jako, tak, jak je znali, skončil a byl úplně jiný.
7: Váš děda byl nejdřív nepřítel nacistů, pak komunistů. Čím podle vás tyhle ideologie dráždil nejvíc?
6: Všechny, myslím si, že všechny ideologie dráždí inteligence a rozum. Já jsem včera viděla, že odbočím takový, nevím, jestli AI, kratinkej filmíček o lvovi, který slibuje zvířátkům v džungli, že když ho zvolí prezidentem, že svět se změní a bude nádherný a ta zvířátka, a že se stane vegetariánem, že už je nebude jíst, že bude vegetarián. A ty zvířátka říká, je, a vy budete jíst trávu? Ale říká, ano, já budu jíst trávu, jenom když mě zvolíte a budu prezident. A zvířátka... S prominutím se nechali úplně zblbnout a zvolili lva prezidentem.
7: Ale pěse žral.
6: Ale dosadil do funkcí hyenu, pardála, hyena měla na starost žrádlo a prostě tak hezky v kratinkém bylo vidět a manipulovali lev manipuloval médii a tak bylo tak krásně vidět, jak je dav manipulovatelný, jak jsou lidi manipulovatelní, jak je stačí poštvat proti sobě a už to bude všechno špatně. Nejdřív chodili demonstrovat proti lvovi, ale lev pak řekl, hele, takhle to nebudeme s nima dělat, řekněte, že zebry, za to můžou všechno zebry a hroši můžou zase za tohle a všichni se pak už nikdo nechodil demonstrovat.
7: Jakými cestami se k vám vlastně dostávaly texty vašeho dědečka, protože všechny ty knihy byly zakázané? Tak kdy jste dostala poprvé jeho nějaký text nebo knížku do ruky?
6: Já jsem a našem v roce 48 zabavili byt a zabavili jim úplně všechno, takže neměli to jako nic. Ale tak po různu pak se už jako někteří lidé, kteří to všechno měli někde skovaný, protože ježišmarja, to nemůžeme mít, a ty, kteří přecházeli před mýma rodičema na druhou stranu, aby je nemuseli zdravit, tak něco nám půjčili kvůli mně a nebo kvůli sestře. A pak už po roce 68 i později z nakladatelství Škvoreckých.
7: Váš děda patřil mezi nejvýznamnější publicisty 20. století. Čím podle vás byl tak jedinečný a výjimečný?
6: Uměl psát. Byl chytrý, prozíravý a to všechno se prostě skloubilo v té jedné v jednom člověku.
7: A jak vnímáte dneska jeho odkaz?
6: Já ho vlastně vnímám furt stejně a furt si uvědomuju. Já jsem členka společnosti Ferdinanda Peroutky, která uděluje novinářská ocenění. 30 let. Když jsme tu společnost před 30 lety zakládali, tak jsme si říkali, to bude na chvilku. Jenom upozornit na to, na ty novináře, který třeba navazují něčím na Peroutku a ukázat na to, takhle vypadá kvalitní novinář. A říkali jsme si, za 5 let to nebude potřeba. A k mému úžasu a vlastně i hrůze si myslím, že to je potřeba pořád. Že pořád je třeba ukazovat na kvalitní žurnalistiku a vlastně v té souvislosti i na nezbytnost veřejnoprávných a nezávislých médií.
7: Máte pocit, že v dnešní době sociálních sítí, umělé inteligence má ta klasická žurnalistika ještě budoucnost?
6: Jsou dny, kdy si říkám, že to všechno je jako nemá smysl už vůbec nic. Ale když takhle bychom nad tím mávli rukou a řekli si, ježišmarja, to už prostě nemá cenu, tak budeme úplně ztracený, tak skončíme jak ty zvířátka v té džungli.
7: Říká Terezie Kaslová, vnučka Ferdinanda Peroutky, která je hostem Osobnosti Plus.
3: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
7: Vy už jste říkala, že nejoblíbenější kniha Ferdinanda Peroutky pro vás je Oblak a valčík. Mimochodem, tahle knížka se moc líbila i Václavu Havlovi, který o ní napsal, že je to jedno z nejlepších a nejhlubších děl poválečné české prózy. Jak byste popsala Havlův vztah k vašemu dědovi?
6: My jsme o tom i párkrát mluvili. Já myslím, že ho obdivoval a respektoval. Že možná v nějakou chvíli i po tom osobním setkání v tom New Yorku, kdy se mladý nadějemi, nadějí plný
7: v roce 68,
6: v roce 68 Václav Havel setkal s někým, koho obdivoval, ale našel jako nešťastného a zlomeného člověka. Takže to pro něj asi v tu dobu bylo jisté zklamání. Ale zase život šel dál. I Václavu Havlovi se ukázal život nejenom jako v tom plný naději a že to všechno bude už teďko jiný a že pak k němu přistupoval, taky zase ten pohled jeho se měnil. Já mám doma fotku z toho setkání jejich z bytu dědečka a tam sedí mladý muž s obdivem v očích vůči staršímu muži.
7: Vy jste v Lidových novinách vzpomínala na to, jak jednou Václav Havel přišel k vám na večeři a nesl si v ruce bačkory.
6: Ano.
7: Jak vám to vysvětlil, že si nese bačkory?
6: Václav Havel k nám chodíval občas na večeře, na guláš speciálně a štrůdl a přišel s bačkorama přišel, jenom byla zima a vždycky ho doprovázeli ty bodyguardi, protože k nám chodil i v době, kdy byl prezident, i potom, kdy už nebyl prezident a byla nějaká hrozná zima a oni ho vyvezli výtahem k nám, bydlíme v posledním patře a tam ho opustili, jako ho předali, já už tam čekala ve dveřích a on si nesl takový ty kockovaný bačkory a já tak jako asi jsem se blbě tvářila a on mi říkal, Terezo, nevadí vám, já si nesu bačkohy, ona je tam zima a já mám studený nohy. Co roztomilejšího můžete vidět v takovou chvíli.
7: Letos to bude 90 let od narození Václava Havla, jak často na něj myslíte?
6: Vlastně denně. I tím, že mám doma na poměrně viditelném místě tu fotku, tak ho mám každý den na očích. A i situací ve světě a u nás si tak jako asi, já neřeknu, že určitě každý den, ale několikrát v týdnu si řeknu, ježiš, co by ty dva tomu říkali.
7: A co myslíte, že by ti dva tomu říkali? Co by tomu říkal Václav Havel? A jak by to komentoval váš děda, ten turbulentní, nestabilní svět politiku tady ve světě?
6: Já si to vůbec netroufnu odhadnout, protože oba vyznávali to, že pravda a láska snad vítězí nad lží a nenávistí. A teď se zdá, že lež a nenávist vítězí úplně nad všim. A nedokážu, tak sledujeme u mnoha inteligentních lidí po světě, jak se sami potýkají a učí se žít ve světě plném manipulací a lží.
7: Jak to jde vám žít těžko. V tomhle světě?
6: Hrozně těžko, taky se učím. Řekla bych, že ráno doufám, že přijdeme na to, jak se tomu postavit a jak tomu čelit. Ale pak přes ten den sleduju to dění a přečtu si zprávy a vidím, jak hloupost, arogance má navrch.
7: A co ta věta, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí, je to něco, co věříte, že se opravdu může stát, anebo už je to něco, čemu se těžko dneska věří?
6: Těžko se tomu dneska věří, ale, byť jsem rozený pesimista, tak furt někde ta špetka ve mně je, protože bez toho by to bylo úplně zoufalý.
7: Václav Havel se vašeho dědečka v roce 68 ptal na exil. Kdybyste vy měla možnost s vaším dědou mluvit, za co byste se ho určitě zeptala?
6: Jestli by po zkušenostech, po tom, co prožil, kdyby to mohl vrátit, co by udělal v tom roce 48?
7: Jestli by udělal něco jinak?
6: Ano.
7: Velký zájem veřejnosti vzbudilo jméno Ferdinanda Peroutky v roce 2015, když o něm Miloš Zeman lhal, že napsal článek Hitlery Gentleman. Omluvit se za to nakonec musel stát. Soud trval 6,5 roku. Jaký pocit ve vás tahle kauza zanechala?
6: Že v tomhle případě ta pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí.
7: A během toho procesu věřila jste, že to takhle dopadne?
6: Ano, já asi bych to nedělala, kdybych nevěřila. Já pořád věřím, že alespoň ještě právo funguje a nezávislé soudy, že fungují. A protože to bylo už na počátku, to bylo tak jasný. Ukaž, nebo se omluv, že pro mě bylo sice hrozně smutný, že ty soudy trvaly tak dlouho, ale to zase nebyl tak případ život ohrožující nebo podobně, kdyby to protahování něco ničilo, ale i když mě během toho soudu překvapily některé výroky soudu nebo soudce, že sice to nenapsal, ale mohl to napsat, to je jako kdyby řekl, on toho člověka sice nezabil, ale mohl ho zabít, tak to mě vždycky tak trošku jako srazilo zpátky, ale tohle pro mě bylo úplně jasný, že to musím dotáhnout do konce.
7: Co myslíte, že by na to říkal váš děda, kdyby tohle viděl? Jak za něj bojujete a vyhrajete? Co o něm říká prezident?
6: Já jsem si, no asi kdyby Peroutka žil a mohl u toho, tak by asi pan Zeman nic takového neřekl, protože by možná vyjadřoval jiné postoje vůči Peroutkovi. Ale nevím, chvílema jsem si říkala, že snad jsem mu udělala radost, že jsem se na jeho obranu postavila a chvílema jsem si říkala, jestli by mi neřekl, že se něčím takovým, myslím tím toho člověka, že se tím vůbec zabýváš.
7: Mluvili jsme o odkazu vašeho dědečka. Jaký je podle vás odkaz Václava Havla pro dnešní dobu?
6: Já jsem ráno poslouchala a i teď cestou jsem v rozhlase, že v Ostravě jezdí tramvaj, kde čtou Havlovi hry nebo dopisy o lze. A říkala jsem si, že takový počin je hrozně fajn, ale uvědomuju si, že i v souvislosti s tím, co říkali redaktoři, že moc jako mladých už to tak nevnímá. Ale furt si myslím, že je potřeba opakovat, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
7: A umíme se na Václava Havla dnes už dívat bez sentimentu, dostatečně kriticky, ale zároveň s nějakým respektem, protože když se podíváte na ten vývoj, tak dneska, když vám někdo řekne, že jste Havloid, tak už je to skoro nadávka.
6: Ano.
7: Nebo pravdoláskař.
6: Myslím, že ta bystřejší, vnímavější část populace to dokáže. Ti, kteří mají potřebu svádět své třeba neuspokojivé životy na někoho jiného a na osud a na to, co kdo udělal, tak budou nás mít za havloidy.
7: A jste havloid?
6: Jasně.
7: Jste pravdoláskařka?
6: No jasně.
7: A jste za to ráda?
6: Ano, jsem pyšná. Pyšná, ne, já to považuji za samozřejmý, ale ano, tak protože ty názory mi konvenují, tak nevím, jestli jako můžu říct, že jsem pyšná na své názory, to asi bych nechtěla říct, ale jsem pyšná, že jsem znala Václava Havla, jsem pyšná na to, co udělal pro tuhle zemi a pro nás.
7: Říká Terezie Kaslová, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
6: Já děkuju za pozvání.
7: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
3: Havel se ptá Peroutky.
8: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou. Až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
9: Poslanci by měli každou chvíli hlasovat o nedůvěře vládě. Koalice opoziční pokus zřejmě ustojí.
10: Vy jste tady 3 dny proto, abyste si udělali předvolební kampaň.
9: Státy Evropské unie schválily zpřísnění migračních pravidel, včetně zřizování uprchlických center ve třetích zemích.
11: Potřebujeme prostě způsob, jak nelegální migranty rychle dostat z Evropy.
9: Fotbalovou reprezentaci opustil zraněný záložník Karabec. Na dálnici D11 po pojíždí od sjezdu na městec kolona směrem do Hradce. A počasí zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě velká oblačnost a přehánky a teploty až 24 stupňů. Je čtvrtek 1. října, dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
9: Poslanci jednají třetí den o nedůvěře vládě. Opozice ji chce kabinetu vyslovit hlavně kvůli hospodaření Česka v příštím roce. Jednání ve sněmovně sleduje reportérka Adéla Burešová.
12: Hlasovat by se mohlo začít tak zhruba do půl hodiny. O slovo se teď hlásí ještě 5 poslanců. Dopoledne mluvili hlavně ti opoziční. Bývalý premiér Petr Fiala z ODS vyjmenoval důvody, proč má kabinet důvěru ztratit.
13: Rostoucí rozdíl mezi sliby a účty domácnosti, rozpočtový plán, premiérův střet zájmu.
12: Doplnil ještě rostoucí ceny paliv nebo nízké výdaje na obranu. Kabinet pak na plénu hájil předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
14: Může česká vláda za blokádu Hormuzského průplavu? Nemůže. Může česká vláda za válku na Ukrajině? Také nemůže.
12: K vyslovení nedůvěry potřebuje opozice 101 hlasů, přidat by se k ní tak muselo 9 koaličních poslanců. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
9: Ve slovenské nemocnici zemřela dívka, kterou v úterý pobodal spolužák. Útok 13-letého žáka na základní škole ve Staškově na severu Slovenska tak má druhou oběť. Přímo na místě zemřela jedna z učitelek. Další informace má zpravodajka v Bratislavě Bára Vránová.
15: Smrt žačky oznámil poslancům předseda parlamentu Richard Raši a sněmovna pak držela minutu ticha. 13-letý žák útočil v úterý přímo v budově školy po první vyučovací hodině. Napadl dvě učitelky a spolužačku. Policie chlapce krátce na to zadržela a případ vyšetřuje jako úkladnou vraždu. Motiv ale zatím nezveřejnila. Podle serveru Aktuality.sk žačka už před útokem upozorňovala na problémové a rizikové chování svého spolužáka. Škola navíc několik dní před tragédií podala trestní oznámení kvůli nespecifikovanému incidentu. Postup policistů teď prověřuje policejní inspekce. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
9: Škoda Auto omezila výrobu kvůli problémům s dodávkami součástek. V některých provozech společnost snižuje počet směn. Radiožurnálu to bez podrobností potvrdil mluvčí společnosti. Podle boleslavského deníku se omezení týká výroby elektromobilů v jedné z hal v Mladé Boleslavi a důvodem je nedostatek kabelových komponentů z Ukrajiny. Státy Evropské unie budou moct pro neúspěšné žadatele o azyl zřizovat migrační centra ve třetích zemích. Vyplývá to z návrhu nařízení, které dnes finálně schválili ministři vnitra zemí 27. Centra by měla vznikat na základě dohod se zeměmi v Asii nebo v Africe.
16: Dánsko, Rakousko či Německo už podle agentury AFP uvažují o zřízení návratových center ve Rwandě, Ugandě nebo v Uzbekistánu. Dánský ministr pro migraci a integraci Morten Beckov si od center slibuje rychlé a přímé návraty neúspěšných žadatelů o azyl. Rada Evropské unie uvedla, že návratová centra bude možné zřizovat jen v zemích, které dodržují mezinárodní standardy lidských práv. Podle kritiků z řad lidskoprávních organizací to ale přesto povede k masovým deportacím a porušování lidských práv. Návratové nařízení počítá také s přísnějším postupem vůči lidem, kteří představují bezpečnostní riziko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
9: Ruský dron zaútočil na areál Ústavu pro jaderný výzkum v Kyjevě. Úřady o včerejším útoku informovaly dnes a ujistili, že únik radiace nehrozí. Ruský nepilotovaný letoun výzkumný reaktor nezasáhl a ani ho nepoškodil.
17: Ukrajinská státní jaderná inspekce oznámila, že výzkumný reaktor byl odstavený hned po vypuknutí ruské agrese v únoru 2022 a jeho aktivní zóna byla vyprázdněná. Využití reaktoru se podle inspekce omezuje pouze na předepsanou obsluhu systémů, které jsou důležité pro bezpečnost. Jaderná inspekce ruský útok označila za válečný zločin. Další ruský dron dnes zaútočil na jižní most v Kyjevě, a to v době, kdy jim projíždělo metro. Souprava i cestující se ale včas stačili dostat do bezpečí a odpoledne policie most opět otevřela. Z Ukrajiny Martin Razín, Radiožurnál.
3: Politika, biznis, společnost, věda. Český rozhlas Plus, když chcete vědět proč.
9: Kartel výrobců a prodejců kabelů dostal rekordní pokutu od antimonopolního úřadu, dohromady skoro 2 miliardy korun. Podle úřadu se firmy domlouvaly na prodejních cenách hliníkových a měděných kabelů.
18: Na kartelu se podle místopředsedy antimonopolního úřadu Kamila Nejezchleba podílelo celkem 6 firem. 2 pokutě unikly. Jedna je totiž v insolvenci a druhá kartel nahlásila, říká Nejezchleb.
19: Přišla za úřadem a v podstatě upozornila na tu kartelovou dohodu. Bez tady tohoto kroku je vysoce pravděpodobné, že by úřad vůbec kartel neodhalil.
18: Firmy NKT a Prismian Kabely dostaly rekordní pokuty. Přes 900 milionů korun každá. Kablo Vrchlabí a Telefonika Kabely potom desítky milionů korun. S pokutami nesouhlasí, citujeme z vyjádření Kabla Vrchlabí.
20: S interpretací a závěry Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nesouhlasíme a jsme přesvědčeni, že k žádné kartelové dohodě nedošlo.
18: Pokuty nejsou pravomocné, firmy se plánují odvolat a nakonec pravděpodobně rozhodne až soud. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
9: Nehoda poslance Filipa Turka za motoristy podle policie nebyla trestným činem. Úřady budou případ dál řešit jako přestupek. Filip Turek napsal, že bude dál pracovat pro Česko, reagoval tak na dotaz, jestli se vrátí do funkce vládního zmocněnce. V polovině července Turek řídil v Praze auto, které se srazilo s nemocničním vozem na převoz krve. Turek po nehodě oznámil, že pokud se prokáže jeho vina, odstoupí z funkce vládního zmocněnce pro klimatickou politiku. Po 10 letech končí hudební festival Metronom Prák podle organizátorů kvůli nízké návštěvnosti. Pořádání akce komplikovaly i stížnosti na rušení nočního klidu.
21: Sting, Nick Cave nebo Iggy Pop. Nejen tyto hudební hvězdy mohli slyšet fanoušci na festivalu Metronom Prák, který založil v roce 2016 David Gajdečka.
22: Pro nás hlavní důvod je, že nevidíme cestu, co my bychom mohli změnit, aby jsme ten festival posunuli dál. Ano, návštěvnost by to potřebovalo větší, potřebovalo by to trochu dlouhodobější strategický dohody. My jsme toho nedosáhli, proto to rozhodnutí je takový.
21: Na festival běžně zavítali nižší desítky tisíc lidí. Na ty největší koncerty na letišti v Letňanech ale dorazí běžně až 80 tisíc diváků. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
23: Českou fotbalovou reprezentaci opustil Adam Karabec. Kapitán Sparty si proti Anglii poranil kotník a vynechá zápasy Ligy národů ve Španělsku a Anglii. Velkou Pardubickou letos poběží jen 10 koní, nejméně od roku 1993. Podle bývalé dostihové jezdkyně Barbory Málkové současná doba velkým překážkovým závodům nepřeje. Ve vysílání Radiožurnálu Sport popsala proč.
24: Bohužel odchází nám starší generace těch dobrých jockeyů. Spousta těch jockeyů je zraněných a ty jezdci vlastně jako nejsou a ty lidi vlastně potřebují mít toho kvalitního jezdce. Kor do Pardubic. Do Pardubic nemůžete posadit kohokoliv s tím, že to nějak objede. Pardubice prostě člověk musí umět. Tak myslím si, že to je taky důvod, proč těch koní v těch Pardubicích ubývá.
23: Za necelou půl hodinu začne extraligový zápas Sparty s Českými Budějovicemi. Utkání odvysíláme živě na Radiožurnálu Sport a na Radiožurnálu v reportážních vstupech.
25: Na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce se dojíždí do kolony těsně za sjezdem na Městec na 50. kilometru. V omezení na 54. a pultém z pravého pruhu odtahují nepojízdné osobní auto. Zdržíte se téměř půl hodiny. Na D1 z Prahy do Brna trvá zhruba půlhodinové zdržení před Čmejkalkou, brzdí se před Popovicemi okolo 13. kilometru. Před Brnem se řadí jak nákladní soupravy, tak osobní auta v levém pruhu před Ostrovačicemi na kilometru 177. Vše se nesouvisle sune až do zúžení úd. D2. A D1 u Bělotína před omezením na 310. kilometru už jen kratší fronty v obou směrech. Od Brna i od Ostravy naberete 10 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
26: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
9: Zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě i slabé přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21 a na horách většinou kolem 15. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Vladimír Kroc.
27: Jaké dopady bude mít to, že ministerstvo obrany zrušilo velký tender na obrněná vozidla, který byl původně označen jako priorita pro českou armádu? Jak překvapivý je závěr policejního vyšetřování autonehody poslance za motoristy sobě Filipa Turka, podle kterého se nestal trestný čin? A jak pravdivé je obvinění izraelské opozice, že premiér Netanyahu využívá incident na palubě letadla z Dubaje do Tel Avivu k získání politických bodů? Ministerstvo obrany oznámilo zrušení tendru v hodnotě 25 miliard korun, který byl původně zařazený mezi strategické projekty české armády. Jde o zadávací řízení na nákup 185 univerzálních kolových platform. Zakázka měla zajistit vozidla v několika variantách pro různé úkoly pozemních sil, hlavně pro ženisty, vojenské zdravotníky, speciální síly a vojenskou policii. Zástupci opozice zrušení tendru kritizují. Bývalá ministryně obrany Jana Černochová z ODS požaduje, aby úřad uvedl, jestli se projekt pouze zadá jiným způsobem nebo se odsouvá. Předseda sněmovního výboru pro obranu Josef Flek z hnutí STAN považuje zrušení zakázky za chybu. U telefonu je Ondřej Stratilík, reportér Aktuálně.cz, který se tématu věnuje. Dobrý den.
0: Dobrý večer, zdravím vás.
27: Oznámilo ministerstvo obrany důvody zrušení tendru, který tedy minulá vláda, jak už jsme řekli, označila za strategický?
0: No tak včera v průběhu dne se v Národním elektronickém nástroji, což je takový web, kde se zveřejňují informace o zakázkách, objevila konečně ta informace, která potvrzuje ty zprávy, že zakázka byla zrušena, a tam ministerstvo obrany argumentuje hlavně tím, že se objevily důvody, abych teďka nebudu to asi citovat přesně, ale ekonomické důvody se objevily. To znamená, že buď ministerstvo obrany si spočítalo, že nemá v rozpočtu dostatek peněz na to, aby v příštích letech ten nákup utáhlo, anebo ty nabídky, se kterými ty předběžné nabídky, které jakoby mělo po sondáži trhu, se ukázaly, že jsou mnohem dražší, než se kterými se při plánování toho nákupu počítalo.
27: Obrana předpokládala dodání prvních vozidel na konci roku 2026. Co tedy to zrušení zadavacího řízení znamená pro pozemní vojsko?
0: No tak ten rok 2026 v minulosti zazněl, ale ono i kdyby se ta zakázka začala hodnotit v tím včerejším dnem, jakože se nezačala hodnotit, tak by stejně ten termín nebyl vůbec splnitelný, protože ta zakázka se připravuje hodně dlouho, je komplikovaná od začátku a samozřejmě pro Českou armádu je to velmi, velmi špatná zpráva, protože ta musí být furt závislá na staré technice a tím oddálením. Já teďka nedokážu říct, jaké budou další kroky ministerstva obrany, toto tím jakoby neupřesnilo, co bude dělat dál, ale rozhodně o roku 26, 27, 28 se vůbec nebavme. Já si myslím, že pokud k obnovení té zakázky dojde, a teďka je otázka, jakou formou, jestli otevřenou soutěží nebo se nakoupí přímo od některého z výrobců, tak vůbec ta samotná soutěž a dodací lhuty se počítají na roky, takže já si myslím, že teďka se bavíme ideálně nebo v nejoptimističnější variantě o roku 2030-31.
27: Které firmy měly ta obrněná vozidla armádě dodat, nebo možná spíš které přicházely v úvahu?
0: Tak ministerstvo obrany už dříve informovalo, že pracuje s předběžnými nabídkami od 10 firem. V minulosti taky to není žádným tajemstvím, že ministerstvo obrany si udělalo analýzy, ať už průzkum trhu, anebo studii proveditelnosti, a z toho vyšlo jako nejvhodnější vozidlo pro potřeby českých ženistů. Je to australský stroj Bushmaster, ten letos v létě jeho výrobce firma Thales udělala partnerství se státními opravnami, VOPCZ Všenové Unového Čína. Takže ty se na tu zakázku stali. Potom další, a třeba CSG, která je miliardáře Michala Strnada, ta chtěla nabídnout asi víc vozidel, já to nevím přesně, ale mluví se třeba o vozidle Tadeas jejich, a třeba společnost Omnipol, ta se spojila s kanadským výrobcem a chtěla nabídnout vozidlo Senátor.
27: Nákup obrněných vozidel se začal připravovat už v roce 2018, později byl ale pro nedostatek peněz odložen už jednou. Byla ta zakázka kvalitně vypsána?
0: No, to je právě asi ta nejdůležitější otázka, protože ty indicie, ať už z trhu nebo ze strany ministerstva obrany a samotné armády, dávali znát, že ta zakázka byla komplikovaná, byla velmi jako široce rozkročená, ty specifikace nebyly úplně přesné, čili výrobci se museli hodně doptávat, tím pádem se neustále odsouvaly termíny rozhodné, kdy měli podávat nabídky, a vlastně armáda v té jedné zakázce žádala tolik různých druhů typů vozidel, že někteří výrobci nebo některé zbrojní firmy prostě říkali, že budou muset do té zakázky stejně přihlásit dvě nebo tři auta dokonce, aby splnili všechny ty požadavky. Jo. Takže teďka jenom asi zásadní věc je to, že ministerstvo obrany mělo ty indicie ať už z trhu nebo od armády, že ta zakázka se nevyvíjí dobře dlouho, a je otázka, proč vlastně s tím škrtnutím čekalo tak dlouho, proč ji nezrušilo dřív a vlastně zabilo v uvozovkách několik měsíců tím, že neustále jako něco dělalo, co teď vlastně hodilo do koše.
27: A existují odhady, kolik dosud to vypsání veřejné zakázky mohlo stát?
0: No ono, jakoby tam samozřejmě nějaké ty průzkumy trhu a nebo vůbec jako komunikace s těmi výrobci něco stojí, ale jako nedalo to žádné velké sumy, takže jakoby za ten nákup nebo za tu zakázku žádné velké sumy vyplaceny nebyly. Tam skutečně to byly všechno jako zatím před akviziční fáze, které stejně ministerstvo obrany nebo generální štáb dělá při přípravě každé jiné zakázky. Takže tohle si myslím, že se bavíme třeba o stovkách tisíc korun, maximálně jednotkách milionů.
1: Jak to ale vysvětlíme partnerům v Severoatlantické alianci ve chvíli, kdy je Česko kritizováno za neochotu dodržet výši výdajů na obranu, které se v rámci NATO zavázalo?
0: No, tak já si myslím, že to je tak právě to zrušení zakázky přišlo, jak už jsem řekl, pozdě, ale taky prostě v tak špatném termínu, kdy vlastně Česko je teďka pod drobnohledem celé aliance. Vidíme jenom před pár týdny kritiku Spojených států na české obranné výdaje a pomalou modernizaci. Takže já si myslím, že teďka ta zakázka jenom umocní ten dojem u našich spojenců, že současná vláda prostě s tou českou obranou schopností vůbec obranou nejedná tak, jak by v téhle bezpečnostní situaci měla, vzhledem k tomu, co se jako v Evropě děje.
1: Ondřej Ztratilík, reportér Aktuálně.cz. Děkuju, nashledanou.
0: Já vám děkuju, nashledanou.
1: Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka za motoristy a řidiče nemocního vozu v centru Prahy se nestal trestný čin. Policie událost označila jako přestupek a věc předala správnímu orgánu, tedy městské části Praha 2. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO řekl České televizi, že zatím není jasné, kdo nehodu zavinil, a připomněl Turkova slova o rezignaci na post vládního zmocněnce pro Green Deal, pokud bude na vině. Ten řekl, že je připraven dál pracovat pro Česko v souladu s mandátem, který získal ve volbách. Připomeňme, že jeho auto se střetlo s nemocničním vozem 13. července na křižovatce u náměstí IP Pavlova. Podle záběru z místa poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem, přičemž nemocniční auto při průjezdu křižovatkou houkalo. Turkovo auto vjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část projíždějícího vozu. Ten se vymrštil do vzduchu, při nekontrolovaném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců čekajících na přechodu a skončil na střeše. Komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana

0: Biskup Petr Macinka prohlásil, že Turka v médiích rovnou odsoudili. Byla respektována presumpce neviny?
1: Když je člověk veřejně známou osobou a když je člověk v politice, tak musí počítat s tím, že když učiní některé věci, a ať už jsou to pozitivní nebo negativní, tak to vyvolá určitou odezvu ve veřejném prostoru a bylo pochopitelné, že když například někteří lidé viděli záběry, kdy Filip Turek prokazatelně řídil určitý typ vozidla, to vozidlo jelo v pruhu, kde měl odbočit, neodbočil. Když se podíváme na záběry, které byly dostupné, tak ty automobily, které byly v jiných pruzích, tak zastavili, on nezastavil a tak dále, takže jsou tam různé sporné body, které pochopitelně vyvolali nejrůznější reakce a mnoho lidí je přesvědčeno možná dodnes navzdory tomu verdiktu policie, že Filip Turek se významnou měrou nebo spíše, že to byl on, kdo zavinil tu nehodu a kdo přispěl k tomu, že byl ohrožen život a zdraví toho řidiče té sanitky, která převážela ten materiál zdravotní.
0: Vrátí se Turek k práci vládního zmocněnce pro Green Deal?
1: Podle mého názoru je to prakticky jisté nebo velmi pravděpodobné, protože on sám hovoří o tom, že chce dál pracovat pro Českou republiku. V té první reakci on tvrdil, že pokud policie ho označí za viníka nebo ho označí za člověka, který se dopustil nějakého trestného činu, tak z té pozice odejde. V tuto chvíli je jisté, že policie to neučinila, takže ta podmínka, kterou si on sám stanovil, splněná nebyla a je přirozené, že představitelé motoristů sobě hájí Filipa Turka, také ho hájili v minulosti s jeho různými dalšími problémy, skandály, aférami a že se za něj postavili a že tedy pokud by záleželo čistě na jejich rozhodnutí, tak je velmi pravděpodobné, že by chtěli, aby Filip Turek v té funkci pokračoval a myslím si, že to taky dopadne.
0: A jak důležitý je Filip Turek momentálně pro motoristy? Je pro ně v té současné předvolební kampani stejně důležitý, jako byl před volbami do parlamentu?
1: Já si myslím, že úplně stejně důležitý není a že motoristé jsou rádisté a že nepočítají s nějakým zázračným úspěchem v komunálních volbách. Ostatně do Senátu nekandidují s odůvodněním, že se nechtějí zbytečně pouštět do bitev, které nemohou vyhrát. Takže si myslím, že Filip Turek jim nějak zásadním způsobem v komunálních volbách pomoci nemůže a je neoddiskutovatelný fakt, že naopak ve volbách sněmovních to byl on, kdo velkou měrou přispěl k tomu, že motoristé pronikli do poslanecké sněmovny a od toho se také odvíjí postoj vedení motoristů sobě k Filipu Turkovi, kdy mu tolerují mnohé věci, které by mu asi jinak tolerovány nebyly.
0: A jak se vyvíjí vztah Petr Macinka a Petr Pavel, kteří teď oba zastupovali Českou republiku na Valném shromáždění OSN v New Yorku?
1: Z těch posledních kroků by se mohlo zdát, že ty vztahy se uklidnily, alespoň v tom slova smyslu, že oba aktéři těch sporů jsou spolu ochotní a schopní komunikovat tak, aby fungovala česká zahraniční politika, pokud možno bez nějakých problémů. Neznamená to, že by se z nich stali přátelé a ostatně, že vztahy mezi motoristy sobě a prezidentem dlouhodobě nebudou idylické a že můžeme se dočkat různých výkyvů, tak svědčí i reakce Filipa Turka, který po zveřejnění toho výsledku vyšetřování policie si neodpustil rýpnout do prezidenta republiky, právě který de facto to jeho počínání, byť ne úplně ostře a napřímo kritizoval.
0: Komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann, děkuju, naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: Izraelská opozice kritizuje vládu ze zneužití středečního incidentu, během kterého pilot napadl v kokpitu svého kapitána, a letadlo společnosti Fly Dubai plné izraelských cestujících přistálo za dramatických okolností nouzově Saúdské Arábii. Premiér Benjamin Netanyahu o pachateli, kterého označil za občana Ománu, tvrdil, že prošel, cituji, radikální islamistickou indokrinací. Podle šéfa středolevicových demokratů Jaira Golana se Netanyahu přiživuje na hrdinství indického kopilota a části cestujících a sbírá na něm laciné politické body. V Izraeli se za necelé 4 týdny konají parlamentní volby prvního teroristických útoků ze 7. října 2023. My jsme teď ve spojení s Ironou Kalhousovou, ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Ten neuvěřitelný příběh letu z Dubaje do Tel Avivu se 174 lidmi na palubě dnes plní hlavní stránky médií napříč světem. Všude se objevuje jméno kapitána Inda Smita Mačcha, který i přesto, že ho kopilot vážně pobodal, otevřel dveře kokpitu a několik cestujících mu ho pak pomohlo přemoci a nouzově přistát. Ještě předtím se letoun propadl o 5 kilometrů. Jak to rezonuje přímo v Izraeli?
2: Tak samozřejmě v Izraeli je to zpráva číslo 1 už vlastně od včerejšího rána, kdy začaly přicházet zprávy o tom, že právě na letu z Dubaje do Tel Avivu došlo k nějaké neshodě mezi piloty a postupně samozřejmě jsme se dozvídali, co přesně se stalo a pochopitelně tím, jak potom po příletu nejprve tedy do Saúdské Arábie a potom především do Tel Avivu bylo možné dělat rozhovory právě s těmi lidmi, kteří byli na palubě, tak pochopitelně opravdu je to téma, které rezonuje a které, jak vy už jste samozřejmě zmínil v tom úvodu, má velké politické dopady, protože v Izraeli jaksi měsíc před volbami je spolitizované prakticky všechno.
0: Z čeho izraelští vládní politici vycházejí, když to označují za teroristický útok a tvrdí, že kopilot se pokoušel s letadlem narazit do země a například ministr Ben-Gvir žádá vydání toho útočníka do Izraele?
2: Tak je potřeba říct, že vlastně ze začátku to byl především ministr obrany Katz, který tvrdil, že se jedná o džihadistický útok. Benjamin Netanyahu byl opatrnější, ale vlastně i on teď tvrdí, že se jedná o útok džihadisty. Asi zřejmě vychází z toho, že na svých sociálních sítích měl tento občan Ománu, jak si otevřeně tvrdí, že chce zabít Židy. Někteří jeho kolegové piloti říkali, nebo měli říkat, že se velmi často modlil a odmítal například podávat ruku ženám, ale zatím bych řekla, že to je všechno na úrovni spekulací a to zatím rozhodně není potvrzeno a určitě to bude předmětem vyšetřování, jestli ten člověk byl třeba napojen na Irán nebo případně na jaké jiné organizace mohl být napojen, nebo jestli se opravdu jedná o čin jednotlivce bez napojení na nějaké mezinárodní teroristické organizace nebo případně i Irán samotný.
0: Incident teď vyšetřují ve Spojených arabských emirátech, protože to letadlo létá pod jejich vlajkou, ale ten stroj je fyzicky v saúdsko-arabském Tabuku, kde tedy nouzově přistál. Jak tohle může to vyšetřování zkomplikovat?
2: Tak to je samozřejmě zajímavá situace, protože Saúdská Arábie a Izrael spolu sice nemají diplomatické vztahy, ale víme, že spolu poměrně intenzivně kooperují v různých bezpečnostních otázkách a myslím si, že jak si ta spolupráce se možná tímto ještě prohloubí. Víme, že už představitelé izraelských tajných služeb jsou právě v Saúdské Arábii a mají být součástí vyslýchání toho ománského pilota. Takže to je právě ta realita na Blízkém východě, že něco jsou oficiální diplomatické vztahy, ale potom jaksi v zákulisí se toho děje o něco víc. Ale pochopitelně v něčem to tu situaci komplikuje, protože jednoduše ty vztahy jsou poměrně citlivé a samozřejmě velkou roli v tom budou hrát samotní Emiráťané, protože to letadlo je jejich a vlastně ten zločin, pokud tedy se potvrdí, že to opravdu byl teroristický útok, tak se stal na vlastně na jejich půdě, protože to bylo jejich letadlo, jakkoliv se nenacházelo fyzicky na území Emirátu.
0: Například deník Jerusalem Post píše, že i když Izrael dlouhodobě tvrdí, jak dobré vztahy má se Saúdskou Arábií, tak při tom samotném incidentu a těsně po něm se to úplně neprojevilo. Saudové odmítli přijmout izraelské americké letadlo, které by odvezlo izraelské cestující. Tajná služba Mossad musela sama prověřovat totožnost členů posádky, kteří pak byli v tom repatriačním letu do Izraele poskytnutém Saudy. Co to ukázalo tedy o vzájemných vztazích?
2: Já si nemyslím, že to ukázalo, že ty vztahy jsou nějak výrazně špatné. Například izraelští pasažéři tvrdili, že o ně bylo bezvadně postaráno, že jim Saudi poskytli nejen tedy potraviny, ale i lékařskou pomoc. A ano, má to své limity. Prostě Saúdská Arábie nebyla připravena pustit do svého nebo na své území izraelská letadla a raději tedy využili té služby přímo letadla. letecké společnosti Fly Dubai, ale zase byl to Izrael, kterému bylo umožněno vlastně nejprve prověřit ty piloty. Takže říkám, je to citlivé a některé věci jdou a jiné věci nejdou a samozřejmě, kdyby jaksi izraelská vojenská letadla přistála v Saudské Arábii, tak by to byl zřejmě krok, který by byl příliš viditelný pro současné vedení Saudské Arábie.
0: Server New Arab napsal, že podle izraelské opozice premiér Netanyahu v rámci předvolebního boje šíří paniku, protože opakovaně varuje před rostoucími bezpečnostními hrozbami. Zároveň je teď venku kniha novinářů Zdeňku Hárec, podle které Netanyahu před 3 lety, tedy před 7. říjnem 23, ignoroval varování Spojených arabských emirátů, že hrozí velký útok z pásma Gazy. Jak mu tohle všechno může uškodit nebo možná pomoct v těch nadcházejících volbách?
2: No, to je ta velká otázka. Samozřejmě těch posledních 24 hodin nebo už vlastně 36 hodin mu spíše pomáhá, protože on se opravdu umí v těchto momentech zachovat tak, jak Izraelci od svého premiéra očekávají. To znamená tím svým velmi jaksi dramatickým hlasem k ním promlouvá. Samozřejmě ty obrázky, jak se schází s těmi lidmi, kteří měli zabránit tomu teroristickému útoku přímo na palubě, to je něco, co mu také samozřejmě pomůže v kampani. Takže uvidíme, jestli mu to zvedne preference nebo ne.
0: Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Děkuji vám. Naschledanou.
2: Děkuji za pozvání.
0: Tolik večerní publicistika Vladimír Kroc. Jsou tu další zprávy. Dobrý poslech.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na 185 obrněných vozidel. Stát měla vyjít na 24 miliard 700 milionů korun. Rezort nákup vozů zrušil mimo jiné z ekonomických důvodů. Vyplývá to z rejstříku zakázek. Obrněná vozidla měla sloužit hlavně jako sanitky, pyrotechnické, ženijní nebo průzkumné vozy. Evropa se podle německého kancléře připravuje na velké hybridní útoky ze strany Ruska a nedá se jimi znejistit. Friedrich Merz to řekl v Minstru při předávání Westfalské mírové ceny. Letos ji získala Severoatlantická aliance. Zároveň Merz vyzval k další podpoře Ukrajiny, která se 5. rokem brání plnohodnotné ruské invazi. V nepálské části Himálaje o víkendu lavina zasáhla základní tábor a zabila nejméně 15 lidí. Dnes to oznámili záchranáři. Jeden člověk je stále pohřešovaný, 11 dalších lidí se podařilo zachránit. Nepálští dělníci v táboře u 7000 hory Himlung Himal stavěli stany a upevňovali lana pro zahraniční horolezce. Ti se do oblasti ještě nedostali. A v Česku bude teplo a slunečno taky o víkendu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Zítra se ale hlavně v Čechách zatáhne, na západě a severozápadě Čech může slabě pršet. O víkendu se pak vrátí slunečné babí léto. V sobotu budou nejvyšší teploty až 24 stupňů, v neděli až 23 stupňů Celsia. Hokejisti Sparty právě hrají extraligový zápas s Českými Budějovicemi. Utkání sleduje přímo na místě reportér Kristian Šveda.
5: Utkání začne za malou chvíli, teď ještě slavnostní ceremoniál a nástup rozhodčích na ledovou plochu. Zápas můžete v přímém přenosu poslouchat za pár minut na Radiožurnálu Sport z Prahy. Kristian Šveda, Radiožurnál.
6: Na D1 zdržení od Popovic i Ostrovačic. Na D1 na výjezdu z Prahy směrem do Brna se zdržení před Čmejkalkou krátí. Teď se zpomaluje u sjezdu na Popovice na 15. kilometru. V koloně čekejte 20 minut navíc. Na D1 už se lepší situace i před Brnem směrem z Prahy. V obou pruzích se brzdí v okolí Ostrovačic na kilometru 179 a pak se nesouvisle popojíždí až do zúžení u D2 na kilometr 196. A D1 do Třetice teď směrem z Přerova do Ostravy. Omezení u Bělotína na kilometru 310 už působí potíže jen ve směru na Ostravu. Fronta od sjezdu na hranice je na 10 minut. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy z Bystřete za Mladou Boleslaví u Bezděčína na 42. kilometru přímo v omezení vyprošťují z dnešního rána havarovaný kamion. Jede se pouze levým pruhem, ale bez výraznějšího zdržení. Plzeňská D5 na příjezdu do Prahy zůstává plnější od Rudné ze 4. kilometru. Odtud na okruh za Ořech na 18. pojedete okolo půl hodiny. A v Praze pokračuje pokračuje regulace vjezdu do tunelů na městském okruhu. Kolony tak popojíždí mimo jiné Holešovičkami od Bulovky a také v Povltavské z Čuprovy. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Zítra čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky. K večeru pak ale začne oblačnost ubývat a nejvyšší teploty zítra 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
0: Regulace cen pohonných hmot. Trump slibuje poslední bitvu. Jaké ministry potřebuje populistický lídr? V Rusku chybějí peníze, perou se o nás agenti a fenomén Jiří Suchý. To jsou náměty názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
3: Názory a argumenty.
0: Konflikt z Íránu a okolí se zatím nechýlí ke konci a to má vliv na celosvětové ceny pohonných hmot. Ve čtvrtek proto i u nás začala platit vládní regulace jejich cen. Opatření stanoví nejvyšší možné ceny nafty a benzinu vždy na konkrétní den podle klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen plus maximální marži obchodníků. Ministerstvo financí bude cenové stropy zatím stanovovat až do konce října. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Petře, vláda reguluje ceny paliv. Je to smysluplné?
1: Z hlediska toho, že by třeba ty vládní zásahy docílily, že dlouhodobě klesnou ceny pohonných hmot, tak to smysluplné není. To není v silách vlády a ukazuje se to na příkladu, že určitou regulaci cen pohonných hmot jsme měli už letos od poloviny dubna do poloviny července a nyní tedy se k tomu přistupuje opět. Je zřejmé, že v současné době je vychýlená rovnováha mezi nabídkou a poptávkou a protože ta poptávka výrazně převyšuje nabídku, takže jsme svědky toho, že ta cena roste nejenom v České republice a kdyby to mělo být smysluplně vyřešeno, tak by bylo potřeba například to, aby se nějak dlouhodobě stabilně uklidnilo dění kolem Iránu a podobně, k čemuž asi patrně v dlouhodobém horizontu snad někdy dojde, ale v tom krátkém výhledu to není pravděpodobné, takže vláda se snaží de facto těmi svými kroky pouze omezit ten dopad na ekonomiku České republiky, protože když třeba máte drahou naftu, tak se to promítá do nákladů, ať už veřejné dopravy, přepravců, různého zboží a tak dále. A promítá se to pak zprostředkovaně do cen zboží a služeb, a což se promítá do inflace. Takže vláda chce alespoň tímto částečně ty dopady omezit. Tvrdila, že to bude zatím na měsíc, uvidíme, zda to nebude na delší dobu. A zároveň to, že stanovuje cenový strop, tak neznamená, že ten cenový strop bude každý den stejný. Naopak se bude každý den měnit, bude vyhlašován vždy den před tím odpoledne ministerstvem financí a můžeme se dočkat toho, že ty ceny jednak mohou růst směrem nahoru, ale také dolů a zároveň, když je stanoven ten cenový strop, tak to automaticky neznamená, že za tolik se musí prodávat benzin nebo nafta, ale je to maximální částka a i dnes jsme svědky toho, že například u některých čerpacích stanic se benzin prodává a i před tou regulací prodával pod tím stropem, takže uvidíme, jaká bude motivace těch prodejců, zda budou se snažit konkurovat tou cenou, anebo zda skutečně začnou posouvat třeba cenu benzínu nahoru, aby se přiblížili tomu cenovému stropu. A když jsme u té nafty, tak tam ten pokles ceny je markantnější, dostala se ta cena pod 50 korun, což byl cíl vlády a uvidíme, zda ho tam udrží a je to také dáno tím, že se určitým způsobem snížila spotřební daň, což má samozřejmě negativní dopad na příjmy státního rozpočtu.
0: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
1: Naslyšenou.
0: Napětí ve Spojených státech stoupá. Volby do kongresu budou už za měsíc. Americkému prezidentovi jde o to, do jaké míry bude kontrolovat legislativní proces v následujících dvou letech. S čím Donald Trump přichází? O tom uvažuje politolog Jiří Pehe.
7: Do voleb do Kongresu Spojených států zbývá už jen měsíc a podle průzkumu veřejného mínění mohou přinést drtivou porážku republikánů. Pro prezidenta Donalda Trumpa by to znamenalo konec vládnutí bez faktické kontroly ze strany Kongresu a on i jeho spolupracovníci by skoro jistě čelili celé řadě vyšetřování iniciovaných sněmovnou reprezentantů. Trump čelí rekordně nízké oblíbenosti. Přesto dál tvrdí, že jediný způsob, jak mohou republikáni nakonec uspět, je naprostá lojalita všech kandidátů k němu. Kandidátům, kteří se od něj ve světle propadu jeho popularity distancovali, otevřili.

0: otevřeně vyhrožuje pomstou. Na nedávném předvolebním kongresu republikánské strany v Dallasu vybízel přítomné delegáty i diváky u televizních obrazovek, aby si při volbách představovali, že volí jeho. A po delegátech chtěl, aby spolu s ním odříkávali cosi jako slib věrnosti. Zároveň sliboval, že pokud republikáni zvítězí v obou komorách, dostane každý dospělý Američan $5,000. Navzdory tomu, že Trump tvrdí, že by šlo o jakousi dividendu z peněz vybraných na clech, skutečnost, že slibuje vyplácení peněz jen v případě vítězství republikánů, činí z jeho slibu podle nejen středních demokratů, ale i některých republikánských politiků, cosi jako úplatek, i když vyplácení peněz by musel schválit kongres. Kritici Trumpa, kteří mluví o otevřené politické korupci, nemuseli čekat dlouho na další bezprecedentní čin Bílého domu. Ten zaplatil 2 reklamní spoty, které nejsou pouhý měsíc před volbami ničím jiným než kampaní. Ačkoliv Bílý dům tvrdí, že oba reklamní spoty jsou veřejnou službou, v níž vláda Spojených států vybízí Američany klást se k vlasti, zákonodárci z obou politických táborů je kritizují kvůli jejich politické povaze a využívání peněz daňových poplatníků. Záplava politických a mediálních debat o tom, zda jde o korupci, poněkud odsunula stranou dosti hrozivý obsah obou reklamních spotů. První z nich kombinuje rychle stříhané fotografie a záběry Trumpa s audionahrávkou, v níž prezident říká: společně porazíme komunismus, socialismus a marxismus v Americe. V pozadí zní píseň Love Me, překladu Milujte mě, od interpreta JMSN. Spot uzavírá záběr, v němž prezidentka Svazu amerického zápasu označuje Trumpa za nejtvrdšího a nejodolnějšího člověka, jakého kdy potkala. Druhý spot v podstatě kopíruje předvolební spot Trumpa z roku 2024, což samo o sobě oslabuje argument, že jde o veřejnou službu. Trump v něm prochází stemnělou chodbou a říká: toto je poslední bitva. Vyženeme komunisty a marxisty, svrhneme zvrácenou politickou třídu, která nenávidí naší zemi. Rozprášíme média šířící falešné zprávy a jednou provždy osvobodíme Ameriku od těchto ničemů. Podobně Trump mluví i na předvolebních shromážděních. Historici a politologové varují, že tato rétorika dost připomíná kampaně některých pozdějších diktátorů z první poloviny 20. století. Je o to hrozivější, že na rozdíl od Německa nebo Itálie ve 20. a 30. letech Spojeným státům nástup komunismu rozhodně nehrozí. Za demokratickou stranu sice kandidují někteří progresivisté a demokratičtí socialisté, ale jejich agenda není o nic více levicová než to, co hlásají evropské sociálně demokratické strany. Panují proto obavy, že Trump si s pomocí tohoto radikálního jazyka o poslední bitvě připravuje půdu k útoku na volební výsledky, pokud zvítězí demokraté. Nejvyšší soud sice odmítl jim požadované změny v korespondenčním hlasování, ale v zápětí podpořil snahy o administrativy zavést komplikovaný systém pro ověřování občanství lidí, podezřelých z toho, že nejsou občany. To může vést k chaosu už jen proto, že na zavedení nových opatření už není dost času. Zneužití peněz daňových poplatníků pro volební kampaň a sliby nemalých peněžních částek pro americké občany, pokud zvítězí republikáni, jakož i snahy měnit na poslední chvíli volební pravidla, nejsou zřejmě posledními pokusy ovlivnit výsledky voleb. Trump se tak stále více zakopává v pozicích, kdy skutečně nemůže vítězství demokratů připustit, protože by mu v takovém případě hrozil impeachment už jen za jeho dosavadní kroky.
1: Uzavírá Jiří Pehe. I populistický lídr potřebuje ve vládě schopné ministry. Říká to redaktorka a komentátorka listu Deník Kateřina Perknerová.
2: Andrej Babiš není politik, který se pohybuje v mantinelech daných ideově vystuženým přesvědčením. Tvrdí o sobě, že smýšlí pravicově, ale má sociální cítění. A když mu kdokoliv vyčítá, že vládne líbivě podle průzkumu veřejného mínění, odtuší, že ano, je catch-all party, vycházející vstříc nezakotveným voličům. A ti chtějí co? Lepší platy, vyšší důchody, bezpečné ulice bez imigrantů, střed zájmů, rozpočtový schodek a závazky vůči NATO či válku na Ukrajině příliš neřeší. Léč Rusko a Čínu rádi nemají, ovšem ani Evropskou unii. Nepochybně si přejí prosperující český průmysl a zemědělství, špičkovou zdravotní péči v každém okresním městě a bezproblémové školství. Šéf hnutí ANO jim tento balíček v podstatě nabízí. Dlouze o tom mluvil na sněmovní schůzi k vyslovení nedůvěry jeho vládě. A pokud oproti předvolebním slibům i programovému prohlášení zvýší daně z neřesti či z investičních bytů, tento segment voličstva mu to vyčítat nebude. Bylo by přitom krátkozraké si myslet, že to jsou lidé hloupí, neteční nebo slepě obdivující současného premiéra. Některé věci neodpouštějí, třeba okaté okrádání eráru, neúctu k prezidentskému úřadu, drzé porušování pravidel a amatérismus. Ku příkladu dění na ministerstvu životního prostředí i peritové výstřelky přerušeného vládního zmocněnce pro klimatickou politiku Filipa Turka a dosazování kamarádů do důležitých funkcí je zkrátka i na ně moc. Z toho důvodu Babiš v nedělní videospovědi zveřejnil stesky svých sledujících právě na zmíněný motoristický resort. Prý by jim ho měl vzít. Nemůžu, byly volby a nějak dopadly, pokrčil rameny předseda vlády. Jistě, že může. Kdyby chtěl, půjde to ráz na ráz. Zatím jen vyslal jasný signál. Jednak voličům před říjnovým kláním, že v koalici je to vždycky obtížné, čili je nejlepší dát co nejvíc hlasů jedné straně, konkrétně té jeho. Motoristům pak touto cestou vzkázal, že nesrovnají-li se, o zelené ministerstvo přijdou. Zároveň tím oklikou potvrdil silnou pozici ministrů, kteří jsou v očích veřejnosti kompetentní a v mezích možností samostatní. Typickým příkladem je Robert Plaga. Ne, že by ho Babiš miloval, spíš naopak. Avšak v rozpočtových jednáních ho podržel a dal všem kritikům na srozuměnou, že šéf resortu školství je chráněná osoba a proto si revizi inkluze udělá po svém, stejně jako vysokoškolskou novelu nebo změnu rámcových vzdělávacích programů. Plaga své agendě rozumí a Babiš se tudíž o ně nemusí až tolik zajímat. A když už, jde o okrajové téma typu zákazu mobilů ve školách, kde nebude proti ani velká část opozice. I populističtí a světonázorově inertní lídři potřebují mít ve vládě odborně zdatné lidi. Loajální zajisté, ale nedráždící stupidními kroky a výroky. Možná také díky Karlu Havlíčkovi, Robertu Plagovi či Adamu Vojtěchovi sedí Andrej Babiš pevně v sedle.
1: Konstatuje Kateřina Perknerová.
3: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Války se neodehrávají jen na bojišti, ale i v peněženkách občanů a státních rozpočtech. Ruská vláda schválila návrh rozpočtu na příští 3 roky a změnila daňové zákony. Ty se zvýší pro firmy a občany, což je logické, protože speciální operace je drahá jako válka. Podle prognózy také Rusy čeká zvýšení nákladů na bydlení a elektřinu. Jaké to může mít dopady? Slovo má Libor Dvořák.
4: Nejdřív se zmiňme o podstatných okolnostech kolem samotného rozpočtu. Minister financí Anton Siluanov totiž původně předložil čísla, která po prokalkulování všech příjmů a výdajů mluví o deficitu ve výši 5,5 trilionu rublů. Ještě nedávno přitom jak prezident Putin, tak i minister Siluanov uvažovali o deficitu ve výši 2% HDP, což by penězích představovalo 4,5 trilionu. Zmíněná 2% však o 0,2 poskočila a současný odhad v konečných číslech ještě zvýší inflace. Podle zmíněného návrhu rozpočtu budou dodatečně zdaněny třeba mimořádné příjmy podnikatelských subjektů. Daň v porovnání s loňskem o 30% vyšší zaplatí například výrobci barevných kovů a umělých hnojiv. Běžného občana ovšem zajímá především to, jak se finanční kejkle státu dotknou jeho osobně. Jak se zdá, nejnovější daňová pravidla se významně podepíší na výdajích, které Rusové vynaloží v zahraničních internetových obchodech. Přestože se původně předpokládalo, že sazba DPH při těchto transakcích se bude zvedat postupně, stát okamžitě nasadil nejvyšší možnou, tedy 22%. Podle původního předpokladu pro příští rok to přitom mělo být pouhých 7%, tedy méně než třetina současné sazby. Obzvlášť významně budou v následujících 3 letech stoupat výdaje obyvatelstva na energie, konkrétně na elektřinu. Úřady to vysvětlují mimo jiné tím, že stát musí vynakládat dodatečné prostředky na ochranu kritické infrastruktury trvale ohrožené ukrajinskými dronovými útoky. Část obranných výdajů tak zaplatí obyvatelstvo. Podobný postup je pro ministerstvo financí podstatně výhodnější než prosté zvyšování daní, jehož rubem se okamžitě stává jejich nižší výběr. Růst cen ku příkladu za elektřinu, kterou odebírají všichni, je tak mnohem jednodušší, protože když neplatíte, tak vám jednoduše odpojí. A údaj poslední. Podle nezávislých odhadů jde dnes na ukrajinské válečné dobrodružství každý 3. rubl. To by si konečně měli uvědomit všichni Rusové, což je ovšem jen málo pravděpodobné.
1: Hovořil Libor Dvořák. Roboti už tady jsou, teď je řada na agentech. Právě tak se nazývají fiktivní osoby stvořené umělou inteligencí, které nám pomohou v běžném životě, třeba něco zařídit, naplánovat, koupit nebo se rozhodnout. Také se těšíte? Nad novým fenoménem uvažuje Tereza Zavadilová, která řídí biznisový web Newstream.
5: Pokud se lidé nezačnou chovat zásadně jinak, než se chovají, pravděpodobně se naplní očekávání firem, že za ně brzy začnou v digitálním prostředí jednat agenti. Oblast, kterou to zásadně změní jako první na ráně, je nakupování. Hlavně proto, že to tvůrce agentů láká nejvíce. Nedávno k velké radosti investorů představila zlomovou novinku v této oblasti Meta Marka Zuckerberga, agenta umělé inteligence s názvem Muse. Meta ho oficiálně popisuje jako osobního agenta, který má znát dlouhodobé cíle člověka, pracovat na úkolech napříč webem a aplikacemi, posílat maily, rezervovat cestování, vyjednávat ceny, plánovat a proaktivně něco navrhovat. Meta ho chce dostat i do AI brýlí, či nově představeného přívěsku, tedy fakticky k průběžnému doprovázení člověka během dne. Už z popisu aktivit vyplývá, že Muse bude chtít za člověka převzít nakupování. Nový agent postrčil Metu, která v závodě o umělou inteligenci za největšími hráči trochu zaostávala, protože nemá vlastní operační systém ani vyhledavač, opět do první ligy. Zuckerberg totiž ukázal na místo, které může být pro AI giganty nejlukrativnější. Hraje se totiž o to, kdo získá hlavní místo mezi člověkem a digitálním světem. Jak bude nakupování vypadat? Oblíbenými příklady jsou běžné situace jako plánování narozeninové oslavy. Chatbot člověku pomůže s výběrem hostů, výzdoby i menu, pak sám rozešle pozvánky a zboží nakoupí. Nákup proběhne tak, že se spojí s agentem internetového obchodu a spolu vyjednají cenu i rychlost dodání. E-shop se už nebude muset ani párat s fotkami produktů, protože stroje si informace vymění čistě v digitálním rozhraní. A teď na řadu přichází hned několik etických pochybností. Agenti obchodníků dávají provizi za nákup agentům uživatele. Bude tedy osobní agent na straně člověka, anebo jej prostě monetizuje. V případě Mety je problém ještě větší. Její dnešní biznis spočívá v tom, že obchodníci jí platí za možnost ovlivnit rozhodnutí člověka. Řada nákupů probíhá ve chvíli, kdy lidé scrollují na Facebooku či Instagramu. S vlastním agentem bude mít Meta přístup k zákazníkovi ještě těsnější. Meta v miliardovém závodě o zákazníky není sama. Obří investice do AI sypují ostatní giganti a zatím spíše pálí peníze a na agentech je chtějí začít vydělávat. Meta má výhodu, že vlastní prostředí a tedy data uživatelů sociálních sítí. Google má řadu aplikací od e-mailu přes operační systém Android i zábavu na YouTube a také on se snaží tento ekosystém propojit do vrstvy osobních agentů. Amazon má zase přímo data zákazníků a vztah s prodejci a vlastního agenta vytvořeného z chatbota Alexi. Osobního agenta kolem chatbota Siri chce rozvíjet Apple, který zase má výhodu v tom, že jej uživatel drží přímo v ruce. Ze hry není ani OpenAI, jejíž ChatGPT se stal synonymem pro umělou inteligenci a miliony lidí jsou na něj zvyklí. Platformy slibují, že agenti umějí lidem vyjednat nejlepší ceny zboží, i třeba pojistek či bankovních služeb. A zde svítí další problém. Pokud nákupy pojedou na cenu a rychlost dodání, znamená to další tlak na marže, který dokáží absorbovat jen největší obchodníci. Celý americký retail se tak brzy může proměnit ve hřiště, kde giganti skrze agenty obchodují s giganty. A člověk je sice obsluhován, ale vlastně stojí stranou. Menší a střední obchody mohou být rychle ze hry. Agentní obchodování přitom není hudba daleké budoucnosti. Plně rozšířené má být podle poradenských firem už v roce 2030. Evropská unie tuto obchodnickou dystopii prozatím alespoň zdržuje. Google ani Meta kvůli digitálnímu zákonu nemohou sdílet data uživatelů ani mezi vlastními aplikacemi, ani vytvářet podrobné profily. Takže třeba Zuckerberg Muse do Evropy ani neskoušel poslat. Zjednodušeně řečeno, zatímco ve Spojených státech může Meta uživatele de facto uzamknout do svého rozhraní, tedy reklama na Facebooku mu ukáže zboží, agent je koupí a kasíruje provizi od zpřízněného obchodníka, v Evropě budou muset zůstat agentní vrstvy oddělené. Spíš bude chtít tlačit na existenci nezávislých agentů, podobně jako protlačila interoperabilitu dat v bankovnictví. Každopádně Evropané nebudou mít brzy tak levné a pohodlné nákupy jako Američané, ale i v tomto případě vypadá jako velká výhoda sledovat pokrok zatím jen zpovzdálí.
1: Všímá si Tereza Zavadilová. K málo kterému blahopřání k narozeninám bych se připojil s takovou radostí jako k tomu z pera Karla Hvížděly, adresované Jiřímu Suchému.
6: Jiří Suchý, zázrak v jazyce. Tak se na Jiřího Suchého dívala dnešní generace osmdesátníků, která vyrostla v 50. letech, když ve škole museli recitovat traktory, traktory, úspěch máte jistý, je to těmi motory nebo traktoristy. A najednou v pražské redutě Suchý zpíval: malé kotě, spalo v botě, nehas co tě nepá, nepálí, a my jsme kotě spáti v botě, po robotě necha, nechali. Malé kotě se vysmálo dřevěnému ideologickému jazyku. Osud je někdy filuta, dělá jakože nic a zatím jakože něco, napsal Jiří Suchý, a mě ta slova napadla, když jsem se minulý týden porozhlédl po hledišti při pořadu Extravagantní díku vzdání Jiřímu Šlitrovi, a v hledišti jsem kromě pamětníku zahlédl skupiny mladých lidí. Filuta osud mi připomenul, že vyprázněný, prolhaný a zlý jazyk dnešních politiků Suchého kotě a jeho poetika zase usvědčuje ze lži. Kdyby tomu tak nebylo, určitě by do semaforu, který před 7 lety slavil 60 let své existence, nevkročili. Poté, co Suchý jako kluk viděl filmy s Georgem Forbym a Voskovcem a Verichem, umínil si, že jednou bude komikem. Říká si, to musí být nádherný, být v centru takového dění, dokázat lidi rozesmát. Měl ale štěstí, hrát si s jazykem ho bavilo od malička. To brzy potvrdil úspěch jeho textů. Blues pro tebe, této desky, kterou naspíval Josef Zíma, se prodalo 160 tisíc výlisků. Následující píseň Včera neděle byla už překročila rekord, prodalo se jí 360 tisíc. Dovoluji si říci, že právě kvůli jazyku se stal brzy i semafor, který založil s Jiřím Šlitrem centrum nového společenského pohybu. Inspirovalo i jiné obory. Na představeních se podílel i světoznámý choreograf Pavel Šmok, hrál tam Miroslav Horníček i Miloš Kopecký, divadlo navštěvoval Jan Verich, zaskočil si tam i Louis Armstrong či Arkádij Rajkin. Na výstavách ve foaje divadla mohli diváci poprvé vidět fotografie Josefa Koudelky, obrazy Zdeňka Mlčocha, Jana Součka, Tomáše Býma, Františka Skály či Vladimíra Komárka. A plakáty jim dělal Suchého manželka Bělida i Milan Kopřiva. Suchý v 60. letech oživil jeviště skamenělá ideologickým blábolem a nepatetickými, zcela uvolněnými, nespoutanými výrony hravosti, frivolnosti, která překračovala všechny hranice tehdy totálně zideologizovaného veřejného prostoru. Zdá se, že takovou roli mohl sehrát i dnes, kdy Jiří Suchý sloví na jevišti 95. narozeniny a zřejmě právě tento zájem mladých je tím nejlepším dárkem k jeho narozeninám. Mladí poslouchají jeho písničky, jako my jsme v 50. letech hltali staré texty Voskovce a Wericha. Z životopisu Pilného Jiřího Suchého si lze vzít dnes dvě zásadní poučení. Člověk může dostáhnout jen toho, po čem opravdu touží. Prohra a neúspěch pro umělce musí být výzvou k ještě větší píli.
1: Uzavírá Karel Hvíždala nejen své blahopřání Jiřímu Suchému, ale i celé toto vydání Názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
3: Hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
7: Ode dneška v Česku opět platí regulace cen pohonných hmot. Turecká aerolinka Pegasus dokončila převzetí ČSA a skupiny Smartwings. Hokejisti Sparty hrají v Tipsport Extralize s Českými Budějovicemi. Na dálnici D1 popojíždí kolona od Popovic směrem do Brna. A počasí zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě velká oblačnost a přehánky a teploty až 24 stupňů.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
7: Ministerstvo financí obnovilo každodenní určování nejvyšších cen paliv. Na zítřek stanovilo maximální cenu za litr nafty 48 korun a 58 halířů. U benzinu pak na 45,92 za litr. Vláda zastropovala i marže čerpacích stanic. Na litru paliva můžou vydělat nejvýš 2 koruny 50. Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů budou muset pumpy na dálnicích výrazně zlevnit. A to podle něj může uškodit ostatním čerpacím stanicím.
8: Buď přijdou o zákazníka, který netankuje běžně na dálnici, ale protože teď bude mít stejnou dálnici, tak se prostě dopře, a nebo budou muset jít s cenou dolů a pak jim ta marže klesne o to víc.
7: Vláda plánuje regulovat ceny pohonných hmot zatím do konce října. A k cenám pohonných hmot se ve večerním radiožurnálu vrátíme za pár minut. Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a Smartwings. Vznikla tak skupina s víc než 175 letadly a objednávkami na dalších 140. Informovala o tom mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková. Podle ní bude dopravce dál fungovat pod svou zavedenou značkou. Pegasus Airlines za obě společnosti zaplatila zhruba 3 miliardy 800 milionů korun. Rodina Američanky René Goodové zažalovala administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa a několik imigračních představitelů, píše to agentura AP. Goodová je jednou ze dvou lidí, které v lednu v Minneapolisu zastřelili federální imigrační agenti. Žaloby podal její bratr a její manželka. Trumpovu vládu vidí z nedbalosti a také z porušení občanských práv. Požadují soudní řízení před porotou a náhradu škody. Jde o jedny z prvních významných občanskoprávních žalob podaných proti prezidentovi v souvislosti s jeho deportačními razejemi v největším minnesotském městě. Správa Národního parku České Švýcarsko dostala od soukromých firem techniku za víc než 3 miliony korun. Má pomáhat strážcům parku a hasičům při požárech v chráněné krajině. Park dostal i víc než milion korun na rozšíření a provoz dronových stanic v terénu, říká ředitel parku Petr Kříž.
9: Máme zatím dvě, ta obsluha i vlastně provoz těch stanic je velmi náročný, takže budeme rádi, že tyto prostředky využijeme na rozšíření té sítě. V ideálním stavu bychom jich měli pět, aby se zaprvé mohli překrývat a v případě prostě toho doletu.
10: Hokejová extraliga pokračuje sedmým kolem. Sparta v něm hraje s Českými Budějovicemi a utkání přímo na stadionu sleduje reportér Kristian Šveda. Na lince 15.
11: Nikolaj chytal výborně a teď zatím Milan Klouček taky za to drží motor.
12: Teď hraje Sparta s Českými Budějovicemi, prohrává 0-1 a teď dokonce i prohlála v hazování ve svém obraném pásmu a hokejisté motoru jsou na puku, na modré čáře je to Ondřej Kachyňa, který přihrává dole.
10: Hokejistům Kladna bude v pátečním extraligovém zápase proti Hradci Králové chybět útočník Niko Ojameky. Disciplinární komise ho potrestala zákazem startu v jednom utkání za faul na třineckého Patrika Kocha. Finský hráč ho v úterním zápase zasáhl do oblasti hlavy a krku a dostal trest do konce utkání.
13: Na D1 kolona od Popovic a nehoda u Devíti křížů. Na dálnici D1 z Prahy do Brna nejdříve zpozorněte hned u sjezdu na Popovice na 15. kilometru. Krajní pravý pruh tam blokuje porouchané osobní auto zatím pouze na výstražných blinkrech. A jen o kousek dál na 16. kilometru se dojíždí do pomalu jedoucí fronty. Ta pak pokračuje až do omezení na Šmejkalce, stále hlásíte zdržení až půl hodiny. A jedeme dál k Brnu, konkrétně k odpočívce 9 křížů, kilometr 167, výjezd od čerpací stanice Orlen blokuje nepojízdný kamion, zasahuje i do pravého pruhu, jede se tak pouze levým a fronta rychle narůstá. Na kamerách teď vidíme, že na místo dorazili i hasiči, zpomaluje se už zabíteší okolo z tého 63. A přímo před Brnem už jen nesouvislá kolona hlavně nákladních souprav od Kývalky z kilometru 182. Dálnice D35 kousek před Mohelnicí směrem z Olomouce, tam zbystřete na kilometru 237, bourala tam dvě osobní auta, okolo se ale jede v celku plyn. Bez zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
7: Zítra čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přeháňky. K večeru pak začne ta oblačnost ubývat. A nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
15: Český kandidát na Oscarovou nominaci se jmenuje Kdyby se holuby proměnily ve zlato.
16: Je to snímek, který v prvním týdnu v kinech vidělo přes 5000 lidí.
17: Režisérka Pepa Lubojacky 5 let sledovala vlastní rodinu a velký
18: osobní bratra, který je závislý na alkoholu.
19: Snaží se rozbít stigma a vidět v nich především lidi, kteří sami vnitřně trpí.
20: Jestli se snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato dostane i do uších nominací amerických akademiků, se dozvíme 15. prosince.
21: Holuby letí do Ameriky. Jakou má Česko šanci, že zase jednou ukořistí Oscara? O čem všem je dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato autorky Pepy Lubojacky? A jakou nejdůležitější zprávu by měl předat? Ptám se filmového kritika Radiožurnálu Pavla Sladkého. Dnes je čtvrtek 1. října.
22: Zdravím vás, Pavle, díky, že jste dorazil do Vinohradské 12.
23: Děkuji moc za pozvání.
22: Časosběrný dokument Pepy Lubojacky o závislosti na alkoholu je čerstvě v kinech, je to pár dní, co vstoupil do kin, a zatím ale teda podle těch prvních čísel sbírá diváky jen po nižších tisících. Ten zájem není kdo ví jaký, přitom je to film, který posíláme na Oscary, tak to Češi a Češky nevnímají.
23: Já myslím, že když chtějí tvůrci, producenti dokumentárních filmů vsadit nějak divácky na jistotu, tak natočí nějaký portrétní film. Hmm. To je aktuálně v českých kinech časosběrný portrét Bary Basikové od Heleny Třeštíkové. Ne film o alkoholismu, ne film, který přináší na plátna obrázky, které nejsou úplně hezké vždycky. Nicméně to vyzdvižení toho filmu, že ho Česko navrhuje na Oscarovou nominaci, je myslím úplně na místě. A jsem za něj rád.
22: No a proč tak akademici a akademičky rozhodli? Proč nominujeme nebo posíláme do Ameriky tenhle film, aby bojovalo tu nominaci?
23: Je to paradoxně podruhé dokumentární film, ano, dva roky za sebou, ano, což se nikdy nestalo v novodobých porevolučních dějinách České filmové a televizní akademie.
0: A ten důvod je teda jaký? Čím oslovili holuby, kteří kdyby se proměnili ve zlato?
23: Jednak je to silný osobní film na zásadní téma, nejenom české, nejenom evropské, současné. A potom je to taky film, který úspěšně odstartoval svoji mezinárodní kariéru v Berlíně na festivalu. To znamená, že o něm už zahraniční publikum slyšelo. Navíc tam dostal cenu pro nejlepší dokumentární film, vycházejí zahraniční recenze. Tohle všechno jsou ty vnější důvody mimo kvalit filmu, které kvalifikují holuby k tomu, aby se mohli ucházet o další zahraniční ocenění a o tu finální nominaci nebo o shortlist.
0: Film o závislosti na alkoholu, film o lidech na ulici, já už jsem se tak sugestivně před chvílí omylem zeptal, ale zároveň zvídavě, co by se teda stalo, kdyby se ty holuby proměnily ve zlato. Co ten název vůbec znamená?
23: No, holuby jsou takový souputníci lidí na ulici. Je to, já jsem si při sledování toho filmu vzpomněl i na úplně nesouvisející poeticky jinak laděnou starou píseň kapely Trabant o holuby, která vysloveně připodobňuje holuby k lidem žijícím na ulici a k nějakému společenskému odporu k ním. Je to příměr, který je právě nereálný, v tom paradoxu to spočívá, jak by se asi přístup společnosti změnil, kdyby byli lidé na ulici ze zlata nebo pozlacení, k čemuž samozřejmě nikdy nedojde. Byli by najednou viditelní pro nás, pro tu společnost, měli by nějakou hodnotu, dalo by se z nich něco vytřískat.
0: Takže to je metaforický příměr.
23: Tak.
0: Ten dokument obsahuje hodně syrových záběrů natočených na mobilní telefon. Autorka zachycuje často vyhrocené situace, opilé, nemocné, zraněné lidi, různé spory i kontrast mezi zdánlivě idylickými fotografiemi z dětství a drsnou realitou života na ulici. Vypráví příběh své rodiny, svého bratra, svých bratranců, kteří skončili na ulici, kteří jsou závislí na alkoholu.
2: Co káva dobrá? Ocečuka trochu.
0: O čem je ten film teda ve výsledku nejvíc, ten časozběrný dokument? Je o té závislosti, o tom nezajištěném životě?
2: Já jsem koštěl.
0: Je o rodině, o vztazích, o vyrovnávání se s tím, čím si vaši příbuzní procházejí.
4: Nejseš koště. Jsi jenom trošku ztracenej.
23: Já myslím, že v zásadě o tomhle všem, co jste teďka jmenoval, a navíc pro mě z toho ještě vystupuje jedno téma, a to je stud. Téma studu za vlastní rodinu nebo za někoho z blízkých, což si myslím, že je abstrahovatelné i od toho alkoholu samotného. Vlastně si myslím, že velká část společnosti zažívá nějaký stud za vlastní rodinu nebo za někoho z rodiny z různých důvodů a nějaká odvaha s tímhle tématem přijít ve filmu, mluvit o sobě, mluvit o svých nejbližších a vyrovnávat se právě s tématy, jako je závislost, jako jsou rozbité rodinné poměry, jaké je nějaké mezigenerační trauma nebo dědění těch rolí nejenom ve smyslu závislosti. Tohle všechno v tom filmu je.
0: Pepa Lubojacky, jak říkám, vypráví o své rodině, o lidech, kteří jsou jí velmi blízcí, kteří jsou závislí na alkoholu, kteří žijí na ulici, vyrovnává se s tím. Je to tedy spíš podle vás jako její introspektiva, pohled do její duše, pohled do jejího životního příběhu, do té cykličnosti možná, kterou musí řešit.
23: Ano, v jistém slova smyslu ona je hlavní hrdinkou, hlavní postavou toho
0: bratr,
23: příběhu. Ne její bratr, protože všechno vidíme z její perspektivy.
0: Ona si to všechno natáčí na ten mobilní telefon.
23: Ona je autorkou řady záběrů. Ona
0: ne všech ještě, teda.
23: Ne všech, ne všech. Není jako výhradní kameramankou svého filmu, ale je střihačkou svého filmu. To znamená, že i sestavila ten výsledný tvar toho snímku. Ten film to mimo jiné dává do souvislosti s jinými českými nejenom dokumentárními filmy z poslední doby, které se právě zaobíraly buď členy rodiny nebo nějakými pomáhajícími lidmi, kteří se starají o někoho s handicapem, o někoho se závislostí nebo s nějakou jinou životní potíží. Mám na mysli filmy jako Ta druhá, Co s Péťou nebo i Hraný karavan, které vlastně byly o rodinných příslušnících v téhle situaci a o tom, jak oni se vyrovnávají s tou situací.
0: A ten studik, o kterém vy mluvíte, ten se i týká toho, že Pepa se vlastně snaží bratra zachránit, snaží se mu pomoct. Po velkou část toho snímku my vidíme i to, jak s tím zápolí.
23: V jednom momentě toho filmu Pepa Lubojacky si jasně uvědomí, že vlastně musí nechat ty věci být, že například, když nedokáže pomoct, že to nejde, protože ta závislost to blokuje, že se s tím bude muset do určité míry smířit. Je to smíření s tou situací, smíření s bratrem, snaha brát ho tedy takový, jaký je, včetně vlastně té závislosti, ale není to podle mého názoru smíření s tou společenskou situací, s tím, že by šlo o nějakou rezignaci na to, jak se jako společnost na lidi na ulici díváme, nebo o přístup k celé té problematice, což je jedna z mnoha takových tenzí, ve kterých se ten film odehrává.
22: No, tak naopak ona chce ukázat skutečně tu surovou realitu, kdy navštěvuje bratra na místech, kde žije, a natáčí ho i v momentech, kdy divákovi přijde, že mu jde o život. Říkám si, kde je ta hrana, jestli na to i nahlížíte nějak z pohledu člověka, který se i vyzná ve filmové etice.
23: Tu etiku ten film přímo sám tematizuje. Vlastně hned od počátku, kdy si v jednom z titulků klade otázku, proč tohle natáčet, konstatuje hned na začátku, tohle není začátek příběhu, tohle je jenom začátek natočeného materiálu, čili ta reflexe formy je tam okamžitě přítomná. Pak se v tom filmu později objeví i otázka, nebyl by ten film hodnotnější nebo možná jakoby přitažlivější pro sledování, kdyby v něm někdo umřel. Ta etika je tam vlastně velice hraniční.
22: Sama o sobě, ne? Kdyby ona jako autorka umřela, jestli by pak neměl větší impact.
23: A to jsou jako hluboce etické otázky a právě proto, že režisérka snímá někoho ze svého nejbližšího okolí a právě proto, že to je v situacích choulostivých, nepěkných, jakkoliv tomu budeme říkat, zavdává důvod k tomu, aby se s protagonisty před kamerou pracovalo o to uvědoměji, o to citlivěji, o což si myslím, že se tenhle film snaží.
22: Já jsem mluvil o těch fotkách z dětství, které vytváří kontrast k tomu nezajištěnému životu a životu se závislostí v dospělosti. Tam je ještě jedna věc, ty fotky jsou rozpohybované umělou inteligencí. To jsou fotografie autorky a fotografie právě jejich bratranců, bratra a tak dále, jejího otce, který zemřel kvůli tomu, že byl závislý na alkoholu. Zároveň autorka teda používá AI a to je taky jako etický rozměr vůbec, že jo, kinematografický a aktuální téma v současné době. Ona využívá AI se všemi chybami, které ty modely teď už možná nemají úplně, ale měly v minulosti. Je to v pořádku?
23: Myslím si, že je to tím víc v pořádku, čím víc vidíme, že to je AI, že to není skryté použití AI, skryté vylepšení, k jakému dochází v celé řadě filmů a ani si toho nevšimneme a nikdy to ani není korektně uvedeno v titulcích.
22: Jo. Tak tady je to přiznané a jsou to takové esejistické vložky vlastně doprostřed těch časozběrných záběrů.
23: Navíc jsou tam ti titulní holuby s lidskýma očima a s pusou, kteří takovým jako legračním, ale vlastně velice tragikomickým způsobem komentují tu situaci a ta AI se v tomhle odhaluje. Já jsem v posledních letech vlastně hodně nastražený na používání AI ve filmech, nejenom dokumentárních. Myslím si, že jsou tam neprobádané etické hranice a že někteří filmaři si na to nedávají dostatečně pozor. To objevování těch možností nebo celkově AI má spoustu rizik dneska politických, environmentálních a jiných, takže tohle téma se snažím trochu sledovat. Znám i dokumentární filmy, které AI podle mě úplně zničila. Například Portrét posledních hodin života Johna Lennona ve filmu, který vychází z jeho posledního interview, které dal společně s jako ono. Tady myslím, že jednak ta tenze mezi tím hluboce osobním a tím generovaným a zároveň to, že AI generované obrazy rozpoznáváme v tom filmu, hraje ve prospěch snímku.
22: No, ona vysvětlovala, Pepa Lubojacky, že má zároveň pocit, že lidé přirozeně s nás cítí k empatii k dětem.
1: Tak člověk je nějakým způsobem podle mě přirozeně víc schopný se na nás napojit. A vlastně
22: proto prožívat. Taky nechává vyprávět ten příběh prostřednictvím tedy těch fotografií z dětství. A zároveň ale chtěla neustále teda připomínat divákovi, že nejde o realitu.
1: Realita, zvlášť každá postava, každá rozpohybovaná fotka, vlastně my jsme jako děti, máme dospělý hlasy, každá postava má několik hlasů, že vlastně...
22: A je v tom něčím inovátorská? Realita, kromě teda toho filmu o Johnu Lennonovi, o kterém vy jste se zmínil, že tam to bylo taky použité?
23: Archivní fotky mají určitou moc, nějakým způsobem promlouvají o minulosti, zvlášť když jsou to teda stylizované portrétní snímky, školní fotky, rodinná alba a tak dál. A tady najednou mluví o něčem, co ty albové fotografie normálně nezachycují, takže v tom je zase nějaká síla toho paradoxu nebo kontrastu. A myslím si, že je to novátorské použití, protože je to způsob nebo metoda vyvinutá na míru tomu filmu. Není to úplně opakovatelné něco, že bychom mohli takhle stvořit pět dalších filmů, kde bychom stejným způsobem rozpohybovali fotky a oni by vyprávěli, dejme tomu, o něčem tragickém. Ten efekt by se rychle vytratil. Tady to funguje proto, že to je na míru holubům.
22: Mělo smysl i celý ten film, který má necelé 2 hodiny, poměrně hodně rozkouskovat, aby se právě dělily ty záběry, které jsou z toho prostředí, ve kterém třeba právě David a nebo bratranci Pepi žijou, a pak ty esejistické, jak jsem to nazval, ty vložky, ty výpravné části, ve kterých ona edukuje, ona vypráví, ona vysvětluje, co to je závislost.
23: Já myslím, že je to jednak dané dlouhou dobou natáčení, to, že ten film vznikal přes 5 let, čili se nakumulovalo velké množství materiálu, že tam je několik příběhových linií, že ten film má vlastně

0: Já totiž jsem vlastně strávila fakt 5 let tím, že jsem rešeršovala jednu knihu za druhou.
1: Že skutečně věnovala velkou část své přípravy rešerši o tom, co to ta závislost je.
0: Protože jsem potřebovala pochopit, co se v Bráchovi děje. A ono reálně, když pochopíte princip závislosti.
1: Patří to do toho dokumentu touhletou měrou?
2: Patří, protože to v tomu filmu pomáhá, aby nebyl jenom lidským příběhem, ale aby měl nějaký širší dopad nebo širší společenskou ambici. Pomáhá mu to i v tom, že to zasazuje nějaké kousky života, které v tom filmu vidíme, do širšího rámce, takže tam nejde jenom o příběh toho bratra, nejde jenom o vztahy v rodině, nejde jenom o odhalení nějakého širšího backgroundu, ale taky toho širšího kontextu, protože alkoholismus je problém, je v Česku velice široce akceptovaný alkohol i možná ne alkoholismus, ale přítomnost alkoholu ve veřejném prostoru mezi dětmi všude je jako strašlivě akceptovaná a ten film vlastně z toho vychází v tom, že poukazuje na ty rozměry závislosti.
1: Zároveň teda se rozjíždí osvětová kampaň k filmu. Paní režisérka bude objíždět s filmem různě školy a mluvit o tom a tak dále. Přesto si říkám, a když jsme začali tím, že to je film, který posíláme na Oscary, tohle ale je téma, které přece už v minulosti česká kinematografie řešila, ne?
2: Samozřejmě mnohokrát, možná právě proto, jak obecně přítomný alkohol v Česku a v české kultuře je, tak ve filmech se to objevuje už dlouho. Jsou dokonce režiséři, u kterých můžeme říct, že to téma alkoholu se objevilo víckrát za tu tvorbu, že to bylo něco, co pro ně bylo osobní téma, ať už že s tím sami bojovali, anebo že to považovali za zásadní věc, ke které je dobré se filmem vyjádřit. Mám na mysli Martina Friče a filmy, kde alkoholismus hraje podstatnou roli, ty jsou minimálně 2. Mám ale na mysli i Františka Vláčila, který byl závislý na alkoholu a věnoval tomu jeden snímek Hadí jed. Mám na mysli i veřejně velice populární figury jako Vladimír Menšík, kteří se i k tomu dostali nejenom v osobním životě, ale právě i na plátně. Existují docela jako známé, široce přijímané i animované, i dokumentární i hrané filmy na tohle téma. O skleničku víc, film Břetislava Pojara je, myslím, z roku 1953, kdy právě vznikaly filmy osvětové, nebo animované, nebo i hrané na tohle téma docela často. Takže máme jak prvorepublikové, tak padesátkové, nebo potom sedmdesátkové filmy, které se tímhle s tím tématem zaobírají, takže je to
1: i hrané filmy ze současnosti. Ano. Však loni nebo předloni byla premiéra Zápisníku alkoholičky například.
2: Ano, a máme v loni za sebou příklad velice špatného zpracování tématu alkoholu v české kinematografii. Mám na mysli takový lifestyleový snímek Pod parou, což byla adaptace dánského Chlastu, úspěšného Oscarového filmu, který je o učitelkách moravských, které si začnou s alkoholem, abych to řekl zjednodušeně. Zmiňovaný Zápisník alkoholičky je od Dana Svátka, režiséra, který se k tomuhle tématu taky vrací opakovaně po úsměvech Smutných mužů přišel Zápisník alkoholičky. V dokumentárních vodách se k závislostem i k alkoholismu několikrát dostala Helena Třeštíková ve filmech jako Mallory, nebo předtím Katka, i když tam jde asi i o trochu jiné.
1: A tak tam se i spojuje ten život na ulici, že jo, který často jde ruku v ruce s tím těžkým alkoholismem.
2: Ale vlastně její časozběrné filmy ve srovnání s tím, co nabízí Pepa Lubojacky ve filmu Kdyby se holuby proměnily ve zlato, je trochu kontrastní přístup. Pepa Lubojacky jde víc po tom kolážovém způsobu, jak jsme o tom ostatně už mluvili. Vkládá sebereflexivní prvky, vytváří to napětí mezi nějakým i ironickým obrázkem nebo komentářem, ať už je AI generovaný nebo ne. A ten film je vystavěný na jiných principech.
1: Tyhle ty principy, to jsou ty principy, které oslní Ameriku?
2: Doufejme, jinak samozřejmě to dneska funguje tak, že o Oscarech rozhodují kampaně. Nejenom kvality jednotlivých filmů, ale to, kdo z celebrit se za film postaví, kolika významným osobnostem se podaří ten film promítnout, jak ho dostat do povědomí, je to velice nákladná věc, časově i finančně. Já myslím, že zvlášť pro autorky a autory dokumentů na nějaká citlivá sociální témata, jako jsou i holuby, může být docela náraz právě to, kolik peněz se investuje do Oscarových kampaní a kolik dobrého by jinak zvládli udělat, kdyby ty peníze šly do toho, o čem film mluví, čili na ten, jako řekněme, pouliční level, ať už mluvíme o streetworku nebo jakémkoliv jiném tématu, kterému by ta práce prospěla. Takže ten velký svět Oscarových kampaní může být i trochu deziluze.
1: A principiálně je to tedy tak, že Pepa Lubiacky teď vyjede s filmem do Ameriky a bude ho tam promítat v řadě kin po celých Spojených státech a lobovat spolu s producenty?
2: Ano.
1: Představovat ho, ukazovat ho?
2: Ano, základem je ta kontaktní kampaň, samozřejmě vycházejí reklamy a inzeráty v různých vlivných amerických médiích, tvůrci, producenti oslovují nějaké dostupné kontakty, pořádají projekce, snaží se přes lidi, kteří se na ten film navážou, potom dostat dál k dalším a takhle postoupit co možná nejdál, ideálně na nějaký Oscarový shortlist, který už je nepochybně jako úspěchem pro lokální
1: kinematografii. Ten vzniká v prosinci a v lednu pak nominace?
2: Ano, je takhle, myslím, že to je vše. Už v prosinci známe ten shortlist vícečlenný u dokumentárních filmů a Best International, čili té mezinárodní kategorie. Je to v posledních letech docela prostupné, že máme několik filmů, kterým se podařilo proniknout do obou těch kategorií. To znamená, že třeba rumunský film Kolektiv nebo jiné filmy se ocitly na obou těch i dokonce nominačních, nejenom shortlistových.
1: Pan Nikdo taky ne. Který byl částečně...
2: A pan Nikdo se dostal do té nominace dokumentární jako dánsko-česká koprodukce za Česko minoritní, ale ten český producent posléze investoval právě do té kampaně natolik, že se to do určité míry vyrovnalo.
1: Holuby tedy budou bojovat v té mezinárodní kategorii. Kam je posíláme za Česko, kam je ta... Česká filmová a televizní akademie vyslala jako českého zástupce.
2: Ano, je to tak. Může se samozřejmě stát, že když si hlasující toho filmu všimnou, tak se objeví i v té dokumentární kategorii, že budou ty nominace existovat paralelně, ale to, kam ČFTA film vysílá, je ideálně nominace v té Best International pro nejlepší mezinárodní film.
1: A to je stejná kategorie, kde loni teda bojoval dokument vámi zmíněný už úplně na začátku tohohle rozhovoru o fotografce Libuši Jarcoviákové.
2: Ještě nejsem, kým chci být.
1: Ještě ne, ano. Tak, viděl jsem, to vlastně film složený ze statických snímků celý, taky poměrně novátorským způsobem.
2: Ano, formálně originální, po nevím kolika, 6 letech, kdy to byly všechno muži režiséři a všechno historická dramata o figurách, o kterých jsme předpokládali, že mají nějaký mezinárodní přesah.
1: Včetně třeba
2: vlny, rok 1968, Zátopek a podobně.
1: Tak teď dokumenty.
2: Teď dva dokumentáře. Filmy ženských režisérek na spíš aktuální témata, jakkoliv Ještě nejsem, kým chci být, je film vyprávěný jako životní příběh za mnohem delší etapu.
1: Tak a stejně se ještě jednou zeptám, a můžou holuby tedy uspět? Je to film, který typologicky má šanci na to, aby toho Oscara třeba získal?
2: Já se snažím ty šance vidět realisticky, to znamená, že myslím, že nejsou velké v tuhle chvíli pro dokument takového typu, že to je spíš festivalový snímek než Oscarový snímek.
1: Z Berlina už má ocenění, že?
2: Ano. A záleží vždycky také na tom, jak moc se americká akademie, když jde o tu dokumentární kategorii teda, věnuje domácím tématům, společensko-politickým a jak moc v těch dokumentech reflektuje mezinárodní dění a zahraničí. Ono se to tak jako přelévá z roku na rok, ta pozornost, čemu akademici dávají větší váhu.
1: To neznamená, že v prosinci, potažmo v lednu a třeba i v březnu, kdy se udělují Oscaři, nemůžeme být příjemně překvapení. A. Moc díky, že jsme mohli o holubech mluvit.
2: Děkuji moc za pozvání ještě jednou.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Sklickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl se mnou dneska Pavel Sladký, filmový kritik Radiožurnálu. A já jsem se optal na novinku Pepy Lubojacky, dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato, který šel teďka do kin před pár dny a který Česko posílá do boje o Oscary. Ve Vinohradské 12 bude tento týden čas ještě na jednu epizodu, páteční díl, my ho už chystáme. A jakmile vyjde, tak ho najdete tam, kde nacházíte vždycky všechny ostatní díly, totiž ve vysílání, v aplikacích, ale i na webu i rozhlas.cz, všude tam jsme. A to každý všední den. Naslyšenou zítra.
3: Slavné únosy.
4: V roce 1979 zmizel v New Yorku cestou do školy 6-letý Ethan Petz. Případ chlapce, který nikdy nebyl nalezen, se stal mediálně proslulým. Jeho fotka se objevila i v kampani na krabicích mléka, ale marně.
5: Stalo se vlastně jako to, čeho se nejvíc obávají kriminalisté, že vlastně v těch prvních hodinách nebo v tom prvním dni se nenašla žádná stopa a čím více přibývalo času, tak ta stopa v úzovkách chladla.
4: Říká historik Jan Adamec.
3: Cyklus portrétů poslouchejte dnes po 8 hodině večer na Plusu. 19.30. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Kabinet hnutí ANO, SPD a motoristů tak bude dál vládnout s důvěrou dolní komory. První dětský ombudsman Martin Beneš za půl roku od nástupu do funkce dostal přes 1100 podnětů, skoro 2/3 z nich už vyřídil. 111 podnětů mu zaslali sami děti. Víc než polovina případů, kterými se jeho tým zabýval, se týkala rodičovských sporů a nedostatků v péči o dítě. Rusko vyhostí blíž neurčený počet maďarských diplomatů, informovalo o tom ministerstvo zahraničí v Moskvě. Reaguje tak na zářijové vykázání 10 ruských diplomatů z Maďarska kvůli podezření ze špionáže. Zaměstnanci ambasády a konzulátu mají na opuštění země 2 týdny. Maďarské ministerstvo zahraničí reagovalo oznámením, že nemá zájem o další zvyšování diplomatického napětí. A pražská vila Pelé otevírá výstavu malíře Kamila Lhotáka. Přehlídka s názvem Krajina snů představuje jeho tvorbu od 30. do 80. let. Lhotákovy kresby doprovodily víc než 400 knih, včetně příběhů Žila Verna nebo Marka Twaina. Výstava připomíná fascinaci umělce motocykly, vzducholoděmi a taky českou krajinou. Hokejisti Sparty hrají v předehrávce 7. kola Tipsport Extraligy s Českými Budějovicemi, které v Praze porazili 12x za sebou. Zápas sleduje Kristian Šveda.
7: 16 minut 45 sekund do konce druhé třetiny. Sparta České Budějovice 0-1. Přímý přenos vysíláme na radiožurnálu Sport z Prahy. Kristian Šveda, radiožurnál.
8: Na D1 zdržení při Čmejkalkou, Brnem i Bělotínem. Na D1 z Prahy do Brna kvůli zúžení na Šmejkalce stále nabíráte zdržení. Aktuálně se brzdí za Popovicemi před pravotočivou zatáčkou zhruba na 17,5 kilometru. V koloně ztratíte 20 minut. D1 na průtahu Brnem směrem z Prahy plná už jen mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu, tedy mezi kilometry 190 a 196. Tam čekejte přibližně 1/4 hodiny navíc. D1 z Přerova do Ostravy, tam popojíždí fronta před omezením u Bělotína. Na kilometru 310 se v obou směrech jede vždy jen levým pruhem. Od sjezdu na hranice je to na 10 minut, směrem od Ostravy už se jede plynule. A na příjezdu do Prahy směrem z Ústecké D8 buďte pozorní v Cínovecké. Za sjezdem na Čakovice stojí porouchané vozidlo. Ani tam se ale výrazněji nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: V noci se ochladí na 13 až 8 stupňů Celsia, při vyjasnění a uklidnění větru bude kolem 6 stupňů. Zítra pak čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech ale velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty zítra 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Pěkný den, je čtvrtek 1. října, máme pro vás nové vydání našeho vědeckého pořadu. O čem bude tentokrát? Začíná růžový říjen k prevenci rakoviny prsu. Na mamograf mohou ženy chodit už od 45 let každé 2 roky. Proč to nevyužívají hojněji? Víte, co je to práce z vděčnosti? Situace, kdy je člověk vděčný za práci, kterou má rád, i za cenu nejistých podmínek. Kde se s tím setkáváme nejčastěji? A v Olomouci na Univerzitě Palackého pokládají základy novému oboru rostlinné teranostice. Je to o tom, jak poznat, co rostliny trápí a zároveň najít způsob, jak jim pomoci. Tak i o tom budeme mluvit. Dobrý poslech přeje Renata Kropáčková. Věda plus. Začíná růžový říjen. Ženám připomíná, aby mysleli na své zdraví a zašli po 45 jednou za dva roky na mamograf. Podle dat Národního screeningového centra totiž na toto preventivní vyšetření skoro 40% žen nechodí. Lékařům se přitom právě díky němu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu, kdy je šance na uzdravení nejvyšší.
10: Dobrý den, jdu na mamograf a mám tady žádanku.
11: Hlásí se 57letá Mirka na recepci mamodiagnostického centra ve fakultní nemocnici Bulovka.
12: Já vás poprosím vyplnit tady ty rizikové faktory a potom si vás laborant zavolá jménem do kabinky.
11: V krátkém dotazníku Mirka vyplňuje, jestli měl někdo z její rodiny karcinom prsu, vaječníku anebo jiné nádorové onemocnění. Krátce na to už míří na mamograf.
13: Slečte se do půl těla. Vršek, boty si necháte.
11: Upozorňuje ji radiologická asistentka Martina Černá.
13: Položíme si pravou stranu na desku. Budu za prso tahat a budu ho trochu mačkat. No, nalekněte se. Výborně. Tak, uděláme druhou stranu úplně stejně. Tak, poprosím levé prso.
11: Během několika minut tu vzniknou celkem 4 snímky, po dvou ze předu a z boku.
13: Tak a máme to hotový, je to všechno, můžete si jít obléknout zase do kabinky a chvilku počkáte v čekárně na výsledek, ano?
10: Děkuju.
11: Vy tady máte vlastně jeden z nejmodernějších mamografů, v čem je třeba jeho výhoda?
13: Snímku je rychleji, to vyšetření trvá přibližně tak 3 minuty. Kompresie je pomalejší, paní všichni chválí, že přijdou, že jim to mačká ty prsa míň než dřív.
11: Takže to nebolí?
13: Takže to více méně nebolí. Já bych tomu ani bolest neříkala, spíš bych řekla, že to je nepříjemný než bolest.
11: Dodává radiologická asistentka Martina Černá. Obrázky mezitím putují do počítaček primářce mamocentra Lívy Večeřové.
14: Vyloučení nádoru v prsu vyžaduje skutečně velkou přesnost a hledáme nádory, které jsou často menší než 5 mm.
11: Vysvětluje lékařka, proč sedí za monitorem s vysokým rozlišením.
14: Takže když se podíváme na snímky paní Miroslavy, tak vidíme, že ta žláza mamograficky je velmi dobře přehledná.
11: Tady třeba vidíme dole takový uzlíček laickým okem, ale není to nic nebezpečného.
14: Není to nic nebezpečného, od toho jsou ty dvě projekce a vidíme, že to pokračuje jakoby do dálky a je to vlastně klasická struktura prsní žlázy.
11: Primářka postupně všechny 4 snímky zhodnotí, totéž udělá později nezávisle na ní ještě další lékař. Zároveň je posoudí i umělá inteligence. Podobná praxe je podle Lívie Večeřové běžná na přibližně třetině pracovišť u nás.
14: My víme, že když to označí Ačkem, to znamená, že ten prs je tukový, dobře přehledný. Celkovou rizikovost ohodnotila 11%, to znamená, že je naprosto minimální číslo a v tom prsu se skutečně nic zásadního nevyskytuje.
11: Říká lékařka a zvedá se od počítače.
14: Takže já jdu pro pacientku, paní Mirko, pojďte. Takže mám pro vás dobrou zprávu. Screeningová mamografie byla v pořádku. Vy přijdete k nám až za 2 roky. Samozřejmě, kdyby se vyskytl nějaký problém, tak přes vašeho gynekologa nebo praktického lékaře se objednáte u nás na kontrolu.
10: Děkuju.
11: Takže dobře to dopadlo, Mirko, odechla jste se.
10: Takovej kámen vždycky spadne. A zase se objednám určitě.
11: Rakovina prsu je nejčastějším zhoubným nádorem žen v České republice i ve světě. Každoročně u nás lékaři diagnostikují kolem 8000 případů. Z fakultní nemocnice Bulovka, Andrea Skalická, Český rozhlas.
9: A na téma ještě navážeme s přednostkou Ústavu radiační onkologie fakultní nemocnice Bulovka v Praze Petrou Tesařovou. Vítejte, dobrý den.
15: Dobré odpoledne.
9: Skoro 40% žen preventivní vyšetření na mamografu každé 2 roky neabsolvuje. Proč podle vás? Co je důvodem?
15: Tak my samozřejmě úplně detailně ty důvody neznáme, ale předpokládáme, že to jsou obavy z výsledku nepříznivého, obavy ze zátěže radiací, obavy z případné bolesti nebo nějakého diskomfortu, ale určitě i takovéto odkládání něčeho, co nepřipadá těm ženám akutní, nezbytné, protože třeba úplně dobře nerozumí významu mamografického vyšetření.
16: Tak mohli bychom teď některé ty obavy rozptýlit, třeba zátěž radiací?
15: Zátěž radiací je minimální, je to jednoduchý, obyčejný rentgen a ta zátěž se přirovnává k zátěži kosmickým zářením při zaoceánském letu, takže kdo cestuje letadlem, tak vlastně zažívá možná i několikrát za rok něco podobného.
16: Obavy z výsledku. My jsme říkali, že díky právě vyšetření se daří najít maximum nádorů v prvním stádiu nemoci. Co tedy ženu poté, co se takovou diagnózu dozví, čeká? Jak ji léčíte?
15: Tak ten postup je standardizovaný. Jakmile se objeví podezřelý nález, tak se pacientka okamžitě objednává k bioptickému ověření toho nálezu a ten, pokud biopsie potvrdí opravdu zhoubný nádor, potom vede k celému dalšímu řetězci kroků, které mají co nejvíce zrychlit cestu od diagnózy k zahájení léčby. Ohledně léčby se radíme v rámci multidisciplinárního týmu o správném postupu a ten záleží nejenom na výběru léčby, ale také pořadí, sekvenci těch léčebných kroků. A v multidisciplinárním týmu jsou vlastně všichni lékaři, kteří se podílejí na léčbě pacientky. To znamená, je tam kromě onkologa také radioterapeut, chirurg, diagnostik, radiolog, případně psycholog, případně patolog podle toho, co je pro pacientku třeba. A tady vlastně na základě toho vzájemné dohody, konsenzu lékařů se stanoví pro každou ženu individuální léčebný plán. U toho časného stádia ten plán většinou začíná operací, potom následují další kroky, nějaká zajišťovací systémová léčba, hormonální léčba, chemoterapie, případně ozáření, pokud se může odstranit jenom část prsu.
16: No, jaké je šance, jak vysoká je šance na úplné vyléčení, když se najde právě nádor v prvním stádiu?
15: Obrovsky vysoká, skoro 100%. Je to vlastně jenom taková nepříjemnost, která nutí pacientku absolvovat všechny ty léčebné kroky právě proto, aby se úplně uzdravila. Většina našich pacientek potom za mnoho let vzpomíná na tohleto období jako na takovou drobnou nepříjemnou epizodu v jejich životě.
16: Dokážete vyléčit pacientky, u kterých se nádor najde ve vyšším stádiu?
15: Dokážeme, ale ta pravděpodobnost už není 100%. A proto je právě strašně důležité, aby se na ten nádor přišlo co nejdříve. I pacientky, které mají větší nádor nebo nádor, který se už vydal třeba do uzlin v podpaží, umíme úplně vyléčit, ale ta léčba je často delší a intenzivnější než u těch časných stádií a ta jistota úplného uzdravení není 100%.
16: Některé nádory vznikají i na genetickém podkladě. Co se děje pak? Musí na vyšetření i další příbuzní v rodině?
15: Mohou na vyšetření, to samozřejmě záleží na nich. Ten genetický původ nádorů se objevuje u karcinomu prsu asi v 5-10%, takže není to nějaké velké množství. Nicméně ten nádor se objevuje dříve u mladších žen, je většinou agresivnější a i hůře reaguje na léčbu. Takže my se snažíme tyhle ženy objevit v celém tom počtu těch nových zhoubných onemocnění prsu a diagnostikovat včas jejich genetickou poruchu, protože pak jejich příbuzným, které můžeme vyšetřit, nabízíme preventivní opatření, aby se u nich ten nádor vůbec neobjevil, protože to je největší jistota, že to s nimi dobře dopadne.
16: To jsme mluvili právě o ženách starších 45 let, které by mají tu možnost chodit vlastně na mamograf každé 2 roky, je to hrazeno pojišťovnou. Co ženy mladší, jak ty si mohou ověřit, že vlastně s jejich prsy je vše v pořádku?
15: I mladší ženy mohou onemocnit karcinomem prsu, i když je to daleko vzácnější situace. Nicméně ta ostražitost vzhledem k prsům se vyplácí, protože incidence i u mladých žen stoupá. A takovou vlastně jedinou a nejlepší možností je samovyšetření prsů. Žena nejlépe zná svoje tělo a proto snadno odhalí při vyšetření prohmatání obou prsních žláz v pravidelných intervalech v vztahu k menstruačnímu cyklu nějaké neobvyklosti. A pokud ta změna, která jí připadá neobvyklá, nezmizí po první menstruační cyklu, tak je rozumné vyhledat lékaře, buď praktika nebo gynekologa, nechat se vyšetřit odborníkem a především poslat na vyšetření. U mladších žen je vhodnější ultrazvukové vyšetření než mamografie a ultrazvuk je nezatěžující, jednoduché vyšetření, které okamžitě rozptýlí obavy a nebo naopak rychle potvrdí nějakou patologii, kterou je třeba okamžitě řešit. Takže také není rozumné otálet.
16: Doporučuje přednostka Ústavu radiační onkologie Fakultní nemocnice Bulovka v Praze Petra Tesařová. Děkuju moc krát za rozhovor. Naslyšenou.
15: Taky děkuju. Naschledanou.
3: Posloucháte Vědu Plus. Půl hodinu o výzkumech, vynálezech a objevech, které mění lidem život. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
16: Gratitude labor, neboli práce ze vděčnosti. Tak Hana Řičicová a Karolina Hajková z Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy označují situaci, kdy lidé přijímají nejisté pracovní podmínky i proto, že jsou vděční za možnost dělat práci, která je baví a kterou považují za smysluplnou. Ve svém výzkumu se s tímto fenoménem setkávali u českých novinářek, které svou nejistou pracovní situaci někdy popisovali jako svobodu nebo vlastní volbu. Co se ale za takovou vděčností skrývá a kde končí svobodná volba a začíná prekérní práce, to probereme právě s jednou z autorek studie, Hanou Řečicovou, která sama dříve působila jako redaktorka Rádia Wave a dnes spolu vytváří podcast Sirény. Dobrý den.
17: Dobrý den, děkuji za pozvání.
16: Tak na úvod nám trochu přibližte, co všechno si můžeme pod pojmem gratitude labor, neboli práce s vděčností představit.
17: Já si myslím, že vy jste to už velmi dobře zmínila v úvodu, vy jste to dost přesně popsala. Ono to vlastně, ta gratitude labor, neboli práce s vděčností, popisuje takovou situaci, kdy vděčnost za tu možnost dělat smysluplnou práci vede k přijímání těch nejistých pracovních podmínek, třeba nízkého honoráře, žádné smlouvy, práce navíc zdarma a všechno zkrátka, když je na dobré slovo. Jo, takový to můžu být ráda, že tu práci vůbec mám, nebo případně jsme se u našich komunikačních partnerek setkávali i s takovými výroky, jako až k nejbližší stanici metra, tady stojí taková fronta na to vaše místo a podobně.
16: Pochopila jsem, že se to týká především žen, mít tenhle ten pocit nebo tento fenomén.
17: My jsme se bavili se ženami, protože to bylo vlastně širší téma, které se věnovalo rodičovství a rodičovským strategiím, ale samozřejmě, že se týká i mužům. Ona obecně vlastně nejen práce novinářská, ale já jakožto mediální výzkumnice se zaměřu zejména na tu, tak ta je prekarizovaná obecně dost hodně.
16: Právě, že část novinářek svou situaci zase nevnímala nějak negativně, prostě práci na volné noze popisovali jako svobodnou volbu nebo zdůrazňovali tu výhodu flexibility. Jak tedy poznat, kdy jde skutečně o svobodnou volbu a kdy už si člověk vlastně tímhle způsobem spíše racionalizuje ty nejisté pracovní podmínky, nějaká negativa?
17: Přesně tak, to si myslím, že je moc důležitý to, co zmiňujete. My vlastně, abych uvedla takový disclaimer na začátek, tak my se spoluautorkou kolegyní Karolínou Hajkovou určitě nechceme kritizovat freelancerství, to je jako legitimní způsob, kterým spousta lidí pracuje. My kritizujeme takovou tu kontaminaci toho běžného zaměstnání tím podnikatelským modelem, tam, kde vlastně dřív byl standardem běžný pracovní poměr. Rozhodně je rozdíl mezi freelancerstvím a nějakým švarcsystémem. Myslím si, že pokud nemáme v práci žádné jistoty, třeba pracujeme jako OSVČ na fakturu u jediného zaměstnavatele za poměrně třeba nízkou mzdu a na všem se musíme domlouvat, tím pádem neexistuje nemocenská nebo nějaká podpora v mateřství a podobně, tak to je vlastně přesně ono. To už je ta situace, která vlastně je negativní.
16: Ano, vy jste se právě v té vaší práci zaměřovali na novinářky, které plánují rodinu nebo už děti mají. Tak. Proč je to ta prekární práce se naplno ukazuje právě ve chvíli, kdy člověk začne uvažovat o nějakém i životním ukotvení, o mateřství, rodičovství.
17: Máte tím na mysli, proč zrovna v téhleté situaci se ukazuje?
16: Ano, že mu to třeba dojde, že prostě tenhle ten problém má.
17: Myslím si, že předtím vlastně je spousta těch aspektů té prekérní práce dost neviditelný. Pokud si nevyděláváme vyloženě málo, nebo třeba nejsme často nemocní, nebo třeba neplánujeme rodinu, případně nejsme v nějakém předdůchodovém věku, že bychom už zkrátka potřebovali nějak důkladně myslet na budoucnost a na to, aby vlastně tu budoucnost jsme neprožili v nějaké chudobě, tak myslím si, že může být zkrátka spousta těch aspektů velmi neviditelných nebo obtížně rozklíčovatelných, a zejména i proto, že v té novinařině, ale nejen v ní, týká se to samozřejmě třeba i neziskového sektoru, zdravotnictví, školství, nebo samozřejmě potom různých asistentů politiků a političek, proto je obecně vlastně těžké, aby se z tohoto tématu stalo politické nebo politizovatelné a medializovatelné téma, takže i tím pádem si víc vážíme toho, že vlastně o tom můžeme mluvit na Českém rozhlase Plus. Každopádně u toho novinářstva je to velmi normalizované, k tomu jsem chtěla dojít.
16: Ano. Dá se tenhle mechanismus nějak nabourat?
17: Myslím si, že se dá nabourat sdružováním, nicméně v České republice má cokoliv, co zavání nějakým kolektivním řešením nebo odbory, kdyby přídech toho státního socialismu, což se lidem nelíbí, určitě některým právem, ale právě ta skutečnost, že na to lidé nemusí být sami, že o svých pracovních podmínkách nemusí vyjednávat individuálně, ale můžou vyjednávat i kolektivně, tak to si myslím, že určitě je dobré vědět. Ostatně nějaká zahraniční praxe, třeba ze Skandinávie, kde samozřejmě ta prekarizace té novinářské a nejen novinářské práce existuje taky, ale právě i proto, že je tam velká tradice samozřejmě silných veřejnoprávních médií nebo médií veřejné služby, ale samozřejmě taky toho kolektivního organizování, tak jako to hodně, hodně vlastně přidává takovému jako kolektivnímu sebevědomí toho novinářstva.
16: Tak děkuji i za tohle mezinárodní srovnání. To byla Hana Řičicová, doktorantka na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky z katedry mediálních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Naslyšenou.
17: Naslyšenou, mějte se hezky.
16: Odborníci z Univerzity Palackého v Olomouci vymysleli způsob, jak pomocí družicového systému Copernicus získat informace o konkrétních zalesněných plochách. Čím zelenější Česko bude, tím lépe podle vědců zvládne odolávat vysokým teplotám. Každý strom nebo keř ale pohlcuje jiné množství uhlíku, což je pro snižování teploty zásadní. Jak říká v rozhovoru s vědeckou reportérkou Evou Kézrovou Vilém Pechanec z katedry geoinformatiky Olomoucké univerzity, nová data můžou být vodítkem nejen při výsadbě zeleně.
18: Celý ten výzkum, který my děláme, samozřejmě říká, kolik toho uhlíku rostlina dokáže navázat do sebe a zafixovat. To znamená, že bude uloženo v rostlině a už se neuvolní do toho ovzduší, nebude se zvyšovat teplota.
19: Dá se říct, že tady ten výzkum prozrazuje v podstatě, kolik uhlíku je, řekněme, v zalesněných plochách České republiky?
18: Přesně tak. Ukáže, kolik je zásoby uhlíku, potažmo, jak se ta zásoba mění. A je to, řekněme, objektivní ve smyslu, že to nikdo neváží, nedopočítává si, ale skutečně kolik té zásoby v jakékoliv vegetaci opravdu je. To znamená nejenom klasické hospodářské lesy, ale nám jde o všechno, takže i nějaké křoviny, nějaké travní porosty, které jsou významné, řekněme, v podhorských oblastech. Takže ano, odpovídá to přesně na ten stav zásoby uhlíku.
19: Takže i vzhledem k rozloze České republiky je úplně zjevné, že nejlépe je podívat se na to ze zhora, z výšky, což právě umožňuje družice dálkového průzkumu země.
18: Ona řada studií je dneska zaměřená lokálně, že se to zmapuje v terénu, ale je to omezené. Byť nejsme velká republika, ale při tom rozlišení 20 metrů na 20 metrů. To už rozsahu celé České republiky už není v lidských silách to za sezónu během dvou měsíců projít, zmapovat. Takže pohled z vrchu, satelitní data, která sice jsou limitována oblačností, ale v průměru jednou za 14 dní, 3 týdny jsou opravdu použitelné snímky.
19: Evropský systém Copernicus má několik družic. Každá funguje trošičku na jiném principu, takže s jakými daty, s jakými snímky pracujete?
18: Využíváme družice Sentinelu 2, to jsou optické multispektrální snímky, a současně využíváme data družice Sentinel 1, což jsou radarové snímky. Právě ty multispektrální ukazují celkový obraz, chování biomasy v listech, z toho se dá odlišit velmi dobře, co je zelená hmota, co je antropogenní šedá hmota, a ty radarové data velmi dobře pracují s vlhkostí a strukturou. podle toho rozlišujeme vlastně výšku biomasy.
19: Na vaší katedře jste pak vyzkoušeli různé modely zpracování těchto dat, zjistili jste, který z nich je jakoby nejlepší. Bylo to na datech z léta roku 2023. Znamená to, že tento váš model je použitelný na kterékoliv další léto, nebo dá se tímto zjistit aktuální stav uhlíku v našich zelených plochách?
18: My máme otestovaných přístupů několik a ano, tento postup, to znamená, které kombinace kanálu, respektive materiálu z těch satelitů, v jakém vzorci, jakým algoritmem je ten hlavní výsledek. V tuto chvíli už máme zpracovanou i rok 24, 25 jaro a pokračujeme dál.
19: Vlastně už to jde rychleji, když víte jak.
18: Ano. V podstatě dneska už je to otázka hodin, nikoli v měsíci toho výzkumu, ale hodin zopakovat vytvoření takovéto vrstvy.
19: K čemu je vlastně dobré znát, kolik uhlíku nám dává nebo uchovává zeleň?
18: Abychom uměli na základě fakt pracovat s tím problémem dneska zvyšující se teploty a těch následných extrémních jevů.
19: To znamená, že se dá vlastně vyhodnocovat, tak tady na tomto místě máme stromy, které nefungují tak dobře, jak bychom potřebovali, takže tam musíme zasadit třeba něco jiného, oživit tu zeleň a tak dále, prostě pracovat s tím konkrétním místem.
18: K tomu vlastně by to měly být ty základní materiály pro dneska, rozšiřující se adaptační strategie měst a regionů, kde posílit, kde ta funkce krajiny, v tomto případě zachytávání uhlíku, nefunguje, aby to bylo opravdu územně specifické a tudíž malá investice, ale velký efekt pro tu krajinu.
19: Podle geoinformatika Viléma Pechance z Univerzity Palackého v Olomouci je výhodou, že data ze systému Copernicus jsou zdarma. Eva Kézrová, Český rozhlas.
16: A na závěr Vědy Plus jdeme do Olomouce. Tamní vědci hledají nové způsoby, jak rostlinám pomoci přežít sucho, horko nebo nemoci. Vzniká tam tak nový obor nazvaný rostlinná teranostika. Propojuje diagnostiku a léčbu rostlin. Pomocí moderních technologií chce zjistit, co se v rostlinách při kombinaci různých stresů děje a najít postupy, které zvýší jejich odolnost. Více už si řekneme s Lukášem Spíchalem z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií Trénu Univerzity Palackého. Vítejte, dobrý den.
20: Dobrý den vám posluchačům.
16: Ta rostlinná teranostika, když se to takhle řekne, tak to je trochu takový poměrně futuristický pojem možná. Co si pod ním má laik konkrétně představit?
20: Je to v podstatě jakási paralela nebo analogie a hlavně inspirace z teranostiky. Teranostika to je dneska moderní přístup, koncept v podstatě, který se využívá v léčbě, především v personalizované léčbě člověka a kombinuje to, jak už se sama řekla, tu část diagnostickou, čili najdi, a tu část terapeutickou, vyřeš. V případě lidské medicíny to je najdi v celém tom organismu to místo, kde je třeba ta nemoc, kde je ten nádor, a zároveň stejným nebo podobným přístupem ten problém vyřeš, čili třeba zabij ten nádor. A kolegyně De Diego, která asi tady tenhle ten koncept bude v rámci toho svého projektu testovat a vyvíjet na rostlinách, se tím inspirovala a v podstatě bude snažit se najít takové molekuly, takové materiály, které budou schopny jednak to dané místo, které je nejvíce ovlivněné právě třeba působením několika stresů naráz, a zároveň vlastně i, neříkám vyléčit, ale udělat nějaký intervenovaný zásah pomocí nějakých molekul, které mohou té rostlině v tom daném místě pomoci.
16: Když mluvíte o stresu, míníte tím u rostliny třeba sucho nebo právě nějaké ty patogeny, jak vlastně se to pozná, že je rostlina ve stresu, aniž by to ještě na ní bylo vidět?
20: Dneska se to dá poznat velmi snadno neinvazivním přístupy, čili těm, kdy tu rostlinu nemusíte nutně utrhnout její list a zanalyzovat nějaké molekuly uvnitř. Využívají se k tomu ty přístupy, které v předchozí reportáži jste krásně popisovali, čili nějaký optický monitoring vzdálený. A jestliže jsem nemluvil o družicích, které mohou monitorovat biomasu na Zemi, tak my můžeme takhle se dívat i menšími senzory optickými, jako je třeba klasický foták, nebo i jiné multispektrální, termální či hyperspektrální kamery, nebo i fluorescenční kamery, na to v podstatě, jak ty rostliny jenom vypadají, čili jak se v čase mění, jak se mění jejich velikost, jak se mění jejich barva, ale zároveň se lze takto monitorovat i některé fyziologické stavy, jak ta rostlina fotosyntetizuje, jakým způsobem zavírá či otvírá průduchy. A to jsou všechno věci, které dříve, než uvidíme nějaký symptom, ať už nemoci nebo vlivu sucha třeba, tak už se dá vlastně vyčíst té rostliny, že už je v nějakém problému.
16: Vy ten výzkum budete dělat na huseníčku rolním. Když něco objevíte u téhle malé modelové rostliny, tak jak složité pak bude ten výsledek dostat až k plodinám, které jsou třeba vhodné pro pěstování zemědělci?
20: Rabidopsis neboli huseníček, to je modelová rostlina v biologii, i když to je plevel, a tak ano, samozřejmě častokrát tyto dotazy jsou to, co zkoumáme na nějaké modelové rostlině, zvláště plevelu, jak to přenést potom na nějakou kulturní rostlinu, na nějakou zemědělskou plodinu, to je obecný problém jakési biologické translace. Tady v tomto projektu půjde o to ověřit hnedka v několika úrovních, zda tento koncept je vůbec uchopitelný a jestli dává odpovědi na to, na co potřebujeme. Jak rostlina reaguje a co tvoří vlastně, jaké změny, jaké molekuly tvoří v souvislosti s tím, že se kombinují některé stresy. Protože doposud rostlinný výzkum probíhal tak, že rostlina je v suchu, no tak ji přestaneme zalévat a sledujeme, co se děje. Rostlina je v horku, tak ji zahřejeme, sledujeme, co se děje. Ale chybí jakési metodické přístupy, jak kombinovat tyto stresy.
16: Tolik tedy Lukáš Spíchal z Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií Ketrin Univerzity Palackého, se kterým jsme mluvili o novém oboru, takzvané rostlinné teranostice. Děkuji moc krát, mějte se hezky, naslyšenou.
20: Také děkuji, naschledanou.
16: No a to byl už závěrečný příspěvek dnešní Vědy Plus s datem 1. října. Najdete ji jako vždy v podcastových aplikacích nebo na našem webu. Loučí se Renata Kropáčková.

0: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Vláda podruhé ustála hlasování o nedůvěře. Festival Metronom Prague po 10 letech končí. Sparta hraje v předehrávce 7. kola hokejové Tipsport Extraligy proti Českým Budějovicím. A počasí zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě naopak velká oblačnost a přeháňky a teploty až 24 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustál hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Opozici se ji nepodařilo svrhnout ani na druhý letošní pokus. A podrobnosti ze sněmovny přidá reportérka Adéla Burešová.
2: K vyslovení nedůvěry opozice potřebovala celkem 101 hlasů. Pro návrh, tedy aby kabinet důvěru ztratil, hlasovali všichni přítomní opoziční poslanci, tedy celkem 83. Proti němu naopak byli všichni z koaličních stran, konkrétně 94 poslanců. Celkově mimořádná schůze zabrala sněmovně 3 jednací dny, ani jednou se nejednalo přes noc. Opozice schůzi nechala svolat mimo jiné kvůli hospodaření Česka v příštím roce. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Úterní útok 13-letého žáka na základní škole ve Staškově na severu Slovenska má už 2 oběti. Dnes zemřela žačka, kterou po útoku převezli v kritickém stavu do nemocnice. Jedna z napadených učitelek zemřela už na místě, druhá je mimo ohrožení života. Policie případ vyšetřuje jako úkladnou vraždu. Motiv zatím nezveřejnila.
3: Smrt žačky oznámil na jednání parlamentu jeho předseda Richard Raši.
4: Nikdo z nás jako rodiče asi nevíme ani len představit, žal, který musí rodiče prežívat.
3: Problémy ve škole řešili i několik dní před útokem a vedení kvůli jednomu z incidentů podalo trestní oznámení. Policejní inspekce nyní prověřuje, jak s ním policisté naložili. Úřady neuvedly, jestli souviselo s útokem. Ještě den před tragédií na místě podle ministra školství Tomáše Druckera s jednou třídou pracovali psychologové. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Česká obec Sokolská požaduje po policii vrácení 8 milionů korun. Kriminalisté zabavili na účtech bývalé zaměstnankyně Sokola Elišky Kolding. Ta čelí podezření, že ukradla Sokolům víc než 40 milionů korun. Když na to vedení Sokola před 2 lety přišlo, spáchala sebevraždu. Sokolové podají kromě žádosti o vrácení peněz taky oficiální stížnost, říká první místostarostka Kamila Šrolerová.
5: Ten dopis je zatím k vyřešením smírčím, ale náš právní zástupce dostal pokyn, aby podal oficiální stížnost.
1: Policejní mluvčí Jan Daněk Radiožurnálu řekl, že policie čeká na rozhodnutí státního zastupitelství. Peníze potom, podle mluvčího, policisti pošlou na účet stanovený soudem. Končí hudební festival Metronom Prague. Pořadatelé se tak rozhodli kvůli nedostatku strategických partnerů a diváků. Oznámili to na svých sociálních sítích. Organizaci komplikovaly taky stížnosti na rušení nočního klidu. Za 10 let vystoupila na festivalu Metronom Prague řada hvězd, včetně Stinga, Alanis Morissette nebo Iggyho Popa.
6: Hokejové extralize se dnes hraje předehrávka 7. kola mezi Spartou a Českými Budějovicemi. Přímo na stadionu je reportér Kristián Šveda.
7: Po 2/3 platí nerozhodné skóre mezi Spartou a Českými Budějovicemi 1-1. Skórovali na hostující straně Nik Ulesen, na té domácí Michal Špaček. Nicméně České Budějovice budou mít k dispozici po změně stran ještě dlouhou přesilovku, protože Jiří Sekáč byl vyloučen do konce zápasu za úder do hlavy. Přímý přenos vysíláme na Radiožurnálu Sport z Prahy. Kristián Šveda, Radiožurnál.
6: Fotbalová liga národů pokračuje dalšími zápasy elitní divize. Za necelých 45 minut začne v Mnichově utkání Německa se Srbskem. Domácí budou usilovat o první výhru pod trenérem Jürgenem Kloppem. Ve stejný čas začnou zápasy Řecka s Nizozemskem, Walesu s Norskem a Dánska s Portugalskem, kterému chybí Cristiano Ronaldo.
8: Zdržení na D1 za Velkými Popovicemi a překážka na silnici za Kardašovou Řečicí. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se brzdí za odbočkou na Velké Popovice. Od 18. kilometru se jede pomalu až za Mirošovice. Opět se to rozjíždí až za zúžením u Šmejkalky na 25. kilometru. Zdržení kolem 20 minut. Další kolona na D1 je až před Brnem ve směru z Prahy. I tam je to kvůli omezení u rozestavěné dálniční křižovatky. Pomalý provoz se začíná za Kývalkou na kilometru 185 a je tam nesouvislý obvislá 10-kilometrová kolona asi na 20 minut. Na silnici 23 z Jindřichova Hradce do Veselí nad Lužnicí čekejte překážku za Kardašovou Řečicí. Na rovném úseku auto srazilo zvěř, počítejte s překážkou na vozovce. A na silnici 50 ze Slavkova do Uherského Hradiště nehoda před Bučovicemi. V křižovatce na Letonice srážka auta s motorkou. Zdržení kratší v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě i slabé přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
9: Skoro 50 let. Tak dlouho se vznášejí otazníky nad případem únosu 6letého školáka Ethana Petze z New Yorku. V souvislosti s tímto případem byli postupně odsouzeni dva muži. A nejde jen o tragédii uneseného chlapce, ale také o to, jak právě tenhle případ doslova přepsal svět. O tom si dnes ve speciálu portrétu věnovaných významným únosům budu povídat s historikem Janem Adamcem. Honzo, vítám tě, hezký den.
10: Dobrý den.
9: A zdraví vás také David Hertl.
0: Slavné únosy.
9: Tak tohle je asi noční můra všech rodičů, to prostě nechcete zažít, představa, že se obracíte na policii s tím, že vaše dítě nepřišlo ze školy, z vycházky s kamarády, že se ztratil nebo že se zmizel, to je něco, z čeho musí běhat mráz po zádech. A nejde jenom o Spojené státy, v tom květnu 1979, kdy se tenhle případ odehrál, se narodil Tomáš Reisigl, který je dneska jednou z nejdéle hledaných osob v České republice. Honzo, je to tak?
10: Ano, ten jeho případ se odehrál také v květnu v roce 1986, a tehdy sedmiletý Tomáš vlastně měl jít z jednoho místa domu, který byl vzdálený asi 500 metrů, se měl vrátit a na téhle cestě vlastně se někde ztratil, nebo nevíme, co se s ním stalo. Pak, když bylo přijato oznámení o jeho pohřešování, tak vlastně tehdy veřejná bezpečnost a všechny složky vlastně ho začaly hledat, ale dodnes vlastně nevíme, co se s ním stalo a skutečně patří mezi nejdéle hledané osoby v České republice. A těchto případů je i více. Po roce 1989 asi nejznámější případ byl třeba Jan Nejedlý, který zmizel v roce 1998, nebo Michaela Patricie Muzikářová v roce 2017.
9: Navzdory jakému si takovému pocitu, že těch případů jsou stovky, možná tisíce, uslyšíme dneska ještě v tom pořadu, že realita až tak tragická zase není. Vrátíme se do Spojených států. Jeden z těch nejtemnějších a možná i nejtajemnějších případů americké kriminalistiky se začal odvíjet v pátek 25. května 1979 ráno. My si o tom přečteme z knížky, kterou napsal Paul Renfro. Ta knížka se jmenuje Nebezpečí zvaní cizinci, rodinné hodnoty dětství a americký systém vězeňství. Já ještě jenom řeknu takové osoby a obsazení. Rodiče Stan a Julie Petzovi, 6 let školák Ethan, o tom už jsme si říkali, no a místo činu New York, Manhattan, Soho.
11: Ethan nikdy předtím dva bloky k zastávce školního autobusu nešel sám, bez dohledu rodičů nebo dospělých. Ale toho pátečního rána se Ethan vydal právě na tuto cestu. Navzdory svým výhradám to Julie Petzová synovi povolila poté, co Ethan neustále prosil o větší samostatnost. Oblékl si modré kalhoty, bundu, tenisky a čepici. S malou modrou taškou s potiskem červených a bílých slonů vyrazil 5 minut před 8. Z požárního schodiště rodinného loftu ve 3. patře v Soho sledovala Julie Petzová syna, jak kráčí k autobusové zastávce. Sám. Poprvé a naposledy. Viděla ho projít ulicí vedle autobusové zastávky. Tam měl Ethan v plánu zastavit se ve večerce a koupit si k obědu limonádu. Další matka, která hlídala autobusovou zastávku, čekala na Ethana až do 8:20, ještě 20 minut poté, co školní autobus odjel. Ethan se nikdy nedostavil.
9: Honzo, je to neuvěřitelná schoda takových nepříjemných náhod. Nejprve paní, která má na něj čekat, tak zkrátka vezme na vědomí, že asi nepřišel, je doma. Dočetl jsem se, že ani škola nenahlásila, že nepřišel, neoznámila to rodičům, takže rodiče se to dozvěděli vzhledem k okolnostem toho případu poměrně pozdě.
10: No, tady je potřeba vzít v potaz to, že tehdejší vlastně systém komunikace rodiče, škola a děti vycházel z toho, jaké byly komunikační prostředky. Dneska vlastně v éře mobilů a i těch trackovacích zařízení vlastně mohou rodiče takřka online sledovat své dítě a kontrolovat ho, případně nechat si od něj poslat zprávu, že je tam a tam. Ale tady bych to zase úplně jako nedával za vinu, ať už té učitelce nebo někomu jinému, že vlastně i hned neinformovali. Ta učitelka vycházela z předpokladu, že byl prostě buď nemocný a vzhledem k tomu, že bylo, jak si to ověřit, tak se to předpokládalo, že to tak prostě je. Každopádně to zmizení bylo nahlášeno až odpoledne a to byla zřejmě jako důležitá, možná pro případ až fatální jako časová mezera, která uplynula od tím zmizením, které mohlo nastat pravděpodobně někdy v těch 8:15, mezi 8:00 a 8:15 a tím odpolednem. No a okamžitě se rozjelo pátrání. V uvozovkách určitou výhodou bylo, že Ethanův otec byl fotograf a měl okamžitě k dispozici kvalitní fotky, které se i hned začaly distribuovat a i hned vlastně šly do oběhu a rozjela se obrovská masivní kampaň. Stovky policistů vlastně pročesávali to okolí a hledali, ale stalo se vlastně jako to, čeho se nejvíc obávají kriminalisté, že vlastně v těch prvních hodinách nebo v tom prvním dni se nenašla žádná stopa a čím více přibývalo času, tak ta stopa v úzovkách chladla a bylo stále těžší a těžší najít nějakou skutečnou stopu nebo něco, co by vlastně přivedlo vyšetřovatele k tu Ethanovi, ať už byl živý nebo mrtvý. No a dalším problémem bylo, že se najednou okamžitě začaly hromadit svědectví, falešná, možná s nějakým zrnkem pravdy. A to je vždycky tak, jak přibývá ten čas k tomu případu, tak se v rámci té masové mediální společnosti, protože ten případ samozřejmě se stal jednou z důležitých zpráv ve vysílání, tak vlastně se do toho vtahovali stále více lidí a bohužel se ten případ začal i zamotávat, komplikovat a vyšetřovatelé začínali být zahlceni stovkami falešných stop, informací, které museli prověřovat a tak dále. A to byl vlastně ten problém, který pak ten případ na dlouhé období vlastně zmrazil nebo vedl do slepé uličky.
9: Je to tak, denně až 500 telefonátů přijala New Yorkská policie od lidí, kteří se domnívali, že mají nějakou informaci k tomu případu. Mimochodem, taková malá odbočka, ono se také spekulovalo, zda za tím Ethanovým zmizením není nějaký kriminální čin s náboženským motivem, protože oba dva rodiče byli tedy Židé, takže zvláštní tým hledal Ethana dokonce i v Izraeli. První jméno, které v souvislosti se zmizením malého Ethana musíme probrat, je José Antonio Ramos, člověk s pedofilními sklony, který byl potom za znásilnění dvou chlapců řadu let vězněn. On byl přítelem ženy, kterou Pecovi rodiče najali jako hochu v doprovod do školy během doby, kdy v New Yorku stávkovali řidiči autobusu, čili relativně měl k tomu chlapci blízko. Ramos po letech policii tak jako neurčitě vypověděl, že chlapce podobného Ethanovi kdysi nalákal z autobusové zastávky domů, kde ho znásilnil, ale pak ho prý dovedl na metro a poslal ho pryč. A po zbytek života se hájil, že chlapce nezabil. Tenhle případ a to, co tedy následovalo, je zajímavým způsobem popsán na Wikipedii, kde je celé to heslo věnováno právě té kauze Ethana Pece.
11: Stan a Julie Pecovi podali u soudu státu New York žalobu proti Ramosovi za neoprávněné usmrcení. Ramos však odmítl odpovídat na otázky pod přísahou. V roce 2004 soud vynesl rozsudek ve prospěch manželů Pecových a přiznal jim odškodné $2 miliony, které se jim ale nikdy nepodařilo získat. Za vraždu Ethana nebyl Ramos nikdy stíhán. Každý rok v den Ethanových narozenin a v den výročí jeho zmizení posílal Stan Pec Ramosovi plakát s vyobrazením svého syna. Na zadní stranu vždy napsal: co jsi udělal mému malému chlapci? Ramos popíral, že by Ethana zabil. Odpykal si 20-letý trest odnětí svobody za sexuální zneužívání dětí a byl propuštěn 7. listopadu 2012. Zemřel v březnu 2026 ve věku 82 let v nemocnici na Manhattanu.
9: Honzo, tady asi největším problémem toho případu, ostatně narazíme na to za chvíli v případě i toho dalšího podezřelého a nakonec odsouzeného, tady jde o to, že nikdy nebylo nalezeno tělo toho chlapce.
10: Ano, to byl základní problém, takže se nedalo potvrdit ani vyloučit, jestli Ethan žije, nebo jestli se stal skutečně obětí nějakého brutálního zločinu. A v takovém případě vlastně nebylo možné ten případ nějak uzavřít a chyběly vlastně konkrétní důkazy, které pak vedly vlastně i k tomu, že skončil i ten druhý proces. Tady jenom ještě jenom připomenu, že ten proces se hrozně dlouho táhl. A v roce 2001 Ethan otec Stan požádal vlastně soud o prohlášení Ethana za mrtvého, což vlastně umožnilo pak tu civilní žalobu proti Ramosu. Bez té to vlastně nešlo. Ale jak zaznělo v té ukázce, tak Ramos nebyl nikdy souzen za tenhle konkrétní případ. To byla jako ta zvláštnost toho systému, že vlastně u toho občanskoprávního sporu nebylo potřeba tolik důkazů. No, když to prostě u toho trestně právního tam je potřeba, aby ta porota se vyjádřila jednoznačně a tam to vždycky skončilo. No a v roce 2010 ten případ znovu otevřel manhattanský státní zástupce Cyrus Vance a začalo se znovu vyšetřovat. A tam pak došlo k tomu, že oni začali v rámci toho vyšetřování znovu prověřovat ta jednotlivá místa a v dubnu 2012 začali na jednom z konkrétním místě, kde možná mohlo vlastně k nějakému únosu nebo spíše k té vraždě dojít, tak začali vlastně dělat vykopávky, začali tam prohlížet to místo. No a v návaznosti na to přišlo jedno důležité vlastně jako svědectví, které ukázalo na dalšího podezřelého, Pedra Hernandeze.
9: A o tom si povíme za chvíli, já ještě teď řeknu, že ta situace rodičů samozřejmě byla hrozná, ono ten dnešní pořad asi nemůžeme věnovat jenom jim, ale každopádně ví se o tom, že opravdu dlouhá léta pravidelně vyvěšovali fotografie svého syna po celém New Yorku, nepřestěhovali se řadu let z bytu na Manhattanu, nechali si stejné telefonní číslo, věřili, že syn se jednou ozve a nakonec se až v roce 2019 odstěhovali na Havaj.
0: Posloucháte sérii portrétů o únosech, které šokovaly svět. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikací.
9: V dnešním speciálu portrétů se věnujeme únosu Ethana Petze z roku 1979. Honza Adamec už tedy řekl to jméno člověka, který nakonec zvláštním způsobem opět se propojil s tímhle případem, Pedro Hernandez, člověk, který nakonec byl i v této kauze souzen. Co se vlastně stalo, to si přečteme z knížky novinářky Lizy Cohenové, která se případu Ethana Petze dlouhá léta velmi systematicky věnovala. Já jenom řeknu, že Pedro Hernandez byl člověk v té době, kdy o tom mluvíme, rok 2012, asi 60-letý. A říkalo se o něm, že kdysi prý v kostele v New Yorku někomu řekl, že zabil dítě. No a teď už knížka Lizy Cohenové.
11: Den před výročím 25. května mi zazvonil telefon. Zadrželi chlapa, který tvrdí, že zabil Ethana, řekl John Myler a vytrhl mě ze spánku. Kdo sakra je ten Pedro Hernandez? Ráda bych pomohla, ale nevím o něm nic. Omluvila jsem se. A tak šel John Myler do vysílání se zprávou, která případ Petzových obrátila vzhůru nohama. Pedro Hernandez, muž z New Jersey, strávil předchozí noc v policejní vazbě a během emotivního několikahodinového výslechu přesvědčil detektivy, že zavraždil Ethana pár minut poté, co se chlapec vydal na zastávku autobusu. Hernandez řekl policistům, že toho rána, kdy Ethana nalákal do sklepa, pracoval jako 18-letý skladník v obchodě vedle zastávky. Uvedl, že chlapce uškrtil a tělo ukryl. Poté žil, aniž by si ho někdo všiml. Všechno znělo tak neuvěřitelně a náhodně. Mohla to být pravda?
9: Honzo, mě zaujala v citaci z té knížky ta věta, že Pedro Hernandez během několika hodinového výslechu přesvědčil detektivy, co až tak zní skoro, že je musel o tom přesvědčovat. On to byl zvláštní člověk.
10: No, tam jenom ještě k té genezi. Ono vlastně to začalo tím, že jak se dělali ty vykopávky v tom dubnu 2012, tak bylo to široce medializováno, tak vlastně

0: nedostatečný intelekt a že vlastně tohle všechno, co on vypovídá, je spíše takový mix toho, co viděl a nějakých reálných zážitků, ale ve skutečnosti to s tou vraždou nebo s nějakým únosem nebo s tím spáchaným násilím na Aitanovi Pacovi nemá nic společného. Každopádně Hernández byl souzen a ten jeho případ se také dost táhl a dost prodlužoval se až do letošního roku.
1: Tady je důležité tedy říci, že soudy to vzali vážně, to jeho přiznání, byť ty si mluvil o nízkém intelektu, nezmínili jsme bipolární poruchu, schizofrenie, halucinace, vjemové i sluchové, zkrátka velmi složitý člověk. Přijali tuhle verzi i rodiče Pecovi?
0: Nakonec ano, přestože vlastně ten proces s tím Hernándezem byl poměrně komplikovaný, nebo ta cesta k údajné spravedlnosti. První proces v roce 2015, ten vlastně skončil tím, že byl prohlášen za zmateční, protože z 12 porotců jeden byl proti rozsudku s tím, že tedy bez těch fyzických důkazů a s tak závažnou psychiatrickou anamnézou nelze vlastně bez rozumných pochybností jeho vinu prokázat. Pak se ale konal v roce 2017 další proces, v němž byl tedy Hernández odsouzen a vlastně předtím Pecovi stáhli tu žalobu na Romose a vlastně začali vidět Hernándezovi toho skutečného pachatele a byli přesvědčeni, že tedy spravedlnosti bylo učiněno za dost. Pak ale ještě v roce 2025 do toho zasáhl nadřízený federální soud z toho druhého okruhu, takzvaného ten Second Circuit, a ten rozsudek zrušil, i když to bylo z důvodu procesního, že údajně tam byl někdo z poroty špatně poučen, takže vlastně to byl ten důvod toho zrušení. A vlastně finální tečku za tím případem z toho právního hlediska učinil až letos nejvyšší soud, který zase zrušil to zrušení toho nadřízeného federálního soudu. Takže de facto Hernández byl prohlášen za vinného a ten rozsudek z roku 2017 platil. Ale stále tam přetrvávaly ty základní pochybnosti, protože k tomu rozsudku došlo bez fyzických důkazů a bez toho, že bychom cokoliv věděli více o Aitanově osudu. A z hlediska třeba té profilace toho pachatele, tomu skutečně odpovídal více ten první obviněný, ten Ramos. U toho Hernándeze zase argumentovali žalobci tím, že znal některé detaily, které tedy opravdu odpovídají tomu případu. Ale i v tom roce 2026 je nad údajnými pachateli, a pokud tedy skutečně se ten zločin stal, panují velké pochybnosti.
1: Ještě taková temná stránka celého případu. Vžijte se do role nebo do pocitu rodičů, protože v průběhu těch mnoha let, co se případ vleče, tak se u Pecových objevilo několik Aitanů, kteří se takzvaně vrátili domů, zazvonili a tvrdili, že jsou jejich dítě. Údajně tedy Stan a Julie Pecovi se s touhle situací postupem let nějak smířili a už to brali jako kus reality. No, my ještě musíme probrat některé důležité věci, protože říkal jsem, že tenhle případ tak trochu přepsal dějiny v tom, jak budou vnímány únosy dětí nebo zmizení dětí. Nebudeme mluvit o únosu, nevíme, co se tam stalo. To první, Ethan Pec byl jedním z těch, kteří se objevili, jeho fotka se objevila na krabici od mléka. To je fenomén, který dokonce probleskl i seriálem o Simpsonových, čili je to asi něco, o čem bychom měli mluvit. Do té doby tenhle způsob pátrání po dětech nebyl asi běžný.
0: No, ten případ Ethana Pece je v určitém smyslu jako milníkem a proměnil se vlastně ve specifický společensko-kulturní fenomén. A ta kampaň na krabicích od mléka byla míněna asi dobře na začátku, protože měla zvýšit povědomí o těch pohřešovaných a v době, kdy ještě tedy neexistovaly jako sociální sítě nebo internet. Nezačalo to úplně s Ethanem Pecem. Vlastně prvními těmi dětmi na těch kartonech byly v září roku 1984 dva teenageři z Iowy. Jejich fotky vlastně nechala místní mlékárna natisknout na ty krabice od mléka, ale postupem času se z toho stal jako velmi důležitý fenomén, takřka vlastně každodenní realita všech snídajících dětí, což na druhou stranu se kritizovali psychologové, protože údajně, že vlastně to mělo negativní vedlejší efekt na psychiku celé generace amerických dětí, protože tím vlastně získali jakýsi permanentní pocit ohrožení s tím, že vlastně každé ráno snídali s obličejem nějakého dítěte, které mohlo už být mrtvé nebo zavražděné nebo prostě zmizelé. A z tohohle pohledu to vlastně psychologové považovali trošku za kontraproduktivní a zároveň se tím definoval i specifický ten fenomén toho Stranger Danger. To znamená, že najednou získáte pocit díky té obrovské mediálnímu pokrytí toho případu a nejenom tohohle případu, že vlastně každé dítě, které kdy vyjde na ulici, tak prostě okamžitě na něj číhá celá řada nebezpečí, což je pocit, kterému se žádný rodič nemůže ubránit, samozřejmě. Ale z hlediska třeba statistiky a z hlediska prostě toho, jak četné jsou takovéhle opravdu činy, že prostě dítě zmizí bez důvodu a vůbec nemůžeme se dobrat toho, proč a jaké jsou důvody, tak

0: je poměrně malý, protože do toho obecného fenoménu zmizelých dětí se třeba v Americe v určitou dobu započítávaly, nebo aspoň v tom mediálním diskurzu se započítávaly i počty dětí, které z nějakého důvodu uprchly. No, a vědělo se, že uprchly, ale prostě nemohli se najít. No, to znamená děti třeba, které uprchly od dysfunkčních rodin, nebo děti, které utekly z nějakého detenčního zařízení, do kterého bylo předtím umístěni. A pak se tam započítávaly i případy dětí, které zmizely, nebo nějakým způsobem u nich nějaký čas nebylo vidět, kde jsou, a které byly obětí těch partnerských sporů, těch rozvedených rodičů, kteří se hádali o děti a děti zneužívali jako nástroj k potrestání toho druhého rodiče. Každopádně ta kauza Ethana Petze odstartovala opravdu jako velkou mediální kampaň, vlastně, která měla zvýšit bezpečnost dětí, měla vlastně zvýšit povědomí o tom, že se něco takového děje. Na začátku 80. let v květnu roku 1983 prezident Ronald Reagan vyhlásil 25. květen za den pohřešovaných dětí a skutečně se jako vytvořila i celá řada jako institucionálních struktur, nezávislých organizací. V roce 1984 vzniklo Národní centrum pro pohřešované a zneužívané děti. Takže zvýšilo se vlastně jako povědomí o tomhle problému a v tom pozitivním i v tom negativním a kauza Ethana Petze v tomhle je skutečně zásadním milníkem.
1: Já doplním ta čísla, ty jsi to malinko naznačil. Kritici upozornili, že bojovníci za bezpečnost dětí v 80. letech tvrdili, že každoročně se až 50 tisíc amerických dětí stává oběťmi únosů. Ten skutečný počet se prý pohyboval a stále pohybuje někde mezi čísly 100 až 300 za rok. Takže není to až taková epidemie, jak by se na první pohled zdálo.

0: Květen roku 1993 americká rocková kapela Soul Asylum zveřejnila na MTV videoklip téhle písničky Runaway Train, kterou si určitě mnozí z vás budete dobře pamatovat. I když text té písničky je o depresi, která už se tak trochu vymyká kontrole, tak ten klip byl zajímavý tím, že se v něm objevily tváře pohřešovaných dětí. To byla taky novinka.
1: Ano, tam se jako propojilo několik fenoménů, i to, že vlastně tehdy vrcholil fenomén MTV a té videoklipizace hudby, kdy často, když si vzpomenete na ty videoklipy, tak oni byli sami o sobě jakýmisi v úzovkách uměleckými díly. Měli nějakou vypovídací hodnotu, která často nesouvisela nebo která trošku šla jinam než ta písnička nebo její text. A ačkoliv zpěvák a autor té písně Dave Pirner, podle něj to měla být vlastně původně osobní výpověď a metafora pro jeho depresi, takže jakýsi osobní problém. Tak vlastně pak ten koncept k videoklipu pod vedením režiséra Tonyho Kaye byl trošku jiný a on do něj záměrně včlenil ty reálné fotografie pohřešovaných dětí. A zajímavé bylo, že třeba různá verze klipu se vysílala ve Spojených státech, různá ve Velké Británii, či v Austrálii a vznikl tak vlastně jako specifický fenomén, kdy ta obrovská sledovanost MTV posloužila jako specifické médium pro pátrání po zmizelých dětech. Dokonce se údajně podařilo vypátrat 21 dětí z těch 36 obrázků nebo fotografií, které se tam promítaly. A některé z těch pohřešovaných už byly nalezeny, že jsou mrtvé, nebo že prostě se dospělo k tomu, že asi nežijí.
0: A ještě dodám takové zajímavé číslo, ty jsi to vlastně říkal, v tom klipu 4minutovém bylo 36 obrázků, 21 dětí se podařilo najít. Během mnoha let, kdy bylo obrázky pohřešovaných dětí potištěno asi 5 milionů kartonů mléka, tak se podařilo z těch fotek najít jenom 2 děti. To je vše z dnešních portrétů. Ukázky přečetla Bára Lukešová, spolupracovali autor námětu a dramaturg Stanislav Winter, mistři zvuku Ladislav Čurda a Tomáš Pernický. Mým hostem byl historik Jan Adamec. Honzo, díky, že jsi přišel na slyšenou.
1: Děkuji za pozvání.
0: K pořadu se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v audioportálu Můj rozhlas a také v dalších podcastových aplikacích. No a David Hertl přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.
2: Máte problémy s připojením Českého rozhlasu Plus? Řešením je digitální rádio DAB, na kterém teď naladíte Plus na celém území České republiky. Podrobnosti na plus.rozhlas.cz. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Opozice ani napodruhé nesvrhla vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí.

0: Hnutí ANO pro vyslovení nedůvěry hlasovalo podle očekávání všech jejich 83 přítomných poslanců. Potřebovali ale 101 hlasů. Opozice vyvolala hlasování kvůli obavám, že kabinet hazarduje s národní bezpečností. Kritizovali třeba výši schodku státního rozpočtu na příští rok nebo údajně nevyřešený střet zájmu Andreje Babiše. Debata trvala dohromady 3 jednací dny. Výrobci kabelů dostali od antimonopolního úřadu rekordní pokutu za kartelovou dohodu. 4 firmy dohromady zaplatí skoro 2 miliardy korun. Nejvyšší pokutu 955 milionů dostala společnost Prysmian. Je to nejvyšší sankce, kterou kdy Úřad pro ochranu hospodářské soutěže udělil. Společnosti s pokutou nesouhlasí a plánují se proti ní bránit. Evropská unie žaluje Řecko a Kypr kvůli špatnému nakládání s odpadem, informoval o tom řecký deník Ekaterini s odvoláním na Evropskou komisi. Ta obě země několikrát varovala kvůli nedostatkům na desítkách skládek. Podle pravidel Evropské unie musí členské státy například zajistit, aby na skládky šel pouze předem upravený odpad. A z Floridy odstartovala raketa společnosti SpaceX mířící na mezinárodní vesmírnou stanici. Na palubě jsou astronaut a astronautka ze Spojených států, jeden Kanaďan a jeden ruský kosmonaut. V rámci mise Crew 13 stráví na ISS 6 měsíců. Během pobytu bude posádka provádět výzkum lidského zdraví a výkonnosti na oběžné dráze. Zaměří se taky na přípravu budoucích misí mířících do vesmíru mimo nízkou oběžnou dráhu Země. Hokejová Tipsport Extraliga má dnes na programu předehrávku 7. kola Sparty proti Českým Budějovicím. A přímo na místě je reportér Kristian Šveda.
1: 13 minut 34 sekund zbývá odehrát ze třetí třetiny. Sparta znovu hraje v oslabení, ale vede nad Českými Budějovicemi 2-1. Přímý přenos vysíláme na radiožurnálu Sport z Prahy. Kristian Šveda, radiožurnál.
2: Kolony na D1 a nehoda u Miroslavy na Znojemsku. Na dálnici D1 z Prahy do Brna brzdí provoz omezení na mostě Šmejkalka. Pomalý provoz od 19. kilometru až za zúžení na 25. kilometru a je to asi na 15 minut. Na D1 ještě jedna kolona před Brnem ve směru z Prahy. Začíná před odbočkou na výstaviště a Svitavy na kilometru 188 a rozjíždí se pak na kilometru 195 za zúžením. I tam stravíte asi 15 minut. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za Velkou Bíteší na kilometru 163,5, porouchané osobní auto je v odstavném pruhu, upozorňuje na něj světelná šipka. Na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic havarovala 3 osobní auta u Miroslavy. Poblíž Kašence blokuje jeden jízdní pruh a projíždí se Kyvadlově. A na silnici 50 ze Slavkova u Brna do Uherského Hradiště zpomalíte před Bučovicemi. V křižovatce na Letonice vyšetřují kolizi auta s motorkou. I tam se projíždí Kyvadlově s kratším zdržením. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
0: Zítra čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě i slabé přehánky. K večeru pak začne ta oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
3: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
4: Americký prezident Donald Trump zcela opanoval pozornost globální ekonomiky. Jeho vystoupení v OSN, kde pohrozil Iránu, kde zopakoval, že ukončí válku na Ukrajině, jeho komentář ke zbližování Evropy s Kanadou a především jeho schůzka s čínským prezidentem Xi Jinpingem jsou událostmi, které bedlivě sledují globální trhy. Jak Trumpa ovlivňují blížící se volby a jak Trump ovlivňuje globální obchod? Téma pro mého dnešního hosta, kterým je prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze, Pavel Hnát. Dobrý den, vítejte ve studiu.
5: Dobrý den, díky moc za pozvání.
4: Řeč bude také o dopadech na rozkolísané energetické trhy a také o tom, že americká ekonomika si vede výborně, když roste o více než 2%. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
3: Řečí peněz.
4: Americký prezident Donald Trump potvrzuje, že je zásadním hybatelem globální ekonomiky.
6: But I have a big decision to make. Will a deal be made with Iran?
7: that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before. Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world.
4: Sérii těch zásadních geopolitických projevů odstartoval prezident Trump v OSN, když otevřeně hrozil Iránu zničením. Irán má podle Trumpa před sebou zářivou budoucnost, pokud se bude chtít dohodnout. Když ale nabídku k dohodě Teherán odmítne, pak ho chce americký prezident zničit a doslova poslat do pekla. Trump ale věří, že po amerických listopadových volbách uzavře s Teheránem dohodu. Ta by měla především obnovit volnou plavbu Hormuzském průlivu, který je klíčovou námořní cestou pro přepravu ropy a plynu. Irán ale zatím nejeví byť sebemenší ochotu ustoupit a dokonce mluví o tom, že by chtěl plavbu Hormuzským průlivem do budoucna spoplatnit. Trump také neustále mluví o snaze ukončit ruskou válku na Ukrajině, ale zatím se nepodařilo domluvit ani to energetické příměří, tedy že Ukrajina a Rusko přestanou útočit na svou energetickou infrastrukturu. I kvůli tomu, že drahé energie dopadají už i na Spojené státy. Ty přitom vedou ostrou obchodní válku s Kanadou, energetickou velmocí. Prezident Trump označuje Kanadu za jednu z nejhorších zemí na celém světě a předpovídá, že se v řádu týdnu Kanada omluví za obchodní válku a dohodu uzavřou. Lépe prý vychází i s Čínou, s tou prodloužil v obchodní válce příměří a to na ostře sledované návštěvě čínského prezidenta Xi Jinpinga. Jak moc je Trumpova aktuální politika a jeho projevy ovlivněny blížícími se volbami, což tvrdí analytici i amerikanisté, jak jeho kroky ovlivňují americkou a globální ekonomiku, tak to bude naším dnešním tématem. Pavle Hnáte, jak moc jsou ta Trumpova vyjádření zásadní pro ty globální trhy, když jsou podle většiny analytiků určena a ovlivněna tím, že se v Spojených státech blíží takzvané midterms, tedy volby v polovině prezidentského mandátu?
8: Takhle relativně zásadní jsou, protože si musíme uvědomit, že žijeme ve světě, který je plný nejistoty a trhy vlastně formují očekávání. Protože čím větší nejistota, tím důležitější je, jak se připravíme na budoucnost, na jak dlouho dopředu třeba nakupujeme, na jak dlouho máme uzavřené dohody. A v tomhletom světě přece jenom vyjádření nejmocnějšího politika světa a od té jeho relativní nebo absolutní moci samozřejmě můžeme spekulovat, ale prostě je to člověk, který může nějakým způsobem něco ovlivnit, tak v tomhletom ta jeho vyjádření, prostě ta očekávání formují a ovlivňují. Ne absolutně, protože trhy nejsou hloupé, tak oni samozřejmě část toho balastu úplně jakoby odfiltrují, ten na ně nepůsobí, ale třeba nějaké to racionální jádro, anebo spíš tu pravděpodobnost, že část té věci může mít nějaké rácio, oni prostě musí do sebe zakomponovat a to se právě projeví v tom, jak se třeba obchodují věci, které se obchodují na několik měsíců dopředu, nebo jak se očekává, že se budou vyvíjet dluhopisy, změní to portfolio těch investorů. A to všechno už jsou potom jako věci, které se skutečně v reálné ekonomice projeví. Projeví se v očekávání manažerů, v očekávání investorů, bank, takže takhle z toho slova, o kterém si skutečně můžeme myslet, co chceme, se skutečně stane reálná ekonomická veličina.
4: Vy trhy sledujete, takže můžeme zkusit se zeptat, co si trhy tedy myslí a vybírají si to rácio z těch posledních projevů Donalda Trumpa, které směřovaly prakticky na všechny strany světa, ať je to přijetí Xi Jinpinga velmi vřelé s tím, že se dohodnou, ať je to tlak na Ukrajinu, aby přestala útočit na energetickou infrastrukturu Ruska, ať je to ta hrozba Iránu, o které jsme mluvili.
8: Já si jako případovou studii vezmu tu cenu ropy, protože jako přednášející světové ekonomiky samozřejmě vím, že ropa už byla i mnohem dražší. A to v době, která třeba politicky byla stabilnější. To znamená tehdy, když jsme skutečně ropu obchodovali ještě dráž, ty trhy byly ještě víc nervózní z toho, co se může stát. Já jsem dokonce slyšel docela hezký vyjádření někoho z mých kolegů skutečných analytiků. Jo, já jsem opravdu jenom prachsprostej ekonom, takže to není pro mě denní chleba řešit, o kolik se zrovna dneska nebo v tuhle minutu hnula ropa. A oni přesně řekli, že ty trhy prokazují tu svoji chytrost tím, že ta cena ropy se nezvyšuje tolik, což by odpovídalo panice, ale ani neklesá tolik, což by odpovídalo tomu, že už všechno bude v pořádku. Prostě drží se to tak nějak uprostřed, protože všichni asi tušíme, že reálná moc pana Trumpa lusknutím prstů ukončit ať už konflikt v Hormuzu nebo na Ukrajině, ta prostě neexistuje. To znamená, všechno je to jenom o určitých pravděpodobnostech, kdo bude jak ochoten reagovat a kam kdo bude ochoten zajít.
4: Pojďme popsat, v jakém stavu vlastně ten americký trh je. Ono to vypadá, že se mu vede poměrně dost dobře. Třeba index nákupních manažerů, což je ukazatel aktivity, kdy nad 50 to označuje, že ekonomika je aktivní a že se mění a že je živá, je vysoko nad 50 body.
8: Řekl bych, že mě to těší, jo, ono dneska někdy v Evropě prostě ta, nechci říct zášť, jo, ale ta móda, že pan Trump je prostě nemuž na svém místě, je taková, že nikdy se to jako přelije až v to, že vlastně bychom té Americe nepřáli úspěch. Já Americe úspěch přeju, považuji pořád ještě za jeden z nejliberálnějších trhů a myslím, že to je základ dlouhodobé prosperity a konkurenceschopnosti. Takže mě těší, že některé indikátory, jako třeba ty předstihové, nebo jako třeba indikátory trhu práce, prostě pořád mluví o tom, že Amerika je momentálně v docela dobré kondici. Na druhou stranu jsou tam některé strukturální problémy. Já myslím, že jsme jednou spolu o tom mluvili, že taková ta dvojí Amerika, jo, jedna ta průmyslová a druhá ta AI, to jsou prostě dva světy, který se nepotkají už nikdy. Jo? Prostě vývoj moderní technologie způsobuje, že nikdo přijde o práci a to není ten, který ji pak najde v té AI továrně. No a pak jsou tam i určité indikátory aktuální a to je zrovna to, co ty midterms asi hodně ovlivní a to je to, že inflaci se prostě v Americe nedaří krotit.
4: Ona není utržená dlouhodobě.
8: Ona není utržená ze řetězu. Na druhou stranu 3-3,5% inflace ve vyspělé ekonomice není něco, na co bychom v horizontu uplynulých 20-30 let byli zvyklí a dneska už se to pomalu považuje za takový nějaký nový normál, abych použil nějaký buzzword.
4: Tady je asi docela nutné připomenout, že americká centrální banka Fed na svém posledním zasedání zvýšila základní úrokové sazby ke 4%. A ani tak po nástupu Kevina Warshe, což měl být Trumpův muž v čele Fedu, tak nevyslyšela přání amerického prezidenta Donalda Trumpa, který po Warshovi chtěl, aby naopak Fed se sazbami klesal a tím pomohl řešit například i zadlužení americké, protože americké dluhopisy desetileté opět poskočily nad 5%, což může Donaldu Trumpovi a jeho administrativě dělat zásadní vrásky. Znamená to tedy, že Donald Trump nemá tu moc, aby tu ekonomiku opravdu, jak jste řekl, lusknutím prstů takto otočil.
8: No tohle je ten věčný souboj prostě vlády a centrální banky. Prostě prezidenti jsou tady od toho, aby prosazovali lepší přístup k úvěrům, což znamená nižší úrokové sazby. Na druhou stranu centrální bankéři, a i když v Americe je to trošku jiný, tam ten mandát centrální banky je širší, než tady jsme zvyklí v Evropě.
4: U nás máme pouze cílování stabilitu, inflace, ale oni cílují také růst.
8: I růst. A růst zase v Americe velmi často je zaměstnanost. Jo? My Evropani víc řešíme nezaměstnanost, Američani víc zaměstnanost a ta prostě s tím růstem souvisí.
4: A ta se poměřuje u prezidentů většinou tím, kolik dokáží vytvořit nových pracovních
8: míst, přesně tak. Takže tenhle ten souboj, že prostě vláda chce tohle a centrální banka chce tohle, ten je dlouhodobý, asi jen tak neskončí, našli bychom ho i v současné, i minulé české politice, takže na tom asi není nic zvláštního. To, že se jako nakonec ten guvernér centrální banky nemůže podvolit tomu tlaku prezidenta, i když si asi všichni dovedeme představit, že to není závidění hodná pozice, to je taky prostě realita, protože zase my z historie známe ty situace, říká se tomu někdy akomodativní nebo přizpůsobující se měnová politika, kdy prostě ta centrální banka jde na ruku té vládě a vždycky to skončí vysokou inflací. Vždycky. Jo. To je popsané v učebnicích, takže tohle jako nemohlo dopadnout jinak. Prostě ta zpráva, že americká inflace je prostě rizikovým faktorem a i za cenu toho, že hold financovat dluh bude dražší a že přístup k úvěru bude horší, tak centrální banka musela reagovat tak, jak reagovala.
4: No, když se vrátím k tomu americkému dluhopisu desetiletému, který je nad 5%, jak moc velký je to problém pro Trump administrativu a pro fiskální stabilitu Spojených států, že se jim takto prodražuje financování státního dluhu?
8: Pochopitelně to problém je, jednak z hlediska toho, že se z toho teda platí ten úrok, řeší se to i v našem rozpočtu, že bychom si mohli možná dvě nový ministerstva dovolit jenom za tu sumu, kterou platíme jako splátku dluhu, ale ono je to taky informace z hlediska držitelů toho dluhu. Jo? Ta americká ekonomika je samozřejmě

0: moře ve zcela jakoby exkluzivní situaci. Dlouhodobě se tomu říká anglicky exorbitant privilege, jako takový jako nadpozemský privilegium, který ve zkratce řečeno spočívá v tom, že Amerika je vždycky schopná přilákat dostatek levných peněz ze světa, za který ona díky své produktivitě vydělá víc. Takže ona vlastně si půjčuje levněji, než kolik s těma půjčenýma penězma vydělá, což je krásný a částečně se to dotýká samozřejmě i toho státního dluhu, i když daleko víc to platí pro ty produktivní firmy. No a ve chvíli, kdyby z nějakého důvodu ten americký dluhopis přestal být chtěný, tak to může být velký problém, protože samozřejmě ta americká vláda v tu chvíli nenaplní ten svůj hlad. Jo? Dneska ministr financí z velké části zkoumá, kdy mu končí splatnost dluhopisu, aby honem rychle vydal další. Jo? Jestli si někdo myslí, že se trápějí tím, jak něco splatit, tak to doopravdy není. Oni v podstatě vyhánějí jeden dluh druhým. No a ve chvíli, kdy třeba, a neříkám, že to Americe aktuálně hrozí, ale kdy třeba tu tranši těch dluhopisů neprodáte celou, no tak najednou je tam ten zářez a to není dobrý. Jo? Takže třeba nedávno se v českých médiích říkalo, že Amerika pomohla Japonsku s klesající měnou. Amerika pomohla hlavně Americe, jo? Protože při zhoršující se situaci v Japonsku, ta obava, že by Japonci pustili na trh tu obrovskou haldu amerických
1: dluhopisů. Oni jsou největším držitelem amerických dluhopisů na světě, myslím, společně s Čínou.
0: S Čínou tam to bude docela na stejno, ale je to prostě obrovská halda. A tady by se prostě vypustila na trh, byl by to veliký problém.
1: Analytici vidí v Trumpově politice jasný motiv a tím je úspěch v blížících se listopadových midterms. My můžeme připomenout, že pro obyčejné Američany je klíčová cena pohonných hmot, tedy benzínu a nafty, ty jsou stále vysoko. Jak moc je Trump vlastně schopen reálně snížit cenu pohonných hmot? On totiž mluví například o omezení vývozu. Jak by vlastně taková rozhodnutí byla pro tu liberální ekonomiku, o které jste mluvil? Jak by to bylo vhodné přicházet s takovýmito regulacemi?
0: Musíme to rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé efekty. To, že ta vláda, včetně té naší krátkodobě, dokáže tu cenu na tom stojanu nějak ovlivnit, je asi pravda a zase je na místě, že ekonomové říkají, dělejte to opravdu jenom, když bude fakt špatně. Jo? Já vím, že se těžko
1: oni také často říkají, pak si to vezmou ty rafinérníci i ty prodejci pohonných hmot zpátky v tom, že déle budou držet vyšší cenu, aby zase získali zpátky.
0: Takže vždycky jsou tam rizika, ale nějaký krátkodobý vliv, nějaký opravdu silného zásahu státu
1: záchranná brzda, aby nekrachovali firmy.
0: Tak to určitě existuje, ale co to s tou ekonomikou dělá dlouhodobě, jak to bude ovlivňovat předzásobení se, nebo držení zásob, nebo na opak odklánění trhu, to prostě ani ten americký prezident ovlivnit nedokáže. To jediný, kde já jsem maličko spozornil a ani ne, takže by mě tolik trápili Američani, to by byl ten zákaz toho vývozu. Jo? Protože to je něco, co by už takhle rozkolísané globální trhy, protože Hormuz, nebo stačí prostě dneska hodit relativně malej dron na ropovod, který vede v Saudské Arábii směr západ a prostě trhy jsou rozkolísané a tohle by byl další zásek. Jo. Já si nemyslím, že by to Amerika mohla dělat dlouhodobě, ale přesně v tom kontextu, tak já vám ukážu, čeho všeho jsem jakoby schopen, teď myslím samozřejmě v dobrým slova smyslu, by to mohlo být, ale že by vláda dokázala tohle to nějak strukturálně dlouhodobě ovlivnit, když je celý svět na tom s energetikou špatně, to bojá.
1: No to, na co upozorňujete, tak se může stát, a nemusí to být Irán, může to být Husiové, může to být kdokoliv jiný. Znamená to, že energetické trhy už se na ty klidné časy, kdy vše bylo bezpečné, nemohou jen tak spolehnout minimálně v dohledné době?
0: Nemohou, na druhou stranu z analýz, který já čas od času studuju, mám pocit, že ty energetické trhy jsou jako až překvapivě odolné, jo? Že když by tohle všechno, co se dneska děje ve světě, na ty energetické trhy dopadlo třeba před 10-15 lety, tak jsme byli opravdu v průšvihu. To znamená zase klobouk dolů k tomu, jak globalizace a globální hodnotové řetězce a vůbec celý ten energetický sektor, jak dokázal ten jako šok vstřebat. Ten problém začíná ve chvíli, kdy se to pak začne propisovat do cen a to jsme zpátky u té inflace.
1: Říká prorektor Vysoké školy ekonomické Pavel Hna, který zůstává i nadále naším hostem.
2: Posloucháte pořad Řečí peněz se špičkovými ekonomy a analytiky o jejich světě čísel. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: asi je nutno v této chvíli připomenout, že Trumpova administrativa vede ostrou obchodní válku s Kanadou. Kanada je přitom druhý největší obchodní partner Spojených států. Objem obchodu přesahuje zhruba 850 miliard ročně. Předmětem obchodu jsou především automobily, autodíly, ropa, stroje a plasty. Obchodní válka, kterou teď vidíme, se zatím svému konci určitě neblíží. Naopak, od tohoto týdne čelí novým omezením na americkém trhu další kanadské výrobky. Trump zakázal dovoz vybraných mléčných výrobků, alkoholu a motocyklu. Obchodní spor mezi oběma zeměmi tedy spíše eskaluje.
3: The problem is that they've treated the United States very unfairly. They have been one of the worst countries in the entire world. You know, we get along with China, we get along with...
1: Podle Donalda Trumpa se Kanaďané ke Spojeným státům chovají nespravedlivě a doslova řekl, že jsou jednou z nejhorších zemí na celém světě. Americký prezident pak také prohlásil, že Kanada usiluje o obchodní dohodu s USA. Podle něj v příštích týdnech přijdou s nabídkou a zruší všechna cla na dovoz. Když se, Pavle Hnáte, podíváme na to, že Kanada je opravdu energetická velmoc, tak jak důležité je pro Spojené státy a pro amerického voliče, když opět zmíníme blížící se midterms, to, aby Donald Trump dokázal tuto obchodní válku s Kanadou, dejme tomu, ukončit, zažehnat tak, aby to bylo ke spokojenosti obou stran. Protože ty ekonomiky jsou zásadně provázané. Asi se nedá počítat s tím, že by dlouhodobě vydrželi v takovéto ostré obchodní válce.
0: Právě ta provázanost je opravdu jako nepředstavitelná. Jo? To zboží, který nakonec se doveze do Ameriky z Ameriky, to tu hranici předtím už překročilo možná 10x. Prostě ty hodnotové řetězce jsou tak provázané, možná trošku i směrem do Mexika, jo? Protože zase, když si to tak člověk představí, kde jsou jaký mzdový náklady, kde jsou jaký regulace, tak i to Mexiko v tom bude namočený. To znamená, že by ty ekonomiky mohly dlouhodobě žít bez sebe, to je vyloučený. Vyloučený je i to, že by výpadek amerického trhu Kanadě nahradil evropský, prostě je to moc daleko. A co se týče konkrétně té energetiky, ono to taky jako není zase tak jednoduchý, protože, jak zase už víme od 90. let, svět není plochý, svět má prostě i geografii a ono zase tu ropu přes tu Kanadu dopravovat velmi často chybějícími ropovody, které tam nejsou proto, že je tam nechtějí povolit prostě původní obyvatele. Ono to taky není všechno tak strašně jednoduchý. Jo. Takže já si myslím, tohleto, říkám, když už se přejmenovává jezero Ontario, tak je to pro mě opravdu hodně nepochopitelný. Na druhou stranu asi nejsem ta cílová skupina, na kterou je to... Na
1: to může být ta předvolební, dejme tomu, vějíčka pro amerického voliče, protože to ekonomiku asi nezlepší.
0: Asi jo, ale možná je to spíš asi na psychologa nebo psychiatra. Já nevím, jo, já opravdu jako dovedu si představit, že s velkou chutí někde u piva si řeknu, tak jsme to té Kanadě natřeli, ale to jsou přesně takový ty vyjádření, které se prostě špatně berou zpátky, jo, když o nějakým národu řeknu, že je nejhorší na světě, no, tak těžko se pak věci zažehnávají. Na druhou stranu už to známe, jo, ty cla za den nemusí platit a zároveň to, co já taky teďka čtu čím dál tím častěji, to, že nějaký politik ohlásí nějaký clo, ještě neznamená, že v realitě ty firmy ho opravdu zaplatí, protože přece jenom to celní řízení, jestli už je loď na cestě, kudy to nakonec poteče, takže jako ta situace se tam bude muset sklidnit. Ona škodí oběma těm stranám. Jo? Každá celní válka vždycky škodí oběma a u takhle provázaných ekonomik, jo, jasně, že ta Kanada tahá za kratší konec, protože je menší, ale poškozuje to rozhodně i ty Američany.
1: Na druhou stranu kanadský premiér Mark Carney naznačil ochotu se více zbližovat s Evropou. Vy tomu velkou šanci nedáváte. My jsme to probírali s ekonomkou Janou Matysovou v předminulém díle Řečí peněz. Je to spojenectví Kanada-Evropa pro vás tedy něčím, co by bylo reálným a zajímavým?
0: Reálné i zajímavé to určitě je. My máme CETU, že? To znamená, už dneska existuje poměrně řekl bych, jako velkorysá obchodní dohoda, patří rozhodně k tomu lepšímu, co Evropská unie vyjednala. Na druhou stranu ten největší potenciál mezi těma trhama, když teda pominu ten skapalněný plyn nebo prostě energetiku, tak je to právě o vědecký spolupráci, je to o patentech, je to o investicích a to zase nejsou věci, které by tak nějak jako zajímaly běžnou pracovní sílu. Jo? To je ta smetana na tom trhu. Jo? A na všechno to ostatní musíme prostě vždycky vzít tu vzdálenost. Ona sice hraje daleko menší roli v tom dnešním propojeném světě než dřív, ale prostě nejsou to jako přirození obchodní partneři. Jo? Jsme si blízky nějak kulturně, můžeme se společně posmívat prostě americkému prezidentovi, ale že by Evropanům vynahradit ten americký výpadek a Kanaďanům, ne, to ne.
1: Trump zmínil i v souvislosti s Kanadou Čínu a v tomto týdnu také zmírnil obchodní válku s Čínou. To zmírnění obchodní války je výsledkem třídenní návštěvy čínského prezidenta Xi Jinpinga. Obě země se dohodly, že sníží cla na vzájemný dovoz zboží v hodnotě 60 milionů dolarů. Opatření se má ale týkat tisíců běžných výrobků, ty strategické důležité sektory to nijak nepostihuje. Na dva měsíce se také pozastavilo případné další kroky v obchodní válce. Zásadní průlom se tedy podle většinu analytiků nekoná. Jak vy hodnotíte ten výsledek jednání mezi Trumpem a Xi Jinpingem?
0: Já bych možná předsunul před závorku, že tohle už je jiný kafe. Tady se vlastně setkali dvě supervelmoci. Jo. My ne vždycky z té Evropy to tak vnímáme, vždycky máme pocit, že my jsme ten pupek světa, ale opravdu já si myslím, pokud nikdo bude určovat tempo globální ekonomiky v budoucnu, tak to bude tandem Spojené státy Čína. Přestože to budou dva zcela jako odlišné světy, budou to nesmiřitelní rivalové, tak oni se částečně i prostě potřebují, viz třeba ta držba těch amerických státních dluhopisů. A obecně, když se já třeba někdy zamyslím nad tím, kdo po Americe bude tím hegemonem globalizace, tak za mě je to tandem právě Amerika-Čína. Takže když se tyhle ti dva sejdou, doprovází to ta pompa.
4: President Xi and I will continue working together to forge a better future for both of our nations. President Xi, Madam Peng, thank you once again for making this historic visit and welcome.
0: Zase tohle se z Evropy těžce hodnotí, přece jenom Američani si na ty symboly potrpějí víc.
1: Jakou roli v tom bude hrát ten ostře sledovaný sektor umělé inteligence? Protože o něm se mluví, že to je game changer příští dekády. A my víme, že to klíčové se děje ve Spojených státech. Čína, tam o tom toho nevíme mnoho, Evropa je zatím pozadu. Může to, o čem mluvíte, ten tandem narušit právě ta zásadní role umělé inteligence?
0: Já bych řekl, že naopak. Já bych totiž řekl, že ono v té Číně se toho možná děje skoro stejně jako v Americe. My samozřejmě tím, že často si to rovnou zakážeme, víme, že třeba v českých úřadech se DeepSeek nesmí používat a takhle, ale oni jsou vlastně schopní dosahovat relativně podobný kvality těch modelů za úplně jiných nákladových podmínek. Jo? Takže já si skoro myslím, že právě ta AI je to definitivní jako stvrzení toho, že to jsou tyhle ty dvě země. A v tomhle tom ta Evropa pokulhává. Takže já si myslím, že ta jakoby dohoda, nedohoda o AI, oni vlastně neřekli, že budou nějak významně spolupracovat. Oni řekli, že se budou informovat o těch jako největších rizicích a to si myslím, že potvrzuje to jejich jako zpříseženstvo, že i kvůli AI tyhle ty dvě země prostě musí být v souladu. I když jsou to tvrdí konkurenti.
1: Říká prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze Pavel Hnát, který byl naším dnešním hostem. Já moc děkuji.
0: Taky děkuju.
1: A slibuji, že umělé inteligenci se budeme věnovat už brzo v dalším dílu Řečí peněz. Pro tuto chvíli obohacící poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Pro a proti.
5: Hudební svět žije kauzou britského zpěváka Eda Sheerana. Ten byl fanoušky a hudebníky přinucen vyjádřit se k situaci v Gaze, poté co byl z jeho turné vyhozen předskokan a rapper Macklemore kvůli svým propalestinským výrokům. Vyhrotila se debata o Izraeli natolik, že už je dnes morální povinností umělce vybrat si stranu konfliktu, anebo má i megastar právo zůstat neutrální. A jak to souvisí s válkou na Ukrajině? Debatovat budu s režisérem Robinem Kvapilem a novinářem deníku Alarm Davidem Šarfem.
2: Pro a proti Lucie Vopálenské zítra po 9:30 na Plusu. Katolíci, pravoslavní, evangelíci, buddhisté i hinduisté. Ti všichni na jednom místě mezi nebem a zemí. Bohoslužby i aféry, požehnání, hříchy i odpuštění. To vše ve Vertikále v neděli po 8. na Plusu a pak také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. 21 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
6: Vláda letos podruhé ustála hlasování o nedůvěře. Britská policie má v souvislosti s incidentem u letecké základny nového podezřelého. Hokejisti Sparty vyhráli v předehrávce 7. kola hokejové Tipsport Extraligy nad Českými Budějovicemi 4-2 a počasí zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě velká oblačnost a přehánky a teploty až 24 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustál hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Opozici se ji nepodařilo svrhnout ani na druhý letošní pokus. Pro návrh hlasovalo 83 opozičních poslanců, 94 z koaličních lavic jich bylo proti. Mimořádná schůze zabrala poslancům celkem 3 jednací dny. Její průběh zkritizoval předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
7: To, co jsme tady sledovali, bylo, že tedy vláda tady nepustila opozici ke slovu. My jsme vlastně se dostali k pultíku až ty následující dny, kdy jsme konečně mohli přednést své argumenty, zeptat se konečně na něco vládních představitelů. Nicméně to už ty vládní lavice vzeli prázdnotou.
6: Schůzi nechala svolat opozice mimo jiné kvůli hospodaření Česka v příštím roce. Podle koalice šlo jen o předvolební kampaň. Nový šéf hasičů Martin Legner chce posílit sbory. Do 5 let by mohlo jít o 700 až 900 tabulkových míst. V příštím roce má hasičský záchranný sbor slíbeno 100 pozic. Služebních míst tak bude mít 11 000, říká Legner.
8: Kdy ta služba je pro ty občany a zvyšujeme s tím tu vnitřní bezpečnost státu. Takže my jsme rádi i za těch 100 tabulek, které máme tedy slíbené, ale každopádně nebráníme se každé další tabulce. A měli bychom asi, řekněme, ideální stav nastavený v rámci plošného pokrytí na celém území České republiky.
6: Britská policie zatkla muže s britsko-íránským občanstvím v souvislosti s incidentem na základně Fairford. Je podezřelý z přípravy teroristických činů, informuje o tom BBC. 27-letého mladíka zadržela protiteroristická jednotka v londýnském Westminsteru. Policie u letecké základny nejdřív zatkla pětici mužů v černých kuklách, v pondělí je pak propustila na kauci. Vyšetřovatelé uvedli, že při prohlídkách jejich dodávek nalezli určité množství benzínu, žádná výbušnina tam ale nebyla. Policie pracuje s verzí, že za incidentem mohli stát agenti íránských tajných služeb. Teherán to odmítl. Přesně před 100 lety vznikl orchestr Radiožurnálu, předchůdce Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na začátku měl 20 členů, dnes jich v těle se hraje bezmála 100.
9: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso.
10: Naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny, jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek. Taktovku tehdy držel Joška Charvát.
9: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci.
10: Hned 2. října orchestr odehrál v Radiopaláci svůj první koncert. Návštěvníci vyslechli díla Zdeňka Fibicha, Antonína Dvořáka, Beethovenovu romanci a předehru ke Smetanově Prodané nevěstě. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
11: Hokejisté Sparty vyhráli v předehrávce 7. kola Tipsport Extraligy nad Českými Budějovicemi 4-2. Pražané se díky vítězství posunuli v tabulce na 4. místo. České Budějovice jsou 5. A olympijský vítěz ve vodním slalomu Jiří Prskavec bude dál pádlovat na profesionální úrovni. V této sezóně poprvé od roku 2012 nezískal individuální medaili na žádném mezinárodním závodě a na mistrovství světa v Oklahomě ani nepostoupil do finále. A právě potom o konci kariéry přemýšlel.
12: Uvažoval jsem o tom. Po tom mistrovství světa jsem byl opravdu hodně zlomený. Dal jsem tomu prostě, nevím, 6 měsíců čistý přípravy. Tak trochu jsem tomu obětoval všechno a bylo to jako poměrně těžký. Nicméně, jak jsem začal znova trénovat, tak se to nějakým způsobem jako ustálilo. Ten sport mě baví a věřím, že jsem ještě neřekl poslední slovo.
13: Stržení na D1 u Brna a překážka u Černé Hory. Na dálnici D1 už jen krátká kolona u Brna ve směru z Prahy. Začíná před sjezdem na Mikulov na kilometru 193 a rozjíždí se za zúžením na kilometru 195, zdržení do 10 minut. Na silnici 43 z Brna do Svitav máme hlášenou překážku před Černou Horou a policie hlásí srnu na vozovce, bezpečně se vyhněte. Na silnici 50 ze Slavkova u Brna do Uherského Hradiště se před Bucovicemi střetlo osobní auto s motorkou. Nehoda částečně omezuje průjezd křižovatkou na Letonice. Počítejte s kratším zdržením. A na nehodu pozor také na silnici 53 ze Znojma do Pohořelic. U Miroslavy se poblíž Kašence střetla tři osobní auta. Projíždí se Kyvadlově jedním pruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
6: Zítra čekáme většinou polojasno, na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
14: Zatímco v tehdejším Československu vrcholilo v roce 68 pražské jaro, na západě se bouřila mladá generace proti stávajícímu establishmentu a konzervativním pořádkům. Píše o tom německá historička Ingrid Gilcher-Holtejová v knize Hnutí 68 na západě, studentské bouře v USA a západní Evropě. Knihu v roce 2005 přečetl, zajímavé ukázky z ní vybral a v repríze pořadu Politická literatura okomentoval Jiří Berounský.
2: To nejlepší z archivů Českého rozhlasu. Politická literatura na českých pultech.

0: Dnešním pořadem vás bude provázet Jiří Berounský. Budeme se zabývat knihou Ingrid Gilcher-Holtyové Hnutí 68 na západě, studentské bouře v USA a západní Evropě. Autorka je profesorkou obecných dějin na univerzitě v Kolíně nad Rýnem. Tato její práce je první česky vydanou knihou, která se uvedeným tématem souhrnně zabývá. Knihu přeložil Vlastimil Drbal a v roce 2004 vydalo nakladatelství Vyšehrad. Kniha je doplněna zajímavým doslovem historika Jaroslava Pažouta. Z úvodního textu na záložce vybírám. V době, kdy naše republika prožívala dramatický čas pražského jara, nesený nadějí na liberalizaci a demokratizaci komunistické diktatury, vůčími zeměmi demokratického západu otřásaly mohutné bouře studentstva, inspirovaného různými levicovými ideologiemi. To se touto mimoparlamentní cestou pokoušelo prosadit na místo liberálně demokratického, na kapitalismu založeného systému, nový společenský řád, na jehož podobě se ovšem jeho příslušníci nedokázali zcela shodnout. Hnutí vytyčovalo mnoho významná hesla, participační demokracie, samospráva, sebeorganizace a tak dále, snažit se spíše jasně oddělit od staré levice, zkompromitované komunistickým totalitarismem či zburžoáznělým socialdemokratismem. Pod těmito vágními hesly lze však rozpoznat touhu po větší svobodě jedince, po výraznějším podílu lidu na vládě, po přeměně často spíše formálně uzákoněných lidských práv na práva reálná. Třeba že se tedy cíle hnutí západního a československého na pohled odlišovaly, přece se tato hnutí sama jeví jako vnitřně spřízněná. Překladatele knihy germanisty magistra Vlastimila Drbala jsem se zeptal, jak se vám kniha překládala, je psána běžnou němčinou nebo obtížně překladatelným jazykem, jehož výrazy jste musel konzultovat s kolegy germanisty, prostě kdybyste nám něco řekl o překladu.
1: Ta samotná kniha se nepřekládala příliš dobře, jednak to byl dost hutný text, takže bylo třeba vyhledat mnoho zkratek, například nějakých hnutí spolků a tak dále. Potom i stylisticky byla v řadě ohledů dosti těžká, především v úvodu a na závěru autorka prováděla takové stylistické sociologické úvahy, které se tedy nedobře překládaly, musely se hodně stylisticky měnit. Ale především bych chtěl zdůraznit problematiku terminologie. Tady trošku bych začal ze široka. Vzhledem k tomu, že česká společnost se tímto studentským hnutím na západě věnovala pouze ve druhé polovině 60. let, pár roků, a pak přišla normalizace, tak nedošlo k tomu, že by tady vznikla nějaká terminologie, která by některé charakteristické aspekty hnutí označovala. A my jsme potom, jsem tady s kolegou Pažoutem, musel hledat některé výrazy, některé ekvivalenty pro německé výrazy. Takže bych zmínil například Gegenmacht, protimoc, negative Universität, jako antiuniverzita, Gegenkultur, antikultura, Gegenöffentlichkeit, vzdoroveřejnost a několik dalších. A bylo to teda objevitelské hnutí jako překladatel.
0: Vlastně takřka novátorský styl, co jsme museli vytvářet. Tak. A ještě nám řekněte, jak jste na knihu přišel, jaká byla historie jejího umístění v nakladatelství Vyšehrad a něco kolem této historie.
1: No, ta úvaha vycházela z toho, že v češtině neexistuje knížka, která by se tímto studentským hnutím na západě věnovala. V roce 1969 měla vyjít knížka docentky Jiřiny Šiklové v nakladatelství Mladá fronta. Ta ovšem nevyšla, takže dosud tedy v češtině žádná nebyla. A tu knihu navrhl jako téma, teda spíše knihy navrhl doktor Daněk v nakladatelství Vyšehrad a tuto konkrétní knihu od profesorky Ingrid Gilcher-Holtyové navrhl zde kolega Pažout, který se touto problematikou zabývá. Já bych chtěl ještě dodat, že tato kniha, která je menšího rozsahu, asi 140 stran, je takovým spíše úvodem do problematiky a bylo by určitě vhodné, aby v češtině vyšly původní buď práce nebo i překladové, které by se zabývaly pak konkrétními aspekty nebo různými těmi účastníky toho studentského hnutí.
0: A máte nějaké signály, že k podobnému vydání knihy, nějaké knihy by mohlo dojít?
1: Ne, zatím nemám. Ne.
0: A ještě, jak byste vykomentoval tu její prezentaci, ke které došlo koncem listopadu loňského roku?
1: K té prezentaci došlo 18. listopadu v literární kavárně nakladatelství Akademia na Václavském náměstí. Mně tam přišlo, že tam došlo k takovému jistému konfliktu generace 68-tníků, tehdy tedy mladých účastníků levicových, jako například docentky Jiřiny Šiklové, Petra Úla, Petrušky Šustrové a mladších dnešních historiků. Který ano, vidí spíše pravicově, vychází z pravicového hlediska.
0: Čili svým způsobem ten názorový konflikt vlastně navazuje na ty, třeba na ty konflikty, které byly i v tom roce 68.
2: Disidenčtí intelektuálové Nové levice. Soho, jaro 1960. Nedaleko bývalého bydliště Karla Marxe, z Carlisle Street 7, zahajuje na jaře 1960 svoji práci redakce časopisu New Left Review. V přízemí se nachází Café Partizán, londýnský Left Wing Coffee House, místo setkávání kritické mládeže, která si vštěpuje myšlenky, o nichž psali rozhněvaní mladí muži. Individuální kulturní protest proti duchu doby, proti ustrnutí politiky, společnosti a kultury. Zářivé neonové lampy osvětlují místnost, ve které občas hraje také folková hudba nebo se organizuje předčítání básní. Přímo nad kavárnou má sídlo centrála kampaně pro atomové odzbrojení CND, která koordinuje protesty nepřátel atomových zbraní. Ve druhém patře se nacházejí místnosti diskusního fóra levicové inteligence Universities and Left Review Club. Stovky zájemců sem každý týden přicházejí, aby se zúčastnili přednášek a diskusí, které se tu konají. První rámec pro jednání aktivistů Nové levice mají tvořit malé skupiny, ve kterých je zachován bezprostřední styk mezi členy, v nichž komunikace probíhá na základě osobních kontaktů a tím se zamezuje zbyrokratizování Nové levice. Tento pokus o vytvoření antibyrokratické skupinové struktury, v níž mohou uskutečňovat svoji hodnotovou a cílovou orientaci, je učiněn také ve Francii. Paříž, jaro 1960. Počátky čtenářských kroužků se skupujících se kolem časopisu Socialism au Barbarie, který vydávají dva bývalí trockisté Cornelius Castoriadis a Claude Lefort, sahají až do roku založení 1949. Od roku 1959 se však redakce snaží vytvořit diskusní skupiny i mimo Paříž ve francouzských regionech. V Itálii se ústředními časopisy Nové levice Nuova Sinistra postupně stávají Quaderni Rossi 1961, Quaderni Piacentini 1962 a Klasse Operaria 1963. A konečně se v květnu 1960 v Paříži rozšiřuje třetí skupina, spojující jemně vypracovanou po celé Evropě rozprostřenou síť stoupenců nového levicového hnutí založením situacionistické internacionály. Navázáním na tradice dadaismu, surrealismu a letrismu nabádá v manifestu k obsazení sídla UNESCO, aby protestovala proti byrokratizaci v umění i v celé kultuře a současně touto akcí spojila tvůrce nové kultury v organizaci prožitého okamžiku.
0: Zmiňované intelektuální kroužky jsou malé, nejednotné, od sebe vzdálené a tak jen omezeně spolupracující. Spojuje je jejich vymezení vůči staré levici, vůči tradičním socialistickým, sociálně demokratickým a komunistickým stranám. Je tady zřejmý nesouhlas s událostmi, jako byl komunistický puč v roce 1948 v Praze nebo maďarské události v roce 1956. Kritizují jak reformní hnutí demokratického socialismu, tak i zrůdnost komunismu stalinského typu.
3: Novou myšlenkovou orientaci, jež postavila svobodně uvažující intelektuály Nové levice proti tradiční levici, je možno zjednodušeně popsat v pěti bodech. Za prvé, nově je interpretována marxistická teorie. Nová levice zdůrazňuje návratem k Marxovým raným spisům především hledisko odcizení, nikoli vykořisťování. a hledá ve spojení marxismu a existencialismu i marxismu a psychoanalýzy cestu k teoretickému výkladu s cílem zbavit marxistické myšlení sklerotické stuhlosti a identifikace s institucionalizovaným marxismem. Za druhé, nově je nastíněn socialistický společenský řád. Socialismus podle přesvědčení nové levice nemůže skončit politickou a sociální revolucí, uchopením moci a zestátněním výrobních prostředků. Nýbrž musí odstranit odcizení člověka ve vztahu k jeho okolí, ve volném čase, v rodině, v sexuálních a sociálních vztazích jednotlivce. Za třetí, je vytvořena nová transformační strategie. Jednotlivec se má zbavit podřízeného vztahu vůči kolektivu. Změny v kulturní oblasti, tak zní jejich heslo, musí předcházet transformaci sociální a politické. Mají se přednostně a experimentálně rozvíjet nové komunikační a životní formy. Vytvářením nových kulturních ideálů a jejich přenesením do subkultur i vyzkoušením jako protimoci v rámci stávajících institucí. Za čtvrté, vzniká nová koncepce organizace. Heslem je akce, nikoli organizace. Nová levice se chápe jako hnutí, nikoli jako strana. Jako hnutí sleduje strategii přímé akce se všemi jejími rysy. Svět chce pochopit vlastním jednáním, veřejnost chce vyburcovat provokacemi a současně chce změnit účastníky, a to právě účastí na akcích. Za páté, nově je definován nositel sociální změny. Za nositele sociální a kulturní změny již není považován proletariát. Nová levice vychází z toho, že podnět k transformaci společnosti vyvolávají nové vůdčí skupiny. Odborně vyškolená nová dělnická třída, mladá inteligence, okrajové společenské skupiny.
0: Novou levici věda označuje v mnoha kategoriích jako výraz generačních konfliktů, jako hnutí neomarxistické, antibyrokratické, kulturně revoluční nebo sexuálně emancipační. Tím, že se nová levice zřekla jakékoliv organizační struktury, zůstala otevřena mnoha protestním proudům od hnutí protiatomového, hnutí za odzbrojení, za občanská práva až po aktivity protikoloniální. Proces přejímání a zprostředkovávání myšlenek intelektuální nové levice ostatními avantgardami je ovlivněn existencí komunistických stran a jinými dílčími politickými kulturami. V další ukázce bude mluvit o organizaci Studenti pro demokratickou společnost, dále jen SDS.
2: Port Huron, léto 1962. 40 mil od Detroitu v Port Huronu, Michigan, se 11. června 1962 na pozvání organizace Studenti pro demokratickou společnost setkalo 59 delegátů amerických studentských skupin. Mají debatovat o návrhu programu, který má vyjadřovat oficiální stav.

0: Zřetel, který opovrhuje dogmaty jakéhokoliv druhu a rád je porušuje, je však intelektuály kolem časopisu New Left Review ceněn a po jeho intervencích do debaty o historickém subjektu i uznáván za jednoho z nich, za The Big Daddy of the New Left. Miles je ještě radikálnější než redaktoři časopisu New Left Review a přestal věřit v dělnickou třídu jako revoluční subjekt v transformačním procesu společnosti a za novou avantgardu označil mládež, mladou inteligenci. Studenti pro demokratickou společnost s ním v tomto bodě bezvýhradně souhlasí. Považují mládež za nového nositele univerzity, za potenciální základnu a za středisko hnutí způsobující sociální změny. Za prostředek na cestě ke změně společnosti propagují jako alternativu k apatii přímou účast vytvořením participační demokracie, jež má odstranit lhostejnost a anonymitu vztahů, které nejlépe vystihl Camusův román Cizinec ve prospěch osobní přímé účasti na demokraticky organizovaných projektech, dále vytvoření militantní nové levice, jež by se skládala z mladých lidí, kteří jsou aktivní. S jistým patosem končí Port Huronská deklarace s podtitulem Agenda pro jednu generaci větou. Pokud se zdá, jak již bylo mnohokrát řečeno, že usilujeme o nedosažitelné, pak to lze vysvětlit tím, že to činíme, abychom zamezili nepředstavitelnému. Frankfurt nad Mohanem, podzim 1962. 17. konferenci delegátů Socialistického svazu německého studentstva SDS, založeného již v roce 1946, jež se koná 4. až 5. října 1962 ve Frankfurtu, ovládají dvě témata. Vztah mezi teorií a praxí a debata o memorandu SDS o vysokých školách. Kriticky se vyslovuje k odklonu od marxistické tradice, k němuž došlo na Godesberském stranickém sjezdu SPD v listopadu 1959 a vyzdvihuje socialistickou teoretickou práci jako úkol vnitřního procesu sebepochopení. Štrásburg, podzim 1966. Na místní univerzitě rozdává v říjnu 1966 skupina stojící blízko situacionistickým internacionalistům brožuru s názvem O ubohosti studentského života, která si všímá jeho ekonomických, politických, psychologických, sexuálních a zvláště intelektuálních aspektů. Brožura studenty ostře kritizuje. Podle jejich autorů mají daleko k tomu, aby představovali kritickou avantgardu a místo toho byli degradováni na pouhé kádry velkoprůmyslu. Ve svém každodenním studentském životě se přizpůsobili funkčním mechanismům moderního kapitalismu, jenž kolonizuje všechny oblasti společnosti a i ve svém soukromém životě, včetně svých sexuálních vztahů, napodobují obecné struktury třídní společnosti. Bouřící se část mládeže vyjadřuje pouze odmítnutí, aniž by nabízela perspektivu. Radikální kritika mládeže by podle situacionistické internacionály mohla získat orientaci jen od proletariátu, nikoli však od stávajícího dělnického hnutí, nýbrž od proletariátu nově organizovaného dělnickými radami a vytvářením všeobecné samosprávy.
1: V letech 1964 až 65 vyvolávají pozornost společnosti nepokoje na univerzitách Berkeley v USA a v Berlíně. Studenti bojují proti rasové diskriminaci, podporují sociální požadavky dělníků a především požadují svobodu projevu. Hnutí nové levice silně ovlivní válka ve Vietnamu. Od roku 1954, kdy se Francie stáhla z Vietnamu, se v této zemi stále více stupňuje napětí mezi komunistickým severem a jihem, podporovaným demokratickými státy. Od roku 1964 dochází k ozbrojeným konfliktům, nastává období nevyhlášené války a prezident Johnson je za tento stav kritizován zejména od SDS. Pod stejnou zkratkou v Německu pracuje i Socialistický svaz německého studentstva. V duchu zásad těchto organizací říká Paul Potter, že politika USA je výsledkem systému, který vytváří anonymní a hrůzný byrokratický režim, který neustále nadřazuje anonymní hodnoty nad hodnoty lidské a přesto se nepřestává označovat za svobodný a považuje stále za vhodné, aby přebíral úlohu světového četníka. Jeho kritický proslov vrcholí výzvou k vytvoření širokého sociálního hnutí, jehož cílem by bylo ukončení vietnamské války a změna institucí, které se podílely na jejím rozpoutání. I v Německu se podpisují výzvy k míru ve Vietnamu, které podepsalo 70 spisovatelů, mezi nimi například Heinrich Böll, Peter Weiss a jiní.
2: Konflikt kolem postoje a stanoviska německé veřejnosti k válce ve Vietnamu se přiostří, když spolkový kancléř Ludwig Erhard při příležitosti své návštěvy ve Washingtonu 20. až 21. prosince 1965 prohlásí, že spolková vláda morálně podporuje americkou politiku ve Vietnamu a její cíl. Obranu před komunismem chápe jako politiku uskutečňování v německém zájmu. Erhard a bonské politické strany podporují vraždění, hlásají nápisy na plakátech, které asi 40 členů SDS, mimo jiné Rudy Dutschke a Bernd Rabel, nalepili v noci z 3. na 4. února 1966 na průčelí berlínských domů. Akce proběhla bez domluvy s berlínským zemským sdružením SDS. Plakáty jak jazykem, tak obsahem radikalizují výklad válečných událostí. Vraždění napalmovými bombami, vraždění jedovatým plynem, vraždění atomovými bombami. Tito aktivisté SDS vidí řešení konfliktu pouze v sáhnutí po zbraních. Jde o názor menšiny uvnitř berlínské SDS a studentské opozice proti válce ve Vietnamu, avšak její strategie provokativní akce bez předcházejících diskusí v rámci SDS a bez dohody s ostatními studentskými skupinami se postupně prosazuje. Část demonstrantů táhne 5. února po skončení oficiální demonstrace k americkému domu v Berlíně, budovu obklíčí a víme z vlajkového stožáru americkou vlajku. Provokativní protesty vrcholí hozením 5 vajec na průčelí amerického domu. Jedná se o akci, která mezi německou veřejností získala více pozornosti než všechny transparenty, provolání a prohlášení. Pod dojmem válečných událostí ve Vietnamu i veřejných sporů ve Spolkové republice plánuje spolkové předsednictvo SDS kongres na téma Vietnam – exemplární analýza. Jenž se má konat 22. května ve Frankfurtu nad Mohanem. Svaz je před zahájením tohoto kongresu rozdělen. Má požadovat okamžité ukončení bojů a stažení amerických vojsk z Vietnamu nebo, jak požadují berlínští členové SDS, propagovat heslo Vítězství Vietkongu, vítězství naší demokracie. Spor rozhodne zásah intelektuála, jehož cílem se stalo vytvořit spojení mezi americkou a německou novou levicí Herberta Markuse. Od roku 1932 bylo jeho působení spojeno s Ústavem pro sociální výzkum vedený Maxem Horkheimerem. Ještě před nástupem Hitlera k moci však opustil Německo a v roce 1934 emigroval do Spojených států. Na rozdíl od jiných členů ústavu se po druhé světové válce do Německa nevrátil. Markus se znovu věnuje nacistické minulosti, aktualizuje ji a rozšiřuje úkoly z ní vyplývající. Odpor proti válce ve Vietnamu prohlásí za morální povinnost všech docentů a studentů na univerzitách ve Spolkové republice. Nepřímo tím dává najevo, že z jeho pohledu reformovat výuku a výchovu nestačí. Nejdůležitější je z něho poselství angažovat se v konfliktu. V dějinách existuje, prohlásí totiž, něco jako vina a neexistuje nutnost, ať strategická, technická nebo národní, jež by ospravedlňovala události, jež se ve Vietnamu odehrávají. Vyvražďování civilního obyvatelstva, žen a dětí, systematické ničení zdrojů potravin, masové bombardování jedné z nejchudších a nejbezbranějších zemí na světě. Toto je vina a proti ní musíme protestovat, Třeba se domníváme, že je beznadějné moci pouze jako lidé přežívat a umožnit tak snad jiným lidem důstojný život, možný jen proto, že tím tyto hrůzy mohou být ukončeny. A to je dnes nekonečně mnoho. Na pozadí rostoucího uvědomování nespracovanosti německé minulosti, o níž se protestující němečtí studenti živě zajímali, bylo možné tato slova chápat jako horlivou výzvu, aby si studenti vzali poučení z viny otců, z jejich nečinnosti. Zdůrazněním otázky viny se sice v žádném případě problematika netýkala německých studentů, stejně jako amerických, ale stala se z ní otázka svědomí a vyžadovala, aby k ní studentské organizace zaujaly postoj.
3: Posloucháte to nejlepší z archivu Českého rozhlasu. Dokumentární pásma, rozhovory s významnými lidmi, unikátní pohledy do historie od osobností, které už za mikrofonem neuslyšíte. To vše najdete také na webu plus.rozhlas.cz. Politická literatura na českých pultech.
1: Dnešní pořad politické literatury na českých pultech je věnován knize Ingrid Gilcher-Holtyové Hnutí 68 na západě. Vojenský zásah USA ve vietnamském konfliktu dal protestům různých národních studentských avantgardních skupin mezinárodní rozměr spojující myšlenku i společnou strategii. Nábor nových sympatizantů a aktivistů přinesl nové levici překvapení takzvaným vpádem kentaurů.

0: Teorie a praxe provokatérů, kterou si osvojili části americké SDS a německé SDS, byla během vzrůstu protestů na univerzitách i při vytváření opozice proti válce ve Vietnamu konfrontována s mládežnickým protestním hnutím, jehož praktiky a světový rozhled byly nesmírně vzdáleny intelektuálnímu rozhledu nové levice a přesto se jejich program v řadě bodů překrýval. Tato rozbouřená mládež chtěla vystoupit ze společnosti, neměla zájem angažovat se v politicko-sociálních problémech společnosti, proti sit-in a teach-in postavila be-in a love-in. Provokovala veřejnost, ale nejednou také elitu provokatérů studentské nové levice. Kewedin, Michigan, červen 1965. Scéna připomínala reliéfy umístěné na štítu Diova chrámu v Olympii, jež zobrazovali vpád kentaurů, Rorschach Gegenkultur. Studenti a studentky vpadli se spacími pytly, modrými pracovními košilemi, bavlněnými bundami a boots, vysokými botami nad kotníky, na zasedání Národního konventu SDS. Ještě nikdy předtím se nadregionální akce SDS nezúčastnili. Neznali osobnosti, které od konference v Port Huronu svaz řídili. Do skupin na kampusu vstoupili teprve před několika měsíci nebo týdny a proto neznají jejich zvyky a obyčeje, ani jejich způsob řeči. Jen málo z nich slyšelo o Marxovi, žádný z nich, jak jeden dlouholetý člen ihned zjistil, nečetl nic od Luxemburkové, Bernsteina, Webera, Lenina nebo Trockého. Údiv, který tito noví účastníci vyvolali, narostl, když začnou během jednání kouřit marihuanu a bránit se jakémukoliv pokusu vnést do diskusí řád a jejich přenesení do závěrečných usnesení. Narazí tu na sebe dvě kultury, které se nedůvěřivě pozorují a nálepkují. Síla prérie, prairie power, tak nazývají členové zastávající Podhuronskou deklaraci nováčky, kteří přijeli většinou z univerzit na jihu a západě Spojených států, stará garda, old guard, tak pojmenovávají tito nově příchozí své o 6 až 7 let starší kolegy, pocházející převážně z univerzit na východním pobřeží Spojených států. S přívalem beatové bohémy a antikulturou se mění kultura demonstrací. Láska je lepší než válka. Ve stále větší míře určuje obraz protiválečných demonstrací mládež, která zaměnila oblečení společnosti blahobytu za oděvy plné fantazie nebo za pouhé hadry. Nosí květiny, kuřácké tyčinky nebo kravské zvonce a zpívá písně Boba Dylana nebo provolává Hare Krishna. Pro ně již většinou neplatí, že, jak konstatovali sociologové po protestech v Berkeley, pocházejí z rodin vyšší střední třídy, z levicově liberálních, levicově katolických nebo také v míře daleko přesahující průměr z židovských vrstev. Nenarodili se jako Tom Hayden a mnoho dalších z podjuronské generace koncem 30. nebo počátkem 40. let, nýbrž až po válce. Jsou zvyklí na svobodný styl výchovy, který zavádělo v poválečné době mnoho amerických rodin. Jejich reakcí je útěk do světa bohémy a lidí vystoupivších ze společnosti, odmítání byrokraticko-technokratické disciplíny do nonkonformismu, odmítání konzumních zvyků, které je svádějí ke spolupráci s tímto systémem. Vzory pro nový životní styl, který propagují, jsou román Na cestě Jacka Kerouaka a sbírka Kvílení Allena Ginsberga, ale i asijská náboženství a sekty.
1: Marcus zdůrazňuje potřebu rozdělit opozici na dva extrémní póly společnosti, na privilegované a neprivilegované. Studenti a intelektuálové patří k té prvé skupině, neboť rozvíjejí požadavek po radikální proměně společnosti. Do druhé skupiny zahrnuje okrajové sociální jevy, nezaměstnané, práce neschopné a osvobozovací hnutí ve třetím světě a předpokládá, že z nich lze vytvořit revoluční sílu. Ač sem přiřazuje i dělnickou třídu, domnívá se, že ta, zejména v USA, ztratila potřebu měnit systém. Oceňuje kulturní protest beatové bohémy, současně jej však podřizuje politicko-sociálním snahám nové levice, které se orientují na spolupráci s okrajovými sociálními skupinami.
2: Odmlčení k jednání, vyrovnání s nepřekonanou minulostí. Strategie osvěty pomocí akcí utváření vědomí jednáním, kterou se studentské skupiny vyznačovaly, byla posílena dalšími požadavky, které kladla mládež narozená za druhé světové války a krátce po ní. Spory o bezprostřední minulost. Do povědomí lidí se tyto spory dostávaly jako postupný proces probouzení. Události jako válka v Alžírsku v letech 54 až 62, proces s Adolfem Eichmannem v Jeruzalémě v letech 61 až 62, nebo frankfurtský proces s příslušníky dozorčího personálu SS ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi v letech 64 až 65, tento proces podporovali. Pro toto vypořádání s minulostí byla charakteristická představa, že její hrůzy se mohou opakovat. Tak to bylo možné odvoláním se na minulost získat oprávnění k zasahování do přítomnosti. Význam tohoto faktoru na formování protestních hnutí sice nebyl ve všech zemích stejný, ale minulost neposkytovala podněty jen ve Spolkové republice. Moc obrazů. Množství fotografií zobrazujících násilí, které aktualizují hrozbu návratu těchto nebezpečných situací, připomnělo ve Francii zcela nedávnou minulost. Jednalo se o fotografie francouzských vojáků v Alžírsku, jež u generace, která jako děti židovských rodičů zažila válečný fašistický režim, vyvolávaly potlačené vzpomínky. Zdálo se, že se vrací to, co už považovali za překonané. Alain Geismar, jeden ze tří mluvčích studentského hnutí v květnu 1968, později v rozhovoru s Jerem Oronem prohlásil, že bylo najednou nepředstavitelné nosit francouzskou uniformu a riskovat tak, že bude spojován s mučením nebo místní genocidou. Francie sice nebyla ztotožňována s nacistickým Německem, ale chování francouzské armády v Alžírsku s chováním německého Wehrmachtu srovnáváno bylo. Šokovaní mladí francouzští židé se začali dotazovat svých rodičů a obviňovat je, že proti fašismu nedostatečně bojovali. Závěr, který vyvodili, bylo nejen angažování proti válce, ale často také podpora Alžírské fronty osvobození i příklon k levicově radikálním gaušistickým skupinám. Válka v Alžírsku se stala klíčovou událostí pro politickou socializaci řady aktivistů studentských skupin květnového hnutí 68. Hrozba opakování. Fašismus není, jak se vyjádřil Hans Magnus Enzensberger ve svých reflexích o obtížnosti být domorodcem z roku 1964, hrozný proto, že ho spáchali Němci, ale protože je možný všude. Není možné zabývat se pouze vinou starších, nýbrž vinou, již jsme zatíženi my sami. Dučke argumentoval v roce 1968. My, kteří jsme vyrostli v autoritářské společnosti, máme jen možnost překonat svoji autoritářskou strukturu osobnosti tím, že se naučíme pohybovat se v této společnosti jako lidé, jimž tato společnost patří, kterým je stávajícími mocenskými a vládnoucími strukturami pouze odpírána. Třeba, že se politický systém změnil, ústřední strukturální prvek, jenž vedl k fašismu, podle jeho přesvědčení zůstal zachován. Autoritářská struktura osobnosti. K jejímu odstranění je nutné podporovat výchovu nových lidí, aby tím získali co největší míru autonomie.
1: Až do jara 1967 na univerzitách probíhaly jednotlivé protesty, avšak kromě USA se nevytvářela celonárodní studentská hnutí. Maoistické hnutí, soustředěné do progresivní dělnické strany, zdůrazňovalo nutnost zahrnout do protestních akcí také ty, kteří tvoří většinu, dělníky. Maoisté si disciplinovanou organizační prací zabezpečují stále větší vliv v mnoha místních organizacích SDS. Národní vedení SDS sází na provokativní symbolické akce a vyzve v říjnu 1967 k účasti na pochodu na Washington, který má být největší demonstrací odpůrců války a má tak docílit změnu válečné politiky.
0: Jeden z vůdčích členů SDS z Berkeley, Jerry Rubin, se od roku 1965 snažil v San Franciském zálivu zabránit dodávkám vojenského materiálu po železnici formou občanské neposlušnosti. Na základě zkušeností se strategií omezeného porušování předpisů vypracuje plán demonstrace. Po shromáždění u Lincolnova památníku se mají demonstranti přesunout k symbolickému místu americké vojenské moci, k Pentagonu, kde sídlí ministerstvo obrany. Z náměstí před touto budovou se mají demonstranti pokusit proniknout do ústředí moci, symbolicky jej obsadit a tím alespoň po krátkou dobu narušit jeho chod. Jednotlivé fáze demonstrace jsou navrženy tak, aby spojily protesty mírového hnutí, liberálních skupin a nové levice do jedné akce, ale přitom, aby zůstalo dostatek prostoru pro různé formy demonstrací. Ne všichni demonstranti jdou po shromáždění u Lincolnova památníku dále k Pentagonu. Jsou to především studenti a studentky, jakož i hippies, ale i zástupkyně skupiny Women Strike for Peace a intelektuálové, mimo jiné Dave Dellinger, Dr. Benjamin Spock, Noam Chomsky a Norman Mailer. Poslední z nich popsal události před Pentagonem ve své knize Armády noci. Historie jako román, román jako historie, 1968. Jednomu samozvanému revolučnímu oddílu, složenému ze členů SDS, se podařilo překonat ochranné mříže a vedlejším vchodem proniknout do Pentagonu. Stáhnou americkou vlajku ze stožáru. Mezi policisty a vojáky střežícími Pentagon a demonstranty, kteří se stejně jako předvoj snaží proniknout do bašty americké moci, se pohybují hippies, kteří se slovy pojďte k nám, vkládají vojákům do hlavní zbraní květiny a snaží se je provokovat odhalenými ňadry nebo veřejným aktem lásky. Členové revolučního kontingentu jsou zatčeni uvnitř Pentagonu, prominentní intelektuálové s výjimkou doktora Spocka jsou zatčeni při pokusu přiblížit se k hlavnímu vchodu a zahájit rozhovor se strážci. Demonstranti se rozešli, jen pár tisíc jich zůstane. Podávají si dýmky míru naplněné hašišem a takto probdí noc. Z dřevěných zábran, jež měli uzavírat prostor před Pentagonem, si udělali táborové ohně. Mezi těmi, kteří vydrží, jsou ale také mnozí, kteří mají v kapse povolávací rozkaz. S narůstající tmou tyto rozkazy zapálí, schoří během několika sekund, jako malé zářivé pochodně jsou však v noci zdaleka vidět. Představují symbol odporu, který se však trestá 4 až 5 lety vězení. Uplyne 1,5 dne, než se vojákům a policistům podaří obležení násilně ukončit. Německo, léto 1967, zima 1967 až 68. I ve Spolkové republice se 21. října konají v mnoha městech protesty proti válce ve Vietnamu. Ve Frankfurtu nad Mohanem proběhne poklidně demonstrace organizovaná SDS, již se zúčastní asi 500 studentů. V západním Berlíně dojde po ukončení oficiální demonstrace k ostrým potyčkám mezi policií a 15 demonstranty, kteří se snaží zablokovat provoz na široké třídě Kurfürstendamm. Události z 2. června 1967 situaci ve městě změnily. Smrtelné střely ze zbraně jednoho policisty, jež zasáhli studenta Bena Onesorka na konci demonstrace proti návštěvě iránského šáha Rezy Pahlavího před německou operou, vyvolali mezi studenty paniku, zděšení a vztek. Mnozí, kteří sledovali události studentských skupin jen zpovzdálí, se nyní cítili osobně zasaženi a začali se proto politicky angažovat. Základna studentského protestního hnutí se rozšířila nejen v západním Berlíně. Jiskra protestů přeskočila i na univerzity ve Spolkové republice. Vzpomínkových a smutečných akcí v celé zemi se zúčastnili i asistenti, profesoři a zástupci liberální inteligence.
1: Válka ve Vietnamu vrcholí. Zpravodajská média v USA začínají poukazovat na oběti války, na slabost jihovietnamské vlády a na vysoké ztráty USA. Spolu s tím se mění americké veřejné mínění. Stále více obyvatel s válkou nesouhlasí. Lyndon B. Johnson dospěl k názoru, že ztratil podporu americké veřejnosti a ustupuje z další kandidatury na prezidenta. To vše urychluje a zostruje protiválečné protesty a stupňuje požadavky nové levice i ostatních příbuzných hnutí. Mění se i situace ve Francii. Začátkem května 68. roku se začínají solidarizovat početné složky dělnické třídy se studenty, vycházejí do ulic a zúčastňují se mohutné generální stávky. Prezident de Gaulle opouští ve vrtulníku na čas dokonce zemi. Dochází k brutálním policejním zásahům a to ještě více podporuje solidaritu všech protestujících. Jako hlavní požadavky se tu objevují demokratizace školství, zvýšení zaměstnanosti a změna ekonomického systému a propuštění všech v této souvislosti zatčených, včetně zastavení trestních řízení. Krátce po vypuknutí spontánní stávky se objevuje heslo autogestion, samospráva, v jejím duchu se mají demokratizovat instituce, ale i cituji, monarchii v průmyslu a správě nahradit demokratickými strukturami na základě samosprávy. Konec citátu.
2: 4 dny po vyhlášení požadavku samosprávy vychází v časopise Nouvel Observateur rozhovor, ve kterém Jean-Paul Sartre svému protějšku Danielu Cohn-Benditovi prohlásí. Na vaší akci je zajímavé, že propůjčuje moc fantazie. Také vaše fantazie má bez pochyby své meze, ale máte mnohem více myšlenek, než měli vaši otcové. My starší jsme byli formováni tak, že jsme měli představu o tom, co je možné a co možné není. Profesor řekne, zrušit zkoušky nikdy. Je možno změnit jejich pravidla, ale je nemožno je zrušit. Proč? Protože sám trávil polovinu svého života absolvováním zkoušek. Dělnická třída často vyvolávala v život nové metody boje, ale vždy v sepětí s určitou situací, v níž se právě nacházela. V roce 1936 vynalezla obsazování závodu, protože to byla jediná zbraň, jak upevnit a rozšířit volební vítězství. Vy však máte fantazii, která byla v mnoha ohledech obohacena. Dokazují to hesla na zdech Sorbony. Vyšlo z vás něco, co udivuje, něco převratného a toto něco popírá vše, co dopustilo, aby naše společnost byla tím, čím dnes je. To něco bych nazval rozšířením prostorů možností. A odtud necouvejte.
1: Proti studentům i ostatním protestujícím nebojují jen mocenské složky, ale také komunisté s tím, že jde pouze o změnu mocenských a rozhodovacích struktur, nikoli o změnu vlastnictví. V podstatě proti sobě stojí předseda vlády Pompidou a prezident de Gaulle. Prvý slibuje demonstrujícím ústupky, stanovisko druhého je, že stát neustupuje. Nakonec jim oběma nahrává i nejednotnost levicové opozice. Do ulic posléze vejdou golističtí příznivci a zvítězí. V době bouřlivých francouzských událostí se koná i ve Spolkové republice pokus o podobnou revoltu, ale dělnické hnutí není tak propojené se studenty a pokus o generální stávku ztroskotá. Po přijetí zákona pro případ nouzového stavu, proti kterému levice tolik bojovala, dochází i v Německu, podobně jako ve Francii, k rozkladu mimoparlamentní opozice.
0: Stabilita systému institucí vedla řadu impulzů hnutí 68 k experimentálnímu průzkumu nových kulturních a životních forem v subkulturách. Co se zdálo být politickým ústupem do soukromí a skutečně jim částečně i bylo, znamenalo současně též počátek snahy nově definovat to, co je politické ve vztazích mezi pohlavími, ve vztahu k přírodě i v jiných oblastech života. Symbolicky vyjádřen heslem soukromí je politické, byl nově vytvářen vztah mezi oblastí politického života a veřejností. Nástupnická hnutí, k nímž přistoupilo mnoho bývalých členů hnutí 68, byla ve svých cílech, měřeno velkými projekty hnutí 68, skromnější, avšak zdůrazňováním svých požadavků na východiska issues, jež bylo možné začlenit do politického procesu rozhodování, úspěšnější. Společnost, prohlásil Niklas Luhmann ve své analýze hnutí 68, je bezadresná. Požadavky na ni kladené je nutné adresovat organizacím. Nástupnická hnutí, která ve svých formách organizace navazovala na hnutí 68, se v tomto ohledu poučila. Popud k demokratizaci prostřednictvím sebeorganizace, jejíž dalo hnutí 68 a jeho zdůrazňování sebeurčení jako strukturálního předpokladu pro budování jiné společnosti, vedl především ve Spolkové republice k překonání tradičních autoritářských forem jednání, které v 60. letech přes změněný politický instituční systém ještě přežívaly. Působení na změnu těchto struktur mentality je možné přičíst hnutí 68. A tato hluboká proměna mentality představuje v německých dějinách zásadní politický a kulturní přelom.
1: Posluchači si pravděpodobně během celého našeho pořadu kladou otázku, jaká je souvislost mezi rokem 1968 v Československu a oním protestním hnutím v témže roce na západě. Kladu tedy stejnou otázku i historikovi doktoru Jaroslavu Pažoutovi. Já dodávám, nebyly cíle obou aktivit tak trochu spíše protichudné?
3: Tak ty cíle byly samozřejmě různé, což plynulo z toho, že protestní hnutí v západní Evropě už hlavním hegemonem nebo hlavním aktérem bylo studentské hnutí a protestní hnutí, respektive reformní hnutí v Československu reagovaly na krize rozdílných systémů, na krize pramenící z různých historických příčin.
1: Čili když vám skočím do řeči, je možno říct i to, že to hnutí na západě bylo víc akademické než to naše, které vlastně se protivilo totalitní moci?
3: No takhle, řekl bych, že reformní hnutí v Československu bylo mnohem širší, že i díky tomu, že ta československá krize se dotká víc oblastí než krize v západní Evropě a ve Spojených státech, tak se aktéry reformní hnutí v Československu staly širší vrstvy společnosti než na západě. V té západní Evropě byl hlavním nositelem toho protestní hnutí studentstvo, i když samozřejmě se do něj zapojil i kriticky myslící intelektuálové. Jeho součástí byly černošské hnutí za občanská práva a tak dále, a tak dále.
1: V knize se hovoří i o pokusech, myslím, že zůstalo u pokusu o pokusech spolupráce třeba s dělníky na tom západě.
3: Tak je třeba říci, že vlastně snaha získat si dělníky byla mezi levicovými západními studenty výrazná. Ovšem nikdy se to ve skutečnosti nepodařilo, což vyplývalo z několika příčin. Ta hlavní příčina spočívala v tom, že v 60. letech byly do značné míry uspokojeny sociální požadavky dělnického hnutí na západě, i když zde samozřejmě existovalo času stávkové hnutí. Další příčinou bylo, že ta dikce, ideologie západních levičáků byla pro dělníky nesrozumitelná.
4: Politická literatura na českých pultech.
1: Pořad o knize Ingrid Gilcher-Holtyové, který jste právě slyšeli, připravil Jiří Berounský. Režíně spolupracoval David Schneider, technicky Dana Pohnánová. Ukázky četli Hana Vohrysková a David Schneider.

0: Návraty časem, tedy to nejlepší, co jsme vybrali z archivu Českého rozhlasu, najdete také na webu plus.rozhlas.cz a v aplikaci Můj rozhlas. 4 knihy plné poutavých příběhů, které zažili Češi v zahraničí, pro vás na Zien připravil literární magazín Ex Libris v sérii Češi na cestách, radosti i úskalí světa za hranicemi. Zrod moderního turismu popíše Jan Pezda. Kubánské tango v rytmu blues zatančí na takzvaném ostrově svobody Eduard Freisler. Vojenské mise v Afghánistánu a Iránu popíše plukovnice lidských duší Helena Sováková. A Ludmila Šimková vysvětlí, proč Shangri-Lu v Tibetu nenašla. Ex Libris poslouchejte každé úterý po 8. hodině večer a v sobotu po 4. hodině odpoledne na Plusu. Havel se ptá Peroutky.
1: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou, až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Peroutka se Havlovi přiznal, že návrat ani návštěvu Československa neplánuje.
2: Tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina.
1: Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Jak to bylo doopravdy, už není jen cyklus rozhlasových pořadů. Teď dostal i stejnojmenou knižní podobu. Také v ní publicistka Ivana Chmel-Denčevová odhaluje spolu s historiky mýty, dezinformace, polopravdy nebo lži z naší historie. 21 příběhů vás přesvědčí o tom, že jednoduché pravdy v minulosti zkrátka neexistují. Publikaci Jak to bylo doopravdy autorka představí v úterý 6. října od 5 hodin odpoledne v Radiokafé na Vinohradské 12 v Praze. Ale už teď si knihu můžete koupit ve vydavatelství Českého rozhlasu Radioservis. A pořady Ivany Chmel-Denčevové Jak to bylo doopravdy si můžete poslechnout také každé pondělí po 8. hodině večer na Plusu.

0: 22 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Vláda ustála hlasování o nedůvěře. Začíná růžový říjen, celosvětová kampaň prevence rakoviny prsu. Hokejisti Sparty vyhráli poprvé v sezóně Tipsport Extraligy doma. České Budějovice porazili 4-2. A počasí zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě velká oblačnost a přehánky a teploty až 24 stupňů.
0: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO má dál důvěru sněmovny. Opozici se ani na druhý letošní pokus nepodařilo vyslovit kabinetu nedůvěru. Pro návrh hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců, proti jich bylo 94 z koaličních stran. Ministryni financí Alenu Schillerovou z hnutí ANO výsledek nepřekvapil.
2: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný, že naše koalice je pevná, nás spojovalo a spojilo to, abychom odstavili od moci vládu Petra Fialy, to se podařilo a samozřejmě nedalo se očekávat, že by se stalo dnes něco jiného. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
1: Opozice zdůvodnila vyvolání schůze výší schodku návrhu státního rozpočtu na příští rok údajně nevyřešeným Babišovým střetem zájmů a útoky vlády na různé instituce. Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolinií a Smartwings. Vznikla tak skupina s víc než 175 letadly a objednávkami na dalších 140. Informovala o tom mluvčí Smartwings Vladimíra Duvková. Podle ní bude dopravce dál fungovat pod svou zavedenou značkou. Pegasus Airlines za obě společnosti zaplatila zhruba 3 miliardy 800 milionů korun. Ukrajinci musí ode dneška počítat s pravidelnými každodenními odstávkami elektřiny. Důvodem jsou obnovené ruské útoky na energetiku, příchod chladného počasí a taky začátek topné sezóny.
3: Provozovatel přenosové soustavy společnost Ukrenergo oznámila, že ode dneška budou stabilizační přerušení dodávek proudu trvat 3 hodiny dopoledne a 5 hodin od pozdního odpoledne až do večera. Průmyslové podniky budou mít omezené dodávky proudu od rána do večera. V případě pokračujících ruských útoků na elektrárny a sítě mohou nastat i mimořádné odstávky elektřiny mimo harmonogram. Největší soukromá elektrárenská společnost DTEK k omezení dodávek přistoupila už včera. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Začíná růžový říjen. Celosvětová osvětová kampaň připomíná ženám, aby mysleli na prevenci. V Česku mají na pravidelné mamografické vyšetření hrazené z veřejného pojištění nárok všechny ženy od 45 let. Skoro 40% z nich na něj ale podle dat Národního screeningového centra nechodí.
4: Mamografie byla v pořádku.
5: Oznamuje výsledek preventivního vyšetření na mamografu 57-leté Mirce primářka mamocentra fakultní nemocnice Bulovka Lívia Večeřová.
6: Děkuju, takovej kámen vždycky spadne.
5: Mirka chodí na mamograf každé 2 roky. Přednostka Ústavu radiační onkologie Petra Tesařová by byla ráda, kdyby takových žen do budoucna přibývalo.
7: Představuje minimální radiační zátěž. Je to velice malá daň za obrovský přínos časného záchytu nádoru a možné záchrany života.
5: Lékařům se díky mamografickému screeningu daří odhalit většinu nádorů už v prvním stádiu. Andrea Skalická, Radiožurnál.
1: Pražská Sparta vyhrála poprvé v této sezóně hokejové Tipsport Extraligy na svém ledě. Nad Českými Budějovicemi zvítězila 4-2. V dresu Sparty debutoval v nejvyšší soutěži teprve 16-letý obránce Matyáš Michálek. Mluvil o něm střelec úvodní branky Sparty, útočník Michal Špaček.
8: Výborný kluk, hodnej, takový trošku tichý, ale to je normální. Já si myslím, že jsem nebyl úplně jiný, když si vzpomněl nějaký ty moje začátky a tato liga není vůbec lehká, naopak je to hodně defenzivní, hodně soubojů a on se s tím poradil výborně.
1: Zítra pokračuje 7. kolo zbývajícími zápasy a my je odvysíláme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport a na Radiožurnálu v reportážních vstupech.
9: Nehoda na dálnici u Svitav a nebezpečí na D7 za Kladnem. Na dálnici D35 pozor na nehodu u Svitav ve směru do Hradce Králové. Hned u nájezdu na dálnici na kilometru 201 se osobní auto střetlo s cyklistou. Projíždějte opatrně. Na dálnici D7 z Chomutova do Prahy velmi opatrně za nájezdem od Kladna. Na 6. kilometru se na vozovce pohybují lidé. Na D1 čekejte omezení na výjezdu z Brna směrem do Prahy. U nájezdu od výstaviště na kilometru 190 právě silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Volný je pouze levý pruh, kolona se ale netvoří. A na D1 se pracuje také u Bělotína. Na kilometru 310,5 silničáři opravují vozovku. V obou směrech je tam zúžení do jednoho pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme většinou polojasno, na východě až jasno. V západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě i slabé přehánky. K večeru pak začne oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech 18 až 21 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy.
0: Posloucháte Český rozhlas Plus.
10: Kateřina Šormová je lingvistka, vedkyňa a vysokoškolská pedagogička na Karlovej univerzite, kde vedie Ústav českého jazyka a teorie komunikace. Pripravuje budúcich učiteľov češtiny a zároveň sama skúma, ako má vyzerať správne vyučovanie českého jazyka. Zaoberá sa okrem iného aj jazykovými testami a tým, čo od detí požadujú prijímacie a maturitné skúšky. Spolupracovala s Cermatom ako revizorka testov z češtiny, vrátane jednotnej prijímacej skúšky na stredné školy. Druhou veľkou oblasťou jej práce je učenie češtiny cudzincov. Dnes aktuálne hlavne ukrajinských detí. Čeština bude témou hovorov. Od mikrofónu vás zdraví Tatiana Čabáková.
0: Hovory.
10: Kateřino, vítajte v hovoroch.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
10: Jazyk nie je konzerva, neustále sa vyvíja, to mi je jasné, ale keď počúvam hovorovú slovenčinu a češtinu, tak niekedy sa podivujem nad tým, čo všetko jazyky absorbujú do seba. Ja teraz poviem príklad zo slovenčiny. Tam ma tak ako mierne irituje slovné spojenie, ktoré používajú ľudia pri lúčení vidíme sa namiesto dovidenia alebo uvidíme sa. A zistila som, že vidíme sa začali jazykovedci komentovať v jazykovedných poradniach už v roku 2009. Máte aj vy v češtine nejaké momenty, ktoré sa vám osobne vo vývoji českého jazyka nepáčia?
11: Já na tuhle otázku asi musím odpovědět ve dvou rovinách. Nejprve jako uživatelka češtiny, ale potom asi bych měla zaujmout i také nějaké stanovisko vědkyně. Navážu na ten váš příklad. I čeština používá to spojení vidíme se v úterý, vidíme se zítra. A měla-li bych se k tomu vyjádřit nějak osobně, když se to začínalo častěji používat, tak mě to trochu, řekla bych, tahalo za uši, moc se mi to nelíbilo. Viděla jsem zatím hned angličtinu, působilo to na mě nějak defektně. Kdybych to měla úplně subjektivně hodnotit, tak je to třeba spojení, které jsem já možná nikdy nepoužila. Ale z hlediska, dejme tomu, nějakého vědeckého přístupu nebo lingvistického přístupu, není úplně správné, abychom my užívání češtiny a různé třeba novotvary, které do češtiny pronikají, hodnotili na ose správně, špatně. Protože zkrátka dobře, ten jazyk se nás nebude ptát, jestli jako smí nebo nesmí něco přijmout. Nositeli jazyka jsou jeho uživatelé a pokud se nějaká fráze nebo nějaké slovo, nějaké spojení, nějaký tvar do toho jazyka přenese, třeba z jiného jazyka, nebo se vytvoří nově, ujme se z domácní, tak zkrátka dobře, lingvisté proti tomu příliš mnoho nenadělají. My to můžeme popisovat, můžeme se zabývat třeba tím, z jakého jazyka to přišlo, jakou funkci to má, zda to nahrazuje třeba nějaké jiné spojení, jinou frázi, ale není úplně úkolem lingvistiky toto hodnocení, jestli je něco jednoznačně správně nebo špatně. Je to zkrátka dobře nějaká tendence a v současné době samozřejmě, to asi nikoho nepřekvapí, češtinu velmi výrazně, ale nejenom češtinu, češtinu, řadu dalších jazyků ovlivňuje angličtina.
10: Tak toto bolo skôr také moje emotívne vyjadrenie. Ja som sa vôbec nesnažila o nejaké hodnotenie, či to tam patrí alebo nepatrí, a s jazykom sú spojené veľmi silné emócie. Kde tú emóciu vnímate vy?
11: Určite. Zase sa vrátim k tomu, že užíváme-li jazyk jako svůj mateřský jazyk, tak je to pro nás také jazyk, kterým vyjadřujeme třeba emoce svým blízkým, ve kterém jsme slýchali vyprávění pohádek od svých rodičů. Je to jazyk, kterým jsme vyslovili první slůvka, a míváme tedy tendenci nějak ten jazyk do jisté míry opatrovat, ochraňovat, mít pocit, že je důležitý, což bez pochyby je. Zároveň míváme také tendence hodnotit ostatní za to, jak se vyjadřují, jak s tím jazykem nakládají. Do nějaké míry bych si troufla to možná přirovnat i k tomu, jako míváme tendence někdy někoho hodnotit třeba za vzhled, tak někdy někteří lidé mají tendence hodnotit ostatní za to, jak mluví, jaká používají slova, jaký používají třeba pravopis. Když jsem se dotkla téma pravopisu, byť to je zrovna téma, kterému jsem se příliš věnovat nechtěla, protože je takové výbušné, tak zrovna za pravopis Češi velmi rádi ostatní hodnotí. Je to možná i trochu taková někdy snaha trošku se vytáhnout, že já jsem lepší, protože ten pravopis umím, než ten, kdo ho třeba neumí. Zároveň není prokázána žádná jednoznačná přímá souvislost mezi tím, když někdo pravopis neumí, že by měl nějaký snížený intelekt nebo něco podobného. To, jestli někdo pravopis umí nebo neumí, pouze ukazuje to, jestli je opravdu teda dostatečně školený a vzdělaný v používání pravopisných pravidel. Ale zkrátka dobře, nás to trošku baví, nás jako uživatele jazyka, a dělá nám to dobře se trošku vytáhnout na ostatní, že třeba umíme ten pravopis lépe, a když můžeme poukázat na to, že dělá někdo chyby.
10: Kateřino, vy pripravujete budúcich učiteľov češtiny na Karlovej univerzite. Na čo sa dnes sústredíte pri ich vzdelávaní?
11: Nejprve bych možná trošku rozšířila tu vaši otázku na to, že se zabývám přípravou učitelů češtiny jako mateřského jazyka, ale i češtiny jako druhého jazyka, což je úplně odlišná disciplína, byť pořád ten materiál je tam ten český jazyk. Ale učitel českého jazyka jako mateřského jazyka má z velké části úplně odlišnou situaci v té třídě, protože učí-li rodilé mluvčí češtiny, tak mu přicházejí do školy děti, které jsou té češtině už vysoce kompetentními uživateli. Primárně do školy přijde s tím, že se potřebuje naučit číst a psát. A samozřejmě, že se taky mění naše komunikační potřeby. To znamená, že i cíl té výuky češtiny jako mateřského jazyka se v tomto smyslu mění. Dneska se klade akcent zejména na práci s textem, na hluboké porozumění textu. A stejně tak se potřebujeme být schopni vyjadřovat. To znamená, je potřeba žáky podporovat v tom, aby dokázali mluvit, tak, aby vyjádřili srozumitelně svoji myšlenku, aby jim jejich posluchač porozuměl, a to nejenom co se týká výslovnosti samozřejmě, ale i té myšlenky, a stejně tak potřebují žáci umět psát. Takže to jsou asi hlavní aspekty, na co se dneska výuka zaměřuje. Ale zároveň ne ve všech školách je to úplně stejné, ne ve všech školách se tento cíl dostatečně sleduje, a do toho nám vstupují právě možná ty zmíněné testy.
10: Ako?
11: Když se podíváte na přijímací testy na střední školy, tak je tam velká řada úloh, které testují právě schopnost žáka porozumět textu, interpretovat jej, nějak s ním dále pracovat. Ale jsou tam potom také úlohy, které se zaměřují na různé gramatické aspekty. Kromě toho už několikrát zmíněného pravopisu, to jsou třeba úlohy, které se zaměřují na určení věty vedlejší nebo na určení konkrétního slovního druhu. A protože v aktuální situaci máme pořád ještě v 9. třídách silné populační ročníky a míst na středních školách je málo, tak vlastně logicky, ale do jisté míry nešťastně, se i výuka na školách soustřeďuje zejména na to, aby žáci úspěšně naplnili ty testy. A přestože ta původní myšlenka té aktuální podoby testů byla, že třeba ty různě gramatické úlohy a takové obtížné úlohy byly určené spíš žákům, těm úplně nejlepším, kteří aspirovali třeba na ty školy, kde by měli teoreticky potřebovat nejvyšší bodový zisk, tak aktuálně se nám ta výuka velmi výrazně pod vlivem toho testování proměňuje na drill na přijímací zkoušky. To znamená, že i od žáků, kteří to vlastně třeba pro své budoucí studium vůbec nepotřebují, se dneska očekává, že i tyto úlohy vyřeší pokud možno dobře s bodovým ziskem, aby úspěšně prošli tím přijímacím řízením.
12: Keď sme sa pripravovali na tento rozhovor, tak sme spolu viedli takú polemiku, že na čo všetky tieto vedomosti majú prakticky deťom slúžiť. Vy ste vlastne v pozícii, že jednak nad tým premýšľate, na čo je to dobré. Jednak ale je to stále súčasťou tých osnov, čo všetko sa v češtine učí. Takže ktoré znalosti o jazyku teda majú byť ešte súčasťou toho základného vzdelávania?
11: To si nejsem jistá, jestli na takovou otázku dokážu úplně jednoduše odpovědět, ale všechno by mělo být motivováno tím, aby to ten žák něčemu prakticky dokázal využít, aby dokázal napsat lepší text, aby dokázal se lépe vyjadřovat, aby dokázal porozumět lépe třeba mluvenému slovu nebo psanému textu, což je ten hlavní cíl. Když se dneska podíváme i do kurikulárních materiálů, dneska už se nehovoří o učebních osnovách, ale o rámcových vzdělávacích programech a školních vzdělávacích programech, tak tam nemáme nikterak vyjmenované přesně všechny tyto gramatické kategorie, o kterých jsme před chvílí mluvili, ale sledujeme tam právě ty výstupy učení a ty vzdělávací cíle, které by měly být na konci té cesty a ne pro všechny žáky je nezbytně nutné, aby se naučili například vyjmenovat všechny slovesné třídy, protože je to pro ně možná zbytečně pokročilé, zbytečný detail.
12: No, ale toto je trošku v rozpore s tím, že keď jdu robiť nějaký test alebo nějaký přijímací pohovor, tak to tam jednoducho je. A v případě, že to nevedia, mají méně bodů, nedostanou se. Takže nevnímate to trošku jako pre tých žiakov náročné, že na jednu stranu to naozaj nepotrebujú, na druhou stranu sa to naozaj musia drillovať?
11: Vnímám a je to za mě jedna z velkých slabin aktuálního pojetí přijímacího řízení na střední školy. Já jsem byla na jaře na takové stáži na Islandu a tam to mají tak, že kdokoliv, kdo má zájem studovat střední školu a přihlásí se na ní, tak na ní teda také může nastoupit a může ji vystudovat. Což myslím, že je pohled, který u nás aktuálně dost chybí a je to škoda, že vlastně nějakým sítem přijímacího řízení propadají žáci, kteří by měli třeba i potenciál studovat na střední škole, ale neudělají dobře přijímačky nebo je neudělají na tu školu, kterou si vybrali. Je i k otázkou zamyšlení a teď trošičku tady vlastně jako jsem proti svému předmětu, jestli testovat třeba budoucí ošetřovatele, ošetřovatelky, budoucí zdravotní sestry a jestli je testovat zrovna z češtiny, jestli je to ten způsob výběru někoho pro studium na střední škole, který opravdu přinese ten nejlepší efekt.
12: Diskutujete o tejto téme s odborníkmi na ministerstve školstva, ktorí majú vplyv na to, ako naozaj tie príjmačky a tie skúšky na stredné školy vyzerajú?
11: Tahle diskuze aktuálně neprobíhá a já se trošku obávám, že aktuálně jsme v takové fázi vyčkávání toho, až odstudují silné populační ročníky, že se situace zase uklidní a nebude tak palčivá jako v současné době, což si teda osobně nemyslím, že je to správné řešení, ale je to tak.
12: Hovorí hostka v hovoroch, lingvistka Kateřina Šormová.
0: Posloucháte Hovory, nevšední povídání se zajímavými lidmi. Jejich příběhy najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
12: Kateřino, takou důležitou témou, které se dlouhodobo venujete, jsou děti, pro které čeština nie je první jazyk, který se učí. A vo výzkumoch narážate na to, že tyto děti jsou jazykovo znevýhodněné. Akou velkou úlohu může neznalost češtiny zohrát v ich ďalšom vzdelávaní? A vlastně narážam tu na děti z Ukrajiny. Je to teda aktuálna téma, aktuálny problém na českých školách a učiteľov češtiny.
11: To je výborná otázka, děkuji za ni, protože zrovna ta situace ukrajinských žáků, ale nejenom jich, na českých školách je opravdu velmi palčivá a myslím, že pro nás i jako pro společnost velmi zásadní. Poté, co v těch prvních 2-3 letech války na Ukrajině naše školy opravdu byly velmi zaměstnány tím, aby integrovali ukrajinské děti, vytvářely se pro ně speciální kurzy češtiny jako druhého jazyka a byla jim v tomto smyslu věnována, troufám si říci, zaslouženě velká pozornost, tak už se do nějaké míry naučili česky. aby už nebylo tolik vidět, že mají nějaké jazykové znevýhodnění. A mimo to, že pořád ještě ty děti proudí sem a tam, to znamená, přicházejí nové a zase se vracejí na Ukrajinu, tak díky a zároveň i kvůli tomu, hned to vysvětlím, že ukrajinština je jazyk podobný češtině, je to slovanský jazyk, tak to má své výhody i nevýhody. Oni se docela rychle dokázali dostat na mírně pokročilou úroveň tak, aby v zásadě rozuměli, aby se dokázali zapojit do vyučování. Ale zároveň ta podobnost těch jazyků přináší různá rizika, včetně toho, že oni sami, ty děti, mohou mít pocit, že už umí dostatečně, protože rozumí a nejsou třeba tolik motivovány pro to, aby studovali dále. A palčivá věc je zejména v tom, že potřebují, nebo i my jako společnost potřebujeme, aby mohli pokračovat potom ve studiu na středních školách. Statistická data ukazují, že na střední školy z té populace deváťáků odchází mezi cizinci výrazně menší procento žáků než z českojazyčné populace. To svědčí o tom, že je tam nějaká bariéra. Jedna z těch bariér můžou být samozřejmě ty přijímací zkoušky, ale nejsou to jenom přijímací zkoušky, ale je to i obecně celý způsob studia a vzdělávání na střední škole. Děti mají oprávněnou obavu z toho, že tu středoškolskou výuku nezvládnou, protože nebudou jazykově dostatečně vybavené. Tady hovoříme o takzvaném akademickém jazyku, což je taková střední vrstva jazyka, primárně slovní zásoby, která obsahuje slova a fráze, které nejsou úplně na začátečnické nebo mírně pokročilé úrovni, ale pořád ještě nejde o terminologii. Tak jsou to, abych vám

0: Čo rozhoduje o tom, či sa dieťa s iným materinským jazykom, teda hovoríme o ukrajinských deťoch, nakoniec prekonajú tú bariéru, aby sa dostali z tej základnej školy na strednú školu? To znamená, že prejdú tým sitom tých príjmacích pohovorov. A ako ste hovorili, teraz sú tie populačné ročníky veľmi silné, takže oni sú vlastne vo veľkej konkurencii českých detí. Ako sa k tomu pristupuje? Pretože tieto deti asi potrebujú trošku iný prístup, predstavujem si.
1: Já myslím, že ten nejpalčivější problém není až na těch středních školách, ale někde v 8., 9. třídách, kde ty děti opravdu potřebují výraznou jazykovou, ale nejenom jazykovou, obecně vzdělávací podporu a potřebují také podporu v tom, že jim někdo bude důvěřovat, že to zvládnou, ten přechod na střední školy. Podíváme-li se na sociologická data, tak více než polovina ukrajinských uprchlíků, kteří jsou aktuálně v České republice a přišli v důsledku války na Ukrajině, tak žijí na hranici chudoby nebo v chudobě. To znamená, že jeden z faktorů, proč ty děti nechodí na střední školy, je to, že potřebují jít do práce, aby mohli přispívat do rodinného rozpočtu. Nemají vlastně dostatek financí na to, aby mohli studovat, což je pro nás nějaký latentně dřímající problém, protože pokud tito lidé nezískají středoškolské vzdělání, velmi pravděpodobně budou i nadále pracovat v nekvalifikovaných profesích, které budou ekonomicky velmi málo nebo velmi, velmi nízko hodnocené. A to znamená, že z nich můžou vyrůst lidé, kteří nebudou v té společnosti spokojení. Nechci to úplně spojovat rovnou s nějakými sociálně patologickými jevy, ale samozřejmě i takové riziko tam je. Pro nás jako pro společnost by bylo samozřejmě mnohem výhodnější je podpořit v tom vzdělávání a podpořit je v tom, aby z nich vyrostly vzdělaní jedinci, kteří se uplatní v profesích, které je třeba zajímají a mimo jiné také v profesích, které nám třeba chybí. To znamená, že ta podpora by měla opravdu přijít už v tom závěru té povinné školní docházky.
0: Ako by mala vyzerať ta podpora?
1: To je samozřejmě nejednoduchý problém, nebo nemá jednoznačné řešení, ale potřebovali bychom, aby byli třeba i učitelé více edukováni v tom, jak učit nerodilé mluvčí z hlediska jazykové kompetence. Nemluvím teď nutně jenom o učitelích češtiny, ale mluvím o učitelích i dalších předmětů, tak aby věděli třeba, jak jim učivo zjednodušit, jak jim přiblížit některé aspekty toho učiva tak, aby byly pro ně srozumitelnější, aby věděli, jak jim zadávat srozumitelně instrukce v rámci nějakého plnění školních úkolů.
0: No, mají tyto učitelia, ktorí učia ukrajinské deti, nejaké špeciálne vzdelávania na to, o čom teraz hovoríte, aby vlastne vedeli, ako sprostredkovať to učivo deťom, pre ktoré to nie je v ich rodnom jazyku?
1: Ti učitelé, mají-li zájem o tuto problematiku, tak můžou absolvovat nějaké kurzy, jak vyučovat žáky s odlišným mateřským jazykem, které takové kurzy se pořádají právě nejenom pro učitele češtiny, ale není to žádná povinnost. Takže záleží samozřejmě na nějakém zájmu toho daného učitele, na jeho kapacitě, samozřejmě, že také na tom, jestli je třeba na škole, která podporuje vzdělávání zrovna v téhleté oblasti.
0: Kateřino, vy robíte výzkum. Stretáváte se s tím, že učitelia aktivně podporují ukrajinské děti na základních školách v tom, aby vytrvali? Protože stále se tu bavíme trošku na také jako teoretické úrovni, čo by se malo a čo by bylo dobré. Aká je ta prax? Pojďme si povedať.
1: Já myslím, že to je strašně různorodé. Já se výzkumně dostanu spíš k tomu, že hovořím s učiteli, kteří je podporují, protože učitelé, kteří mají nějaké předsudky, kteří se nechtějí zabývat tématem vzdělávání ukrajinských dětí, tak mi ani nedají svolení k tomu, abych s nimi vedla nějaký rozhovor. Takže já můžu vlastně říci, že na základě nějakého vzorku učitelů, se kterým já jsem v kontaktu, jsou ti učitelé neskutečně obětaví, velmi často pracují na úkor nějakého svého volného času, vytváří vzdělávací materiály pro ty děti. Jedna učitelka nám třeba i vyprávěla, jak se snažila zajistit žákům třeba i možnost nějaké lékařské péče, takže jim dohledávají lékaře, kteří je přijmou do své péče a tak podobně. Takže mnoho těch učitelů je opravdu neskutečně obětavých. Ale to je jenom nějaký vzorek a nedokážu říci, jestli je to většinový nebo menšinový. Ale obecně tady se asi také hodí říci, české školství je dlouhodobě kritizováno ze strany různých orgánů, ze strany třeba testů PISA, což jsou testy čtenářské gramotnosti, ale obecně i třeba ze strany Evropského soudu pro lidská práva, že máme vysokou míru reprodukce vzdělanostních nerovností. To znamená, velmi jednoduše řečeno, že pokud se dítě narodí v rodině, kde jeho rodiče nemají vysoké vzdělání, vysoký stupeň vzdělání, mají třeba jenom základní vzdělání, tak má výrazně větší pravděpodobnost, že ani ono nedosáhne na vyšší vzdělání, na středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání. A to samozřejmě v situaci migrantů, kteří sem přicházejí primárně třeba jenom se svojí matkou, která nezná ten vzdělávací systém, nezná celkově český systém nějakých podpůrných opatření, tak vlastně takové děti nemají právě to zázemí, které by je mohlo podpořit v tom, aby se k tomu vyššímu vzdělání dostali. Přistupují-li k ním potom i učitelé, a to netvrdím, že dělají, nebo může se to stát, ale nevím v jaké míře, jako k někomu, kdo nemá potenciál, tak se nám tady vlastně může velmi jednoduše projevit takzvaný Pygmalion efekt. Ten Pygmalion efekt naráží na experiment, který vznikl v 60. letech. Dneska už by se asi nedal provést, protože by byl považován, nebo jistě by byl považován za neetický, ale tehdy skupina badatelů, psychologů otestovala děti v jedné třídě základní školy. Učitelům řekla, že část dětí vykazuje výrazně vysoké výsledky v IQ testech, že v následujícím školním roce budou na takovém jako rozkvětu inteligence, že se jim bude velmi dařit. Trik byl ale v tom, že oni ty děti vybrali zcela náhodně, vůbec to nebylo na základě výsledků nějakých testů, ale byl to experiment, který ale ukázal, že jelikož ti učitelé měli informaci o konkrétní skupině dětí, že to jsou děti, které mají studijní potenciál, tak tyto děti potom za rok skutečně vykazovaly lepší vzdělávací výsledky. Nebylo to ale způsobené tím, že by měli skutečně nějaké mimořádné IQ, bylo to způsobené tím, jak jim ti učitelé přistupovali. Přistupovali k ním s vírou, že mají potenciál, který stojí za to rozvíjet. A to myslím, že je důležité sdělení vlastně pro kohokoliv, že má-li to zázemí, má-li potenciál a věří-li někdo, že dokáže velké věci, že se dokáže posouvat, tak má z velké míry nakročeno k tomu, aby se skutečně posouvalo.
0: Vy jste se podíleli na vytvorení materiály určenom starostom, který se týká výučby češtiny pre ukrajinských utečenců. Proč právě je určený starostom a ne učitelům například?
1: Protože obce jako zřizovatelé škol mají také možnost ovlivňovat, co se ve školách děje, jaké kurzy se tam třeba realizují, jestli se tam realizují třeba kurzy češtiny jako druhého jazyka. To znamená, že starostové v menších obcích jsou prvními hybateli nebo prvními osobami, které mohou ovlivnit situaci mimo jiné žáků nerodilých mluvčích na školách.
0: Čo je taká esencia toho sdělenia pro těch starostů v tom vašem materiáli?
1: Já myslím, že hlavní sdělení tkví v tom, že učit češtinu jako druhý jazyk je něco úplně jiného, než učit češtinu jako mateřský jazyk a že nemůžeme u takových dětí začít vyjmenovanými slovy, protože jim zkrátka a dobře nebudou rozumět.
0: Hovorí hostka v hovoroch Kateřina Šormová. Já vám velmi pěkně děkujem za rozhovor, Kateřino.
1: Děkuji také.
0: Od mikrofonu hovorů zdraví Tatiana Čabáková.
2: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině. Czech Radio News in English.
3: EU member states, including Czechia, have given final approval to stricter rules for returning migrants who have no legal right to remain in the European Union. The new regulation is intended to speed up the return of unsuccessful asylum seekers and complements the EU Migration and Asylum Pact. Czech police have seized drugs and production equipment worth around 330 million Czech crowns in a series of operations targeting synthetic and semi-synthetic cannabinoids. Officers discovered two illegal laboratories, tons of cannabis and hashish, and thousands of liters of chemicals. Diesel prices fell sharply across Czechia on Thursday after government price caps on fuel came into effect. At many filling stations, diesel was up to 3 crowns per liter cheaper than on Wednesday, while at one station on the D5 motorway, the price fell by more than 4 crowns. Czech MPs could vote later on Thursday on a non-confidence motion against the coalition government of Prime Minister Andrej Babiš from the ANO party as the special lower house session enters its third day. Weather. It will be mostly partly cloudy with clear skies possible in the east. Highs will range from 20 to 24 degrees Celsius and from 18 to 21 degrees in western Bohemia. One of Czechia's most celebrated modernist buildings, Prague's Villa Müller, has just reopened after renovations. A presentation on Wednesday also included the launch of a book about the villa co-authored by leading Dutch architect Winnie Maas. Ian Willoughby has more.
4: Zažijete vilu tak v tom pořadí, jako potom od zítřka návštěvníci.
5: The chief curator begins a tour of the Villa Miller, now once again open to the public after an 18-month gap. The famous modernist structure had to undergo repairs after water leaked from its magnificent roof terrace. Matěj Sladký is from the City of Prague Museum, which has operated Villa Miller since the beginning of the 1990s.
6: Rozšířila se expozice o několik nových pokojů.
5: Previously closed rooms have been open to the public. All the windows have been restored, small-scale work has been carried out, and the interiors have been cleaned.
6: A čištění v interiéru.
5: The villa in leafy Strašovice was commissioned by wealthy businessman František Miller, and construction was completed, according to a plan by Adolf Loos and Karel Lahota, in the year 1930. During the period of communist rule, it housed various organizations, including the Institute of Marxism-Leninism. Winnie Maas is today an internationally renowned architect, but the Dutchman first came to the building in 1984 as part of a student group exploring modern Czechoslovak architecture, and a maid had smuggled them in early one morning.
7: We were surprised. What do we see here then in the villa? First, the smell of charcoal and the smell of dust, the smell of vomit and alcohol was here. There were mattresses on the ground. In one corner, one person was sleeping, and in others, in the rooms, there were some people sleeping. And say the raum plan that I was trying to measure at that moment with my. We had to do it in 1 hour because then all the employees would come in. So we did that with pain in the heart, also to see that with such a jewel.
5: The raum plan referred to means spatial plan. Developed by architect Loos, it involved creating rooms or spaces at different levels, connected by a complex sequence of stairs and platforms. It also helped give the title to Traumplan, a book by Maas and collaborators exploring the Villa Miller that was launched there on Wednesday. Loos also used the groundbreaking Raumplan in other designs, but Maas is among the many who regard this as the best example.
7: The sequence of rooms is not only concentrated on one floor, it is like on nearly all the floors. And the sequence is that you come in, you have a small room, you have a bench, you can sit on the bench, you can look to the right, it continues with a stair that goes around the corner. And then you enter another room, and the room has a view already to the salon, to the highlight, not in a straight way, but a kind of hidden. So you continue the walk. Step by step, by salon to salon, from bedroom to dressing room, up to the roof. I think this is the one that shows that the best, this sequence.
5: Villa Miller can only be visited as part of organized groups of no more than 8 people. There are 6 tours a day, Wednesday to Sunday, including 2 in English.
3: Ian Willoughby reporting. And that's all from us for now. But you'll find more news and stories about Czechia at radio.cz.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus. Následující pořad vysíláme v repríze.
8: Poslanecká sněmovna stále nedokončila debatu k opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Očekává se, že k samotnému hlasování by mohlo dojít během dneška. Koalice to ustojí, protože má ve sněmovně pohodlnou většinu. Jedním z důvodů, proč opozice o vyslovení nedůvěry usiluje, je hospodaření současného kabinetu. Má za to, že vláda porušuje své vlastní programové prohlášení, když na příští rok navrhuje rozpočet s vysokým schodkem. Koalice kritiku odráží a ujišťuje, že na přes rok začne konsolidace veřejných financí. Bude tomu tak?
2: Pro a proti Lukáše Matošky.
8: Našimi hosty tady ve sněmovním studiu Českého rozhlasu jsou předseda poslaneckého klubu TOP 09 a člen sněmovního rozpočtového výboru Jan Jakob, který kandiduje v komunálních volbách v Roztokách. Dobrý den.
9: Dobrý den, děkuji za pozvání.
8: A náměstek ministryně financí Petr Mach, který kandiduje za hnutí SPD v komunálních volbách v městské části Praha 17. Dobrý den.
10: Dobrý den.
8: A začněme od vás, pane náměstku. Je ten navrhovaný schodek státního rozpočtu na příští rok v souladu s programovým prohlášením vlády, ve kterém se hovoří o návratu k vyrovnaným rozpočtům?
10: Tak hovoří se tam o návratu v tom střednědobém horizontu a ta vláda když o tom debatovala, tak nakonec se to všechno proměnilo v konkretizovanou trajektorii, v dokument, který vláda schválila, Brusel schválil, myslím tím ten fiskálně strukturální plán. To znamená, že nikdo nepožadoval a ani já jako ekonom si to nemyslím, že by to bylo rozumný udělat z roku na rok, snížit deficit na nulu z roku na rok, takže máme tady prostě trajektorii, podle které to je celkem jasně dané.
8: Pane poslanče, proč vy neberete tohle vysvětlení, že vláda si konsolidaci naplánovala a že s ní začne na přes rok?
9: No, protože bohužel zatím nic pro konsolidaci nedělá. Nastolila úplně opačný trend, který je zcela nezodpovědný vůči budoucím generacím. Ano, já vnímám dokument fiskálně strukturální plán, který si sama vláda schválila. Tam tyto snižování schodku, zvláště v roce 2028 o nějakých zhruba 130-140 miliard, to bych řekl, že je poměrně skokové, tak je na tuto vládu ambiciozní. Bohužel vláda neříká, jak to chce dosáhnout, jak chce konzolidovat veřejné finance. K tomu je potřeba udělat celou řadu kroků, reforem a to bohužel nevidíme, není to ani naznačeno. A aby došlo třeba k úpravě mandatorních výdajů, což je naprosto stěžejní z tohoto pohledu, tak je potřeba změny zákonů. Tak a ty tady nejsou.
8: Zeptejme se na to pana náměstka. Máte už na ministerstvu financí přibližnou představu o tom, jakým způsobem budete konsolidovat?
10: Tak tu představu si utváří ministerstvo financí, ministryně financí, utvářím si já jako náměstek, utváří si jistě premiér, předsedové koaličních stran. A všem teď určitě běhají v hlavě nápady, které vznikají, některé byly medializovány, některé nebyly.
8: A můžete některé sám zmínit, které jsou opravdu těmi relevantními?
10: No, relevantní jsou všechny a na těch politicích potom bude, aby si vybrali. Takže já sám jsem řadu návrhů dával, prostě ty návrhy existují, takže není to tak, že bychom se báli, že by vláda ten fiskálně strukturální plán nedodržela, ale samozřejmě všechny ty změny jsou prostě věc politická par excellence.
8: Tomu
10: a bude
8: na
10: debatě těch politiků, co udělají.
8: Já,
10: a že to jsou všechno
8: poprosit.
10: Mandatorní výdaje, to znamená, které vyžadují změn zákonů, případně to jsou nějaké úpravy, které budou znamenat změny na té příjmové straně, to je jasný, že bez zákonů se to neobejde.
8: Tak já tomu rozumím, ale když, pokud ten předpoklad ještě platí, vláda plánuje, že na přes rok ušetří 60 miliard korun, tak na čem?
10: No, ušetří nebo vybere navíc, to prostě bude pravděpodobně jako každý takový balíček, jako směs opatření, příjmová i výdajová strana. A já si myslím, že to bude prostě spíš na těch politicích, aby to říkali. Já jako náměstek jsem jako na půl úředník nebo na půl politik, ale nemám tu rozhodovací pravomoc ani ve vládě, ani v parlamentu. Takže já spíš jako říkám ty možnosti, ale říkám je buď ministrini, nebo je říkám předsedovi Tomiovi Okamurovi, ale určitě ty návrhy existují a je z čeho vybírat.
8: Pane poslanče, podle všeho, nebo podle toho, jak se vyjadřuje pan náměstek Mach, tak ten plán na konsolidaci českých veřejných financí se teprve rodí.
9: Je to evidentní, tak my můžeme vycházet z těch dokumentů, které jsou schváleny, ten fiskálně strukturální plán, tam ty návrhy opatření, aby se opravdu v tom roce 28 snížil schodek o 130 až 140 miliard, nejsou. Je tam velmi obecně v jednom odstavečku napsáno, že to bude řešeno EET2, všichni víme, že minimálně spíš podle mě více, tak toho přínosu, který bude navíc EET2, tak už vláda koalice rozpustila v těch opatřeních, které byly součástí té novely. Spoléhá se ten materiál na budoucí ekonomický růst a na vyšší příjmy díky daňové Kobře. Ale to opravdu tu reformu neuskuteční.
8: Můžete o tom mít pochybnosti v tuto chvíli, jakožto opoziční představitel, ale nemůžete vyloučit, že skutečně vláda dodrží svůj slib a napřes rok s konsolidací začne.
9: Já o tom velmi pochybuju, protože víme, že legislativní proces není otázka jednoho měsíce a pokud vláda v tuto chvíli zatím diskutuje o nějakých možnostech, mají nějaké brainstormingy, jak říkal pan náměstek, o nápadech, tak to, aby došlo skutečně ke změně zákonů s účinností od 1.1.2028, notabene rozpočet rozpočet se musí připravit v srpnu, respektive v září, tak do té doby ty zákony nebudou za legislativním procesem. Takže já o tom velmi pochybuju a bohužel to, kam míříme, je zcela zásadní. K tomu bych se pak rád dostal.
11: Pane náměstku, berete to v potaz, že nemáte zase tolik času, pakliže chcete prosazovat určité zákonné změny, reformní kroky, tak, aby za rok, zhruba za rok touto dobou vešly v platnost?
10: Dokonce je to tak, že vznikla politická dohoda, že se nějaké legislativní změny připraví už vlastně na konci letošního roku, to znamená roku 26, aby platili pro 27. Ta politická shoda je, že se udělají změny, které povedou k tomu, že se deficit na rok 2027 sníží vlastně o dalších 20 miliard.
11: To znamená, ještě v průběhu toho roku.
10: Ti poslanci, protože rozpočet se musí schvalovat, takže vychází z platné legislativy, takže vláda dává do sněmovny rozpočet s deficitem 386 miliard, ale ta politická shoda je, že mezi tím vymyslí politici vládní koalice úpravy o dalších 20 miliard, aby v reálu potom ten rozpočet skončil se schodkem vlastně o 20 miliard nižším.
11: Rozumím. 166. A prosím, můžete být zase o něco konkrétnější a říct, jakým způsobem chce vládní koalice ještě v průběhu roku 2027 ušetřit těch vámi zmíněných 20 miliard?
10: Já to nechci komentovat, protože opravdu těch nápadů je celá řada. A některé z nich zazněly a k některým se vyjadřoval zase nějaký koaliční politik kladně, k jiným zase záporně. Prostě ta debata probíhá na úrovni koaliční rady, na úrovni vlády, takže jako není na místě, abych je jako náměstek prostě některé nápady tady říkal.
11: A bude vy to tušíte, jak to proběhne?
10: No tak slíbili to, tak prostě něco vymyslí a na něčem se dohodnou. Ale chci říct, že teď vlastně opozice kritizuje vládu, ale ve skutečnosti 3 ze 4 jejich rozpočtů měli větší deficit vůči hrubému domácímu produktu, než je ten letošní deficit. Takže no prostě to tak je. Prostě oni neuměli tu konsolidaci udělat a to byl jeden z důvodů, proč vlastně prohráli ty volby.
11: Pane poslanče, to byste připustil, že vysoké schodky šly i za minulou Fialovou vládou. A prosím o stručný komentář, protože to je minulost a já bych se pak rád zaměřil na přítomnost a budoucnost.
9: Já bych taky rád reagoval na to, co tady
11: máte
9: zaznělo. Ano, schodky byly. Byla taky jiná situace v rámci ekonomiky. Byly tady krize. V tuto chvíli my tady máme krizový rozpočet v době hospodářského růstu a nízké nezaměstnanosti. Druhý nejvyšší nominálně rozpočet v historii, který je těsně za tím nejvyšším, který byl v krizové době covidu.
11: Promiňte, ale sám dobře víte, že více relevantní číslo je, jak velký ten schodek je vzhledem k výkonu ekonomik.
9: Samozřejmě. A my jsme konzolidovali. Ano, já za TOP 09 bych byl rád, bychom konzolidovali rychleji. Ale ty konzolidační kroky tady probíhaly a to saldo se postupně snižovalo, i strukturální saldo. Co dělá současná vláda? Pravý opak. Pravý opak, ty schodky se navyšují, nedodržují ani to, co mají v programovém prohlášení. Schodek bude 3,5% HDP, ano, je to v té poznámce pod čarou, prostě fakticky to tak je. Stejně tak navýší o procento také shodou okolností na 3,5% strukturální saldo.
11: Dobře.
9: K tomu, co tady zaznělo,
11: prosím, stručně.
9: Tak vláda má nápady. Je zcela naivní si myslet, že do konce tohoto roku projde nějaká legislativa, kterou má vláda v tuto chvíli ve fázi nápadů, ani ne paragrafovaného znění.
11: Ne všechno vyžaduje legislativu.
9: No, ale pan kolega se tady bavil o 20 miliardách, které vyžadují legislativu.
10: Můžou to být parametrické změny.
11: Prosím, nechte dokončit pana Jakoba,
9: parametrická,
11: ale vás prosím o stručnost.
9: V drtivé většině potřebuje změnu zákona. Dobře. Takže to je absolutně mimo realitu.
11: Než budeme pokračovat, tak já jenom připomenu, že našimi hosty tady ve sněmovním studiu zůstávají poslanec TOP 09 Jan Jakob a náměstek ministryně financí Petr Mach z SPD.
2: Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
11: ten názor, pane náměstku, který se tady před chviličkou vyslechl od pana poslance, že minulá vláda měla určité konsolidační úsilí a teď to vypadá, že to úsilí nepokračuje, že přinejmenším na nějakou dobu skončilo, sdílí s opozicí i Národní rozpočtová rada a varuje v té souvislosti před dřívějším nárazem na dluhovou brzdu. Co vy na to?
10: Tak jednak to není jako můj názor, že to minulé vládě ta konsolidace nefungovala. Prostě ty deficity byly plus minus 300 miliard ročně, říkám plus minus, to znamená dohromady 1200 miliard.
11: Prosím, a té mojí otázce.
10: A ty jejich nápady nefungovaly. Zvýšení daně z cigaret vedlo k tomu, že se vybralo na té dani míň, protože lidi jezdili do Polska. Zvýšení daní pro živnostníky nefungovalo, protože to pověsili na hřebík a tak dále. Prostě jim to nefungovalo.
11: Co říkáte na to, že podobně jako opozice vás kritizuje Národní rozpočtová rada, která ze zákona dohlíží na sestavování státních rozpočtů?
10: Podle mě Národní rozpočtová rada má dohlížet, má jako sdělovat ty čísla, který spočítá nebo který převezme z různých statistických údajů, ale nemá jako spekulovat o tom, co bude. Jak říkám, pokud je schválený fiskálně konzolidační plán, tak proč oni říkají, podle nás to určitě bude opačně a narazíme někdy na nějaký strop. Prostě podle mě jim to nepřísluší, ale dobře, tak to říkají, no. Já bych možná...
11: Ale promiňte, není to logické, že se přiblížíme dřív dluhové brzdě tomu zákonnému stropu, když se zvyšuje zadlužení?
10: No ne, tak podle toho fiskálně strukturálního plánu právě se to zadlužování vůči HDP zastavuje, protože ten plán obsahuje snižování deficitu, tak to prostě je. To znamená, nemáme v dohledu, že bychom měli narazit na tu hranici dluhové brzdy, tak nevím, proč vlastně o tom Národní rozpočtová rada spekuluje. Podle mě jí to nepřísluší, ale dobře, tak to říká. No.
11: Čímž ale trochu se točíme v kruhu, pánové, protože k tomu, pane poslanče Jakube, už jste se vyjadřoval, pan Mach to tady připomínal a vy sám jste to připustil, že skutečně zatím podle toho plánu to vypadá, že by vláda na přes rok měla začít konsolidovat.
9: Tak to se týká Národní rozpočtové rady, tak ta samozřejmě vyhodnocuje přesná data, jasná čísla, konstatuje, že schodky v minulých letech za naší vlády klesaly. Teď je tady dramatický nárůst a nezodpovědný přístup současné vlády, zejména budoucím generacím. A samozřejmě, že nějaký výhled vychází z modelu. Je krásné, že současná vláda schválila fiskálně strukturální plán, kde se zavazuje k tomu, že bude nějak konsolidovat, ale to je pouze na papíře. Žádný reálný krok k tomu vláda bohužel neudělala.
11: Ty kroky můžou
9: a
11: ještě
9: co
11: přijít,
9: se týká, a co
11: jak
9: se
11: ujišťoval
9: týká,
11: pan náměstek.
9: Co se tak jako můžou,
10: já vám třeba
9: ale,
10: aspoň ne,
9: ale není nic připraveno.
11: Nechám zareagovat, pane náměstku.
9: Zatím mají pouhé nápady, nemají nic připraveno. A to je zásadní. A to, že tady hrozí náraz do dluhové brzdy, kdy na jaře Národní rozpočtová rada říkala, že se to může stát v roce 2037. Dnes už říká, že to bude v roce 2034, tak. O tři roky. Tato vláda za tři čtvrtě roku promarnila tři roku času, které jsme měli jako česká společnost na to, abychom zachránili veřejné finance. Dobře. Jakmile narazíme na dluhovou brzdu, což vláda proto dělá bohužel maximum, tak to už nebudeme mít ty dluhy pod kontrolou.
11: Pane náměstku, vy jste chtěl reagovat?
9: Tvrdé škrty, ne, velké reformy, jako, budou se škrtat důchody. A to bude mít na svědomí tato vláda.
10: Pane náměstku. Říkáte jako legrační věci, důchody jste proškrtali vy, že jste vlastně omezili valorizaci.
9: Důchodci se reálně měli výrazně.
11: Tak ale, pánové, moment. Pane Jakube, já jsem nechal dokončit myšlenku vás, teď prosím, nechte dokončit myšlenku.
10: No, schválili jste omezení.
11: A já jsem ho tlumil. Když vám skákal do řeči, teď tlumím vás. Tak prosím, pane náměstku.
10: Mně to přijde absurdní, že tady spekulujete o něčem, co se stane v roce 2035. Prostě to je úplně mimo, to nemá co o tom spekulovat ani rozpočtová rada, ani vy. Důchody jste osekali vy, valorizaci, kterou jste skrouhli na 1/3 o reálného růstu, který ani žádný za vaší vlády, mimochodem žádný reálný růst prostě neexistoval. Ale řekl bych vám možná aspoň jednu konkrétní věc, protože to je něco, co tlačí moje strana SPD o omezení zvýšení těch sociálních dávek pro Ukrajince, které u nás existují. Já vám řeknu takový příklad ze své praxe učitele na vysoké škole, jestli máme minutu, tak to můžu říct.
11: Prosil bych vás o větší stručnost, ano, protože tolik času
10: Víte
11: nemáme.
10: Co? Já mám studenty, a když studenti bydlej třeba 2 nebo 3 dohromady v nějakém bytě, tak chodí na brigády, aby si na to vydělali, aby měli vedle kapesního od rodičů prostě nějaké příjmy. A když bydlí ukrajinští studenti, vysokoškolští, u sebe dohromady, tak nepracují, nechodí na brigády, protože cokoliv by si viděl...
11: A to vycházíte z čeho, pane náměstku?
10: To já vím, protože
11: jste si vědom toho,
10: to
11: že
10: ptal...
11: ty podmínky pro čerpání ano, pomoci se zpřísňovaly v
10: no,
11: posledních
10: letech?
11: No,
10: ale já vím, že je to tak, že cokoliv oni by si vydělali, tak přesně o to se jim ta dávka zkrátí. Takže oni na rozdíl těch českých studentů nemají
11: je...
10: žádnou motivaci no, změnit konstrukci té dávky, aby se odstranila ta demotivace, aby prostě měli taky motivaci pracovat a tím se bude ten výdaj na tu dávku snižovat.
11: Tedy chcete míň pomáhat ukrajinským uprchlíkům, rozumím
10: tomu, jak
11: to myslíte.
10: No, aby si měli možnost pomoci sami, aby to bylo spravedlivější.
11: Kolik byste na tom ušetřili?
10: Já to říkám jako příklad, který umožní ušetřit jako částku v řádech miliard a jsou další příklady, ke kterým se jako případně můžeme dostat, ale platí, tak, že něco slyšíme, že prostě různé politické strany říkají a zase jiní členové koalice na to můžou mít tak jiný názor, ale jasný, že něco z těch nápadů se vybere.
11: Pane poslanče, vaše stručná reakce na tento námět?
9: Tak já bych zareagoval hlavně na to, co zaznělo předtím, tak to se neshodneme, já tady nebudu naskakovat naproti ukrajinskou retoriku SPD, to opravdu ne, která navíc nemá rácio. Ale co se týká těch seniorů, tak my jsme udělali kroky, reformy k tomu, aby byl důchodový systém trvale nebo dlouhodobě udržitelný. Tehdejší opozice, současná koalice křičela, že jsme okradli důchodce. Přitom fakta jsou úplně opačná. Když vezmeme průměrný důchod k průměrné mzdě, tak za naší vlády tento poměr narostl zhruba o 5%. A v tuto chvíli vláda, která slibovala důchodcům, že jim vrátí to, co jim Fialova vláda sebrala, přičemž jim nic nesebrala,
11: tak ten poměr
9: klesá pod 43%, který byl na začátku roku 2021.
11: Dneska dokončit myšlenku pana poslance a já vás poprosím o stručnost taky.
9: Vláda nedodržuje, já si myslím, že je rozumné nechat tu reformu důchodového systému, jak jsme ji udělali my, ale vláda slibovala, že ji zruší. Neudělala nic, nedodržuje sliby svým voličům, to, co slibovala důchodcům, to nesplnila. A takových příkladů je celá řada. Můžeme se bavit třeba o tom, jak zlevnila vláda Babiš hypotéky a podobně. Jsou dražší, že?
11: Pane náměstku.
10: Tak to je komický, že se tady pan poslanec chlubí tím, že se zvýšil poměr důchod průměrná mzda, ale on se zvýšil tím, že se prostě ta průměrná mzda propadala, jo? Takže to jako je spíš komický se něčím takovým chlubit. No.
11: Já bych se rád zaměřil na jednu konkrétní věc, o které se v těchto dnech v souvislosti s konsolidací veřejných financí hovoří a vlastně v tomto pořadu a v tomto studiu to minulý týden říkal i poslanec hnutí ANO Patrik Pařil. A sice, že způsob, jak by bylo možné pomoct státnímu rozpočtu, by bylo změnit rozpočtové určení daní ve prospěch státu. Uvažujete o něčem takovém na ministerstvu financí, pane náměstku?
10: Tak třeba já konkrétně. Ano, když se na to ptáte, je to jeden z těch... těch možností, které doporučuju, protože samozřejmě my si přejeme, aby se ta konsolidace dělala bez zvyšování daní a z mého pohledu jako se je to prostě řekl bych jako nerovnovážné rozdělení těch peněz, myslím daně z přidané hodnoty a příjmový daní mezi státní rozpočet a ty municipality, protože municipality končí v přebytcích a stát končí v deficitu. To znamená, každý má nějaké odpovědnosti a na státu z těch mandatorních výdajů to vypadá teď, že je víc odpovědností, než kolik je jí přisouzeno příjmu, zatímco u těch obcí to je naopak. A mimochodem za této vlády tento rok ty příjmy z DPH i z příjmových daní rostou velmi vysokým tempem, jako v průměru kolem 10% ročně, a zase z toho profituje jako vlastně i ten kraj a obce.
11: Takže jestli tomu rozumím správně, aby to bylo úplně jasné pro všechny, tak vaším plánem je vzít část těch prostředků obcím ve prospěch státu.
10: Je to jeden z návrhů, který bych třeba já prosazoval.
11: Pane poslanče, není to ke zvážení, vzhledem k tomu, že skutečně leckteré samosprávy hospodaří s velkými přebytky?
9: Tak já jsem přesvědčen, že je potřeba udělat komplexní daňovou reformu, ale pokud se budeme bavit o tomto návrhu, jehož parametry vůbec neznáme, to zase opět jenom nápad vládní koalice, který bohužel s něho tak nějak jako čiší to, že vláda by chtěla okrást 4 největší města, včetně Prahy, které mají našetřeno to, že by mohli investovat víc, to je jejich věc.
11: Jak vy používáte tento expresivní prosím, výraz?
9: Ale pan kolega tak tady mluvil 3 minuty v kuse. Tak já bych
11: nevím, jestli 3 minuty, no, ale ten prostor máte.
9: Já jsem
11: máte.
9: Se díval na čas.
11: Já jsem jenom okomentoval ten váš výraz.
9: To, že
11: se
9: obce a města umí hospodařit, v drtivé většině hospodaří zodpovědně, tak z toho by si naopak vláda měla vzít příklad. Já neznám ty návrhy, parametry, takže se mi to takže to nemůžu ani komentovat. Mám obavu, aby vláda nechtěla těm největším městům zejména vzít, ukrást jejich našetřené prostředky. Ale co by mělo dle mého soudu mnohem větší význam,
12: než se...
11: Prosím, nechte dokončit pana poslance.
9: Co by mělo mnohem větší význam, tak je diskuze vlastně o efektivitě samospráv, o optimalizaci počtu obcí, dobře, nakonec i krajů. To má smysl a to z dlouhodobého hlediska může českému hospodářství nalézt velmi významné úspory a pomoci i těm obcím samotným.
11: Pane náměstku, nedělá tento váš plán, který vy připouštíte, spočívající v úpravě rozpočtového určení daní ve prospěch státu, dojem, že skutečně chcete ošidit třeba velká města, která hospodaří s přebytky ve prospěch státu?
10: Tak já bych nerad, aby to vyznělo, že to je prostě nějaká teď hlavní myšlenka, jenom protože vy jste to zmínil. Jo, je to jedna z myšlenek.
11: Nezlobte se na mě, zmínil to v tomto studiu koaliční poslanec minulý týden.
10: Ano, tak je vidět, že prostě ty myšlenky už se objevují a ono to má logiku, protože obce a kraje třeba nemají povinnost vyplácet důchody, že jo? Obce a kraje nefinancují armádu a tak dále. A nám tady narůstá potřeba financování právě třeba obrany, jsou tady další prostě výdaje, které narůstají, a ty příjmy, které jsou z rozpočtového určení daní, jsou dány rozhodnutím parlamentu.
11: Dobře.
10: Takže my jako neovlivníme, jestli se nějaká obec s druhou sloučí nebo kraj s druhým sloučí, protože to jsou jako autonomní entity, ale samozřejmě,
11: děkuju,
10: že parlament určuje rozpočtové určení daní, takže je to jedna z možností.
11: Tolik náměstek ministryně financí Petr Mach diskutoval s poslancem TOP 09 Janem Jakobem. Děkuju vám oběma.
9: Hezký den, nashledanou.
11: Ze sněmovny se loučí Lukáš Matoška.
2: Co se děje ve světě počítačů, internetu a nových médií, to vysvětluje v pátek po 11. hodině dopoledne David Slížek, který na to obvykle nebývá sám.
13: U mikrofonu samozřejmě vítám také našeho pravidelného komentátora Petra Koupského.
14: Ahoj Petře.
15: Ahoj Davide.
2: Novinky z virtuálního světa Online Plus poslouchejte v repríze v neděli po 7. ráno a najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Plus. Zprávy.
16: Zatím není jasné, kdo zavinil nehodu poslance Filipa Turka, řekl premiér Andrej Babiš. Podle něj se musí počkat na výsledek přestupkového řízení. Vývoz neíránské ropy z Hormuzského průlivu se podle agentury AFP vrátil na úroveň před válkou. Hokejisté Sparty porazili v Tipsport Extralize České Budějovice 4-2. A zítra bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě s velkou oblačností a přeháňkami, teploty až 24 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
16: Zatím není jasné, kdo zavinil červencovou nehodu poslance Filipa Turka za motoristy, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO České televizi. Reagoval tak na závěr policie, že nešlo o trestný čin. Úřady teď případ řeší jako přestupek. Babiš zároveň připomněl, že Turek po nehodě slíbil rezignaci na funkci vládního zmocněnce, pokud bude na vině. Na dotaz, jestli se vrátí k práci vládního zmocněnce, Turek řekl, že je připraven dál pracovat pro Česko. V souvislosti s epidemií salmonelózy v základní škole Jezdu nad lesy evidují hygienici téměř 400 případů. Nemoc se zatím potvrdila u 72 z nich. Zdrojem nákazy byly zřejmě nedostatečně tepelně upravená vejce ze školní jídelny. A pokračuje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
12: Přenosu může dojít prostřednictvím rukou nebo povrchu kontaminovaných stolicí nebo zvratky nemocného. K dnešnímu dni evidujeme 399 nemocných, z toho 364 dětí a 35 dospělých. V nemocnici zůstává 19 lidí.
16: Kvůli nákaze vyhlásila škola minulý týden ředitelské volno. Všechny budovy, včetně školních kuchyní, se dezinfikovaly. Výuka začala znovu včera. Případ prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Vývoz neíránské ropy přes Hormuzský průliv se vrátil na předválečnou úroveň, informuje o tom agentura AFP s odkazem na údaje analytické společnosti Kepler. Podle ní lodě plující z Hormuzu vyvezly od 22. do 28. září v průměru 13,5 milionu barelů ropy denně. To je podle agentury AFP srovnatelné s úrovní před začátkem války na konci února. Teherán nicméně neoznámil, že by důležitou úžinu přestal blokovat. Zmíněná ropa pochází ze států používajících Perský záliv pro ropný export mimo Irán. Konflikt v regionu začal po americko-izraelských úderech na Islámskou republiku. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně představí téměř 1400 firm z 39 zemí. Dnes to oznámili organizátoři. Veletrh začíná příští úterý. Na každoroční akci pořádané na brněnském výstavišti ukážou firmy i výzkumníci během 4 dnů novinky od obrábění a svařování až po umělou inteligenci a robotiku.
14: Každý druhý vystavovatel přijíždí ze zahraničí, jsou zde zastoupeny firmy z celého světa, což podtrhuje unikátní pozici veletrhu v rámci regionu střední a východní Evropy.
15: Říká ředitel veletrhu Michalis Buzios. Letošními tématy budou umělá inteligence, digitalizace a robotizace. Doplňuje Lukáš Smelík, zakladatel veletržního projektu Roboty.
17: Samotná robotizace se změnila, je to dneska více o digitalizaci, prolínání s umělou inteligencí a ten tradiční průmyslový robot dostal humanoidní tvar.
15: Návštěvníci uvidí například prvního českého humanoidního robota pro průmysl. Veletrh začíná v úterý 6. října na brněnském výstavišti. Marek Hensel, Radiožurnál.
16: Hokejisté Sparty porazili v předehrávce 7. kola Tipsport Extraligy České Budějovice 4-2 a poprvé v této sezóně vyhráli doma. A Pražané uspěli až ve třetím utkání před vlastními fanoušky. Rozhodující gól dal ve třetí třetině Devin Shore. Sparta je po výhře v tabulce 4., České Budějovice 5. Další zápasy 7. kola jsou na programu zítra. Velkou Pardubickou letos poběží jen 10 koní nejméně od roku 1993. A dostih se uskuteční 11. října. Podle bývalé dostihové jezdkyně Barbory Málkové velkým překážkovým závodům současná doba nepřeje. Ve vysílání Radiožurnálu Sport vysvětlila proč.
18: Bohužel odchází nám starší generace těch dobrých jockeyů. Spousta těch jockeyů je zraněných a ty jezdci vlastně jako nejsou a ty lidi vlastně potřebují mít toho kvalitního jezdce. Kor do Pardubic. Do Pardubic nemůžete posadit kohokoliv s tím, že to nějak objede. Pardubice prostě člověk musí umět. Tak myslím si, že to je taky důvod, proč těch koní v těch Pardubicích ubývá.
19: Překážka na D1 za Humpolcem a nehoda na D35 u Olomouce. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za Humpolcem. Na kilometru 101 stojí porouchaný kamion v odstavném pruhu. Je to za zatáčkou a podle řidičů se tam pohybuje posádka tak opatrně. Na dálnici D35 pozor na nehodu u Olomouce ve směru do Ostravy. Za sjezdem na Tovačov a Nemilany na kilometru 272,5 havarovalo osobní auto. Je v odstavném pruhu označené šipkou. Na dálnici D5 počítejte s omezením u Prahy na kilometrech 2,5 a 3 silničáři opravují svodidla. V obou případech jsou uzavřené levé pruhy v obou směrech. A v Praze je uzavřený Strahovský tunel. Údržba zastavila provoz v obou směrech, má být hotová až ráno, omezení má skončit do 5 hodin. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
16: Zítra čekáme většinou polojasno, na východě až jasno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů. Tolik zprávy.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus.
20: Regulace cen pohonných hmot. Trump slibuje poslední bitvu. Jaké ministry potřebuje populistický lídr? V Rusku chybějí peníze. Perou se o nás agenti a fenomén Jiří Suchý. To jsou náměty názorů a argumentů, při jejichž poslechu vás zdraví Jan Fingerland.
2: Názory a argumenty.
20: Konflikt s Íránu a okolí se zatím nechýlí ke konci a to má vliv na celosvětové ceny pohonných hmot. Ve čtvrtek proto i u nás začala platit vládní regulace jejich cen. Opatření stanoví nejvyšší možné ceny nafty a benzinu vždy na konkrétní den podle klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen plus maximální marži obchodníků. Ministerstvo financí bude cenové stropy zatím stanovovat až do konce října. Ve studiu se mnou sedí kolega Petr Hartmann. Dobrý den.
21: Dobrý den.
20: Petře, vláda reguluje ceny paliv. Je to smysluplné?
21: Z hlediska toho, že by třeba ty vládní zásahy docílily, že dlouhodobě klesnou ceny pohonných hmot, tak to smysluplné není. To není v silách vlády a ukazuje se to na příkladu, že určitou regulaci cen pohonných hmot jsme měli už letos od poloviny dubna do poloviny července a nyní tedy se k tomu přistupuje opět. Je zřejmé, že v současné době je vychýlená rovnováha mezi nabídkou a poptávkou a protože ta poptávka výrazně převyšuje nabídku, takže jsme svědky toho, že ta cena roste nejenom v České republice a kdyby to mělo být smysluplně vyřešeno, tak by bylo potřeba například to, aby se nějak dlouhodobě stabilně uklidnilo dění kolem Iránu a podobně, k čemuž asi patrně v dlouhodobém horizontu snad někdy dojde, ale v tom krátkém výhledu to není pravděpodobné, takže vláda se snaží de facto těmi svými kroky pouze omezit ten dopad na ekonomiku České republiky, protože když třeba máte drahou naftu, tak se to promítá do nákladů, ať už veřejné dopravy, přepravců, různého zboží a tak dále. A promítá se to pak zprostředkovaně do cen zboží a služeb, a což se promítá do inflace. Takže vláda chce alespoň tímto částečně ty dopady omezit. Tvrdila, že to bude zatím na měsíc, uvidíme, zda to nebude na delší dobu a zároveň to, že stanovuje cenový strop, tak neznamená, že ten cenový strop bude každý den stejný. Naopak se bude každý den měnit, bude vyhlašován vždy den předtem odpoledne ministerstvem financí a můžeme se dočkat toho, že ty ceny jednak mohou růst směrem nahoru, ale také dolů a zároveň, když je stanoven ten cenový strop, tak to automaticky neznamená, že za tolik se musí prodávat benzin nebo nafta, ale je to maximální částka a i dnes jsme svědky toho, že například u některých čerpacích stanic se benzin prodává a i před tou regulací prodával pod tím stropem, takže uvidíme, jaká bude motivace těch prodejců, zda budou se snažit konkurovat tou cenou, anebo zda skutečně začnou posouvat třeba cenu benzínu nahoru, aby se přiblížili tomu cenovému stropu. A když jsme u té nafty, tak tam ten pokles ceny je markantnější, dostala se ta cena pod 50 korun, což byl cíl vlády a uvidíme, zda ho tam udrží a je to také dáno tím, že se určitým způsobem snížila spotřební daň, což má samozřejmě negativní dopad na příjmy státního rozpočtu.
20: Říká Petr Hartmann, kterému tímto děkuji. Nasledanou.
21: Naslyšenou.
20: Napětí ve Spojených státech stoupá. Volby do kongresu budou už za měsíc. Americkému prezidentovi jde o to, do jaké míry bude kontrolovat legislativní proces v následujících dvou letech. S čím Donald Trump přichází? O tom uvažuje politolog Jiří Pehe.
0: Do voleb do Kongresu Spojených států zbývá už jen měsíc a podle průzkumu veřejného mínění mohou přinést drtivou porážku republikánů. Pro prezidenta Donalda Trumpa by to znamenalo konec vládnutí bez faktické kontroly ze strany Kongresu a on i jeho spolupracovníci by skoro jistě čelili celé řadě vyšetřování iniciovaných sněmovnou reprezentantů. Trump čelí rekordně nízké oblíbenosti. Přesto dál tvrdí, že jediný způsob, jak mohou republikáni nakonec uspět, je naprostá lojalita všech kandidátů k němu. Kandidátům, kteří se od něj ve světle propadu jeho popularity distancovali, otevřeně vyhrožuje pomstou. Na nedávném předvolebním kongresu republikánské strany v Dallasu vybízel přítomné delegáty i diváky u televizních obrazovek, aby si při volbách představovali, že volí jeho. A po delegátech chtěl, aby spolu s ním odříkávali cosi jako slib věrnosti. Zároveň sliboval, že pokud republikáni zvítězí v obou komorách, dostane každý dospělý Američan $5,000. Navzdory tomu, že Trump tvrdí, že by šlo o jakousi dividendu z peněz vybraných na clech, skutečnost, že slibuje vyplácení peněz jen v případě vítězství republikánů, činí z jeho slibu podle nejen středních demokratů, ale i některých republikánských politiků, cosi jako úplatek, i když vyplácení peněz by musel schválit kongres. Kritici Trumpa, kteří mluví o otevřené politické korupci, nemuseli čekat dlouho na další bezprecedentní čin Bílého domu. Ten zaplatil dva reklamní spoty, které nejsou pouhý měsíc před volbami ničím jiným než kampaní. Ačkoliv Bílý dům tvrdí, že oba reklamní spoty jsou veřejnou službou, v níž vláda Spojených států vybízí Američany klást se k vlasti, zákonodárci z obou politických táborů je kritizují kvůli jejich politické povaze a využívání peněz daňových poplatníků. Záplava politických a mediálních debat o tom, zda jde o korupci, poněkud odsunula stranou dosti hrozivý obsah obou reklamních spotů. První z nich kombinuje rychle stříhané fotografie a záběry Trumpa s audionahrávkou, v níž prezident říká: společně porazíme komunismus, socialismus a marxismus v Americe. V pozadí zní píseň Love Me, překladu Milujte mě, od interpreta JMSN. Spot uzavírá záběr, v němž prezidentka Svazu amerického zápasu označuje Trumpa za nejtvrdšího a nejodolnějšího člověka, jakého kdy potkala. Druhý spot v podstatě kopíruje předvolební spot Trumpa z roku 2024, což samo o sobě oslabuje argument, že jde o veřejnou službu. Trump v něm prochází stemnělou chodbou a říká: toto je poslední bitva. Vyženeme komunisty a marxisty, svrhneme zvrácenou politickou třídu, která nenávidí naší zemi. Rozprášíme média šířící falešné zprávy a jednou provždy osvobodíme Ameriku od těchto ničemů. Podobně Trump mluví i na předvolebních shromážděních. Historici a politologové varují, že tato rétorika dost připomíná kampaně některých pozdějších diktátorů z první poloviny 20. století. Je o to hroživější, že na rozdíl od Německa nebo Itálie ve 20. a 30. letech Spojeným státům nástup komunismu rozhodně nehrozí. Za demokratickou stranu sice kandidují někteří progresivisté a demokratičtí socialisté, ale jejich agenda není o nic více levicová než to, co hlásají evropské sociálně demokratické strany. Panují proto obavy, že Trump si s pomocí tohoto radikálního jazyka o poslední bitvě připravuje půdu k útoku na volební výsledky, pokud zvítězí demokraté. Nejvyšší soud sice odmítl jim požadované změny v korespondenčním hlasování, ale v zápětí podpořil snahy o administrativy zavést komplikovaný systém pro ověřování občanství lidí, podezřelých z toho, že nejsou občany. To může vést k chaosu už jen proto, že na zavedení nových opatření už není dost času. Zneužití peněz daňových poplatníků pro volební kampaň a sliby nemalých peněžních částek pro americké občany, pokud zvítězí republikáni, jakož i snahy měnit na poslední chvíli volební pravidla, nejsou zřejmě posledními pokusy ovlivnit výsledky voleb. Trump se tak stále více zakopává v pozicích, kdy skutečně nemůže vítězství demokratů připustit, protože by mu v takovém případě hrozil impeachment už jen za jeho dosavadní kroky.
20: Uzavírá Jiří Pehe. I populistický lídr potřebuje ve vládě schopné ministry, říká to redaktorka a komentátorka listu Deník Kateřina Perknerová.
1: Andrej Babiš není politik, který se pohybuje v mantinelech daných ideově vystuženým přesvědčením. Tvrdí o sobě, že smýšlí pravicově, ale má sociální cítění. A když mu kdokoliv vyčítá, že vládne líbivě podle průzkumu veřejného mínění, odtuší, že ano je catch-all party, vycházející vstříc nezakotveným voličům. A ti chtějí co? Lepší platy, vyšší důchody, bezpečné ulice bez imigrantů. Střed zájmů, rozpočtový schodek a závazky vůči NATO či válku na Ukrajině příliš neřeší, léč Rusko a Čínu rádi nemají, ovšem ani Evropskou unii. Nepochybně si přejí prosperující český průmysl a zemědělství, špičkovou zdravotní péči v každém okresním městě a bezproblémové školství. Šéf hnutí ANO jim tento balíček v podstatě nabízí. Dlouze o tom mluvil na sněmovní schůzi k vyslovení nedůvěry jeho vládě. A pokud oproti předvolebním slibům i programovému prohlášení zvýší daně z neřesti či z investičních bytů, tento segment voličstva mu to vyčítat nebude. Bylo by přitom krátkozraké si myslet, že to jsou lidé hloupí, neteční nebo slepě obdivující současného premiéra. Některé věci neodpouštějí, třeba okaté okrádání eráru, neúctu k prezidentskému úřadu, drzé porušování pravidel a amatérismus. Ku příkladu dění na ministerstvu životního prostředí i peritové výstřelky přerušeného vládního zmocněnce pro klimatickou politiku Filipa Turka a dosazování kamarádů do důležitých funkcí je zkrátka i na ně moc. Z toho důvodu Babiš v nedělní videospovědi zveřejnil stesky svých sledujících právě na zmíněný motoristický resort. Prý by jim ho měl vzít. Nemůžu, byly volby a nějak dopadly, pokrčil rameny předseda vlády. Jistě, že může. Kdyby chtěl, půjde to ráz na ráz. Zatím jen vyslal jasný signál. Jednak voličům před říjnovým kláním, že v koalici je to vždycky obtížné, čili je nejlepší dát co nejvíc hlasů jedné straně, konkrétně té jeho. Motoristům pak touto cestou vzkázal, že nesrovnají-li se, o zelené ministerstvo přijdou. Zároveň tím oklikou potvrdil silnou pozici ministrů, kteří jsou v očích veřejnosti kompetentní a v mezích možností samostatní. Typickým příkladem je Robert Plaga. Ne, že by ho Babiš miloval, spíš naopak. Avšak v rozpočtových jednáních ho podržel a dal všem kritikům na srozuměnou, že šéf resortu školství je chráněná osoba a proto si revizi inkluze udělá po svém, stejně jako vysokoškolskou novelu nebo změnu rámcových vzdělávacích programů. Plaga své agendě rozumí a Babiš se tudíž o ně nemusí až tolik zajímat. A když už, jde o okrajové téma typu zákazu mobilů ve školách, kde nebude proti ani velká část opozice. I populističtí a světonázorově inertní lídři potřebují mít ve vládě odborně zdatné lidi. Loajální zajisté, ale nedráždící stupidními kroky a výroky. Možná také díky Karlu Havlíčkovi, Robertu Plagovi či Adamu Vojtěchovi sedí Andrej Babiš pevně v sedle.
20: Konstatuje Kateřina Perknerová.
2: Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
20: Války se neodehrávají jen na bojišti, ale i v peněženkách občanů a státních rozpočtech. Ruská vláda schválila návrh rozpočtu na příští 3 roky a změnila daňové zákony. Ty se zvýší pro firmy občany, což je logické, protože speciální operace je drahá jako válka. Podle prognózy také Rusy čeká zvýšení nákladů na bydlení a elektřinu. Jaké to může mít dopady? Slovo má Libor Dvořák.
4: Nejdřív se zmiňme o podstatných okolnostech kolem samotného rozpočtu. Minister financí Anton Siluanov totiž původně předložil čísla, která po prokalkulování všech příjmů a výdajů mluví o deficitu ve výši 5,5 trilionu rublů. Ještě nedávno přitom jak prezident Putin, tak i minister Siluanov uvažovali o deficitu ve výši 2% HDP, což by penězích představovalo 4,5 trilionu. Zmíněná 2% však o 0,2 poskočila a současný odhad v konečných číslech ještě zvýší inflace. Podle zmíněného návrhu rozpočtu budou dodatečně zdaněny třeba mimořádné příjmy podnikatelských subjektů. Daň v porovnání s loňskem o 30% vyšší zaplatí například výrobci barevných kovů a umělých hnojiv. Běžného občana ovšem zajímá především to, jak se finanční kejkle státu dotknou jeho osobně. Jak se zdá, nejnovější daňová pravidla se významně podepíší na výdajích, které Rusové vynaloží v zahraničních internetových obchodech. Přestože se původně předpokládalo, že sazba DPH při těchto transakcích se bude zvedat postupně, stát okamžitě nasadil nejvyšší možnou, tedy 22%. Podle původního předpokladu pro příští rok to přitom mělo být pouhých 7%, tedy méně než třetina současné sazby. Obzvlášť významně budou v následujících 3 letech stoupat výdaje obyvatelstva na energie, konkrétně na elektřinu. Úřady to vysvětlují mimo jiné tím, že stát musí vynakládat dodatečné prostředky na ochranu kritické infrastruktury trvale ohrožené ukrajinskými dronovými útoky. Část obranných výdajů tak zaplatí obyvatelstvo. Podobný postup je pro ministerstvo financí podstatně výhodnější než prosté zvyšování daní, jehož rubem se okamžitě stává jejich nižší výběr. Růst cen ku příkladu za elektřinu, kterou odebírají všichni, je tak mnohem jednodušší, protože když neplatíte, tak vám jednoduše odpoví.

0: prostředí jednat agenti. Oblast, kterou to zásadně změní jako první na ráně, je nakupování. Hlavně proto, že to tvůrce agentů láká nejvíce. Nedávno k velké radosti investorů představila zlomovou novinku v této oblasti Meta Marka Zuckerberga, agenta umělé inteligence s názvem Muse. Meta ho oficiálně popisuje jako osobního agenta, který má znát dlouhodobé cíle člověka, pracovat na úkolech napříč webem a aplikacemi, posílat maily, rezervovat cestování, vyjednávat ceny, plánovat a proaktivně něco navrhovat. Meta ho chce dostat i do AI brýlí, či nově představeného přívěsku, tedy fakticky k průběžnému doprovázení člověka během dne. Už z popisu aktivit vyplývá, že Muse bude chtít za člověka převzít nakupování. Nový agent postrčil Metu, která v závodě o umělou inteligenci za největšími hráči trochu zaostávala, protože nemá vlastní operační systém ani vyhledavač, opět do první ligy. Zuckerberg totiž ukázal na místo, které může být pro AI giganty nejlukrativnější. Hraje se totiž o to, kdo získá hlavní místo mezi člověkem a digitálním světem. Jak bude nakupování vypadat? Oblíbenými příklady jsou běžné situace jako plánování narozeninové oslavy. Chatbot člověku pomůže s výběrem hostů, výzdoby i menu, pak sám rozešle pozvánky a zboží nakoupí. Nákup proběhne tak, že se spojí s agentem internetového obchodu a spolu vyjednají cenu i rychlost dodání. E-shop se už nebude muset ani párat s fotkami produktů, protože stroje si informace vymění čistě v digitálním rozhraní. A teď na řadu přichází hned několik etických pochybností. Agenti obchodníků dávají provizi za nákup agentům uživatele. Bude tedy osobní agent na straně člověka, anebo jej prostě monetizuje. V případě Mety je problém ještě větší. Její dnešní biznis spočívá v tom, že obchodníci jí platí za možnost ovlivnit rozhodnutí člověka. Řada nákupů probíhá ve chvíli, kdy lidé scrollují na Facebooku či Instagramu. S vlastním agentem bude mít Meta přístup k zákazníkovi ještě těsnější. Meta v miliardovém závodě o zákazníky není sama. Obří investice do AI sypují ostatní giganti a zatím spíše pálí peníze a na agentech je chtějí začít vydělávat. Meta má výhodu, že vlastní prostředí a tedy data uživatelů sociálních sítí. Google má řadu aplikací od e-mailu přes operační systém Android i zábavu na YouTube a také on se snaží tento ekosystém propojit do vrstvy osobních agentů. Amazon má zase přímo data zákazníků a vztah s prodejci a vlastního agenta vytvořeného z chatbota Alexy. Osobního agenta kolem chatbota Siri chce rozvíjet Apple, který zase má výhodu v tom, že jej uživatel drží přímo v ruce. Ze hry není ani OpenAI, jejíž ChatGPT se stal synonymem pro umělou inteligenci a miliony lidí jsou na něj zvyklí. Platformy slibují, že agenti umějí lidem vyjednat nejlepší ceny zboží, i třeba pojistek či bankovních služeb. A zde svítí další problém. Pokud nákupy pojedou na cenu a rychlost dodání, znamená to další tlak na marže, který dokáží absorbovat jen největší obchodníci. Celý americký retail se tak brzy může proměnit ve hřiště, kde giganti skrze agenty obchodují s giganty. A člověk je sice obsluhován, ale vlastně stojí stranou. Menší a střední obchody mohou být rychle ze hry. Agentní obchodování přitom není hudba daleké budoucnosti. Plně rozšířené má být podle poradenských firem už v roce 2030. Evropská unie tuto obchodnickou dystopii prozatím alespoň zdržuje. Google ani Meta kvůli digitálnímu zákonu nemohou sdílet data uživatelů ani mezi vlastními aplikacemi, ani vytvářet podrobné profily. Takže třeba Zuckerberg Muse do Evropy ani neskoušel poslat. Zjednodušeně řečeno, zatímco ve Spojených státech může Meta uživatele de facto uzamknout do svého rozhraní, tedy reklama na Facebooku mu ukáže zboží, agent je koupí a kasíruje provizi od spřízněného obchodníka, v Evropě budou muset zůstat agentní vrstvy oddělené. Spíš bude chtít tlačit na existenci nezávislých agentů, podobně jako protlačila interoperabilitu dat v bankovnictví. Každopádně Evropané nebudou mít brzy tak levné a pohodlné nákupy jako Američané, ale i v tomto případě vypadá jako velká výhoda sledovat pokrok zatím jen zpovzdálí.
1: Všímá si Tereza Zavadilová. K málo kterému blahopřání k narozeninám bych se připojil s takovou radostí jako k tomu z pera Karla Hvížděly, adresované Jiřímu Suchému.
2: Jiří Suchý, zázrak v jazyce. Tak se na Jiřího Suchého dívala dnešní generace osmdesátníků, která vyrostla v 50. letech, když ve škole museli recitovat traktory, traktory, úspěch máte jistý, je to těmi motory nebo traktoristy. A najednou v pražské redutě Suchý zpíval malé kotě, spalo v botě, nehas co tě, co tě nepá, nepálí, a my jsme kotě spáti v botě, po robotě necha, nechali. Malé kotě se vysmálo dřevěnému ideologickému jazyku. Osud je někdy filuta, dělá jakože nic a zatím jakože něco, napsal Jiří Suchý, a mě ta slova napadla, když jsem se minulý týden porozhlédl po hledišti při pořadu Extravagantní díku vzdání Jiřímu Šlitrovi, a v hledišti jsem kromě pamětníku zahlédl skupiny mladých lidí. Filuta osud mi připomenul, že vyprázněný, prolhaný a zlý jazyk dnešních politiků Suchého kotě a jeho poetika zase usvědčuje ze lži. Kdyby tomu tak nebylo, určitě by do semaforu, který před 7 lety slavil 60 let své existence, nevkročili. Poté, co Suchý jako kluk viděl filmy s Georgem Forbym a Voskovcem a Verichem, umínil si, že jednou bude komikem. Říká si, to musí být nádherný, být v centru takovýho dění, dokázat lidi rozesmát. Měl ale štěstí, hrát si s jazykem ho bavilo od malička. To brzy potvrdil úspěch jeho textů. Blues pro tebe, této desky, kterou naspíval Josef Zíma, se prodalo 160 tisíc výlisků. Následující píseň Včera neděle byla už překročila rekord, prodalo se jí 360 tisíc. Dovoluji si říci, že právě kvůli jazyku se stal brzy i semafor, který založil s Jiřím Šlitrem centrum nového společenského pohybu. Inspirovalo i jiné obory. Na představeních se podílel i světoznámý choreograf Pavel Šmok, hrál tam Miroslav Horníček i Miloš Kopecký, divadlo navštěvoval Jan Verich, zaskočil si tam i Louis Armstrong či Arkádi Rajkin. Na výstavách ve foaje divadla mohli diváci poprvé vidět fotografie Josefa Koudelky, obrazy Zdenka Mlčocha, Jana Součka, Tomáše Býma, Františka Skály či Vladimíra Komárka. A plakáty jim dělal Suchého manželka Bělina i Milan Kopřiva. Suchý v 60. letech oživil jeviště skamenělá ideologickým blábolem a nepatetickými, zcela uvolněnými, nespoutanými výrony hravosti, frivolnosti, která překračovala všechny hranice tehdy totálně zideologizovaného veřejného prostoru. Zdá se, že takovou roli by mohl sehrát i dnes, kdy Jiří Suchý sloví na jevišti 95. narozeniny, a zřejmě právě tento zájem mladých je tím nejlepším dárkem k jeho narozeninám. Mladí poslouchají jeho písničky, jako my jsme v 50. letech hltali staré texty Voskovce a Vericha. Z životopisu pilného Jiřího Suchého si lze vzít dnes dvě zásadní poučení. Člověk může dostáhnout jen toho, po čem opravdu touží. Prohra a neúspěch pro umělce musí být výzvou k ještě větší píli.
1: Uzavírá Karel Hvíždala nejen své blahopřání Jiřímu Suchému, ale i celé toto vydání názorů a argumentů. Mistrem zvuku byl Jaroslav Novotný, za všechny kolegy se od mikrofonu loučí Jan Fingerland.
3: Osobnost plus.
4: Čím déle tam jsem, tím větší mám strach, víc vnímám i ostřelování a nebezpečí, které přichází společně s ním. Občas je těžké ukočírovat vlastní emoce, říká válečná zpravodajka České televize na Ukrajině Daria Stomatová, která společně s kameramanem Janem Schirgerem převzala stříbrnou medaili předsedy Senátu za otevírání očí a boji proti lhostejnosti. Jak spolu vybírají místa, kam pojedou natáčet, a jaký příběh jim zůstane v paměti už na pořád.
3: Osobnost plus Světlany Vitovské zítra po 11:30 dopoledne
5: na Plusu. Politika, válka, věda, historie. Skutečné příběhy, události a postavy, které doopravdy žily. To jsou radioknihy Českého rozhlasu Plus. Četbu na pokračování poslouchejte právě teď a vrátit se k ní můžete na internetové adrese plus.rozhlas.cz.

Příběh každého svědce se pochopitelně točí kolem momentu obrácení, konverzio metanoia. Momentu, v němž náhle a jasně pochopí smysl svého poslání, obrátí se zády ke všemu, co bylo předtím, a změní svůj život. Když v srpnu a září roku 1226, krátce před svou smrtí, František diktuje svůj spis, který je snad nejhlubším zdrojem informací, závěť, definuje v něm období před svým obrácením jako dobu, kdy vězel v hříších. V církevním jazyce, který zřejmě umí obstojně užívat, není v tomto výrazu nic dramatického. Je to nejběžnější způsob, jak prostě označit světský život, tedy život mimo kněžské a řeholní prostředí. Podle toho, jak často se i po svém obrácení světec vracel k myšlenkám obrazů dvorsko-rytířského typu, je možno soudit, že necítil vzhledem k tomuto období žádnou hrůzu ani výčitky. A bylo to období poměrně dlouhé a šťastné. Začalo v letech 1195 až 98, kdy František dosáhl věku, který mu vzdor přísné rodinné výchově a otcově kontrole umožňoval žít po svém a hledat svou vlastní cestu. A trvalo až do války v roce 1202, která bez pochyby znamenala určitý předěl. František, poznamenaný válkou, vězněním a dlouhou nemocí, která ho zřejmě záhy poté zachvátila, nebyl již stejný jako dřív, i když se ještě na několik měsíců vrátil ke svému obvyklému životu. Jaký to vlastně byl život? V menších městech musel ten, kdo si chtěl dovolit vyjet do války na koni, disponovat jedním nebo více koňmi a dále nákladnou zbrojí sestávající z útočných i obranných zbraní a být osvobozen od pracovních povinností, aby se mohl celé věnovat cvičení. Znamenalo to náležet k aristokracii nebo k těm nemnoha rodinám, které, byť nebyly aristokratické svým původem, byly takové způsobem života a svými přátelstvími a známostmi. Pro boj však nestačily jen ekonomické prostředky a společenská prestiž z nich odvozená, bylo třeba být dostatečně mladý, zdravý a silný. Svobodní muži, kteří těmto podmínkám vyhovovali, byli takzvaní juvenés. Tento termín neoznačoval ani tak jejich věk, jako spíš jejich svobodu, možnost disponovat vlastní osobou, schopnost bojovat a možnost připravovat se na válku, a to do doby, než jim věk zavelí usadit se a založit rodinu. Ve společnostech, které měly více vojensko-aristokratický charakter, ku příkladu v tehdejší Francii, označovalo slovo juvenis rytíře, který právě obdržel svou zbroj při slavnosti a který aspiruje na sňatek s dámou z vyšší společenské vrstvy, jenž by ho pozvedl a umožnil mu hledět veselý do budoucnosti a který se mezi tím rozhlíží kolem sebe a hledá dobrodružství. Hezká věc, takové dobrodružství. Rytířské romány z 12. a 13. století je popisují velice výstižně. Je to fáze iniciace mladého bojovníka a proto je jejím dějištěm velmi často les. V lese, v království divoké nepokořené přírody, mladý hrdina potkává nebezpečí, přemáhá pokušení, podstupuje boj se šelmami, netvory, nepřátelskými bytostmi, lidmi i démony. Na dobrodružství se nepřipravuje ani strategie, ani taktika. Jen oči jsou upřeny stále vpřed, hrdina je do té míry pohroužen ve svých myšlenkách, že se pohybuje takřka v tranzu jako náměsíčník, svěřuje zkrátka svůj osud do rukou prozřetelnosti. Mladý rytíř, který se vydává za dobrodružstvím, chce poznat sebe samého, svou hodnotu, své štěstí. A často se mu podaří nahlédnout hlouběji do vlastního nitra a dobrodružství se tak pro něj stává příležitostí dosáhnout skrytého jádra věcí. V tom případě se dobrodružství mění na hledání, pátrání po vyšším smyslu existence. Takový smysl mají například pověsti o svatém grálu. Ve skutečnosti samozřejmě dobrodružství nemělo tak romantickou podobu. To ovšem neznamená, že by méně přitahovalo mladého bojovníka, okouzleného leskem zbraní a zvyklého naslouchat písním o lásce a románům plným bitev a kouzel. Konkrétními formami dobrodružství byla válka, turnaje či služba v žoldu u nějakého šlechtice odjíždějícího do dalekých krajů.
Byly to příležitosti, jak získat určitou slávu a především zkušenosti, ale také přijít si na nějakou kořist a nevrátit se domů s prázdnýma rukama. Křížové výpravy do svaté země, do Španělska nebo proti pohanům na Baltu byly právě takovouto příležitostí spíše než ozbrojenými poutěmi a válkami pro víru. V italských městských státech byly obrysy dobrodružství ještě konkrétnější a prostředí domáčtější. Válka proti šlechticům z okolí, kteří bránili rozvoj silniční dopravy, jež byla v zájmu města a jeho obchodu, dále válka proti nepřátelským rodinám, které na sebe chtěly strhnout moc ve městě, nebo proti těm, se kterými bylo nutno vyřídit staré účty, což bylo právem a zároveň povinností každého rytíře, a konečně válka proti sousedním městům, která se často mísila s prvními dvěma. Juvenes se proto udržovali neustále ve formě. Dováděli jako mláďata šelem a s tichým svolením svých rodin, které držely moc ve městě, naplňovali města svými hrami, svými slavnostmi, svými výstřednostmi a dokonce i svými více či méně trpěnými násilnostmi. František nebyl rytíř. Jeho postavení člověka, který jakožto syn podnikatele náležel k vrstvě nižší, byť k její elitě, mu do značné míry bránilo, aby se jim stal. Jelikož ale bylo možné stát se rytířem kooptací, je téměř jisté, nebo alespoň velmi pravděpodobné, že naše prameny mají pravdu, jestliže tvrdí, že František ze všech sil usiloval, aby se rytířem stal. Mezitím si získával přízeň mladíků z asiské rytířské družiny, účastnil se jejich shromáždění a bez pochyby často hradil, což bude vždy dělat rád, náklady spojené se slavnostmi a hostinami. Kdo takto jednal, býval po dobu trvání slavností vyhlášen za krále mládeže, Rex Juvenum, a dostával odznaky královské moci. Především malou hůlku, předmět, který byl něco mezi žezlem a maršálskou holí. Byl však podobný i holí šašků. František se těchto veselých obyčejů aktivně účastnil poměrně dlouho, až asi do svých 24 let, což vzhledem k normám doby, kdy se vyrůstalo ve spěchu a stárlo brzy, není málo. František před konverzí to není mladík se zasněnýma očima, bouřící se proti tvrdému a tupému otci. Abychom pochopili Františka a jeho povolání, je třeba především rozbít toto klišé, kterým nás falešná zbožnost, špatná literatura a filmy neustále zaplavují. František, Rex Juvenum, byl zralý mladý muž, který převzal určitou zodpovědnost i v rodině, i v povolání. Pravděpodobně již bohatý všemi těmi zkušenostmi, které dělají z chlapce muže. Jestliže rád trávil své dny a noci na slavnostech a pestrých rytířských zábavách, nedělal to z nevědomosti či nečestnosti. A otec, který mu poskytoval prostředky, aby takovýto život mohl vést, a zdá se, že štědře, jakkoliv se nám ho různé prameny snaží vylíčit jako lakomce a násilníka, si byl dobře vědom, že tu nejde o rozhazování, ale spíše o investici. Petr di Bernardo, neboli Petr Bernardone, udělal mnoho proto, aby zlepšil životní podmínky svoje i své rodiny. Prováděl obezřetnou obchodní činnost, jako kupec půjčoval peníze, přičemž část takto získaných příjmů investoval do nákupu úrodných pozemků ležících mimo městské hradby. Během jedné nebo dvou generací by se s trochou štěstí a správnou sňatkovou politikou mohla rodina zařadit mezi vyšší vrstvu. V sociální rovině a životním stylu rozdíl nebyl velký. A je pravděpodobné, že mezi Františkovými přáteli a společníky slavností a her byli někteří příslušníci vysoce postavených rodin.

0: Nic neukazuje na nějakou Františkovu domýšlivost, vypočítavost či smyslnost. Ze slov životopisců se vynořuje mladík mimořádně veselý, štědrý až na hranici marnotratnosti, snad vybavený vrozenou koketérií, která ho vedla k tomu, že chtěl být pokud možno stále středem pozornosti. Byl to také tento exhibicionismus, podpořený notnou dávkou dvorské kultury, který ho vedl k tomu, aby zpíval francouzsky. Nevíme, do jaké míry dobře, ale jisté je, že měl značné schopnosti pro roli dvorního šaška. Přispívaly k tomu i různé výstřednosti, typické pro tehdejší expresivní svět, například oblékání se do šatu, sešitého z různobarevných kousků antického mima a šaška jeho doby, harlekína dneška, kdy se pro kontrast používaly odstřižky vzácných látek s hrubými záplatami. František se cítil předurčen pro velké věci a často říkával:
1: vím, že se stanu velkým vladařem.
0: Zdá se, že i jeho matka mu předpovídala něco podobného. Ostatně hagiografické prameny často představují matku svého hrdiny jako první prorokyni jeho budoucí slávy, která se jí například zjevila ve snu. Následně byly předpovědi o Františkově velikosti, ať už je vyslovil on sám nebo druzí, vztahovány k jeho svatosti. A přece texty, v nich se objevují, nemohou, a některé se o to ani nepokoušejí, odstranit všechno to světské, rytířské, co se nad nimi vznáší. František snil o slávě na bitevním poli a o dvorské lásce ke krásné a bohaté dámě. Je jisté, že František, rozhazující peníze na slavnostech a hostinách, sám se prohlašující či souhlasící s tím, aby ho druzí prohlašovali za nositele slavného osudu, se choval jako blázen. A jeho trvalá radost, jeho výbuchy veselí to jen potvrzují. Ovšem i blázen má svůj přesný status, jak ve středověkém městě, tak rytířské kultuře. Je to ten, komu je všechno dovoleno. Je to člověk na okraji společnosti, přijímaný u dvorů knížat, člověk chudý duchem, ale zároveň nadaný duchem prorockým. Blázny jsou a jako takový se chovají a oblékají dvorní šašci. V jejich šatech převládá symbolicky i heraldicky zmatečná kombinace zelené a žluté. Blázen, či spíše čistý blout, je i Parsifal z pověsti o svatém grálu. A jak reagovali ostatní juvenes? Opravdu ho obklopovali s vděčným obdivem, možná neúplně nezištným vzhledem k jeho štědrosti, který se pak změnil v despekt a opovržení, když František přestal dělat šaška a začal vystupovat jako blázen páně? Nebo snad byl již tehdy, v oněch letech nočních slavností a hostin, rozšířen pocit averze vůči synkovi lichváře, který si, mocně dotovaný otcovými nepoctivě nabitými penězi, hrál na rytíře? Averze smíšené se závistí vzhledem k Františkovým prostředkům i k jeho osobnímu kouzlu. Ještě jednou nám dvorské obyčeje na jedné straně pomáhají pochopit a na druhé straně nás nechávají na pochybách. Velkou roli v nich totiž hraje výsměch, který má významnou funkci při jakékoliv slavnosti, při níž se někomu prokazuje pocta. Stačí si vzpomenout na římské triumfy nebo na žertíky při svatebních obřadech. A nakonec nemůžeme pominout ani hypotézu, že někteří Františkovi přátelé pocházeli z rodin patřících k vyšším vrstvám než jeho rodina, ovšem zadlužených u Petra Bernardona, a tedy byli nebo se cítili nuceni tvářit se na toho parveny, na toho rozhazovačného exhibicionistu v Lídně. Ovšem ani František si nedělal o svém okolí velké iluze. Pokud máme věřit svědectvím těch, kdo ho dobře znali, často si říkal:
1: jsi vlídný a laskavý k lidem, od kterých nedostaneš nic, kromě prchavých a prázdných sympatií. Je tedy správné, abys byl stejně laskavý i k chudým pro lásku boží, neboť Bůh oplácí mnohem štědřeji.
0: To je tedy trasa cesty ke křesťanské lásce. Takto se rytířská štědrost obrací k chudým. Jakýmsi dvorským způsobem, ve jménu Boha pojatého jako velkomyslný feudál, který oplácí dary, jak to činí dobrý pán vůči oddanému věrnému vazalovi, laskavý Bůh, který jakoby byl odvozen z rytířských románů. A skutečně, když je jednoho dne František plně zaměstnán prací v otcově obchodě a opomene proto dát almužnu žebrákovi, hned toho lituje. A argumenty, kterými se v duchu obvinuje, nabývají feudálního charakteru.
1: Kdyby tě ten chudák žádal o pomoc ve jménu nějakého hraběte nebo barona, určitě bys mu ji poskytl. Copak není mnohem vyšší důvod udělat to pro krále králů, pro pána všech?
0: Ve světle těchto i jiných poměrně četných svědectví, ve kterých se zmiňuje o Karlu Velikém nebo o rytířích kulatého stolu, je třeba se ptát, jaká vlastně byla Františkova kultura. Je možné, že dostával knihy z Francie, které mu obstarával otec s cílem pěstovat v něm hodnoty, které by mu umožnily vzestup na společenském žebříčku. Snad ale není třeba se ptát, zda slyšel recitovat některou z Chansons de Geste, nebo zda četl nějaký román Chrétien a Stroa. Kultura rozšířená v té době na náměstích italských měst, tedy kultura šaškovská, stačí k tomu, abychom ve Františkovi znalosti na tomto poli uvěřili. Hezký František nebyl. Také o tomto faktu hovoří prameny, které máme k dispozici zcela jasnou řečí. Později, když ho poznamenala léta a především těžké nemoci, které způsobily, že se na pohled divně snížil, přirovnával sám sebe k černé slepici. A skutečně, zdá se, že byl malý, slabý, tmavé pleti i vlasů. Byl přesným opakem ideálu krásy, jak nám ho ukazují Chansons a rytířské romány. Co František měl, byl přirozený půvab mládí a inteligentní výraz. Měl to, co dnes nazýváme kouzlo osobnosti. Jeho spoluobčané a přátelé mu ho záviděli, nikdy mu ho neodpustili. Mnohý z nich však tomuto kouzlu podlehl, a to i později, když bývalý Rex Juvenum opustil světské zábavy a vytáhl do boje pod vlajkou krále králů.

Války, které na počátku 13. století prakticky představovaly dlouhé jízdy na koni, nepříliš krvavá střetnutí a občasné obléhání nějakého města či hradu, téměř vždy nekonečné, patřily mezi ranami, jež mohly na obyvatelstvo dopadnout k těm nejméně obávaným. Nesnad, že by při nich vůbec nedocházelo k drancování a k ukrutnostem páchaným i na bezbraných lidech, jakkoliv to odporovalo rytířské morálce. Tlupy ozbrojenců zapalovali vesnice, ničili ovocné stromy, pustošili území. Kdo se však účastnil války, kdo do ní výjížděl na koni oděn do brnění a železných plátů, pro toho byla válka především zábavou a příležitostí s poměrně malým rizikem získat slávu a kořist. Bitvy sváděly poměrně nepočetné skupiny rytířů a ztráty proto nebyly nikterak velké. Podobně jako při turnajích, i v boji bylo snahou vyhodit protivníka ze sedla a odzbrojit ho, nikoli zabít. Za odzbrojeného a zajatého protivníka bylo možno získat výkupné. Naproti tomu zabitý musel být pomstěn a stával se tak pro toho, kdo jej usmrtil, nebezpečnějším jako mrtvý než jako živý. Pestrá barva odění, lesk zbraní, opojení z cvalu po jarních loukách. Vždyť měsícem války, stejně jako lásky, je květen. Válka působila jako hra pravých mužů s perspektivou slávy, cti a kořisti, a to vše s poměrně malým rizikem. 20letý František, syn Petra Bernardona, se tedy onoho dávného roku 1202 vyhoupl na koně a vyjel do boje proti Perugijským. Tuto scénu s oblibou popisujeme v pastelových barvách nevinnosti mládí. Zeleň umbrijské krajiny, korouhve lesknoucí se na slunci, dusot koní, řinčení zbraní. Je ovšem docela dobře možné, že i tento mladík, který, a o tom je těžko pochybovat, již poznal ženu, ukončil své zrání a stal se opravdovým mužem, také v boji usmrtil některého z nepřátel. To jsou věci, které se už nikdy nedozvíme a není nám moc příjemné na ně myslet. Jakoby škodili obrazu našeho Františka, obrazu, který tolik milujeme. Právě tento obraz budeme ale zřejmě muset přehodnotit.

0: S Františkem se každopádně záhy na to setkáváme mezi poraženými a zajatými spolubojovníky v perudžijském vězení. Životopisné prameny uvádějí, že to byly jeho vybrané způsoby, které mu umožnili, že mohl být internován spolu s výkvětem svých krajanů, zajatých v bitvě spolu s ním. Skutečnost byla patrně poněkud prozaičtější. František byl pravděpodobně předmětem zvláštní péče některého ze svých bývalých přátel, který emigroval do Perugie. Ostatně péče věznitelů měla své dobré důvody. Za syna zámožného Petra Bernardona bylo možno očekávat slušné výkupné. František uplatnil veškerou svou energii a inteligenci, aby čelil deprimující atmosféře vězení. Podmínky rukojmích čekajících na výkupné mohly být různé. Mohlo s nimi být zacházeno jako s váženými hosty, ale mohly se také stát předmětem zastrašování či přímého násilí, pokud výkupné dlouho nepřicházelo, anebo pokud v určité chvíli nenávist převládla nad ziskuchtivostí. A jestliže jsme řekli, že střetnutí na otevřeném poli nebyla na počátku 13. století příliš divoká, je třeba hned dodat, že každá tehdejší válka byla tak trochu i válkou občanskou a ty bývají tvrdé a nemilosrdné. Zdá se, že František toto všechno velice dobře pochopil a že to viděl i na obavách a rezignaci svých spoluvězňů. Musel tedy mobilizovat, možná i proti své vůli, veškerý svůj humor, veškerou vitalitu. Zpíval, žertoval a byl, anebo to alespoň předstíral, šťastný a veselý. Kdo mu vyčítal jeho veselí, které se v daných podmínkách nezdálo být na místě a vypadalo jako projev nějakého blázna, tomu František odpovídal.
1: Co myslíte, že ze mne bude? Vězte, že já budu uctíván na celém světě.
0: Františkovo veselí bylo ve své podstatě silné, bdělé a navýsost vážné. Mezi vězni byl jeden rytíř obtížné povahy, kterého se všichni stranili. František se naproti tomu snažil, aby zůstal jeho přítelem a vybízel ostatní, aby činili totéž. Ať už pochopil, že udržení jednoty a souladu je základem psychologického odporu v jakémkoliv vězení, nebo jednal jen tak, jak mu velela jeho vrozená dobrota, vzbuzující v něm soucit s osamělým rytířem a sympatie vůči němu, jisté je, že se mu i v perudžijském vězení podařilo vyvolat a takřka vnutit ostatním atmosféru asiských slavností. Byl stále ještě Rex Juvenum. V roce 1203 byl mezi Perugií a Assisi uzavřen mír. František se vrátil domů, jako ostatně všichni osvobození zajatci. Válečné události a tlak vězení ho však patrně změnili. Podle některých zpráv onemocněl. Šlo o dlouhou nemoc, období zotavování a opětných recidiv se opakovala skoro rok. Tehdy začala ve Františkově nitru uzrávat semena, vložená tam během měsíců tvrdých zkoušek. Znovu se vrátil do otcova obchodu, znovu se setkal se starými přáteli, obnovil staré hostiny. To vše na sklonku roku 1204. První dobrodružství mu mnoho radosti nepřineslo, ale druhé by mohlo být lepší. Ostatně rytířské romány hovořily jasnou řečí, dobrodružství je nutno prožít v daleké zemi. Jak tedy mohl František čekat, že získá válečnickou slávu pár kroků od domova na cestě do Perugie? Z knihy Franka Cardiniho František z Assisi připravila Blanka Kostřicová. Překlad Vítězslav Pavlík. Dramaturgie Alena Blažijovská. V režii Radima Nejedlého četl Michal Bumbálek. Zvuková spolupráce Jana Meluzinová.
2: K dnešnímu dílu radioknihy se můžete vrátit na internetové adrese plus.rozhlas.cz. Smlčí-li spisovatel pravdu, lže, prohlásil básník Jaroslav Seifert na sjezdu československých spisovatelů roku 1956. O životě básníků v soukolí dějin je říjnový cyklus Jak to bylo doopravdy. Ivana Chmel-Denčevová bude vyprávět příběh věčného rebela Františka Gellnera. Peripetie téměř zapomenutého a přesto hvězdného Ivana Blatného. Životní cestu Vítězslava Nezvala od poetismu a surrealismu ke komunistickému papalášství. A také cestu morálně nepokřivených básníků v čele s Janem Zahradníčkem do vězení. Sérii Básníci v soukolí dějin poslouchejte každé říjnové pondělí po 8 hodině večer v cyklu Jak to bylo doopravdy. Najdete ji také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: Jaký je rozdíl mezi bruto a neto?
2: Český rozhlas Plus, encyklopedie.
3: Říká se, že auto ztrácí polovinu své hodnoty už jenom ve chvíli, kdy v něm poprvé vyjedete z prodejny na silnici. V účetnictví takovou proměnu hodnoty popisují pojmy jako bruto, neto a tara. Rozdíl mezi bruto a neto se nazývá korekce neboli tara. Jde vlastně o veškerá ponížení hodnoty majetku v důsledku jeho opotřebení anebo vlivem snížení jeho tržní ceny. S pojmy bruto a neto se ale můžeme setkat i v řeznictví nebo zelinářství, všude tam, kde vážíme potraviny. Když totiž nesou pytel brambor, tak bruto představuje celý pytel s bramborami, neto jsou pouze brambory a tarou myslíme pytel na nošení brambor. Neto je tedy takzvaná čistá hodnota výrobku nebo majetku.
2: Půlnoc. Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Sněmovní opozici se ani na podruhé nepodařilo svrhnout Babišovu koaliční vládu. Státy Evropské unie schválily zpřísnění migračních pravidel i zřizování center pro odmítnuté žadatele o azyl ve třetích zemích. Sparta porazila České Budějovice a poprvé v sezóně to hokejové typ sport extraligy vyhrála doma. Dnes bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě s velkou oblačností a přeháňkami, teploty až 24 stupňů. Je pátek 2. října, začínají hlavní zprávy s Martinem Matějkou.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustál hlasování o nedůvěře. Opozice požadovala svržení vlády kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Pro hlasovalo 83 jejich poslanců, proti bylo 94 zástupců koaličních stran.
5: Mimořádná schůze zabrala poslancům 3 jednací dny. Opozice je využila ke kritice vlády za hospodaření Česka v příštím roce nebo za zpochybňování nezávislosti soudů. Koaliční poslanci upozorňovali hlavně na načasování schůze, říká ministryně financí Alena Schillerová z ANO.
6: Já myslím, že výsledek byl předvídatelný. Celé to bylo opoziční divadlo před komunálními volbami.
5: Předseda starostů Vít Rakušan ale připustil, že termín byl částečně záměrný.
7: Před volbami lidem ukázat, že vláda neplní svoje vlastní sliby a že tady existuje alternativa k jejich stylu vládnutí.
5: Hlasování o nedůvěře ustál Babišův kabinet už podruhé. Naposledy o ní poslanci hlasovali v únoru. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: Úterní útok 13-letého žáka na základní škole ve Staškově na severu Slovenska má už 2 oběti. Včera zemřela v nemocnici žačka, která byla po útoku v kritickém stavu. První obětí byla na místě incidentu jedna z napadených učitelek. Druhá kantorka je mimo ohrožení života. Policie případ vyšetřuje jako úkladnou vraždu. Motiv zatím nezveřejnila.
8: Smrt žačky oznámil na jednání parlamentu jeho předseda Richard Raši.
9: Nikdo z nás jako rodiče asi nevím ani len představit, žal, který musí rodiče prežívat.
8: Problémy ve škole řešili i několik dní před útokem a vedení kvůli jednomu z incidentů podalo trestní oznámení. Policejní inspekce nyní prověřuje, jak s ním policisté naložili. Úřady neuvedly, jestli souviselo s útokem. Ještě den před tragédií na místě podle ministra školství Tomáše Druckera s jednou třídou pracovali psychologové. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
4: Antimonopolní úřad udělal rekordní pokutu skoro 2 miliardy korun kartelu výrobců a prodejců kabelů. Podle úřadu se nezákonně domlouvali na prodejních cenách hliníkových a měděných kabelů.
10: Na kartelu se podle místopředsedy antimonopolního úřadu Kamila Nejeschleba podílelo celkem 6 firem. 2 pokutě unikly. Jedna je totiž v insolvenci a druhá kartel nahlásila, říká Nejeschleb.
11: Přišla za úřadem a v podstatě upozornila na tu kartelovou dohodu. Bez tady tohoto kroku je vysoce pravděpodobné, že by úřad vůbec kartel neodhalil.
10: Firmy NKT a Prismian kabely dostaly rekordní pokuty. Přes 900 milionů korun každá. Kablo Vrchlabí a Telefonika kabely potom desítky milionů korun. S pokutami nesouhlasí. Citujeme z vyjádření Kamila Vrchlabí.
12: S interpretací a závěry Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nesouhlasíme a jsme přesvědčeni, že k žádné kartelové dohodě nedošlo.
10: Pokuty nejsou pravomocné. Firmy se plánují odvolat a nakonec pravděpodobně rozhodne až soud. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
4: Státy Evropské unie budou moct pro neúspěšné žadatele o azyl zřizovat migrační centra ve třetích zemích. Vyplývá to z návrhu návratového nařízení, které finálně schválili ministři vnitra zemí 27. Centra by měla vznikat na základě dohod se zeměmi v Asii nebo Africe.
8: Dánsko, Rakousko či Německo už podle agentury AFP uvažují o zřízení návratových center ve Rwandě, Ugandě nebo v Uzbekistánu. Dánský ministr pro migraci a integraci Morten Beckov si od center slibuje rychlé a přímé návraty neúspěšných žadatelů o azyl. Rada Evropské unie uvedla, že návratová centra bude možné zřizovat jen v zemích, které dodržují mezinárodní standardy lidských práv. Podle kritiků z řad lidskoprávních organizací to ale přesto povede k masovým deportacím a porušování lidských práv. Návratové nařízení počítá také s přísnějším postupem vůči lidem, kteří představují bezpečnostní riziko. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
4: Do Česka dnes mají přijet až tisíce řidičů speciálně upravených aut, informovala o tom policie, která kvůli nelegální akci připravuje rozsáhlá bezpečnostní opatření. V jiných zemích byl sjezd podle policie spojený se závody, krádežemi dopravních značek a pyrotechnikou. Podle mluvčí policie Violety Canosky se proto do ulic vydá velké množství hlídek z různých oddělení.
13: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání.
4: Nezákonný sraz by se měl podle informací policie uskutečnit dnes v Praze a zítra v Brně. Škoda Auto kvůli problémům s dodávkami součástek omezila výrobu. V některých provozech jsou částečně zredukované počty směn. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí společnosti, ale neupřesnil, o jaké komponenty ani o jakého dodavatele jde. A podle boleslavského deníku se omezení týká výroby elektromobilů v jedné z hal v Mladé Boleslavi, kde zaměstnanci tento týden nechodí na noční směny. Podle zjištění serveru je důvodem nedostatek kabelových komponentů, které se vyrábí na Ukrajině. Nehoda poslance Filipa Turka za motoristy s nemocničním vozem v Praze podle policie nebyla trestným činem. Incident se stal v polovině července, kdy se Turkovo auto v křižovatce u náměstí IP Pavlova střetlo s nemocničním vozem. Jeho řidič byl zraněný a podle policejní mluvčí Evy Kropáčové teď případ řeší úřad, který bude rozhodovat o možných přestupcích obou účastníků.
14: Na základě provedeného šetření a závěru znaleckého zkoumání z oboru zdravotnictví nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu, pro které bylo prověřování z pokynu státního zástupce vedeno. Dosud zjištěné skutečnosti nasvědčují podezření ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ze strany obou účastníků dopravní nehody.
4: Na dotaz, jestli se vrátí k práci vládního zmocněnce, Turek řekl, že je připraven dál pracovat pro Česko. Britskému zpěvákovi Stingovi je dnes 75 let. Za svou kariéru pozbíral řadu ocenění, včetně 17 prestižních cen Grammy. Největší slávy dosáhl jako člen kapely The Police. Hudebník taky celoživotně bojuje za lidská práva nebo ochranu klimatu.
15: Do skupiny The Police převedl Stinga americký hudebník Stuart Copeland. Předtím britský zpěvák působil v jazzových kapelách, kde díky žluto-černému svetru dostal i svou slavnou přezdívku Sting, tedy v překladu žihadlo. Do své tvorby Sting často zahrnuje i politická témata, třeba studenou válku, režim chilského diktátora Augusta Pinocheta nebo současný konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Ondřej Himer, Radiožurnál.
4: Sparta zvítězila v 7. kole hokejové Tipsport Extraligy nad Českými Budějovicemi 4-2 a poprvé v novém ročníku nejvyšší soutěže vyhrála doma. Za Pražany si před více než 11 000 diváky v O2 aréně připsal extraligový debut 16-letý obránce Matyáš Michálek. V utkání ho chválil asistent trenéra Sparty Ladislav Šmíd.
16: Obrovský talent Sparty, ale i českého hokeje. Měl jsem tu čest s ním spolupracovat v 18. na mistrovství světa. Tam se mi osvědčil a v 16 letech není to sranda v autučku před tolika lidma, ale on je ledově klidný a co na něm miluje, že je ohromně koučovatelný. Jo. Takže cokoliv mu řeknete, tak on na to je schopný i hned zareagovat.
4: Z české fotbalové reprezentace před venkovními zápasy Ligy národů ve Španělsku a v Anglii vypadl záložník Adam Karabec. 23-letý kapitán pražské Sparty musel kvůli zranění kotníku vynuceně střídat v úterním domácím utkání s Anglií a na zbylé dva duely probíhajícího srazu se nestihne dát do pořádku.
17: Překážka na D1 za Rousínovem a nehoda u Velké Bíteše. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna stojí za Rousínovem na kilometru 212 porouchané osobní auto. Blokuje tam pruh pro pomalá vozidla, už je ale označený světelnou šipkou. Na D1 počítejte s nočním omezením u Brna ve směru na Prahu. U nájezdu z centra a od Mikulova na kilometru 194 silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. V Praze bude až do rána uzavřený Strahovský tunel. Údržbáři tentokrát pracují v obou směrech. Omezení má skončit do 5 hodin ráno. A nehodu vyšetřují u Velké Bíteše na Brněnsku. Na silnici 602 do 9 křížů se střetlo auto s motorkou. Omezují průjezd u křižovatky na Přibyslavice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
4: Teď v noci se uchlazuje na 13 až 8 stupňů při vyjasnění a uklidnění větru na měří kolem 6. Přes den pak čekáme většinou polojasno, na východě až jasno. Na západě a severozápadě velkou oblačnost a slabé přehánky, k večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, na horách naměří většinou kolem 15 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
18: Výkupní ceny mléka v Česku za poslední rok klesly o více než čtvrtinu. Čím to je? Jak to dopadá na tuzemské mlékárny? A proč jim vadí praxe některých řetězců, které prodávají mléko a máslo za nižší ceny, než za jaké je odebírají od svých dodavatelů? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je prezidentka Potravinářské komory České republiky Dana Večeřová. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
19: Dobrý den, děkuji za pozvání.
18: Podle předsedy Českomoravského svazu mlékárenského v Česku oproti loňskému roku klesly výkupní ceny mléka o 27%. Mléka je v Evropě k dispozici víc a poptávka po něm naopak klesla. Čím to všechno je? Co se na evropském trhu s mlékem děje?
19: Bohužel tady prostě jako už v mnoha letech minulých se sloučilo spousta faktorů. Jedním z nich jsou čínská cla, protože my jsme měli docela, nebo Evropa měla poměrně dobře vybudovaný vlastně vývoz mléčných výrobků do Číny. Jenomže Čína tím, jak začala bojovat nejen s Evropou, ale i samozřejmě s Amerikou, tak na spoustu zboží uvalila cla, takže to pro ně přestalo být výhodné. Samozřejmě musíme počítat i s Hormuzským průlivem, byť se o tom hlavně mluví kvůli ohnojivům a nebo kvůli pistácím třeba.
18: Tam se vozí i mléko?
19: Tam se nevozí mléko, tam se vozí bílé sýry, protože spousta našich, dokonce i našich mlékáren, tam měla velmi dobré odbytiště na takzvané ty akavy, na ty bílé sýry balkánského typu na akavy. A to se všechno zastavilo. Dokonce se stalo asi dvěma lékárnám, že jim prostě vrátili kontejner, že prostě se to vůbec nedostalo. Takže to také má svůj, samozřejmě svůj vliv. A může být nízká poptávka, protože třeba někdo nepotřebuje už tolik tučné sýry nebo nechce. Takže samozřejmě říkám, bohužel to potravinářství, co jsou takové sinusoidy, někdy je větší poptávka a dopadá na ně ta světová situace velmi.
18: Říkáte, že to jsou sinusoidy. Vy jste v loni v létě v podcastu Českého rozhlasu Chyba systému řekla, že se do budoucna obáváte toho, že mléka bude nedostatek. Teď tedy po roce je ho naopak přebytek. Je to dočasná situace? Nebo jste se netrefila v tom odhadu před rokem?
19: Já myslím, že jsem se trefila, bohužel, protože teď zase narážíme na tu situaci, protože zemědělství je živý organismus. Takže v současné době, určitě to všichni posluchači ví, je nedostatek krmiva. Zoufale se zhání všude možně seno, aby se vůbec mohla dělat třeba siláž z kukuřice, není krmivo. A bohužel řada chovatelů, zvláště těch menších, uvažuje o tom, že se zbaví do jiného skotu, že to všechno odveze na jatka. To znamená, že příští rok nebudou zástavové jalovice a nebude vlastně kdo by dojil. Nebo nebude dokonce hovězí maso. Já nechci strašit, ale samozřejmě může se stát i toto, protože to sucho bohužel postihlo většinu Evropy, takže se může stát, že skutečně toho mléka bude nedostatek. Také spousta chovů se může, neříkám, že to u nás v České republice, ale třeba v zahraničí může, mohou ty chovy skončit díky různým tlakům, třeba i environmentálním. To je třeba případ Holandska, kde oni stále se snaží tu environmentální politiku snižovat ty stavy skotu, takže skutečně se to stát může. Nestalo se to teď je přebytek, ale bohužel nemůžeme do budoucna vyloučit, že se to nestane.
18: Ještě k těm důvodům toho přebytku. Viceprezident Hospodářské komory, šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza v pátek v tomto pořadu řekl, že produkce mléka byla v posledních letech superziskový biznis. Mluvil o tom, že v těch minulých letech výrobci mléka vydělávali 3 koruny na litru. Je třeba i to důvodem toho současného přebytku, že zkrátka mlékárny navyšovaly produkci, že zemědělci se víc orientovali na produkci mléka?
19: Tak to ziskovost byla skutečně jenom u prvovýrobců a zase nutno podotknout, že jak je to jednotný organismus, tak vlastně tím, že měli třeba ziskovou užitkovost, tu mléčnou užitkovost, tak si tím třeba hradili ztráty z rostlinné výroby. Takže tam bych určitě neřekala, jak to někdo tam říkal, že si namastili kapsu, takhle nebylo. Nemyslím si, protože jestliže než ta kráva začne dojít, tak to trvá minimálně 2 roky. Takže jestliže někdo třeba by si minulý rok řekl, je, tak ono to je takhle ziskový, tak já si udělám teda kravín, zaprvé to strašně těžký postavit nový kravín, a nakoupím teda ten skot, to začnu dojít, tak to rozhodně by se mu nevyplatilo, takže z tohoto hlediska určitě ne. Teďko právě mám strach, že spíš těch toho skotu bude ubývat, než přibývat.
18: Z toho, co jste říkala, chápu správně, že na mléku víc vydělávají zemědělci, pokud tedy ty ceny jsou vyšší než ti zpracovatelé?
19: Určitě, protože vlastně ten zemědělec má tu výhodu, že může zatlačit na toho mlékaře, podívejte se, buď to koupíte za tu cenu, za kterou já chci, a ty náklady, nikdo nespochybně, že ty náklady jsou skutečně vysoké v tom zemědělství. Tam taky roste všechno, cena hnojiv, cena krmiva, všechno roste. Ale ten potravinář úplně není v ideálním stavu, protože on je zase pod tlakem ze zdravé strany od řetězce, který řekne, ale ti to nezvednu, tu cenu, tak, jak ty bys potřeboval, aby to odpovídalo těm nákladům.
18: Pardon, ale pak bych čekal, že zase ten potravinář ten tlak přenese na toho zemědělce a řekne, hele, ten řetězec to ode mě nevezme takhle draho, tak já ti ty peníze dát nemohu.
19: To se možná dostáváme k tomu důvodu, proč se mléko vyváží do zahraničí, protože tam, když je nějaký momentální nedostatek, tak oni jsou schopni samozřejmě toho českého mlékaře přeplatit, tudíž pak odchází třeba, já nevím, 25%, 30% mléka do zahraničí a zpracovává se tam. A to je právě ta nešťastná situace, která samozřejmě souvisí s jednotným trhem, s tím nemůžeme nic dělat, ale určitě by bylo bylo by tam potřeba nějaká stabilita, protože tady tohle, když to lítá opravdu těch 25%, tak to není úplně jednoduchý pro nikoho.
18: Je reálná ta stabilita při tom, co jste popisovala před chvílí?
19: Já si myslím, že reálná je z toho hlediska, kdyby se tady skutečně začala většina zpracovávat a opravdu ty řetězce dodržely to, co říkají, nebo co proklamují, že se chtějí specializovat nebo chtějí podporovat českou produkci a českou výrobu. České mlékárny mají kapacitu na to zpracovat veškeré vyprodukované mléko v České republice, protože některé třeba jedou na jednu směnu, ale klidně můžou jít na 2 směny nebo na 3 směny. Ty technologie tady máme, protože tady skutečně jsou naprosto srovnatelné se zahraničím. Takže pokud by řetězce nedovážely třeba 50% másla, ale brali máslo od českých producentů, tak si myslím, že máme tento problém vyřešen.
18: A jsou schopni čeští producenti to máslo udělat stejně levně a stejně kvalitně stejně jako ti zahraniční?
19: Stejně kvalitně určitě, stejně levně, ano, tady je úspora z rozsahu, to máte pravdu, protože třeba když si vezmu německý Goldsteig, tak ten vlastně za den má 4násobnou nebo 3násobnou kapacitu zpracování mléka než naše největší mlékárna, takže my tady vlastně nemáme žádné velké podniky, ale myslím si, že kvalitativně se dostáváme na daleko vyšší úroveň a myslím si, že i to, kdyby se tady toho vyrábělo víc, tak samozřejmě ta cena klesne, protože tam je rozpuštění těch fixních nákladů na větší počet výrobků.
18: Vy jste říkala, že se vyváží 25 až 30% mléka, přitom by se dalo zpracovat tady. Co je opravdu tím důvodem? Je to opravdu tlak řetězců, nebo kdo za to může? Protože teď jste mluvila o tom, že samozřejmě existuje úspora z rozsahu, pokud jsou v zahraničí velké firmy, které zpracovávají to mléko. Na druhé straně selským rozumem by člověk řekl, že už tou dopravou, kdy to mléko se odsud veze do Německa, potom ten hotový výrobek zase zpátky, tak ty náklady rostou. Tak v čem to je? Co jsou ty důvody?
19: A důvody jsou především to, že tam je nedostatek toho mléka. tak. Oni prostě třeba v Německu klesla vlastně užitkovost nebo klesl počet stavu dojného skotu, takže tam i v Itálii dokonce může být nedostatek mléka, tudíž oni jsou ochotní potom zaplatit cokoliv na to, aby si naplnili ty kapacity, protože samozřejmě jakákoliv...
18: Pardon, ale potom to přece musí mít dražší a tím pádem těžko budou tady konkurovat tomu českému výrobci, ne?
19: To je další věc, kterou dokonce pan Prouza přiznal na jednom jednání, že Němci samozřejmě, pokud vyrobí to hodně, tak místo, aby si to dali na vlastní trh a snížili si cenu, tak to pošlou prakticky zadarmo k nám, takže to může být taky ten důvod, že vlastně oni to sice vyrábí dráž, ale aby se neníčili cenu na domácím trhu, tak to pošlou k nám.
18: Kdo a co může udělat pro to, aby se tady zpracovávalo víc mléka než v současnosti?
19: Já si myslím, že určitě dobré kroky dělá pan ministr Šebestián, který vlastně má pro všechny sektory vypracovanou společně s námi nebo společně vlastně s nevládními organizacemi, s jednotlivými svazy a strategie. A tam to právě je jeden, vlastně jedním z cílů je zvýšit tu naši potravinovou, nechci říkat soběstačnost, protože to nikomu vadí, ale myslím si, že je to legitimní se bavit o potravinové soběstačnosti, o potravinové bezpečnosti a potravinové suverenitě, protože těch krizí kolem je spousta, takže si myslím, že jakékoliv zvyšování je jenom na místě.
18: Pardon, dobře, říkáte, je strategie, ano, co ta strategie
19: určitě,
18: má přinést?
19: Je to třeba institucionální stravování, že by se tam daleko více, třeba v krajských nemocnicích, ve školních jídelnách, mělo objevovat v daleko více regionálních potravin, českých potravin. To znamená, samozřejmě znamená zvýšení spotřeby a zvýšení produkce. Takže to je určitě krok, který by k tomu mohl vést.
18: Pardon, to znamená, cestou jsou nějaké regulace, nějaké podmínky, že školní jídelny, nemocniční jídelny musí zpracovávat české výrobky? To je ten klíč?
19: Neřekla bych, že musí. A je tady prostě jenom apel na to, že jsme v Čechách, tudíž bychom měli upřednostňovat české výrobky. Je na to daná metodika, není to ani vyhláška, není to žádná zákonná norma, ale je to jakýsi apel vlastně na tyhle ty státní nebo státem nebo krajem spravované organizace, aby se na to zaměřili. Protože třeba zákon o veřejných zakázkách to umožňuje upřednostňovat konkrétně v potravinách lokální a regionální dodavatele a potraviny. A není to zase nic neobvyklého, když se podíváte do Rakouska, no tak tam to funguje naprosto dokonale. Tam, když přijdete jakékoliv instituce státní nebo krajské, nebo jak tam mají vlastně ty svoje státy, tak tam najdete jenom rakouské výrobky, tam žádné zahraniční výrobky nejsou. A myslím, že tady trošku jako pokulháváme, že mnohdy ještě na úřadech najdu třeba německá mléčka do kávy, takže si myslím, že tady je pole neorané a řekla bych, že určitě to k té zvýšené spotřebě a potom pak zvýšené poptávce po českých výrobcích mléčných určitě povede.
18: Nemohou v tom dělat víc i sami výrobci marketingem, tak aby byl větší zájem o české výrobky, nebo třeba investicemi do technologií, aby byly levnější, lepší ty výrobky?
19: Určitě ano, marketing jednoznačně. Trošku tady občas nehledíme na marketing, nebo nepovažujeme za tak důležitý. Přitom, když si zase vemu to sousední Rakousko, tak nikdo se nerodí s tím, že bude upřednostňovat. V Rakousku se také děti nerodí s tím, že si budou brát jenom ty rakouské potraviny, ale jsou k tomu systematicky vychovávány. Jak v rodině, tak ve škole, tak státem, který do toho investuje. Takže si myslím, že tady trošku ten dluh je, protože tady se to zanedbávalo poslední 4-5 let od poukazování na tom, že máme velice kvalitní a velice bezpečné, prakticky nejbezpečnější potraviny v Evropě. Takže to určitě je věc. A co se týče těch technologií, já myslím, že řada potravinářů investuje. Já myslím, že tady máme dokonce provozy, které jsou na daleko vyšší úrovni než třeba v Německu, byť nejsou tak rozsáhlé, tak ty technologie tady určitě jsou. Máme tady velmi kvalitní výrobky, ale samozřejmě investice, to jsou peníze. A ty zisky těch mlékáren kolem 2-3% rozhodně nevedou k tomu, že si můžete dovolit nějaké extrémně velké investice. Já, protože z toho vlastně platíte obnovu, z toho zisku platíte obnovu toho podniku, platíte přesně tyhle ty inovace, modernizace, ale když chcete i zvýšit mzdy vlastně zaměstnancům, tak na to ten podnikatel musí vydělat, tomu někdo ty peníze nedá. Někdy mám dojem, že si takhle někdo představuje, tak takhle to není. A já jenom uvedu,

0: obyt, láhev nebo krabici mléka nebo kostku másla. Třetí věc je potom, za kolik si to mléko nebo máslo můžeme koupit v obchodě. Právě prodejní ceny v některých řetězcích vyvolaly v poslední době hodně emocí. Některé řetězce prodávaly litr mléka v minulých týdnech za necelých 6 nebo 7 korun, máslo za 18 nebo 19 korun. Vy, respektive mlékárny, tvrdí, že to je hluboko pod výrobními náklady. Řetězce vysvětlují, že tu cenu dotují, že se tím snaží přilákat zákazníky, kteří potom utratí peníze i za další zboží a že ve výsledku se to těm řetězcům vyplatí. Vy jste se proti tomu opakovaně vyjadřovala. Proč vám to vadí, tahle ta praxe?
1: Zase je tam několik důvodů. Za prvé je to naprostá dehonestace ceny toho výrobku, protože jestliže mléko stojí od toho výrobce, vám to dodám zemědělec za 10 korun, což jako ta současná cena, byť náklady na litr mléka jsou kolem 11, takže už takhle prodává pod cenou. Když si se mu započítáte obaly, pokud vemu jenom ten tetrapak, jako UHT obal, vlastně ten stojí 2,50. Není v tom započítána logistika, není v tom ani plat nebo mzdy, není v tom recyklace, protože každý výrobek musíte platit jako výrobce recyklační poplatek za něj nebo za ten sběr a třídění. Takže je to hluboce pod výrobními náklady. A nám tam vadí hrozně jedna věc, že vlastně tady tím, že prodávám mléko za 5,90, strašně dehonestuju cenu toho výrobku. Vlastně já těm lidem říkám, že to je levnější jak voda. Ale pro boha nikdo nevidí, kolik je zatím práce. To prostě skutečně potom možná i mění vnímání těch spotřebitelů o tom, jak vlastně jakou hodnotu ten výrobek má. A pak se
0: Pardon, proč mě má jako spotřebitele zajímat, jakou to má hodnotu? Není pro mě důležité, za kolik si to koupím?
1: To určitě je, ale myslím si, že tohle to je přesně věc, jako, na kterou bychom měli taky upozorňovat, že prostě ten výrobek není zadarmo, že tam zatím stojí lidská práce.
0: Tak pořád je za 5,90, ale...
1: Dobře, za 5,90, ale ve skutečnosti k těm nákladům to není. Máte naprostou pravdu, ano, spotřebitele by to vůbec zajímat nemělo, ale pokud se ten spotřebitel chce chovat, a což předpokládám, že většina spotřebitelů chce, nebo určitě k tomu zvláště mladí lidé inklinují, držitelně a nějak šetrně k přírodě, tak určitě si myslím, že si musí uvědomit, kolik zatím vlastně je práce. Ale já bych chtěla...
0: Pardon, ale proč to potřebuju vědět? Krom toho, že teď vzhledem k tomu, že se o tom mluví, tak tuším, že to dotují ty řetězce, ale...
1: Možná i z jiného důvodu.
0: K čemu mě to vede? Přece tím mlékem nebudu plýtvat jenom proto, že je za 5,90.
1: No a teď jsi to řekl, budu s ním plýtvat.
0: Máte taková data? Že někdo vylévá to mléko jenom
1: nevím,
0: proto,
1: že vylévá
0: že
1: mléko, ale můžeme narazit na to, když někdo jako si nakoupí třeba ve slevě jogurty a ty mu projdou, tak jich zbytku vyhodí. To máme, tyhle ty zkušenosti máme, ty výzkumy na to existují. Že to je ta neště...
0: Máte data, kolik takových potravin se...
1: Data asi máme, vyhodí? Ale prostě nevím to teďko z hlavy, ale skutečně jsou na to dělány výzkumy, že pokud máte tyhle ty akce... Jedna, nevím, koupíte si dva, jeden dostanete zdarma, nebo dva dostanete zdarma, tak vlastně vy jdete a vy potřebujete jeden jogurt. Ale vidíte dva, tak dostanu třetí zadarmo. Tak to je bezvadný, tak to si takhle koupím. No jo, ale já furt potřebuji jenom ten jeden jogurt, jo. Takže opravdu tohle vede k plýtvání a dokonce jsou na to data i v zahraničí, teda třeba právě, myslím, že Francie to zakázala, tady ten prodej 1+1, protože to vede k plýtvání potravinami. Takže samozřejmě je to může jedna vést, může jedna věc je, že to může vést k plýtvání potravinami. A druhá věc je, že tady se bavíme o řetězcí, které to prodají za 5,90. A my tady máme ještě taky určitý podíl nezávislého obchodu. To znamená, že jsou to ty malé prodejny, nemyslím teď nějaké specifické, ale prostě klasické malé prodejny v menších městech, na vesnicích. Řada mlékařů má i svoje vlastně prodejny podnikové. A teď ten malý prodejce, všichni voláme potom, aby jsme podporovali malé a střední, a všichni voláme potom, aby všude byly tyhle ty malé prodejny, aby prostě nemuseli jezdit lidi do supermarketu. A tam ten zákazník přijde a říká, no jo, ty tady to mlíko máš za 15,90. No to si zloděj, to nás chceš okrást. A on říká, ale to je normální cena, já to musím prodat za tuhle cenu, já nemám kde jinde si to vzít. A dostáváme se k další věci. Řetězce nejsou charita. Řetězce tím, že vám něco prodají za 5,90 to mléko, tak si to nahradí někde jinde.
0: To tady minulý pátek vysvětloval Tomáš Prouza. Na druhé straně on říkal, že... pro spotřebitele, kteří jsou, řekněme, chudší, tak je tenhle ten model výhodný, protože právě na těch základních potravinách typu mléko, máslo ušetří, zatímco na těch luxusnějších to potom ty řetězce doženou. Nemá pravdu v tomhle?

0: Já myslím, že ne, protože pokud teda třeba, já nevím, pařené sýry nebo zrající sýry nebo jogurty ochucené jsou luxusní potraviny, tak já si myslím, že ne, že to jsou taky základní potraviny.
1: Tam všude to dohání řetězce.
0: My máme zkušenosti, že u těchto potravin se ta obchodní přirážka řetězců pohybuje kolem 100%. Takže to ano, ten chudší zákazník, a já naprosto chápu, že hodně lidí má hluboko do kapsy, sice ušetří na mléku a na máslu, ale ten řetězec si to okamžitě veme někde jinde. Jenom si vemte, že na pečivu je standardní přirážka 50% obchodní.
1: Budete se snažit prosadit zákaz těchto praktik, těch podnákupních cen?
0: Ten zákaz to není zákaz, to je úprava podnákupních cen tím stylem, že se to skutečně bude týkat jenom těchhle těch pár komodit. Ale říkám, není to zákaz, protože zákaz je...
1: To znamená, zákaz nechcete?
0: Zákaz rozhodně nechcem a opakovali jsme to několikrát. Takže...
1: Ale u některých komodit, nebo mělo by to být omezeno na nějaké komodity?
0: Měli bychom se o tom bavit, protože já jsem se teď vrátila z Bruselu a tam je to ale celoevropské téma zákaz prodeje nebo řešení prodeje za podnákupní ceny. Protože ve Francii už to funguje, Španělé s tím pracují a najednou Evropa nebo Brusel říká, pojďte se bavit o tom, že to dáme do směrnice o nekalých praktikách, že to bude celoevropsky prostě nepovolené prodej za podnákupní ceny. Takže to není problém České republiky, jak se nám tady někdy někdo snaží vysvětlit. Ale
1: pardon,
0: prostě...
1: A když teď tedy říkáte, že se jedná na úrovni Evropské unie o takové směrnici, tak to by bylo plošné, nebo to by se opravdu týkalo jenom něčeho?
0: To se přiznám, že nevím. My jsme, pokud jsme o tom uvažovali...
1: A vy, když o tom jednáte, lobujete, snažíte se to ovlivnit?
0: Snažíme se to ovlivnit, snažíme se vysvětlit prostě ty podnákupní, protože ten návrh přišel od nich a bylo nám řečeno, a co si o tom myslíte? A my jsme říkali ano, a uvedli jsme přesně tyhle ty příklady, uvedli jsme máslo, uvedli jsme výsekové maso, uvedli jsme mléko a říkali jsme, no, protože u nás se to týká víceméně komoditních výrobků, to znamená ty, které nemají vysokou přidanou hodnotu, že jsou v podstatě to jsou komoditní výrobky. A tam bylo řečeno, no, ale že by to teda udělali na všechny. Já jsem říkal, to je otázka jiných států, ne naše. My jsme ten návrh neviděli, protože ten návrh ještě neexistuje. Každopádně máme v podstatě potvrzeno, že to tam bude. V jakém rozsahu a jak legislativně upravené, to nikdo neví. Ten návrh by se měl objevit někdy na začátku prosince, ale myslím si, že to je jedna vlastně z vlajkových lodí, kterou ta Evropská unie tam skutečně chce, ten zákaz podnákupních cen. Konec konců v české legislativě byl taky do roku 2016.
1: Ano.
0: Pak se už bohužel nedostal do zákona o cenách, ale říkám, není to nic nového, ale rozhodně se nebavíme o žádných regulacích, zákazech slev třeba to.
1: Pardon, teď se bavíme o možném zákazu v té směrnici, tam teoreticky může ten plošný zákaz
0: být. Může tam být plošný zákaz, ano. Ale nebavíme se o zákazu slev, bavíme se o zákazu prodeje za podnákupní ceny. Ten zákaz slev, který je nám podsouván velmi často, tak ten skutečně nikdo nechce a nemluví se o něm na evropské úrovni.
1: Vám podoba slevových akcí v českých supermarketech a hypermarketech vyhovuje?
0: Nevyhovuje, ale rozhodně to nemyslím si, že je vhodné to řešit zákazy, protože zákazy v podstatě nic nevyřeší tady v tomhletom případě. Bohužel tady jsme si zvykli příliš na to, že všechno je ve slevách, takže tady ta sleva, jak už jsem říkala v X rozhovorech, asi ztrácí vlastně svůj význam. Sleva měla význam, dobře, tak končí mi trvanlivost, prodám to ve slevě. Je to nový výrobek, potřeba, aby se na to lidé zvykli, aby se ho začali kupovat, prodám to ve slevě. Je to nějaká akce momentálně krátká, tak to dám ve slevě. No a tady máme výrobky, které se 11 měsíců v roce prodávají ve slevě. No tak to
1: a s
0: potom
1: tím, ale jestli dobře chápu, jste smíření a nechcete s tím nic dělat.
0: My s tím dělat nic nechceme, protože chápeme, že nelíbí se nám to. A říkáme na rovinu, že se nám to nelíbí. Myslím si, že řadě řetězců to taky úplně nevyhovuje, aspoň co víme z takových nějakých těch separátních jednání. Ale tady by muselo dojít nějakému konsenzu, nějakému kodexu, než prostě, aby se to zakazovalo legislativně. To si myslím, že není vhodné, že by se to nakonec mohlo opravdu oprávnit proti spotřebitelům, ale říkám, nemám rád, když nám někdo podsouvá, že to zachceme zakázat.
1: Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, které vysílal i Český rozhlas Plus, prezidentka Potravinářské komory České republiky Dana Večeřová. Díky za rozhovor, naviděnou, naslyšenou.
0: Děkuji za pozvání a krásný den vám, posluchačům.
1: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
2: Posloucháte Český rozhlas Plus. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
3: Český kandidát na Oscarovou nominaci se jmenuje Kdyby se holuby proměnily ve zlato.
4: Je to snímek, který v prvním týdnu v kinech vidělo přes 5000 lidí.
5: Režisérka Pepa Lubojacky 5 let sledovala vlastní rodinu a
6: velmi bratra, který je závislý na alkoholu.
7: Snaží se rozbít stigma a vidět v nich především lidi, kteří sami vnitřně trpí.
8: Jestli se snímek Kdyby se holuby proměnily ve zlato dostane i do uších nominací amerických akademiků, se dozvíme 15. prosince.
9: Holuby letí do Ameriky. Jakou má Česko šanci, že zase jednou ukořistí Oscara? O čem všem je dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato autorky Pepy Lubojacky? A jakou nejdůležitější zprávu by měl předat? Ptám se filmového kritika Radiožurnálu Pavla Sladkého. Dnes je čtvrtek 1. října.
10: Zdravím vás, Pavle, díky, že jste dorazil do Vinohradské 12.
11: Děkuji moc za pozvání.
10: Časosběrný dokument Pepy Lubojacky o závislosti na alkoholu je čerstvě v kinech, je to pár dní, co vstoupil do kin, a zatím ale teda podle těch prvních čísel sbírá diváky jen po nižších tisících. Ten zájem není kdo ví jaký, přitom je to film, který posíláme na Oscary, tak to Češi a Češky nevnímají.
11: Já myslím, že když chtějí tvůrci, producenti dokumentárních filmů vsadit nějak divácky na jistotu, tak natočí nějaký portrétní film. Hmm. To je aktuálně v českých kinech časosběrný portrét Bary Basikové od Heleny Třeštíkové. Ne film o alkoholismu, ne film, který přináší na plátna obrázky, které nejsou úplně hezké vždycky. Nicméně to vyzdvižení toho filmu, že ho Česko navrhuje na Oscarovou nominaci, je myslím úplně na místě. A jsem za něj rád.
10: No a proč tak akademici a akademičky rozhodli? Proč nominujeme nebo posíláme do Ameriky tenhle film, aby bojovalo tu nominaci?
11: Je to paradoxně po druhé dokumentární film, ano, 2 roky za sebou, ano, což se nikdy nestalo v novodobých porevolučních dějinách České filmové a televizní akademie.
10: A ten důvod je teda jaký? Čím oslovili holuby, kteří kdyby se proměnili ve zlato?
11: Jednak je to silný osobní film na zásadní téma, nejenom české, nejenom evropské, současné. A potom je to taky film, který úspěšně odstartoval svoji mezinárodní kariéru v Berlíně na festivalu. To znamená, že o něm už zahraniční publikum slyšelo. Navíc tam dostal cenu pro nejlepší dokumentární film, vycházejí zahraniční recenze. Tohle všechno jsou ty vnější důvody mimo kvalit filmu, které kvalifikují holuby k tomu, aby se mohli ucházet o další zahraniční ocenění a o tu finální nominaci nebo o shortlist.
10: Film o závislosti na alkoholu, film o lidech na ulici. Já už jsem se tak sugestivně před chvílí omylem zeptal, ale zároveň zvídavě, co by se teda stalo, kdyby se ty holuby proměnily ve zlato. Co ten název vůbec znamená?
11: No, holuby jsou takový souputníci lidí na ulici. Je to, já jsem si při sledování toho filmu vzpomněl i na úplně nesouvisející, poeticky jinak laděnou starou píseň kapely Trabant o holuby, která vysloveně připodobňuje holuby k lidem žijícím na ulici. A k nějakému společenskému odporu k ním. Je to příměr, který je právě nereálný, v tom paradoxu to spočívá, jak by se asi přístup společnosti změnil, kdyby byli lidé na ulici ze zlata nebo pozlacení, k čemuž samozřejmě nikdy nedojde. Byli by najednou viditelní pro nás, pro tu společnost, měli by nějakou hodnotu, dalo by se z nich něco vytřískat?
10: Takže to je metaforický příměr.
11: Tak.
10: Ten dokument obsahuje hodně syrových záběrů natočených na mobilní telefon. Autorka zachycuje často vyhrocené situace, opilé, nemocné, zraněné lidi, různé spory i kontrast mezi zdánlivě idylickými fotografiemi z dětství a drsnou realitou života na ulici. Vypráví příběh své rodiny, svého bratra, svých bratranců, kteří skončili na ulici, kteří jsou závislí na alkoholu.
12: Co, káva dobrá? Cečuka trochu.
10: O čem je ten film teda ve výsledku nejvíc, ten časosběrný dokument? Je o té závislosti, o tom nezajištěném životě?
12: Já jsem koštěl.
10: Je o rodině, o vztazích, o vyrovnávání se s tím, čím si vaši příbuzní procházejí.
13: Nejseš koště. Jsi jenom trošku ztracenej.
11: Já myslím, že v zásadě o tomhle všem, co jste teďka jmenoval, a navíc pro mě z toho ještě vystupuje jedno téma, a to je stud. Téma studu za vlastní rodinu nebo za někoho z blízkých, což si myslím, že je abstrahovatelné i od toho alkoholu samotného. Vlastně si myslím, že Velká část společnosti zažívá nějaký stud za vlastní rodinu nebo za někoho z rodiny z různých důvodů a nějaká odvaha s tímhle tématem přijít ve filmu, mluvit o sobě, mluvit o svých nejbližších a vyrovnávat se právě s tématy, jako je závislost, jako jsou rozbité rodinné poměry, jaké je nějaké mezigenerační trauma nebo dědění těch rolí nejenom ve smyslu závislosti. Tohle všechno v tom filmu je.
10: Pepa Lubojacky, jak říkám, vypráví o své rodině, o lidech, kteří jsou jí velmi blízcí, kteří jsou závislí na alkoholu, kteří žijí na ulici, vyrovnává se s tím. Je to tedy spíš podle vás jako její introspektiva, pohled do její duše, pohled do jejího životního příběhu, do té cykličnosti možná, kterou musí řešit.
11: Ano, v jistém slova smyslu ona je hlavní hrdinkou, hlavní postavou toho
10: bratr,
11: příběhu, ne její bratr, protože všechno vidíme z její perspektivy.
10: Ona se to všechno natáčí na ten mobilní telefon.
11: Ona je autorkou řady záběrů, ona
10: ne všech, ještě,
11: ne všech, ne všech, není jako výhradní kameramankou svého filmu, ale je střihačkou svého filmu, to znamená, že i sestavila ten výsledný tvar toho snímku. Ten film to mimo jiné dává do souvislosti s jinými českými nejenom dokumentárními filmy z poslední doby, které se právě zaobíraly buď členy rodiny nebo nějakými pomáhajícími lidmi, kteří se starají o někoho s handicapem, o někoho se závislostí nebo s nějakou jinou životní potíží. Mám na mysli filmy jako Ta druhá, Co s Péťou nebo i Hraný karavan, které vlastně byly o rodinných příslušnících v téhle situaci a o tom, jak oni se vyrovnávají s tou situací.
10: A ten studik, o kterém vy mluvíte, ten se i týká toho, že Pepa se vlastně snaží bratra zachránit, snaží se mu pomoct. Po velkou část toho snímku my vidíme i to, jak s tím zápolí.
11: V jednom momentě toho filmu Pepa Lubojacky si jasně uvědomí, že vlastně musí nechat ty věci být, že například když nedokáže pomoct, že to nejde, protože ta závislost to blokuje, že se s tím bude muset do určité míry smířit. Je to smíření s tou situací, smíření s bratrem, snaha brát ho tedy takový, jaký je, včetně vlastně té závislosti, ale není to podle mého názoru smíření s tou společenskou situací, s tím, že by šlo o nějakou rezignaci na to, jak se jako společnost na lidi na ulici díváme, nebo o přístup k celé té problematice, což je jedna z mnoha takových tenzí, ve kterých se ten film odehrává.
10: No tak naopak ona chce ukázat skutečně tu surovou realitu, kdy navštěvuje bratra na místech, kde žije a natáčí ho i v momentech, kdy divákovi přijde, že mu jde o život. Říkám si, kde je ta hrana, jestli na to i nahlížíte nějak z pohledu člověka, který se i vyzná ve filmové etice.
11: Tu etiku ten film přímo sám tematizuje. Vlastně hned od počátku, kdy si v jednom z titulků klade otázku, proč tohle natáčet, konstatuje hned na začátku, tohle není začátek příběhu, tohle je jenom začátek natočeného materiálu, čili ta reflexe formy je tam okamžitě přítomná, pak se v tom filmu později objeví i otázka, nebyl by ten film hodnotnější nebo možná jakoby přitažlivější pro sledování, kdyby v něm někdo umřel. Ta etika je tam vlastně velice hraniční.
10: Sama o sobě, ne? Kdyby ona jako autorka umřela, jestli by pak neměl větší impact.
11: A to jsou jako hluboce etické otázky a právě proto, že režisérka snímá někoho ze svého nejbližšího okolí a právě proto, že to je v situacích choulostivých, nepěkných, jakkoliv tomu budeme říkat, zavdává důvod k tomu, aby se s protagonisty před kamerou pracovalo o to uvědomněji, o to citlivěji, o což si myslím, že se tenhle film snaží.
10: Já jsem mluvil o těch fotkách z dětství, které vytváří kontrast k tomu nezajištěnému životu a životu se závislostí v dospělosti. Tam je ještě jedna věc, ty fotky jsou rozpohybované umělou inteligencí. To jsou fotografie autorky a fotografie právě jejich bratranců, bratra a tak dále, jejího otce, který zemřel kvůli tomu, že byl závislý na alkoholu. Zároveň autorka teda používá AI a to je taky jako etický rozměr vůbec, že jo, kinematografický a aktuální téma v současné době. Ona využívá AI se všemi chybami, které ty modely teď už možná nemají úplně, ale měly v minulosti. Je to v pořádku?
11: Myslím si, že je to tím víc v pořádku, čím víc vidíme že to je AI, že to není skryté použití AI, skryté vylepšení, k jakému dochází v celé řadě filmů a ani si toho nevšimneme a nikdy to ani není korektně uvedeno v titulcích.
10: Jo. Tak tady je to přiznané a jsou to takové esejistické vložky vlastně doprostřed těch časozběrných záběrů.
11: Navíc jsou tam ti titulní holuby s lidskýma očima a s pusou, kteří takovým jako legračním, ale vlastně velice tragikomickým způsobem komentují tu situaci a ta AI se v tomhle odhaluje. Já jsem v posledních letech vlastně hodně nastražený na používání AI ve filmech, nejenom dokumentárních. Myslím si, že jsou tam neprobádané etické hranice a že někteří filmaři si na to nedávají dostatečně pozor. To objevování těch možností nebo celkově AI má spoustu rizik dneska politických, environmentálních a jiných, takže tohle téma se snažím trochu sledovat. Znám i dokumentární filmy, které AI podle mě úplně zničila. Například Portrét posledních hodin života Johna Lennona ve filmu, který vychází z jeho posledního interview, které dal společně s Yoko Ono. Tady myslím, že jednak ta tenze mezi tím hluboce osobním a tím generovaným a zároveň to, že AI generované obrazy rozpoznáváme v tom filmu, hraje ve prospěch snímku.
10: No ona vysvětlovala, Pepa Lubojacky, že má zároveň pocit, že lidé přirozeně s nás cítí k empatii k dětem.
14: Tak člověk je nějakým způsobem pro ně přirozeně víc schopný se na nás napojit. A vlastně
10: proto taky nechává vyprávět ten příběh prostřednictvím tedy těch fotografií z dětství. A zároveň ale chtěla prý neustále teda připomínat divákovi, že nejde o realitu.
14: Realita, zvlášť každá postava, každá rozpohybovaná fotka, vlastně my jsme jako děti, máme dospělý hlasy, každá postava má několik hlasů. Že vlastně
10: je v tom něčím inovátorská? Kromě teda toho filmu o Johnu Lennonovi, o kterém vy jste se zmínil, že tam to bylo taky použité.
11: Archivní fotky mají určitou moc, nějakým způsobem promlouvají o minulosti, zvlášť když jsou to teda stylizované portrétní snímky, školní fotky, rodinná alba a tak dál. A tady najednou mluví o něčem, co ty albové fotografie normálně nezachycují, takže v tom je zase nějaká síla toho paradoxu nebo kontrastu. A myslím si, že je to novátorské použití, protože je to způsob nebo metoda vyvinutá na míru tomu filmu. Není to úplně opakovatelné něco, že bychom mohli takhle stvořit 5 dalších filmů, kde bychom stejným způsobem rozpohybovali fotky a oni by vyprávěli, dejme tomu, o něčem tragickém. Ten efekt by se rychle vytratil. Tady to funguje proto, že to je na míru holubům.
10: Mělo smysl i celý ten film, který má necelé 2 hodiny, poměrně hodně rozkouskovat, aby se právě dělily ty záběry, které jsou z toho prostředí, ve kterém třeba právě David a nebo bratranci Pepi žijou a pak ty esejistické, jak jsem to nazval, ty vložky, ty výpravné části, ve kterých ona edukuje, ona vypráví, ona vysvětluje, co to je závislost.
11: Já myslím, že je to jednak dané dlouhou dobou natáčení, to, že ten film vznikal přes 5 let, čili se nakumulovalo velké množství materiálu, že tam je několik příběhových linií, že ten film má vlastně poměrně komplikovanou dramaturgii právě v tom, jak spojuje různý materiál, vlastně docela heterogenní, takže z toho možná vzniká taková kolážovitost holubů a že to není nutně jako snaha přidat na tempu a udržet pozornost diváka tím, že střih bude intenzivnější, ale možná se to v nějakém momentě potkává to, že nějaká spirála, kterou v tom filmu pozorujeme, má tuhle podobu snímku, ve kterém je skutečně hodně střihů. No.
10: Pepa vložila do velké části toho filmu ta vysvětlení. Ta neurobiologická až adiktologická vysvětlení. Já vím, že když dělala rozhovor s Honzou Pokorným na Radiožurnálu, tak přitakala, když se jí ptal na to, jestli se profilmovala až k adiktoložce.
14: Já totiž jsem vlastně strávila fakt 5 let tím, že jsem rešeršovala jednu knihu za druhou.
10: Že skutečně věnovala velkou část své přípravy rešerši o tom, co to ta závislost je.
14: Protože jsem potřebovala pochopit, co se v Bráchovi děje. A ono reálně, když pochopíte princip závislosti.
10: Patří to do toho dokumentu touhletou měrou?
11: Patří, protože to v tomu filmu pomáhá, aby nebyl jenom lidským příběhem, ale aby měl nějaký širší dopad nebo širší společenskou ambici. Pomáhá mu to i v tom, že to zasazuje nějaké kousky života, které v tom filmu vidíme, do širšího rámce. Takže tam nejde jenom o příběh toho bratra, nejde jenom o vztahy v rodině, nejde jenom o odhalení nějakého širšího backgroundu, ale taky toho širšího kontextu, protože alkoholismus je problém, je v Česku velice široce akceptovaný alkohol i možná ne alkoholismus, ale přítomnost alkoholu ve veřejném prostoru mezi dětmi všude je jako strašlivě akceptovaná a tenhle film vlastně z toho vychází v tom, že poukazuje na ty rozměry závislosti.
10: Zároveň teda se rozjíždí osvětová kampaň k filmu, paní režisérka bude objíždět s filmem různě školy a mluvit o tom a tak dále. Přesto si říkám, a když jsme začali tím, že to je film, který posíláme na Oscary, tohle ale je téma, které přece už v minulosti česká kinematografie řešila, ne?
11: Samozřejmě mnohokrát, možná právě proto, jak obecně přítomný alkohol v Česku a v české kultuře je, tak ve filmech se to objevuje už dlouho. Jsou dokonce režiséři, u kterých můžeme říct, že to téma alkoholu se objevilo víckrát za tu tvorbu, že to bylo něco, co pro ně bylo osobní téma, ať už že s tím sami bojovali, anebo že to považovali za zásadní věc, ke které je dobré se filmem vyjádřit. Mám na mysli Martina Friče a filmy, kde alkoholismus hraje podstatnou roli, ty jsou minimálně dva. Mám ale na mysli i Františka Vláčila, který byl závislý na alkoholu a věnoval tomu jeden snímek Hadí jed. Mám na mysli i veřejně velice populární figury jako Vladimír Menšík, kteří se i k tomu dostali nejenom v osobním životě, ale právě i na plátně. Existují docela jako známé, široce přijímané i animované, i dokumentární, i hrané filmy na tohle téma. O skleničku víc, film Břetislava Pojara je, myslím, z roku 1953, kdy právě vznikaly filmy osvětové, nebo animované, nebo i hrané na tohle téma docela často. Takže máme jak prvorepublikové, tak padesátkové, nebo potom sedmdesátkové filmy, které se tímhle s tím tématem zaobírají, takže je to
10: i hrané filmy ze současnosti. Však loni nebo předloni byla premiéra Zápisníku alkoholičky například.
11: Ano, a máme v loni za sebou příklad velice špatného zpracování tématu alkoholu v české kinematografii. Mám na mysli takový lifestyleový snímek Pod parou, což byla adaptace dánského Chlastu, úspěšného Oscarového filmu, který je o učitelkách moravských, které si začnou s alkoholem, abych to řekl zjednodušeně. Zmiňovaný Zápisník alkoholičky je od Dana Svátka, režiséra, který se k tomuhle tématu taky vrací opakovaně po úsměvech Smutných mužů přišel Zápisník alkoholičky. V dokumentárních vodách se k závislostem i k alkoholismu několikrát dostala Helena Třeštíková ve filmech jako Mallory, nebo předtím Katka, i když tam jde asi i o trochu jiné.
10: A tak tam se i spojuje ten život na ulici, že jo, který často jde ruku v ruce s tím těžkým alkoholismem.
11: Ale vlastně její časozběrné filmy ve srovnání s tím, co nabízí Pepa Lubojacky ve filmu Kdyby se holuby proměnily ve zlato, je trochu kontrastní přístup. Pepa Lubojacky jde víc po tom kolážovém způsobu, jak jsme o tom ostatně už mluvili, vkládá sebereflexivní prvky, vytváří to napětí mezi nějakým i ironickým obrázkem nebo komentářem, ať už je AI generovaný nebo ne. A ten film je vystavěný na jiných principech.
10: Tyhle ty principy, to jsou ty principy, které oslní Ameriku?
11: Doufejme, jinak samozřejmě to dneska funguje tak, že o Oscarech rozhodují kampaně, nejenom kvality jednotlivých filmů, ale to, kdo z celebrice za film postaví, kolika významným osobnostem se podaří ten film promítnout, jak ho dostat do povědomí, je to velice nákladná věc, časově i finančně. Já myslím, že zvlášť pro autorky a autory dokumentů na nějaká citlivá sociální témata, jako jsou i holuby, může být docela náraz právě to, kolik peněz se investuje do Oscarových kampaní a kolik dobrého by jinak zvládli udělat, kdyby ty peníze šly do toho, o čem film mluví, čili na ten, jako řekněme, pouliční level, ať už mluvíme o streetworku nebo jakémkoliv jiném tématu, kterému by ta práce prospěla. Takže ten velký svět Oscarových kampaní může být i trochu deziluze.
10: A principiálně je to tedy tak, že Pepa Lubojacky teď vyjede s filmem do Ameriky a bude ho tam promítat v řadě kin po celých Spojených státech a lobovat spolu s producenty?
11: Ano.
10: Představovat ho, ukazovat ho?
11: Ano, základem je ta kontaktní kampaň, samozřejmě vycházejí reklamy a inzeráty v různých vlivných amerických médiích, tvůrci, producenti oslovují nějaké dostupné kontakty, pořádají projekce, snaží se přes lidi, kteří se na ten film navážou, potom dostat dál k dalším a takhle postoupit co možná nejdál, ideálně na nějaký Oscarový shortlist, který už je nepochybně jako úspěchem pro lokální
10: kinematografii. Ten vzniká v prosinci a v lednu pak nominace?
11: Ano, je takhle, myslím, že to je vše. Už v prosinci známe ten shortlist vícečlenný u dokumentárních filmů a Best International, čili té mezinárodní kategorie. Je to v posledních letech docela prostupné, že máme několik filmů, kterým se podařilo proniknout do obou
10: ano.
11: těch kategorií. To znamená, že třeba rumunský film Kolektiv nebo jiné filmy se ocitly na obou těch i dokonce nominačních, nejenom shortlistových.
10: A nikdo taky ne. Který byl částečně...
11: A pan Nikdo se dostal do té nominace dokumentární jako dánsko-česká koprodukce za česko-minoritní, ale ten český producent posléze investoval právě do té kampaně natolik, že se to do určité míry vyrovnalo.
10: Holuby tedy budou bojovat v té mezinárodní kategorii. Kam je posíláme za Česko, kam je ta... Česká ano. filmová a televizní akademie vyslala jako českého zástupce.
11: Ano, je to tak. Může se samozřejmě stát, že když si hlasující toho filmu všimnou, tak se objeví i v té dokumentární kategorii, že budou ty nominace existovat paralelně, ale to, kam ČFTA film vysílá, je ideálně nominace v té Best International pro nejlepší mezinárodní film.
10: A to je stejná kategorie, kde loni teda bojoval dokument vámi zmíněný už úplně na začátku tohohle rozhovoru o fotografce Libuši Jarcoviákové.
11: Ještě nejsem, kým chci být.
10: Ještě ne, ano. Tak, viděl jsem, to vlastně film složený ze statických snímků celý, taky poměrně novátorským
11: ano.
10: způsobem.
11: Formálně originální, po nevím kolika, 6 letech, kdy to byly všechno muži, režiséři a všechno historická dramata o figurách, o kterých jsme předpokládali, že mají nějaký mezinárodní ano. přesah.
10: Včetně třeba
11: vlny, rok 1968, Zátopek a podobně.
10: Tak teď dokumenty dva.
11: Teď dva dokumentární filmy ženských režisérek na spíš aktuální témata, jakkoliv ještě nejsem, kým chci být, je film vyprávěný jako životní příběh za mnohem delší etapu.
10: Tak a stejně se ještě jednou zeptám, a můžou holuby tedy uspět? Je to film, který typologicky má šanci na to, aby toho Oscara třeba získal?
11: Já se snažím ty šance vidět realisticky, to znamená, že myslím, že nejsou velké v tuhle chvíli pro dokument takového typu, že to je spíš festivalový snímek než Oscarový snímek.
10: Z Berlinálu už má ocenění, že?
11: Ano. A záleží vždycky také na tom, jak moc se americká akademie, když jde o tu dokumentární kategorii teda, věnuje domácím tématům, společensko-politickým a jak moc v těch dokumentech reflektuje mezinárodní dění a zahraničí. Ono se to tak jako přelévá z roku na rok ta pozornost, čemu akademici dávají větší váhu.
10: To neznamená, že v prosinci, potažmo v lednu a třeba i v březnu, kdy se udělují Oscaři, nemůžeme být příjemně překvapení. A. Moc díky, že jsme mohli o holubech mluvit.
11: Děkuji moc za pozvání ještě jednou.
10: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl se mnou dneska Pavel Sladký, filmový kritik Radiožurnálu. A já jsem se ho ptal na novinku Pepi Lubojacky, dokument Kdyby se holuby proměnily ve zlato, který šel teďka do kin před pár dny a který Česko posílá do boje o Oscary. Ve Vinohradské 12 bude tento týden čas ještě na jednu epizodu, páteční díl, my ho už chystáme a jakmile vyjde, tak ho najdete tam, kde nacházíte vždycky všechny ostatní díly, totiž ve vysílání, v aplikacích, ale i na webu, i rozhlas.cz, všude tam jsme a to každý všední den. Naslyšenou zítra.
2: Radiokniha.
15: Svatého Františka z Assisi, jeho život a dobu popsal v uznávané historické biografii prominentní italský historik Franco Cardini. Svět se přitom nevykresluje jako idealizovanou barvotiskovou postavu. Naopak se snaží o realistický pohled na Františka jako člověka. Zasadil tak svědcův život do reálného kontextu hospodářských, politických a náboženských poměrů ve středověké Itálii. Ústředním motivem knihy je pak otázka Františkova spolubratra Matea, proč právě právě ty, proč celý svět běží za tebou.
2: Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu. Český rozhlas Plus. Kdo je kdo?
16: Mary Somervillová, matematička a astronomka, byla popularizátorkou vědy a průkopnicí zapojování žen do vědy. Dnešní terminologií bychom tuto rodačku ze Skotska označili nejspíš za vědeckou celebritu 19. století.
17: Do světa exaktních věd v dospívání uvedl její strýc, vzdělaný duchovní. Otec ale nechtěl, aby se z dcery stala takzvaná modrá punčocha. Tak se od 18. století hanlivě přezdívalo Evropankám, které se zajímaly o vědu. Mary se proto musela provdat. Ale ani dvě manželství a 6 dětí ji nedokázali zastavit v dalších samostudiích.
16: V roce 1835 se stala po Caroline Herschelové teprve druhou ženou přijatou do řad Královské astronomické společnosti. Somervillová sehrála klíčovou roli při objevení planety Neptun. Stalo se tak díky jejímu spisu o hypotetické planetě narušující oběžnou dráhu Uranu, na jehož základě byla později vypočítána přesná poloha Neptunu.
17: Stýkala se s předními vědci a intelektuály své doby. Nepřímo přispěla ke konstrukci mechanického počítače, když seznámila Adu Lovelaceovou, uznávanou matematičku a první programátorku, s Charlesem Babbagem, označovaným za otce počítačů.
16: Somervillová obsáhla několik vědních disciplín. Psala o matematice, fyzice, chemii, astronomii a geografii. Její nejpopulárnější knihou byla Fyzická geografie, vydaná v roce 1848, která ještě počátkem 20. století sloužila ve Velké Británii jako učebnice fyzického zeměpisu.
17: Mary Somervillová zemřela v roce 1872. Její jméno nese jedna z oxfordských kolejí, kde po více než 100 let směly studovat pouze ženy. Pojmenovali po ní také měsíční kráter, planetku a ostrov na severovýchodě Kanady. V roce 2016 si skotská veřejnost Mary Somervillovou zvolila jako tvář nové 10-librové bankovky.

0: Jedna hodina.
1: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Ceny pohonných hmot dnes klesly, vláda totiž od 1. října zavedla cenovou regulaci. Američanka Píková je po nezdařené popravě v kritickém stavu. České fotbalisty čeká cesta do Španělska před sobotním zápasem Ligy národů. A dnes bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě s velkou oblačností a přeháníkami teploty až 24 stupňů.
1: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: Maximální ceny pohonných hmot dnes klesly, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr nafty čerpací stanice prodávají nejvýše za 48 korun 58 haléřů, to je o 14 haléřů míň. Za litr benzínu pak řidiči zaplatí maximálně 45 korun a 92 haléřů. Cena tedy oproti čtvrtku klesla o 22 haléřů. Vláda ceny pohonných hmot reguluje od včerejška a opatření má zatím platit do konce října. Američanka Krista Pajková, odsouzená k trestu smrti, je po nezdařené popravě v kritickém stavu v nemocnici. Informovali o tom i právní zástupci s tím, že prognóza je nejasná. Obhájci ženy žádají guvernéra státu Tennessee, aby jí trest smrti zrušil a zmírnil ho na doživotní vězení. 50-letou Pajkovou soud odsoudil k trestu smrti před 30 lety za vraždu spolužečky. Její obhájce řekl, že pokus o popravu provázelo mnoho problémů. Celkem dostala dvě dávky smrtící injekce. Italský prezident Sergio Mattarella podepsal školský dekret, který zakazuje nošení burek i nikábů ve školách. Omezuje taky počty cizinců ve třídách. Parlament má 60 dnů na jeho schválení. Zatímco vláda si od dekretu slibuje lepší integraci cizinců, podle opozice může prohloubit diskriminaci.
3: Škola je nejdůležitějším prostředkem integrace pro ty, kteří přicházejí z jiných zemí. Měla by vytvářet vazby a pomáhat předcházet vzniku get.
4: Popsal italský prezident Sergio Mattarella. Dekret zakazuje nošení burky a nikábu ve školách a omezuje počty těch, kteří nemluví dobře italsky. Podle odborníků oslovených agenturou Reuters budou mít tyhle kvóty dopad maximálně na několik stovek z více než 6 milionů žáků. Přes 60% zahraničních studentů se totiž narodilo v Itálii a dekret se jich tím pádem netýká. Opatření je proto v Itálii vnímané spíš jako krok proti rostoucí popularitě krajně pravicové strany ex-generála Roberta Vanacciho. Ten mluví o hromadných deportacích cizinců. Martin Balucha, Radiožurnál.
2: 400 milionů korun z fondu Turów získá frýdlandská vodárenská společnost na zajištění pitné vody v pohraniční oblasti s Polskem. Jde o lokality ve frýdlandském výběžku, které jsou ohrožené ztrátou podzemní vody kvůli těžbě v polském hnědouhelném dole Turów. Během října začnou práce na rozšíření kapacity úpravny vody ve Frýdlantu. Podle ředitele frýdlandské vodárenské společnosti Petra Olišara ale nepůjde o jediné opatření.
5: Projektujeme 4 opatření, vlastně navýšení kapacity úpravny vody Frýdlant a následně 2 přivaděče na Dědřichov, což je směrem na Liberec odsaď, a druhý přivaděč, který bude přes starý vodojem na Bulovku, a potom taková drobná opatření na

0: síti, aby ta stávající síť uměla převést.
1: Všechna čtyři opatření mají být na Frýdlantsku hotová do roku 2029. Čeští fotbalisté odletí do Španělska na souboj s aktuálními mistry světa a v Ovědu proti nim nastoupí zítra. V domácím kádru nechybí hvězdy z letošního šampionátu Yamal, Rodri nebo Oyarzabal. Na souboj s nimi se těší křídelník Mladé Boleslavy a nováček v české reprezentaci Martin Šubert.
2: Nejlepší tým na světě teďka pro mě, nejlepším hráčem na světě nebo hráčem, a pro mě to určitě jako křídelníka bude Lamine Yamal, na kterého rád sleduju, protože to, co dokáže vlastně s tím míčem a jak dokáže obejít ty hráče, tak pro mě až neuvěřitelné. No. Těším se na to.
1: Zápas Španělska s Českem v Lize národů se bude hrát v sobotu večer v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport.
3: Překážka na D1 za Humpolcem a v Praze uzavřený Strahovský tunel. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za Humpolcem. Na kilometru 101 stojí porouchaný kamion v odstavném pruhu. Je to za zatáčkou, tak opatrně. Na jedničce z Lipníku nad Bečvou do Ostravy počítejte s omezením u Bělotína. Na kilometru 300,5 silničáři opravují vozovku a v obou směrech je zúžení do jednoho pruhu, kolony se teď netvoří. A v Praze na městském okruhu dnes v noci neprojedete Strahovským tunelem. Uzavřené jsou oba směry kvůli plánované údržbě a potrvá to až do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Teď v noci se ochlazuje na 13 až 8 stupňů při vyjasnění a uklidnění větru naměří kolem 6. Přes den pak čekáme většinou polojasno, na východě až jasno a v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky, k večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů a v západní polovině Čech naměří 18 až 21 stupňů. Tolik zprávy.
4: Český rozhlas Plus. Zprávy v angličtině.
5: Czech Radio. News in English.
6: EU member states, including Czechia, have given final approval to stricter rules for returning migrants who have no legal right to remain in the European Union. The new regulation is intended to speed up the return of unsuccessful asylum seekers and complements the EU Migration and Asylum Pact. Czech police have seized drugs and production equipment worth around 330 million Czech crowns in a series of operations targeting synthetic and semi-synthetic cannabinoids. Officers discovered two illegal laboratories, tons of cannabis and hashish, and thousands of liters of chemicals. Diesel prices fell sharply across Czechia on Thursday after government price caps on fuel came into effect. At many filling stations, diesel was up to 3 crowns per liter cheaper than on Wednesday, while at one station on the D5 motorway, the price fell by more than 4 crowns. Czech MPs could vote later on Thursday on a non-confidence motion against the coalition government of Prime Minister Andrej Babiš from the ANO party as the special lower house session enters its third day.
5: Weather.
6: It will be mostly partly cloudy with clear skies possible in the east. Highs will range from 20 to 24 degrees Celsius and from 18 to 21 degrees in western Bohemia. One of Czechia's most celebrated modernist buildings, Prague's Villa Müller, has just reopened after renovations. A presentation on Wednesday also included the launch of a book about the villa, co-authored by leading Dutch architect Winnie Maas. Ian Willoughby has more.
7: The chief curator begins a tour of the Villa Müller, now once again open to the public after an 18-month gap. The famous modernist structure had to undergo repairs after water leaked from its magnificent roof terrace. Matěj Sladký is from the City of Prague Museum, which has operated Villa Müller since the beginning of the 1990s.
8: Rozšířila se expozice o několik nových pokojů.
7: Previously closed rooms have been opened to the public. All the windows have been restored, small-scale work has been carried out, and the interiors have been cleaned.
8: A čištění v interiéru.
7: The villa in leafy Strašovice was commissioned by wealthy businessman František Müller And construction was completed, according to a plan by Adolf Loos and Karel Lahota, in the year 1930. During the period of communist rule, it housed various organizations, including the Institute of Marxism-Leninism. Vinnie Maas is today an internationally renowned architect, but the Dutchman first came to the building in 1984 as part of a student group exploring modern Czechoslovak architecture, and a maid had smuggled them in early one morning.
9: We were surprised, what do we see here then in the villa? First the smell of charcoal and the smell of dust, the smell of vomit and alcohol was here. There were mattresses on the ground. In one corner one person was sleeping, and in others in the rooms there were some people sleeping. And say the raum plan that I was trying to measure at that moment, we had to do it in 1 hour, because then all the employees would come in. So we did that with pain in the heart, also to see that with such a jewel.
7: The raum plan referred to means spatial plan. Developed by architect Loos, it involved creating rooms or spaces at different levels, connected by a complex sequence of stairs and platforms. It also helped give the title to Traumplan, a book by Maas and collaborators exploring the Villa Müller that was launched there on Wednesday. Loos also used the groundbreaking Raumplan in other designs, but Maas is among the many who regard this as the best example.
9: The sequence of rooms is not only concentrated on one floor, it is like on nearly all the floors. And the sequence is that you come in, you have a small room, you have a bench, you can sit on the bench, you can look to the right, it continues with a stair that goes around the corner. And then you enter another room, and the room has a view already to the salon, to the highlight, not in a straight way, but a kind of hidden. So you continue the walk. Step by step, by salon to salon, from bedroom to dressing room, up to the roof. I think this is the one that shows that the best, this sequence.
7: Villa Müller can only be visited as part of organized groups of no more than 8 people. There are 6 tours a day, Wednesday to Sunday, including 2 in English.
6: Ian Willoughby reporting. And that's all from us for now. But you'll find more news and stories about Czechia at radio.cz.
4: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
10: Dobrý den. Jsem ráda, že jste si k poslechu vybrali pořad, ve kterém se naši hosté zamýšlejí nad souvislostmi aktuálních událostí. V příštích minutách svůj pohled na dění nejenom ve Spojených státech nabídne Pořek Lizec, dlouholetý diplomat a publicista. Buďte vítán. Dobrý den.
11: Dobrý den.
10: S někdejším velvyslancem České republiky v Kanadě a generálním konzulem v Chicagu si pod lupu vezmeme především kampaň před volbami ve Spojených státech, volbami do sněmovny reprezentantů i části senátu. Podíváme se také na výsledek setkání amerického a čínského prezidenta a připomeneme i úspěšné krajany, kteří si za oceánem nejenom vybudovali novou kariéru, prosadili se, ale také nezapomněli na svou vlast. Zita Senková přeje nerušený poslech.
4: Jak to vidí?
10: Za měsíc 3. listopadu budou Američané rozhodovat o novém složení sněmovny reprezentantů i části senátu. Čím se, pane Lizci, vyznačuje kampaň před takzvanými midterms? Jaká témata volbám dominují?
11: Tak misie se vyznačuje za prvé napětím, protože jde o hodně z pohledu Donalda Trumpa a také pohledem na Donalda Trumpa. Přece jenom bude se rozhodovat o jeho politickém odkazu. To, jak ty volby dopadnou, bude mít určitě své místo v historii a také si myslím, že to samozřejmě ovlivní to, jaké budou ty další 2 roky, které mu ještě zbývají do toho mandátu. Mnozí mu předpovídají krvavou lázeň, takže uvidíme, zda skutečně se naplní. Ano, v uvozovkách. Je to pravda, že je smutné, že musíme to říct si v uvozovkách, že ta situace není dobrá.
10: A co tím vlastně se myslí? Kdyby ty volby dopadly špatně pro Donalda Trumpa, respektive pro republikány.
11: Ano, tak v podstatě jde o to, že ještě před zahájením války v Iránu by málo kdo čekal, že by demokraté mohli získat většinu v obou komorách. To, že mohou získat většinu ve sněmovně reprezentantů, se tak trochu čeká a čekalo historicky. Většinou ta strana, která má Bílý dům, v těch midterms tu dolní komoru má problém obhájit nebo získat. Ale u Senátu to tentokrát vypadalo hodně jistě pro republikány, protože demokraté by museli získat navíc 4 křesla a v některých těch obvodech vyhrál Donald Trump s náskokem i 13%. Takže to, co musí demokraté překonat, je obrovská jakoby ztráta dohnat. No ale nyní se zdá už, že se jednoznačně předpovídá jak průzkumy veřejného mínění, tak i těmi predikcemi, které se na rozdíl od průzkumů nemýlily zatím, že tedy demokraté skutečně vyhrají. No, jeden z takových fenomenů je právě to postavení Donalda Trumpa, protože takto špatně si skutečně už historicky v novodobě žádný prezident nevedl. Když se podíváme na to, jakou má obecně tu podporu u veřejnosti, tak to je někde okolo 35%. Tak si vedl pouze George Bush a Richard Nixon a v obou případech republikáni právě ztratili obě ty komory, takže ty precedenty jsou pro Trumpa varovné. No a pak je tu ta druhá věc, co se mě ptala, co bych ještě dodal k té atmosféře. To, co jsme vlastně narazili na to, tou metaforou krvavá lázeň, a to je tedy to, že se skutečně velmi nešťastně polarizuje ta atmosféra ve Spojených státech tou kampaní. Je to způsobeno tím, že demokraté mají velmi lehkou tu úlohu, jak útočit na republikány. Oni mohou říkat to, co si podle také průzkumu Amerika jednoznačně myslí, že Donald Trump zklamal Ameriku a ty své voliče v tom, co jim slíbil, zejména pokud jde o tu ekonomickou stránku, což bylo téma číslo 1, konkrétně dostupnost základních životních potřeb, zejména u pohonných hmot a základních potravin, je to hodně patrné a může se to samozřejmě přelévat dále. No a republikáni na to zvolili právě strategii, která je samozřejmě kontroverzní, a to je to, že říkají, zpochybňují demokraty, říkají, že to není ta strana, co to bývala. Ona také, většina Ameriky si totiž myslí, že demokraté jsou příliš liberální, příliš levicoví. No a republikáni toto využívají a říkají, mluví o demokratech jako radikálních šílencích, komunistech, a také se zaměřují na ty demokratické výrazné tváře, které jsou muslimského vyznání, to znamená Zoran Mandani v New Yorku, starosta, a také Abdul Al-Sayed, který vede demokraty, ta usiluje o křeslo v Senátu za Michigan. No a tímto způsobem samozřejmě to napětí také eskaluje, protože bylo tady 11. září, Zoran Mandami byl vyzýván k tomu, aby se neúčastnil pietních aktů republikáního na té Trump a paluze, tomu předvolebním kongresu republikánském označovali jako někoho, kdo chce zavádět právo šaria a kdo je sympatizant s teroristy, takže on tomu sám Zoran Mandami nepomáhá, když pak vyzývá, aby Benjamina Netanyahu, aby byl zatčen, teda vyzývá, aby byl Netanyahu zatčen v New Yorku, když se účastní valného shromáždění a mluví o něm jako architektovi cílených zabíjení dětí a bombardování nemocnic.
12: Už jste říkala, pane Lisi, že ty aktuální průzkumy veřejného mínění nejsou pro Donalda Trumpa příznivé. On sám nicméně považuje svůj druhý mandát za nejúspěšnější v dějinách, finančně i jinak, to už cituji jeho slova. Podle něj cena potravy na skoro každého zboží rychle klesá a ropa také zlevní, až Spojené státy vyhrají válku s Íránem. Mají demokraté, pane Lisi, nebo pravděpodobně zabodují v těch nadcházejících listopadových volbách v vozovkách nebo bez nich jenom proto, že kritizují Donalda Trumpa, nebo nabízejí teda nějakou alternativu, efektivnější, rozumná řešení?
11: Tak to je další otázka před těmi volbami. Oni skutečně demokraté dlouhodobě mají problém tu svou značku udělat atraktivní pro většinu Američanů. Takže ta jejich výchozí pozice nebyla dobrá. Ale zkrátka ta pozice Donalda Trumpa je tak špatná, ten dopad je tak viditelný. To, co on říká, jak jste ho citovala, tak nemůžeme souhlasit s tím, že je všechno velmi levné a levnější. A to, že si po něco, jestli něco stane, až dosáhne příměří, tak to samozřejmě už musíme chát těch voličích, ale myslím, že jsme viděli tak takových prohlášení, že se něco stane, jak někdo má to takový už vzorec, že tak momentálně je to tedy, že on říká, že až skončí volby, takže bude se dosaženo dohody s Íránem, to nějak vyřeší, až skončí volby, tak také se dohodne s Kanadou, takže on takhle ty krize bez nějakých bližších vysvětlení posouvá jejich řešení na později a tvrdí, že pak se všechno vyřeší i tedy ty ceny, ale jak říkám, to samozřejmě na těch voličích zda mu budou důvěřovat a ta důvěra je evidentně podle těch průzkumů podlomená.
12: Po volbách, až odvolí teda do sněmovny reprezentantů i části Senátu a poběží poslední dva roky mandátu Donalda Trumpa, lze očekávat sklidnění situace nebo naopak ještě prohloubení té polarizace? My pochopitelně v tuto chvíli nevíme, jak ty volby dopadnou.
11: Tak když se budeme držet té předpovědi, tak dopadnou tedy pro Donalda Trumpa nepříznivě a on bude proti sobě mít nepřátelsky naladěný kongres a myslím, že toto tu atmosféru nesklidní. Můžeme čekat případně i pokus o další impeachment a tak, takže myslím si, že to drama na té americké politické scéně spíše posílí.
12: Odhad Bořka Lisce, někdejšího velvyslance České republiky v Kanadě a generálního konzula v Chicagu.
4: Posloucháte pořad Jak to vidí? Názory a komentáře uznávaných osobností.
12: Co panelisti přinesla návštěva čínského prezidenta Xi Jinpinga v Bílém domě? Co přinesla Washingtonu a co Pekingu?
11: Tak z mého pohledu především přinesla nejen jim, ale nám všem důvod k úlevě, že to napětí nebude momentálně eskalovat, že se podařilo udržet to příměří v tom obchodním konfliktu, který po nástupu Donalda Trumpa nastal a ve kterém se sahalo k obrovsky těžkým kalibrům. Donald Trump v podstatě chtěl zastavit dovoz veškerého čínského zboží, když mluvil o prohibitivních slech 157% a Čína zase hovořila o tom, že přestane vyvážet celému západu vzácné zeminy a minerály a tím by zastavila naši technologickou produkci. Takže buďme rádi, že se to podařilo udržet. V tom ta zpráva není nějaká skvělá, protože se podařilo prodloužit to příměří z 10. listopadu 10. ledna jenom o dva měsíce, ale doufejme, že má pravdu americký ministr financí Scott Bessent, když říká, že to je jenom taktická věc, že chtějí jednat ambiciózněji, mít ještě lepší dohodu a nechtějí se nechat tlačit časem. Takže doufejme, že to bude to příměří pokračovat. Myslím, že jsem rád, že ta schůzka k ní došlo. Souhlasím se slovy Marka Rubia, který to myslím vystihl, že Spojené státy a Čína budou rozhodovat vztahy mezi těmito dvěma supervelmocemi, budou ve konečném úsledku rozhodovat o tom, jaké bude pro lidstvo 21. století. No a teď konkrétně tedy, co komu se podařilo přinést, ale ty výsledky jsou omezené, tak bych řekl, že Donaldu Trumpovi přece jen čínský prezident trochu chce pomoci, že tam došlo k takovému konceptu 30+30, to znamená takové komodity, které nejsou příliš citlivé pro ty obě země, tak se rozhodně sníží celní sazby. A v případě Čína snižuje sazby na dovoz kukuřice, obilí, máženého masa a to, jak víme, farmáři jsou důležitou voličskou skupinou, takže to je plus. Naopak zase Američané sníží cla na dovoz hraček, raket pro ohňostroje a vánočních ozdob, takže já bych řekl, že si také oddechnou Američané, američtí rodiče, protože když jsem já byl v Americe a ta obchodní válka se rýsovala velmi vážně, tak se hovořilo vážně také v Americe o tom, že bude třeba zrušit Vánoce, protože Američané jsou naprosto závislí v dovozu hraček právě na Číně, takže jsem rád, že mý američtí přátelé, kteří mají děti, si oddechnou.
12: Co všechno se řeší v politice nebo mezi zeměmi? Ano.
11: No a takže to je asi to hlavní, myslím si, že také ovšem to strategicky to vážné je, že na straně Číny zase je tam to, že získává další takový čas, pokud jde o Tajvan, konkrétně o ten slib, ona původně daný slib, že Spojené státy dodají Tajvanu zbraně, tak o tom se opět mlčí a tak jako se to odkládá, tak to samozřejmě z pohledu Tajvanu a takových těch s odpovědností demokratického světa toto dobrá zpráva určitě není.
12: Jsou aktuálně americko-čínské vztahy, pane Lisci, lepší než ty s Kanadou, co se týče Spojených států. Jak se díváte na to, že by Kanada mohla uzavřít s Evropskou unií přidružené členství? Podle nepřátel.

0: Ten má nebývalou podporu v tom, že ukončil jednání s Donaldem Trumpem. Už těch urážek na Kanaďany bylo zkrátka příliš a také ta dohoda, která se rýsovala, tak by prostě znamenala přijmout vlastně vizi maximálně surovinové kolonie Spojených států, vzdát se automobilového průmyslu, ale v podstatě celého průmyslu, a ta země by se pohybovala směrem, kam si to Kanaďané nedovedou představit, takže proto také dochází na ta jednání s Evropskou unií. Nemají být samospasitelná, ona se Kanada pohlíží zrovna taky směrem na druhou stranu, na západ, do Pacifiku, dokonce i k té Číně. To je mimochodem špatná zpráva Donalda Trumpa, že ta jeho politika nepřináší jenom dobré pro Ameriku, ono je vůbec sporné, co dobrého právě ten střed s Kanadou přináší Americe. No, takže, ale na druhé straně, pokud o to přidružené členství, ještě tedy jednu větu, abych odpověděl, tak to nevidím příliš reálně. Konkrétně tedy to naplnění toho termínu členství, ať už přidružené nebo ne, ty vztahy mezi Kanadou a Evropou jsou nastavené už velmi blízce, je tam partnerství v obraně, o kterém se teď hodně hovoří, to už je uzavřená dohoda, je tam dohoda o volném obchodu, ta už také existuje, takže jít někam dál je těžké.
1: Konstatujem Bořek Lisec, dlouholetý diplomat a publicista.
2: Jak to vidí?
1: V historické secesní Bosákovi bance ve slovenském Prešově probíhá nová expozice věnovaná Michalu Bosákovi. Tento rodák z vesnice Okrůhle v 16 letech odjel za oceán, začínal tam jako horník, postupně se vypracoval na úspěšného podnikatele a bankéře, byl také mecenášem. Mezi nejvzácnější exponáty patří 10-dolarová bankovka s Bosákovým podpisem. Jako prezident First National Bank of Olifant směl totiž podepisovat bankovky vydávané touto bankou v hodnotě 5, 10 a 20 dolarů. No a byl to také signatář Pittsburské dohody z května 1918, podporoval Tomáše Garrigua Masaryka. No a je to příklad jednoho z mnoha úspěšných krajanů, Slováků i Čechů, kteří se nejenom prosadili v zahraničí, konkrétně v Americe, ale i příklad toho, že na svou vlast nikdy nezapomněli ani po úspěchu v Americe. Konkrétně Michal Bosák v rodné obci nechal pak postavit školu a na Slovensko se vracel.
0: Je to jeden z těch, jak říkáte správně, krásných příběhů. Já jsem těm příběhům propadl, ať už těm individuálním, tak těm národním, protože já říkám, že snad není krásnějšího příběhu, než je právě ten příběh toho budování našeho státu, který má až parametry takového toho hollywoodského největšího trháku, kdy je tam takový ten outsider, kterému nikdo nevěří, má před sebou nesplnitelný úkol. No a on nakonec, jak to bylo v tom našem případě, Tomáš Garrigua Masaryk po pouhých 4 letech v exilu se vrací do země, která získala po 300 letech neuvěřitelně svobodu a ten úkol tedy naplní. No a pak je to navíc příběh, který je spojený s tou odehrává v tom dobrodružství na těch kulisách té světové války. Jsou tam, abych řekl jeden příklad, je tam i ta romantika, která uchvátila celý svět. Neposlední řeč, jsou tam i krásné špionky, které jsou navíc morálně na výši, protože podnikají, riskují život právě z těch nejúžitečnějších důvodů, kterými je právě ta láska ke staré vlasti, kde už ani nežijí, ale přesto se do toho pouští, a to bych mohl pokračovat. Takže a ty individuální příběhy právě tak. Takže vy jste uvedla příklad právě z bankovnictví, ten vzestup, který dokázali krajané často velmi rychle a psali takové ty pravé americké sny, tak těch je skutečně bezpočet, a zrovna, jak říkám, to bankovnictví jako je typické, oni Češi a mě také Slováci měli takovou pověst ve Spojených státech spořivých národů, a my jsme v těch bankách v Chicagu dokonce vznikla na ulici, která později byla pojmenována jako Čermákova, vznikla Bohemian Wall Street, čili Česká Wall Street.

0: která byla lemována právě mankovními ústavy. Americký rocker českého původu Jim Peterik, autor hitu Eye of the Tiger, mi vyprávěl, jak ještě jeho rodiče se snažili naspořit $500, aby dostali zadarmo toaster v jedné z těch českých bank. Takže to bylo skutečně kulturní fenomén.
1: A touto vzpomínkou jsme uzavřeli dnešní vydání pořadu, jak to vidí. Mým hostem byl Bořek Lizec, dlouholetý diplomat a publicista. Děkuji vám za váš čas, postřehy a přeji vše dobré. Mějte se hezky.
0: Já vám děkuji za pozvání.
1: Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Zita Senková.
2: Půl druhé. Český rozhlas plus zprávy.
3: Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout koaliční vládu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Kabinet ANO, SPD a motoristů tak bude dál vládnout s důvěrou dolní komory. První dětský ombudsman Martin Beneš za půl roku od nástupu do funkce dostal přes 1100 podnětů, skoro dvě třetiny z nich už vyřídil. 111 podnětů mu zaslali sami děti. Víc než polovina případů, kterými se jeho tým zabýval, se týkala rodičovských sporů a nedostatků v péči o dítě. Rusko vyhostí blíže neurčený počet maďarských diplomatů, informovalo o tom ministerstvo zahraničí v Moskvě. Reaguje tak na zářijové vykázání 10 ruských diplomatů z Maďarska kvůli podezření ze špionáže. Zaměstnanci ambasády a konzulátu mají na opuštění země 2 týdny. Maďarské ministerstvo zahraničí reagovalo oznámením, že nemá zájem o další zvyšování diplomatického napětí. A v Česku bude teplo a slunečno i o víkendu, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes se ale hlavně v Čechách zatáhne. Na západě a severozápadě Čech může slabě pršet, o víkendu se pak vrátí slunečné babí léto. A v sobotu budou nejvyšší teploty až 24 stupňů, v neděli až 23. Plavec Jan Čejka vybojoval na světovém poháru v Baku 4. místo v závodě na 200 metrů znak. Časem 1 minuta a 51,12 setin sekundy zaostal jen o 0,2 desetiny za bronzovou medailí a zvítězil mistr světa Jihoafričan Koucí.
4: Na D1 omezení u Brna a překážka za Humpolcem. Na dálnici D1 počítejte s nočním omezením u Brna ve směru na Prahu. U nájezdu z centra od Mikulova na kilometru 194 silničáři opravují vozovku v pravém pruhu. Na D1 z Prahy do Brna nepřehlédněte odstavené vozidlo za Humpolcem. Na kilometru 101 porouchaný kamion v odstavném pruhu. Je to za zatáčkou, na místě se pohybuje řidič tak opatrně. A v Praze bude až do rána uzavřený Strahovský tunel. Údržbáři tentokrát pracují v obou směrech. Omezení má skončit do 5 hodin ráno. A v Opavě se dnes v noci pracuje na silnici 46. V Ratiborské ulici opravují vodorovné značení. A provoz je omezený mezi křižovatkami se Zámeckým a Nádražním okruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
3: Teď v noci se ochlazuje na 13 až 8 stupňů při vyjasnění a uklidnění větru na měří kolem 6. A přes den pak čekáme většinou polojasno na východě až jasno, v západní polovině Čech velkou oblačnost a na západě a severozápadě slabé přehánky, k večeru začne oblačnost ubývat. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, v západní polovině Čech naměří 18 až 21 a na horách bude většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
5: Ten pásek je bůh ví kde, nejspíš v archivu rozhlasu. Je mi tedy líto, že jsem vás trápil zbytečně. Napsal v dopise Ferdinandu Peroutkovi Václav Havel rok poté, co s ním v roce 1968 natočil v Americe rozhovor o exilu. Nahrávka čekala na zveřejnění 58 let. Český rozhlas Plus ji teď uvádí v rámci série Slyšet Havla. Jak Havel na Peroutku vzpomínal a co se v rozhovoru o Ferdinandu Peroutkovi dozvěděla jeho vnučka Terezie Kaslová, která je hostem Osobnosti Plus. Dobrý den.
6: Hezký den.
5: A dobrý poslech přeje Světlana Větovská.
2: Osobnost Plus.
6: tak nakonec člověk je bez vlasti. Amerika není jeho vlast a když se ohlídne domů, snad je to cizina. Tam je život, o kterém my tak málo vlastně víme. My o tom víme abstraktně, my o tom čteme, my o tom slyšíme, ale dokud člověk necítí život na vlastní kůži, tak neví, co to je.
5: Takhle váš dědeček Ferdinand Peroutka odpovídá na otázku Václava Havla o exilu a vlasti. Co to s vámi dělá, když to slyšíte?
7: Já se musím přiznat, že jsem ten rozhovor v jednom kuse neslyšela, protože se mnou, když jsem to začala poslouchat, začaly zmítat tak silně emoce. Tak se mě to dotklo, že jsem zatím v sobě nenašla sílu si to poslechnout v jednom kuse celý. Protože z toho je tak cítit ten smutek, to neštěstí toho člověka, ať je to můj dědeček nebo kdokoliv jiný. A samozřejmě tím, že ty kořeny tam jsou, tak o to víc to je pro mě osobní. Ale slyšíte nešťastného člověka, kterýmu totalitní režim úplně zničil život. Takže hlavní pro mě jsou smutek, vztek. Obojí se ve mně zmítá a doufám, že najdu odvahu si to poslechnout někdy celý.
5: Váš dědeček pak ještě dodává. Zbývá individuum mezi dvěma zeměmi a neví dobře, kam patří. Vy jste se s Ferdinandem Peroutkou nikdy nepotkala. Co vám tahle nahrávka o něm řekla nového?
7: Já jsem samozřejmě věděla, že v exilu nebyl šťastný. Ale něco jiného je vědět, jaksi abstraktně, a pak to slyšet, protože já tam slyším nešťastného a zlomeného člověka.
5: Vás to překvapilo, nebo jste to tušila? Protože ono to bylo asi jasné, že nemůže být šťastný jako novinář v cizí zemi.
7: I jsme to věděli, věděla jsem to od mámy, tak v tu dobu jsem byla dítě, ale často se o tom i doma mluvilo, takže víte, že jak, a pak jste dospěli a už máte nějakou představu o světě a víte, co pro novináře, který žije v nějaký zemi, píše pro tu zemi, vnímá tu zemi, co pro něj musí být, když se dostane do exilu bez možnosti návratu, je úplně vykořeněný a už to stačí a je to to, pro ten smutek, pokud je ten člověk ještě jako chytrej a uvědomuje si ty věci.
5: Jaký obrázek se vám o dědečkovi skládal z toho, co vám třeba vyprávěla vaše máma?
7: Moje máma vyprávěla samozřejmě o tátovi. Nevyprávěla o novináři. Takže mně se skládal ten obrázek, že její táta byl jako velmi chytrý, velmi společenský, muž s přehledem, ale taky velmi přísný a zásadový. Byla taková historka, která, myslím, ho docela vylíčí. Ještě je třeba dodat, že paradoxně její rodiče, babička a dědeček, byli rozvedený a moje máma vyrůstala u táty. Na tu dobu velmi, velmi nezvyklé. Takže ji opravdu jako vychovával. A přestože ji jako tahal třeba po barech a po různých restauracích a společností a dostala se díky němu mezi úžasní lidi, tak ale třeba nesměla číst, bylo jí 14, dívčí románky. A moje máma říkala, no ale já byla prostě úplně v té škole jako vyřazená z provozu, protože všichni o tom mluvili a já vůbec nevěděla, o čem
5: mluvili.
7: Takže
5: vy jste je četla.
7: Takže je četla.
5: A vy? A vy taky jako dítě potom?
7: Taky, já jsem přečetla úplně jako všechno. Ale a dědeček zjistil, že máma načapalí s tím dívčím románkem a půl roku s ní nemluvil. Mm-hmm. Takže já si to nedovedu představit, že bych se svýma dětma půl roku, že bych na ně nepromluvila. Takže to je taková moje jako zprostředkovaná představa, jaký byl můj dědeček.
5: Zásadový a přísný.
7: Ano, ano.
5: A jaký obrázek se vám o něm poskládal, když jste si přečetla jeho texty, jeho knížky?
7: To je neuvěřitelný respekt a obdiv. A tady zapomenete na to, že ten člověk je váš dědeček, protože když jsem pak četla, co napsal, tak to je prostě úžasný. Peroutka byl úžasný novinář a pro mě, podle mě i skvěle psal, protože i teď, možná úplně jako mladá generace už by to tak nevnímala, ale pro mě furt ten jazyk je použitelný. A třeba Oblak a valčík je pro mě jedna z nejlepších protiválečných knih. A takže respekt, obdiv, prostě jako k někomu, koho si vážíte, proto jak je chytrej, myslím si, že měl dobrý smysl pro humor, takový ten trošku anglický, jízlivej, tak to všechno je hezký. Mě to pak trošku komplikovalo život, když jsem sama začala pracovat jako novinářka, tak jsem byla šťastná, že se jmenuju úplně jinak, už jsem byla vdaná, že mu jako nebudu dělat ostudu. A že jsem si říkala, ježiš, jenom ať nezjistí, že jsem jako vnučka Peroutky, protože oni si budou čekat, že budu třeba taková jako on.
5: Byl pro vás inspirací v tom, že jste se rozhodla být novinářkou?
7: Asi ano. Já jsem měla pocit, že to tam tak je, že bych chtěla být novinářka, ale já nemohla studovat, že jo, za komunistů, právě i kvůli dědečkovi. Ale tak když se naskytla možnost v prosinci 89 a vznikaly obnovený Lidové noviny, tak jsem sebrala všechnu svou odvahu, kterou normálně moc nemývám, a prostě jsem přišla do Lidových novin a řekla jsem, že tam budu dělat úplně cokoliv, je mi to jedno, ale chci tam pracovat.
5: Váš děda žil v exilu od roku 48. Jak se to promítlo potom do té vaší rodiny? Vy jste říkala, že jste nemohla studovat, a co všechno ten režim vám znemožnil?
7: To je hrozně těžký vlastně posuzovat. Tak já nemohla studovat, já aspoň vystudovala střední školu. Moje sestra nemohla studovat ani střední školu, mám o 10 let starší sestru, takže ta prostě se vyučila, co jí nabídli, písmo malířkou, lakírnicí, a pak dělala v antikvariátech. A takže to je prostě jedna věc. To, že na vás... To možná, co nesmíte, že co můžete dělat za práci nebo nemůžete, je jako hrozný, ale prostě takový. Já žila obklopená lidma, který nemohli dělat to, co by chtěli. Můj táta byl advokát. Po roce 48 šel dělat dělníka. Pak se vypracoval na svářeče, ale nesměl pracovat v Praze. Takže jezdil, bydlel po maringotkách a v sobotu odpoledne, protože byly pracovní soboty, se vracel domů, aby v pondělí časně ráno zase odjel někam, stavěl Orlickou přehradu a podobně. Moje máma byla zavřená, pak mohla pracovat jako dělnice pomocná a podobně. Ale mý rodiče si nikdy nestěžovali, nikdy neskuhrali. Jejich přátelé, kterých zůstalo velmi málo teda, tak ty taky neskuhrali. Naopak jako se snažili dělat, že prostě tak to je, tak to bereme a neuděláme nikomu radost, že budeme brečet a skurat. Takže a zase ten rozhovor toho Havla s dědečkem mě tohle všechno připomněl. To, co ta generace, jak mýho dědečka, zažili krásnou dobu první republiky asi, ale pak přišli Němci, dědečka poslali do koncentráku, který naštěstí přežil, druhou část rodiny, mý babičky, jeho první ženy, Peroutkovy první ženy, byli Židi a ty s prominutím vyletěli komínem v Osvětimi. Pak měli krátkou dobu po válce, aby se jako vzpamatovali a říkali si, že to bude všechno už hezký, a moc nevnímali varování Peroutky, že to nebude už moc pěkný. A pak přišel rok 48 a život se jim úplně postavil na hlavu a to všechno, ten rozhovor mi připomněl. Peroutku poslal do exilu v 53, co to je pro novináře, začínat nový zemi, to jako ano, naštěstí byla svobodná Evropa a mohl aspoň něco dělat.
5: Mimochodem, ale... slyšela jste ho někdy z té svobodné Evropy?
7: Ano, protože samozřejmě to se u nás doma poslouchalo. Takže to bylo běžný. A tak to všechno ten rozhovor ve mně vyvolal, co to vzalo ani ne tolik mě, protože já měla pak to štěstí, že se trochu život změnil, ale pro ty mý rodiče i pro tu generaci toho dědečka ten život vlastně jako, tak, jak je znali, skončil a byl úplně jiný.
5: Váš děda byl nejdřív nepřítel nacistů, pak komunistů. Čím podle vás tyhle ideologie dráždil nejvíc?
7: Všechny, myslím si, že všechny ideologie dráždí inteligence a rozum. Já jsem včera viděla, že odbočím takový, nevím, jestli AI, kratinkej filmíček o lvovi, který slibuje zvířátku v džungli, že když ho zvolí prezidentem, že svět se změní a bude nádherný a ta zvířátka, a že se stane vegetariánem, že už je nebude jíst, že bude vegetarián. A ty zvířátka říká, je, a vy budete jíst trávu? Ale říká, ano, já budu jíst trávu, jenom když mě zvolíte a budu prezident. A zvířátka s proměnutím se nechali úplně zblbnout a zvolili lva prezidentem.
5: Ale pěse žral.
7: Ale dosadil do funkcí hyenu, pardála, hyena měla na starost žrádlo a prostě tak hezky v kratinkém bylo vidět a manipulovali lev manipuloval médii a tak bylo tak krásně vidět, jak je dav manipulovatelný, jak jsou lidi manipulovatelní, jak je stačí poštvat proti sobě a už to bude všechno špatně. Nejdřív chodili demonstrovat proti lvovi, ale lev pak řekl, hele, takhle to nebudeme s nima dělat, řekněte, že zebry, za to můžou všechno zebry a hroši můžou zase za tohle a všichni se pak už nikdo nechodil demonstrovat.
5: Jakými cestami se k vám vlastně dostávaly texty vašeho dědečka, protože všechny ty knihy byly zakázané? Tak kdy jste dostala poprvé jeho nějaký text nebo knížku do ruky?
7: Já jsem a našem v roce 48 zabavili byt a zabavili jim úplně všechno, takže neměli to jako nic. Ale tak po různu pak se už... Jako někteří lidé, kteří to všechno měli někde skovaný, protože ježišmarja, to nemůžeme mít. A ty, kteří přecházeli před mýma rodičema na druhou stranu, aby je nemuseli zdravit, tak něco nám půjčili kvůli mně a nebo kvůli sestře. A pak už po roce 68 i později z nakladatelství Škoreckých.
5: Váš děda patřil mezi nejvýznamnější publicisty 20. století. Čím podle vás byl tak jedinečný a výjimečný?
7: Uměl psát, byl chytrý, prozíravý a to všechno se prostě skloubilo v té jedné v jednom člověku.
5: A jak vnímáte dneska jeho odkaz?
7: Já ho vlastně vnímám furt stejně a furt si uvědomuju. Já jsem členka společnosti Ferdinanda Peroutky, která uděluje novinářská ocenění. 30 let. Když jsme tu společnost před 30 lety zakládali, tak jsme si říkali, to bude na chvilku. Jenom upozornit na to, na ty novináře, který třeba navazují něčím na Peroutku a ukázat na to, takhle vypadá kvalitní novinář. A říkali jsme si, za 5 let to nebude potřeba. A k mému úžasu a vlastně i hrůze si myslím, že to je potřeba pořád. Že pořád je třeba ukazovat na kvalitní žurnalistiku a vlastně v té souvislosti i na nezbytnost veřejnoprávných a nezávislých médií.
5: Máte pocit, že v dnešní době sociálních sítí, umělé inteligence má ta klasická žurnalistika ještě budoucnost?
7: Jsou dny, kdy si říkám, že to všechno je jako... Nemá smysl už vůbec nic. Ale když takhle bychom nad tím mávli rukou a řekli si, ježišmarja, to už prostě nemá cenu, tak budeme úplně ztracený. Tak skončíme jak ty zvířátka v té džungli.
5: Říká Terezie Kaslová, vnučka Ferdinanda Peroutky, která je hostem Osobnosti Plus.
2: Posloucháte Osobnost Plus. Atraktivní hosté a moderátorka Světlana Vitovská. K jejich rozhovoru se můžete vrátit také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Vy jste říkala, že nejoblíbenější kniha Ferdinanda Peroutky pro vás je Oblak a valčík. Mimochodem, tahle knížka se moc líbila i Václavu Havlovi, který o ní napsal, že je to jedno z nejlepších a nejhlubších děl poválečné české prózy. Jak byste popsala Havlův vztah k vašemu dědovi?
7: My jsme o tom i párkrát mluvili. Já myslím, že ho obdivoval a respektoval. Že možná v nějakou chvíli i po tom osobním setkání v tom New Yorku, kdy se mladý, nadějí plný...
5: V roce 68.
7: V roce 68 Václav Havel setkal s někým, koho obdivoval, ale našel jako nešťastného a zlomeného člověka. Takže to pro něj asi v tu dobu bylo jisté zklamání. Ale zase život šel dál. I Václavu Havlovi se ukázal život nejenom jako v tom plný naději a že to všechno bude už teďko jiný a že pak k němu přistupoval, taky zase ten pohled jeho se měnil. Já mám doma fotku z toho setkání jejich z bytu dědečka a tam sedí mladý muž s obdivem v očích vůči staršímu muži.
5: Vy jste v Lidových novinách vzpomínala na to, jak jednou Václav Havel přišel k vám na večeři a nesl si v ruce bačkory.
7: Ano.
5: Jak vám to vysvětlili, že si nese bačkory?
7: Václav Havel k nám chodíval občas na večeře, na guláš speciálně a štrůdl a přišel s bačkorama, přišel, jenom byla zima a vždycky ho doprovázeli ty bodyguardi, protože k nám chodil i v době, kdy byl prezident, i potom, kdy už nebyl prezident a byla nějaká hrozná zima a oni ho vyvezli výtahem k nám, bydlíme v posledním patře a tam ho opustili, jako ho předali, já už tam čekala ve dveřích a on si nes takový ty kockovaný bačkory a já tak jako asi jsem se blbě tvářila a on mi říkal, Terezo, nevadí vám, já si nesu bačkohy, ona je tam zima a já mám studený nohy. Co roztomilejšího můžete vidět v takovou chvíli.
5: Letos to bude 90 let od narození Václava Havla, jak často na něj myslíte?
7: Vlastně denně. I tím, že mám doma na poměrně viditelném místě tu fotku, tak ho mám každý den na očích. A i situací ve světě a u nás si tak jako asi, já neřeknu, že určitě každý den, ale několikrát v týdnu si řeknu, ježiš, co by ty dva tomu říkali.
5: A co myslíte, že by ti dva tomu říkali? Co by tomu říkal Václav Havel? A jak by to komentoval váš děda, ten turbulentní, nestabilní svět, politiku tady ve světě?
7: Já si to vůbec netroufnu odhadnout, protože oba vyznávali to, že pravda a láska snad zvítězí nad lží a nenávistí. A teď se zdá, že lež a nenávist vítězí úplně nad vším. A nedokážu, tak sledujeme u mnoha inteligentních lidí po světě, jak se sami potýkají a učí se žít ve světě plném manipulací a lží.
5: Jak to jde vám žít
7: těžko.
5: V tomhle světě?
7: Hrozně těžko, taky se učím. Řekla bych, že ráno doufám, že přijdeme na to, jak se tomu postavit a jak tomu čelit. Ale pak přes ten den sleduju to dění a přečtu si zprávy a vidím, jak hloupost, arogance má navrch.
5: A co ta věta, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí? Je to něco, co věříte, že se opravdu může stát? A nebo už je to něco, čemu se těžko dneska věří?
7: Těžko se tomu dneska věří. Ale Ale byť jsem rozený pesimista, tak furt někde ta špetka
5: naděje
7: ve mně je, protože bez toho by to bylo úplně zoufalý.
5: Václav Havel se vašeho dědečka v roce 68 ptal na exil. Kdybyste vy měla možnost s vaším dědou mluvit, za co byste se ho určitě zeptala?
7: Jestli by po zkušenostech, po tom, co prožil, kdyby to mohl vrátit, co by udělal v tom roce 48?
5: Jestli by udělal něco jinak?
7: Ano.
5: Velký zájem veřejnosti vzbudilo jméno Ferdinanda Peroutky v roce 2015, když o něm Miloš Zeman lhal, že napsal článek Hitlery Gentleman. Omluvit se za to nakonec musel stát. Soud trval 6,5 roku. Jaký pocit ve vás tahle kauza zanechala?
7: Že v tomhle případě ta pravda a láska zvítězila nad lží a nenávistí.
5: A během toho procesu věřila jste, že to takhle dopadne?
7: Ano, já asi bych to nedělala, kdybych nevěřila. Já pořád věřím, že alespoň ještě právo funguje a nezávislé soudy, že fungují. A protože to bylo už na počátku, to bylo tak jasný. Ukaž, nebo se omluv, že pro mě bylo sice hrozně smutný, že ty soudy trvaly tak dlouho, ale to zase nebyl tak případ život ohrožující nebo podobně, kdyby to z protahování něco ničilo, ale i když mě během toho soudu překvapily některé výroky soudu nebo soudce, že sice to nenapsal, ale mohl to napsat, to je jako kdyby řekl, on toho člověka sice nezabil, ale mohl ho zabít, tak to mě vždycky tak trošku jako srazilo zpátky, ale tohle pro mě bylo úplně jasný, že to musím dotáhnout do konce.
5: Co myslíte, že by na to říkal váš děda, kdyby tohle viděl? Jak za něj bojujete a vyhrajete? Co o něm říká prezident?
7: Já jsem si, no asi kdyby Peroutka žil a mohl u toho, tak by asi pan Zeman nic takového neřekl, protože by možná vyjadřoval jiné postoje vůči Peroutkovi. Ale nevím, chvílema jsem si říkala, že snad jsem udělala radost, že jsem se na jeho obranu postavila a chvílema jsem si říkala, jestli by mi neřekl, že se něčím takovým, myslím tím toho člověka, že se tím vůbec zabýváš.
5: Mluvili jsme o odkazu vašeho dědečka. Jaký je podle vás odkaz Václava Havla pro dnešní dobu?
7: Já jsem ráno poslouchala a i teď cestou jsem v rozhlase, že v Ostravě jezdí tramvaj, kde čtou Havlovi hry nebo dopisy o lze. A říkala jsem si, že takový počin je hrozně fajn, ale uvědomuju si, že i v souvislosti s tím, co říkali redaktoři, že moc jako mladých už to tak nevnímá. Ale furt si myslím, že je potřeba opakovat, že pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
5: A umíme se na Václava Havla dnes už dívat bez sentimentu, dostatečně kriticky, ale zároveň s nějakým respektem, protože když se podíváte na ten vývoj, tak dneska, když vám někdo řekne, že jste Havloid, tak už je to skoro nadávka.
7: Ano.
5: Nebo pravdoláskař.
7: Myslím, že ta bystřejší, vnímavější část populace to dokáže. Ti, kteří mají potřebu svádět své třeba neuspokojivé životy na někoho jiného a na osud a na to, co kdo udělal, tak budou nás mít za havloidy.
5: A jste havloid?
7: Jasně.
5: Jste pravdoláskařka?
7: No jasně.
5: A jste za to ráda?
7: Ano, jsem pyšná. Pyšná. Já to považuji za samozřejmý. Ale ano, tak protože ty názory mi konvenují, tak nevím, jestli jako můžu říct, že jsem pyšná na své názory. To asi bych nechtěla říct, ale jsem pyšná, že jsem znala Václava Havla. Jsem pyšná na to, co udělal pro tuhle zemi a pro nás.
5: Říká Terezie Kaslová, která byla hostem Osobnosti Plus. Děkuji vám za to.
7: Já děkuju za pozvání.
5: A od mikrofonu zdraví Světlana Vitovská.
2: Havel se ptá Peroutky.
8: V roce 1968 se ve Spojených státech sešli u mikrofonu začínající 32-letý dramatik Václav Havel a novinářská legenda 73-letý Ferdinand Peroutka. Nahrávka jejich rozhovoru byla téměř 60 let považována za ztracenou. Až v roce 2025 ji objevil archivář Českého rozhlasu Miloslav Turek. Příběh nepravděpodobného rozhovoru si můžete poslechnout na webu plus.rozhlas.cz, na audioportálu Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Klimatologie, meteorologie i ekologie. Jak ovlivňuje příroda život člověka a proč člověk chrání přírodu? Jak správně třídit odpad? Jak ekologicky nakupovat? Jak správně pěstovat plodiny na zahradě i na poli? A co si pro ochranu přírody odříct? V tom vám poradí pořady Českého rozhlasu Plus. Dvě hodiny. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Vláda letos podruhé ustála hlasování o nedůvěře. Ruský dron zasáhl kyjevský jaderný ústav a České Budějovice prohrály v hokejové typ sport extralize na ledě Sparty. A dnes bude většinou polojasno, na východě až jasno, na západě s velkou oblačností a přeháňkami, teploty až 24 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Koaliční kabinet Andreje Babiše z hnutí ANO ustál hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Opozici se ji nepodařilo svrhnout ani na druhý letošní pokus. Pro návrh hlasovalo 83 opozičních poslanců, 94 z koaličních lavic se jich bylo proti. Mimořádná schůze zabrala poslancům celkem 3 jednací dny. Její průběh zkritizoval předseda Pirátů Zdeněk Hřib.
9: To, co jsme tady sledovali, bylo, že tedy vláda tady nepustila opozici ke slovu. My jsme vlastně se dostali k pultíku až ty následující dny, kdy jsme konečně mohli přednést své argumenty, zeptat se konečně na něco vládních představitelů. Nicméně to už ty vládní lavice vzely prázdnotou.
3: Schůzi nechala svolat opozice mimo jiné kvůli hospodaření Česka v příštím roce. Podle koalice šlo jen o předvolební kampaně. Ruský dron zaútočil na areál Ústavu pro jaderný výzkum v Kyjevě. Úřady o tom informovali až ve čtvrtek a ujistili, že únik radiace nehrozí. Ruský nepilotovaný letoun nedopadl do bezprostřední blízkosti výzkumného reaktoru a nepoškodil ho.
10: Ukrajinská státní jaderná inspekce oznámila, že výzkumný reaktor byl odstavený hned po vypuknutí ruské agrese v únoru 2022 a jeho aktivní zóna byla vyprázdněná. Využití reaktoru se podle inspekce omezuje pouze na předepsanou obsluhu systémů, které jsou důležité pro bezpečnost. Jaderná inspekce ruský útok označila za válečný zločin. Další ruský dron dnes zaútočil na jižní most v Kyjevě, a to v době, kdy jim projíždělo metro. Souprava i cestující se ale včas stačili dostat do bezpečí a odpoledne policie most opět otevřela. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Evropská unie žaluje Řecko a Kypr kvůli špatnému nakládání s odpadem, informoval o tom řecký deník Ekaterini s odvoláním na Evropskou komisi. Ta obě země několikrát varovala kvůli nedostatkům na desítkách skládek. A podle pravidel Evropská unie musí členské státy například zajistit, aby na skládky šel pouze předem upravený odpad. Menší nemocnice se obávají, že kvůli plánované centralizaci onkologické péče nebudou moct naplno využívat drahé přístroje. Třeba příbramská nemocnice letos pořídila robotický systém za více než 100 milionů korun.
11: Robot v Příbrami urologové využívají hlavně při operacích nádorů prostaty a ledvin, říká primář urologie Pavel Hanek.
12: Podle plánu ministerstva zdravotnictví by nám byla odebrána možnost operovat útvary na ledvinách, nádory prostaty, nadledvin.
11: Asociace českých a moravských nemocnic upozorňuje, že přesun častějších výkonů do center by zhoršil dostupnost péče v regionech. Ministerstvo tvrdí, že specializované operace mají dělat hlavně nemocnice s dostatečnou zkušeností, pokračuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ano.
13: Některé nemocnice v minulém roce provedly například tzv. Prostatektomie 17 výkonů, tak si myslím, že to prostě je neúplně dobře naplánované vynakládání peněz.
11: Ministerstvo zdravotnictví chce zejména onkologické zákroky přivést do specializovaných center do roku 2030. Z Příbrami Laura Hajková, Radiožurnál.
3: Sparta Praha si v tomto ročníku hokejové typ Sport Extraligy připsala první domácí výhru. Nad Českými Budějovicemi zvítězila 4-2. Jihočeši v zápase vedli, ale vývoj otočil gól Špačka a Hiky. Vítěznou branku na 3-2 dal pak Kanaďan Shore. V drezu Jihočechů debitoval 18-letý obránce Václav Nedorost.
14: Nějaká nervozita byla, samozřejmě O2 Arena, že jo, 11 000 lidí. Jsem si první třetině říkal, jaký to je